0: byl vysmrkal, vrátil ho do rodce a řekl:
1: To je za trest za to, že si tak lakomá. Tento kapesník se ti už nikdy nepodaří vyprat.
0: A tak se i stalo. Když Dorotka přišla domů a snažila se kapesník vyprat, nepodařilo se jí to, a protože byla lakomá, pere kapesník dodnes.

0: Já sama, babičko.
1: To byla Kristinka. Každou chvíli bylo z kuchyně slyšet.
0: Já už to umím. Babi, já vím. Jsem přece velká. Už vidím přes stůl.
1: Babička trnula. Co když to dítě, které všechno umí, všechno zná, někam spadne? Třeba do vody nebo ze stromu? Nedej bože, utone. Nebo aspoň nastydne, nebo se uhřeje, spálí se o kamna nebo o sluníčko. Měla zkrátka trápení jako každá babička, která hlídá zvídavé vnouče. Možná i trochu větší.
2: Ne, abys sahala na kamna, než se vrátím z dřevníku. A nebo víš co, pojď radši se mnou.
0: Nemůžu. Hlídám o panenku Klárku. Je nemocná.
1: Babička se dala ukolíbat. Ještě nebyla ani jednou nohou na dvorku, Kristýnka šup ke kamnům, otvírá dvířka a kouká do plamínků.
0: Ohýnek, jak poletuje a svítí, jako poklad. Přiložím. Jsem velká. Umím odemknout i schránku na dopisy. Než se babička vrátí, vyhaslo by.
1: Naštěstí se babička brzy vrátila.
2: Pane bože, žhavota na zemi. Nespálila ses? Toho popela a kouře. Vždyť ses mohla udusit nebo podpálit chalupu.
0: Panence, byla zima, babi. Ty taky dost topíš, když stůnu.
1: To ještě nebylo všechno, že Kristýnka všude vleze, všechno zkusí, všechno sama. Taky se jí něco stalo s ušima.
2: Kristýnko, zameď, co jsi nadrobila na zápraží. A nech to kůzle na pokoji. To se nehodí dávat mu čepeček a brindák. No tak. A buď tak hodná uklid si pastelky.
1: Možná by byla tak hodná, ale neslyšela.
2: To dítě si snad sedí na uších. Slyší vůbec dobře?
1: Jak kdy? Někdy je má jako radárky.
2: Kristýnko, pojď domů. Máme borůvkové lívance.
1: Malá slyší i na druhém konci zahrady.
0: Už běžím. Babičko, chci hodně.
2: Nesahej na ně, nejdřív umýt ruce.
1: Věřte nebo ne, hopsá kolem babičky v kuchyni a je zase hluchá. Babička už ale ví, že na ušního doktora to není. Čertovo kopítko je jinde. Naštěstí babička má na všechno ten správný babičkovský recept.
2: Kristýnko, chceš pohádku?
0: Jakou, babi?
2: Pohádku o nejchytřejším kůzlátku a kozím kouzelníkovi Kozodupovi. Koze Róze se narodilo kůzlátko. Bělonké, líbezné a jen se trochu otřepalo samostatné radost pohledět. Nic mu neujde, do všeho trkne, tady si poskočí, tam něco uškubne, všechno je zajímá. Tak malé a tak chytré, hotový rozumbrada, každý je chválil.
0: Jako mě?
2: Brzo mu to stouplo do hlavy.
0: Jsem rozumbrada, jasně, nejchytřejší kůzlátko.
3: Rozumbratko, nech ty stromky na pokoji a zelí na záhonech se ani netkni, dědeček by řádil.
0: Ne, maminka Róza je chytrá, ale já jsem chytřejší. Přece nenechám takovou dobrotu, aby se tu rozvalovala na záhoně bez užitku. Mňám, ani lístky nejsou špatné.
4: Všechno vím a všechno znám, všechno dobré ochutnám. Mé, co je dobré, to je mé, tak je to, a ne, že ne, mé.
5: Já ti dám mé, a kdo pak to zelí vypěstoval? Já.
2: Aby toho nebylo dost, zatímco dědeček ke kůzlátku držel řeč, vytáhl mu z kapsy kapesník a sežvejkalo ho. Vůbec neposlouchalo. Totiž poslouchalo, ale jenom co chtělo. Jak je někdo chválil nebo volal ke krmelci, rozum bratka slyší i za roh. Jen řeknou, nepošťuchuj Puňťu, nelez do zelí, netrkej do okna. Neslyšelo. Snad si sedělo na uších.
6: Pomoc!
3: Mamko, te, a to jsem včera myla okno. Jadeš?
6: Zdálo se mi, že v něm na mě civí cizí kůzle. Mé!
2: Dobrák koza Róza, když viděla, že s tvrdohlavým kůzletem nikdo nepořídí, řekla si.
3: Mé, tady nepomůže nikdo jiný než kouzelník Kozodub.
7: Tu jsem? Ne.
2: Kouzelník Kozodub tu byl co by dub. Rohatý a bradatý, bousy vláčel po zemi, oči mu žhnuli a nijak nevoněl.
7: Kdo mě volá? Kdo mě ruší z mého kouzelného klidu?
3: Já, nešťastná koza Róza.
4: Všechno vím a všechno znám, všechno, co chci, ochutnám. Mé, mé, mé. Všechno umím, všechno sním, o radu se neprosím. Mé, mé, mé.
7: Co to moje ucho slyší?
3: Nejchytřejší kůzlátko na světě, mého synáčka rozum bratku, přerostlo přes hlavu dědovi, babičce i mně. Usoužené mámě Róze.
7: Tak. Víš-li pak, kozo Rózo, že bych potřeboval učedníka? Už dlouho u mě žádný nevydržel. Ne.
4: Všechno vím, všechno znám.
7: Kouzla ne. Ne.
4: Kouzla? Jaká?
7: Třeba tohle. Ha. Kozí breda, kozí chlup, kozí kůže, dupy dup, bere si tě kozo dup, mě.
6: Mami, mě. Kde to jsem?
7: V chlívě kouzelníka kozo dupa.
4: Tady to smrdí.
7: Doma ti nevonělo poslouchání, ale abys neřekl, rozum bratko, tu máš koště, kýbl a rejžák. Vysmejči a vydrbej. Potom mě vyhřebecuješ. Aha, třeba ti začnu vonět.
4: Cože? Nejchytřejší kůzlátko a mám drbat podlahu u umazaného kouzelníka. Fuj!
7: A čile, rozum bratko, čile. Nebo s tebe udělám syreček.
4: Syreček? Sedali by na mě mouchy. Mé.
2: Večer se kůzlátku únavou rozjížděla kopítka. Těšilo se aspoň, že za tu dřinu dostane dobrou večeři.
4: Tuřín? Mně? Ne.
7: Doma se ti zajídala hebká pastva, co? Chodilo si na zelí, mlsoune. Za šmouhy na podlaze a cucky v mojí bradě by se zasloužilo podláčí. Ne, Tuřín, dup, dup, dup, dup, dup. A poděkovat za večeři neráčíme? Nic?
4: Děkuju.
2: Takhle to šlo den za dnem. Kůzlátko hekalo.
4: Učedník, mučedník. Samá práce a poslouchání a kouzla žádná.
2: Jenže kouzla se děla. Rozum bratka prospíval na těle i na duchu. To se ví, nebylo to hned. Lecos se snadno pokazí a nesnadno napravuje. I kouzlení si kuzlátko užilo až. Jen je popadl truc, už je kozodub zakouzlil v koště, aby z něho vymetl neposlušnost. Sedělo si na uších a byla z něho houba Jidášovo ucho. Odmluvilo a najednou plavalo v kýblu jako rybka. Do hodin je kozodub zakouzlil, aby poslouchalo jako hodinky. To už rozumbratka podstoupil v kouzelnickém učení od drbání zápraží a nošení dříví k nošení kouzelnické knihy na stůl.
4: Něco ti vyvedu, abys věděl. Já ti čarodějnou knihu s protivnými zakouzlovadly sním.
2: Kůzle počkalo, až si kozodub po večeři schrupnul a kouzelnickou knihu list po listu snědlo. Kouzelník řádil.
5: Moje kniha, kůzle jedno ničemné, tak abys vědělo. Kozí brada, kozí chlup, ať jste bez jrdleček, to poroučí kozodub. Nemysli si, že za staletí, co kouzlím, neumím kouzla z paměti.
6: A tak ho nechal. To je ale nehezká pohádka.
2: Že bychom ji vylepšili. Ale jak?
6: No, třeba, že by se kůzlátko úplně polepšilo, víš, a poslouchalo.
2: Tak dobře. Potom, co si rozumbratka poležel jako syreček, neposlouchání a tvrdohlavost se mu doopravdy rozleželi v hlavě. To víš, tentokrát to chvilku trvalo, než z kozodupa vyprchala zlost a odkouzlil ho zpátky. K mamince koze Róze, dědečkovi a babičce se vrátilo úplně kouzelné kůzle. Už si nepřipadalo nejchytřejší a nevyvádělo neplechy. Aspoň ne tolik.
6: Všechno vím a všechno znám, co jim...
1: Slyšíte? Kristýnka si hraje na nejchytřejší polepšené kůzlátko.
6: Kouzlo vím, už ho znám, radši pěkně poslouchám.
1: Tak, aby jí to vydrželo.
2: Aspoň někdy.

Mám pohádku pro kluky třeštidla a pro holčičky mazlíčky a bude zdaleka z ostrova jménem Grónsko. Je to největší ostrov na světě. Věčně leží pod sněhem a mrzne tam až praští. V Grónsku žijí eskimáci, kteří si ze zimy vůbec nic nedělají. Ze sněhu a ledu stavějí i domy. Přitom jedí stříbrné ryby, které si nalovili v moři pod ledem. Koukají kolem sebe a pochvalují si. Líbí se nám náš bílý svět. Ale jednomu malému eskimáčkovi přece jen přišlo líto, že kolem sebe vidí jenom bílý sníh. To bylo tenkrát, když dostal knížku, kde byly obrázky modrého moře, ve kterém plavaly barevné ryby a na pobřeží se mezi pestrými květinami procházela rodina růžových pelikánů. Eskimáček nad tím ale nenaříkal, ani se dlouho nerozmýšlel. Skočil do maličké loďky, dal do ní harpunu a zásoby rybího tuku, potom vzal pádlo a už pluje pryč. Chce doplout k pestrým útesům, které viděl v knížce. Pádloval dlouho a dlouho a podařilo se. Už

0: pelikánem.
1: To je poprvé, kdy se setkává pelikán s eskimákem, odpověděl mu stejně dojatě pan pelikán. Však jsem měl od rána pocit, že se dnes stane něco neobyčejného. Děti, děti, připlul k nám vzácný host, pojďte mu honem říct dobrý den. Děti přiběhly a přiběhla i paní pelikánová a chvíli se na sebe všichni mlčky usmívali a vychutnávali si ten zvláštní slavnostní okamžik. Najednou se kdesi v moři ozvalo šplouchnutí a z vln zazněl čísi hlas. Taková významná událost by se měla pořádně oslavit. Ovšem, přikývl dlouhým krkem pelikán a celá pelikání rodina řekla sborem: ano, tohle se musí oslavit. I malý eskimáček přisvědčil a po hostině navrhl.
0: Třeba to oslavíme na mé loďce. Mám tady k uctění rybí tuk. Je ze stříbrných ryb a má výbornou chuť.
1: Ne, oslavu uspořádáme na pelikáním pobřeží, řekl stejně po hostině pelikán. Máme tu sladké bobule klikve a je tu také víc místa. Chvíli se dohadovali, kde bude oslava, a vůbec nemysleli na to, kdo s tím nápadem vlastně přišel. Ale byl to žralok. Ten zatím schoval hlavu pod vodu a tam se sám pro sebe smál. Kdo ví proč a kdo ví čemu. Potom se opět ozval. Smím něco podotknout, nikomu by se neměla dávat přednost, víme, nebylo by to spravedlivé, proto vám posloužím radou. Nejlepší místo k oslavě je v půlce cesty. V půlce cesty? Kde to je? Zeptali se pelikán i eskimáček. Jen si to pořádně rozmyslete a hned vám to bude jasné, šklebil se žralok. Hned uvidíte, že v půlce cesty je přibližně úplně přesně tady u mě, tedy v moři. Teď už se starý pelikán trochu vzpamatoval z dojetí, uvědomil si, kdo to tu mluví, a rozpomenul se na žraločí zvyky. Pohlédl korálkovým očkem na žraloka, zrůžověl ještě víc a rozkřikl se. Poslouchej, proč tady vlastně kroužíš a rozdáváš zadarmo rady? Plavu si tady pár zdravotních koleček kvůli štíhlé línii a že přitom i poradím, jsem už takový dobrák. Zubil se žralok jako nevinátko. Jenomže na dobráka měl příliš mnoho příliš ostrých zubů. Tohle najednou napadlo i neskušeného eskimáčka. Na takové oslavě by sis asi představoval nějaké slavnostní jídlo, viď? Zkoumal zase pelikán. Žralok se zašklebil. Mě osobně sice jídlo vůbec nezajímá, já chci zhubnout, jak říkám, ale jinak to dá rozum, že na slavnosti musí být slavnostní jídlo, a myslel si. Oba se tváří dost a dost slavnostně. Na téhle slavnosti, kterou mám za lubem, tedy určitě nebude nouze o jídlo. To už se i neskušený eskimáček dovtípil, co se tak může žralokovi honit hlavou, když

0: se zubí o 106 a zubů je mu přitom vidět nejmíň 107.
1: Fuj, jedeš pryč, potvoro!
0: Vyhrkl a hodil požralokovi eskimáckou harpunu.
1: To je mi vděk!
0: Zaječel žralok, zaskřípal 107 zuby a zmizel. Jeho slavnostní jídlo ho strašlivě zklamalo. Když byl žralok pryč, eskimáček s pelikánem se snadno dohodli, že vlastně vůbec nezáleží na tom, kde své setkání oslaví. Můžou být přece chvíli tady a chvíli zase tam. A tak to provedli. Nejdřív tedy jedli bobule na pobřeží a pak zas popíjeli rybí tuk v loďce. Eskimák se usmíval na pelikání rodinku, oni zase na eskimáčka a dojatě si říkali, tohle je první setkání eskimáka s pelikány a také první setkání pelikánů s eskimákem. Ale bylo to ofous, kdybychom nalítli na žraločí řeči, tak mohlo být i poslední.
2: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

0: Nenechali jsme na nástupišti nějaké zavazadlo?
1: Jakmile počet kufrů přesáhne jeden nezbytný raneček, ztrácím přehled, taťuldo.
0: Na tebe je spolehnutí. A ty máš všechno, Máničko?
2: Ano, pane Stejble. Ten velký kufr je nad vaším sedadlem. Krabice s nádobím je prosím tady. A drobnosti mám v tašce na klíně.
0: No, budu muset ještě jednou všechna zavazadla překontrolovat. Tu motičku si zabalil?
1: Jakou motičku?
0: Na kopání.
1: Ale ovšem, Mičuda je přibalena v tom hnědém kufru.
0: Táží se, zda si vzal onu motičku, s kterou budeme obdělávat zahrádku na naší chalupě. Tvá Mičuda mě nezajímá.
2: Budeme přece pěstovat cibuli, řetkvičky, mrkev, petrže.
1: Podzimnici olejnou, cukrovou třtinu. Co pak to nemůžeme koupit v obchodě? Ovoce, zelenina? Proč se s tím máme okopávat?
0: Vždyť ty chlapče, nemáš ani ponětí, kolik krásy přináší taková činorodá práce na zdravém vzduchu. Náhradní knoty si vzal?
1: Jaké noty?
0: Pojdám knoty, knoty, co petrolejové, totiž celého mě popleteš, do petrolejové lampy.
1: Tak se mi tedy nic neřeklo. Nic se mi neřeklo, že tam není zaveden elektrický proud. Jak budeme sledovat televizi? A je v tom zaostalém koutě naší planety alespoň biograf?
0: No to nevím, ale pro vaše potěšení a pro zábavu jsme vám s paní Kateřinou zakoupili několik kusů domácího zvířectva.
2: No, bábinka říkala, když odjížděla, předem všechno zařídit, že budeme mít i nějakou slípku a husy.
0: Nesmím vám to prozradit, ale jedno vám řeknu. Koupili jsme i malé prasátko.
1: A do kterého kufru si ho strčil?
0: Bylo zakoupeno v tamnějším zvěřinci, tedy v prasečnici, prasečinci.
1: To nemohl být zakoupen v onom zvěřinci velbloud?
0: Co to máš za nápady?
1: Je to přežvykavec veskrze užitečný. Při nedostatku čerstvé potravy vyživuje své ohromné tělo z tukového hrbu, jak je známo. Jeho trus je po vysušení vhodným palivem, což by nám na tom zapadákově také přišlo vhod.
0: My jsme zakoupili rekreační chalupu, nikoli v cirkusový stan. Takže ve Vemblouda a jiné šelmy pust z hlavy.
1: Citoval jsem jenom stať z knihy Ze života zvířat od pana Brýma.
0: Ze života zvířat? Co ty víš o zvířatech? Obávám si, chlapči, že jediný kůň, kterého si ve svém životě spatřil, je onen, co se na něm veze kníže Václav v horní části Václavského náměstí. O krávě už ani nemluvě.
1: Protože se na krávě nedal žádný kníže portrétovat.
2: Prosím, ale s užitečným zvířectvem našeho venkova se setkáváme velice často ve zpravodajských pořadech Československé televize.
0: To nemůže nahradit osobní styk.
1: A s kterým zvířectvem mimo našeho žaryka se stýkáš nejčastěji ty?
0: Tvoje výchova mi zabere nyní tolik času, že na ostatní zvířectvo již nezbyde. Ale jako mladý chlapec jsem se u nás na Plzeňsku, jak si stýkával, či lépe řečeno, jsem pásával dobytek. Ještě dodnes vzpomínám, jaká to byla událost, když jsem prvně po zimě vyhnal kravky na pastvu. To nás paní máma polila pěkně po hlavě vodou. Pasáka i krávu.
2: Vždyť jste mohl nastydnout, pane Stejble.
0: Ale kdež, Máničko, býval jsem odolný. Aha. A pak byl to takový zvyk. To, aby na krávu nešly mouchy a aby večer hodně nadojila.
1: Jaký blahodárný účinek to mělo přinést tobě, mimo jaksi účinku očistný.
0: To bylo proto, abych byl stále svěží, Žano. Abych nenechal krávy někam zaběhnout. Abych chodil na pastvu časně z rána. Někdy nás dobytek pěkně prohnal, ani o nějaké to trknutí nebyla nouze, a tak jsme si často zpívávali. Není větší potěšení jako kráva v chlívě, ráno si ji podojíme, večer mlíko sníme.
1: Nechápu, proč vás dobytek proháněl. To já bych po způsobu kovbojů hnal dobytek širou stepí, hustými mračny prachu.
0: Ty toho víš o krávách. Poznáš alespoň, kde kráva nejtěžší?
2: Sím, když se hodně napase.
1: Nejtěžší kráva je, když je hodně těžká, náhodou, abys věděla.
0: No tak to vidíš, nic nevíš. Kráva je nejtěžší, když ti stojí na noze. Je. Tak je to. No, snad si s tou husí havětí poradíš. Dobytek bych ti, chlapče, nesvěřil.
1: Husy, ta takové krotké ptactvo, to je takhle na pro holky, viď, Máni?
2: Abys věděl, já se na ně docela těším.
0: Když toho tolik víš o tom krotkém ptactvu, tak mi řekni, proč husa nejí, když ji někdo uhlídá.
1: To je snad otázka pro Máničku. Husy zcela přehlížím.
2: Ale já to nevím, pane Spejble.
0: Inu, když budete dávat huse uhlí, tak si ani nezobne, to dá přece rozum. Šmanko, ale podívejte se, rychle z okna, nejsme již na místě.
1: To bych musel nejprv vědět, jak se jmenuje ona, Metropolka, máme namířeno.
0: No přece dlouho pole.
1: A to se podívejme, tak přece nějaké pole.
2: Nikde zde prosím není žádná budova, ani pan výpravčí.
1: Vždy také stojíme na mezi.
2: I ne, podívej se, to by zde nečekala bábinka. Bábinko, tady jsme!
0: U všech pražců a telegrafních sloupů s vámi, ale cestování honem, všechno z okna. Co se mi v tom okně pleteš?
1: Povídá si honem z okna, tak lezu.
0: Kufry z okna, to nám ty prázdniny začínají. Utíkejte, přidržte parní stroj, ať mohu všechno vyložit.
1: Já už běžím, mám v kapse kostku cukru, snad se na to ta lokomotiva nachytá.
0: Mančko, honem, jen pospíši. Pospíši, honem. Utíkej,
3: Tak vás tu pěkně vítám. Jakou jste měli cestu?
0: Ani se neptejte, paní Kateřino. Ta zavazadla mi pěkně zamotala hlavu.
3: Hlavně, že jste ve zdraví dorazili. No podívejte se, kdo vás přišel přivítat.
0: No to víš, Žiličku. No jo, Žiličku, pán ti přijel. Samo sebou. Počkej, co děláš? Jen mi ty psísko neušpiň mé nové turistické oblečení.
3: No a tady vás čekají vaši noví přátelé. No tak, hej.
2: Jú, ty jsou krásné, ty jsou běloučké, jú.
0: Na husa.
1: Chytě si, ano? Zavřete jde tam do klice, vždyť se na mě vrhají. Jereš? Podívej, jak zle otvírají zubáky, žere, kumem si je.
3: Je burvinku, snad by se jich nebál.
0: Snad by ses nebál, vždyť je to přece takové krotké ptactvo.

0: Jen kdyby si je chtěl někdo vzít. Jedeš?
1: Tak honem sebrat kufry a jdeme. Prázdniny vám začínají.
0: Hurá!
2: Když jsi, Minko, ještě nebyla na světě, jeli jsme lyžovat do Alp se sportturistem. Já, tvůj táta, tvoje maminka a ostatní strýčkové. Ubytovali jsme se pod sedlem svatého Bernarda. V průsmyku postavil mnich Bernard útulek pro pocestné. Před 1000 let. Později ho předělali na klášter, ale ne ledajaky. Mniši z něj zřídili stanici horské záchranné služby. První na světě. A rozhodně nejslavnější. Protože k zachraňování vycvičili psy. Bernardíny. V průsmyku často přicházejí náhlé vánice. Když sníh v Alpách zasype cesty, je zle. Zbloudí se. No a ti mniši tam chodili se psy a zachraňovali zbloudilé. Později vycvičili své bernardíny ještě líp. Psi chodili průsmykem sami. Slyšeli volání o pomoc a přiběhli k ubožákovi. Nebo neslyšeli nic, ale vyčuchali ho a vyhrabali ze sněhu a dokonce i z laviny. Nejslavnějším bernardínem byl Barry. Ale nejhůř skončil. Když zachraňoval svého 40. člověka, přišel o život. Ten člověk ho probodl bajonetem. Byl to voják. Hloupý jako poleno. Uměl dobře střílet a bodat, ale myslel, že Barry je vlk. Třeba, že Bernardín se podobá spíše krávě než vlkovi. Je strakatý přesně jako ona. V tom průsmyku jsem zbloudil i já ve strašlivé vánici. Nebylo vidět ani na krok. A najednou vidím, že 50 kroků přede mnou něco běží. Co je to? Přemýšlel jsem. Ale nebyl jsem tak hloupý jako ten voják. Že to není vlk, říkal jsem si. Vždyť je to strakaté. Že je to kráva. Co ale dělá ve vánici kráva? Ve velehorském průsmyku. V tom to udělalo haf, haf. Jak to, že kráva štěká? Vrtalo mi hlavou. Jak to, že nebučí? Pak to přišlo ke mně a olízlo mě to. Jazyk to mělo velký jako utěrku. Byl však teplý a hladký. Tak jsem poznal, že to není kráva. Ta má jazyk drsný jako rašply. Olízlo mě to ještě jednou a já si všiml, že to má obojek. A na obojku soudeček. A na zádech přivázané přikrývky. Že ty jsi pes. Že ty jsi Bernardín. A že ty mě jdeš zachránit. Radoval jsem se. Bernardíni nosili v soudečku horkou limonádu, nebo co to bylo, a na hřbetě deky. Když měl zbloudilec trošku sil, přikryl se, aby nezmrzl. Pes zatím běžel pro pomoc. Když sílu neměl, zahříval ho Bernardín svým tělem. Mně přišel bohužel zachránit zkažený Bernardín. Lehl si na mě, aby mě zahřál. Byl však těžký jako cent. Kráva by vážila míň. Hřál mě, ale div, že mě neudusil. Jdi dolů, valachu. Udusíš mě? Hekal jsem. Bernardín nic. Dej mi pít. Škemral jsem. A co myslíš, že on? Zavrtěl hlavou, že ne. Odepěl jsem mu soudeček a odšpuntoval. Bernardín mě odstrčil a vypil to sám. Jak říkám, byl to zkažený Bernardín. Teplo mě však postavilo na nohy. Jemu se naopak přitížilo, vypil toho moc. Začal se mu pronášet žaludek, začaly se mu podlamovat nohy. Bernardíni znají horské stezky, zbloudilého člověka vedou po nich bezpečně, i ve vysokém sněhu, aby se nezřítil do propasti. Můj Bernardín se však potácel, škobrtal a věčně zíval. Řítil se do každé propasti, vpravo i vlevo. Každou chvíli jsem ho v posledním okamžiku chytil za ocas. Nevedl mě, vždyť nikam netrefil. Spletl se a místo do průsmyku mě odvedl na vrcholek hory, v divoké vichřici. Tam zívl a usnul. Hora svatého Bernarda je vysoká 1943 metry. Snesl jsem ho z vrcholku až do kláštera. Ve 2 hodiny po půlnoci. Mněši byli radostí bez sebe. A starostí taky. Už večer poslali výpravu na záchranu tohoto Bernardína. Před půlnocí poslali druhou. Na záchranu té záchranné výpravy. Můj Bernardín byl příkladně potrestán. Dávno už ho podezřívali z nepravosti. Již několikrát se vrátil s prázdným soudkem, ale bez zachráněných obětí. Teď se poznalo proč. Dostal za to klášterníka. No to je jako na vojně dostat kasárníka. Nesměl prostě ven z kláštera. Po mně však pojmenovali první nové Bernardíňátko. Z vděčnosti. Dostalo jméno Řehoř. Protože však v Alpách nedovede nikdo vyslovovat ř, volají na něj Fifi. Ostudu mi ale nedělá. Fifi zachránil už 7 lidí. A taky se naučil ř. Neštěká haf, haf, ale řaf, řaf.
3: Strýček Řehoř poodhlédl, co Minka na to. Smíchy se nepřetrhla, jen snaživě vycenila zoubky. Aspoň to řekl si. Potom zívla a za chvíli zaklapla oči. A v té chvíli se ozvalo zase vrčení. Uši však nevylekalo, jenom si přetáhla přes hlavu peřinu. Ale i tou pronikalo neodbytné... Tohle není horská bouda, to je spíš psí, přemýšlela rozmrzele. Třetí den byl v čudu a zbývali jen 4. Kdyby tu tak byla máma, pomyslela si Minka, sotva ráno otevřela oči. Táta se holil. Vedle postele stála její snídaně. Kdo mě dneska tati hlídá, zeptala se místo pozdravu. Strýček Arno. Strýček Arno. Jestli pak taky hned usne. Strejda Řehoř usnul, než se rozkoukala. Teď věděla, co měla udělat. Měla se tichonce obléct a utéct na autobus. Měla odjet za mámou. Než by se probudil, fičeli by si to po boleslavské dálnici. Než by se vrátil táta, byla by u mámy. Nebylo by to lepší? Co tady? Vidět, jak se strejdové nutí do zábavy? Jak si kvůli ní nemohou zaližovat? Jestli strejda Arno taky usne, půjde Minka na autobus. Pojede za mámou.
4: Ahoj, vstoupili do pokoje 2 strejdové, Arno a Roman. Strýček Roman vyndal z kufříku dřevěnou špachtli a řekl Mince: Baroneso, otevři tu svou míchačku. Minka otevřela ústa. Strýček ji pootočil hlavu pod lampu a pak jí poručil: Vyplázni tu překližku. Minka vyplázla jazyk. Holka, ty snad budeš už do konce srpna zdravá. Dělal si legraci, vždyť byl teprve leden. Já bych chtěla lyžovat už dnes. Nic mě nebolí a horečku nemám. Máš ještě knedlík v krku a už s tebou šijí všichni čerti, řekl strýček Roman. Rázem si vzpomněla na dědečka. Taky jí kdysi řekl, že s ní šijí všichni čerti. Copak čerti šijí? Ptala se ho. Děda jí vyprávěl.
5: Čerti? Čerti šijí v jednom kuse. A kdyby bylo po jejich, udělali by z pekla krejčovskou dílnu. Jenže by na to museli mít lidi. Nikdy nechtějí šít sami. vždycky s někým. Nejradější teda kožichy. Holenku, sukně nebo šaty, to ne. Ty vždycky už mudlají. A hlavně je zatrhnou svými nestříhanými drápy. Ke kožešině však mají cit. Asi proto, že každý čert je taky chlupatý a žamba. Věď, jak říkám, sami si k šicímu stroji nesednou. Vezmou jen kožešinu a začnou si prohlížet, jestli v ní není bleška nebo veška. Pokaždé ji najdou. Ne, že by v kožešině žila, ale ona do kožichu seskočí z někoho z nich. Protože se nemyjí, protože jsou to špindírové. No, nač se máme mít, vymlouvají se, když nás něco kouše, podrbeme se a je to. Jakmile však vidí někoho sedět u stroje, hned se k němu seběhnou. Všichni. Budeme šít s tebou, slibují. Ale zlaté oči, které by od nich viděli, zanehet práce. Čerti se jen podrbávají, pak začnou drbat toho u stroje, aby ho to prý nekousalo, a potom začnou drbat kůži, ze které se má šít kožich, že prý je samá breberka. A to je moje, křičí jeden, tu si zadrbnu sám. Jo, tvoje, tvoje, moje je, já si zadrbnu, hádá se druhý a třetí. A nakonec se poperou a je pošitý.

mě k mání lenochod, co vám však nikdo neprodá, je jedno zvíře pod. Já kdyby svět byl bez podů, co bych měl za život, jen ráno sejdu ze schodů, už za mnou běží pot. I co se týče postele, já spávám v ní on pot,

Kdo bez chyby, my lidi ne, my ne. Já osobně mám body rád, jsou prostě úžasní. A kdo mi to chce vyčítat, ten ať si ujasní, že ze zvířat k nimž od věku lve celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku, pes, kočka, kůň a pot.

zvířat, k nimž od věku pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku, pes, kočka, kůň a pot.

0: Lovci se vydali na lov. Když se přiblížili k velkému háji, spatřili na jeho okraji nádherného jelena. Hned ho začali pronásledovat, ale jelen vběhl do háje a schoval se mezi keři. Lovci jelena marně hledali, rozhlíželi se na všechny strany a nakonec, plní zklamání, odcházeli pryč. Jakmile jelen spatřil, že jeho pronásledovatelé zamířili domů, začal žrát listy, které ho skryly před nebezpečím. Listy začaly vzdychat. Co je vám, ptali se stromy, že tak žalostně vzdycháte? Trápí vás, že jste se stali potravou jelena? Proto se nermoutíme, odpověděli listy. Litujeme jelena, který nás žere. Neví chudák, že ho lovci zakrátko objeví. Jelen však listy neposlouchal. Požíral jeden za druhým, jako by mu jejich dobrodiní nezachránilo život. A zakrátko jelenovo tělo prosvítalo mezi keři. Nezvyklý šelest v háji zaujal jednoho lovce. Podíval se, odkud vychází, a v prořídlých keřích spatřil jelena. Lovec rychle přivolal své druhy a v okamžiku jelena ulovili. Dostalo se mi trestu, jaký si zasloužím, zvolal jelen před svou smrtí. Zapomněl jsem na pohostinnost listů. Za dobro jsem se jim odvděčil zlem. Jak by mě nestihlo neštěstí?
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Zachránil jsem Kiki. Byla už docela tma a já seděl s Kiki před chaloupkou. Jako vždycky, když jí poučuju. Kiki je velice nepozorná, já jí něco vykládám a když jsem v nejlepším, je pryč. Něco se šustne v trávě a Kiki se zatím rozběhne. Poučoval jsem jí zrovna o tom, že chytat zelené kobylky se pro našince nehodí. Jak jí tak poučuju, najednou slyším, že křičí o pomoc až od někud od lesa. Běžím po hlase a co vidím? Žluťák jí drží za krk a vleče jí do houští. To mě velice rozzuřilo. Já znám pravidla kocouřího zápasu. To se přichází pomalu proti sobě a už z dálky se nebezpečně vyhrožuje. A taky nadává. Ocásek stažený pod břichem, drápy připraveny, stojí se těsně proti sobě. Tvář na tváři, vousy na vousech. Řve se tomu druhému přímo do ucha. Řve se vysoko a zase hodně hluboko a občas se křičí blam, blam, blam, blam, a najednou do toho chr a prsk. V člověčí řeči to znamená, jen pojď, já tě docela roztrám, plazile. Z uší ti nadělám třepení, že budeš myším prosmích, ty plašmiško. A když už jsme tváří na tváři, tak se huláká. Tak začni, pápěro, bojíš se má toho, začni, nebo jak já na tebe skočím slabo, to budeš vždycky kočkám prosmích, prašivče. Prašivec, to je největší urážka. Poté to vždycky doopravdy začne. Na to všechno teď nebyl čas. Skočil jsem na žluťáka a zakousl jsem mu do ucha. On pustil Kiki a zazval, přišel jsi? Chtěl říct si pro smrt, ale já mu nedal domluvit. Ťaf, ťaf, dal jsem mu z každé strany jednu a pověsil jsem se mu na druhé ucho. Žluťák zaječel a vyskočil do výšky, ale já se držel. Věděl jsem, že dostat se pod jeho zadní tlapy je se mnou konec. Rvali jsme se hrozně. Žluťák s velikým řevem, já potichu. Když se řve, nemůže se pořádně kousat. Byl to můj první opravdický zápas. Věděl jsem, že může být také poslední. Jak dlouho to trvalo, nevím. Přestalo to najednou. Žluťák se vlekl pryč. Ještě se bázlivě ohlédl, jestli se za ním nepustím. Já zůstal. Rozhlédl jsem se. Kolem byly chuchvalce žlutých chlupů. Nedaleko svítily rudě oči. Tak rudě svítí ve tmě jen oči siamek. Byla to Kiki. Chtěl jsem k ní, ale při prvním kroku jsem zaskočil bolesti. Tlapku jsem měl ošklivě prokousnutou. Kiki přišla ke mně. Sedla si proti mně, složila přední tlapky pod sebe, dívala se na mne a předla. Velice jí to slušelo. Začaly bolet i jiné rány. Po krku mi stékala červená, takhle se domů vrátit nemohu. Začal jsem se dávat do pořádku, šlo to špatně. Hodně to bolelo. Jau, kočky, jak je náš jazyk drsný. Kiki se na mne chvíli dívala. Potom se velice věrně o mne otřela a začala mi vymývat rány, na které jsem sám nedosáhl. Ani to vůbec nebolelo.
1: Od samého rána to bylo v pavilonu jako v úle. Máma uklízela, táta si pořád něco přeříkával a hned dohlížel tady a hned zas tam. Dokonce i teta Šinda si přivstala. Teď seděla, přepočítávala si svůj snídaňový příděl jablek, ale ani jedno nesnědla. Zvláštní. Moja se krčela opodál a lámala si hlavu. Co se to tu dneska děje? Takovouhle nervozitu zažila jen jednou. Když se pootevřely dveře pavilonu a v nich se objevil podivný člověk v bílém plášti. V ruce držel malé červené jablíčko. Bylo tak malinké, že pro dospělou gorilu by to byl bombónek sotva na půlku jazyka. Ale pro ni, pro moju, bylo tak akorát. Také se pro ně žádný z dospělých nehnal. Dokonce ani teta Šinda, která sežere všechno, co vidí. Ani ta ne. Jenom se všichni dívali, co udělá ona. A tak vstala a šla si ten zvláštní dárek, který byl jasně jenom pro ní, vzít. Popošla blíž, pak ještě blíž, nebojácně sáhla po tom červeném jablíčku a posadila se s ním vedle dveří, aby ho prozkoumala. Jenže v tom jí ten člověk v bílém plášti píchl nějakým dlouhým, tenkým a ostrým nástrojem. Au! To byla bolest, až jí vytryskly slzičky a honem utíkla zpátky k mámě. Ty víš, proč mě píchl? Kidživu si k sobě přivinula a šeptala jí, že to píchnutí bylo očkování proti zlým bacilům, kteří číhají ve vodě, ve vzduchu i v jídle na každou malou gorilu, která očkování ještě nedostala. Jsou tak malincí, že nikdo na světě nemůže zahlédnout, ale je jich tolik, že dokážou utvořit silné bacilí vojsko, malou gorilu přemoct a ta je pak moc nemocná. Moja dlouho dumala nad tím, co jí máma řekla, ale stejně se jí to nějak nezdálo. A také se jí nezdálo to, co se dělo v pavilonu teď. Až příliš to připomínalo ten ošklivý očkovací den. Tati, tati, rozeběhla se za tátou Richardem, já už nechci žádné očkování. Jaké očkování? Opáčil táta Richard. Chystáme přece přivítání pro kambu. A sotva to dořekl, vzpomněl si, co chtěl ještě udělat a zamířil pryč, ani se neotočil. Moja samou radostí uválela sud a udělala kotrmelec. Žádné nové píchnutí, hurá! Pak se zarazila. Jaká kamba? Kdo to má být? Než se ale stačila zeptat, zařval táta Richard. Už je tady, všichni sem! A Kidživu se Šindou se rozeběhli za ním. Moja si pro jistotu našla bezpečný úkryt ve slámě. Zavrtala se do ní a ještě se přikryla kůrou. Jen kdyby se někdo podíval hodně, hodně zblízka, našel by malou dírku a v ní ještě menší gorilí očko. Mojo, kde si babička přijela? Scháněla se Kidživu po moje, jakmile se s kambou pozdravila. Moja ale nikde nebyla. A tak Šinda začala provádět kambu po pavilonu. Ukazovala jí všechna důležitá místa, kde dostane jídlo a kde přidáno a kde bude její místo na spaní. Richard ji zase vzal ke skále a k šplhacím stromům. V provazišti ji předvedl, jak zdatné má svaly a kamba pochválně mlaskala. Pak si uvědomila, že tady pořád někdo chybí a zeptala se, říkali jste, že potřebujete babičku pro nějakého prcka a já tu žádného nevidím. Táta Richard už neměl komu ukázat svůj parádní kousek na kládě. Dokáže se na ní držet jen jednou rukou a přitom otočí celé své mohutné tělo. A naštvaně zahromoval. Kde je ta holka? Já ji roztrhnu jako hada. A všichni začali moju hledat. Táta proto, aby ji roztrhl, máma se Šindou proto, aby ji našli dřív, než ji Richard přetrhne. Kamba, která už za svůj dlouhý život nějaké to gorilí mládě viděla, přešla téměř najisto ke kupičce slámy, na které se zvláštním způsobem třásla kůra a jemně se zeptala. Ty mě nepřijdeš přivítat? Moja se roztřásla ještě víc. Je odhalená. Na druhou stranu ale hlas nad ní zněl docela mile. Chvíli zvažovala všechna pro i proti a pak odhrnula kůru a soukala se ven. Když já nevěděla, že jsi to ty, já myslela, že se zase na mě chystá očkování a očkování já se hrozně bojím. Prosím tě, jedno píchnutí, přisedla si k ní kamba a ty z toho naděláš. Já jich mám nepočítaně. Nepočítaně? Moja vykulila oči. A kamba povídala a povídala, kolikrát a kvůli čemu všemu ji očkovali a přeočkovávali a nezapomněla ani na to, že jí jednou vzali krev a poslali ji někam na rozbor. Moja si ji přitom prohlížela a říkala si, teda tahle babička je správná, vůbec ničeho se nebojí. A večer, když už ležela v pelíšku, zaškemrala. Babi, vidíš, že už od nás neodejdeš. Kamba se usmála a dala jí sladkou pusu. To ví, že ne, já už jsem teď vaše. Naše, vyskočila moja nadšením. A než usnula, dodala k tomu tichounce, tak, aby ji nikdo neslyšel. A hlavně moje.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Naše babi, to je babi. Není jako jiné babi. Je to babi naše.

Naše babi, to je babi, není jako jiné babi, je to u ní skvělý. A když vaří naše babi, volá na nás, pojďte sraby, to je přece zelí. I když to nevypadá jako zelí, je to zelí uleželý.

0: Byla jednou jedna malá čarodějnice. Bylo jí pouhých 127 let, a to přece na čarodějnici není vůbec žádný věk. Bydlela hluboko v lese, v kouzelnickém domku na samotě. A měla tam havrana, který uměl mluvit. Říkala mu Abraxas. Byl to neobyčejně moudrý havran a nikdy nedržel zobák. Malá čarodějnice si na něm velice zakládala. 6 hodin denně trávila malá čarodějnice tím, že se cvičila v kouzlech. Kouzla to není jen tak. Kdo to chce někam dotáhnout, nesmí být líný. Musí prostudovat kouzelnickou knihu stránku za stránkou a nesmí nic vynechat. Malá čarodějnice byla v kouzelnické knize teprve na stránce 213. Zrovna se učila dělat déšť. Seděla na lavičce u pece s knihou na kolenou a učila se čarovat. Havran Abraxas seděl vedle ní a byl velice nespokojený.
1: Co? Ty máš ale přece dělat déšť?
0: Krákal vyčítavě.
1: A co jsi vykouzlila? Poprvé ti napršely bílé myšky, po druhé žáby, po třetí jedlové šišky. To jsem tedy zvědavý, jestli aspoň teďka svedeš ten opravdický déšť.
0: Tak se malá čarodějnice pokusila o déšť po čtvrté. Vyčarovala na nebe mrak a když stál přesně nad ní, zvolala:
1: Nechť prší!
0: Mrak se roztrhl a pršelo pod máslí.
1: Je, pod máslí, krákal havran. Mně se zdá, že ti úplně přeskočilo. Co pak bude ještě všechno na tvůj rozkaz asi pršet? Kolíčky na prádlo, ne? Určitě jsem se přeřekla v zaklínadle,
0: pravila malá čarodějnice.
1: Přeřekla, krákal havran. Já ti povím, v čem to vězí, jsi roztržitá. Kdo myslí při čarování na všechno možné, jen na čarování ne, ten se zkrátka musí přeřeknout. Měla by ses na to víc soustředit.
0: Malá čarodějnice zaklapla kouzelnickou knihu.
1: Opravdu na to nemyslím, protože mám vztek. Vztek? A na koho? Vštve mě,
0: řekla malá čarodějnice,
1: že je dneska Filipu Jakubská noc. To se na skalnaté hoře sejdou čarodějnice v kouzelném reji.
0: No a
1: velké čarodějnice říkají, že prý jsem na to ještě malá. Nemohu letět tancovat na skalnatou horu. Nechtějí mě tam.
0: Havran se pokoušel malou čarodějnici utěšit.
1: Koukej, ve 127 letech přece ještě nemůžeš žádat, aby se velké čarodějnice na tebe dívaly jako na dospělou. Až budeš starší, všechno se to poddá. Jenomže já chci už letos, chápeš? Podívej. Co nemůžeš mít, to máš pustit z hlavy,
0: krákal havran.
1: Předěláš něco, když se budeš vztekat? Co chceš dělat? Já vím, co udělám. Poletím dnes v noci na skalnatou horu.
0: Havran se polekal.
1: Na skalnatou horu? Velké čarodějnice ti to přece zakázali. To je toho. Zakazuje se ledacos. Ale když se člověk nenechá načapat, načapají tě. Ale kdež,
0: odporovala malá čarodějnice.
1: Přidám se k ním až v kole a než skončí, zase potají odletím domů. V tom chumlu, co dnes večer bude na skalnaté hoře, si toho vůbec nikdo nevšimne.

0: V jednom lese, ani ne blízko, ani ne daleko, žil malý dráček. Jmenoval se Melichárek. Do lesa přišel z jedné pohádky. Měl jen jednu hlavu a ještě malou a trochu šišatou. Když se narovnal, nebyl větší než smrkový pařízek. A to prosím stál ještě na špičkách. Dokonce nejedl ani princezny, a tak ho jednou napadlo, že není vlastně pořádný drak a že se do pohádky ani nehodí, utekl. A nastěhoval se do starého dubu u Mechové paseky. Jednou mu vletěl do světnice motýl Jozífek, ale zachytil tykadlem ohedvábnou záclonku a nemohl dál. Mával pestrobarevnými křídly, až se dělal vítr.
1: Melichárku, Melichárku, pomoz mi!
2: Teď nemám čas, teď mám starost. Rusalky mě pozvali na veliký bál. Vypral jsem si v potoce sváteční košilku, ale voda byla špinavá a košilka je celá umouněná.
1: Je, to je nadělení.
2: A takový bál to není jen tak.
1: Víš co, já ti něco poradím. Rozprostři košilku do trávy. Sluníčko ti ji vybělí, že bude jako nová. A zatím si zajdeme na jahody. Cítíš? Voní přes tři paseky až sem.
2: Opravdu voní. Ta vůně zrovna čaruje.

0: S bílým kopcem šlehačky, však už voní na míse. Hej, stolečku, prostři se.
1: Slyšel jsi? Slyšel. Podívejme, cvrček kalafunka a chytá slzíčky do kostkovaného kapesníku. Až mi z toho naříkání trne dračí srdce. Co pak se ti stalo, kalafunko?
2: Praskla mi strunka na lupínkových housličkách a večer mám hrát na rusalčím bále.
1: Tak honem, musíme sehnat novou strunku.
2: Když tahle byla tažená z jarního vlání.
1: Ajeje, kde teď vzít jarní vlání?
2: Tak vidíš, večer nezahraju k tanci rusalkám.
1: Víš co, já mám nápad. No. Poběžím k pavoučkovi provazničkovi, ten ti strunku vysouká.
2: Jenom jestli, aby mi neporadil místo struny provázek.
1: Kde pak provázek? Ten souká jemné nitky rusalkám a vílám na závoje.
3: A kde ten pavouček bydlí?
4: Tady, v zelené ostružině.
3: Jen aby byl doma.
1: Provazníčku! Hej!
5: To je nějakého křiku.
1: Kde jsi? My tě nevidíme.
5: No, co pak jsem tak malý?
3: Sedí tamhle na větvičce. Koukej, milichárku.
1: Ani nás nepřivítá a už bručí.
5: Nemám čas a vy jistě něco chcete.
1: Já nic, ale můj kamarád Cvrček. Praskla mu strunka na lupínkových housličkách.
2: Ano, usoukáš mi jinou pavoučku.
5: Hned jsem si myslel, že jste mě přišli zdržovat. Všem rusálkám a vílám šiju šaty na bál. A kdyby jenom to, každá chce ještě pavučinkové punčošky a soukaný závoj. Jedna z raní rosy, druhá ze cpitu měsíce, jiná ze sluneční záře a jedna dokonce z půlnočního vánku.
4: Ale provazníčku, usoukat jednu malou strunku přece nemůže trvat tak dlouho.
5: A co vy víte, kde pak? Nemám čas a hotovo.
2: Pro páníčka pavoučku, moc tě prosím, přece bys nebyl takový.
5: Jaký takový? Říkám jenom, že nemám čas. Ještě musím přebrat korálky z jeřabin, pozbírat perly rosy a utkat metr jemné krajky na mašle a na volánky. Přijďte si až zítra ráno.
2: Ale já bych tu strunku na housličky potřeboval už 10 večer.
5: Každý chce všechno hned. Rusalky si taky vzpomněli na poslední chvíli a všechny by chtěli ty nejkrásnější šaty.
2: Ale co budou rusalkám platné šatičky, když jim bez housliček nezahrajou k tanci?
4: Ale Cvrček má pravdu. Bál a bez muziky?
1: Tak uvineš mu tu strunku.
5: Uvinu? Neuvinu? To se neví. Ale zkusím to. Soukám, soukám tenkou nit. Cvrček z ní chce strunku mít. Jaký by to byl jen bál, kdyby Cvrček nezahrál. A muzika bez housliček a rusalky bez písniček. Ach, to by byl smutný bál. Ale nebude, struna je hotová.
1: Pěkná.
3: Hned ji vyzkouším.
2: Milichárku, kam se poděl?
1: Ale teď tady byl.
4: Že on šel na jahody.
2: Milichárku!
5: Milichárku, vrať se!
4: Kde jen může být?
5: Jestli šlápnul na cestu, co se jí říká bloudilka, tak zabloudil.
2: Co budeme dělat? Vždyť už se stmívá. Kde ho teď najdeme?
4: Já mám nápad, kalafunko. Zahraješ na housličky. Jestli se Melichárek ztratil, podle tvé písničky se zase najde.
5: Hraj, kalafunko, hraj.

0: Kamarádi, kamarádi, málem jsem zabloudil.
1: A že je bál, na to si zapomněl, přijdeme pozdě.
0: Obleču si bílou košilku a můžeme jít. Podívejte, jak mi sluníčko vybělilo.
2: Jú, tobě to ale sluší, melichárku, ty se budeš rusalkám líbit.
3: No.
2: A teď honem na bál.
4: Kalafunko, spusť na své housličky.
0: Je, podívejte na veverku Terku, jak se nakrucuje a ocáskem mává jako vějířem.
2: A Sisel rudla, jak se natřásá.
4: Ale nejlíp ze všech tančí rusalky.
0: Jozífek má pravdu. Pojďme dokola, já si půjdu pro vílu. Ty šatičky zrovna svítí. Je v nich jako pampeliška, celá žlutá.
2: A já pozvu na taneček rusalku, co má šaty z vodní pěny.
4: A já zase vílu s pomněnkovým závojem.
1: Pozor, jde sem stonožka.
0: Ajaj.
1: Jak ta dovede dupnout na nohu kamarádi a má jich přesně 100.
2: Pro pána, 100krát dup na nohu, honem pryč.
4: Schovejte se.
2: Pozdě.
5: Kdo pak ještě nemá tanečnici?
0: Já už jsem zadaný.
2: Já taky.
5: Tak vyzvu k tanci tady motýla Jozíf.
4: Ale já netančím stonožko.
5: Vždyť jsi na bále. A jestli tančit neumíš, ráda tě to naučím. Podívej, to musíš takhle. Krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun,
4: jo.
5: A.
4: Šlápla jste mi na nohu.
5: Promiňte.
4: Au, jo, vajs, moje nohy.
5: Kapánek se mi pletou, vy máte nohy dvě, já o kapánek víc.
4: Jak to kapánek? Celou stovku, jen si neubírejte. Jo, vajs,
5: promiňte, promiňte, to byla 20. noha, promiňte.
4: Mama, jich 100.
5: To nic, snad proto nebudete smutný. Ježek mi taky šlápl na nohu a roztrhl mi krajkový volánek, podívejte.
4: Já a smutný? Ne, já jsem veselý, náramně veselý.
5: To ráda slyším, tak a znovu. Pěkně, krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun, a krok, přísun, jo, jo, no.
4: Dávejte přece pozor.
5: Ty nejsi žádný tanečník.
4: Já se přímo vznáším, stonožko, jako motýl.

0: Najednou se mi zastesklo po mé pohádce.
1: Tobě se mezi námi nelíbí?
0: Líbí, líbí, ale doma je doma.
2: Ale všichni tě tu máme rádi.
1: A bude se nám po tobě stýskat.
2: No, no.
3: Zůstaň u nás, Melichárku.
1: No.
0: Jsem dráček z pohádky a zase se tam vrátím. Ale určitě se na vás někdy přijdu podívat.
4: A tak se všichni s Melichárkem rozloučili. Potom vzal měsíc dráčka za ruku a vedl ho zpátky do pohádky. Svítil mu stříbrně na cestu, aby se jim dobře šlo, a les voněl, až to zpívalo, a měsíc zpíval s ním.
5: Tiše, tiše, les už spí, ať ho nikdo nevzbudí. Dříme smrk, i malá liška, spí i zlatá pampeliška. Teď už mohou chodit ven jenom hvězdy, tma a sen.

Ticho, klarine, ty štěbetáte jako husy. Vás budu potřebovat za chvíli. Až budu vyprávět pohádku, co se stalo v zoo. A ty, psací stroj, poslouchej. Tuto pohádku vymyslel člověk. A psalo jsem ji já plnicí pero. Ale jeho rukou. Mám ho rádo. Je obyčejný, ale něžný. Píše jenom prosté, ale krásné věci. Ani na mě netlačí, aby mě to nebolelo. A píše se mnou pohádky pro děti i pro stařečky, aby byli ještě raději na světě. Hudební nástroje, pozor! Nalaďte. Stačí. Jednou odpoledne byly mraky úplně špinavé. Sluníčko se bálo, že se od nich umaže, proto zašlo za hory. No tak, hudební nástroje, teď jste měli hudebně vyjádřit, jak sluníčko zašlo za hory. Znovu. Jednou odpoledne byly mraky úplně špinavé. Sluníčko se bálo, že se od nich umaže. Proto zašlo za hory. Dobře, dobře, hudební nástroje. Bylo už stejně pozdě odpoledne, tak co? Druhý den zase vyšlo, honilo beránky po nebi a pouštělo zlaté šipky. No a protože mělo rádo zvířátka, svítilo dnes nejvíc na zoologickou zahradu. Vítr česal trávu a zvědavě okukoval sedmikrásku, jestli má skutečně sedm krás. No tak zahrajte, jak vítr češe trávu. Krtek se vyvalil z drnu uprostřed louky a řekl: nazdar, slunce. Lidé chodili po zoologické zahradě a krmili zvířata, přestože to bylo zakázané. A některé děti dokonce strkali ruce opicím do klece. Opice v klecích se dnes ku podivu chovaly tiše. Za to jejich sousedky, divoké husy, které mohly létat volně po zahradě, štěbetali, až uši zaléhaly. Tak štěbetejte, klarinety. Datlové, lékaři stromů, klepali a ani je slyšet nebylo kvůli tomu štěbetání. Opice si štěbetání vůbec nevšímali, byli tiše, protože pozorovali kamarádku, opici Kateřinu. Navlékala si vám z rovínka hedvábné punčochy. Obal z punčoch zmačkala a hodila na paní, které vytrhla taštičku i s novými punčochami z ruky. To má za to, nemá chodit tak blízko klece. Opičák Mořic zatím sežral rtěnku z kabelky a ještě se olizoval. Vypadal, jako když mu z čumáku teče krev.

0: Kateřinu přestali punčochy bavit. Hrabala se v kabelce a vytáhla malé dámské hodinky. Poslouchala, kývala hlavou, tik-tak, tik-tak. Paní a lidé volali, hlídač, hlídač! Divoké husy přiletěly, také křičeli, brabentili a štěbetali. Opice proto štěbetání neslyšely tik-tak, tik-tak. Jedna z nich vylezla až nahoru na klec a štěkavě zakřičela. Husy, natáhněte krky a leďte pryč! Neslyšíme tik-tak, tik-tak! Husy odletěly ale jen kousek cesty. A protože se jim strašně líbilo to jejich štěbetání, kejhali ještě hlasitěji a sedli si na strom u klece, kde bydlel mrož. Zrovna se koupal. Prskal a frkal ve vodě a stěžoval si, že je tvrdá, že se o ní několikrát udeřil.
1: Nevidíte, že mi hlídač stříhá vlasy, bordo? Ještě mě pořeže, ugaraba. To je křiku. Husi, natáhněte krky a leďte jinám. Jasňokut, pryč. U mě nemáte co pohledávat mojich synk, taj krabat, čuj, kýňlat, fuj, car.
0: Husy tedy zase odletěli, ale jenom docela malý kousíček a už se těšili, jak se posadí u některé klece a budou štěbetat ještě víc. Posadili se u klece, kde bydleli hadi. U hada brejlovce, který se jednou za rok svléká z kůže. Husy už začali štěbetat jako tisíc klarinetů, když přišla ke kleci celá družina neposlušných dětí.
2: Já mám žlutější tričko než Pampeliška, heč,
0: štěbetala Jitka.
3: My máme Spartaka, vykřikoval Pepík.
2: Máš babu?
4: Ale dej mi ten turistický salám.
3: A já umím šplhat jako zvíře teda.
2: To já ještě líp.
4: Já to řeknu, paní učitelce, víte.
2: Prosím, dostal kopnu Šámalovou do nohy.
3: Bane, do ruky. Ať mě nechá.
2: A neper se se mnou, prosím, paní učitelce.
0: No to bylo křiku. Husy a děti dohromady. Kdo to vyhraje? Husy křičeli. My jsme husy, štěbetavé husy, kdo umí víc štěbetat, ať to zkusí. A štěbetali ze všech sil, aby překřičeli děti.
2: Neslyšíme jedna druhou.
0: Marně. Děti nepřekřičeli. Nakonec se sebrali a odletěli. Děti vyhráli 1-0.
2: Tak.
5: Ještě žestě.
6: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
7: Bylo jaro jako zvon, ale Vochomůrka zase dostal rýmu. Kýchal, až to s ním strkalo po světnici.
8: Na Vochomůrčí rýmu je nejlepší šípkový čaj, povídá Křemílek a vypravil se k šípkovému keři.
9: Prosím tě, ty už chceš šípky, jenomže já teprve kvetu, řekl keř, který kvetl jako celá zahrada. V každém šípkovém květu bydlela růženka a uklízela tam.
8: No jo, ale než všecko odkvete a uzraje, to se mi Vochomůrka zatím ukýchá,
7: staral se Křemílek.
8: Kdyby byl aspoň jeden šípek, docela by mi stačil.
7: V tom mu sluníčko zaťukalo zlatým prstem na rameno.
9: Já ti, Křemílku, pomůžu.
7: Udělalo si z dlaně trubičku, podívalo se na jeden šípkový květ a divy, už tam nekvete květ, ale červená se zralý šípek a Křemílek už jen nastavil čepičku. Potom se vrátil do chaloupky a vařili čaj proti rýmě. Vařil Křemílek, Vochomůrka se jen díval, protože v sobě musel držet kýchnutí, aby nesfoukl plamen na ohništi. Z konvice už se kouřilo, když v tom někdo zaklepal na dveře. Byla to růženka, které udělalo sluníčko z květu šípek.
8: Co si myslíte? Povídá. Já teď nemám kde uklízet. Tak uklízej u nás v chaloupce,
7: chtěl říct Vochomůrka, jenže jak povolil zuby, vyletělo z něj kýchnutí. Všecko se zatřáslo, v kredenci se hrnečky rozehrály jako muzika, z bečky vyletěla mouka a u pece se rozkutálela polena. A najednou tam nebyla už ani konvice s čajem, ani růženka. Křemílek s Vochomůrkou chvíli smutně kroutili palcem a pak, že půjdou růženku hledat. Šli lesem, všude nakoukli a růženka nikde. Na pasece Křemílek povídá.
8: Je tamhle v kapradí, kouří se tam z konvice.
7: A hrnou se honem do kapradí, až se jim třesou lýtka. Jenže z kapradí se to na ně mračí, z kapradí to na ně bručí.
8: Jen račte dál, rychle račte o dům dál.
7: On tam seděl jezevec Burdych a pouštěl z fajfky obláčky. Šli tedy dál a na druhé pasece došli k ostružinám. Křemílek povídá,
8: růženka je určitě tamhle v ostružinách, kouří se tam z konvice.
7: A on na plácku mezi ostružinami cvičí s kanónem brouk prskavec. Jezdí sem a tam, namíří si a vystřelí. Když uviděl Křemílka s Vochomůrkou, křikl na ně,
8: jděte rychle pryč, sem se nesmí, jestli mi tu Vochomůrko kýchneš, střelím do tebe z kanónu.
7: A tak šli rychle dál, až na třetí paseku. Na té pasece byl rybník jako očko a kolem rostlo rákosí. A Křemílek povídá,
8: Vochomůrko, růženka je v rákosí, kouří se tam z konvice.
7: Jenže on tam vodník Kebule vařil v hrnečku mlhu. Sotva uviděl ty dva, rozkřikl se.
8: Jestli mi tu Vochomůrko kýchneš, utopím tě, brakaka.
7: A protože hrozil oběma rukama, nehlídal dobře hrneček a mlha mu přetekla. A Křemílek bloudili v té bílé mlze jako v černé noci. Bloudili napravo, bloudili nalevo, bloudili na všechny strany a volali na sebe.
8: Hola, hola, la.
7: Volali hola, la, la. Volali hola, la, la, la. A v tom Křemílek na něco narazil. Když se líp podívali, byla to jejich pařezová chaloupka.
8: Vidíš, tak dlouho jsme bloudili, až jsme zabloudili domů, povídá Křemílek. Jenže, co je nám to platné, když tu není růženka s konvicí čaje?
7: Vešli do světnice a růženka tam sedí u stolu, lije z konvice do hrnečku šípkový čaj a povídá...
8: To je dost, že jdete. Už jsem měla strach, aby to nevychladlo. A kde jsi byla, když jsme tě hledali?
7: Řekl Křemílek.
8: Kde bych byla?
7: Divila se růženka a nalila Vochomůrkovi plný hrneček šípkového čaje. Vochomůrka se napil a kýchl tak jemně, že od toho pod oknem vykvetl šípkový keř.
8: Je, to je ten můj,
7: zatleskala rukama růženka. Vyběhla z chaloupky a za chvíli už se otáčela ve svém novém šípkovém hospodářství.

měsícem červen, šestý měsíc roku. A víte, co důležitého se stane v čase mé vlády? Rozloučím se s jarem a přivítám léto. Třeba se mu bude také líbit pohádka o Ježkovi, kterou vám budu teď vyprávět.

0: Zima byla dlouhá, jaro nějaké, a tak se všichni těšili na léto. Jen počasí se tvářilo, že se ho to netýká. Ráno přihnal vítr tlusté mraky a pak už jen pršelo a pršelo. Z domu se na krok nedalo vyjít a doma bylo studeno a syrovo jako ve sklepě. Proč si nezatopíš? Zeptal se krtek Ježka, který se třásl pod peřinou.
1: Ani mě nenapadne, odsekl Ježek. Jednou už to léto musí přijít.
0: Jenže když přišlo, bylo už pozdě. Ježek kašlal, smrkal, v krku ho bolelo, že sotva mluvil.
2: Uvařím ti čaj s medem, nabídl se vrabec.
1: Já žádný med nemám, sýpal Ježek. Zaleď ke kočce, ať mi ho pošle velkou sklenici.
0: Jenže kočka právě olízla poslední lžičku a med došel i krtkovi. Ježkovi nezbylo, než pít čaj s citrónem, ale bez medu, a potit se a čekat, až nemoc sama odejde.
1: To snad nebude nikdy, vztekal se.
0: Ale jednoho rána se probudil a vida, kašel pryč, rýma pryč, v krku ho nebolí, juhu, zavískl, vyběhl před chaloupku a křičí na telegrafní dráty.
3: Vyřiďte všem, že už nestůňu, ať ke mně přijdou na návštěvu.
0: Byli tu co by dub, kočka, krtek i vrabec. Blahopřáli kamarádovi k uzdravení.
1: Teď se vám to mluví, ale já málem umřel, protože jste neměli med.
4: Příště uděláme větší zásoby, sliboval krtek.
0: Ježek se už klíbl.
3: Příště si vystačím sám, už vás nebudu potřebovat.
0: Když se vrabec nechápavě zeptal, jak to, Ježek se jen zatvářil tajemně.
3: Nechte se překvapit.
0: Víc neřekl. A tak se rozloučili. Cestou domů se krtek s kočkou dohadovali, jak a čím je asi Ježek překvapí.
3: Čím? Pošklepoval se vrabec. Ničím, jen se vytahuje.
0: To ale vrabec nevěděl, že kousek od Ježkovy chalupy stojí starý opuštěný včelín a právě s ním měl Ježek velké plány. Sotva kočka, krtek a vrabec zmizeli z dohledu, spěchal ke včelínu. Nejdříve vyčistil všechny čtyři úly. Zděšení pavouci nestačili utíkat. Pak umyl zaprášené stěny včelína. Jen střechu nechal dešťům na starost. Za pár dní, když lesní zvonky zvonili poledne, byl včelín jako nový a Ježek už viděl, jak se do něj hrnou včely ze všech stran.
1: Ale nehrnuli se. Včelín zůstával prázdný. Zato na louce včely pilně sbírali pil ze všech květů a odnášeli ho kdo ví kam.
3: Hned se nastěhujte do mého včelína,
0: zakřičel na ně Ježek. Ale včely jen bzzz a byli pryč.
3: Ty jsou ale nevychované,
0: vztekal se Ježek. Musíš se domluvit s královnou, vysvětlilo mu sluníčko. Počkej, já ti nějakou pošlu. A opravdu, za chvilečku tu byla veliká včela. Prošmejdila včelín od zhora dolů, ze předu, ze zadu a najednou, jako by se setmělo, obrovský včelí roj zakryl slunce a už byl ve včelíně. Pak šlo všechno jako o závod. Včely létaly z úlů pro pil, s pilem do úlů, od slunka do slunka, ani na okamžik se nezastavili. Za týden Ježek usoudil, že už je medu dost, poručil telegrafním drátům, aby pozvali kamarády na ochutnávku a zamířil do včelína.
1: Jenže místo medu dostal žihadlo.
3: Jedno, druhé, třetí. Au, au, au, co to má znamenat?
1: Rozčiloval se a křičel.
3: Opravil jsem vám včelín, tak mi koukejte dát med a hezky rychle.
2: Důdle, opovaž se,
1: bzučel mu Roj kolem hlavy a tak raději vzal nohy na ramena a pelášil, co mu síly stačily. Vpadl do domečku a pro jistotu zavřel dveře na závoru. Ale to už na něj klepali vrabec, krtek a kočka a ježek musel s pravdou ven. Kočka se smála pod fousisky.
3: To jsou mi ale nápady vybírat med na jaře. A kdy teda?
1: Vňukal ježek.
4: Tady se všechno dozvíš a taky naučíš,
1: řekl krtek a podal ježkovi tlustou knihu Všechno o včelách a včelaření. Ježek mu poděkoval a pak už pilně studoval. Být včelařem, to nestačí jen mít včelín. To se musí také rozumět včelám a starat se o ně. Kočka, krtek i posměvačný vrabec se nestačili divit, jak rychle se ježek všemu naučil. I včely si to pochvalovali a tak, když nastal ten správný čas, nachystali soudek medu pro něho a po soudečku i pro jeho kamarády. To, aby je v zimě nebolelo v krku a netrápil je kašel. Telegrafní dráty všechno roznesly do celého světa a odtamtud zase vyřizovali ježkovi pozdravy plné chvály. Ježka to těšilo, jak by ne. Chvála každého potěší, zvláště když je zasloužená.

0: byla z papíru a druhá bere vyhydle, no na manikýru. Jen kolovrátku zpívej, já vím, že je to tak. Být skromný, to je nad zlato i nad šlechtický znak.
1: Co je to, prosím tebe, kolumb?
2: Jak to kolumb? Jaký kolumb? Co to má být?
1: To já právě nevím, tati. Ty taky ne, že ne, tati?
2: Ale nevím, to se ví, že to vím. Jenomže ty se vždycky ptáš tak, že jsem z toho jelen.
1: To nebude jelen, tati, to bude spíš druh slepice, nebo holuba, nebo tak nějak.
2: No, to se ví, že ano, jenomže nevím, co je ti na holubovi nejasného.
1: Mně na tom nejasného, že nevím, jak vypadá kolumbové vejce.
2: No, počkej. Ty to zase pleteš, kolumbovo vejce, ne kolumbové, kolumbovo. A víš, co je to kolumbovo vejce?
1: Sím nevím, tati.
2: Kolumbovo vejce je, když je něco úplně jednoduchého, abych tak řekl.
1: To nevím, tati.
2: A když na to nemůže nikdo přijít, až když na to někdo přijde, rozumíš?
1: Na co, tati?
2: No na to, jak na to? Ty neznáš tu historku o kolumbosovém vejci?
1: Znám, tati, tu jsme se učili.
2: No ta vidíš, ta to všechno vysvětluje. Pověz mi vůbec.
1: Když já už ji pozapomněl, tati.
2: Pozapomněl, co je to za výmluvu, pozapomněl?
1: Když my jsme se ji učili už dávno, tati.
2: Dávno nebo nedávno. Hele, co pak ty nevíš, kdo to byl Kolumbus, ten mořeplavec, co objevil Ameriku?
1: To vím, tati.
2: No, asi nevíš. No, kdo to teda byl Kolumbus?
1: To byl ten mořeplavec, co objevil Ameriku.
2: No, tak vidíš. Ty to víš a ptáš se mě na holuba. Ten přece seděl jednou na hostině a...
1: Ten holub?
2: Jaký holub?
1: Seděl na hostině.
2: Ale holub Kolumbus. Holub tam vrkal někde na střeše. A najednou mu jeden povídal, to nic není objevit Ameriku, neříkejte, že je to něco obtížného, to je snadné, to by dověd každý.
1: To povídal tomu holubovi?
2: Kolumbovi, šmankoté.
1: Ten holub?
2: Žádný holub, to řekl jeden nafoukaný, který Kolumbovi záviděl, že objevil nový kontinent, že ano. A chtěl to tak jako zlehčit.
1: Zlehčit?
2: No, Kolumbus pochopitelně zrudnul,
1: aha,
2: že ano, ale nedal to na sobě znát, nýbrž, co? Ty si snad už vzpomeneš, ne?
1: Cím, ano, tati.
2: No tak.
1: Nýbrž to nedal na sobě znát, akorát...
2: Akorát co?
1: Akorát řek. Hele, jdi rovně.
2: Nic neřek. Vzal vejce, co leželo na talíři, že ano, a...
1: A namířil mu mezi oči, tati, a...
2: Ale žádné mezi oči. Vzal vejce a povídal... No, co povídal?
1: A povídal, hele, ještě slovo, jo.
2: A povídal, pane, postavte toto vejce na špičku.
1: To povídal?
2: Ovšem, že ano.
1: Na špičku čeho, tati?
2: Na špičku toho vejce. A on to zkoušel, jenomže se mu pokaždé, co?
1: Skutálelo.
2: Ano, a druhým zrovna tak.
1: A Kolumbusovi?
2: Kolumbusovi ne.
1: Jak to, že ne?
2: Protože Kolumbus vajíčko vzal, naťuknul a vajíčko stálo.
1: Ono nevyteklo?
2: Jak to?
1: Když ho nakřápnul?
2: On ho naťukl jen trošinku.
1: A jak to, že se mu neskutálelo a ostatním, jo, tati?
2: Kdy ti to půl hodiny popisuju, on to vajíčko na špice naťukl, že ano?
1: Aha.
2: Udělal mu tedy na špice takovou plošinku, že ano?
1: Aha.
2: Na tu plošinku ho postavil, že ano?
1: Aha.
2: A ono se mu...
1: Neskutálelo.
2: Neskutálelo.
1: Jenomže to neplatilo, že ne, tati?
2: Jak by ne, to se ví, že to platilo.
1: No jo, na to by přišel každý, tati, to nic není. Naťuknout vajíčko, aha, udělat na špice jakou plošinku, aha, na tu plošinku ho postavit, aha, a potom ho postavit.
2: Tomu právě taky říkali, ale on odpověděl, opravdu to nic není, jenom na to přijít. Pak je to snadné, jako ta moje plavba.
1: Ne, tati, to neplatí.
2: Platí, protože zrovna tak mohl naťuknout tu špičku každý, kdo u stolu zkoušel.
1: Jenomže to nenaťuk, poněvadž nechtěl fixlovat.
2: Kolumbus nefixloval. Kolumbus byl tadyhle na hlavičku. Chytrý, že ano?
1: Jenomže nikdo nefixloval, akorát on fixloval.
2: nefixloval a nezlobně. Já to vajíčko nenaťuk.
1: Fixloval a nezlobím tě. Já ho taky nenaťuk.
2: Nefixloval a seber se a spát. Nebo toho mám už dost a naťuknu tě zrovna tak, jako on to vajíčko?
1: Naťuknout mě můžeš, ale uznej, že fixloval.
2: Nefixloval a nech si slyšet už ani slovo.
1: Já už teda mlčím.
2: No tak.
1: Ale fixloval.
2: Nefixloval a spát. A dobrou noc.
1: Dobrou noc. A fixloval.
2: Ticho, herr Nice. Ať se dneska nejde spát u nás s muzikou. Tak dobrou noc. A ticho.
1: Dobrou noc.
2: Dobrou.
1: A stejně to neplatí. A stejně fixloval.
3: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
4: Spí sladce, Egone. Odpoledne měl pan Vavřinec pohřeb, na který se těšil. Nestávalo se to moc často. Některé pohřby bývaly tak smutné, že mu bylo spíš do pláče, než do hraní. Ale tentokrát šlo o poslední rozloučení s nějakým důležitým a zasloužilým neboštíkem a s hojnou účastí zasloužilých a důležitých lidí a proslovů. Nějaký herec přečte dlouhou báseň a hlavně bude hrát celý komorní orchestr. Pan Vavřinec se těšil, že po čase uvidí zase pár kolegů muzikantů, i když věděl, že si ho budou dobírat, proč nikdy nepřijde na pivo a proč je doma zalezlý jako krtek, jestli s ním náhodou nebydlí nějaká slečna. Takhle se budou určitě vyptávat a pan Vavřinec bude mít sto chutí odpovědět: o, slečna, ne, ale lichožrout, jmenuje se Hihlík. A přesně tak, jak si představoval, to muzikantské pošťuchování v zákulisí krematoria probíhalo. To se ví, že měl velké pokušení povědět jim, jak to teď u něho doma chodí. I když to svědilo, neřekl nic. Stává se milencům a dobrým přátelům, že v jistých chvílích mívají podobné nebo dokonce stejné myšlenky a pocity. Hihlík to může potvrdit. I on měl v tu dobu pokušení. Hihlík totiž ze svého pokojíku špehoval, co jeho kamarád Egon dělá a kam se chystá. Podle černé kravaty, černého obleku a černých střevíců usoudil, že tenhle pohřeb bude významný a že by tam tedy neměl chybět. Sledoval ho tajně cestou k tramvaji, na černo s ním dojel až ke krematoriu a vmísil se mezi pozůstalé. Tolik nažehlených puků a nablízkaných polobotek ještě neviděl. A když pánové usedli a povyhrnuli si nohavice, připadal si jako na módní přehlídce. Okouzleně procházel řadou ponožek a četl si v nich. Všechny byly značkové a z té nejlepší česané bavlny. Takové, pán Líku, u nás na rohu určitě neprodává, říkal si Hihlík. A jak by Egonovi slušeli. To už komorní orchestr naladil a pan Vavřinec spustil solo. Hrál tak hluboko a táhle, že i lichožrout podlehl dojetí a na chvíli pokušení odolal. Jenže při recitaci básně, která se také velmi táhla, Hihlík svému pokušení už neodolal. Zakoukal se do jedné černé ponožky, protkané stříbrnými nitkami. Nabízela se mu jí jako na talíři. Její majitel si na ten slavnostní pohřeb obul z brusu nové lakýrky. To nebylo rozumné. Nejdřív jen poposedával, tiše sykal bolestí, ale když ho ty střevíce nepřestávaly tlačit, povolil jim tkaničky a nakonec se nenápadně pod lavicí vyzul. Hihlík si vybral levou. Dokázali sloupnout s nohy jedním tahem jako slupku z banánu. Pozůstalému zůstala jen jedna ponožka, ale nic nenamítal, protože o tom zatím nevěděl. Při prvním smutečním proslovu se Hihlík přesunul do další řady. Tady ho zaujala černá s temně karmínovým podkresem. Vypadala tak uhrančivě. Hihlík ovšem odhadl, že tentokrát to tak snadné nebude. Ta nevšední ponožka patřila k noze mladého muže, který nevydržel chvíli v klidu. Pořád se díval na hodinky a poklepával střídavě pravou i levou nohou. A toho bylo třeba využít. Právě když si přehazoval nohu přes nohu a zavadil přitom o lavici, Hihlík vystartoval a strhl mu mokasínu i s ponožkou. Okradený podnikatel zíral na svou bosou nohu a nic nechápal a pak plačtivě zaječel. Dámy v sále ten vzlik pochopil jako povel k výtrysku hlasitého pláče a truchlení. Hihlík se nepozorovaně a beze spěchu vytratil z krematoria. U vchodu vedle záhonu růží zbytečnou bodku odložil a běžel domů. Pán Vavřinec se vrátil až pozdě v noci. Tentokrát s kolegy muzikanty na pivo po pohřbu zašel. Měli si co povídat, ale hlavní řeč se vedla o tom dnešním poprasku v krematoriu.
5: Jeden z ničehož nic bez ponožky a druhej lautrbos na státním pohřbu, pánové. No, co si o tom myslíte?
4: Mlel pořád dokola první houslista. Pan Vavřinec řekl, že má jisté podezření, ale že by mu stejně nevěřili. A doma se to podezření potvrdilo. V jeho posteli na polštáři spočívala černá ponožka se stříbrnou nitkou a vedle ní druhá, která měla temně karmínový podkres. A z pantofle pod postelí vykukoval svinutý list papíru a na něm mu rozvyklaným písmem někdo vzkazoval. Spi sladce, ekonek.

0: Slovenská pohádka, jak šlo vejce na vandrovku. Za starých časů se stalo, že šlo vejce na vandrovku. Když tak jde, potká je vůl i ptá se ho. Kam jdeš? Jdu do světa trochu se poohlédnout, odpovídá vejce. A tak budeme aspoň dva, řekl vůl a šli dále. Potkali koně. Kam jdete? Ptá se. Jdeme na vandrovku. No i to půjdu také, budeme tři. Šli dále a potkají kočku. I ta šla s nimi a bylo jich čtvero. Zase šli dále, potkala je kačice. Také ta šla s nimi a bylo jich patero. Šli dál a potkají krocana.
1: Kam vás tolik jde?
2: Jdeme do světa na vandrovku.
1: I to já půjdu s vámi, bude nás aspoň víc.
0: A bylo jich už šestero. Potkali raka, i ten šel s nimi a bylo jich sedmero. Šli a šli, až přišli do jednoho lesa, ale tam nebylo ani ptáčka, ani zvířátka. Všude všecko pusto. Vandrovníčkové měli hlad, nebylo čeho pojísti a noc se blížila. Vypravilo vejce kočce.
1: Ty máš dobré oči.
0: Vyškrab se na vrchol stromu a podívej se, není-li nikde vidět světélka. Kočka ihned vydrápala se na strom. A když byla nahoře, uviděla chaloupku a v jejich oknech světlo. Rychle slezla dolů a povídala to ostatním.
1: Tak je dobře, půjdeme tam a kdyby v té chaloupě i čerti byli, musí nám dát najíst, řeklo vejce a už také v tu stranu všichni zamířili.
0: Když došli až k chaloupce, povídá vejce koni, aby zabouchal na dveře. Kuň zabouchal na dveře a tu vyšla ven stará babice.
1: Co tu chcete? Co tu hledáte? Otázala se jich. Honem, utečte, než moji chlapci přijdou, sice vás všecky pobíjí, spustila na ně.
2: I pobíjí, nepobíjí. Jen ty se o nás nestarej a raději dej nám jíst, povídá vejce.
1: Že tě kozel nevezme i s tvými kamarády. Já pro takové pocestné nic nemám.
0: Zlobí se baba. Tu vejce se rozhněvalo a kázalo volu, aby babu vzal na rohy a odnesl do lesa. To se také v okamžení stalo. Načež vůl zase přiběhl. Vešli do chýše, ale než v ní se mohli poohlédnouti, slyší přicházet i člověka. Všichni se lekli. Jen vejce ne. I poručilo koni, aby se postavil za dveře. Volu pak rozkázalo, aby se postavil do prostřed jizby. Kočka, aby na pec vlezla. Krocan na polici, pod lavici kačice, kdežto rak musel vlézt do škopku plného vody. Načež vejce samo se zahrabalo do popelníku. Obyvatelé té chýšky byli loupežníci. Dva přišli domů, tři však zůstali načíhané. I podivili se, že není světla v chatě a že jim baba nejde otevřít.
3: Asi zaspala, praví jeden.
1: Jak já ji hned zbudím,
0: řekl druhý a vešel do dveří. Ale tu kůň vyhodil, až loupežník odletěl.
1: Kýho víra,
0: volá loupežník a skočí do jizby, ale tam začne ho vůl rohama trkat. A když zbojník skočí k ohništi, aby rozsvítil, kočka začne ho drápat. A jak sáhl do popele, vejce se rozpukne a zastříkne mu oči. I skočí loupežník ke škopku, aby si vymyl oči, ale tam rak popadne ho za prst.
1: Co se to jen děje? Co se to jen děje? Žasne loupežník. Tady je všecko nějaké učarované.
0: Zvolá a už hledá dveře, aby se dostal ven. Ale vůl ho ještě více trká a krocan křičí udry, udry, udry, když to kachna tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Loupežníka pojal takový strach, že ani nevěděl, jak se dostal ven, kde vypravoval kamarádům, co se mu v chatě přihodilo.
1: Tam za dveřmi vám stojí mlatec se čtyřmi cepy. V prostřed jizby zas jiný stojí s železnými vidlemi. Na peci je nějaký drapáč, z popelníka jeden střílí a ve vodě je nějaký střihač. Když to na polici někdo křičí odři, odři a pod lavicí tak, tak, tak.
0: Když to slyšeli ostatní loupežníci, utekli do lesa a do chýše se více nevrátili. Od té doby žilo tam vejce se svými tovaryši, dokud nesnědli, co tam našli. A potom nejspíše se zase navrátili domů.
4: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym. Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: Bylo pozdě na večer. Zasněžené hory se tyčily velebně k nebi a jejich vrcholy na sebe hleděly přes propasti, z nich štoupaly mlhy, šedobílé a ledově chladné. Občas se od hradeb těžkých mraků oddělil obláček a pomalu se vznášel nad horským úbočím, kde hnízdili orly a kondoři. Pod jedním vrcholkem svítilo malinké světýlko. Bližším pozorováním se dalo zjistit, že jde o žlutý stan a že se v něm svítí. Ze stanu se do pusté krajiny linuly přesmutné tóny Šňupálkovy foukací harmoniky. Kus odtud zvedla čenich hyena a poslouchala. Ještě nikdy hudbu neslyšela. Pak dlouze a příšerně zavila. Co to bylo? Zeptal se čenich a přisunul se blíž ke světlu. Nic nebezpečného, odpověděl Šňupálek. Teď si dáme písničku o čmelákovi, jak šel na maškarní ples. A znovu se dal do hraní. Pěkná písnička, poznamenal Mumínek. Není ale jasné, jak ten čmelák pochodil a jestli na tom maškarním plese bylo veselo. Radši nám vypravuj nějaký příběh. Šňupálek chvilku uvažoval a pak řekl, vyprávěl jsem vám někdy, jak jsem před několika týdny potkal ty ferky? Ne, odpověděl Mumínek. Koho, že si to potkal?
1: Ty opravdu nevíš, co jsou ferkové? Zeptal se Šňupálek udiveně. Přece s tebou musí být příbuzní, vždyť vypadáte úplně stejně. I když ty jsi samozřejmě bílý a oni pestří. Navíc mění barvu, když se dopálí.
0: Mumínkovi se hněvem zatmělo před očima. Určitě příbuzní nejsme, řekl. Nejsem příbuzný s někým, kdo mění barvu. Vyskytuje se pouze jeden druh muminů a ti jsou bílí.
1: Ti ferkové se ti ale rozhodně velice podobali, pokračoval Šňupálek klidně. Myslím, postavou. Ferko všechno rád zařizoval a organizoval, což bylo často dost duchamorné. Jeho sestřička ho poslouchala, ale podle mne myslela na něco jiného, asi na sebe. Od hlavy k patě byla pokrytá pěkným, hebkým chmířím a měla ofinu, kterou si neustále kartáčovala.
0: Takový nerozum, řekl Mumínek. A co dál? Zeptal se čenich.
1: Nic zvláštního, odpověděl Šňupálek. Sestřička tkala z trávy koberečky na spaní a vařila dobré polévky, když měl někdo bolení bříška. A za ušima měla kvítka.
0: A na pravé noze zlatý kroužek. To není žádný pořádný příběh, zvolal čenich. Kde je nějaké napětí?
1: Ty nepovažuješ za vzrušující, když někdo poprvé v životě uvidí ferka, který navíc dokáže měnit barvu? Zeptal se Šňupálek a pokračoval ve hře na foukací harmoniku.
0: Slečny jsou praštěný a ty taky, řekl Mumínek.
2: Pak zalezl do spacího pytle a obrátil čenich ke stěně stanu. Tu noc se mu však zdálo o malé slečně Ferce, která se mu podobala a jíž daroval růži, aby ji nosila za uchem.
0: To je k vzteku, prohodil Mumínek, když se ráno probudil. Ve stanu bylo mrazivé chladno. Šňupálek zrovna vařil čaj. Dnes vylezeme na nejvyšší vrchol, řekl.
2: A jak víš, že je to ten správný? Zeptal se čenich a natáhl krk, aby se na jejich cíl podíval. Vrcholek však byl zahalen do těžkých šedých mraků.
0: Podívejte se na tohle, odpověděl Šňupálek. Všude samé špačky od cigaret. Ty vyhazují profesoři.
2: No ne, pravil čenich s lítostí, že na to nepřišel sám. Putovali vzhůru klikatou horskou cestičkou, vzájemně spojeni záchranným lanem, které si pro jistotu uvázali kolem bříšek. Nezapomeňte, že to děláte na vlastní riziko, řekl čenich, který šel poslední v řadě. A myslete na můj zánět středního ucha. Cestička byla stále strmější a stoupali stále výš. Všechno kolem nich bylo prastaré, gigantické a nehostinné, strašlivě nehostinné. Mezi holými srázy plachtil s rozpjatými křídly kondor. Bylo to jediné živé stvoření, které se zde dalo spatřit.
3: Takový velikánský pták, poznamenal čenich.
2: Určitě ho v těch výškách trápí samota.
1: Někde tu rozhodně má svou paní a možná i spoustu kondorků, řekl Šňupálek.
2: Kondor plachtil majestátně dále a obracel sem a tam hlavu s chladnýma očima a zahnutým zobákem. Přesně nad nimi se smávajícími perutěmi zastavil.
3: O čem teď přemýšlí? Uvažoval čenich.
2: Vypadá dopáleně, řekl Mumínek. Mám dojem, že přemýšlí o nás. V tom Šňupálek vykřikl, letí na nás! Všichni tři rychle skočili ke skalní stěně. Kondor se svíštícími perutěmi se řítil na cestovatele. Vtlačili se do malé trhliny ve skále, pevně se jeden druhého drželi a strnulí hrůzou očekávali, co se stane. Už byl tady. Přihnal se jako bouře, jeho mohutné perutě byly do skály a kolem trojice se zatmělo. Bylo to úděsné. A najednou nastal zase klid. Celý roztřesení vystrčili čenichy. Kondor plachtil velkým půlkruhem v temnící se propasti hluboko pod nimi. Pak se najednou zvedl a letěl do nitra hor.
1: Stydí se, že mu to nevyšlo, poznamenal Šňupálek. Kondoři jsou velice pyšní. Určitě to už nebude opakovat.
3: Kondor a jeho kondorci, vykřikl čenich rozčíleně. Náramně dojemné a obří ještěrky a k tomu vodopád pádající do samých zemských útrop. Pro malé zvířátko, jako jsem já, je těch dobrodružství až nad hlavu.
2: Největší dobrodružství na tebe ještě čeká, řekl Mumínek. Naše kometa. Všichni tři vzhlédli k těžkým mrakům.
1: Přál bych si, aby bylo vidět nebe, poznamenal Šňupálek.
2: Zvedl pero, které po sobě zanechal kondor, dal si je za klobouk a řekl,
1: pojďte, musíme dále.
2: Později odpoledne vylezli tak vysoko, že se ocitli v mracích. Z ničeho nic měli kolem sebe samou studenou mlhu a pouhou šedivou prázdnotu. Skála byla kluzká, chůze po ní nebezpečná. Trpěli hroznou zimou a Mumínek smutně vzpomínal navlněné kalhoty, které v tuto chvíli putovaly do středu země.
3: Myslel jsem, že mraky jsou hebké jako vlna a že se v nich krásně jde, pravil čenich a kýchl. Mám celé té bláznivé cesty až po krk.
1: Co to tam je? Zeptal se Mumínek a prudce se zastavil. Leží tam něco lesklého.
3: Diamant?
2: Zeptal se čenich a celý ožil. Vypadá to jako malý náramek, řekl Mumínek. A hned se pustil do mlhy.
1: Dej pozor, volal za ním Šňupálek. Leží až na krajičku propasti.
2: Mumínek šel dál s velkou opatrností. Úplně na kraji propasti si lehl na bříško a natáhl po náramku tlapku.
1: Držte pevně lano, zakřičel.
2: Šňupálek a čenich drželi, co jim síly stačily, a Mumínek se vyklonil přes okraj ještě dál. Nakonec se náramku zmocnil a vyškrábal se zpátky.
1: Je ze zlata, pravil. Neříkal si, že ta slečna Ferka měla na pravé noze zlatý kroužek?
2: Ano, odpověděl Šňupálek posmutněle. A byla tak krásná. Vždycky chodila trhat květiny na nebezpečná místa.
3: Tak teď je asi napadrť,
2: poznamenal čenich. Putovali trudnomyslně dále, stoupali stále výš a byli čím dál víc unaveni a prokřehlí. Nakonec se posadili, aby poskytli nohám odpočinek a mlčky zírali do válejících se šedých závojů. V tom se mraky rozestoupily a pod našimi poutníky se objevilo celé moře oblaků. Z hora vypadaly hebké a krásné, takže se jim zachtělo brodit se v nich, hroužit se do nich a chodit po jejich koberci. Teď jsem nad mraky, prohlásil slavnostně Šňupálek. Pak se obrátili, aby se podívali na nebe, které takovou dobu neviděli.
3: Co to zas je? Zašeptal čenich ustrašeně.
2: Nebe už nebylo modré. Mělo načervenalou barvu, která působila nadpřirozeně.
1: Asi západ slunce, řekl Šňupálek nejistě. Samozřejmě to je jasné, dodal Mumínek, zapadá slunce.
2: Věděli však, že to není západ slunce. Způsobila to kometa ozařující svým červenavým světlem večerní nebe. Mířila k zemi a ke vší té drobotině, která jí obývala. Na samém vršku zubatého horského řetězu se nacházela observatoř, kde páni profesoři konali tisíce zajímavých pozorování, kouřili tisíce cigaret a vedli samotářský život ve společnosti hvězd. Věž měla kulatou skleněnou střechu a zdobila ji skleněná koule duhových barev, která se neustále pomaloučku otáčela. Mumínek šel v čele, otevřel bránu a na prahu se uctivě zastavil. Celou věž tvořila jediná veliká místnost, odkud největší astronomický dalekohled světa neustále pozoroval hvězdní svět. Pomalu se pohyboval a současně pátral ve vesmíru po nebezpečí. Přitom si pro sebe předl jako kočka. Všude kolem pobíhala spousta profesorů, šplhali nahoru a dolů po schodech zlesklé mosazy, šroubovali, měřili, seřizovali a občas něco zaznamenávali do svých zápisníků. Měli velice naspěch a všichni kouřili cigarety. Dobrý večer, řekl Mumínek. Nikdo si ho však nevšiml. Mumínek šel tedy opatrně dál a zatáhl nejbližšího profesora za kabát.
4: Ty jsi tady zase? Řekl profesor.
2: Promiňte, ale já jsem tady ještě nikdy nebyl, ohradil se Mumínek plaše.
4: Tak to byl někdo, kdo se ti náramně podobal, řekl profesor. Teď tady není žádný klid, nemáme čas na návštěvy, co tu pobíhají a kladou dětinské otázky. Nějaké pak kroužky na nohu ústa hromů. Ta kometa je nejzajímavější událostí, jaká se mi v životě stala. No tak co chceš?
2: Nic důležitého, zamumlal Mumínek. Chtěl bych jenom vědět, jestli byla porostlá chmířím. Myslím, tu, co zde byla přede mnou. A jestli neměla za uchem kvítko.
4: Profesor zvedl ruce k nebi a vzdychl.
2: Chmíří a kvítka mě nezajímají. Ani kroužky na nohou. Ty opravdu považuješ za důležité, jestli nějaká slečna ztratila z nohy kroužek, když očekáváme kometu?
4: Nějaký význam by to mít mohlo, odpověděl Mumínek vážně. Děkuji mockrát.
2: Není záč, řekl profesor a odspěchal ke svému dalekohledu.
3: Tak co říkal, zašeptal čenich. Přiletí kometa?
2: Kdy spadne, zeptal se Šňupálek.
4: Zapomněl jsem se zeptat, odpověděl Mumínek. Slečna Ferka tady ale taky byla. Do žádné propasti nespadla.
3: Ty jsi praštěný, prohlásil čenich. Teď se jdu zeptat já.
2: Dobře, se dívejte, jak to vyřídím.
4: Pak šel malý čenich k jinému profesorovi a řekl.
3: Slyšel jsem vás velice chválit, jak jste dobrý v objevování komet.
2: Opravdu? Odpověděl profesor rozradostněn.
4: Tahle kometa je neobyčejně krásná. Uvažuji, zda ji nemám po sobě pojmenovat. Pojď se na ní chvilku podívat.
2: Čenich ho následoval po všech schodech nahoru. Byl prvním zvířátkem, které se mohlo podívat do největšího hvězdářského dalekohledu na světě.
4: No, není to pěkná kometa? Zeptal se profesor.
3: Vesmír je černý, ale úplně černý, zašeptal čenich.
2: Byl tak zděšený, že se mu na zátylku zježily chlupy. V nedozírné temnotě blikaly hvězdy jako živé. Byly tak veliké, jak říkala Ondatra. A v dálavách mezi nimi jako potměšilé oko svítilo něco rudého.
3: Kometa, řekl čenich. To rudé je kometa, co se sem přiřítí.
4: Jistě, že se sem přiřítí, souhlasil profesor. To je právě zajímavé, každý den ji uvidíme líp. Den ze dne bude rudější a krásnější.
3: Ale ona stojí na jednom místě, poznamenal čenich. A nevidím žádný ohon.
4: Ohon má za sebou, vysvětlil profesor.

0: Nohy se mu přitom třásly. V půli cesty se zastavil a zeptal se:
1: Kolikátého je dnes?
0: 3. srpna, odpověděl profesor. A je přesně 7:53.
1: Tak to my zřejmě budeme muset domů, řekl čenich. Zatím ahoj.
0: Když se čenich vrátil k ostatním, cítil se o pěkný kousek větší.
1: Je černý, prohlásil. Černý jako uhel.
0: Jako vesmír, zeptal se Mumínek.
1: Pochopitelně, vysvětlil mu čenich. A kometa je rudá a má za sebou ohon. A má se dotknout země 7. srpna v 8:42 večer. Možná o 4 vteřiny později. Profesora, já jsme to vypočítali.
0: Tak to si musíme pospíšit domů, řekl Mumínek. Jaká důležitá věc se to v neděli měla stát?
1: Oběd s piškotovým dortem a k němu ovocné žele a šlehačka, prohlásil čenich nedbale. Úplné dětinství, aspoň pro toho, kdo se díval hvězdářským dalekohledem.
2: Rozhodně si ale musíme pospíšit, zabručel Mumínek. Otevřel dveře a vyběhl ven. Jen klid, dodal za ním Šňupálek. Jestli poběžíme hlava nehlava, rozbijeme si čenichy v nějaké propasti. Kometa přece přiletí až za 4 dny.
3: Kometa, pořád kometa, vybuchl Mumínek. Tatínek a maminka to s ní vyřídí, jen co se vrátíme domů. Musíme ale sehnat slečnu Ferku. Vždyť ona vůbec neví, že jsem našel kroužek z její nohy.
0: Zmizel v soumraku a ostatní táhl za sebou. Byli totiž spolu stále svázaní lanem. Tísnivá, načervenalá barva nebe zesílila. Mraky se rozptýlily a celá horská krajina ležela obnažená v neskutečném večerním osvětlení. V dálce se daly rozpoznat temné skvrny lesa a úzký proužek řeky. Tak dobrá, myslel si Šňupálek. Proč by se nemohli vrátit domů? A slečna Ferka s kroužkem na noze je asi lepší než bez něho, ať kometa přiletí nebo ne.

0: Básničku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly. Jestli se vám ta básnička líbila,
2: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: jiném domečku. Říkalo se jim sklenění milenci, neboť byli ze skla a měli se rádi. V domečku s nimi spaly ovečky s beranem, které byly také skleněné. Pro všechny bylo místa dost, protože domeček byla vlastně krabice na boty číslo 46, což je i u pánské obuvi značná velikost. Spali vždycky až do Vánoc, protože to byly ozdoby na stromeček. Když přišly Vánoce, panenka se probudila, trošičku zívla, trošičku se protáhla a řekla, to jsem se pěkně vyspala. Podívala se na panáčka, pohladila ho po tváři a políbením ho probudila. Vstávej, můj milý, jsou Vánoce. Už, já bych si ještě zdřímnul. To nejde, je náš čas, řekla panenka. A hnali ovce pod stromeček. Jak je hnali, panenka se z nenadání zastavila, neboť v tu chvíli úžasla. Vidíš ten zámek? To je krása. Stál před nimi, celý modrý, posetý zlatými hvězdami a šla z něj vůně čokolády. Právě snídají horkou čokoládu. Taky bych si dala, olízla se panenka. Panáček hned nevěděl, ale potom se rozhodl. Jaký pak zámek? Je to škatule s vánoční kolekcí. Pojď už. A vykročil za ovcemi. Ale panenka se nehýbala. Já bych se do zámku ráda podívala. Všude bude samet, hedvábí a krajky a drahocenný nábytek. Co pořád stojíš? Podívej se, kde už jsou ovce, řekl panáček. Vzal ji za ruku a odvedl ji. Přišli ke stromečku. Panenka si vyskočila na větev a snila o zámecké nádheře. Panáček pískal na píšťalu vánoční melodie. Jemine, kde jsou ovečky? Probudila se ze snění panenka. Ovcím se pod stromečkem nelíbilo. Houfem se sebrali a s beranem v čele vypásali kytičky z květovaného koberce. Panáček, vlastně pasáček, na berana zapískal, ale beran dělal, že neslyší. A tak si na něj dokročil. Panenka seděla na větvi, dívala se na modrý zámek s hvězdami a představovala si, co se děje uvnitř. V tom se zámek otevřel a vyšel z něj průvod. Nejdřív se objevili mouřeníni a nesli nádoby ušlechtilých tvarů, svícny, stříbrné řetězy, ozdobné skřínky, hudební nástroje a jiné drahocenosti. Za nimi vyšly dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Kolem poskakovali psi a poletovali cizokrajní ptáci. Nakonec ze zámku vladařským krokem vykročil muž. Byl oděn v krásný staniolový šat. Jeho kabátec zdobily šperky. Kalhoty byly baňaté a pruhaté, co pruh, to jiná barva. Špičaté střevíce měl ohnuté nahoru, jako když se nad něčím ohrnuje nos. Průvod mířil k vánočnímu stromku a tam se zastavil. Cizokrajní ptáci posedali po větvích, mouřeníni rozvěšovali stříbrné řetězy a svícny, dívky zdobily stromek vzácnými předměty. Muž vladařského vzezření přikazoval, co kam přijde. V tom spatřil panenku, přistoupil blíž, uklonil se jí a řekl, jsem princ z Čokolandu, krásná princezno. Nejsem princezna, jsem obyčejná panenka. chci tě do své kolekce. A to zas ne, řekla panenka, ale zvědavost jí nedala. A zeptala se, není ta kolekce náhodou modrý zámek se zlatými hvězdami? Princ vyskočil na větev, přisedl k ní a otázal se jí sladkým hlasem. Chtěla by ses podívat dovnitř? Nechtěla, řekla panenka a vyběhla o větev výš. A princ z čokolandu za ní. Je tam hodně krajek, atlasu a hedvábí, zeptala se zase. Provedu tě a všechno sama uvidíš, řekl princ a sedl si zase vedle ní. Panenka vyskočila, vyběhla ještě o větev výš a princ za ní. Mě nechytíš, řekla panenka a utíkala po větvi. Doběhla až nakonec a nikam dál už nemohla. Princ se blížil, vztahoval k ní ruce a když se jí dotkl, zachvěla se. Jak jsi chladná, krásko, řekl princ. Jsem skleněná, odpověděla panenka. A taky je tu zima, netopí se. Pojď se mnou na šálek horké čokolády, řekl princ. Ta by tě zahřála. A jak by mě chutnala, pomyslela si panenka. Princ ji objal kolem ramen a už jí odváděl po větvi, už spolu sjížděli po stříbrných řetězech jako na toboganu, už vcházeli do modrého zámku s hvězdami. Co nádhery bylo v zámku a co sladkostí. Panenka pila horkou čokoládu, jedla bombóny s náplní citronovou, nugátovou, oříškovou a potom pomerančovou a ještě lanýžovou a ještě jeden fondánový a oči chtěli pořád víc a víc. Když pasáček vyhnal ovečky z kytičkovaného koberce, vrátil se s nimi pod stromeček a úžasl, co viděl. Stromeček byl ověšen krásnými ozdobami, svícny a stříbrnými řetězy. Na větvích seděli cizokrajní ptáci a houpali se na nich dívky snědých tváří v oděvech třpitných barev. Ale jeho panenka nikde. Marně se rozhlížel a marně volal hlasem i melodií své píšťalky. Neviděli jste tu mou panenku, zeptal se nakonec. Odvedl si ji princ z čokolandu, řekla jedna z dívek snědých tváří a ukázala k modrému zámku. Pasáček se tam rozběhl, vrazil dovnitř a zůstal úlekem stát. Uprostřed komnaty na atlasovém loži ležela panenka bez hnutí a nad ní se skláněl princ z čokolandu. Zabil jste ji, vykřikl pasáček. Spí, řekl princ. V tom panenka otevřela oči a vzdychla. Mně je strašně špatně. Otrávil jste ji, budeme se bít, znovu vykřikl pasáček. Ale kde pak, řekl princ, předspala se cukrovým. Ale to už se pasáček vrhl do boje a dostal ránu do hlavy, jen to zadunělo. Máš prázdno v hlavě, posmíval se princ. A vy jste zase nádiva, zvolal s opovržením pasáček a píchl ho píšťalkou do břicha. A v skutku? Jsem nadívaný nejjemnějším nugátem, stačil ještě pyšně říci princ a chytil se za břicho. Pasáček toho využil, vzal panenku do náruče, vyběhl s ní ze zámku a zámek za sebou zavřel píšťalkou na petlici. A tak princ přišel o panenku do kolekce. Panenka už nechtěla čokoládu ani vidět a byla ráda, že jsou zase spolu s pasáčkem. Potom se slavili Vánoce. Po svácích se pasáček s panenkou a ovečkami vrátili do svého bílého domečku, ulehli a spali a budou spát zase až do příštích Vánoc.
1: Slon. Docela malé uši nejsou k ničemu. Kdo má moc malé uši, neslyší skoro nic a ani neví, jestli mu jdou náramkové hodinky. Ale moc velké uši nejsou také nic příjemného. Sloni mají ohromné uši a neřekli byste, jaké s tím mají trápení. Když jsou sloni ještě maličcí, mají uši skoro jako vy. Slyší z dálky hvízdat vlak a zblízka čmeláka. Slyší zpívat ptáky a bubnovat déšť. Slyší to všechno a nepřipadá jim to nijak zvláštní. A také, co je na tom zvláštního? Ale sloni rostou. Mají uši větší a větší a slyší čím dál víc věcí. Ze začátku je to baví. A říkají si mezi sebou, slyšel jsi, jak spadla omítka? Kde to mohlo být? Tady přece žádné zdi nejsou. To víte, že maličcí sloni závidí těm větším slonům, že slyší tolik věcí a těší se, až vyrostou. Ale starší sloni rostou a rostou, začínají mít uši jako malé náměstí a slyší tolik věcí, že se to nedá spočítat. Jdou třeba dva velcí sloni vysokou trávou. Daleko široko se nic nepohne. Maličkému slonu by se zdálo, že je všude úplné ticho, ale dva velcí sloni slyší hluk, slyší všechno možné, slyší, kde si v dálce bouchání dveří a křik na chodbě, rány z pušek, volání kamelotů, saxofon a výkřiky a smích a třeskot skla a rány na dveře a 20 sirén. Slyší to všechno na své procházce vysokou trávou, kde se široko daleko nic nepohne. Chtěli by si něco povídat ti dva sloni, ale nemohou, nerozumí vlastnímu slovu. A myslí si, tohle přece nelze snášet a běží si koupit vatu do uší. Ale kde vzít tolik vaty do obrovských uší? Slonů je hodně a vaty málo. To by se na světě nemohlo vábět nic, než vata do uší. A sloni, čím jsou starší, tím jsou zuřivější. Nepřál bych vám potkat starého zuřivého slona. Poznáte ho z dálky. Běží vysokou trávou, protože si myslí, že tomu uteče, ale pozná, že je to marné. A troubí svým chobotem, dělá veliký rámus svým zdviženým chobotem, aby přehlušil aspoň na chvíli to, co už nemůže poslouchat. Tehdy si velcí sloni přejí být malými slony, což malí sloni nikdy nepochopí. Tučňák. Tučňák je nešťastný pták. Má jedny jediné šaty a musí v nich všude. V divadle to ještě jde. V divadle to není tak špatné. Horší je, když chce v létě na koupaliště. Marně prohlíží skříň už po 20. Nemá tam nic, vůbec nic. Žádné plavky, ani krátké kalhoty. A tak co má dělat? Jde a koupe se v tom, co má. A kde kdo se za ním ohlíží, a říká, poslyšte, ten tučňák už opravdu neví, co by dělal. Už jste viděl, aby se někdo koupal ve smokingu? A tučňák je velmi nešťastný. Jak ho má takové koupání bavit? A tak se jednou sebere a jede. Jede jen tak, bez kufru, nemá co zabalit. jede ve svých jediných šatech někam daleko na pusté ostrovy, kde by si ho nikdo nevšímal. A když tam přijede, vidí, že tenhle nápad neměl sám, je tam asi tak milion tučňáků a všichni se koupou ve smokingu.

0: rybky.
1: Plazí se dva hadi. Najednou se jeden z nich zastaví a ptá se toho druhého.
2: Nejsme jedovatí.
1: Druhý odpoví. Ani nevím, proč?
2: Já jsem se totiž právě kousnul do jazyka.
1: V útrobách vraku. Stále tu proti sobě v ranním slunci. Tulamur senior s obrovským břichem a s hlavou kulatou a oblízkanou jako hříbek na štupování punčoch a vytáhlý šlachovitý Carlos, kterému, když potřásl hlavou, poletovali kolem tváří copánky. Zdálo se, že se chtějí porvat. Náhle ve stejnou chvíli vyrazili, objali se a hned zase od sebe odstoupili.
3: Carlosi, jak to vypadáš? Kde jsi byl celý ty roky?
4: Tak různě, ha. Hlavně v Mexiku.
3: Ale proč?
4: Abych nevypadal jako ty, amigo.
1: Zašklebil se Carlos.
4: Jiné podnebí, jiná strava.
5: Kde je můj syn?
1: Přerušil ho Tulamor senior. Carlos se zadíval k řece. Kolem vraku proplouval párek labutí.
3: Tam bude, že jo?
1: Dovtípil se Ramses.
4: Možná, řekl Carlos zamyšleně. Půjdeš se tam podívat se mnou? Nebojíš se?
3: S váma se nebojím,
1: vyhrkl Ramík.
4: Dobrá, jdeme, ale bude to dost nebezpečný.
5: Tak počkáte, kdo je tu šéf?
1: Poskočil vztekle Tulamor senior.
4: Tady jsem šéf já, amigo, a tebe s sebou neberu.
1: Carlos dlouhým krokem vyrazil k parníku. Ramses se podíval, co na to jeho otec. Ten na to nic. A tak se rozběhl za Carlosem. Po vratkém lodním můstku se dostali na palubu. Byla tu skládka hadrů, prázdných konzerv a spuchřelých lodních lan. Rezavé schody vedly do podpalubí.
4: Dolů půjdu radši sám,
1: zašeptal Carlos. Schody strašlivě skřípaly. Carlos se ohlédl dozadu a když viděl, že Ramses sestupuje za ním, jen pokrčil rameny. Po levé straně chodby byla řada kajut, většinou s vylámanými dveřmi. Vchod do jedné z nich zatarasil promáčený slamník. Carlos se protáhl dovnitř, ale hned ucouvl. Kolem nohou mu proběhl pištivý chumel myší a zmizel v pootevřených dveřích kajuty na konci chodby. Hned na to se odtamtud ozval řev. Carlos popadl železnou tyč, která se válila v koutě.
4: A ty se schovej,
1: přikázal Ramsesovi a vrazil do kajuty. Na palantě se povalovali tři lichožrouti. Vypadali dost zuboženě. Jednoho z nich Carlos občas na nábřeží vídal. Byl to hromotluk, kterého nešlo přehlédnout.
4: Pardon, nerad ruším,
1: řekl a tomu svalovci přátelsky pokynul.
4: My dva se možná známe. Od vidění,
1: upřesnil.
6: Mně v tomhle městě zná každý i od slyšení.
1: Zazubil se ten hromotluk.
6: Jmenuju se Vasil.
1: Už je to tak. Vasil s Pepou Padrátem a Čangem Škrtičem si tady sešívali rány. Když se včera vrátili bez Tulamora juniora, nastalo na půdě zemětřesení a po něm tsunami. Vlna ponožek se v záchvatu šéfova vzteku zvedla a smetla je na jednu hromadu a Padre po té hromadě dupal. Vypadli na ulici orvaní a potrhaní a Vasil je zavedl k vraku, kterému říkal můj houseboat. Tady se dají do pořádku a pořádně se vyspí.
4: Neviděli jste tu nikoho?
1: Chtěl vědět Carlos.
6: Sem nikdo nepřijde, zavrčel Vasil. Nebo snad někoho hledáš?
4: Dobrá otázka. Někdo tu hledá, brášku. Vypadá to na únos a prsty v tom má kudla Dederon a jeho parta.
1: Carlos zahvízdal a ve dveřích se objevil Ramses.
0: Pane Vasile!
6: Ramsesi!
1: Škrtič a Padrát ze sebe nedostali ani slovo. Čango měl překvapením knedlík v krku a Pepa nejspíš bramboru.
4: Vidím, že se znáte, řekl Carlos. Ramíku, doveď pány nahoru, otec bude mít jistě radost.
3: Šiof je tady,
1: vyhrkl Vasil. Ve velkém těle měl malou dušičku a ještě se opatrně zeptal, a co tula mor junior? Ramses jen zavrtil hlavou a šel napřed. Vasil, Škrtič a Padrát se loudali za ním. Zůstal tu jen Carlos. Zvedl odhozenou železnou tyč, proskoumal každý kout toho rezavého vraku, ale žádnou stopu po únosci nebo jeho oběti tu neobjevil.

0: Begin cvičení.
1: S Hankou.
0: Ahoj děti, ahoj Hanko Kynichová, jak se máš?
2: Já se mám dobře a možná už jsem ti někdy říkala, že jsem byla dřív moderní gymnastka.
0: Hanko.
2: Co, vzpomínáš si?
0: Já si tě dokonce představuju, jak moderně gymnastkuješ.
2: Moderní gymnastika, to je oproti sportovní gymnastice odvětví, kdy při cvičení budete potřebovat náčiní a já jsem si jedno takové náčiní dnes vzala, abych tady Pigim zaspomínala na to, když jsem ještě dělala moderní gymnastiku.
0: Hanka má sebou takový
2: kruh.
0: Vypadá to jako umělohmotná žížela, která se zakousla do vlastního ocásku, ale je strašidelně dlouhá.
2: Přesně tak. A tady to náčiní se v moderní gymnastice používalo proto, aby se děti, holčičky naučili zručnost.
0: Ty myslíš, že chlapečkové to nezvládnou?
2: Chlapečci taky mají zručnost, ale ty zase nemají tak ohebná záda a nemají tak protažené svalstvo na nohách, aby mohli dělat provazy,
0: rozštěpy. Takže je to taková holčičkovská záležitost, ten kruh, ale já se budu vlnit taky a dokážu ti, že to zvládnou i kluci.
2: A když na co si ještě vzpomínám, když jsem chodila na tréninky, tak jsem vždycky hrdě nosila tu obruč takhle přes rameno, aby všichni viděli, že já jdu do gymnastiky. Byla jsem na to strašně hrdá.
0: A to ti nesplacatili v tramvaji?
2: Já jsem z Moravy. My tam tramvaj v Kroměříži nikdy neměli.
0: Takže jsi chodila s obručí jenom pěšky?
2: Pěšky a vždycky jsem byla taková hrdá, že tam jdu. To je jedno, to jsem si jenom teď tak na chvilinku zaspomínala na to, když jsem byla ještě gymnastka. Ale v každém případě teď tu obruč držíme. Nad hlavou, dejte ji do vzpažení. Je, Piggy, zpátky ruce dolů. Co když děti obruč doma nemají?
0: No to nevím. Tak si vezmu vařečku dlouhou.
2: Tak si dnes pro výjimečně vemte vařečku a budu moc ráda, když si obruč koupíte a třeba se s vás taky časem stanou moderní gymnastky, protože se vám prostě toto náčiní bude líbit. Takže já budu předpokládat, že já mám kruh.
0: A nebo pokličku.
2: No, my totiž chceme přes ten kruh prolejzat. Takže já si spíš myslím, že dnes to jenom tak jako vysvětlíme a příště už si to děti doma můžou zacvičit sami.
0: Dobře.
2: Takže máme kruh nad hlavou.
0: Kruh nad hlavou.
2: Ve vzpažení. Pomalinku kruh pouštíme dolů, stoupíme do něj jednou nohou, stoupíme do něj druhou nohou.
0: To znamená, že kdo má vařičku, přeleze.
2: Přesně tak. A pomalinku zase kruh vytáhneme nahoru. Pík, ještě druhou nohu tam, ještě druhou nohu. Šup, levá, teď. Tak, máš vařečku za zády, já mám kruh za zády a pomalinku vstáváme. Znova máme ruce nad hlavou a ještě jednou pomalu pouštíme kruh dolů, obruč dolů. Prolezeme do něj pravou nohou, levou nohou a za zády vytahujeme obruč. Tak, drž si vařečku nad hlavou za její konce. A pojď, a já mám tu obruč a ukloním se k jedné straně. Ukloním se k druhé straně. Tak.
0: Proč ty gymnastky cvičí s vařečkama?
2: Ono to není moc atraktivní, víš, potom když jdeš na závody a vyhazoval by si ke stropu vařečku, tak on ten kruh, když je krásně barevný, třpitivý, tak je to velmi atraktivní. Pusť dolů, já ti budu ještě chvilku povídat o gymnastice, protože ty gymnastky mají krásná těla, jsou štíhlé, mají nádherné drezíky.
0: Já si to zkusím zatím skloňovat, ty povídej.
2: Tady máš kruh, pak mají nádherné drezy, pak mají učesané vlasy a jsou takový jako takový kultivovaný. Takový prostě, takový, na ní vidět ten projev toho těla, to samozřejmě má každý sport, ale já jsem si teď na chvilku zaspomínala.
0: Kachna Justýna tomu říká ladný jako gazela.
2: Ladný jako gazela, to je přesně ono. A víš, co se potom s tím kruhem dá dělat? Pigy, soustřed se.
0: No.
2: Budu ti ho házet. Připrav se, pozor, letí obruč teď. Chytil.
0: Není.
2: Tak já si jdu pro ní znova.
0: Ne, já tam doběhnu, ty povídej o těch gazelách.
2: Ale nebudu ti povídat o gazelách.
0: I když tedy upřímně řečeno, když to říká Kachna Justýna, tak to připadá poněkud legrační.
2: Takže, milé děti, já jsem si teď tady hezky zavzpomínala. Budu moc ráda, když i vy si pořídíte kruh, obruč, budete s ním doma trénovat.
0: Házet,
2: chytám.
0: Hop,
2: a já ti něco ukážu.
0: Ty jsi to chytila.
2: Podívej se, jak kroužím tou obručí nad hlavou. To je krása, viď?
0: To je velmi
2: A já teď lásně. Vyhodím obruč nahoru a do druhé ruky chytím a vyhodím obruč nahoru. Udělám kotol. Ježiš,
0: Hanko!
2: To se mi zase úplně tak nepovedlo. No, chce to trošku tréninku. Děti, já jdu do tělocvičny za svými dětmi, kde teda nebudeme mít obruče, budeme tam mít jenom aerobik a vy trénujte doma.
0: Hanka je vážně gymnastka a moderní.

0: Maníčko, tiše.
1: Co je?
0: Já jsem slyšel kukačku.
1: V hodinách?
0: A ne, na stromě.
1: To nekukala kukačka.
0: Jak to?
1: Ta totiž nikdy nekuká.
0: No a kdo by pak podle tebe kukal, když ne kukačka?
1: No, zamysli se, Hurvínku. Když nekuká ona, kukačka, tak kuká kdo? No?
0: Kominík.
1: Co to plácáš, kominík? Ty už jsi někdy slyšel kukat kominíka?
0: Slyšel?
1: No, povídaj.
0: Zrovna včera. Po chodníku šla nějaká slečna a kominík na ní dělal z komína kuku, aby si všimla, že vymetá a že je užitečný.
1: No, tak dobrá, no, ale to bylo na střeše, víš, no. Ale když něco kuká na stromě, tak to není kominík, ani ta kukačka, ale jedině ten kukaččák. Sameček od kukačky.
0: A samička nekuká?
1: No.
0: Nikdy?
1: Nikdy.
0: A co tedy dělá, když nekuká?
1: Hledá cizí hnízdo, aby mohla snést vajíčko.
0: Jak cizí?
1: No, protože svoje hnízdo nemá, tak vejce podstrkuje cizím ptákům.
0: No a proč ona hnízdo nemá?
1: Protože ho nepotřebuje. A jestli pak víš proč?
0: Protože bydlí v hodinách.
1: Ale já nemluvím o té dřevěné kukačce, ale o té živé, no. A ta hnízdo nemusí mít, protože ta svoje vejce strčí třeba kosovi nebo lobostrnadovi. Nebo kocholoušovi, no. A ten jí to mláje vysedí a vychová, víš?
0: Páni, máni, ty jsi tak nebezpečně chytrá.
1: Víš, že?
0: Jenže jak to mládě naučí ten chocholouš kukat, no? Když on sám kukat neumí, ha?
1: On ho to nemusí učit kukat. Umí ten ptáčí prcek od narození.
0: Nevěřím.
1: Co pak ty neumíš kukat?
0: Umím.
1: No.
0: Hele, kuku, kuku.
1: No tak vidíš, kluku.
0: Ty brďo, ona mě snesla kukačka.
1: Co se ptáš? Co pak nevíš, kdo je tvůj rodič?
0: Kukačka?
1: Ne.
0: Strnát?
1: Ne.
0: Chocholouš?
1: Ne. Přece pan Spejbl.
0: Jo. S ním se dělím o hnízdo. Ale nevím, kdo je moje maminka, která mě k němu prskla.
1: Aha. No, tak to já tedy taky nevím. Ale víš co?
0: Ne.
1: Nejlepší bude, když se na to zeptáme přímo pana Spejbla.
0: Kuku! A vlastně ano. Máni, jdeme!

0: Dnes je 24. června.
1: A svátek má Jan?
0: Jan neboli Honza je prastaré.
1: Jméno a je u nás vůbec nejrozšířenější jméno a znamená...
0: Milost.
1: Takže kolik asi dnes poslouchá pra Honzíku?
0: My jim přejeme krásný svátek.
1: A posíláme veselou písničku.
0: A nemusí být pra věku.
1: A nebo s pra člověkem.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jak to vypadá?
3: No, Žižka měla taky jedno oko a učíme se o něm dodnes.
2: Hele, když se na to nebudeš šmatat, když se nebudeš platit a když nebudeš mrkat, tak to vydrží.
3: Hele, Honzo, a hlavně se neboj. Řekni, že zastupuješ 20 dětí z naší obce.
2: Proč děti, ať řekne klidně mládež, ne?
4: Jasně, mládež.
3: No takže zastupuješ 20 mládeží z naší obce a když pořád chtějí nějakou tu činnost, tak ať nám koukají ten hrad na valy.
4: No jasně, správně.
5: K poslednímu bodu promluví ředitel školy Vávra.
6: Jak víte, příští rok odcházím do důchodu. Každý člověk po sobě rád něco zanechá, někdo sepisuje paměti. Já sepisoval žádosti, aby se něco udělalo s naším hradem Brtníkem. A nic. Nic. Památkáři ho mají v plánu za 5 let. Až najednou přišel tenhle ten návrh našich dětí, který jste si jistě všichni přečetli.
7: No to teda přečetli. A řeknu vám, že...
6: Než se dáme do diskuze, snad bychom měli pozvat toho chlapce dál.
5: Jo. Jen do pocem.
8: Dobrý den.
5: Sedni si, chlapče.
8: Děkuji.
5: No tak se posaď.
7: Tak já jsem si teda přečet, co ty děti sepsali. A řeknu vám, mě to připadá jako hloupost. Co? No, dát dětem hrát. Co pak to je normální?
3: Slovo si vzal Jouza. Jenda stojí, voko normální, nikdo si ničeho nevšim. Pilátová alias Černá kronika se šklebí a kejvá hlavou.
9: Pilátová se šklebí a kejvá hlavou.
8: My nechceme celý hrad. Chceme jenom věž. Ve věži by byla klubovna a dole muzeum.
7: Tady švagrová Pilátová by vám nejlépe řekla, co děti bez dozoru dovedou. Prosím, švagrová Pilátová by řekla nejlépe, co děti bez dozoru dovedou. Prosím.
10: V obci Kukleny si vyšli 2 nezletilí chlapci ke stohu slámy. Pomocí 2 kamenů zkoušel vykřesat oheň. Pokus se podařil, stoh schořel do posledního písmenka. Stébelka. V obci Vraná ploštice skupinka nezletilých si hrála se stavidlem rybníka o rozloze 2 hektarů, až rybník zcela vypustila. V obci Bouchálka odbrzdili nezletilý bagr.
11: Černá kronika furt něco malé. Měli bychom se podívat na ty její jahody. Vitamíny už stejně nepotřebujeme.
12: Ano. Vyplenit černý kronice zahradu.
10: S náloží dynamitu a vyhodili do povětří skladiště mykané příze.
7: No, a ještě přeští švagrová, co se stalo v obci Hulín.
10: V obci Hulín nezletilí...
5: To by snad stačilo, ne? Tak vy tedy myslíte, že... Posaď se, chlapče. Vy tedy myslíte, že by ty děti mohly na hrádku způsobit škodu?
6: Neplač, Jendo, ještě jsme neprohráli. Ty teda myslíš, že je lepší nechat ten hrad bez užitku chátrat, než svěřit ho dětem?
7: Pozor, bez užitku ne. Vypracoval jsem následující plán.
13: Léčení kašpařin. Bylo nádherné ráno. Na tenké větvičce rozkvetlé třešně seděl ptáček modráček a pohupoval se ze strany na stranu. Z jasně zelené trávy vystrčil zlatou kštici krokus a zasvítil v nečekaném záblesku jarního slunce. Paní Žihadlová opékala na černé litinové pánvy proužky slaniny a přitom si tiše pobrukovala. Jaro je ze všech ročních dob nejkrásnější. Obrátila se k Máňovi, což byl jejich pes. Ležel ve dveřích kuchyně, drbal se za uchem a čekal, až o něj někdo zakopne. Paní Žihadlová vytáhla opékač topinek, připravila malinovou zavařeninu, vyšla do haly a zavolala směrem k ložnici v prvním patře. Jindřichu, snídaně! Pak si vzpomněla i na syna. Filipe, jestli pak už vstáváš? Filipovi bylo 10 a pod peřinou měl teploučko a tak jen ospale zamručel. Jsem už skoro oblečený, mami, hned budu dole. Paní Žihadlová přišla k otevřeným dveřím na verandu a nadechla se vonavého ranního vzduchu. Z rozjímání vytrhl pan Žihadlo, který se nabručeně přikolébal do kuchyně, zakopl o Máňu a zeširoka tlápl do jeho misky s vodou stojící vedle sporáku. Paní Žihadlová běžela pro hadr, aby tu spoušť utřela. Pěkné přivítání hned po ránu, vrčel pan Žihadlo. Nezlob se, Jindřichu, je to moje vina, uklidňovala ho paní Žihadlová. Nemáš mokrou nohavici? Ale to je fuk, nasadil pan Žihadlo ublížený tón. Na tom nesejde. Jak to myslíš? Vzhlédla k němu udiveně paní Žihadlová a vyždímala hadr do kbelíku. Ani se neptej, řekl pan Žihadlo a naložil si na palačinku veliký kopec šlehačky. Nejsi nemocný, zarazila se paní Žihadlová. Snad ne. Aspoň myslím, že se tomu nedá říkat nemoc. Srdce mi krvácí. Paní Žihadlová namazala topinky máslem, dala do trouby nahřát talíře, přesunula slaninu na ubrousek, aby z ní okapal tuk, usmažila vejce, podívala se, jestli má káva správnou barvu, dolila Máňovi do misky vodu a řekla: Pro boha Jindřichu, vysvěli mi laskavě, o čem mluvíš, mně to nedává smysl. Náš Filip je šašek, komediant a kašpar, milátko, oznámil pan Žihadlo. Včera dělal takové vylomeniny, že jsi to v životě neviděla a navíc před panem Rudolfem, což je náš nejlepší zákazník. Upřímně řečeno, vůbec bych se nedivil, kdyby se rozhodl, že sem víckrát nevkročí. Ha, ale Jindřichu, usmála se paní Žihadlová, Filip se zřejmě jen snaží, aby byla nějaká zábava. Tomu říkáš zábava, když si někdo nacpe horkou bramboru do pusy? Uhodil pan Žihadlo pěstí do stolu. Tomu říkáš zábava, když do sebe někdo naleje plnou sklenici limonády, až se zakucká, zrudne jako rak a začne kašlat a plivat na všechny strany. Tomu říkáš zábava, když někdo švidrá očima a vyplazuje jazyk, aby si dosáhl na špičku nosu, stříhá ušima, stojí na hlavě a odříkává přitom abecedu dopředu i pospátku z jedné i z druhé strany. Já tedy ne. A dokonce ani pan Rudolf. Víš, Jindřichu, připomněla mu paní Žihadlová, tuhle si sám povídal, že ten pan Rudolf je pěkně nudný patron. Jsou to tvá vlastní slova. Filipovi je teprve 10 let. Je to ještě dítě. Já mu dám dítě, to bude koukat. Pan Žihadlov vztekle roztrhl krajíc vejpůl. V tom se ozvaly na schodech kroky a do kuchyně konečně přiběhl Filip. Ahoj, tati, ahoj, mami, pozdravil vesele. Dobré jitro, houkl pan Žihadlo. Dobré jitro, hochu, ozvala se paní Žihadlová. Filip se posadil ke stolu, sáhl po cukřence a důkladně si pocukroval palačinku. Neslaď tolik, Filipku, napomenula ho maminka. Filip si nabral ještě 2 lžičky cukru a navrch vyklopil celou misku šlehačky. V očích mu zablísklo, protože dostal nový nápad. Obrátil se na tatínka. Mám ti předvést, jak se mi tohle všechno vejde najednou do pusy? Nemáš, zahřímal tatínek. A co kdybych přitom ještě pískal, já mám koně?
14: Ne!
13: Zbělal zlostí tatínek. Víš co, radši se koukej nasnídat. Snažila se zachránit situaci maminka, která přinesla novou misku šlehané smetany. A co kdybych... Už ani slovo! Zasýpal tatínek. Co se ti, tati, stalo? Jsi nemocný nebo co? Podivil se Filip. Ano, jsem nemocný nebo co? Odsekl pan žihadlo a zabořil lžičku do sklenice s malinovou zavařeninou. Donesu ti aspirin, vyskočil Filip od stolu. Radši hned dva. Schválně, jestli je dokážu udržet cestou po schodech na nose.
14: Sedět zůstaneš?
13: Rozkřikl se pan žihadlo. Budeš v klidu snídat a už ani muk. No dobře, pokrčil rameny Filip. Nemusí být hned tak zlé.
14: Dost řečí,
13: zaúpěl tatínek. Filip na něj vrhl nechápavý pohled, znovu se posadil a pustil se do palačinky. Paní žihadlová mu podala ubrousek a konečně si taky nalila hrnek kávy. Vyhlédla oknem na narůžovělé třešňové květy, na blankitné nebe a buclatého ptáčka modráčka, který se stále ještě houpal na větvi. A už jí nebylo do zpěvu. Upila trochu vlažné kávy a zamyšleně pozorovala snídající rodinu. Po snídani, když Filip s tatínkem odešli, si paní žihadlová přihřála kávu, nalila si další hrnek a posadila se, že si přečte ranní noviny. Sotva je rozevřela, zahlédla koutkem oka cosi bílého na zemi pod Filipovou židlí. Schýbla se a zvedla malý zmuchlaný papírek. Pečlivě ho uhladila na koleně a četla. Milá paní žihadlová, s vaším Filipem jsou ve škole potíže. Můžete se u mě prosím při nejbližší příležitosti zastavit? Zdraví vás Edita Mrkáčková, třídní učitelka. Maminka se podívala na hodinky. Když si pospíší, možná zastihne paní učitelku Mrkáčkovou ještě před zvoněním. Vytočila číslo školy. Paní učitelka i v telefonu slyšela, jak je paní žihadlová rozčilená, a proto řekla: nerada bych vám přidělávala starosti, není to žádná tragédie, ale asi byste měla vědět, že Filip dělá v poslední době ve škole samé kašpařiny, dokončila za ní paní žihadlová větu. No ano, to je to pravé slovo. Na druhou stranu se ovšem musí uznat, že je s ním občas legrace. Spolužáci si o něm myslí, že je strašně vtipný a smějí se všemu, co udělá. Jediný problém je v tom, že Filip nezná míru. Asi ho budu muset nějak potrestat. Proto jsem vám napsala. To mě ani nepřekvapuje, povzdechla si smutně paní žihadlová. Doma je to s ním úplně stejné. Nemohla byste mi prosím poradit, co s tím? Ale ano, odpověděla paní učitelka. Měla byste zavolat paní Láry Fáry. Určitě jste o ní už slyšela. To jméno je mi povědomé, zamyslela se paní žihadlová. Nějaká doktorka? Ha, kde pak, to je taková jednahodná paní, která má ráda děti a pokaždé najde nějaký způsob, jak vyzrát na jejich zlozvyky. Zapište si její telefonní číslo. Javorovice 1, 2, 3, 4, 5. Mamince se třásly ruce, když vytáčela číslo, ale paní Láry Fáry měla vlídný hlas. A tak paní žihadlová překonala rozpaky a začala líčit trápení s Filipem. Paní Láry Fáry se rozesmála. Nic nového pod sluncem. Děti obvykle nenosí svatozář. Některé ze sebe dělají kašpary a jiné jsou zakřiknuté. Jedny jsou jako pěna a druhé natropí rámusu, až uši zaléhají. Filipova maminka se přiznala, že jí osobně Filipovi kašpařiny tolik nevadí, to jen tatínka rozčilují. Kdyby se to pořád neopakovalo, řekla paní Láry Fáry, asi bychom tomu nechali volný průběh. Ale takhle s tím radši něco provedeme. Ať se u mě Filip staví, dám mu kouzelný prášek. Příštích pár dní na něj občas špetku foukněte. Uvidíte, že se brzy vyléčí. Maminka se strachovala, jestli ten prášek nemůže Filipovi ublížit. Ha, žádný strach, je to úplně neškodné, zasmála se paní Larifáry. Jen ho přejde chuť šaškovat před lidmi. Bude totiž neviditelný. Maminka se zhrozila. Ani ona ho chudáčka neuvidí. Když bude provádět ty svoje kašpařiny, tak ne, prohlásila paní Larifáry. Až se začne chovat normálně, bude zase všechno jako dřív. Co nejdřív ho ke mně pošlete a zachovejte klid. Paní Žihadlová moc klidu neměla. Při mytí nádobí ani při úklidu, ba ani když skládala prádlo. Co když Filip zmizí a už se nikdy neobjeví? Rozhodla se, že žádný kouzelný prášek nepotřebuje. Ty Filipovy kousky jsou ostatně docela zábavné. Třeba z něj jednou bude slavný komik. Pak zaduněla rána, rozletěly se domovní dveře a ozval se křik: Mami, kde jsi? Filip byl doma ze školy. Paní Žihadlová se běhla po schodech do přízemí a oddechla si, že je to skutečně on, její synek, živ a zdráv. Hned se posadil ke stolu. Byl sice otočený zády, ale maminka si všimla, že má natržený rukáv. Zamumlal, že spadl z kola. Jen si trochu rozpáral kalhoty a na nových botách se mu udělal žralok. Ukázal mamince nohavici rozčísnutou až ke koleni. Pak předvedl novou hnědou polobotku s utrženou podrážkou a rozšklebenou špičkou. Kromě toho měl škrábanec pod okem a odřený nos. Jel jsem z kopce kolem kostela se zavřenýma očima. Měl jsem nohy na řídítkách a pískal si písničku. Najednou proti mě vyrazilo pekařské auto a já nestačil zabrzdit. To by zkoukala, jak se všichni kluci smáli, když jsem se tam rozmáznul, vyprávěl vesele Filip. Maminka nařídila, aby se převlékl a došel si k ševci s rozbitou botou. Na zpáteční cestě jí něco vyzvedne u paní Larifáry. A co ti vyzvednu, zajímal se Filip. Maminka jen neurčitě mávla rukou. Na večer se vyklonila z okna a viděla, že Filip se vrací obklopen hordou dětí. Na hlavě měl naraženou opravenou botu, na její špičce se komíhala sklenička se šroubovacím uzávěrem a úplně na vrchu seděla zelená žabka. Když si všiml, že ho maminka sleduje, zavolal: Schválně, jestli s tímhle přeskočím trakář. Rozběhl se, zakopl o hadici a vletěl jak dlouhý, tak široký do živého plotu. Sklenička od paní Larifáry se mu vymrštila do vzduchu a roztříštila se o beton. Paní Žihadlová vyběhla a začala sbírat střepy. Filip se tvářil jako nevinátko. Maminka ho poslala pro čistou obálku a malou dřevěnou lžičku. Opatrně shrnula kouzelný prášek a přikryla ho dlaní, aby ho nerozfoukal vítr. Pak ho trpělivě odklízela lžičkou a sypala do obálky. Poslední špetku, co zbyla na zemi, sebrala a nenápadně hodila Filipovi za krk.

podívejte. Jenomže rodiče jakoby ho neviděli a neslyšeli. Filip zavolal na kamarády, kteří stáli na chodníku. Ti se už pomalu rozcházeli. Filip se také rozběhl domů. Rád by věděl, jak to, že ho tam nechali. Neviděli jsme tě, odpověděla maminka podle pravdy a podala mu koště. Trakař ulož do kůlny a ještě jednou pořádně zameť ty střepy, ať se nikdo nepořeže. Za 5 minut je večeře. Maminka si v duchu oddechla, že chlapce zase vidí. Filip popadl koště, přidržel si ho vodorovně za zády a zaburácel. Koukni, mami, jsem tryskáč, jdu na start. Stačil říct jen koukni a začal se pomalu vytrácet. A než došel až ke slovu start, zmizel docela. Maminka bez sebe menší známky překvapení otevřela troubu a otočila plech s koláčem. U večeře zmizel Filip ještě 3krát. Poprvé, když se přikrčil za židlí a zavolal, vidíte mě, jsem gorila v kleci, hoďte mi někdo banán. Rozplynul se už při gorile. Pan Žihadlo vyskočil, div nepřevrátil židli. Ten kluk je pryč, co pak tady máme propadliště? Paní Žihadlová ho ujistila, že Filip se zase brzo objeví. Měla pravdu, netrvalo to ani 2 minuty. Následující ráno se Filip oblékl, sedl si v prvním patře na zábradlí a zavolal: koukněte se, sjedu až dolů. Pak jako by se po něm země slehla. A teprve, když byli všichni posnídani, zjevil se jim před očima jako duch. Maminka si všimla, že má pod levým okem nafialovělou modřinu. Filip se zamračeně posadil ke stolu. V téhle rodině nikoho nezajímá, jestli se mi něco nestalo. Třeba mi praskla lebka a vám je to fuk? Ticho, vybafl pan Žihadlo. Maminka vzala syna za ruku a pošeptala mu, aby se šel nasnídat. A jak se nad ním naklánila, foukla mu do vlasů další špetku prášku proti kašpařinám. Filip sebou trhnul. Chtěla jsem ti jen opravit pěšinku, usmála se maminka záhadně. Při zeměpisu kreslila paní učitelka na tabuli mapu. Filip si vylezl na židli a zase předváděl gorilu. Hýbal ušima, šilhal a drbal se na hlavě samé osvědčené kašpařiny, které spolužáky pokaždé rozchechtali. Tentokrát se však nikdo nesmál. Dokonce se na něj ani nedívali, jako by tam vůbec nebyl. Po vyučování mu nebylo do zpěvu ani do smíchu. Připadal si celý rozlámaný a tak se cestou ze školy poctivě držel řídítek a také nohy nechal na pedálech. Robert Západka a Bořek Markalous šlapali každý z jedné strany vedle něj a všichni se dohadovali o fotbale. Teprve, když jeli z kopce kolem kostela, se Bořek Markalous rozjel jako blesk. Pustil řídítka a začal kvičet: pomoc, pomoc, nemůžu zastavit, chcípnul mi motor a nejde vysunout podvozek, volejte hasiče. Robert s Filipem se mohli potrhat smíchy. V tom však zahlédli paní Alanovou, jak právě couvá z garáže. Auto jen zázrakem minulo Bořka, který vletěl v plné rychlosti do stromu. Paní Alanová zbledla jako stěna. Celá se roztřásla a sotva přišla k sobě, začala soptit. Jen počkej, ty kluku, až zavolám mamince a povím jí, jaké kašpařiny vyvádíš na silnici. Vždyť to mohl být tvůj konec. Kromě toho si mi málem zničil auto. A úplně nejhorší ze všeho je, že se z toho příšerného šoku nemohu vzpamatovat. Bořek popotáhl. Košile je roztržená, teče mi krev z nosu a z kola zbyla jen skroucená osmička. Tak se pojď umýt, ustrnula se nad ním paní Alanová. Ale pozor, ať mi neumažeš linoleum. Robert s Filipem nasedli na kola. Když si jížděli z kopce do zatáčky k Žihadlovic domů, prohodil Filip jakoby mimochodem. No to teda nechápu, jak ze sebe někdo může dělat takového kašpara.

0: Anička.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: A teď ještě jednou.
1: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
0: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Piggy reklama!
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
2: Modrožluté potvorky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoni a skutečná monstra včas.
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoni a Monstra v kinech od 30. června.
0: Piggy reklama!
3: Existuje jedno kouzelné místo. Emušákov. Městečko, kde nežijí lidé, ale plyšové hračky. Chodí tam do školky, do školy, hrají si, běhají a dovádějí, zkrátka dělají vše, co dělají děti. Poměrně nedávno se v Emušákově objevil i Ferda. Plyšový žabák. Bydlí tam s maminkou Želvou a tatínkem Žabákem. Ferda nepřišel sám. Vzal sebou i své barevné kamarádky. Mouchy. Tato malá poletující stvořeníčka jsou jeho pocity. Doprovázejí Ferdu a ukazují, jak se on nebo jeho kamarádi cítí a jakou mají náladu. Kdyby mouchy, pocity, létaly i ve světě lidí, bylo by vše mnohem jednodušší. Hned bychom poznali, jak se naše rodiče nebo kamarádi cítí. Bohužel, létající kamarádky má jen Ferda. My si musíme vystačit s pocity samotnými, bez křidílek, bez bzučení. Je to těžší, ale jde to. Jen se jim nesmíme bránit, protože všechny pocity, radost i smutek, hněv i důvěra, nás životem provázejí stejně jako Ferdu jeho mouchy. Konec konců, pojďte to sami zjistit. Moucha osamocení. Bzukot mouchy osamocení můžeme slyšet, když se cítíme sami. Jsme daleko od těch, které máme rádi. Můžeme se však dostat do situace, kdy se cítíme být sami, přestože je kolem nás hodně lidí, ale my máme pocit, že si nás nevšímají a nepatříme mezi ně. Školka v přírodě, aneb když se koulí krokodýlí slzy. Plyšáci? Pojďte za mnou, mám pro vás důležitou zprávu. Volala ve školce paní učitelka. Chvíli to trvalo, ale nakonec se všichni seběhli a poslouchali, jakou novinu se jim chystá říct. Pozítří pojedeme na školku v přírodě. Budeme tam celý týden. Rodiče už o tom vědí. Ví, co si máte vzít s sebou a pomůžou vám zabalit. Jakmile to paní učitelka dořekla, nastal šrumec. Někteří plyšáci už na školce v přírodě byli, takže začali ostatním jeden přes druhého vykládat zážitky a ti, kteří nebyli, se zase ptali ostatních. Ferda vše rozpačitě sledoval. Doma už ho netrpělivě čekali rodiče. To je prýmá, ta školka v přírodě. Budete bydlet v chatkách, opékat špekáčky, hrát bojovky a další hry, koupat se v rybníku a zpívat u ohně. Zkrátka si užijete spoustu legrace, řekl nadšeně tatínek. Ferda zůstal stát s otevřenou pusou. Koktal. To tam pojedu sám? Ne, přece s ostatními plyšáky ze školky a s paní učitelkou, odpověděl Ferdovi tatínek. To je jasný, já myslím, jestli tam pojedete se mnou ty a maminka. Ferda skoro plakal. Bylo vidět, že se bojí tolik dní bez mámy a táty. Zatím sám nikde nebyl, jenom u babičky, ale tam to přece znal. No tak, Ferdo, konejšila ho maminka. My s tatínkem musíme chodit do práce. Školky v přírodě jsou jen pro malé plyšáky. Neboj se, uvidíš, že týden uteče jako voda. Ale teď už je hodně hodin, utíkej spát, zítra se ovšem ještě pobavíme. Maminka šla Ferdu uložit, jako vždy nechala pootevřené dveře a vrátila se za tatínkem do kuchyně. Ferda chvíli počkal, pak vylezl z postele a stoupnul si ke dveřím. Chtěl slyšet, co si rodiče povídají. Já si myslím, že je možná ještě opravdu brzy. Ať jede raději až příští rok, navrhla maminka. Ale dí, to zvládne, jedou všichni plyšáci, bude tam paní učitelka a uvidíš, že nakonec bude rád. Prostě pojede a basta. Ferda se rozplakal. Vrátil se do postýlky, aby jeho vzlikání rodiče neslyšeli, a přemýšlel.
4: To není fér, i když nechci, musím jet. To se jim po mně nebude stýskat? Asi mě nemají rádi a mě bude tak smutno.
5: Tak ty máš jet sám, úplně sám, tak daleko od rodičů. To bude těžké, hodně těžké.
3: Bzučela moucha osamocení. Po chvilce se k ní přidala druhá. Moucha hněv. Bzzz, máš pravdu, kamarádko, máš pravdu. A to si neslyšela, jak se rodiče na Ferdu před chvílí tajně domlouvali. Bzzz. Ferda poslouchal jejich rozhovor a v duchu si říkal. Nechci jet, nepojedu. Unavený pláčem po chvilce usnul. Ráno u snídaně se debata opět otevřela. Včera večer, Ferdo, jsme se s maminkou domluvili, že na školku v přírodě pojedeš, konstatoval tatínek. Jeho hlas zněl neoblomně.
2: Lžeš, vykřikl Ferda. Já vás slyšel. Maminka říkala, že jezdit nemám až příští rok.
3: Maminka si přisedla k Ferdovi. Podívej se, Ferdo, poslouchat tajně za dveřmi to se nedělá. S tatínkem takhle mluvit nesmíš a ke všemu si poslouchal špatně. Taky jsme říkali, že pokud se ti tam opravdu líbit nebude, nebo tě bude něco trápit, tak si tam pro tebe přijedeme. Teď se nasnídej a pak půjdeme společně zabalit. Další den stál Ferda i s Batůškem a ostatními kamarády před autobusem. Paní učitelka se bavila s rodiči a malí plyšáci plánovali, co budou po příjezdu dělat.
4: Kde je Ferda? Maminka chodila mezi plyšáky a hledala ho. Tady jsem.
3: Stál za autobusem a plakal. Ferdo, co se stalo a proč se tu schováváš?
4: Maminko, já nechci jet,
3: prosil Ferda.
4: Bojím se a nechci, aby ostatní viděli, jak brečím.
3: Ferdo, uvidíš, že se ti tam bude líbit, zkus to. I ostatní se těší, nejvíc ti, kteří už na školce v přírodě jednou byli. Muselo je to tam bavit, nemyslíš? Utřeme slzy a půjdeme za ostatními. Počkáme tu s tatínkem, než odjedete. Utěšovala Ferdu maminka. Z jedoucího autobusu Ferda viděl, že rodiče mávají do poslední chvíle, než se jim ztratil v zatáčce. Cesta utekla rychle. Po příjezdu se ubytovali v chatkách, vybalili, šli na večeři a pak spát. Druhý den je čekal náročný výlet, tak si museli odpočinout. Ve spacáku Ferda přemýšlel. Mám to tady zkusit, nebo říct paní učitelce, ať zavolá rodičům, aby pro mě přijeli? Bude to tady tak strašné? Ach jo, chce se mi hrozně spát. Rozhodnu se zítra. A usnul. Ráno se všichni připravovali na výlet. Ferdovi se moc nechtělo, bylo hodně teplo a čekala je dlouhá cesta. Vyrazili. Šli lesem, pak polní cestou, pak kolem jezera a zase lesem.
4: Blbý stromy, blbej les, těžký batoh, blbá školka v přírodě.
3: Říkala si Ferda pořád dokola a sám si výlet protivil.
4: Děti, děti, kde je Štěpán?
3: Křičela paní učitelka. Ferda ji takhle vylekanou ještě nikdy neviděl.
4: No tak, kdo ho viděl naposledy a kde? Honem, vzpomínejte.
3: Všichni se začali rozhlížet. Nikdo si nevšiml, že jim krokodýl Štěpán chybí a nikdo si nemohl vzpomenout, kdy s ním mluvil naposledy. Najednou se Ferdovi vybavilo, že s krokodýlem Štěpánem mluvil.
4: Já ho viděl u rybníka. Říkal jsem mu, jak mě výlet nebaví a že je mi horko a on říkal, že by se tam nejraději schladil.
3: Pane bože! Paní učitelka běžela zpátky k rybníku a všichni plyšáci za ní.
4: Štěpáne! Štěpáne!
3: Volali. Už stáli na břehu rybníka. Nic.
4: Štěpáne!
3: Ve křoví zachrastilo. Vylezl uplakaný krokodýl. Obrovské slzy mu stékaly po tváři. Pravé krokodýlí slzy.
4: Zastavil jsem se u vody, chtěl jsem si namočit aspoň ocásek. Pak jsem se ohlédnul a byli jste pryč. Strašně, ale strašně jsem se bál, že tu zůstanu. Byl jsem úplně sám a nevěděl, co mám dělat.
3: Už je všechno v pořádku, Štěpánku, neplakej, jsi s námi. Konejšela ho paní učitelka. Vzala ho za ruku a společně s ostatními plyšáky se vydali zpět do tábora. Po návratu měli všichni dobrou náladu. Dokonce i Ferda se Štěpánem. I když se ještě před chvílí oba cítili sami, každý z jiného důvodu, teď už jim bylo dobře.

0: to nech. Poslední stech, ještě uzlík a kovářský máme měch.
1: Piggy vtip. Muž zastaví u benzínové pumpy.
2: A ptá se, kolik stojí kapka benzínu?
1: Nic, odpoví překvapeně obsluha.
2: Řidič na to, tak to mi prosím nakapejte 10 litrů.
1: To by ho vyšlo levně.
3: Jednou večer Křemílek povídá.
4: Zítra musíme na pařezi, aby bylo na podzim čím topit.
3: A Vochomůrka honem řekl.
4: Kdo bude dřív v posteli, ten na pařezi nemusí.
3: A skočil do postele. A skočil rovnou na Ježka, co už v té posteli spal. Ježek se vyvalil spod peřiny.
4: Co je? O, co by bylo?
3: Dopálil se Vochomůrka.
4: Spíš mi v posteli, tak se nezlob.
3: Zabručel Ježek a překulil se z Vochomůrkovy postele rovnou do Křemílkovy.
4: A kde teď budu spát já?
3: Staral se Křemílek.
4: Třeba se mnou.
3: Řekl Ježek a udělal pro Křemílka vedle sebe trochu místa. Křemílek si tam vlezl. Bylo mu dost pichlavě, ale neříkal nic. Za to Ježek se za chvilku začal vrtět a převracet.
4: Tohle není žádné pohodlí spát v jedné posteli.
3: Vylezl z-pod peřiny a zlostně dupal ze světnice. Ve dveřích se zastavil.
4: Budu si to na vás dva pamatovat.
3: Druhý den ráno si Křemílek našel v kůlně železný sochor, Vochomůrka sundal z hřebíku kolo provazu a vypravili se na pařezi. Hned první, který potkali, to byl pařez všech pařezů. Držel se země sedmi kořeny a bručel. Nepustím.
4: I ty pustíš,
3: povídá Vochomůrka. A tak se spolu hádali a nikam to nevedlo. Až Křemílek řekl.
4: Řeč mi ho nevyvrátíš.
3: Strčil jeden konec sochoru pod pařez, na druhý konec se pověsil rukama a houpity nahoru a dolů. Jenže v tom se pařez dal do smíchu, že ho to lechtá a jen prý tak víc. Nakonec se sochor vyvrátil a z ničeho nebylo nic.
4: To já Křemílku myslel, že jsi chytřejší,
3: povídá Vochomůrka.
4: Teď něco uvidíš.
3: Začal něco motat s provazem a náramně se do toho zamotal. Když se zase vymotal, řekl.
4: Počkej, to byl jenom začátek. Zavři oči, až je zas otevřeš, bude pařez venku.
3: Křemílek zavřel oči. Vochomůrka uvázal provaz na pařez, zapřáhl se do toho a táhne. Heká přitom, až se to vrací ozvěnou z lesa a pod patami se mu dělají studánky z potu. Pařez si založil šest kořenů na prsou, drží se jen jedním a libuje si. Tohle je teprv zábava. Vochomůrka táhne jako parou.
4: Testuj, Křemílku, a zaber taky.
3: A tak se Křemílek zapřáhl taky. Provaz si vzdychl a přetrhl se. Potom Křemílek s Vochomůrkou už jen počítali kotrmelce. První a druhý a třetí. A v tom vrazili do chaloupky slátané z listí, co tam stála opodál. Chaloupka se rozvalila. A vyběhl z ní Ježek a zadupal.
4: Mám vás dost, vy dva.
3: Zadupal, až se třásla tráva a hrne se rovnou na Křemílka s Vochomůrkou. Nejdřív je hnal třikrát kolem pařezu, potom od pelinku k pelinku a mezi přesličkami. Když běželi kolem pařezu po čtvrté, Vochomůrka špitl.
4: Já už Já už nemůžu.
3: Když už jim Ježek sahal po patách, udělal Křemílek kličku.
4: Mě neošálíš,
3: křikl Ježek. A Křemílek znovu kličku.
4: Už toho mám všeho dost,
3: zafunil Ježek.
4: A už tě držím.
3: Jenže v tom Křemílek udělal kličku na druhou stranu. Ježek z toho stumpachověl a vrazil nosem rovnou do pařezu. Pařez pro samé koukání na honičku se zrovna nedržel a vyvrátil se. Ježek se kutálel, až se někam zakutálel. A Křemílek a Vochomůrka přijeli s vozem a odvezli si pařez na dvorek u své chaloupky.

0: cvičením a jdeme na to!
1: Ahoj děti, teď asi zdravím možná při tomto dílu cvičení více holky než kluky, ale v každém případě, pokud by to kluci s námi chtěli zkusit, mají možnost. Piggy, budeš se mnou dnes cvičit, ahoj.
2: Já jsem kluk a budu,
1: tak ahoj. To jsem moc ráda.
2: Hanka Kynichová nás zdraví a my taky zdravíme jí.
1: Já jsem vám chtěla říct, že když jsem byla malá, tak jsem začala chodit velmi brzy na gymnastiku a začala jsem chodit na moderní gymnastiku. A tak jsem se vás chtěla zeptat, jestli víte, jaký rozdíl je mezi těmito dvěma sporty.
2: Jo, ale to už jsme si vyprávěli, Hanko, jenomže já jsem to zapomněla.
1: Tak já vám to řeknu, protože moderní gymnastika používá náčiní, jako je stuha, míč, švihadlo, kužely.
2: Všechno, co se dá vyhodit, víš?
1: Všechno, co se dá vyhodit,
2: do vzduchu,
1: co se kutálí, co musíte chytat. A sportovní gymnastika, ta má naopak nářadí.
2: To jsou třeba, když se někde to stojí, víš?
1: Tak, na to
2: nebo
1: se leze,
2: na tom visí.
1: Přeskakuje se to, jsou to třeba kruhy, koza, švédská bedna, anebo jsou to třeba prostná. A prostná je to, že si na koberci skáčete, jak vám to napadne, a improvizujete. A my teď budeme také trošku improvizovat, protože k mým nejoblíbenějším náčiním v gymnastice patřilo švihadlo.
2: Švihadlo je prostná?
1: Švihadlo je švihadlo, ano, cvičí se také na koberci, ale tím, že mám náčiní, tak se tomu neříká prostná, protože prostná jsou prostě bez jakéhokoliv náčiní.
2: Jsou prostá?
1: Prostá
2: náčiní.
1: Jsou prostá. Tak, děti, vybrat si na cvičení švihadlo je asi pro mnohé z vás jednoduché, ale co už možná nevíte je, jaká délka švihadla je pro nás vhodná. A my to zjistíme jednoduše. Když si stoupnete na své švihadlo, které buď si donesete, anebo do příště pořídíte, konce švihadla si dáte do podpaží a zbytek ustřihnete.
2: Takže když si představím švihadlo jako hada, tak mu vlastně stoupnu na záda a zvednu ho za pusinku a za ocáze.
1: Výborně.
2: A dám si to do podpaží.
1: Krásná pomůcka. Ano, Piggy natáhl hada, my si natáhneme švihadlo, držíme si ho v podpaží.
2: Prosím vás, ale nikdo to se skutečným hadem neskouší.
1: Přesně tak. Takže teď jste si udělali správnou délku svého švihadla. Jak jsem říkala, zbytek si ustřihněte, protože my moderní gymnastky jsme neměli obyčejná švihadla, které koupíte ve sportovních potřebách, ale kupovali jsme si taková pevná lana, která se ještě navíc omotávala na těch zádech, jak říkáš ty, Piggy, když bych sem použila právě toho hada, aby švihadlo bylo pevnější, aby když ho vyhodíme, nám dělalo krásné tvary. A aby bylo těžké, aby když nám padá zpátky do rukou, se nám hezky chytlo.
2: To je takový fígl, gymnastek.
1: To je takový fígl. Ale my teď, děti, už také víme, kromě toho, jak je rozdíl mezi moderní a sportovní gymnastikou, co je to přenášení váhy ze strany na stranu. Takže držíme švihadlo na jeho konci, nohy dáme do mírného rozkročení a přenášíme váhu vpravo a vlevo a švihadlo dáváme k pravé ruce nahoru a k levé ruce nahoru, k pravé ruce a k levé ruce. Je to, jako bychom možná prali trošku prádlo, ale to jenom, abyste věděli, jakým směrem vám jdou ruce doprava a doleva.
2: Já si trochu přijdu, jako kdybych byl Víla Amálka a tancoval bych tak, na louce.
1: Ano, takže teď jsme Víla Amálka, doprava a doleva.
2: Já nevím, jestli to je úplně pro kluky.
1: Víď, já jsem ti to říkala. V každém případě nevadí, protože pro kluky tady vymyslím něco jiného. Zavzpomínáme na to, jaké je to skákání přes švihadlo. Pozor, drží švihadlo, v úrovni ramen máme své ruce a rozpérujeme kolena. Nejdříve hodíme švihadlo nad hlavu, pouštíme ho před tělem dolů, podvlékneme si ho pod špičky, zdvihneme paty a švihadlo vyndáme za svými zády. My jsme teď zvolili techniku podvlékání, abychom ladili rytmus paží a nohou. Takže ještě jednou, švihadlo dáváme za zády nahoru, pouštíme ho před tělem dolů, dáváme si ho pod své špičky, zdviháme paty a švihadlo máme zpátky za
2: zády. A já jsem taková kolíbka, veď, nebo houpací křeslo.
1: Houpací křeslo. A teď, když rozpérujeme kolena, začneme poskakovat na špičkách a začneme švihat švihadlem, tak se dá říct, že jste zvládli i nejjednodušší techniku, kterou každá správná moderní gymnastka musí mít.
2: Počkej, a to já ještě neumím, to já musím natrénovat.
1: Piggy, totiž já ti něco řeknu. Dnešní děti skoro neumí skákat přes švihadlo, proto já jsem dnes tuto sportovní disciplínu vybrala. Já se k ní zase někdy příště vrátím a vy děti poctivě trénujte. Piggy se taky snaží, ale jak říkám, v tréninku je síla. Mějte se krásně a zase někdy na viděnou.
2: A víte co? Já Hanku překvapím, až přijde příště, tak přeskočím švihadlo aspoň 10krát, ale zatím se mi to ještě nějak motá. Tak zatím ahoj, trénujte taky, ať na to nejsem sám. Ahoj! Jo, teď to šlo.

0: kanske nad hrivinna koppetsäk. Spadla mi säker kanapaletsäk. Ovej, ovej, toto boli, au, mój prst. Spejblova omluva.
1: No to je blahotreklit a pohodička. A je, je. A je po pohodě. Hurvínek se vrací domů.
0: Ahoj, taťuldo.
1: No nazdar. To už jsi ze školy doma?
0: Ne, já byl u Máničky.
1: Cože?
0: Ale až po škole.
1: To ti chválím. To je hezký.
0: To vůbec nebylo hezký. Ach jo.
1: Ale ach jo, co se stalo?
0: Ano.
1: Mánička si s tebou nechce hrát, viď, co? Že mám pravdu, viď?
0: No.
1: A poslala tě domů, co?
0: No tak to ani ne.
1: No tak hurvínku, co je s tebou?
0: Nic.
1: A co je s Máničkou?
0: Nechce se mnou mluvit. Urazila se.
1: Jo, takhle. Aha. Lépe řečeno, urazil si ji, viď?
0: Ale já nechtěl, jenomže ona nerozumí legraci.
1: O, to je tvojí, no jo, tak to se nedivím.
0: Co?
1: Já ty tvoje legrácky dobře znám. Já se jim taky nesměju. Hele. Lépe uděláš, když za ní zajdeš a pěkně se jí omluvíš.
0: Já?
1: Jo.
0: A za co?
1: No, teď ona už bude vědět, ne? Hele, stačí, když řekneš. Omlouvám se, už to nikdy neudělám.
0: Jo, a ona mě pošle do háje.
1: Do jakýho háje?
0: Do zelenýho.
1: Ale hurvinku, nejdřív to musíš zkusit. A ne, strkat před nepříjemnostmi hned hlavu do písku, jako ten s tím dlouhým krkem, no, pštros.
0: Cože? Kdože?
1: Jaký cože, kdože, no pštros?
0: Pštros?
1: Hele, ty snad nevíš, to je pštros?
0: No to se ví, že vím.
1: No tak.
0: Učili jsme se o něm ve škole a taky jsem ho viděl v zoologické zahradě.
1: Pštrosa?
0: Ano, byl tam za ohrádou. Pštros!
1: Fuj.
0: S pštrosíčím.
1: No tak.
0: A malými pštrosáčaty.
1: Já no, prskej.
0: Fuj, taky no prskej.
1: No tak, no.
0: Je, taťoldo, a taky tam byl obrovský opičák. A ten ti byl, taťulínku, tak hrozně podobný.
1: No tak tomu nevěřím.
0: Bajo.
1: Takový velký opičák, jako jsem já, neexistuje. Hele, nechej toho hýňání, ano? A raději šupej k Máničce s tou omluvou. A prosím tebe, nepopleť to. Řekni, já se omlouvám a už to nikdy neudělám. Ano?
0: Ano, prosím. Máničko, kde pak jsi? Taťulda ti vzkazuje, že se ti omlouvá a že už to nikdy neudělá. Aha.
1: Ach jo.
2: Tiki kalendář. Dnes je 24. června.
3: A svátek má Jan?
2: Jan neboli Honza je prastaré.
3: Jméno a je u nás vůbec nejrozšířenější jméno a znamená...
2: Milost.
3: Takže kolik asi dnes poslouchá pra Honzíku?
2: My jim přejeme krásný svátek.
3: A posíláme veselou písničku.
2: A nemusí být s pra věku.
3: A nebo s pra člověkem.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

Poctivého hrnčíře nebo čbánkaře bylo vždycky potřeba jako chleba. Když přijeli se zbožím na trh, hospodyně už věděli, ke komu jít, v kterém hrnci mléko neskysne, u kterého rendlíku nepadají ucha, v kterém pekáči se nejlépe upeče husa. Dobré zboží bývalo a některé vydrželo podnes, jak se dědilo z matky na dceru. Než je ale hrnčíř udělal, to dalo hodně práce. Musel mít dobrou hlínu a řádně vytopenou pec. Než hlínu v hliništi nakopal, dovezl domů, našlapal a promíchal, uběhlo několik dní. Pak vytočil na kruhu hrnky, misky, talíře, ovšelijakou drobotinu. Všechno dobře usušil, ozdobil polevou, nauchatil a znovu usušil a teprve potom ukládal do pece a zazdil. Topit se muselo ve dne v noci, aby se zboží dobře vypálilo a nepopraskalo. K jednomu hrnčíři do dílny chodil na besedu starý hastrman. Sedl si vždycky u pece na lavici, mžoural žabýma očima kolem a díval se, kolik je toho uděláno. Byl si pilný, Jozívku, na ty hrnečky je radost pohledět, huhňal vesele. Bez práce nejsou koláče a bez díla pec nenakrmíš, usmál se hrnčíř, který měl starého hastrmana rád a od pece ho nikdy nevyhnal, i když po něm všude zůstávaly loužičky. Řemeslo se u nich dědilo a v chalupě nedaleko řeky Moravy bydlelo už páté pokolení. Hastrman je všechny znal a dovedl o stařečkovi i prastařečkovi vyprávět všelijaké historky. S Josefem se poprvé sešli, když jako malý spadl z vrby do vody a málem se utopil. Hastrman ho vytáhl na břeh a od té doby se mu stal strýcem. Pravda, ňaňa. Já si občas vzpomenu, jak jsem jednou přišel tvůj prastaříček a začal stavět první pec. Málem jsem ho stáhl pod vodu, protože si udělal zrovna nad mou síňkou dřevěnou lávku. Když jsem ale viděl, jaké umí dělat hrnky, hned jsem od něj tři koupil. Však je mám také schované pod kamenem, aby mi je štika ocasem nepotloukla. Strýčku, vy hodně pamatujete, ale já už dnes také, víte, už mám také několik křížků na zádech a blíž do hrobu. To jsou lidské nářky, jen si s tím počítáním sám zkracuješ život. Pokáral ho starý hastrman. Možná máte pravdu, člověk nikdy není dost chytrý. Strýčku, já už jsem se chtěl několikrát zeptat, proč chytáte lidské duše? Vždycky si na to vzpomenu, když vám dávám nový hrnek. Hastrman se otřepal, roztáhl blanité prsty a zahrozil mu. Každý víme svoje. Žádný z nás tu není nadarmo. Já ti do tvého řemesla také nikdy nemluvil. Ostatně dobrým lidem se to nestává. Kdybych byl takový, jak se o mě povídá, tak bys tady dávno nebyl. Jak se spolu dostali až sem, řeč vázla a bylo lépe mlčet. Hrnčíř si chtěl hastrmana udobřit a poslal ženu honem pro pivo. Když se vrátila, nejdříve nalila hostu do nového malovaného čbánku a pak se dala do polévání. Za 14 dní měl být ve městě trh a měli tedy napilno. Hastrman poseděl ještě dlouho, ale víc pospával, než povídal. Před odchodem se zastavil mezi dveřmi a z ničeho nic povídá. Jozívku, nejezdi do města, přijde velká voda, zboží bys nedovezl. Oba domácí se na něho podívali s hrůzou. Tolik práce nadělané, a co s tím? Dveře už dávno zapadly, mokré šlápoty uschly a jim pořád nebylo do řeči. Peněz bylo potřeba jako soli. Když prodali nějaký hrnec sousedce, obyčejně místo peněz přinesla kus másla nebo medu. Tak co budeš dělat? Pojedeš nebo nepojedeš? Zeptala se hrnčířova žena. Nepojedu. Jsem už dost starý, abych nedělal hlouposti a dal si od strýce poradit.
A řekni to ostatním hrnčířům. Kdyby se něco přihodilo, vyčítal bych si, že jsem mlčel. Za několik dní naložil zboží na vůz a vjel. Ale na druhou stranu, rovnou do Čech. Prodával, kde se dalo, zastavil v každé dědině. V horách byli většinou tkalci, ale hrnčířů si vážili. Říkávali, lepší hrnčířův nehet, nežli tkalců 9. A tak ho všude vítali a rádi kupovali. Zanedlouho objel kus kraje a vracel se domů s prázdnou. Sotva se dostal zpátky na moravskou stranu, v první hospodě se dověděl, že se po veliké bouři vylila řeka Morava z břehů a nadělala všude mnoho škody. Hrnčíř už neměl žádné stání, hned zaplatil a spěchal domů. Když dojel k řece, viděl louky zanesené bahnem, polámané stromy a keře, strhané břehy. Voda však tekla už klidně a pomalu opadávala. Oddechl si, když stál před chalupou a žena mu vyběhla naproti. Josefe, to byla hrůza. Div nás to neodneslo i s chalupou. Někde se topil i dobytek. Po řece plavaly chlívky se slepicemi. Psí bouda. Voda brala kdeco, před ničím se nezastavila. Chvála Bohu, že je doma všechno v pořádku. Měl jsem o vás strach, hlavně o děti. Ty se nedali doma udržet. Pořád byly u řeky. Jenom stará vrba za naší zahradou už není. Voda ji odnesla. Hrnčíři bylo z toho těžko u srdce. Jak vypřáhl koně a zatáhl vůz pod kůlnu, pospíchal na zahradu. Kus břehu zmizelo i s vrbou, na které sedával už jako malý kluk a řezal z ní píšťalky a o Velikonocích pletl tatary. Nějak mu při tom vzpomínání zvlhly oči. Všechno se mu kolem začalo rozplývat. Najednou to nedaleko něho zašplouchalo. Byla to veliká štika. Mrskla sebou a zajela pod břeh. Díval se, jestli znovu nevjede na vodu. V tom se za ním ozval známý hlas. Díváš se, Jozívku, díváš. Já se také díval na tu spoušť. Všechny hrníčky mi voda odnesla. Doupě pod vrbou zničila. Nemám, kam bych hlavu složil. Strýčku, no to jsem rád, že vás zase vidím. Dal jste mi dobrou radu. A já zachránil celou fůru zboží. Všechno jsem ve světě prodal a v pořádku dojel domů. Za to vám nadělám hrníčku, kolik budete chtít. A všechny pěkně malované a s pokličkama. Sliboval hrnčíř starému Hastrmanovi. A zůstávat můžete u nás, není to daleko od vody. Jsi hodný, synku. Ale nějak už se připozdilo a já jsem tuze starý, abych si vystavěl nové bydlo. Zvykl jsem si na tu vrbu a bylo mi v ní dobře. Kolik dní už chodím po břehu a straším lidi. Nemám z toho ale žádnou radost. Teprve nyní si Josef všiml, že Hastrman nějak seschnul a sehnul se. Popadla ho veliká lítost, chytil ho kolem ramen a přitiskl k sobě. Půjdete k nám, ohřejete se u kamen, žena už vaří dobrou polévku, přijde oběma vhod a bude zase dobře. I nebude, Jozívku, nebude. Všechno má svůj čas, víš, začátek i konec. Jenom dobré řemeslo vydrží na věky. Když ty už tady nebudeš, zůstane po tobě tvoje dílo. Malovaný džbánek, talíř, nebo mísa, nebo jen hromada střepů. Ale každý bude vědět, že zde žil hrnčíř. A co zůstane po mně? Ani ta vrba ne. Budou mnou strašit malé děti, aby nechodili k vodě. Stařík se celý roztřásl, až z něho kapičky létaly. Zelený kabátek měl samou záplatu a boty samou díru. Jenom na hlavě mu seděl pěkný klobouček z vidry a za šňůrkou trčelo račí klepeto. Zbytečně se trápíte, stričku. Všem povím, že to nebyla pravda. Znám vás přece hezkou řádku let a nepamatuji si, že byste z vlastní vůle někomu ublížil. Děkuji ti, Jozívku,
Mockrát ti děkuji. Já věděl, že na mě nezapomeneš. Nadarmo jsem tě nechránil celé ty roky jako syna. Nyní si už mohu klidněji klehnout tamhle pod splav a spát na věky. Poplácal hrnčíře po zádech, naposledy na něho zamžoural a sjel potichu z břehu do vody, ani to nezašplouchalo. Josef se za ním díval, dokud nezmizel v zátočině. Zdálo se mu, že právě odešlo z jeho života něco z něho. Rozpačitě se podíval na své ruce plné mozolů a hlubokých rýh. Ještě mnoho práce musí udělat, než mu děti vyletí z hnízda a některé za něho vezme dílnu a vyučí se řemeslu. Domů se vrátil jako z pohřbu, ale nikomu nepověděl, že se právě rozloučil se starým dobrým kamarádem. V dílně dlouho ještě čekal, jestli se neotevřou dveře a neozve se známý hůňavý hlas. Hastrman však už nikdy nepřišel.

0: Sluníčku.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: A teď ještě jednou.
1: Moře večer odpočívá po práci. Vlní se a vrní v olivovém vánku. Kam se ale ztratili ti rošťáci, kteří do něj vysypali velikánskou slánku?
0: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.figy.cz a tam ji najdete.

0: A když je má být poprava?
1: Už je zítra.
0: Už? Toto uteklo. Princezně, chybí tři obyčejné věci, říkala ta chůva. Tři věci.
2: Myslel jsem, že jim ukážeme, jak za to umíme vzít. Mají to tady zarostlý. Hamba povídat. V takovém baráku se drží vlhkota. Houba, plíseň a škvoři.
0: A kam nechodí slunce, tam chodí lékař. Počká. Teď mě něco napadlo. Co kdyby se... Myslíte celkově?
2: Co říkal?
0: Co kdyby se...
2: Ale přál bych to pořádně. Žádný bížlování.
0: Hálí je doutníkovej.
3: My teď vykonáme vaše poslední přání. Krátká vycházka. A pak hajdy ke špalku. A Brnec, proč vytaháte sebou ty vaše fidlátka?
4: No proč? Aby nám je někdo neukrad.
3: Drnec, no? Já nespal celou noc.
4: No jo, no.
3: Vy přijít o hlavy. Ale když ne vy, tak my. Já radši nechat všecky hlavičky na krkách.
4: No to já taky.
0: Hej, pane Hálí. Velký pane Hálí. Na slovíčko. Něco bych pro vás měl z Kutné hory. Klasa.
2: Mohu přičuchnout?

0: Co oni to tam dělají?
1: Zpívají národní písně. To u nás někdy vězňové na procházkách před popravou dělají.
2: Řízni, řízni, řízni.

0: Bezoni. A cože? Přitom dělají takový rámus.
1: Asi tancujou dupáka.
0: Aha. A dupáka je válečný tanec?
1: Něco na ten způsob.

0: se sakramensky pracuje. Inu, asi pochopil, že jsou v životě chvíle, kdy to bez práce opravdu nejde. A že, to je tak mezi námi, ne všechny rady rodičů bývají vždy moudré.
1: Chuvo, Lamát, pojď se podívat. Tak pojď. Udělali nám tady pěknou paseku. Co to tu voní? Co by? Dřevo a smůla? Ne, ne, ještě něco.
2: Jestli to nebude ten můj chleba s tvarohem. Ten tvaroh totiž, čím je starší, tím víc voní.
1: Dej mi kousnout.
3: Princezna loudí o jídlo, tak to tady ještě nebylo.
4: Tak si pojď pro něj. Kousneš si a stejně to vyplivneš.
1: I ne.

0: Teda dres, tohle ti vypiješ. Co jste to tady tancovali za dupáka? Všetky stromy na Maďaru? Co až to uvidí náš sultán Solimán?
1: Pláci náš, slunce naše jasné.
0: Doktoři, zlatíčka moje, ona papá, ona nepapá.
2: Já pato.
0: Ona se nadspává. Co vy to chlapi našli za recepis?
3: Jednoduchá věc. Kam nemůže slunce, musí doktor. Já to věděl, ale tady mladýho to trklo dřív.
4: Tři jednoduché věci to děvče potřebuje. Světlo, vzduch a ještě...
0: Volejte sláva! A tři dny se radujte! Volejte sláva a tři dny se radujte!
5: Volejte sláva a pět dní se radujte!
0: Tři dny se radujte!
5: A tři dny se radujte.
6: Seti? Ona je taková... Jak bych to řekl? Taková... Apetitlich?

0: Zatancuj si s ní.
1: Myslíte, že bych směl?
0: Co by ne?
2: Páni muzikanti, polku.

0: Já jsem spíš na břišní.
1: Na břišní?
2: Červená růže. Moravská pohádka. Byl bohatý kupec, který měl 3 dcery. Jezdíval na trhy do dalekých zemí, kde kupoval i prodával zboží. Jedenkráte, když se zas vydával na cesty, se ptal nejstarší dcery.
3: Co si žádáš, abych ti přivezl?
2: A nejstarší dcera odpověděla, aby jí přivezl krásné šaty, které by byly celé vyšívané zlatem.
3: A co žádáš, abych přivezl tobě?
2: Ptal se otec druhé dcery. A ta odpověděla, aby jí přivezl skvostné perly a drahé klenoty. I ptal se otec nejmladší dcery.
3: Co, Johanko, ty chceš, abych ti přivezl?
2: A pokorná Johanka odpověděla.
4: Nic mi není dražšího nad vaši lásku, ale přece bych měla to přání, abyste mi přivezl krásnou červenou růži.
2: Otec odjel do dalekých krajů. Pro nejstarší dceru koupil nejskvostnější šaty, které viděl, byly celé pošité zlatem. Pro druhou dceru koupil klenoty, perly a drahokamy nesmírné hodnoty. Jen pro Johanku ještě neměl červenou růži, protože se obával, že by mu na daleké cestě uvadla. A proto ji chtěl koupit teprve nedaleko domova. Již se přibližoval k domovu, ale růži ještě neměl. A proto se starostlivě rozhlížel, kde by spatřil nějakou zahradu. Prochází dlouhým, hlubokým lesem a nedaleko cesty vidí krásný zámek a kolem něho rozlehlé zahrady.
3: Zde dozajista budou růže.
2: Myslel si a šel přímo do zámku. Vrata byla zavřená a když chtěl zazvonit, spatřil, že místo rukověti od zvonku visí had. Uchopil hada, zatáhl a zazvonil. Vrata se sama od sebe otevřela. A když vešel do síně, sama od sebe se za ním zase zavřela. V zámku bylo prázdno. Kamkoliv kročil, kamkoliv hleděl, nikde ani živé duše. Šel tedy do zahrady a velmi se zaradoval, když viděl množství nejkrásnějších růží. Byly zde růže bílé a červené, tak pěkné, že podobné ještě nikdy nikde neviděl. Vyhlédnul si růži ze všech nejkrásnější a utrhl ji pro Johanku. Ale sotva ji utrhl, ejhle. Tu se přihrne škaredý huňatý medvěd. Doráží na něj, bručí a chrochtá, jako by se na něj zlobil, že mu zde v zahradě ukradl růži. Otec se omlouval, že chtěl své nejmladší dceři přivést dárek z cesty, ale medvěd sebou škubal a třásl se zlostí a o náhradě nechtěl nic slyšet. A když chtěl kupec odejít ze zámku, medvěd ho nepropustil. Takže zde musel chtě nechtě zůstat. V zámku mohl chodit kdekoliv se mu zlíbilo. Všude spatřoval samé krásné, skvostné a nádherné věci. V jednom pokoji našel lůžka a měkké pohovky. V druhém prostřený stůl, ke kterému, když usedl, hned mu služebníci přinášeli vydatná jídla i chutné nápoje. Pranic ho to netěšilo. Přeci jen by nejraději byl na svobodě. Smutný přijde jednoho dne do zahrady a potká tam zase huňatého medvěda. Když jej medvěd viděl truchlivého a sklíčeného, nedorážel na něj, ale přišel klidně blíže a zachrochtal.
5: Proč jsi tak smutný, co ti zde schází?
2: Kupec odpověděl.
3: Ach, jak nemám být smutný, když nemůžu ven a jsem tu zavřený jako v žaláři. Smiluj se nade mnou, huňatý medvěde, a pusť mě, ať se můžu vrátit ke svým dětem.
2: Ale huňáč mu odpověděl.
5: To nejde. Leda by ta, pro kterou si v zahradě utrhl růži, sama přišla a zůstala tu místo tebe. Chceš-li, pošlu pro ní, aby ti přijela naproti.
2: Otci se tak stýskalo po domácích, že nakonec svolil a medvěd hned dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a vyslal své tajné služebníky, aby jeli pro Johanku, nejmladší kupcovu dceru. Johanka přijela do zámku. Padla otci kolem krku a plakala radostí, neboť ho už dlouho neviděla. Medvěd, když viděl její krásu a spanilost, kroutil se a přibližoval se k ní a laskavě chrochtal. Johanka, když slyšela bručení a chroptění a když viděla huňatého, škaredého a střapatého medvěda, strnula strachem a pevně se chytla otce.
4: Otče, otče,
2: volala.
4: Nedejte mě, ta divoká šelma mě roztrhá.
2: Ale otec dceru konejšil, aby se nebála, že mu medvěd také neublížil, ale že jej přistihl, když pro ní zde v zahradě trhal červenou růži. A nyní ho nechce pustit, jen kdyby ona zůstala v zámku namísto něho. Medvěd se k ní s bručením plížil a po její bílé ruce napřáhl své škaredé tlapy. Dcera se ho k smrti bála, otec ji chlácholil. Medvěd jí řekl, aby tu zůstala jenom 14 dní. A po těch 2 týdnech může buď zůstat, nebo odjet domů za otcem a sestrami. Rozrušená Johanka se rozloučila s otcem a zůstala v zámku místo něj. I vodil ji medvěd po celém zámku, prováděl ji po všech pokojích, ukazoval jí všechen nábytek, skvostný porcelán i jiné cennosti. Vše se jí líbilo, ale medvěda se bála. Zavedl a prováděl ji též po veliké zahradě, kde byly nejkrásnější růže a nejrozmanitější květiny. Květy se jí natolik líbily, že skoro zatoužila, aby ta zahrada byla její. Ale medvěda se bála. Uplynulo 14 dní a Johanka chtěla jet za otcem a za sestrami. Medvěd přežalostně bručel, že ho chce opustit, smutně naříkal a velice ho řekoval. Johance ho bylo líto a slíbila mu, že se zas brzo přijde podívat na ty krásné růže. Smutný medvěd dal do skvostného kočáru zapřáhnout 6 koní a dal jí sebou kočího a 3 lokaje a úpěnlivě ji prosil, aby jej zas brzo přijela navštívit. Natrhal jí nejkrásnější růže a dal Johanku odvést otci a sestrám. Ale sestry se jí smutaly.
6: Hele, hele, urozená paní, jezdí si v kočáru se 6 koňmi, má kočího a 3 lokaje a miluje střapatého medvěda. Medvědí výsosti,
2: řekla jí uštěpačně starší sestra.
6: Udělej mne u sebe komornou.
7: A mě?
2: Dodala nejstarší.
7: Si k sobě vezmi za chůvu, milostivá paní medvědice.
2: Takto se jí obě starší sestry posmívaly. Když Johanka viděla a slyšela, že jí sestry nenávidějí a jak se jí vysmívají, necítila doma žádnou radost a žádné potěšení. Dala do krásného kočáru zapřáhnout 6 koní a odjela s lokaji do překrásné zahrady k střapatému medvědovi, který si tolik naříkal a tolik trpěl, když odjížděla. Radovala se, že bude zase vidět ty krásné růže. Když přijela na zámek, tu jí naproti přiběhl medvěd. Stavěl se na zadní, padal na přední nohy, jako by se jí chtěl klanět a řval, jako by chtěl výskat. A pořád kolem ní skákal a nevěděl, co všechno má činit, aby vyjádřil, jakou má radost. Ve své neohrabanosti jí však ani trošku neublížil. I když po ní vztáhnul tlapy, vypadalo to, že ji chce vzít za ruku a pohladit. Ale nikdy ji nepoškrábal. Johanka se nejraději procházela po zahradě, mezi růžemi a květy. Když bylo poledne a chtěla se najíst, šla jenom do zámku, sedla si za stůl a hned jí služebníci přinášeli jídla a všeliké vzácné pochoutky. Na co jen pomyslela, všeho byla hojnost. Večer také, nač pomyslela, bylo na stole. Ráno, jakmile se probudila, vešly do ložnice krásné pany. Každá nesla jiné hedvábné šaty a ptali se, do kterých by se paní chtěla obléci. Oblékali ji jako nějakou paní, jako nějakou královnu. Takže se Johanka nemohla dosti nadivit, proč se jí dostávalo takové cti v zámku, kde kromě medvěda po celý den nebyla ani živá duše. I optala se jednou medvěda, aby jí pověděl, komu ten neobyčejně krásný zámek patří, čí je ta pěkná zahrada a služky a služebníci. Medvěd řekl.
5: To všecko, co jsi viděla a ještě mnohem více, to všecko náleží mně samému, protože nejsem medvěd, ale zakletý princ. Ty mě můžeš z mého trápení vysvobodit. Nelekej se, cnostná dívčino, až uslyšíš cenu, která mě může této hnusné podoby zbavit. Jenom tenkrát můžeš být vysvobozen, tak zní ta kletba, když tě jako medvěda políbí pana nevinná. O, dívko bez poskvrny, nelekej se mojí hnusné podoby. Smiluj se a setři ze mne tu nemilosrdnou kletbu.
2: Johanka se děsila, když slyšela, že má políbit škaredého medvěda. Ale medvěd ji prosil tak dlouho, až dívka plná strachu a bázně nakonec jeho medvědí tlamu v skutku políbila. A v tom okamžení, když se její rty dotkly medvědí tlamy, před ní stál mládenec sličné postavy, tak krásný, že si ani v nejsmělejších myšlenkách neuměla pěknějšího muže představit. Johanka před ním stála a červenala se. Ale spanilý princ padnul na kolena a děkoval Johance, že jej vysvobodila. Líbal jí ruce a celou ji objímal. V zámku nyní nastal docela jiný život. Slavnosti a hostiny a každý mluvil jenom o krásném princi. že bude mít svatbu s nejspanilejší dívkou pod sluncem. Zdaleka ze široka se k nastávajícím radovánkám sjížděli hosté. Princ poslal kočáry také pro Johančina otce a sestry. Pyšné sestry se už těšily, až se budou chlubit, že byly na princově svatbě. Když přijeli až k zámku a vylézali z kočárů, přišli jim princ s nevěstou naproti. Princ otci děkoval a požádal jej o Johančinu ruku. Laskavě uvítal i její sestry. Ale ty, Johance, její štěstí záviděli. A proto božím dopuštěním na místě skameněli. Princ si vzal Johanku za manželku a Johanka mu potom porodila mnoho krásných princů a princezen. Otec zanechal kupectví a přistěhoval se k ním do královského paláce. Kdykoliv výjížděli ze zámku, vždycky jim bylo líto závistivých sester, které stály skamenělé před vraty paláce. A proto se do jejich srdcí nikdy nevloudila zášť a závist. A jestli neumřeli, žijí tam ve štěstí a blaženosti až dodnes.

0: učitelka k žákům. Tak, děti, dávejte dobrý pozor. Maminka koupí kilo masa, rozdělí je na polovinu. Bude mít...
1: 2,5kilové kusy.
0: Dobře, a když je opět rozdělí na polovic?
1: 4,25kilové kusy, křičí děti.
0: A když i ty rozdělíme?
2: Pak je z toho sekaná,
1: raduje se hlasitě Honza.
3: To si někdy člověk u těch matematických příkladů představuje věci,
4: Tati, musí být peníze. My jsme se učili, že dřív peníze nebyly.
5: No jo, dřív.
4: Dřív prý byly krávy.
5: No ovšem, platilo se dobytkem. Taky slovo peníze je odvozeno ze slova dobytek, jenž se latinsky řekne begonie, nebo tak nějak.
4: Proč se dnes neplatí krávama, tati?
5: No proč, protože peníze jsou lepší než krávy.
4: Jak to, tati?
5: No například, kráva se nevejde do té dírky v automatu, víš?
4: Do jaké dírky?
5: Chceš koupit třeba žvejkačku, jo?
4: Simano.
5: Když k pouličnímu automatu, tedy jako vhodíš minci do otvoru, že ano?
4: Simano?
5: No a zkus tam nacpat krávu.
4: Kam?
5: Do té dírky.
4: Do jaký?
5: No v tom automatu, co si tam hází koruna.
4: A co tam mám hodit?
5: Ty ti říkám, že krávu.
4: Když já ji nemám, tati.
5: Ale kdyby jsi ji měl, tak bys ji tam stejně nenacpal, ta dírka je malá.
4: O co, že bych ji tam nacpal?
5: No to bych tě rád viděl.
4: O co, tati, hele, sežej mi tu krávu a já ji tam nacpu.
5: Ale hurvajs. To by se musela nejdřív nechat projít mandlem, nehledě na to, že se dneska platí penězma. Krávama se platilo dřív.
4: Všecko?
5: Všecko.
4: A co když chtěl jet někdo třeba elektrikou?
5: Tak zaplatil krávu a průvodčí mu dal třeba tele na zpátek.
4: A kam dával ty vybrané krávy?
5: Ty zřejmě táhli tu tramvaj.
4: A kam dával ta telata?
5: No kam, do brašny nebo do portmonky, kam jinam.
4: A když mu to tele v portmonce chcíplo?
5: Tak šel domů a řekl, maminko, za to, dneska budou telicí řízky. Neptej se tak hloupě, nebo se s tou sfamfrním.
4: Teď se ho nic neptala.
5: Kdo?
4: Ta maminka.
5: Jaká maminka?
4: Ta, co jim chcíplo to tele.
5: Komu chcíplo tele?
4: Tomu průvodčímu.
5: Průvodčímu?
4: Simano.
5: Díti panu Vančurovi od nás domů.
4: No jo, co oni měli tele?
5: Vančurovi? Ne, kde by ho vzali?
4: Přece ho dostal pan Vančura.
5: Díti od koho?
4: Od jednoho cestujícího.
5: A podívejme se, a co pak s ním dělal pan Vančura?
4: No co, nic, teď mu chcíplo.
5: Nepovídej.
4: No fakticky, vždyť přece přišel domů a povídá, maminko, za top, budeme mít telecí řízky. A neptej se tak hloupě, nebo s tou svamprním.
5: No tak hurvajs, jak to se mnou mluvíš?
4: Jak normálka přece.
5: Já ti dám normálka, jestli je tohle u tebe normálka.
4: No co jsem řekl, tati?
5: Co? Neptej se tak hloupě, nebo se s toho svamprním.
4: No tak já se ptát nebudu.
5: No počkej, já nemám nic, když se zeptáš.
4: Já už se nic ptát nebudu.
5: Já ti všecko rád vysvětlím, hurvajs, počkej, nebůl.
4: Já už nechci nic vysvětlovat, já zůstanu hloupej.
5: No já ti rád rozšířím obzor, ale musíš vědět odsuť až pocuť.
4: Oni lidi budou dobře vědět, po kom jsem, když zůstanu hloupej.
5: No to bych taky rád věděl. Ale nemluv porád. Tadyhle si vem peníze a skoč k paní Vančurové, že jestli by nám nepřenechala kus toho telecího, když k němu přišli, tak mírnix, týrnix.

Takže pozor, tohle to jsou chodidla, po těch se chodí, nad nima jsou lítka, nad nima kolena a tohle to jsou stehna. A to, o čem zrovna zpíváme, tak tím tancujeme. Pozor! Chodidla.

Nevím, tak pozor. Lítka, rozjeďte lítka, ať se klepou lítka. Pozor, jeden. A na stará kolena připravit? Výborně, stará kolena tancují o 106. Výborně, výborně, výborně. A teď stehna. Roztancujte stehna.

0: nežli budete pleji. Jo, umeju se vejš na koleno, tak koleno to trošku studí, no tak to je. Buďte otužilí jako bomberďák.
1: Tiki cvičení
2: s Hankou.
1: Ahoj, děti.
3: Hop,
1: ahoj,
3: chytej,
1: počkej. Já tu mám Hanku Kinychovou a Hanka mě nutí, abych si házel míče a přitom mluvil do mikrofonu.
3: Hanko, a ještě chytej.
1: Já to vůbec nezvládám.
4: Ale zvládám, já si teď ten míč chvilinku nechám. Takže já vás, děti, chci pozdravit. Piggy se mezi tím vydýchá a vy si utíkejte pro míček, protože dnes společně, my tady s Piggym, vy doma, ať už s maminkou nebo s bráchou, se sestrou, s babičkou nebo s dědou, si budeme trénovat techniku hodu míčkem.
1: Kde je ten míč?
4: Já ho mám tady, já ho mám tady. Takže prosím tě, připrav se. Hážu míček. Teď.
1: Á, mi upad.
4: Tak se pro něj rozběhni. A už ho držíme, děti. My to uděláme bezpečněji. Pojďte si sednout na zem. A pojďte si nohy roznožit.
1: Nohy roznožit? A takže teď sedím jako plyšový medvěd.
4: Tak, a než začneme házet, tak se naučíme vnímat dráhu míčku. Sedíme v roznožení a míček koulíme svému kamarádovi. Šup, úplně rovně. A musím se do toho míčku trefit oběma rukama stejně, aby šel rovně. Piggy, vrať mi to. Už ho mám. A ještě jednou. Šup. Máš? Super. Tak já si myslím, že už dráhu umíme zvládnout. Pojďte se znova postavit. Piggy, stůj rovně. Udělej si s rukou košíček.
1: Košíček, jako když chytám míč, který letí ze zhora.
4: Přesně,
1: nebo
4: tak.
1: Košíček nahoře?
4: Košíček, když míč letí ze zhora. Jo. Takže budu házet 3, 2, 1. Teď. A chytil. Výborně. Děti, jestli vám propadl míček mezi rukama, tak musíte ty lokty dát k sobě. Takže prsty, malíčky máte u sebe, lokty máte u sebe a já znova hážu. Pozor, Piggy, chytej.
1: Mám to,
4: Výborně. A
1: je to vlastně jako kdybych měl takhle z ručiček takový velký hřeben, víš?
4: Přesně tak. A hoď zase mě míček, hoď mi míček.
1: A
4: já jsem taky chytla. A děti, tohle už umíme. Teď si půjdeme znova sednout na zem.
1: Anko, ale to chce větší míč, viď?
4: No, jako s tenisákem je to těžké začínat.
1: Máš pěkný
4: to...
1: velký.
4: Chtěl by to pořádnej míček, ale zase ne, třeba medicimbál.
1: Co je medicimbál?
4: Medicimbál je takový posilovací míč, který je velmi těžký, věnuje se hlavně posilování břišních svalů. Ale víš co, my si ty břišní svaly můžeme klidně posilit i tímhletím naším lehkým míčkem, protože
1: to
4: jsme začátečníci. No a já ti to naučím, ale musíme si napřed sednout zase na zem.
1: Tak, jako medvěd.
4: Jako medvěd.
1: Aha, sedím. Žach.
4: Teď si lehneme na záda. A já ti hodím míč a přitom se zdvihnu nahoru ke kolenu. Šup!
1: A
4: ty
1: co,
4: ležíš,
1: a já co, a já
4: ty ležíš. Chytil jsi míč?
1: Ne.
4: Tak já jdu znova pro míč. Utíkám, už ho držím. Piggy, ležíš na zádech. Já se zdvihám, ty
1: se... A já se taky musím zdvihnout,
4: přesně,
1: že ho chci
4: tak,
1: chytit.
4: Ano, pojď, 3, 2, 1, teď, šup! Výborně, a lehni si na záda. Já si taky lehnu. Stáváš a hážeš míč mě. Ano, lehneme si na zádička a já hážu míč tobě, zdviháme se nahoru, teď. A lehneme na záda a hoď mi míč, chytám.
1: Hanko, já už nemůžu.
4: Já už taky nemůžu. Takže, milé děti, tímto cvikem jsme nejenom trénovali to, jestli umíme správně vnímat dráhu míče a hodit ho správně silou, ale také jsme posilovali břišní svalstvo.
1: To by mě nenapadlo, že se dají dělat dvě věci na jedno.
4: To se dá dělat věci, ale to zase příště.
1: Ahoj, děti.
4: Ahoj, děti.
5: Byla jednou jedna blecha a ta se chtěla stát alespoň na čas člověkem. Šla proto ke kouzelníkovi a ten povídá:
6: Milá blecho, to není jenom tak, ty bys pořád skákala, hop sem hop tam a to nejde, nejdřív se musíš naučit pořádně chodit, jako chodí lidé.
5: Blecha to zkoušela všelijak, až si přivázala ke každé noze těžký kamínek a tak se naučila pořádně chodit, jako chodí lidé. Teprve potom jí kouzelník proměnil a že byla mladá, udělal z ní chlapečka s velkými střevíci, ve kterých byly činky a závaží, aby ten chlapeček neskákal, ale pořádně chodil. Jenomže
6: někdy se chlapeček zapomněl a když ho třeba ve škole vyvolali, vyskočil z poslední lavice rovnou k tabuli. A nebo představte si, přeskočil ulici plnou automobilů a tramvají z jednoho chodníku rovnou na druhý, aby ho něco nepřejelo.
5: Jednou cvičili ve škole skok vysoký. Někteří kluci přeskočili půl metru, někteří jenom čtvrt, ale náš chlapeček přeskočil rovnou celý metr. A když se odrazil trochu víc, skočil 2 metry.
6: Ochu, povídá pan učitel, ty musíš závodit, s tebe něco bude. A taky, že bylo.
5: Vyhrával pak všechny závody ve skoku vysokém. Jak by ne, stačilo přece, aby si vyndal ze střevíců nějakou tu činku nebo podkovu a hned skočil o metr víc než jeho soupeři.
6: A když pak byly olympijské hry, prohlásil, že přeskočí překážku vysokou jako věž. Smáli se mu, že prý je domyšlivý, ale přece jenom zavolali inženýry a ti za pomoci jeřábu a vysokánských žebříků postavili překážku vysokou jako věž, ba ještě kousek vyšší, schválně, jestli ji ten kluk přeskočí.
5: No to se ví, že přeskočil. Zul si totiž střevíce se všemi zátěžemi. A jen tak bosky se rozběhl.
6: To bylo slávy a já se tu.
5: A když chtěli vítězi předat zlatou medaili, chlapec nikde. Čekali, hledali, ale marně. Nejvyšší hodnostář z toho byl všecek nedůtklivý, pořád se ošíval a že prý jakoby ho něco štípalo na zádech.
6: Netušil, že ho štípe olympijský vítěz ve skoku vysokém.
5: To bylo totiž tak. Mezi tím, kde se vzal, tu se vzal ten kouzelník a povídá...
6: Ochu, vyhrál si, jak pak by ne, když si blecha, kterou jsem proměnil chlapečka, ale jenom na čas. A zrovna teď nadešla chvíle, kdy tě musím zase proměnit zpátky. Ukaž mezi sobě rovnými, jestli umíš skákat ze všech nejlíp.
5: Olympijský vítěz sice ještě trošku povyskočil, ale v tu ránu ho kouzelník proměnil v blechu a ta dopadla tomu nejvyššímu hodnostáři rovnou za límec.
6: Takže teď víte, co toho nejvyššího hodnostáře kousalo na zádech.
5: Je mi líto, lidičkové, ale musíme se rozloučit.
6: Ahoj!
5: Ahoj, lidičkové.

0: Dnes je 24. června.
1: A svátek má Jan?
0: Jan neboli Honza. Je prostaré.
1: Jméno. A je u nás vůbec nejrozšířenější jméno. A znamená...
0: Milost.
1: Takže kolik asi dnes poslouchá pra Honzíku?
0: My jim přejeme krásný svátek.
1: A posíláme veselou písničku.
0: A nemusí být s pra věku.
1: A nebo s pra člověkem.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: zalívám, zalívám, ale ne. Jsem já to nešiká, můžem to utřít.
1: Ne, prosím, neutírat. Juk, jsem vodničí kluk.
0: A kde ses tady vzal?
1: Vyrostl jsem z té kapky.
0: Na moutě. Kapka je pryč a místo ní ty?
1: Tak tu písničku dospíváme, ne?
2: Zalívám, zalívám rozmarín, pěkně nám rozkvětá. Zalívám, zalívám, mám ho rád, od léta do léta.
0: Jenomže, milí hoste, já jsem chtěl právě vyprávět dětem pohádku. Podívej třeba tamhle na Lucinku, jak se těší. V tom se mi tady objevíš a co teď?
1: Třeba ti pomůžu.
0: Uvidíme. Ale nejdřív se nám hezky představ.
1: Hasterman.
0: U všech českých rybníků takhle ne. Vždyť mi ty děti vylékáš. Nejdřív pěkně jméno.
1: Ferda.
0: A teď teprve co si zač.
1: Hasterman.
0: Máme pro to lepší slovo.
1: Vodník.
0: Ještě líp.
1: Vodníček, ale žiju většinou pod vodou, tak možná pod vodníček.
0: To ne. To by znamenalo, že jsi lotr. Ty jsi lotr?
1: Maminka říká, že jsem nezbeda.
0: No, to všechny děti. Ale poslyš, neznáme mi se už?
1: Čekal jsem, jestli si vzpomeneš.
0: Když jsem byl kdysi klouček jako ty, jak je vlastně možné, že já už jsem strejda, ty pořád mladíček?
2: 200 roků pro vodníka, to je jako nic, na zdárek je pic. Vodníkům čas neutíká, co je lidem rok, Hastermanů krok.
0: Ta písnička je mi taky povědomá.
1: Už víš, jak jsme se seznámili?
0: Mourkovi.
1: Je to dost.
0: Abyste děti rozuměli, Mourek byl kdysi časopis a tady Ferda, tam byl hlavním hrdinou.
1: Jenže jen nakresleným.
0: Měl jsem tě rád, i když jen nakresleného. Každých 14 dnů jsem vyhlížel listonoše, jestli mi Mourka přinese.
1: Ten listonoš se jmenoval Klofanda a já jsem se mu posmíval. Klofáčku, klofáčku, měl k obědu omáčku a on nevěděl, kdo to na něj volá, a tak se rozhlížel a podezříval děti z ulice.
0: No fuj, to bylo ošklivé. Vždyť za svoje jméno nikdo nemůže. On, Ferda... Je taky trochu k smíchu.
1: Mně se líbí, heč. Když se tak může jmenovat mravenec, proč ne vodník?
0: No, to máš pravdu. Ale cože ses u mě tak z ničeho nic objevil?
1: Protože když dětem pořád něco vypravuješ, chtěl jsem ti pomoct.
0: Možná ti bylo líto, že já tě znám a jiní ne, viď?
1: Kapku taky.
0: Vidíš, kapka. Před chvílí jsem si mohl oči vykoukat, jak ta kapka vody mizela a ty jsi byl naopak větší a větší. Ty jsi nejen hastrmánek, ale i kouzelník. Nemůžeš mě nějaké čáry naučit?
1: Naučit ne, ale jestli chceš.
2: Vodník Ferda z rybníka, koho vodou

0: dnes.
1: S tím počkáme. Dřív musíš s pravdou ven. Kápni bušku, jak se říká. Co vodníci a hrnečky s dušičkami? Topíte lidi a neposlušné děti, nebo ne?
0: Neřeknu.
1: Jak to, že neřekneš?
0: Ono to není na škodu, když se kluk nebo holka trochu bojí. Jsou pak u vody opatrnější.
1: No jistě, Ferdo, ale odpověz přesto. Topíš nebo netopíš?
0: Topím.
1: Ferdo.
0: Ale v kamnech.
1: V kamnech? Pod vodou? No to si ze mě utahuješ.
0: My už máme taky kamna na elektriku, bateriová, v nerezovém plášti, ale zapínáme je jen v zimě.
1: A co dušičky v hrnečku? Pod pokličkou?
0: Možná jeden můj strýček v Labi, ten má na polici celou řadu hrníčků, co jsou na nich jména. Honza, Radim, Květuška.
1: Tak přece.
0: Jenže jsou ty hrnečky buď prasklé, nebo nemají dno. Já myslím, jestli tam kdy nějaká dušička byla, teď už ne, ani by se tam neudržela. Vodníčí práce je jiná.
1: Jaká?
0: Čistíme vodu. Ale někdy to jde těžko, protože vy lidi jste s prominutím hrozní. Kdybys věděl, co všechno leží jen u nás v rybníku na dně, hotové smetiště. Však ty hrnky u strejčka to dokazují taky.
1: A odkud jsi ty? Z kterého rybníka?
0: Pst, to je tajemství.
1: Proč pak?
0: Přece, aby to nikdo nevěděl. Já, když si potřebuju popovídat, vypravím se na suchý svět sám. Jako třeba za tebou. Ale u nás doma, ať je klid.
1: A z jaké jsi rodiny? V Mourkovi jsi měl tenkrát tatínka a maminku a sestřičku Hančinku.
0: Mám je pořád. A Hančinka zatím vyrostla jen krapítek, je to pořád škvrně. A když ji někdy musím hlídat, tak nazdar.
1: Nazdar. Počkej. Ty už odcházíš.
0: Ale ne, řekl jsem, tak nazdar, abyste ty i děti pochopili, jaká je to hlídání dřina.
1: Děti to znají, když mají doma někoho mladšího.
0: Jenže jim to tak jako mě nekazí kapr mrzout. No kapr spíš kapřisko, hotový obr.
1: Co je s ním? Povídej.
0: On, protože tolik vyrostl, si myslí, že je něco lepšího a plave vždycky tak nafoukaně, až ho to pořád táhne nahoru k hladině. Můj taťka, který, jak asi víš, má v rybníce všelijakou tu rybí havěť a žoužel na povel, ho za to stokrát a tisíckrát káral. Já ho zrovna slyším.
2: Podívej se, ty nafoukanče nafoukaná. Když budeš pořád tak často plavat nahoru k hladině, uvidí tě některý z rybářů, co tam na břehu sedají. A když zmerčí, jakýsi velikán Velikánovič nedá pokoj, dokud tě neuloví.
3: Jen klid, šéfe, já si dám pozor.
2: A poví to dalším rybářům. A všichni si pěkně naostří háčky na unicích a nemyslí si, jak tě jednou chytí, je s tebou konec, skončíš v kastrole nebo na pánvi. A bude ti houple splatné, že když jsi byl živý, byl jsi v celém rybníku největší.
3: To taky jsem největší.
2: Tak víš co, malé bělíčky si zrovna v tůni pod Olší začaly hrát na schovávanou, zaskočím tam trochu rozčeřit bahnu. A tím to jde líp?
3: Já nejsem žádný sluha mrňavých bělic, šéfe.
2: Ale v rybníce jsem pánem já. Tak uděláš, co říkám. A až je to přestane bavit, říkám je, ne až to přestane bavit tebe. Spočítej mi vodní šneky.
3: No jo.
1: To je asi opravdu divný patron, ten mrzout. Ale jak s ním může vycházet tvoje sestřička?
0: A to je složité. On taťka kaprovi nejen domlouval po dobrém, on ho občas taky trestal. Jednou ani nevím proč, už se na něj opravdu moc rozlobil a zavřel ho do šatlavy za mříže z rákosových prutů. Mrzout tam musel čučet 3 dny, až ho ze samého nic nedělání boleli ploutve. A to už mě vyloženě začal nemít rád.
1: Proč tebe?
0: Já jsem ho tam chodil šimrat na břiše husím brkem. Kdo tě šimrá, strejček nimra, žádný nimra tlustouši. Lechty, lechty, to tě nechty, vodník Ferda pokouší. Lechtalo ho to, ale že byl v šatlavě zavřený, nemohl nic dělat, a nejvíš sebou cukal, špulil pusu a ježili se mu šupiny. Tenkrát v něm asi právě uzrál ten nápad, že se mi pomstí.
2: A jak?
0: Brzy potom, co už byl mrzout ze šatlavy venku, takhle po ránu, museli taťka s mamčou ke stavidlu, které se bortilo nebo co, a já jsem jako obvykle dostal na starost Hančinku. Maminka ji sice navádala, aby mě ve všem poslechla, ale já věděl, že to je marné jako vždycky.
4: Buď tady,

0: šejdlí, luční rosy.
1: Luční rosa, to je taková naše vodničí pochoutka.
2: Voda z rybníka vám nestačí?
1: To je dost, ale luční rosa, nazbíraná brzy ráno, sotva vyjde sluníčko, to je něco jinšího. Sbíráme ji do čbánků a chováme ji v hrnečcích pod pokličkou jako velikou vzácnost. A nejen na pití, to je i lék.
2: Aha, tak tady možná začaly všechny ty pověsti o vězněných lidských dušičkách. Ale jak to bylo dál s Hančinkou a s tím obřím kaprem Mrzoutem?
1: Hančinka už nebyla v kolíbce, už jí bylo asi 30 roků a to už byla malá hastrmanka. Lezec, bachodec a běžec, ale o to bylo její hlídání těžší. V rybníku je spousta úkrytů a kdyby se třeba neposlucha houpala na rákosu a kdyby spadla a zaryla se do bahna, mohla by se udusit, protože bahno je prevít, to se ti raz, dva nacpe, do uší, do očí, do pusy a do krku a je s tebou amen. To všechno jsem dobře věděl a tak jsem měl neposedu pořád na očích, když v tom, kde se vzal, tu se vzal, připlul pan kapr. Už se zase naparoval a za svou velikost sám sebe obdivoval, až i tetky vodoměrky přestávaly měřit vodu a plácali si na čelo, jakože takového vychloubače ještě neviděli. Ale nevšímal si jich a měl se ke mně.
3: Hlídáš, Ferdo, hlídáš? To je mi tě líto. V tůni pod Olší je zrovna soutěž v žabím zpěvu a půlci si tam otevřeli sáskovou kancelář. Kdybys tam zašel a kdybys vyhrál, čekala by tě za odměnu možná i cesta k moři.
1: Na vysvětlenou. Vy lidé si myslíte, že ryby jsou němé. A tak vám může být divné, že tenhle náš solo kapr držel tak dlouhou řeč. Ale v tom se prostě mýlíte. Ryby mluví jako každý jiný. A často toho naklábosí, až z toho všem hastrmanům, vodním šnekům a žábám brní hlava. Ale taky musím přiznat, že kapr tím svým projevem uhodil na mou nejslabší strunu. Protože mám odjakživa jednu velkou touhu podívat se k moři, abych na vlastní jazyk zjistil...
2: Na vlastní jazyk?
1: Ano, abych zjistil, jestli je mořská voda opravdu slaná. Tohle ten podšívka kapr věděl a proto mě sváděl dál.
3: Jestli chceš, já ti Hančinku pohlídám a cválej si vsadit. Podle mě vyhraje Kuňkálek, protože žblabuňka včera spolknul divnou zelenou mouchu a ona unožkama poškrábala krk, takže teď chraptí a to se může líbit leda hluchým. Když vsadíš na Kuňkálka, máš naději.
1: Mně se z toho asi dočista zakalil rozum, protože místo, abych poslal kapříka ke všem čertům, zeptal jsem se, kolik dělá nejmenší možná sázka a ten šizuňk odpověděl, že 3 knoflíky od pyžama.
2: Co to povídáš, Ferdo? 3 knoflíky od pyžama?
1: Tak právě tolik.
2: A ty jsi je měl?
1: Měl jsem jich ulitých dokonce 20.
2: A kde jsi je vzal? Ferdo? Říkal jsi, že lidi netopíš, dušičky pod pokličkou nevězníš, tak kde jsi pro pána přišel k těm knoflíkům od pyžama? Vy vodníci přece pyžamo nenosíte, protože spát v mokrém je nerozum a u vás v rybníce je mokro všude, nač tedy pyžamo? To znamená, že můžeš mít knoflíky jedině od nějakého lidského pyžama. Koukej pěkně s pravdou ven, protože jestli lžeš a stahuješ lidi pod hladinu kvůli jejich knoflíkům od pyžama, tak to ti budu muset dát s Bohem. A děti taky.
1: Ale strejdo...

0: Já Truland, toužící po moři, jsem vzal ze své kasičky 3 knoflíky od pyžama. Někdy ti rád povím, jak jsem je získal, souvisí s tím jiná moje napínavá příhoda. Nechal jsem kapra kaprem a hančinku hančinkou a tradá pryč.
1: Rup kolou trakaře, už tuší malér.
0: Bylo to tak, achich ouvej. U tůně pod Olší se žádná pěvecká soutěž nekonala, Kuňkálek se Žblabuňkou se jen líně povalovali na dvou kamenech, Pulci neměli osázkové kanceláři ani tušení a dokonce vůbec nevěděli, co by to mělo být. Ke všemu jsem já, jak jsem honem pospíchal zpátky, protože jsem tušil zradu, ztratil i své 3 knoflíky od pyžama. A když jsem se vrátil ke dveřím naší kuchyně pod Kořenem, tak pochopitelně hančinka nikde a obr kapr mrzout taky nikde.
2: Hančinko, hančinko, ozvi se mi, kde jsi mě to děsí, mám od tebe strach. Hančinko, hančinko, neslyšíš mě, halo, co se tady stalo, kam pak s tebou mrzout plách.
0: Vyptával jsem se kde koho a kde čeho. Byl jsem i tam, kudy z rybníka vytéká potok Kaliště, ale po kaprovi a po hančince ani vidu, ani slechu. Zkoušel jsem všecko i každou holou nemožnost, až jsem si nakonec sedl na práh kuchyně a rozbrečel jsem se. Tam mě taky našli taťka s mamčou.
3: Maminko, Ančinka se ztratila. Pro všechno rákosí na světě, co ty si za dítě, Fordo.
4: Já ti kluku asi nařežu a tentokrát pěkně na ostro žemelem.
3: Není na tebe žádné spolehnutí.
5: Za to může kapr mrzout.
4: Ne, žádný kapr za to můžeš.
3: Ty, ale odvedl ji on.
4: S ním si to vyřídím potom, podej mi řemen, no.
3: Já nevím, kde je.
4: Na skříni visí, jen se netvař.
3: Myslím, Hančinka, kde je.
5: Raději bychom je měli hledat a nestrácet čas.
4: Maminko, ty se Ferdy nezastávej, on musí dostat na paměť.
3: A já už vím, kde je. Přivedu ji.
0: Dostal jsem spásný nápad a tak těsně předtím, než mě taťka přehnul přes koleno, vypálil jsem jako raketa.
1: Kam?
0: Přece kam jinam mohl mrzout mančinku zašantročit, než tam, kde byl předtím sám zavřený. Plaval jsem k Rákosové šatlavě jako závodník.
1: Byla tam?
0: Byla. Smutně koukala, nekřičela ani nevzlikala, to všecko už měla za sebou. Jenže na Rákosových mřížích visel velký zámek.
3: Holka nešťastná, jak tě sem ta kapří obluda dostala? Čím tě vylákal?
6: Zpívá mi.
3: Cože?
6: Takovou písničku.

0: Obávu tě, chtěl mě dostat za každou cenu do průšvihu a ty jsi mu náramně nahrála.
1: Ferdo, já se bojím, že se tady objeví rak střihavka a uštípe mě klepety.
0: To by si taky zasloužila, kača pozlobivá. Kde kdo chytřejší by v té písničce poznal léčku?
1: On se na mě usmívá.
0: Jak se může kapr tou svou kulatou pusou usmívat, prosím tě?
1: A ta jeho písnička byla hezká.
0: Já se uřechtám takový nadutý měch a zpěv.
2: Neboj se mě, holčičko, já mám záda měká. Povozím tě, maličko, budeš jako král. Poplujeme ke splavu, ať má Ferda vztéka. To má za tu šatlavu, a že se mi smál.
0: Já tě slyším, raubíři, kde pak jsi? A ty, holka hloupá, asi neumíš česky, vždyť ta jeho písnička je jasná jako den. Ať má Ferda vsteka, to jsi neslyšela?
1: Měj zpíval jinak.
0: Ukaž se, tlustouší, kam ses to schoval?
3: Hádej, Ferdo, můžeš třikrát a po čtvrté za tři knoflíky odpíš.

0: radši sem koukej dát klíč, ať můžu odemknout zámek.
1: Leda, až nám rybník vyschne. Měj se.
0: Mrskl ploutví a byl ten tam. Takže jsem pro klíč musel zpátky k taťkovi a teprve pak jsme společnými silami dostali Hančinku domů. Maminka jí uvařila kaši z rybích vajíček a ze žabince a já, tedy výprask jsem už nedostal, ale k večeři jsem měl jen starou botu pantáty Klouska. Žádná pochoutka to nebyla.
2: Ferdo, kamaráde, já ti to věřím, ale tamhle Lucinka...
0: Spí jako dudek.
2: Ale poslouchala až do chvíle, než si začal žvíkat tu botu. Jenže pak, když si to představila, radši zavřela oči.
0: Ani se nedivím. Tak abych šel...
2: K vám do rybníka? No a nemáš to daleko, Ferdo? Nechceš si ustlat tady v Konivce?
0: Zkrátím si cestu vodovodem, ale smím zas někdy přijít?
2: Určitě, musíš. A nechtěl bys ještě všem dětem, co nás poslouchali, zaspívat na rozloučenou ukolébavku? Aby měli pěkné sny. Třeba něco, co zpívá Žančince.
0: Proč ne? Dobrou noc, děťátko, spínkej, spínkej. Vrátím se ráno, až se probudíš. Na zvonku

0: básnička. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. A teď ještě jednou. Já jsem pes. A kdo je víc? Umím štěkat na měsíc. Hlídám dům a zahrádku. Já jsem ctitel pořádku. Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

není levné živobytí. Právě dneska ve své kase narazil jsem na dno sese, abych mohl cestou světem zdarma všechno zašít dětem. Prachy ty jsou potvory.

Právě dneska ve své kase narazil jsem na mrzece. Ale nechme český flasky, to bych nebyl Honza Český. Aby se mi zadařilo, no kapsy se zaplnilo.

0: Jednou celý den pršelo, všude bylo mokro a studeno a pejsek s kočičkou nemohli ven a neměli co dělat. A tak si povídali. Víš, kočičko, řekl pejsek, my bychom také měli mít nějaké hračky, jako mají děti. Když takhle prší, měli bychom si aspoň s čím hrát. Což pak já. Já ani těch hraček moc nepotřebuji, řekla kočička. Mně stačí i klubičko nití, ba někdy i jen kousek papírku, když si chci hrát. Ale znám děti, které mají hraček, že ani nevědí, co s nimi, a ani si už pak s nimi nehrají a nechávají je po všech koutech válet. Brůčel pejsek, to není od těch dětí hezké. Vždyť je to škoda. Ani pak nedávají na ty hračky pozor, mají je špinavé, rozbité, roztrhané, až hanba povídat. To jsou nepořádné děti, řekla kočička. A tak si pejsek s kočičkou povídali o nepořádných dětech, až z toho usnuli a spali až do rána. Když se probudili, svítilo už krásně sluníčko a ani trochu už nepršelo. Je pěkně? Řekli pejsek s kočičkou, to půjdeme ven. A jak tak chodili venku, tak slyšeli, jak někde něco tence pláče. Co to pláče tak tenounce? Není to nějaký ptáček? Řekl pejsek. To nebude ptáček. To snad pláče nějaký brouček, že se mu něco stalo. Nebo to snad pláče nějaký motýl, řekl pejsek. A nebo třeba nějaká zlomená květinka, řekla kočička. I hledali a hledali, odkud to tak tence pláče. A teď viděli, co to plakalo tak jemně a tenounce. Docela v koutě, ve vysoké trávě, a ta tráva byla po dešti ještě mokrá, ležela malá panenka. Nějaké dítě tam tu malou panenku ztratilo nebo pohodilo a panenka tam ležela už několik dní, napršelo tam na ní, až měla šatečky celé mokré, hlavičku měla trochu natlučenou a měla hlad a trochu kašel a bála se tam tak sama. Proč tak pláčeš, malá panenko? Ptali se jí pejsek s kočičkou. A panenka řekla, já pláču, protože mě je líto, že mne moje holčička tady ztratila a zapomněla. Chudáčku, nám je tě také moc líto, řekl pejsek. Ta holčička to nebyla hodná, tvoje maminka, když tě tu tak mohla pohodit a nechat. A kočička řekla, víš co, nám je tě tak líto, my se tě ujmeme a vezmeme tě k nám, když ta tvoje holčička tě nechtěla. Pejsek a kočička vzali pohozenou panenku a opatrně si ji nesli s sebou domů. Doma pejsek uložil panenku do postýlky, aby se zahřála, a přinesl jí rohlíček a hrnéček mléka. Panenka se najedla a pak v postýlce pěkně usnula. A kočička řekla pejskovi, něco ti pejsku povím. Vždyť my pro ní nemáme žádné hračky, a ona si přece bude chtít s něčím hrát. A kde my pro ní nějaké hračky vezmeme, když žádné nemáme? Pejsek přemýšlel a přemýšlel, až to vymyslel. Už to mám! Už jsem na to přišel! Nekřič tak! Vždyť nám probudíš tu naši panenku. To naše děťátko. Tak koukej, kočičko, já ti to povím. Já budu hledat, jestli nenajdu někde nějakou hračku. Šel, koukal, do všech koutů vlezl, všecko prošťáral A to si děti ani nedovedete představit, co on tam všecko našel? Tady v trávě našel míček, jinde našel ztracené formičky a bábovečky na písek a našel korálky a jednu píšťalku také našel a našel postrácené dřevěné domečky a stromečky a nějaká dřevěná zvířátka taky našel a našel toho tolik, že to ani unésti nemohl. Jemine, tak se divil a radoval, to bude mít ta naše panenka hraček. Donesl to všechno domů a kočička byla překvapena, co toho je. Bože, co ty děti toho tak rozházejí a postrácejí, řekla. To já se také ještě půjdu podívat. Šla, hledala, všechny koutečky prolezla a prosmýčila. A je jej děti, co ona toho ještě našla? Kbelíček, pomačkanou kropici konévku, barevné hadříčky našla a nitě. Jinde zase našla vyšíváníčko a taky našla jehlu, kulatou a nepíchavou. No našla vám toho pohozeného a postráceného, že to ani pobrat nemohla. Donesla to všechno domů a bylo toho tolik, že si z toho mohla s pejskem udělat krám na prodávání hraček. A to všechno postavili kolem postýlky té pohozené panence. Panenka se probudila a měla velikou radost, když kolem sebe viděla tolik hraček a moc se jí to u pejska a kočičky líbilo. A na všechny ty hračky, které jí pejsek s kočičkou našli, dávala pěkně pozor, žádnou z nich neskazila, žádnou nikde nezapomněla, nestratila ani nepohodila. A tak to tedy bylo, že ubohá pohozená panenka měla ze všech dětí a panenek na světě nejvíc hraček.
1: Osel a stín. Poslyšte bajku o tom, že když se dva perou, třetí se směje. Tento příběh se stal v době, kdy jediným dopravním prostředkem byly vlastní nohy, kůň nebo osel. Jeden cestovatel, který se potřeboval dostat do vzdáleného města, požádal oslaře, aby mu své zvíře na celý den pronajal. Ten souhlasil, ale řekl, že musí cestovat s nimi. Jeho osel totiž poslouchal a nosil spolehlivě svá břemena, jen když ho zezadu popoháněl prutem. Muži se domluvili na ceně a časně ráno vyrazili. Cestovatel seděl na oslím hřbetu a pěkně se vezl. Oslař šel vzadu pěšky a co chvíli zvíře přetáhl. Cesta ubíhala a blížilo se poledne. Slunce žhnulo a na všechny padla únava. Oba muži se rozhodli, že pochod přeruší a na chvilku si odpočinou. Široko daleko se prostírala holá pláň, jediný stín vrhal na zem oslí hřbet. Osla jsem si najal a zaplatil, takže mám právo odpočívat v jeho stínu, rozhodl cestovatel za oba a hned se uložil k odpočinku. To oslaře rozzlobilo. Osel je můj. Pronajal jsem ho, pravda, ale o jeho stínu nebyla řeč. Stín patří mně, odstrčil cestovatele stranou. Ten si to nedal líbit a oslaře udeřil. Kvůli oslovu stínu se oba muži začali bít hlava, nehlava. Neviděli, neslyšeli. Osel stál moudře stranou. Chvíli tu pranici pozoroval a potom odklusal pryč. Svůj stín si vzal sebou. Jak lehce se mu teď běželo.

0: Piggy vtipk.
1: Jednoho dne vejde doktor Watson do kanceláře Sherlocka Holmesa na Baker Street.
2: Dobré jitro, milý Watsone.
1: Pravý velký detektiv.
2: Dnes jste si vzal vlněné spodky s česanou přízí, není-liž pravda?
3: Ano,
1: zvolal Watson celý udivený.
2: Ale řekněte mi, milí příteli, jak jste dospěl k této geniální dedukci?
4: Žádná dedukce, Watsone, prosté pozorování. Zapomněl jste si obléknout kalhoty.
5: Když byl malý princ na zemi, byl velice překvapen, že nikoho nevidí. Už měl strach, že si popletl planetu, když tu nějaký kroužek barvy měsíce se pohnul v písku.
6: Ty jsi podivné zvíře, tenké jako prst.
7: Ale mocnější než prst krále.
6: No, příliš mocný nejsi. Nemáš ani nožky, ani cestovat nemůžeš.
7: Mohu tě odvést dál než loď. Koho se dotknu, vrátím ho zemi, ze které vyšel. Ale ty jsi čistý a přicházíš ze hvězdy.
6: Na kterou planetu jsem to spadl?
7: Na zemi do Afriky.
6: A na zemi nikdo není?
7: Tady je poušť a na pouštích nikdo není. Země je veliká.
6: Tak si říkám, jestli hvězdy září proto, aby každý mohl jednoho dne najít tu svou. Podívej na mou planetu. Je právě nad námi. Ale je daleko.
7: Je moc krásná.
6: Kde jsou lidé? V poušti je asi každý trochu osamělý.
7: Osamělí jsme i mezi lidmi. Je mi tě líto. Je mi tě líto, když tě vidím tak slabého na této zemi ze žuly. Ale mohu ti kdykoliv pomoci, bude-li se ti příliš stýskat po tvé planetě.

0: Tiki cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj kluci a holky, tak mě napadá, jestli vy vlastně víte, jak vypadá takové upažení. Že nevíte, nevadí. Za prvé, já vás to dnes naučím a za druhé, když se zeptáte svých rodičů, tak jsem přesvědčená, že si ještě tento povel budou z dob školní docházky pamatovat. A abyste je mohli zkontrolovat, jestli tento úkol provedli správně, tak musíte vědět hlavně vy, co znamená úkol upažit. A právě to si teď vysvětlíme. Obě ruce zvedneme do výše ramen. Já cvičím společně s vámi. Teď jsem si uvědomila, že nesmí být ruce ani výš, než jsou ramena, a ani níž, než jsou ramena. Napněte obě ruce v loktech a uvědomte si, kde je hřbet ruky a dlaň ruky. Dlaň je tam, kde můžeme zatleskat, a hřbet je na opačné straně. Pamatujte si, že hřbety paží musí zůstat nahoře a dlaně směřují dolů. A když k tomu zatáhnete bříško, zpevníte celé tělo, tak budete vypadat jako písmenko T. A to si můžete najít třeba z rodiči, až si budete číst někde v knížce. Milé děti, mějte se moc hezky. A já se na vás budu těšit zase příště u cvičení.
2: Pastička na ponožku. Pan Vavřinec opravdu nosil každou ponožku jinou. Na levé noze červenou, na pravé černou, jindy hnědou a šedivou, ale někdy i zelenou a modrou, přestože si pamatoval, co mu maminka v dětství říkávala. Zelená, modrá, pro blázna dobrá. Z toho lze usoudit, že to z jeho strany nebyl žádný módní výstřelek nebo roztržitost, nýbrž holá nutnost. Pan Vavřinec totiž nikdy po ránu nenašel v celém bytě ponožku do páru. Všecky byly liché. Kolikrát už obrátil zásuvky prádelníku, protřepal každý hadřík v koši na špinavé prádlo, rozebral pračku, vymetl všechny kouty, i do trumpety se podíval a nic. Nikdy tu druhou ponožku nenašel. Na večer si od sousedky smutné vypůjčil kočku, protože celkem rozumně usoudil, že ten zlodějček ponožek musí být myš. Kočka prošmejdila každou skulinku, na žádnou myš nenarazila, ale něco přece jen našla. Spola snědenou ponožku. Byl to jen poloviční úspěch, ale i tak se pan Vavřinec zaradoval a bez meškání se vypravil na nákup. V jednom velkém železářství po dlouhém pátrání našel a zakoupil 10 pastiček. Haha, řádí vám doma myši, co? Nejlíp je nalákáte na špek nebo na kousek tvrdého sýra. Usmála se povzbudivě paní pokladní. Vavřinec o 3 kroky ustoupil, vysoukal si nohavice a ukázal jí své ponožky, modrou a zelenou, a pravil: kde pak na špek? Na ponožku. Paní pokladní spráskla ruce. Od rána měla u pokladny nával a teď ještě tohle. Měla by zákazníkovi vysvětlit, že na ponožku se žádná normální myš nechytí. Už otvírala pusu, že mu to řekne, ale včas se zarazila. Ten člověk měl přece jednu ponožku modrou a druhou zelenou. A bláznům se nemá odporovat. Tak se jen chabě usmála a oddechla si, když podivný zákazník s úklonou odešel.
0: Tiki kalendář! Dnes je 24. června.
3: A svátek má Jan?
0: Jan neboli Honza je prastaré.
3: Jméno, a je u nás vůbec nejrozšířenější jméno. A znamená?
0: Milost.
3: Takže kolik asi dnes poslouchá pra Honzíku?
0: My jim přejeme krásný svátek.
3: A posíláme veselou písničku.
0: A nemusí být z pra pra pra pra pra pra pra pra pra věku.
3: A nebo z pra pra pra pra pra člověkem.

0: Byl jednou jeden rybník a v tom rybníku jsem tam nějaký kapr. Každý kapr roste jako z vody. První rok váží asi jako půl špekáčku, druhý rok mívá i jako 5 špekáčků a třetí rok se lidé o něj přetahují, aby byl zrovna u nich na štědrovečerní večeři. Když mu však pán Bůh požehná a dožije se 1/4 století, je tak těžký, že se nedá vytáhnout ze dna. Dožije-li se 100 let, promění se v kámen. A za 300 let kámen pukne a vylíhne se z něj vodník. Takhle složitě je to na světě pro vodníky zařízeno. Žabák má žábu, mlynář mlynářku a kačer kačku. Jenom vodník chudák nemá žádnou vodnici, která by se s ním hádala, které by dělal nepořádek a která by mu přiváděla na svět malinkaté vodníčky. Nikdo mu je nepřivede na svět, zrovna tak, jako mu nikdo nepřipraví snídani, nikdo se s ním nevítá, když se od někud vrátí a nikdo se ho nezeptá, jestli si nezapomněl kapesník, když se někam vypravuje. Ovšem jen tak pro krásné oči se nový hastrman z toho kamene přece jenom nevylíhne. Kapra, který se dožije 100 let, musí si vodník vyhlédnout a vychovat. Když je kapřík malinký, musí ho chránit před štikami. Celý život ho musí kartáčovat a hřebelcovat, aby se na něm nedržely pijavky, chobotnatky a kapřivci. A když je výlov, musí ho zavřít do sklepa, aby neskončil v kádi na vánočním trhu. O tomhle všem si povídal košíkář Opálka s vodníkem na Vackově. Ten rybník, co byl jednou jeden, byl totiž na Vackově. A tam je první pořádný rybník na Černovickém potoku. Vamberák je sice větší, ale vackovský rybník vždycky uživil mlýn a dvůr. Opálka žil v chatrné haluzně za mlýnem a vodník Hrouzek v rybníku pod kořeny prastaré vrby. Skamarádili se nejspíše, že na tom byli oba stejně. Vodník neměl vodnici, protože tu nemá žádný vodník, ale ani košíkář neměl košíkářku, která by mrmlala, že u nich hastrman zacamrá podlahu. On tedy žádný košíkář nebývá pro ženskou obzvláštní terno, ale která viděla Opálku, říkala: Pánenko svatohorská, toho bych si vzala, jen kdyby bylo opravdu nejhůř, kdybych, nedej pánbů, přišla o nohu, o oko nebo o rozum. A jak léta běžela, pro žádnou nikdy nebylo nejhůř. A tak byl košíkář nakonec rád, že se skamarádil s vodníkem. Skamarádili se tak dávno, že už si ani nemohli vzpomenout kdy. Ale bylo to v zimě, protože pod Svidníkem jsou zimy jako břitvy. Tam často zamrzají potoky až na dno a rybníkům k tomu moc neschází. A takové zimy neměl vodník Hrouzek rád. Tak se v těch mrazech vyškrábal na led dírou, kterou mlynář prosekával, aby se v rybníku všechno neudusilo. Chodil po břehu a po hrázi, měl zmrzlé vousy i vlasy a obočí a chrastil, jak z něj při každém kroku padal led. Jednou takhle chrastil před košíkářovou haluznou, když Opálka náhodou vyšel před dveře. Pojď se trošku ohřát, řekl vodníkovi. A ten šel a rád. Od té doby k němu chodil nejmíň 2x v týdnu. Na jaře s ním sedával hastrman na dvorku, nejraději, když košíkář drhal pruty, když jim loupal kůru a ještě raději, když košíkář pruty vařil. To je vůně, pochvaloval si vodník a nasával tu vařenou vrbovou vůni do nosu stejně, jako lidé nasávají vůni pečené husičky. Opálka pletl košíky, přidávačky a nůše sice také z neloupaných prutů, ale z loupaného proutí vydrželi 2x tak dlouho. Proutí na ně musel ovšem vařit ve staré plechové vaně. Loupané košíky i nůše dělali parádu, protože jim nabarvil kolem dokola dvojitý štráfek buď červeně nebo modře. Častěji však chodil Hastrman ke košíkáři v prosinci, lednu a únoru, kdy to někdy bylo pod ledem k nevydržení. Jestliže byla obzvlášť psí zima, dal Opálka Hrouzkovi ke štokrleti teplou vodu do škopíku a Hastrman se zul, strčil si do škopíku nohy a za chvíli byl v náladě. To toho napovídal, že by z toho šla kdekomu hlava kolem. Ale Opálkovi ne. Jednou na jaře, když mu Hastrman zvyprávěl kde co, zeptal se ho košíkář. A co malej? Malej to byl kapřík, kterého si Hastrman vybral a pěstoval na budoucího vodníka. Malej, zamyslel se Hrousek, pak mávnul rukou a řekl, je moc rozmazlenej. I ne, divil se košíkář a vodník na to, i jo, pořád by se jenom houpal. Od rána do večera musím dělat na rybníku vlnky, nic jiného ho nebaví, jen se houpat a jen se houpat. To víš, je to ještě dítě, konejšel ho košíkář. Pak přišla zima, Hastrman seděl u Opálky, nohy ve škopíku s teplou vodou a když vyprávěl kdeco, zeptal se ho zase košíkář. A co malej? Malej zlobí, mávnul rukou Hrouzek. Pořád omrzuje s tím houpáním. Já se nevyspím, on se nevyspí. To víš, je to pořád ještě dítě, konejšil ho zase košíkář. Jak mám dělat vlnky, když je na rybníku let tlustý jako slamník? A co kdyby ho houpal na kolenou? To by mu nestačilo?
1: Stačilo. Ale kdo to má vydržet?
0: Až do rána přemýšlel košíkář, jak by se dali dělat vlnky na zamrzlém rybníku. Ráno si nabrousil pilu a hoblík a dal se do práce. Do oběda měl nařezáno, do večeře ohoblováno, do druhého oběda měl hotové čepy a kolíčky, do druhé večeře měl všechno sesazíno a do týdne mu na tom uschly barvy. Vodník Hrouzek netušil nic, jenom říkal, smrdí ti tu fermeš. Sedmý den se košíkář zeptal. A co malej? Pořád zlobí, mračil se Hrouzek, pořád omrzuje s tím houpáním.
2: Tak ať se houpá,
0: zdvihl se ze židle Opálka a vyšel ven.
1: Jak když je na rybníku let tlustý jako dva slamníky, volal za ním Hastrman.
0: Košíkář se vrátil a postavil před Hastrmana kolébku. Je z olšového dřeva. To vydrží pod vodou 400 let. Dalo mi to týden práce. Hastrmanovi dojetím div nevstoupily slzy do očí. Ta je krásná a je vodnická, je natřená na zeleno. Co pak si ji mohu vzít? Co tě to napadlo dělat si takovou škodu? Jakou pak škodu? Olšová prkna se válejí mlynáři ve stodole už druhý rok. A firmež i barvu jsem si od něho půjčil.
1: No jo, ale ona se asi na dně neudrží, polekal se Hrouzek. Ona asi vyplave, když je dřevěná.
3: Nevyplave, na to jsem taky myslel, vysvětloval mu Opálka. Udělal jsem jí hlubokou. Do spod naskládáš kameny a ty budou držet kolíbku u dna. A na ně teprv nasteleš kapírkovi prameničku, lakušník, přesličku či stolístek, aby ho to netlačilo.
2: A bude se houpat a houpat jako hraběcí synek.
0: Ty můj kamaráde, popadl Hastrman kolébku, za tohle ti na jaře vypěstuju na svých vrbách takové proutí, že si ještě letos budeš moct koupit kozu. Ať každý, kdo přijede sem do Vackova mlít, pukne závistí. Oba měli pravdu. Kolébka ze dna nevyplavala, Hastrmanův kapřík se v ní houpal jak hraběcí synek a dal pokoj. Hastrman pak hnojil vrby hvězdným prachem a vypěstoval na nich pro košíkáře takové proutí, že si opravdu mohl koupit kozu. Harckou. A ta netrkala a dojila divné jako kráva. A jestli neumřela, dojí tolik dodnes.

0: Slovenská pohádka o hloupé báře. Bylo jednou jedno hloupé děvče a to se jmenovalo Bára, jež proto, že se špatně učilo ve škole, zůstalo hloupé jako boty. Proto také, když se provdalo, měl s ním muž hotový očistec. Vždyť jeho žena nic nevěděla, ničemu nerozuměla. A když někdy se na něco ptala, ptala se tak, jako by teprve včera se narodila. Jednou vylezla na půdu. A když viděla, že tam mají několik pytlů mouky, hned se vyptávala, k čemu je tam ta mouka na půdě a uzené maso v komíně. Víš, ženuško, odpověděl jí trpělivý manžel, tu mouku jsem proto dal semlít ve mlýně s obilí, aby se z ní mohla napéci placek a buchet. A to maso jsem proto vyudil, abychom ho mohli sníst se zelím a na něm si tak pochutnat. A co máš v tom starém hrnéčku pod postelí? Vyzvídala Bára dále. Ale v tom nic není, jsou to pouze tykvová jádra, která jsem tam jenom proto schoval, abychom si je mohli vyměnit za nový hrnek, zalhal muž, ač tam měl schované peníze. To řekl proto, že věděl, jak jest jeho žena hloupá a že měl strach, aby to nikde neprozradila. Jenže, jako každá lež, tak i tato se mu špatně vyplatila. Druhého dne ráno, když muž odcházel do práce, nařídil Báře, aby mu pěkně vyprášila a vyčistila šaty a dala všecko do pořádku, nežli se vrátí z práce. Udělám to, udělám, nestarej se, ubezpečovala jej. Muž tedy odešel. Ale jen vytáhl paty z domova, jel okolo hrnčíř s plným vozem hrnců. Bára, jak ho viděla, hned chytila hrnek stojící pod postelí s domnělými tykvovými jádry a když vyběhla s ním ze dveří ven, již křičela na hrnčíře. Počkejte, pan táto, nevyměnil byste mi tenhle starý hrnek s tykvovými jádry za nový? Hrnčíř nahnul se z vozu a když viděl, že to nejsou tykvová jádra, ale peníze, hned věděl, že má hloupou husu před sebou a proto řekl, ale s největší radostí vám ho teto vyměním a že jsou jádra pěkná, ještě vám přidám. A přidal jí opravdu, neboť jí složil půl fůry hrnků na zem a potom odjel. Hloupá Bára dlouho uvažovala, kam by měla všecky ty hrnky dát, ale potom se rozhodla a začala je nastrkovat na kůli v plotě. Jeden malý hrnek jí zbýval a nebylo už, kam by ho nastrčila, tak začala volat na ostatní hrnky. Jářku, hněte se trochu dál, tenhle ten malý chudinka nemá si nač sednout. A že se hrnce ani nehnuli, rozlobila se na ně Bára, vzala klacek a hned začala do nich mlátit křičíc. Tak vy neposlechnete, tu máte. Tu máte, vy nezdarové, já vás naučím moresům. A tak dlouho do nich mlátila, až z nich zbyly jenom střepy. Potom vzala ten maličký hrnec, nastrčila ho na kůl a nesmírně si libovala, jak to chytře provedla. Hned na to zašla do kuchyně, sněla z komína kusy uzeného masa a kladla je na hlávky zelí na zahrádce, myslíc si. Muž řekl, že tu uzeninu se zelím sní A proto tady to má aspoň všechno pohromadě. Avšak netrvalo dlouho a přiběhli psi a maso sežrali. To Báru zase pohněvalo a psi klackem ze zahrady vyhnala, kdežto vlastního psa chytila, zatáhla do sklepa a tam ho za trest přivázala k čepu u sudu. Ale pes sebou trhal a trhal, neboť chtěl utéci. A trhal, až vytrhl čep a tak všechno víno ze sudu vyteklo. Když to viděla Bára, honem běžela na půdu, vzala pytel mouky a hned jí do toho zamísila. A když to všecko tak dobře vyvedla, vzpomněla si, že má mužovi šaty vyčistiti. Šla tedy do komory, vynesla jeho všecky šaty i čepice, naházela je do necek, svařila vodu, namydlila a pěkně spařila. Když to všecko pěkně vypařila, vyprala a vyplákala, pověsila to na plot a těšila se, jakou radost bude mít její muž, až přijde domů. Proto také, jakmile slyšela jeho kroky, běžela mu vstříc a začala vypravovati, co přes celý den dělala a jak všecko do pořádku uvedla. Mužovi ovšem při jejím vypravování vstávaly vlasy a když slyšel, jak i všecka tykvová jádra dala hrnčíři, věděl hned, že je ten Dareba hrnčíř o všechny peníze připravil. Dal se do křiku a volal: ženo, ženo, běž cestou nalevo, já poběhnu napravo. Snad toho taškáře ještě dohoníme. Vždyť to nebyla tykvová semena, ale peníze, opravdové peníze. A kdybys ho dohonila, drž ho jako klíště a volej: už ho mám, muži, chytni ho, ničemu. Oba se dali do běhu. Za malou chvíli už hloupá Bára ječela: muži, muži, už ho mám, chytni ho a nic mu nedaruj. Muž tedy spěchá tam, ale vidí, že jeho žena drží v obětí hastroše, kterého sedlák postavil do zelí, aby mu je ptáci neoklofali. To už se mužovi zdálo přes příliš a proto povídá: božínku, s tebou je soužení. Co pak si já, ubožák, jen s tebou počnu, když si tak hloupá? Když tak naříkal, napadla mu chytrá lest, jak by ženu potrestal, a řekl jí: milá Báro, peníze už jsou pryč, ale přivalilo se na nás ještě větší neštěstí. A jaké? Divila se hloupá Bára. Jaké? No, vypukla válka s Turkem, který řeže lidem hlavy. Ale tentokrát ne mužové, ale všecky ženské musí vytáhnout do pole, začal chytrák strašit svou ženu. A já také musím do války, můj zlatý mužíčku, zachraň mne, aby mne neodvedli, neboť já se toho pohana nesmírně bojím. Vždyť i mě by mohl uříznout hlavu. A co bych si potom bez hlavy počala, jala se naříkati Bára. Neboj, nic se neboj, já tě nedám, ale schovám tě, že tě nenajdou, těšil je chytrák. Pojď se mnou do lesa a já tě tam ukryji. Bára tedy šla a její muž tam vykopal jámu a do té v stoje zahrabal svou ženu až po krk, že vyčnívala jí jen hlava. Poté hlavu pokryl jí mechem a odešel, přikázav ženě, aby byla hezky sticha. Nadešla jasná noc a loupežníci, kteří se v tom lese zdržovali, přišli až k tomu místu, kde byla bára zahrabaná. Zde se zastavíme a rozdělíme se o peníze, řekl náčelník loupežníků. Hle, tuhle je zrovna pařez, dodal, ukázav na hlavu bářinu a již postavil na ní svíčku a rozsvítil. Avšak svíčka byla krátká a brzy to hloupou ženu začalo pálit do hlavy, že se dala do křiku. Jaj, jaj, jaj, já to nevydržím, jaj, jaj, jaj. Oho, jsme prozrazení, zvolal náčelník lupičů a zhasl rychle svíčku. Straší tu, straší tu, straší tu, zvolal jiný loupežník a už všichni dali se na útěk a všechny peníze tam nechali. Když bylo ráno, řekl si bářin muž, musím se podívat, co dělá má hloupá žena. Dost už jsem ji potrestal a proto ji zas vyhrabu. Snad už bude moudřejší. A pospíšil do lesa. Když jej bára viděla, hned volala radostně. Podívej se, muži, co je tu peněz? To bude zase hrníčku, viď? Ach jo. Ale muž vydá hromadu zlaťáků, dal si všecko vypravovati. A když se dověděl, co a jak bylo, peníze sebral a báru vykopal a odvedl si ji domů. A když nikdo se o peníze nehlásil, nakoupil zase mouku, víno, maso, pořídil si nové šaty a že mu ještě hodně peněz zbývalo, postavil si také novou chalupu. Přikoupil i kus pole. A ještě mu mnoho zlaťáků neubylo. Byl boháčem a už nelitoval toho, že má hloupou ženu. I bára, když viděla, jak jsou bohatí, myslila si, že má také více rozumu. Ale její všecka moudrost nestála ani za zlámanou grešličku.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky. Ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: A teď ještě jednou.
2: Měsíčku, můj měsíčku, pes na tebe vrčí, že jsi upustil hvězdičku do hustého smrčí. Než ponocný odtroubí, hledej mezi mraky, ráno půjdu na houby, pomohu ti taky.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: vodníci Stulík s Blatouškem připutovali k bošileckému rybníku. Z vody na břeh se vyhoupl pestře zbarvený mlok. Koukal jako mlok, byl to mlok. Udělal dlouhý skok a představil se.
1: Salamandr, jméno mé, Strpeníčko.
0: Hop, skok a zase zmizel pod vodou. Strpeníčko netrvalo dlouho a vynořil se Hastrman, statný jako horibuk. Měl uniformu a byl vyfešákovaný. Po vojensku zasalutoval.
2: Salakvarde, se mnou není žádná legrace. Jsem osobním strážcem vévody od jihočeských. Brekekec Aberfaber Dominic. Tak se u nás zdraví a na pozdrav se odpovídá. Breky, breky, bre, Aberfaber Domine. Jasné, opakujte.
0: Opakovali. Blatoušek to popletl. Místo Domine řekl Jemine.
2: Salakvarda začal odříkávat. Vévoda od jihočeských. Nejmokřejší z mokrých, archaj Venculín III, zvaný Sličný, bude slavit výročí svého vzniku. Prokážeme vám nejvyšší laskavost a vezmeme vás do služby na horší práci. Račte se vnořit.
0: A odplul s nimi k velké tůni.

0: sákristián, opentlený pentličkami různých barev od hlavy až k patě. Tvářil se jako ficli pucli. V ruce držel silný rákos a měl silný hlas.
1: Vítejte v sílevé vody od jihočeských, nejmokřejšího z mokrých, archaje Venculína III. Zvaného Sličný.
0: Dvakrát udeřil silným rákosem o plochý kámen, po třetí se udeřil do nohy. Skákal po jedné a sakroval.
1: Sak na ryby, koš na raky, dneska jsem se praštil taky.
0: Když dosakroval, rozhrnul se řásnatý závěs a tam v temné tůni na trůnu trůnil Venculín a spal. Pak připlula velká štika a dala vévodovi pusu na čelo. Venculín otevřel jedno oko a sákristián začal odříkávat dlouhou litanii.
1: Vévodovod jihočeských, nejmokřejší z mokrých, a tak dále, a tak dále.
0: Nakonec oznámil, dva s prosíkem, prosím. Blatoušek se Stulíkem pozdravili tak, jak je to naučil Salakvarda.
1: Brekekekec, abrfabr, dominec.
0: Venculín se uculil. V puse měl dva zuby, které si půjčoval od štiky. Na pozdrav odpověděl. Navdár. Otevřel druhé oko, chvilku se na vodníky díval a potom se podivil.
2: Hleme se, koukejme se, zachránci panen.
0: Pak zívl a dořekl.
2: Jaký pak špombrnákle? Bereme vás do služby. Nazdar.
0: Překulil se na ouško a usnul jako dudek.
1: Slyšení je skončeno,
0: ohlásil sákristián. Mlok Salamandr odplaval s vodníky pod Bošilecký mostek k místu, které jim určil k přespávání, ale dobré místo to nebylo. Protahovalo tam a vody bylo málo, jenom na ponoření. Říká se, že Venculín je starý jako oblaka. Bylo mu prý 3000 let od doby vzniku. Jednou po noční práci odpočíval Blatoušek se Stulíkem pod mostkem a slyší nějaké hlasy. Na tom Bošileckým mostku hrály tam dvě pany v kostku. Hráli, hráli, hráli, až se obehráli, schodili se z mostku. Hráli, hráli, hráli. Stalo se to ale trochu jinak, než se zpívá. Blatoušek se Stulíkem nelenili a obě pany z vody vytáhli. Pany ani nepoděkovali a utíkali domů do Bošilce, usušit se, aby nenastydli. Blatoušek se Stulíkem vylovení panen z vody nepovažovali za žádný hrdinský skutek a brzy na něj zapomněli. Jednoho dne rozpočítával Salakvarda vodnickou čeleť do práce svým neobvyklým způsobem.
3: Eniky, beniky, ententýny, kůže, líny, ty budeš dělat to a ty zas tohle, hybej!
0: K oslavě vzniku Venculína musel rybník i břeh zářit. Najatých do služby bylo plno vodníků. Čistili vodu od žabince, leštili stébla rákosu, odstraňovali z orobincových doutníků chmíří, česali trávu kolem rybníka i bahno šlapali. Salakvarda je honil, sekíroval, ponižoval. Říkali mu mokrý čert. V ten den rozpočítávání připadla na Stulíka s Blatouškem lehká práce, pasení kaprů. Sotva začali pást, připlul mlok Salamandr s rozkazem
4: k slyšení.
0: Ve vodnících hrklo, že by něco vyvedli. V předtůni trůní tůně se opakoval stejný ceremoniál. Blatoušek se strachem potil i na jazyku. V tom připlula štika a dala vévodovi pusu na čelo. Venculín otevřel jedno oko, uculil se, otevřel druhé oko a řekl.
5: Holovskové, Bošilecký richtář mi skázal po porybném, abych vám udělil pochvalu za záchranu dvou bošileckých panen.
0: Obrátil se na sákristiána.
5: Podej mi ten rákos.
0: Venculín

0: povstal a oba vodníky klepl holí do hlavy.
1: Pasuji vás na pašáky.
0: Všichni v úkol provolali bez nadšení třikrát sláva. Pak Venculín usedl, zívl a zamručel.
1: Já to věděl dřív, než se to stalo. Mohl jsem si ušetřit jen do probuzení, kdybych vás za záchranu panen pasoval hned po vašem příchodu. Nazdar, pašáci.
0: Překulil se na ouško a usnul zase jako dudek. Salakvarda se zalikal závistí, protože nikdy pasován nebyl. Pasované vodníky proto hnal hned do práce. Žádné pasení kaprů, ale šlapat bahno budete! Křičel a dělal jim v rybníku peklo. Před spaním pod mostkem začal Blatoušek plakat,
2: že se mu ve službě nelíbí a že odtud uteče. A když není žádný rybník volný, tak si najde nějaký potok nebo řeku, kde se usadí.
3: Takový nápad může snad mít jenom Pulec, řekl Stulík. Jsi přece vodník rybniční, ne říční. V řece se musí stále plavat a to dá panečku zabrat. Kde pak říční vodník musí vzniknout v řece, potoční v potoce a rybniční v rybníce? My si zkrátka najdeme rybník, ale s útěkem počkáme až po Venculínově oslavě.
2: Tak jo, ty máš vždycky pravdu, Stulíku, zašeptal Blatoušek.
4: Piggy reklama!
5: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
6: Modrožluté potvůrky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoni a skutečná monstra včas?
5: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoni a Monstra v kinech od 30. června.
4: Piggy reklama!
7: Jak Akhu Tenpa zařídil hostinu pro celý kraj. Pohádka z Tibetu. V jednom malém království na střeše světa žil král, který byl Lakota sama. Přestože ve studni na jeho dvoře bylo vody dost a dost, lidem ji odměřoval a nechával si za ní platit. Když takhle jednou časně z rána stály vesničané z vědry před studnou a čekali, až na ně přijde řada, Akhu Tenpovi došla trpělivost. Oč se vsadíte, že zařídím, aby král vodu rozdával zadarmo a navíc ještě uspořádal velikou hostinu pro celý kraj? Povídá. A co kdybys pak naučil moje jaky lítat? Vysmála se mu jedna sousedka a všichni kolem se rozesmáli, až se za břicho popadali. Akhu se jen lišácky usmál a nic na to neřekl. Ještě ten den uskutečnil svůj plán. Počkal si, až král bude na střeše paláce a postavil se ke studni. To už tam nikdo ze sousedů nebyl, protože tou dobou všichni pracovali na poli. Když uviděl, že král hledí jeho směrem, začal dělat, že se hádá s někým tam dole ve studni. Rozhazoval rukama a křičel jako o život. Jak to král uviděl, nechal si Akhu Tenpu zavolat nahoru do paláce. Co jsi to tam prováděl, ty blázne? Pane, tomu nebudeš věřit. Nága, hadí vládce tvé studny, mi začal vykládat, že jsi nejlakotnější král široko daleko. A tak jsem tě hájil, že kdybys mohl, dáváš lidem vodu i bez placení. On mi ale nevěřil.
8: Voda je prý zadarmo všude a navíc všichni ostatní králové jednou za rok uchystají pětidenní hostinu pro celé království. O tvé dobrotě a velikém soucítění by ho prý přesvědčilo, jedině kdybys přestal za vodu vybírat peníze a připravil týdenní hostinu. To by se ti pak nikdo nevyrovnal.
9: A co bych z toho měl?
8: Opáčil rozzlobený král. Nága by ti přestal nasazovat psí hlavu a taky vzkazuje, že když uděláš tu hostinu, z poloviny ti na ní přispěje a vychválí tě u svých bratrů po celém Tibetu. Na to už král slyšel. Zrušil tedy poplatek za vodu a poručil služebnictvu, ať vystrojí hostinu pro všechny z celého okolí. Navařili obrovité hrnce jídla a napekli ty největší dobroty. Jedlo se a pilo, zpívalo a tancovalo. Akhu Tenpovi ze všeho nejvíc chutnal čhang. Tibetské pivo z kvašeného ječmene, které se tenkrát zvláště povedlo. Všichni si s ním rádi připili. Vždyť se Akhu Tenpovi podařil nevídaný kousek. Když pak za týden hody skončily, poslal král Akhu Tenpu za Nágou, ať splní své slovo a přispěje na hostinu. Král zase vše pozoroval ze střechy. Akhu Tenpa začal láteřit, rozhazovat rukama a dupat, jako když se s někým hádá. Králi, králi, jen si to představ, povídá Akhu celý udýchaný, když vyběhl na střechu paláce. Nága říká, že své slovo splnil, svůj díl už prý zaplatil. Povídá, že dal vodu, ze které se na hostinu dělalo všechno jídlo a pití. Ten podvodník, procedil král mezi zuby, rozběhl se na dvůr ke studni a popadl veliký kámen, že jim hodí po Nágovi. Ne, to nesmíš, pane, neubližuj vládci studny. Vždyť víš, že kdyby se rozlobil, mohl by se přestěhovat jinam a odnést sebou všechnu vodu. Král mrštil kamenem místo do studny o zem a Akhu se potutelně usmál. Už se těšil, až všem sousedům řekne, jak krále doběhl.

0: Díky, vtip.
1: Před samoobsluhou stojí buldog a kouká na kluka.
2: Malý Jirka nemá co dělat a tak se na psa strašně šklebí.
1: Jirko, co na toho psa děláš? Okřikne ho maminka.
3: Ale mami, on začal, ohradí se Jirka.
0: Buldog, to je takový známý mračoun.

jak se mtýl Augustín učil poznávat svět. Motýl Augustín se jednou ráno vzbudil a náramně se nudil. Na louce neviděl široko daleko žádného kamaráda. Žádný motýl, žádná myška, ani čmelák nebo včela. Nikdo nebyl na blízku. Ani brouci na písku. Nikde nikdo. Zívnul, líně se protáhl a protřel ospalé oči. Koukl na nebe a vidí, jak si po něm vykračuje malý mrak. Mráček. Měl černý fráček a držel stříbrnou konívku. Byl to Mráček Pršáček. Ale to motýl Augustín nevěděl. Nemohl to vědět. Byl ještě moc malý a neznal svět. Kam pak jdeš, mráčku? Zeptal se. Za šípkový kopec. Mám tam práci. Včely mě pozvali. A taky ptáci. Schne tam jetel, řepa a žito. A mně je to líto. A na co máš konívku? Vyptával se dál motýl. Na vodu přece. Pokropím lesy, louky a všechno, co roste na poli. Pokropím cokoliv. A bude zas dobře. Budou plné stodoly. Kam já přijdu, tam prší. Moje stříbrná voda zachrání celý kraj. Stříbrná? Divil se motýl. Byl ještě moc malý a neznal svět. Déšť nikdy neviděl, neměl o něm ani potuchy. Nevěříš? A mráček pršáček naklonil konívku. Spustil se déšť. Droboučký, jemný, vlahý. A protože zrovna vykouklo sluníčko, zářily padající kapky jako stříbro. Jedna kapka, druhá, třetí. Motýl rychle za keř letí. Čtvrtá a hned za ní pátá. Motýl rychle pod list chvátá. Tam se skrčí. Ještě, že jsem se schoval. Všechna krása by mě omokla. Radoval se a koukal spokojeně k nebi. Pršelo stříbrně. Na kytky, na keře, na smrky, na břízky. Kapky teď zvonily jak malé penízky. Tak co? Usmál se pršáček. Už věříš? Ale musím přestat, aby mě voda vystačila na jetel, na řepu a na žito. Nečekal na odpověď, zamával na rozloučenou a ztratil se za šípkovým kopcem. Vzduch voněl po dešti. Louka byla vykoupaná do zelena, do červena, do žluta a do modra. Žížaly vylézaly z děr, ptáci vesele zpívali a na nebi se smálo zlaté slunce. Motýl Augustín vyletěl vysoko nad stráň a dal se do tance. Byl ještě malý a neznal svět, ale na vlastní oči už viděl stříbrný déšť.

0: Figy cvičení
1: s Hankou.
0: Ahoj holky a kluci, je tady Hanka Kivichová a s Hankou budeme zase vymýšlet nějaké sportovní skopičiny.
2: Ano, já tady sice jsem, ale jsem taky plná očekávání, jak to padlo u toho našeho medvěda.
0: Hanko, dobře to dopadlo.
2: Soutěžili?
0: No.
2: Jak to dopadlo?
0: Medvěd skočil dál než já.
2: Aha, takže tenhle ten koláč hold bude pro medvěda, ale to nevadí, jestli je to správný kamarád, tak ten se přece vždycky podělí.
0: Medvěd je moc hodný, kamarád.
2: Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se, a to ty určitě víš.
0: Pro mě bylo nejdůležitější, že vím, že medvěd bude zdravý, protože já mám Huga rád, je to můj kamarád a my budeme soutěžit a budeme zdraví.
2: Přesně tak. A mě napadlo další soutěž, kterou by si mohl opět vytáhnout z doupěte tvého kamaráda Huga.
0: Výborně, jdeme na to.
2: Děti, možná teď doma nemáte žádný míč, ale my jsme zručné, šikovné a máme určitě doma novinový papír.
0: Máš tady novinový papír?
2: Já mám novinový papír.
0: Počíš mi?
2: Já ti totiž udělám tu kouli. Zmačkáme novinový papír. Aha. Ano. Je. Vezmeme si náplast.
0: Je, tady je takový obrázek.
2: No tak to teďka tam nechej.
0: No.
2: Obalíme to s páskou.
0: Ale to budu muset vzít těch papírů víc.
2: Nestačí.
0: Takhle malinký.
2: Obalíme to páskou, kterou já jsem si taky vzala.
0: Hanko, tu z toho je papírový míček.
2: Tak a právě o tom bude ta další soutěž. Aha. Vy to možná budete znát ze školky anebo z atletiky, kdy se háže kriketovým míčkem.
0: A takový
2: hod míčkem si dnes tady uděláme. Potřebujeme opět startovací čáru. A je to zase soutěživost mezi dětmi, kdo dohodí dál, máme na to opět 3 pokusy. Uh-huh. A má to i svoji techniku. Asi těžko dohodíme daleko, když se u toho nezakloníme. Takže pojďme se naučit správný hod. Držíme kouli z papíru u hlavy. Lehce se zakloníme. Uh-huh. Paži natáhneme ještě víc za sebe. Přední paži dáme dopředu. Teď předkláním tělo. Přední paži dávám dolů a horní mrsknu ten míč.
0: Jo, takže jedna ruka jde dozadu, dva jde dopředu a ta, co jde dopředu, mrská.
2: Přesně tak, zatím nehážeme míč a budeme trénovat ještě jednou tenhle ten postoj. Jednu nohu mám vepředu.
0: Jednu nohu mám vepředu.
2: Na zadní noze mám lehce pokrčené koleno. Zakloním záda. Papírovou kouli držím v ruce u hlavy. Ruku dám do předpažení. A pojďte předklonit trup. A šup, mrsknout rukou.
0: Je to pak to tělo mi zapruží a přidá se tomu větší síla.
2: Ano, přední ruku dám dozadu, zadní rukou hodíme kouli dopředu. Jo. Tak co, dáme si soutěž?
0: Hanko, no, co když dohodím tak daleko, že se ten míček odrazí od zdi? Jak tak pak změřím, kam jsem dohodil?
2: A to je právě problém. Takže to by bylo asi lepší, kdybychom šli házet někam do pokoje, kde máme delší vzdálenost, anebo šli třeba na chodbu.
0: Chodba je dlouho, jo.
2: Chodba je dobrá,
0: chodba je dlouhá.
2: Takže děti, jedna noha vepředu, na druhé mám pokrčené koleno, jedna ruka vepředu, jedna drží míček u hlavy, lehký záklon těla a teď hodím.
0: Jo, tak jsem se bál zbytečně.
2: Musíš do toho dát větší švung, větší odraz, jo? Takže ještě jednou nácvik. Přední noha vepředu, na zadní pokrčené koleno, míček u hlavy, přední ruka je předpažená, pozor, záklon těla jde do předklonu, ha! A hodím. No,
0: lepší, ale to pořád lepší. Ještě na zdi nejsem, tak Piggy, můžu i v malém.
2: Piggy, nemůžeš očekávat, že od koule, kterou jsme si tady vyrobili, že budu létat daleko. To je samozřejmě záležitost kriketového míčku, anebo toho, jak jsem říkala, toho tenisového míčku. Tohle to je pro zábavu doma.
0: Hanko, víš, co mě napadlo?
2: Ne.
0: Že by šla s papírovými koulemi. Oni jsou takové měkké.
2: Ano.
0: Že by s nimi šla udělat bitva.
2: Tak víš co, teď máš svůj nápad, já jsem ti dala svůj, tak utíkej rychle za medvědem a zkus obě aktivity s ním provést a uvidíme, kdo z vás vyhraje. Děti, vy se mějte krásně, samozřejmě takovou papírovou kouli si můžete vyrobit i vy sami doma, vyzvat svého kamaráda, vyzvat svoji sestru, bratra nebo mámu s tátou a udělat si takovou soutěž doma. Mějte se hezky, ahoj.
0: Ahoj děti.

o zvířátkách a loupežnících. Domácí zvířata se nabažila živobytí na hospodářově dvoře a tak si řekla, že půjdou do světa na zkušenou. I pustili se do světa psík s kočičkou, kozel s beránkem a husa s kohoutkem. Šli celý den. Večer se ocitli v lese a nevěděli kudy kam. Radili se, co budou dělat. Chytrý psík navrhl, aby kohoutek vyletěl na vysoký strom a podíval se, jestli někde v okolí neuvidí nějaké světýlko. Ta rada se zalíbila a tak kohoutek vyletěl na větev a pak skákal z větve na větev a poletoval výš a výš, až se dostal na vrcholek stromu. Ohlédl se na všechny strany. Napravo za lesem spatřil světlo, natáhl krk a plným hrdlem zakokrhal. Kikriký, napravo se svítí. Potom sletěl zase zpět mezi své druhy. Dali se na pravou stranu a dostali se šťastně z lesa. Tam spatřili chaloupku, ze které vycházelo to světýlko. Tiše se připlížili k chaloupce a jeden po druhém nahlédli dovnitř. Ale jak se vyděsili, když u stolu uviděli několik loupežníků, kteří měli před sebou veliké hromady peněz a právě se o ně dělili. Zvířata se zalekla loupežníků, protože se bála, aby je nechytili a nezabili. Ale najednou se kozel postavil na zadní nohy, vrazil hlavou do okna, až se rozbilo sklo a ukázal loupežníkům svou bradatou tvář a dlouhé rohy. Loupežníci se lekli a mysleli, že se na ně dobývá čert, nechali peníze na stole a byli ti tam. A tak se zvířata nastěhovala do chaloupky. Každé z nich si vybíralo místo na nocleh. Kozel pravil: já rád klásky, a usadil se do stodoly. Beránek řekl: já miluju chládek, a zůstal v síni. Kočička povídala: já ráda mlsám, a sedla si v kuchyni na ohniště. Pejsek zase řekl, že rád okusuje kosti a lehl si ve světnici pod stůl. Kohoutek, který byl zvyklý sedat vysoko, si sedl na bydlo u kamen. A husa, která se přehrabovala ve smetí, zůstala na dvoře. Zatím loupežníci, kteří utekli do lesa, se brzy vzpamatovali a moc litovali peněz, které nechali v chaloupce. Rádi by byli věděli, co se děje v chalupě, ale žádný z nich si netroufal se vrátit. Loupežníci měli u sebe pacholka a toho tedy vyslali na zvědy. Mysleli si, že ho nebude škoda, kdyby se mu něco stalo. Pacholek tedy šel. Když vyšel z lesa, obcházel z dálky chaloupku a protože neviděl žádné světlo, osmělil se a vešel dovnitř. Když vstoupil do síně, beránek ho začal hlavou tlouci do boku. Pacholek se ulekl a pospíchal do světnice. Ale v tom kohoutek zakokrhal: kikriký! A pes pod stolem zaštěkal: haf, haf, haf, haf, haf. Pacholek se rychle obrátil a běžel do kuchyně. Ale tu na něho skočila kočka a poškrábala mu ruce do krve. Když se dostal na dvůr, hnala se za ním husa a štípala ho do nohy. Pacholek, který nevěděl, kam se podít, běžel ke stodole, ale tam byl kozel, ten ho nabral na rohy a mrštil pacholkem o zem, až mu kosti zapraštěly. Když se konečně pacholek vzpamatoval, vzal nohy na ramena. Přiběhl k loupežníkům a vypravoval jim o těch ukrutnících, kteří se jim nastěhovali do chaloupky. Och, milí bratři, pravil, do nejdelší smrti mě tam nedostanete. Poslouchejte, jak se mi vedlo. Když jsem přišel do síně, byl tam bednář, který do mě nemilosrdně tloukl palicí. Vešel jsem do světnice a tam kdosi zuřivě vzkřikl: podej mi ho sem. A jiný přitakával: tak, tak, tak, tak. Ze světnice utíkám do kuchyně, ale tam byl švec a ten mi rozedřel ruce do krve. Na dvoře mě honil kovář a kleště mi mě štípal do nohy.
A když jsem se chtěl ukryt ve stodole, byl tam sedlák s vidlemi, popadl mě a mrštil mnou o zem, až mě omráčil. Jakmile jsem se vzpamatoval, běžel jsem k vám, abych vám tu zlou novinu oznámil. Loupežníci se lekli, nechali chalupu i peníze a začali si hledat novou skrýš. Zvířata se rozdělila o peníze a s veselou se vrátila domů.

0: Dnes je 24. června.
1: A svátek má Jan?
0: Jan neboli Honza. Je prastaré.
1: Jméno. A je u nás vůbec nejrozšířenější jméno. A znamená...
0: milost.
1: Takže kolik asi dnes poslouchá pra Honzíku?
0: My jim přejeme krásný svátek.
1: A posíláme veselou písničku.
0: A nemusí být s pra věku.
1: A nebo s pra člověkem.
2: Pero poděkovalo za pochvalu a vyzvalo další účinkující. Lampička na stole, kterou zapomněl skladník Machač zhasnout, posvítila na režný děravý pytel plný cibule. Pytel se postavil do pozoru, až to v něm zašustilo a řekl:
3: promiňte prosím, že jsem plný cibule. Já pocházím ze všetat a tady jsem teprve první den. Je nás tu víc a my bysme chtěli...
4: Snad my bychom chtěli. Mluvte správně česky, když chcete vyprávět pohádku.
3: My bychom chtěli zborově zaspívat píseň Hop, hej, cibuláři, cibuláři jedou. Solo budu mít já, protože jsem plný cibule. Prosil bych malou zkoušku, chceme to vzít dvojhlasně.
5: Pytle ladíme.
6: Minili a celpidu.
3: Do re mi fa sol si do. Do si la sol fa mi re do.
2: Než se kdo nadál, všechny pytle z regálu nastoupili do řady před pult. Trochu se strkali a šlapali si navzájem na rohy, ale jinak se chovali ukázněně. Pytel solista popušil trochu dopředu a hned začal velice vysoko zpívat.
6: Hop, he! Pardon, mininy, borizány. Hop, hej, cibuláři, cibuláři.

0: na to hop, hej, praskla v pytlích díra a cibule začaly padat mezi ostatní předměty.
1: Dost, tu cibuli seberte. A probuďte prosím své příbuzné spací pytle, ať vám pomohou a nespí.
0: Spací pytle se probudili a zaspívali veselou píseň.

0: Když skončili, ozvala se nesměle černá dámská kabelka. Byla v ní rtěnka, pudřenka, zrcátko, kapesník a legitimace na jméno.
1: Světluška zářivá, provdaná neonová, narozená ve Světlé nad Sázavou, stáří 38 let. Byla zaměstnaná u plynoslužby. Měla ráda světlo a teplo. Kluci jí říkali paní Bambusová, to pro tu dlouhou tyč. Paní Světluška se zlobila. Už celý týden prší. Plášť mi ani nemůže uschnout. Rozsvítím tady před lékárnou a skočím dovnitř koupit lípový čaj a sirup proti kašli. Jen abych nedostala horečku a nemusela do postele. Kdo by potom tady na Starém městě rozsvítil starým lidem na cestu? Paní Světluška skutečně onemocněla. Na Starém městě byla tma. Nikdo nerozsvítil. Tma tmoucí. Tma jako v pytli. Tma, že by se krájet dala. Tma měla na lampy, na měsíc, na hvězdičky zlost, že vůbec svítily. Dnes ale byla ráda a tropila neplechu. Dávala tmu do pytlů, do kamen, aby se maminky zlobily, že jim to zase nehoří. A také moudrým sovám přišla velice vhod. Sundali brýle a ve tmě vyprávěli naspaměť sovým klukům a holčičkám pohádky. Jedné z plynových lamp se leknutím pustilo na punčoše očko, že dnes ještě nesvítil. Jindy svítí už hodinu. Stála 10 let vedle transformátoru a 10 let se s ním denně hádala. Zrovna jako dnes v té veliké tmě.
2: Do roka a do dne na tomto místě, co stojíte vy, budou stát lampy elektrické.
1: Hučel transformátor.
2: Elektřina je věc budoucnosti. Elektřinu přenáším já, transformátor.
3: Vy se nevyvyšujte.
1: Nevyvyšujte, syčela lampa ve tmě.
3: Vy jenom světlo přenášíte.
1: Přenášíte.
3: A sám svítit nemůžete.
1: Nemůžete.
3: A starost o lidi, jako mám já,
1: jako mám
3: tu nemáte.
1: Já, tu nemáte. Jen elektrické hodiny na náměstí svítily a na ručičce jim seděl rozcuchaný vrabec. Posunul ručičky. Děti přijdou pozdě do školy, mysleli si lampy. Taková tma. Pejsek hav štěkl a v té veliké tmě zvedl na lampu nožičku. Copak oni jsou patník? Oni, plynové lampy? Že dnes nesvítí, za to nemohou. Taková tma. Lidem už to bylo chvíli divné.
4: Co pak to dnes je?
1: Divila se babička Štípková a vyšla se svíčkou před dům. Už je tu zpráva, kterou větřík vědět dává. Ten ví všechno.
5: Světluška zářivá, vaše velitelka je nemocná. Pije čaj s medem a má ručník kolem krku. Mám plíce jako 2700 kovářských měchů. Přifoukal jsem Světlušky, celý roj. Zaženou tmu a lidem bude dobře.
1: A už byl vítr o 715 metrů dál. Lampy ani pěkně poděkovat nestačily. 3333 světlušek svítilo pod skleněným kloboučkem v každé lampě. 100x3333 světlušek, to už je nějaké světlo, skoro jako v poledne. Až lidem žikali pravým okem. A než se paní Zářivá uzdravila, světlušky za ní svítily. To je všechno a to je konec.
6: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

co neměl ani kožich, tak chudý ten zajíc byl. Nakonec se málem celých 100 let dožil a písničkám svůj život zasvětil. O, a písničkám svůj život

0: království, kde ráno sluníčko svítilo přes modrý rybník až do zámeckých oken a večer zlatilo zámeckou zahradu, žili dva bratři. Oba byli princové a oba se narodili ve stejný den a stejnou hodinu. Byli si tak podobni, že je na první pohled nikdo od sebe nerozeznal. A přece byl každý z nich úplně jiný. Jeden byl pyšný, panovačný a jmenoval se Jája. To proto, že vždycky volal: já jsem nejlepší, já. A tak mu to zůstalo. Druhý princ byl skromný a když Jája na něj volal: to chci? Hned mu odpověděl: tu máš, bratře, vezmi si, co se ti líbí. A tak mu začali říkat Tomáš.
1: Tomáši, jeď pomaleji. Já chci být první.
2: Dobrá, jeď si, bratře. Alespoň líp vychutnám tu vůni.
1: Jakou vůni?
2: Co pak to necítíš? Česáči češou jablka, ta voní až sem.
3: Zdravíme vás, jasnosti.
4: Nechcete ochutnat, jasnosti?
5: Nezdržuj, spěcháme.
6: Rád ochutnám. Jablka jsou krásná. Dobře jste se o ně starali. Díky,
5: že si to od nich bereš. Ale když už já chci také jablko.
6: Tomáš je větší.
5: Ale to druhé je červenější.
6: Vezmi si obě.
5: A nemáš nic. Tomáš, z tebe nikdy nemůže být král, všecko bys rozdal. Za chvíli bys tebe byl chudák, ještě že jsem tu já. Já budu nejbohatší král a budu mít tu nejkrásnější princeznu. Ano, musím mít princeznu, jakou nemá nikdo, tu nejkrásnější.
0: Ještě ten den nechal princ Jája přinést do paláce obrazy všech princezen, co jich v širokém okolí bylo. Prohlížel si je, ale žádná z nich se mu nezdála dosti krásná. Až u posledního obrazu se zastavil. Byla na něm dívka něžná jako růžový kvítek. Právě tu si princ Jája vybral. Hned vyslal za princeznou posly, ale ti se po několika dnech vrátili s nepořízenou.

0: Princi, projeli jsme všechna království, ale princeznu, podobnou dívce na obraze, jsme nikde nenašli.
1: Ale já chci právě tuhle a žádnou jinou. Jste neschopní. Já si ji najdu sám. Připravte mi koně, hned se vydám na cestu.
2: Bratře, pojedu s tebou.
1: Já pojedu sám, byl bys mi jenom na obtíž. A neboj se, vrátím se brzy. I s princeznou.
3: Princ Jaja jel přes pole, louky, kopce i údolí, potoky i řeky, až přijel do hustého lesa. Jel dál, ale jakoby lesa přibývalo. Teprve na večer, když se na obloze objevila první hvězda, dojel princ Jaja nakonec lesa, ale dál nemohl. Stála před ním strmá skála, která padala do veliké hloubky k modrému jezeru. Na jeho písčitém břehu spatřil dívku. Už chtěl na ní zavolat, když v tom se před ním najednou objevila stařenka s nůší na zádech.
4: Nepomůžeš mi, mladý muži? Sotva tu nůši nesu.
1: Co pak nevidíš, že jsem princ?
4: Nebylo by to zadarmo, princi. Mohu ti poradit, jak se dostaneš k cíli své cesty.
1: Nepotřebuju tvoje rady. Všechno dovedu sám. Já jsem totiž už u cíle, abys věděla. Tady pod skalou je má nevěsta.
4: Skála k modrému jezeru je příliš strmá. Dolů se jen tak nedostaneš.
1: Já? Já se dolů dostanu. Čekej, grošáku. A ty, stařenko, uhni mi z cesty.
4: Jak chceš, princi.
1: Aha, klouže to. Není se čeho chytit. Aha, pomoc, pomoc, pomoc.
4: Doplatil jsi na svou píchu, princi.
3: Na zámku zatím marně vyhlíželi, jestli se princ Jaja nevrací. Tomáš dostal o svého bratra strach a tak se přece jen vydal za ním. Také on projel louky a pole, kopce i údolí, potoky i řeky, až dorazil k hustému lesu.
4: Ach, to je tíha.
5: Ukažte, stařenko, pomohu vám. Vždyť se s tou nůší sotva vlečete.
4: Jsi hodný, Tomáši, děkuji ti. Jsi lepší než tvůj bratr.
5: Vy nás znáte.
4: Oho, já znám věcí. Třeba to, že svého bratra hledáš.
5: Mám o něho starost. Před 3 dny odjel hledat nevěstu a domů se ještě nevrátil. Stařenko, poraďte mi, kde ho najdu?
4: To ti říci nemohu. Ale protože vidím, že máš dobré srdce, Tomáši, něco ti dám. Vezmi si tenhle provaz. No ber, budeš ho potřebovat.
5: Čemu mi bude? Řekněte, stařenko, vždyť je ho jen malý kousek. Stařenko, kde jste? Kam jenom zmizela? Stařenko!
3: Marně Tomáš volal. Stařenka už se neozvala. Jel tedy dál lesem, až dojel k místu, kde skála padala do propasti. Jakmile pohlédl ze skály dolů, ustrnul. Na břehu jezera, nedaleko krásné dívky, uviděl ležet bezvládné tělo svého bratra.
5: Musím mu pomoci, ale jak se k němu dostanu? Kdybych se tak mohl spustit dolů, ale mám jenom tenhle malý kousek provazu. Kdybych ho mohl natáhnout. Provaz je skutečně delší a delší. O, děkuji ti, stařenko. Už vím, nač je tvůj dar.
3: Tomáš přivázal jeden konec provazu kolem kmene stromu a spouštěl se dolů do propasti. Provaz se natahoval a natahoval, až se Tomáš dostal dolů k bratrovi. Ošetřil mu rány, které utržil při pádu se skály, a pak šli oba k sedící dívce. Seděla bez hnutí. Volali na ni, ale neodpovídala jim. Když přišli blíž, ustrnuli. Byla z kamene.
1: Tak za takovou nevěstou jsem se já trmácel? Nic než studený kámen. Kvůli tobě jsem si málem srazil vás. Pěkně jsem se, bratře, nechal napálit. Tomáši, posloucháš mě vůbec? Na co se tak upřeně díváš?
5: Zdá se mi, jako by oči té dívky nebyly kamenné. jako by v nich byla jiskřička života, jako by prosili o pomoc. Co když je zakletá a někdo jí tu vězní?
1: To si celý ty. Nech těch nesmyslů a raději pospěš, ať se dostaneme do tmy domů.
5: Ale já tady tu dívku nechat nemohu.
1: O kom to prosím tě mluvíš? Co pak tu nějaká dívka je? Jen kus kamene. Slyšíš? Meč o něj jen zvoní. Tumáši, vzpamatuj se.
5: Ano, ano, asi máš pravdu. Ale za chvíli bude tma. Nahoru na skálu musíme šplhat za světla. Přespíme na břehu jezera a ráno se vrátíme domů.
2: Co děláte v mé zahradě?
5: Kdo to tu mluví?
1: Nikoho nevidím. Hej, ukaž se, kdo jsi?
2: Jsem vodní had, vládce jezerní říše. To jezero patří mně a břeh je moje zahrada. Co tu chcete?
1: Nic, jen přespat a zase jít.
2: Opravdu nic jiného?
5: Jen tu kamennou panu, rád bych si ji vzal sebou do naší královské zahrady.
2: Vidíš tu skálu nad jezerem? Jsi bláhový, jestli si myslíš, že to dokážeš a jiná cesta zpátky nevede.
5: Dokážu to.
6: Co to říkáš, Tumáši, zbláznil ses?
2: Tvůj bratr opravdu ztratil rozum. Chce vyšplhat s kamennou panou na vrcholek skály? Dobrá, odnes si. Ale když se ti to nepovede, když to nedokážeš do východu slunce, navěky tu budete takhle spolu sedět.
1: Poslyš, bratře, jestli ty tady chceš zůstat navždycky, tak já ne. Tumáši, já chci domů, já chci odtud, rozumíš? Teď hned.
3: Byla už tma, když princ Jája vyšplhal na vrcholek skály. O to, co bude s bratrem, se nestaral. Sedl na koně a klidně odjel domů. Tumáš se zatím ze všech sil snažil odtáhnout dívku pod skálu, ale ta útlá kamenná postava vážila snad víc než hora. Ušel 2-3 kroky a klesal pod její tíhou. Znovu se zvedal a přidával krok ke kroku, až došel pod skálu k provazu. Ale dál už nemohl.
5: Odpusťte mi smutné oči, že vás nedokážu vysvobodit. Tolik jsem chtěl, ale nemám už sílu, nemůžu dál. Co to? Ty oči pláčou. Na mé dlaní je slza a další. Opravdové slzy. Jako by do mne vlévaly novou sílu.
3: A tak Tumáš znovu uchopil kamennou dívku a začal s ní šplhat po kouzelné mlaně na vrchol skály. V té chvíli se na obzoru objevilo slunce a na hladině jezera se vzedmuly vlny. To vodní had volal svou zajatkyni zpět a posílal vodní přívaly, aby Tumáše strhli ze skály dolů. Konečně Tumáš stanul na vrcholu skály, kam moc vodního hada už nesáhla. Vysílený Tumáš chtěl postavit kamennou postavu dívky na zem, ale ta sotva se jen cípem šatů dotkla země.
7: Děkuji ti, že jsi mě vysvobodil ze zajetí vodního hada.
5: Kdo jsi, krásná dívko?
7: Jsem Víla Lesana, dcera lesního krále. To vodní had mě proměnil v kámen, protože jsem se nechtěla stát jeho ženou. Pověz, jakou odměnu si žádáš za mé vysvobození?
5: Nechci žádnou odměnu. Jen bych tě rád pozval na náš královský zámek. Můj bratr...
7: Vím, co chtěl tvůj bratr. Ale jsem Víla. Nemohla bych se stát ženou člověka. A už vůbec ne takového, jako je tvůj bratr. Je pyšný a sobecký. Myslí jenom na sebe. Ty jsi jiný. A proto bych ti ráda vyplnila přání.
5: Nemám žádné. Jen mi dovol, abych tě směl ještě doprovodit domů, aby se ti cestou už nic zlého nepřihodilo.
7: Jsi hodný, ale o mě už neměj starost. Tento les je mým domovem. Už jsem v bezpečí. Ty máš však před sebou dalekou cestu domů. Dám ti sebou na památku tuhle smrkovou šišku.
5: K čemu mi bude? Je jich tady plný les.
7: Ale tahle je kouzelná. Uchrání tě před nebezpečím. A kdybys někdy přece jen zabloudil, hodíš ji na zem a její špička ti ukáže, kterým směrem se dostaneš nejrychleji domů. Šťastnou cestu, Tumáši.
3: Než stačil Tumáš Lesaně poděkovat, zmizela. Hodil tedy šišku na zem a směrem, kterým ukazovala její špička, se vydal nejkratší cestou k domovu.

Kdy básnička? Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy. A teď ještě jednou. Až ti sluně sluníčko šlápne ráno na víčko. Nepláč, vždyť to nebolí. A běž honem do školy. Jestli se vám tohle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

Kampské válečky. Jdeme-li po Karlově mostě od malé strany, po pravé ruce uvidíme na ostrově Kampě domovní štít s balkónem skoro v stejné výši s brlením mostu. Balkón má krásně tepanou železnou mříž se třemi kovovými lucernami. Pod štítem je okrouhlé okénko a ještě níže, pod prohnutou střížkou, je vezděn poněkud zašlý a tudíž jistě velmi starodávný obraz Panny Marie, přinesený prý Vltavou za velké vody. Bývá celé jaro a léto přizdobován květy, v zimě aspoň chvojím, takže balkón vypadá bezmála jako oltáříček. Proto se kde kdo diví, že po obou stranách takového obrazu visí poválečku. Ano, visí tam dva staré, opotřebované válečky. A tak se může každý právem ptát, jak se dva praobyčejné válečky dostaly na tenhle skoro oltář. Leda by to nebyly obyčejné válečky. Před dávnými časy žila na Kampě vdova paní Matasová, která si zde zařídila první pražskou prádelnu. Kde by jinde prádelna měla tak výhodné podmínky, jako právě na tomto ostrůvku mezi Vltavou a jejím ramenem Čertovkou? Nenechte se mýlit nynější barvou vltavské vody ani stavem jejich břehů. Tehdy o vltavské vodě psali ještě básníci, žili v ní ryby a bylo v ní možno prát i nejjemnější prádlo. A kampský břeh nebyl kamenou hrází, to byl docela krásný travnatý břeh, na kterém se mohlo prádlo v ranních hodinách bílit do sněho bíla. Závod paní Matasové zde rychle vzkvétal, takže potřebovala brzy pomocných rukou. Povolala si tedy zvenkova dvě chudé neteře, Toničku a Pepičku, aby u ní pracovali. Obě byly až z Jinonic, dost daleko od Prahy, proto byly pilné, pracovité a neskažené, to se rozumí, takže pracovali ve dne v noci. V kůlně na dvorku prádlo vyvařovali, v prádelně prali, v řece je máchali, na trávě bílili, v průjezdě mandlovali, v kuchyňce žehlili a skládali. Celý den vesele, bezstarostně a se zpěvem. Není tedy divu, že z prádelny vycházelo pak prádlo navoněné dechem řeky, vůní trávy a mladým veselím hezkých pradlen, takže docházelo stále větší obliby u zákazníků. Přitom se paní Matasová o svůj závod už vůbec nemusela starat a také nestarala. Jen přepočítávala stržené peníze. A pak si chodila po kampských a malostranských paničkách, také sama je hostila, a tajně popíjela višňovku domácí výroby a šňupala. Vždyť dívky byly tak prostoduché, že se o cizí prádlo starali jako o vlastní, ačkoliv neměli než po páru košil a spodníček. A co paní Matasovou zvlášť těšilo, neopovažovali se zmínit paní tetě o nějaké mzdě. Avšak nejvíc poznáte jejich prostoduchost podle toho, jak se chovali k sochám světců a světic, které zdobí Karlův most, a již se vznášeli nejen nad Vltavou, ale i nad Bělidlem a takřka nad okny jejich komůrky. Musím ovšem předeslat, že to byly dívky zbožně vychované a rády se vroucně modlily před svatou Markétou, Alžbětou, svatým Vincencem Ferrerou, svatým Ivou, Felixem z Valois a před jinými svými.

je to známými svědci. Avšak přitom jim neušlo, co dodnes na mostě vidíme. Že na sousoších, kromě postav vznešených, jsou také jiné kamenné postavy. Řekli bychom služebné. Takové, které nadnášejí slavné podoby svědců na svých bedrech. Nebo svou přítomností a seskupením líčí jejich znamenité skutky. Jsou zde například tři křesťané, úpějící v pohanském vězení a střežení Turkem a jeho bičem a psem, které svatý Jan z Maty vysvobodí. Je tu Saracén, Žid, démon a hříšník. Po jednom z tisíců, které světec nad nimi obrátil, zapudil a napravil. A za to nyní podpírají jeho podnoží. A rovněž tak slouží na jiných skupinách Int, Negr, Japonec, Indián, vdova s dětskem, chromý stařec, nemluvíc o lvíčcích, jelenech, kohoutku, anděličku s včelým úlem a jinými a všelijakými postavami a podobami. Tetička, dámy místodržitelských úředníků, radové zemského soudu a ostatní pražané chodili kolem těchto sochařských přídavků buď nevšímavě, nebo s posměškem. Avšak prostoduché dívky z venkova pohlíželi i na ty služebné sochy jako na součást slávy svědců, kterou nesou, hlásají a dosvědčují, a že tedy by si také zasloužili nějaké pocty. Tak v své prostoduchosti, možná i z citu přináležitosti ubohých k ubohým, ale jistě také natruc těm chytrým pražanům, kdykoliv věnčili sochu velkých svědců, na důkaz uznání jejich tichému úkolu utrousili nějakou kytičku k nohám těch nosičů vznešenosti a těch svědků slávy i ctnosti, nebo ji podstrčili křesťanům do Turkova vězení. Však bez toho to byly jen sedmikrásy, pampelišky, mochny, blatouchy, co právě narostlo na Kampském břehu, kde bílili prádlo. Měla jsem říci, že se skutečně příběh rozvine až na jaře. Ale to by nesměly na Kampě rozkvétat všechny stromy najednou, jako v nějakém parném skleníku. Pupence kaštanové by se nesměly lesknout nejdříve jako natřené mastí a pak se náhle rozsvítit jako lucerničky. Nesměly by zpívat kosy, drozdi a jiní ptáci. Voda by nesměla plynout tak hladce, sladce a mdle. A nesmělo by být tak horko pod prejzovou střechou a zapjatou blůzou, aby se o jaru nedověděli i obě udřené pradleny. Protože se to dověděli, pospíchali vždy s prací, aby aspoň na chvíli za večerního chládku mohli někde postát se svými hochy. Z nichž jeden byl sladovnickým u Tomáše a druhý kočím u Lobkoviců a oba měli vážné úmysly. Jen na chvíli, protože práce bylo vždy do pozdní noci od časného rána a tak zas pospíchali vždy domů. Ale jednou se přece stalo, že měli mnoho rozdělaného prádla, na které zákazníci spěchali, a že byl zároveň takový krásný večer, kdy holku neudrží doma zámek, natož hromada špinavého prádla. Ten krásný večer na dobro vyhrál a Pepička s Toničkou vyběhli za svými hochy a zapomněli na všecko ostatní. Však to byla kouzelná májová noc, jaká je jen jednou v roce. V té noci se musí otevřít poslední zavřené poupě a zavonět. Nejčistší míza vyvřít jako plamen a vlít se do květů. Té noci večerní šplechty znějí, jako by je psali básníci. A pro tu krásu se zdá, že by neměla mít konce. Ale v jedné chvíli přece jen i tato noc tak zčerná, že už jí nezbude než blednout. A pradlenkám také nezbylo, než se rozloučit se svými hochy.
A tak se vraceli domů. Malátné, trochu zatížené výčitkami svědomí a trochu smutné, že vzpomínky na dnešní krásu vyprchají nad prací, kterou teď budou muset perně dohánět. Avšak když v prádelně rozsvítili svíčku, co neuviděli? Žádná hromada špinavého prádla, které by se mělo máčet a vyvářet. Žádné, které by zbývalo ždímat, sušit, mandlovat, škrobit a žehlit. Ne. Všecko prádlo, které je čekalo, leželo nyní na stole pěkně srovnané. Košilky a kalhotky paniček sněhově bílé a volánky na nich jako nadechnuté. Staromládenecké košile pánů od soudů důstojně naškrobené, prostěradla, cejchy, povlaky, ubrusy, spodničky, podvléčky a kapesníky ležely už složeny na stole a už i ovázány červenými pentličkami, jak se sluší hotovému prádlu. Tonička a Pepička se dívali udiveně kolem sebe. Nedovedli si vysvětlit, jak se to stalo. Lekli se, že snad si teta za ně někoho zjednala. Ale po takové noci ani nebylo možno si hlavu dlouho lámat. Zalezli tedy do svého kutloušku a spali až skoro dopoledne. To už je probudili zákazníci, kteří přinášeli nové prádlo nebo si přicházeli pro vyprané. A protože když odevzdali paní tetě dnešní tržbu, paní teta nic neříkala, o dnešní noci se nezmínila, nehubovala a nekřičela, děvčata opravdu neznala, na čem jsou. Alespoň však byla šťastná, že jim ta krásná včerejší noc hladce prošla. Ta nová noc už tak krásná nebyla, ale snad jen pro toho, kdo není zamilován. Kdo nemá někoho, s kým by seděl na zítce nad řekou nebo na schůdcích vedoucích k Vltavě. Ale protože děvčata měla každá svého, protože se mísila vůně stromů s vlhkým dechem Vltavy a šepot jejich hochů se šploucháním vln a šuměním jezů, vydržela i tuto noc venku dlouho a dlouho. Však byla dnes odpočatá jako po neděli a z kuráží by se zítra pustila do práce. Kdyby totiž... Ano. Kdyby nebyla při návratu domů zase překvapena. Všecka práce byla hotova. Prádlo už pěkně srovnané, ba i svázané. Teď se pradleny jen zkušeným okem podívali, jak je čistě vypráno, krásně vyžehleno, skoro je očima znalecky pochválili. A hajdy spát. A zítra, pozítří, celý týden, celý měsíc máj se to opakovalo. Noc co noc. Dlouho přes půlnoční hodinu sedali a špitali, balákali, pochichtávali se, hyhňali a těšili se se svými hochy, pak přišli domů, jen mrkli na hotovou práci a spokojeně usnuli. Tak to mohlo trvat, jak dlouho chtělo. Děvčata se nemrzela a pro jistotu nepátrala, kdo dobrý za ně pracuje. Ale jednoho dne, vlastně jednoho večera, paní Matasovou, tetu těch děvčat, když vypila poslední kalíšek višňovky a pochutnala si na posledním šňupci, nebo spíš chvíli potom, protože přece jen nějakou chvilku spala, probudilo klepání na dveře. Šla a otevřela je a před nimi stál kamenný Turek z Karlova mostu. Je ho tam lehce poznat po turbanu na hlavě. A koncem kančíku dloukl do dveří. Paní Matasová,
povídal. Už to není k vydržení. Tohle není žádný pořádek. Utíkají mi každou noc a k ránu mi přijdou zmoření, že je na ně hanba se podívat. A lidé to pak svádějí na mne a na kruté vězení, že je jistě trápím hlady a týrám vůbec. A já při sám Allah za to nemohu. Mluvím o těch křesťanech, které mám za mřížemi. Musíte udělat pořádek. Paní Matasová si mnula oči, protože myslela, že se jí něco zdá. Ale Turek na Prahu jí pořád jen vykládal, že celým špatným vzhledem jeho vězňů je vina její prádelna, že paní musí zakročit a ať se jde přesvědčit. Tedy paní rozespala a jen tak v spodním prádle šla za Turkem k prádelně. Otevřel před ní dveře. Prádelna, průjezd, kůlna, ba i dvůr byly sice plné páry a lojové svíčky svítily slabě, ale přesto viděla paní Matasová spoustu postav, které se tu všude hemžily a tužily. A když přihlédla pozorně, že jsou to samé známé postavy ze sousoší Karlova mostu. Že kolem kotle se otáčejí, do ohně přikládají a vyvařované prádlo obracejí příslušníci horkých krajů, Indián a Ind. Svalnatý negr dře prádlo o valchu, rozkročený nad neckami. Nejvřelejší ze všech, démon z podstavce svatého Prokopa, na mokré prádlo dýchá a to pod jeho dechem rychle schne. Saracén prádlo mandluje, Tatar je škrobí, Japonec žehlí a tři Turkovi křesťané přiskakují na pomoc, kde je jich zapotřebí. U stolu stojí chudá vdova a s pomocí starce prádlo rovná a převazuje červenou stužkou a její děťátko si brouká v koši na prádlo, hraje si s lvíčkem a s kohoutkem a andělíček od svatého Tomáše mu vyškrabuje med ze svého úlu. A prádelnou sem a tam chodí žid, má v ruce zápisníček, dohlíží na práci a kontroluje, je-li všecko v pořádku. Tohle všecko vyčítavě od otevřených dveří paní tetě ukazoval Turek koncem svého bičíku. Ano, všichni ti nosiči, komparzisti a statisti svědců z Karlova mostu sem noc co noc přicházeli, aby udělali kus práce za dvě hodné pradleny, které jediné na světě poskytli jim uznání za jejich pokornou činnost. Nic nebylo dojímavějšího než družnost, podpěr z kamene a chudaček z masa a z krve, z nichž na nikoho nepadal ani odlesk, ani ždibíček ze vznešenosti a z bohatství, které rostly nad jejich trpělivou námahou. Ale paní Matasovou ve dveřích prádelny to nedojímalo. Co spatřila, měla zamámení ďábelské. Několikrát se pokřižovala a když ani pak zjevy nezmizely, pozbyla vědomí a padla na zem. A tak ani nevěděla, kdo ji zase odnesl na její postel. Tím se všecko prozradilo. Na zítří po tom leknutí se ani hnout nemohla a jen si zavolala důstojného pána od Kajetánů a všecko mu vyprávěla, ale ten jí poradil, aby si zavolala také doktora. Doktor rozpoznal, že jí klepla mrtvička. A oba usoudili, že nemoc i vidění způsobila višňovka, kterou není dobře pít na noc.
Tonička s Pepičkou se ovšem nechlubili, že domů chodili až po půlnoci. Avšak tetiny nemoci se polekali a od toho dne prali prádlo opět vlastníma rukama. Také by už za nic na světě se neodvážili zkusit, zda by jim jejich přátelé z mostu přišli ještě pomáhat, když se to o nich rozneslo po celé Kampě a malostranském pobřeží. Ani by se jim nelíbilo, aby celá Kampa je obě hlídala a pozorovala, kdy zas a kam půjdou se svými hochy, aby pak kde kdo sešel zvědavě koukat do prádelny, co se tam bude dít. Raději tedy pilně pracovali, s hochy jen tu a tam promluvili a nadto ošetřovali nemocnou tetu a pečlivě ji dochovali až do smrti, jak se sluší chudým neteřím. Však také teta šla do sebe a na smrtelné posteli jim uznale odkázala svůj kampský dům i prádelnu s příslušenstvím. Proto si Toniččin muž mohl hned po svatbách zařídit povoznictví a Pepiččin najmout pivovárek u bachorů. A tím také prádelna přišla z provozu i se svými kotly, čbery, neckami, putnami a stoly. Něco se prodalo, lecos se jim hodilo do domácnosti, ale Pepička s Toničkou chtěli také něco zachovat, co by připomínalo tuto událost. Škopky, dřezy, valchy, to nešlo. Až konečně na to připadli. Válečky. Ano, skromné ba úhledné válečky, kterými se mandlovalo prádlo. Pověsili je na věčnou památku na nejviditelnější místo domu zděděného po paní tetě, po obou stranách slavného obrazu na tom balkónku, který s květinami a svítilnami vypadá skoro jako oltáříček. Válečky tam visí dodnes a vzruší občas něčí zvědavost. Jak se mohli na tak významném místě octnout dva obyčejné válečky?

0: oboj sešel mi člověka.
1: Piggy vtip.
2: Na návštěvě.
3: Pro pána, tady vám někde piští myši.
2: No a? Mám je snad namazat?
4: To je jak panty u dveří.
5: Opravdu, byli to malí cvrčkové, kterých bývá v létě pod kameny až hrůza a báli se chuděrky malé, proto tak křičeli to své mamí. Teď byste je měl, strejdo, aspoň trošku rozveselit, spustili na pytlíka broučci, ať to aspoň nějak napravíte. Byla to pravda, je-li pytlík jenom trochu dobrák, tak opravdu pro cvrčky něco udělá. Tak jo, vzdychl pytlík za chvíli. Proč ne, to já rád. Chcete, dětičky? Já vám budu dělat koníčka, nabídl se, hned klekl a vzal dva cvrčíčky na záda a chodil s nimi jako kůň. Hop, hop, říkal cvrčíčkům do taktu. Hop, hop, chodil mezi kamínky, až cvrčíčci z radosti tleskali rukama. Ale najednou se pytlík zarazil. Cabarti, víte co? Já mám nápad. Uděláme to jako v cirkuse. Celé představení. Postavil cvrčky do řady za sebou a teď začal běhat do kolečka jako cirkusový kůň. Jeden cvrček se rozběhl a vyskočil mu na záda. Postavil se, za chvíli za něj skočil druhý, pak za něj třetí jako krasojezdci v cirkuse, za něj čtvrtý a teď začali shromáždění brouci tleskat. Malá broučata začala hrát na slámky jako cirkusová hudba, jedna můra do toho začala dělat šaška a za chvíli uháněl pytlík už se všemi 8 cvrčky na zádech. Nadšení neznalo mezí. Tu si dokonce někdo mezi nimi vzpomněl, že v pořádném cirkuse by měli být také sloni. Tak začal křičet, my chceme slony, my chceme slony. A ostatní obecenstvo spustilo za ním, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony, my chceme vidět slony. Jo, ještě vám budu dělat slona, řekl pytlík, zastavil se a sešoupil cvrčky na zem. Udělám ale něco jiného. Svezu malé cvrčky na vozíčku, prohlásil slavnostně. A vytáhl pánbu ví, odkud malý vozíček se 4 koly. Zvolali všichni s údivem, protože jak tu byli, nikdo nic podobného neviděl. Tu se však malí cvrčci rozplakali. My do toho nepůjdeme. My se bojíme. A už zase brečeli na celé kolo a volali mami, mami. Neplačte, dětičky, to je přece legrace. Pytlík vám ukáže, jak se na tom jezdí. Kdo chce tahat? Přihlásila se jedna velká bzučivá moucha, že chce tahat. Jedeš ty, opice? Ty bys tomu dala. Lítala bys s tím jako blázen, vyhodil jí pytlík. Já potřebuji nějaké hodně malé koně.
1: Prosím, tak my bychom třeba tahali.
5: Ozval se kdosi tenkým hláskem. Všichni se rozhlíželi udiveně, kdo to může být, až se najednou pod jejich nohama vymotali dva malincí broučci se žlutými krovkami. Sotva je bylo vidět, nebyly větší než blechy a že by tedy tahali.
6: Tak bonbon, mrňouskové, jásal pytlík, s vámi to bude prima. Vy aspoň daleko neutečete. Tak, cvrčci, podívejte se, jak se to vozí.
5: Jdu, to nic není, nebojte se. A vlezl do vozíčku. Sotva se tam vešel.
1: Malí broučci na sebe mrkli a zapřáhali se. Tak napřed hodně pomalu.
5: Neptejte se, hloupě trpaslíci. Jako byste dovedli také běhat rychle, vy kratinožkové. Budete rádi, když poběžíte rychleji než šnek? Tak, alou!
1: Broučci na sebe znovu mrkli a teď zapištěli a rozjel se vozík s pytlíkem jako bouře. Vyletěl dopředu jako blesk.
5: Pomoc!
1: skřičel pytlík a držel se, aby nesletěl. Spřežení se řítilo šílenou rychlostí, že nebylo možno ani počítat kilometry, jinak by z toho byl světový rekord. Docela samozřejmě, vždyť ti malí broučci to byli dřepčíci, skákači, nejrychlejší skokani broučího světa a letěli jako divocí. Na jedné cestě, kde byla zakázána rychlá jízda, si chtěli strážníci zapsat jejich číslo. Štěstí, že žádné neměli, a štěstí vůbec, že zmizeli. Protože tím řevem, který brouci kolem cirkusu stropili, se zase probudil potemník a chtěl pytlíka hrozným způsobem strestat.

0: cvičení a jdeme na to!
1: Ahoj, holky a kluci, dnes cvičíme opět s Hankou Poprodo.
2: Ahoj, děti, minule jsme si říkali, co je to atletika a slíbila jsem vám, že budeme závodit doma.
1: A to já si pamatuju, atletika je královna sportu.
2: Jestli si taky pamatuješ, že jsem vám dala úkol, abyste si sehnali nějakého soupeře.
1: O, to si nepamatuju, ale
2: Nevadí, protože určitě doma nejste sami a můžete si zavolat maminku, brášku, sourozence, babičku nebo strejdu, to je úplně jedno, v každém případě potřebujete s někým soupeřit.
1: Soupeřit znamená, jako že se třeba běží závod a ten člověk běží vedle tebe a vyhraješ buď ty nebo on.
2: Výborně, Piky, přesně tak, to si kápnul. Já tady mám samozřejmě tebe, takže já předpokládám, že děti už teď běhají po domácnosti a schání nějakého svého soupeře a kamaráda. A my zatím, než si ty děti přivedou někoho takového, si připravíme plíce. Tak, plíce. Postavte se do mírného roznožení. Děti, přidejte se k nám. Piggy, polož si ruce na prsa. Ne, na prsa, to jsem řekla špatně. Nad prsa.
1: Pod krček.
3: A zabouchej si pořádně do hrudníku.
1: Já vím, takhle to dělají někdy gorily v zoologické zahradě třeba. Vždycky se hraje taková hra, kdo je tady králem opic, a pak se buší a volá se, jo.
2: Přesně tak. A víš, proč teďka tento cvik děláme?
1: Nevím.
2: No, protože tady jsou plíce a já jsem chtěla dětem ukázat, že ty plíce potřebujou vědět, kde v tom těle jsou. A proto, že v atletice je potřebují, tak si ještě jednou teď s námi můžou do těch plic zabubnovat. Nadechněte se. Říkejte dlouhé. A voukáme si do hrudníku, super. Takže teď.
1: Já už houčím jako lev.
2: Ještě jednou naposledy nádech, říkejte dlouhé. A voukejte si do hrudníku. A tím pádem máme na náš následující start, který se přibližuje, připraveno. Můžete si teď sednout na nějakou startovací čáru doma. To znamená třeba na bobek.
1: Dobře, tak startovací čára je třeba tam, kde končí koberec.
2: A přesně.
1: Sedím na bobku.
2: No, spíš si sedneme tam, kde začíná koberec a tu cílovou pásku budeme mít na konci toho koberce.
1: Dobře.
2: Tak, sedíme na bobku. Děti, až řeknu teď, vy vyběhnete, prosím vás, nesrazíte se, nezabijete se. A kdo bude dřív v cíli, tak je Piggy. Co?
1: Tak je kabrňák.
2: Říká se tomu jak?
1: Šílenec.
2: Ne. Piggy, vítěz.
1: Vítěz,
2: sláva vítězům, čest poraženým přece. Mm-hmm. Takže sedneme si na bobek, děti, poslouchejte na kouzelné slovo. Pozor, teď a běžíme.
1: Já jsem se zapomněl na startu.
2: Tak ještě jednou, tak nevadí, chyba se může stát. Mm-hmm. Sedneme si ještě jednou na bobek, Piggy, soustřed se na můj.
1: Soustřed se,
2: pozor, teď a běžíme.
1: Já nechám děti a se Piggyho vyhrát.
2: Piggy je v cíli jako
1: první.
2: My se dnes s Pigouškem s vámi loučíme, ale vy si dejte určitě závod ještě jednou. My sice teď trénujeme doma v obýváku, ale až bude krásně a budou venku kvést krokusy, tak budeme běhat kde?
1: V parku. Přesně nebo na hřišti.
2: Přesně tak.
1: Nebo přes přechod.
2: No, Piggy, myslím, že přes přechod radši budeme koukat, jestli nás něco nepřejede a přejdeme v klidu, podíváme se doprava a doleva a budeme běhat na hřišti.
1: Prima. Ahoj!
2: Ahoj!
4: A následuje rada 12.
5: Podle peří poznáš ptáka, podle řeči
6: nezdvořáka.
5: Neboli nevychovance, že ano? Což znamená, že slušně vychovaný člověk si dává pozor na jazyk.
6: Aby se do něj nekousel.
5: To by se kousal do jazyka pořád. Ale když si nedá pozor, ujede mu pusa.
6: A kousne se třeba do nohy, že ano?
5: Ošklivě se uřekne. No, to mám na mysli, jako že mu něco uklouzne, co slušný člověk vyslovit nemá.
6: Aha, nějaké neslušné slovo, že ano?
7: Ale prosím tě, nejenom neslušné slovo, Máničko, třeba jízlivost nebo posměšek, no.
5: Ano, to jste řekla správně, paní Kateřino. A já bych jenom doplnil, i vadu řeči přehlížíš úplně. Nevšimáš si ji, nezmíníš se o ní, rozumíš? Protože víš proč, Máničko? I tím, co kolik tělema.
6: Já vám nerozuměla, pane Spejble.
5: No vidíš.
7: No, protože pan Spejble chtěl naznačit, jak se nemá mluvit.
5: Ano.
7: Nebrumlat.
5: No, nešeptat.
6: Mluvit jasně!
7: Ale také nekřičet, Hurvínku. Mluvit se má jasně a zřetelně. Zvláštní kapitolou je slušné vyjádření nesouhlasu.
5: Ano. Příklad, Hurvajs. Viděl jsi paní Kateřinu na balkóně a Mánička prohlásí, že bábinka není doma. No, co jí řekneš?
6: Nelží, dívtko.
5: Tím ji urazíš.
6: Aha. Tak tedy cancáš, Máni.
5: Ale ne. Opíšeš to pomocí slov domnívat se a omyl. A jak?
6: Jsi na omylu, Máni. Bábinka se jenom domnívá, že není doma.
5: Mango, te ty se domníváš.
6: Že bábinka je na omylu.
8: Kde pán, Kurvínku, já jsem na omylu. Bábinka je na balkóně, ty jsi na chodbě a domníváš se.
6: A co se domnívám?
8: Dománka, no co? No co? Co se vlastně, Hurvínek, domnívá, pane Spejble? Nějak se nám to zamotalo.
7: Protože pletete páté přes deváté. Hurvínek řekne, domnívám se, že jsi na omylu, Máničko. A tím ti slušně řekne, že ti nevěří.
5: A další věc, Hurvajs, když se mnou mluvíš, stojíš ode mě asi na dosah ruky a koukáš,
6: aby nějakou nestříznul.
5: No to taky. Ale koukáš mi do očí, někde co lítá. A když s tebou mluvím já, neskáčeš mi
6: po kuří moku.
5: Do řeči, šmankoté. Skákat do řeči je veliká nevychovanost. Tak veliká jako... Počkej, to si hned vyzkouším. Co při telefonování, Máničko?
8: Prosím, při telefonování mluvím do telefonu.
5: Jo, no určitě. Budeš tvrdlikat. To se ví, že mluvíš, ale co řekneš nejdřív?
8: Halo.
5: Ne, představíš se.
8: Svým jménem, že ano.
5: No čím jiným? To se ví, že neřekneš, kolik vážíš. A proč?
8: Protože já si svou váhu nepamatuju, a než bych se zvážila, tak...
5: No to se neptám, ale podle toho tvého halo volající nepozná, kdo je u telefonu.
8: No, když já zvedla telefon, tak kdo asi?
5: Ale on tě nevidí, proto mu rovnou řekneš...
8: Že já? No, co bych se tím tajila, že ano?
5: No dobře, svoje jméno mu řekneš, žádné halo.
7: Protože to by byla ztráta času a telefonovat se má stručně. Jinak se zachovávají podobné zásady jako při normálním hovoru.
6: Jak mám tatělovi koukat do očí, když mu telefonu vystrčím hlavu z telefonu, nebo co?
8: Ale vůbec ne. Pan Spejble musí stát vedle tebe, když mu telefonuješ.
7: Co to plácáte? Podobné zásady, pokud jde o vyjadřování.
6: Aha.
5: A tím jsme probrali všechna základní pravidla abecedy slušného chování.
7: Takže teď už se snad nebudeš ptát, co to znamená chovat se slušně, Hurvínku.
6: Teď už to vím.
8: No, teď už to víme.
6: Teď už víme, jak se chovat.
8: Nestačí však znalosti.
6: Musíme tež dodržovat
8: abecedu slušnosti. A vy taky, děti.
9: Dnes je 24. června.
10: A svátek má Jan?
9: Jan neboli Honza je prostaré.
10: Jméno a je u nás vůbec nejrozšířenější jméno a znamená...
9: Milost.
10: Takže kolik asi dnes poslouchá pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-honzíku?
9: My jim přejeme krásný svátek.
10: A posíláme veselou písničku.
9: A nemusí být s pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-pra-věku.
10: A nebo s pra-pra-pra-pra-pra-člověkem.
9: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

o čertíkovi Marbulínovi. Šel kominík po vsi, od chalupy k chalupě a vymetal komíny. Nejprve starostu, pak na faře, u lékárníka a v hospodě a tak to šlo dál, až se ocitl na kraji vesnice. Nedaleko, takhle stranou, skoro až v poli, stálo ještě jedno stavení. Nikdo tam nebydlel, střecha se propadala a komín byl už taky na spadnutí. Dokonce se říkalo, že tam straší. Mohl bych tu barabiznu vynechat, povídá si kominík, ale pak mu to jeho řemeslnická čest přeci jenom nedovolila a tak se tam zastavil. Vyškrábal se na střechu, napřed zašmrdlal v komíně tou svou ježatou štětkou a pak tam hodil železnou kouli na řetězu, aby vyrazil i tu poslední černotu. Dole u dveří se spod prahu zakouřilo, vyvalil se mrak sazí a v tom stejném okamžiku něco zaječelo. Jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau, jau. Kominík se lekl, sjel ze střechy a hned běžel do stavení, co se to děje. Sotva otevřel dveře, div se nezjevil. Na zemi u pece leželo něco hundelatého, mělo to vyplazený růžový jazyk a z černé kudrnaté hlavy tomu trčely dva malé růžky. A vůbec se to nehýbalo. Kominík chvíli koukal a pak se chytil za hlavu. Pánenko, sedmi bolestná, vždyť já jsem přizabil čerta, zakvílel a musel se opřít o futro, aby neupadl. Díval se na tu chundelatou hromádku a v hlavě se mu to přemílalo, co s ním. Moc velký nebyl ten čert. Takové nějaké čertí mládě. Když ho tady nechám ležet, přemýšlel nahlas kominík, tak mám za chvíli na krku celé peklo. No, taky jsem to zavinil. Tak mu musím pomoct. Chňap čerta vzadu za krkem jako králíka a odnesl ho domů. Co to neseš? Kde jsi to sebral? Vyděsila se paní Kominíková, ale pak se raději už na nic neptala. Roztopila kamna, dala čertíkovi na hlavu obklad z čimeřice a přistrčila ho k ohni, aby se ohřál. Snad se ještě probere, brumlal starostlivě kominík, vzal štukrle, přisedl si blíž a pozoroval, jak to vzpamatovávání pokračuje. Sotva se udělalo trochu teplo, čertík otevřel oči, zapráskal ocasem o podlahu, chvilku tiše poknikoval a pak vzdychl, to byla ale šleha. A opatrně si osahával bouly na hlavě. Já jsem nechtěl, omlouval se kominík, ale co pak jsem mohl vědět, že sedíš v komíně? To bych tam tu kouli neházel tak sprutka. Co jsi tam vlastně dělal? Já tam chodím tajně spát, přiznával se čertík, aby se to u nás jako v pekle nevědělo. Mám tam větší klid, tedy pokud mi nehodí zrovna někdo něco na hlavu, zabručel vyčítavě. Já opravdu nerád, řekl kominík. A aby se ta nepříjemnost nějak zamluvila, zeptal se, a jak pak ti říkají? Já jsem Marbulínus, řekl čertík, nejmladší syn vládce pekel Lucifera. Když to kominík uslyšel, vyděsil se ještě víc a naskákala mu husí kůže jako pralinky. No, potěš pámbu, vyjelo z něj a zrovna Luciferův syn.
Marbulín se oklepal, jako kdyby ho někdo kopřivou šlehl, až mu z hlavy uletěl obvaz. To přede mnou neříkejte, to potěš a tak dále, vyjekl. To mi nedělá dobře, dodal s komírajícím hlasem a zase usnul. A tak se Kominík rozhodl, že si nechá čerta zatím doma, než se zase vykurýruje. Nadšený z toho sice moc nebyl a jeho žena taky nejástala, ale pořád lepší poloviční čert v chalupě než celé peklo na krku. Největší radost z toho ovšem měla Kominíkovic malá dcera Tereska. Když se Marbulínus trochu zdrchal, vyndala z kočárku panenku a místo ní tam strčila čertíka. Přikryla ho vyšívanou peřinkou, do pusy mu vrazila dudlík a vozila ho po dvoře. To se Marbulínovi moc líbilo a samým blahem i hned usínal. Také spolu často dováděli v zahradě. Tereska nejraději hrála hru čerte, čerte, čertičku, schoď mi jednu hruštičku, schoď mi jednu nebo dvě, bacili ho po hlavě. Marbulín přitom třásl stromem a když mu nějaká hruška spadla na hlavu nebo se mu dokonce napíchla přímo na roh, Tereska se tomu smála, až se zajíkala. Kominíková tyhle hry neviděla moc ráda, ale muž jí uklidňoval a říkal, jen nechej, vždyť jsou ještě malí, nic se nemůže stát. Později brával Kominík sebou Marbulína taky do práce, přivázal čerta na provaz a spouštěl ho do komína místo kominické štětky. Z toho měl Marbulín taky velikou legraci. Roztočil ocas jako vrtulí, Kominík ho strčil do komína, jednou dolů, jednou nahoru a bylo vymeteno. A večer ho vždycky koupali v neckách. To se čertovi líbilo už méně, ale nejraději si hrával s Tereskou. Jednou spolu zase tak seděli schovaní v přítmí půdy, chroustali hrušky a vyprávěli si, když tu najednou Marbulínu zpovídá, je mi tady u vás dobře, ale stejně se mi začíná stýskat po pekle. Tak tam napíšeme, řekla Tereska, ať si tě vyzvednou, ale musíš mě chodit navštěvovat, připomněla rychle. Utrhli kus papíru, vzali žďabek uhlu a sesmolili dopis. Milé peklo, Marbulínus čeká u nás v chalupě, že si pro něj přijdete a pořád nikdo nejde, tak co je. A podepsali to oba dva, ale spíš jenom Tereska, ta už trošku psát uměla. Marbulínus tam udělal jenom takový klikyhák, neboli muří nohu. A hned taky vylezl na střechu a hodil dopis do komína. Prý se takhle dostane to psaní do pekla co nejdříve, tvrdil. A byla to pravda, protože už druhý den večer se najednou z ničeho nic zvedl vítr, kolem chalupy to několikrát zafičelo a v zápětí někdo klepe na dveře. Kominík otevřel a na zápraží stojí nějaký docela pohledný pán v černém rozevlátém plášti, kolem krku červenou šálu a na hlavě cylindr. Smekl a povídá, tak se k nám doneslo, prý je u vás nabitě jistý Marbulínus. Rád bych ho s vaším dovolením viděl. No tak pojďte dál, povídá Kominík. Však už tušil, kdo to asi je a byl rád, že se ta záležitost konečně hnula. Přišli do světnice. Ten pán, teď už bylo jasné, že to je taky čert, kouknul na Marbulína
A ještě k němu pro jistotu přičichnul, aby se přesvědčil, jestli je to správně. Hned ale ucuknul a odplivl si, až to řachlo a vyletělo prkno z podlahy. Fuj, tajfl, povídá, vždyť on je vykoupaný. No nic, půjdeme. Ale Marbulín právě učil malou Teresku, jak se dá bez sirek zapálit barák, neměl zrovna čas. A možná ani chuť, nebo si to zase rozmyslel. Zkrátka, postavil si hlavu a že nikam nejde. Ten velký čert do něj horem dolem hučel a přemlouval, ale násilím na něho nemohl. Vždyť byl Marbulín syn samého Lucifera. A tak si nakonec sednul ke kamnům a že prý počká, až si to Marbulínus rozmyslí a půjde po dobrém. A rázem byli v chalupě čerti dva. Ale Kominík se ženou ještě ani nestačili začít nad tím pekelným nadělením bědovat, když se venku zvedl ještě větší vítr a přiletěl další čert. Prý si jde taky vyzvednout Marbulína. A už tam byli tři. Ale ani ten s malým čertíkem nic nezmohl. Nedělejte tady průvan, vrčel Marbulín, já stejně nikam nejdu. A venku halasil vítr, čím dál častěji a silněji, vyl, skučel a povykoval, strhla se fujavice a krupobytí, hřmělo a blízkalo se a do kominické chalupy přilétal jeden čert za druhým. Bylo to jako čertí manévry. Kominík s kominicí se hrůzou krčili v koutku. Za to malá Tereska nad příletem každého dalšího čerta jásala, výskala, smála se a tleskala a do toho vykřikoval Marbulínus, že nikam nejde, i kdyby se do chalupy nastěhovalo celé peklo. A skutečně. Za chvíli byla chalupa plná čertů, že tam k hnutí nebylo a v tu chvíli toho měl Marbulínus tak akorát dost. Vyskočil na stůl a křikl, já jsem Luciferův syn, vy mě musíte všichni poslouchat a ven. A ukázal rukou ke dveřím. Čerti stichli, zamšikali ohnivýma očima, ale nikdo se ani nehnul. Nech toho, zatahala malá Tereska čertíka za ocas, vždyť oni tě stejně neposlouchají. No, to by tak hrálo, aby mě neposlouchali, naježil se Marbulínus. To se ještě ukáže. Zadupal kopítkem po stole a zavřískal, kdo je tady pánem? Já, ozvalo se ode dveří a v zápětí zaburácel hrom. Ve dveřích stál sám kníže Lucifer. Marbulínus chvíli vyděšeně koukal a pak se zcvrknul jako vysušená rozinka. Vždyť já jsem se jenom ptal, tatínku, zašvitořil roztomilým hláskem, však za optání nic. A pak už to šlo ráz na ráz. Čerti vylítali z chalupy jako sršní z hnízda, jenom kouř po nich zůstal. Však taky Kominík musel ještě celý příští týden chalupu větrat. A jak to bylo dál? Sotva se to v pekle zase trochu uklidnilo, přilétával čertík Marbulínus za Tereskou a tajně si spolu hráli. A Kominík? Ten vymetal komíny tak jako dříve, ale vždycky, než tam tu svou kouli na řetězu spustil, naklonil se nad komínem a houknul, je tam někdo? A teprve, když se nic neozvalo, tak tam tu kouli hodil.

0: když se řekne, že první vlaštovka jaro nedělá.
1: Jo, to já znám, Hugo, to já znám, vlaštovka jaro nedělá, vlaštovka, já to znám.
0: No tak schválně, to znám, tak, to schválně, Janičce a ostatním dětem vysvětli.
1: No tak to sleduj. To znamená, že podle jedné povedené věci nemůžeme říct, že se povede všechno. Ha!
0: No, to je správně, Piggy. A jak to vůbec víš?
1: No, víš, Maďo, nedávno mi to říkala Sova Heda. Ale kdy mi to říkala, to...
0: No, kdy?
1: No... Moc se mi o tom nechce mluvit.
0: No, tak mi to řekni, když už si to nakousnul.
1: Jo, tak dobře, no. Víš, jak se chodím učit vařit kvevercela z konce?
0: To už tady ví každý, Piky.
1: Tak já jsem si myslel, že když se mi povedlo skoro úplně samotnému uvařit jedno dobré jídlo, že už umím vařit docela, že už jsem hotový mistr šéf kuchař. Tak jsem se trochu chlubil. No, paroval jsem se jako páv na modý přehlídce, víš, Maďo?
0: Aj.
1: A Sova Heda mi řekla, že jedna vlaštovka jaro nedělá. Pak mi vysvětlila, co to znamená. A nejhorší na tom všem je, že měla pravdu. Zkoušel jsem pak vařit sám, úplně bez laskonky. A dopadlo to hrozně.
0: Tak už si z toho, Piggy, nic nedělej. To se může stát každému.
1: No, to ano. To. A taky jsem se z toho docela poučil. Teď už zase vařím dohromady s laskonkou. A pomalu se učím.
0: Tak vidíš. Co třeba děti? Ty taky dostanou ve škole první jedničku a myslí si, že budou mít jedničky už pořád. A pak najednou dostanou třeba trojku a pak dvojku a na vysvědčení potom už ta první jednička být nemusí. To by mohla taky být ta první vlaštovka, co jaro nedělá.
1: To máš pravdu, Hugo. Ono se to dá asi použít hodně často, viď? No to se mi bude určitě hodit. První vlaštovka, jaro.

Spravedlivý chléb. Za těch dávných časů, kdy pohádky ještě nebyly pohádkami, protože se stávalo, co se dnes nestává, žili byli

0: dva bratři. Ztratili otce, ztratili matku a po rodičích jim zůstala jen stářím nachýlená chaloupka a zahrádka bez plotu největší nežli dlaň. V té zahrádce však rostla jabloň, statná a košatá, a jednou z jara rozkvetla a květy měla velké jako pivoňky a sladce voněla a celý den zpívala bzukotem včel. Když květy opadaly, šel jablunice k duhu teplý letní čas s vlahými deštíky i chladnou raní rosou. Jablíčka se nalévala, s nastávajícím podzimem zlátla i červenala a den ze dne byla lákavější, jako by přímo vybízela k nakousnutí. Starší bratr se začal o úrodu strachovat.
1: Poslyš,
0: povídá mladšímu,
1: budeme muset tu naši jabloň hlídat. Kdo tudy přejde, dělá si laskominy. A jablka si spolu rozdělíme už na stromě. Z té polovičky koruny, která je blíž k chalupě, budu česat já. Z té druhé, co je obrácená k cestě, si sklidíš ovoce ty. Ale poctivě ohlídat celý strom musí každý z nás.
0: Začali tedy bratři svou jabloňku hlídat. Jednoho dne, a doma byl zrovna ten starší, šli kolem dva stařečkové. Zastavili se, pochválili a pak se optali.
2: Zdali pak jsou ta jablíčka také tak dobrá, jak jsou na pohled krásná.
1: Kdo zaplatí, ochutná je,
0: odbyl stařečky starší bratr.
1: Zadarmo nedávám.
0: Stařečkové řekli, že o peníze nejde. Dohodli se tedy na ceně, starší bratr jim natřásl plnou mošnu jablek a všechny z větví obrácených k cestě. Na zítří zůstal doma mladší bratr. Den byl úmorně horký a když si chlapec všiml, že po cestě se blíží dva stařečkové, vyzval je, aby se posadili do stínu pod jabloní, že jim utrhne pár šťavnatých jablíček. Stařečkové s povděkem přijali a za chvilenku povídají.
2: Proč pak, synku, trháš jen z jedné části stromu? Vždyť zdá se, že ty haluze u chalupy jsou ještě obsypanější.
3: Jabloňku jsme si s bratrem rozdělili,
0: řekl chlapec.
3: A je to tak dobře. Aspoň vím, že dávám ze svého.
0: V tom okamžiku obloha potemněla. A blesk a hrom, jako by měl nastat konec světa. I uchýlili se všichni tři před bouří do chalupy. Brzy přiběhl domů také starší bratr, který toho dne pracoval u souseda na poli. Zle se zamračil, jakmile ve světnici spatřil pocestné a přestože hromobytí neustávalo, mladší ho musel uprosit, aby stařečky nechal pod střechou až do rána. Když se starší bratr dost vyhněval, rozdělal chlapec oheň a dva vousatí starci s dvěma mládenci usedli k ohništi.
1: Kdybych měl z čeho dávat, nebyl bych skoupý,
0: řekl starší bratr na omluvu.
1: Ale sami vidíte, že třeme bídu s nouzí.
2: A co by si spřál, abys byl spokojený?
0: Zeptal se ho stařeček s bradou jako sníh.
1: Mít tak žírná pole, něco pro pšenku, něco pro kukuřici, pár pěkných volků ve dvoře. O, já už bych věděl, co s tím,
0: zatoužil starší bratr.
2: A co bys rád ty, synku? Proč pak mlčíš?
0: Zeptal se mladšího bratra druhý stařeček, který měl bradu jako ze stříbra. Chlapec ostýchavě řekl.
3: Mně by stačila maličká chaloupka na břehu Dunaje a u ní loďka. Voda je jako oheň, buď dobrá nebo zlá. Chtěl bych být převozníkem, a nikoho neodbít, i kdyby potřeboval převést o půlnoci a nikdy nepřeslechnout volání o pomoc.
0: Ráno se bratři probudili a viděli, že stařečkové jsou už na nohou, přichystaní k dalšímu putování.
2: Přijali jste nás pod svou střechu, když jsme byli v tísni,
0: řekli.
2: A teď se splní, co jste si přáli. Ty, starší, vyjdi ven, spatříš tam žírná pole i pěkný dvůr. Ty, mladší, se vypravíš s námi. U Dunaje najdeme, po čem si toužil, a cestou snad i přičinlivou nevěstu.
0: To bylo radosti a toho divení. V krásném dvoře stál pár silných voluků a nad chalupou, kam oko dohlédlo, se prostíraly širé lány, jen je začít sklízet. Starší bratr nevěděl, jak za to všechno poděkovat, ale ti dva stařečkové jenom řekli.
2: Užij si to ve zdraví, chlapče, a dobře si s tím poraď.
0: Tři poutníci už neměli k Dunaji daleko, když stařeček s bílou bradou odbočil náhle z přímé cesty a ten svou si jako ze stříbra mladšímu bratrovi povídá.
2: Nech nás konat, co uznáme za vhodné. Neboj se, my už poznáme, co se ti děje v duši.
0: V nejbližší vesnici, u první chalupy, zaklepali na dveře. Otevřel jim hospodář. Vlídně pozval pocestné dovnitř a zavolal ženu, ať chystá něco na stůl. Ve světnici se s matkou točila dcerka. Zdála se čiperná, jak mladá síkorka. Brzy se rozpředla beseda. A že ti dva staří vyprávět uměli, přisedly k ním i ženy. Čas pěkně plynul a tu v jedné odmlce stařečkové z čista jasna povídají.
2: Vy máte děvče na vdávání a my tuhle synka na ženění. Pro začátek je o něho postaráno. Budou-li mladí chtít? Co kdybychom je dali dohromady?
0: Překvapený hospodář se zdráhal.
4: Ne, že bych pocestným nedůvěřoval a vy jste od pohledu dobří lidé, ale vždyť se sotva známe. A naše dcerka je mladička. Počítali jsme, že si jednou vybere chlapce od sousedů. Ten sem chodívá. Ovšem, na svatbu jsme zatím nemysleli.
0: A jako by ho někdo zavolal, vstoupil v tom okamžiku do dveří sousedův syn. Zarazil se, když spatřil cizí tváře, a stařeček s bílou bradou mu hned na uvítanou řekl, jako by v něm četl.
2: Uhodl si, chlapče. Přišli jsme požádat o hospodářovu dcerku. Chtěl by jí náš synek a chceš jí i ty. Ať tedy poví ona, koho si vybere.
0: Dívka zčervenala jako planý mák.
5: Líbí se mi oba, stařečku. A nevím honem, jak to udělat. Počkejte do rána. Možná, že se mi v noci bude snívat. Kdo mi v tom snu půjde za ženicha, toho si pak ráda vezmu.
2: Dobrá, děvenko,
0: řekl ten druhý stařeček.
2: Všichni se o tom přesvědčíme na vlastní oči. Ať chlapci sáhnou za opasek a každý zabodne do stolu svůj nůž. Koho ve snu uvidíš, toho nůž se přes noc zazelená.
0: Sousedův syn vytáhl spod opasku překrásný velký nůž s čepelí na tři palce širokou, vbodl ho do stolu a nůž stál rovně, jako by odtud právě vyrostl. Našemu chlapci chvíli trvalo, než se odvážil vytáhnout svůj malý nožík, koupený za krejcárek o pouti. Co mu však zbývalo? Zabodl ho do stolu a div se přitom hanbou nepropadl. Druhý den ráno všichni přispěchali, aby spatřili, co se přes noc stalo, a nechtěli svým očím věřit. Jeden z nožů, a byla to ta dětská hračka z pouti, se změnil v keřík vinné révy. Rukojeť se celá obalila listím a viselo z ní dokonce několik uzrálých hrozníčků. Kdo by se protivil takovému zázraku? Ještě týž večer se konala svatba, ne bohatá ani ne hlučná, za to však srdečná. A hned na zítří se oba mladí objali s rodiči a jak jim dobří stařečkové na rozloučenou poradili, vydali se nejkratší cestou k Dunaji. Tam na ně čekala malá, neobydlená chaloupka a na vodě ke kůlu přivázaná loďka. Čas plynul jako ta voda v řece a dva bratři, řeklo by se dvě jablka z jedné halusky, žili, jak si sami poradili. Jednou o půlnoci se na Dunaji z ničeho nic strhla hotová čina. Tma byla černočerná, vichřice, liják, voda zdivočela.
2: Pomoc!
0: Zaznělo do noci. Převozník vyběhl z chalupy, odvázal loďku, rozbouřenými vlnami vesloval na druhý břeh a když nikoho nenašel a volání už neslyšel, vrátil se domů vysílený a nešťastný. V tom zase hlas a ještě druhý.
2: Pomoc! Pomoc! Zachraň nás, převozníku! Pomoc!
0: Převozník vyjel po druhé na bouřící řeku a znovu se vrátil s nepořízenou. Celý sklíčený řekl ženě.
3: Bojím se, že se ti lidé mou vinou utopili.
0: Dosedl na lavici a opět výkřiky.
3: Nevrátím se, dokud je nenajdu.
0: Řekl převozník ženě a vyplul na Dunaj po třetí. Po dlouhém hledání, sám si už málem zoufal, vylovil z vln dva muže a převezl je na břeh. Teprve v záři ohniště převozník vidí, div divoucí, že na těch ubožácích není nitka mokrá. Podívá se líp. Jsou najednou čilí jako dvě rybičky. Jeden má bílou bradu, druhý stříbrnou. Vždyť jsou to ti naši dobří stařečkové.
2: Nediv se, převozníku,
0: řekli s úsměvem.
2: Přišli jsme si vyzkoušet, zda u tebe sliby nejsou chyby.
0: To bylo radosti a toho divení. A že bylo o čem vyprávět, sedli si k ohništi a rozprávěli do rozbřesku. A tu se stařičkové za nic na světě nedali víc zdržet.
2: Sluníčko vstalo po té čině jako omité,
0: povídají.
2: A my máme před sebou ještě dost chození.
0: A byli ti tam, jen na třínožce u ohniště, po nich zůstal měšeček zlatých dukátů. Převozník s ženou se ani nestačili vzpamatovat, když na druhý den přiběhl starší bratr a sotva spustil, naříkal.
6: Schořel mi můj krásný dvůr. Rovnal jsem včera právě slámu do stohu a letos se urodilo, že jsem nevěděl, kam s ní. Když jdou kolem dva žebráci, takový třasořitkové, a abych prý jim dal něco k snědku. Povídám, ať mi pomůžou, však potom uvidím, kolik si vydělali a ještě jsem se tomu já, nešťastník, sám zasmál. Ti dva šli beze slova dál, jen zašli a stoh mi hoří. Čeleď a sousedi na poli. Zachraňoval jsem a nic nezachránil. Dvůr s celou úrodou je na popel. Zůstaly mi jenom holé lány.
0: Zalomil rukama.
6: Že já ty stařečky nepoznal. A ty si dej, bratře, pozor.
0: Převozník nechtěl staršímu bratrovi přitížit. A tak mlčel a raději nepřiznal, jak se to se stařečky zběhlo u nich. Jeho žena toho dne zadělávala na chléb. A tu ho něco napadlo. Vzal si ji stranou a řekl jí:
3: Než dáš chléb do pece, vlož do jednoho buchníku dukáty z toho měšce, co nám dobří stařečkové darovali. Bratrovi zítra dáme chléb na cestu a bude mu trochu pomoženo.
0: Žena umísila chléb z té nejbělejší mouky a do jednoho bochníku opravdu zapekla všechny zlaté dukáty. Bochník byl krásně vypečený a starší bratr si ho ráno s chutí uložil do mošny. Nedošel daleko a chléb ho najednou začal tížit, jako by měl v mošně kámen. I vyndal ho, obracel bochník sem a tam a zdál se mu jakýsi divný, snad nedopečený, proto je asi tak těžký. V tom okamžiku jel kolem sedlák s povozem.
1: Kmotře,
0: zavolal na něj převozníkův bratr.
1: Nevyměníš pytlík kukuřice za pěkný bochník chleba?
0: Sedlák zastavil, podíval se a viděl dozlatova vypečený chléb.
4: Proč ne?
0: Povídá a vyměnil bochník za kukuřici. Přijel domů a hned ukázal, že něco přivezl.
7: Ten chléb musí být vevnitř syrový,
0: podivila se Selka, když vzala bochník do rukou.
7: To jsi nevšiml, vždyť je těžký jako kus kamene.
0: A sedlák uznal, že žena má pravdu. V tu chvíli šel kolem sedlákova plotu potulný kovář.
8: Nepotřebujete, kmotře, přiostřit nože?
0: Zeptal se.
1: Přiostři,
0: povídá sedlák.
8: A dostaneš pěkný bochník chleba. Tady je, vidíš?
0: Kovářský se podíval a sliny se mu na ten krásný bochník zbíhaly. Přiostřil tedy nože, vzal si výslušku a šel. Došel za vesnici a mošnu měl těžkou, jako by v ní nesl kámen. I vyndal bochník z mošny, prohlédl ho ze všech stran a ten krásně vypečený chléb se mu přestal líbit. Kovářský mávl rukou a šel dál, však se toho chleba nějak zbaví. Přišel k přívozu, dal se naložit a když byli na druhém břehu, povídá:
9: Strýčku, já nemám čím bych zaplatil. Vy jste prý hodný a berete, co lidé mají. Vezměte si tenhle bochník chleba, na tom si pochutnáte.
0: A v tu chvíli je kovářský už z loďky venku. Převozník vidí krásně do zlatova vypečený chléb, zrovna jako by ho byla upekla jeho žena. Vrátí se, vyjde na břeh, jde domů, položí chléb na stůl a úžaslá žena povídá:
5: Co jsi to přinesl? Vždyť tenhle bochník jsem včera sama mísila a sama pekla. A ty jsi ho ráno vlastníma rukama dal svému bratrovi na cestu.
0: Převozník vezme nůž, zakrojí, kůrčička chřupne, chléb zazvoní a v krásně vypečené střídce se lesknou zlaté dukáty. Tak se ten spravedlivý chléb s darem dvou stařečků vrátil, kam patřil. A že se to stalo tak dávno, milí přemilí, a že se to dnes už nestává, je myslím jenom škoda.

0: vtipk.
1: Jdou dva tučňáci po poušti a jeden říká, tady to asi hodně klouzalo.
2: Proč myslíš, ptá se druhý.
1: No, že to tady tak hodně sypali.

0: Ráno se už zdálo, že po mrazivých dnech konečně přijde i do hor obleva, ale brzy se obloha zatáhla a začal padat sníh. Velké sněhové vločky se nejprve snášely k zemi jako tiché pozdravy z nebes, stále jich přibývalo, až nakonec začala pořádná chumelenice. Jak tiše sněžení přišlo, tak po chvilce i odešlo, jen les byl náhle jakoby uklizen. Z protější stráně se ozval táhlý nářek motorové pily. Na chvilku stichl, aby jej vystřídal praskot a lámání. Třeba tam najdu nějaké zajímavé záběry, napadlo mne a pustil jsem se hlubokým sněhem za dřevorubci. Jako fotograf zvířat a přírody jsem je neměl moc v lásce, ale nevím ani proč, dnes mne za nimi něco táhlo. Parta lesních dělníků odklízela pod hřebenem kopce ve starém lese polomy. Mokrý sníh před několika týdny zlámal vršky starých smrků a na některých místech pak vítr nakupil přes sebe neproniknutelnou změť větví, kmenů a kořenů. Je to nebezpečná práce uklízet takovou spoušť. Dělníci si mne nevšímali a já se za chvíli věnoval spoceným koním, kteří tahali uvolněné klády k nedaleké lesní cestě. S ohromnou námahou se opírali do postraňků, kouleli očima, frkali, až jim šla pára od nozder. Zdáli se mi být nervózní, ale snad to způsobili ohně hořící kolem polomu. Náhle se jeden kůň začal divoce vzpínat a přes pobídky se nehýbal z místa. Kočí jej chtěl vzít za postroj na hlavě, ale v tom si všiml velké stopy, křižující dráhu koně. Pojďte sem honem, tady šel maco. Za chvilku se nad stopami medvědích tlap sešli snad všichni dřevaři i lesníci. Odkud šel, stopa vede z polomu, řekl vousatý hajn s kulovnicí. Jdi se podívat, třeba tam měl zimní brloch a my ho probudili. S připravenou puškou se vydal lesník k hromadě větví, ze které vedla stopa. Opatrně nahlédl dovnitř, pak odložil zbraň a zmizel. Pojďte sem, to jste ještě neviděli, zvolal zrušeně. Než jsme k němu došli, už zase lezl ven. V ruce držel podivného tvorečka, který rozhodně nepřipomínal medvěda. Jsou tam ještě dva, řekl celý rozjásan a zase zmizel. Držel jsem v ruce malé medvědí mimínko, kňourající a kroutící se zimou, nepříjemným hlukem i pachem, který jej obklopoval. Uložil jsem ho do batohu a k němu i jeho dva další sourozence. Jsou moc malí, stejně nevydrží, ozvali se hlasy dřevařů. Já na ně nemám čas, nevím, co dřív, namítl hajn. Tak je pošleme někam do cirkusu. Já bych to tedy zkusil, slyšel jsem hlas a byl to můj hlas. Co s nimi, zbláznil ses, říkal mi zase někde v hlavě jiný můj hlas. Pro mě, za mě, vezměte si je, ale s ochranáři si to vyřiďte sám, řekl lesník. Zůstanu s nimi někde na vesnici, do města nemohu a stejně fotografuji pořád v přírodě. S batohem, ve kterém se zmítala a vřískala tři medvíďata, jsem se vracel z lesa. Hajný mne doprovázel, kdyby to zaslechla medvědice, ale stejně je divné, že utekla. Medvědí mámy brání děti i před přesilou nepřátel. No, třeba byla mladá, neskušená, bála se ohňů a lidí. Ani jsem nevěděl, že mám v revíru medvěda. Asi přišel před zimou ze Slovenska a už tady zůstal. Asi to nebyla dobrá máma, rozumoval hajný. Po cestě jsme se domluvili, že zůstanu nějaký čas u něho na hájovně. Prý je sám a polovina domu je prázdná. Ubytoval mne v sednici s postelí s ohromnou pruhovanou peřinou, starými kamny a několika trofejemi na zdech. Zatopil jsem a chvíli choval malé medvědí caparty. Pak jsem je položil na peřinu a odešel ohřát mléko. Když jsem se vrátil, Míšové spokojeně spali. Nechtěl jsem je budit a proto jsem ulehl na starou kožešinu u postele. Tak, první noc vám to ještě prominu, ale zítra už ne, říkal jsem si a cítil, jak mne pomalu přemáhá medvědí spánek.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: A teď ještě jednou.
2: Táta včera na venku našel první sněženku. Vedle Petr Klíč, zima už je pryč.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Pojďte se mnou hrát. Pojďte hrát s Piggym.
1: Vsuvka. Příběh Carlose a Tullamora. Znali se od klukovských let. Tullamor vedl partičku uličníků a rváčů na levém břehu řeky, Carlos byl vůdcem party na pravém břehu. Levobřežníci a pravobřežníci si přísně střežili svá území a to byla záminka k věčným bitvám. Ze starých stvrdých podkolenek si udělali pendreky a těmi se mlátili hlava nehlava. Jak už to mezi vojevůdci bývá, Carlos s Tullamorem byli sice nepřáteli na život i na smrt, ale zároveň si jeden druhého vážil. A když skončil čas klukovských her, podali si ruce a stali se z nich přátelé. Ani Carlos, ani Tullamor se nechtěli smířit s tím, že je čeká spokojený domácký život jako valnou většinu všech lichožroutů, kteří, když vyrostou, zařídí si v rodinách svých domácích pánů vlastní lichožroutí rodinky a nestarí se už o nic jiného než o obživu. Rozhodli se, že budou žít jinak. Carlos se chtěl jenom toulat, cestovat, užívat si svobody. Když nic nemáš, tak ti všechno patří, říkával. Jenže Tullamora sváděla touha pomoci a po majetku. Netrvalo dlouho a stal se z něho padre alias velký šéf. Přesto zůstali přáteli, dokud se ve městě neobjevila Mochita. Mochita byla žhavá a opojná Mexičanka a v jejich životě se objevila čirou a nešťastnou náhodou. Její pan domácí, mexický obchodník s ponožkami, se chystal na cestu do Evropy. Mochita nakoukla ze zvědavosti do jeho otevřeného lodního kufru naditého nejrůznějšími vzorky podkolenek, punčoch a ponožek. Jenže cvak! Víko sklaplo a lodní kufr i s Mochitou po několika dnech doputoval do města, v němž žili Tullamor s Carlosem. Tullamor se o příjezdu tohoto cizince dozvěděl a zmocnila se ho touha po mexickém zboží. Vloupal se do jeho hotelového pokoje a když kufr otevřel, na první pohled se zamiloval. Žádnou ponožku si neodnesl, ale unesl Mochitu. Krásná mexická lichožroutka v cizím sichravém městě nikoho neznala. Obtloustlý Tullamor rozhodně nebyl její typ, ale zahrnul ji péčí a vlněnými punčochami a také bydlení na prostorné půdě vily profesora Kadeřábka bylo na zdejší poměry víc než luxusní. Mochita neměla ani potuchy o tom, že je mafiáno. Doma se choval jako vzorný manžel a starostlivý otec jejich dvou synů, Tullamora juniora a Ramsese. A Carlos jí nic neřekl. Zachoval se čestně k svému příteli, i když Mochitu tajně miloval. Často ji navštěvoval, byla téměř nepřetržitě nachladlá a ona mu vyprávěla o svém stezku po horkém slunci, po bzukotu komárů a drnčení kytar. A pak, když sichravé počasí přetrhlo nit jejího života, Carlos se s Tullamorem ani nerozloučil a zmizel. Musel poznat tu zemi Mochity, kytar, komáru, spalujícího slunce a pálivých papriček. Celé dlouhé roky o něm nikdo neslyšel.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

0: už tam budem.
1: Probíhá přepočet trasy. Jedete opačným směrem.

0: Bob a Bobek na pasece. A bylo zase ráno. Nový budíček zadrnčel a Bob vyskočil. Přímo se třásl nedočkavostí. Dneska máme práci, za kterou se nemusí stydět ani pořádní chlapi. Dneska jsme Bobku, Panečku, dneska jsme dřevorubci. Hurá! Zavolal radostně Bobek. Hodil si přes rameno sekeru, až se prohnul v kříži. Bob vzal pilu a odhodlaně vykročili. U lesa už nervózně přešlapoval hajní nemrava se psem Brokem, který na řemínku zuřivě štěkal. Nech je, prosím tě, to jsou naši dělníci. A hned vyndal fajfku a zavrčel víc než Brok. Takhle se chodí do práce. Koukněte, kde je slunce. Zítra musíte být u lesa dřív, než vyjde.
1: Jasně, šéfe, řekl Bobek a nadmul hruď.
0: No, a svedete to vůbec? Ukažte svaly. A Bob s Bobkem zaťali ruce a napnuli svaly, až jim lezly oči z důlků. Hajný zkušeně zmáčkl malé hrbečky, které vyskočily na jejich pažích a zabručel. No jo, no, uvidíme. Vzal plechovku s černou barvou a štětku. Pokácíte všechny stromy, které vám označím. A nepůjdete odtud domů, dokud tady nebude pořádná paseka. Zahrozil a začal značkovat. A Bob s Bobkem se pustili do práce. Bobku, řekni, kdo ti dovolí jen tak, abys někde udělal paseku. Radoval se Bob. Poklekli k označenému stromu, vzali pilu a už se ozývalo. Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp. Vrzi, vrzi, skříp, skříp, skříp. Vrzi, vrzi, skříp. Teda, tady je mokro. Klečím v rybníčku, ozval se po chvilce Bob. A nestačil se divit. Bobku, to je můj pot.
1: Já už mám taky dost. Tak si na chvilku lehnem. Podívej to nebe. Před chvílí ho nebylo skrz stromy ani vidět. To je naše práce, Bobku. Není to krása? Krása, krása, udroval Bobek. Píchá mě jehličí, lehká tráva, koušou mravenci a otravujou komáři. V klobouku mi bylo líp. Nejradši bych vyskočil a upaloval domů.
0: Ale vyskočili oba, protože zvedl štěkot Broka a hromování nemravy. U všech broků a kulovnic, co se tu povalujete, podívejte, co jsem vám přinesl. S tou vaší pilkou byste to tu pyžlali do soudného dne. Bobek si nasadili přilby, motorové pily jim zavrčely v rukou a zakousli se do stromů. To byla jiná práce. No, tak vidíte, mládeži, řekl hajný nemrava, když přišel večer za králíky na paseku. A zítra hezky naděláte z kmenu vor a poplavete s ním na pilu. Přijďte ráno včas. Přijďte včas, nebo uvidíte. Bob a Bobek šťastní usedli po vykonané práci na jeden velký pařez, objali se kolem ramen a dívali se na své dílo. Tak se nám to povedlo, kamaráde.
1: Však už je taky skoro noc. Podívej, začínají svítit hvězdy.
0: A oba zabořili pohled do oblohy, kde jakoby někdo rozsvěcoval malé lampičky.
1: Támhle je malý vůz a támhle je velký vůz. No ano, ano, a je čím dál tím větší.
0: Bobku, jede k nám? K pasece se blížil z oblohy podivný velikánský předmět,
1: se svítícími okny a reflektory. Záře byla oslňující a Bob s Bobkem se krčili strachy a nejraději by zmizeli pod zem.
2: Bobe, já se bojím.
1: Neboj, Bobku, já taky.
2: Mimozemšťani jsou tady. Mimozemšťani, co budeme dělat?
1: No co, prohlédneme si je.
0: A podivné zářící těleso se zvolna sneslo na paseku, otevřely se padací dveře a vyjeli schody. Ve dveřích se v plné záři objevil první mimozemšťan. Byl to mohutný a veliký králík, daleko větší než Bob a Bobek dohromady. A byl tečkovaný.
2: Bobe, to jsou kamarádi, zašeptal Bobek. Pšt, prosím tě, napomenul ho Bob. Kdo ví, co mají za lubem?
0: Ve dveřích poskakoval jako klokani po dvou velicí mimozemští králíci. V rukou měli ohromné vysavače a jejich vůdce, ten první a největší, zavalel.
3: Vytvořte řetěz a zajistěte vzorky pro naši vesmírnou laboratoř.
0: A už se dali do luxování. Jehličí, mravenci, všechno, co nemohlo utéct, zmizelo v obrovských vacích. A tam za tím řetězcem pracujících velekrálíků hopsal malý Benjamínek. V tom lesem zazněl mohutný hlas.
1: U všech pařezů, kdo to tu svítí a plaší zvěř?
0: Pokřikování hajného nemravy bylo přerušeno mohutným štěkotem statného broka. Velekrálíci zpozorněli. Jejich velitel vízdl na prsty a v mžiku byli všichni zpátky ve svém korábu, který vyletěl zpět do vesmíru. Teprve teď si všimli Bob s Bobkem, že jim podivný koráb připomínal kulatou králíkárnu. Na pasece přibíhal hajný s brokovnicí a pes Brok. Velekrálíci uletěli včas, ale opravdu v poslední chvíli zahlédli Bob s Bobkem malého králíčka, který nestačil nastoupit do korábu. Rychle jej ukryli za sebe. Marně se snažil hajný zasáhnout letící králíkárnu. Jen bezmocně hrozil letícímu tělesu, mizejícímu mezi hvězdami. A pak uviděl králíky.
1: No, to jsem si mohl myslet, že by u nějaké lumpárny chyběl Bob a Bobek. Kdo to byl?
2: Prosím, nějací trampové, řekl Bob. My je neznáme. Asi byli z Marsu nebo Jupitera,
0: doplnil informaci Bobek.
4: Z Venuše.
0: Ozvalo se za zády králíků šeptem.
5: Ale to už hajný nemrava s Brokem odcházeli domů. Bob ještě zkusil zavolat.
2: Pane nemrava, prý jsou z Venuše.
5: Ale ten jen mávnul rukou a křičel.
1: To mi fuk, ale cirkus mi z lesa dělat nebudou.
0: A to už se malý tečkovaný králík rozplakal.
2: Já chci domů. Já chci domů.
0: A svou malou packou ukazoval vzhůru k nebi, kde někde mezi hvězdami svítil kosmický korál.
2: Tatínku, tatí,
0: plakal usedavě.
2: Prosím tě, přestaň. Když uvidí nemrava světlo, tak ti tatínka zastřelí,
0: uvažoval Bob.
2: A co kdyby jsme panu hajnému udělali zatmění měsíce?
0: Napadlo Bobka a ukázal na plechovku s černou barvou, s níž nemrava značkoval stromy.
2: Jasně, pochopil jsem, řekl Bob.
0: Pomalými krůčky, aby ani jehličí nešustlo, se blížili k hájovně. Bobek vylezl Bobovi na rameno, Venušánek mu podal plechovku s barvou a Bobek začernil okna.
5: Vše bylo hotovo tak rychle a tiše, že Brok ani neštěkl.
2: Tak, a teď si můžeš přivolat tatínka. A tvoji kamarádi si můžou posvítit, jak chtějí.
5: Malý králíček hvízdl na prsty, jako když letí tryskáč, vytáhnul baterku, co dosvítila na oblohu, a tam začal psát svůj vzkaz. A už se začaly hvězdy přibližovat a všude se rozlila záře a na pasece přistála kosmická králíkárna.
4: To je opravdu zvláštní. Vy chodíte každou nohou zvlášť a to my chodíme oběma najednou,
5: řekl králíček, když hopsal s Bobem a Bobkem k otevřeným dveřím hvězdoletu. Velký králík se uklonil a poděkoval Bobovi a Bobkovi za záchranu.
2: Račte prosím na návštěvu, řekl a Bob s Bobkem vstoupili do korábu.
5: Usadili se do křesel před obrovitou obrazovku.
2: Ukážeme vám, jak žijeme na naší planetě, řekl velekrálík.
5: Bob a Bobek ani nedutali. Na obrazovce seděl v křesle velikánský puntikatý králík, četl noviny a kouřil doutník. Pak se podíval na hodinky, šel k velkému panelu, zapnul páčku a do mikrofonu volal:
2: Dobré jitro, milí spolukrálíci, vstávejte, už začíná den, ať se vám hezky hezoučky daří.
5: Jeho hlas zněl ve všech amplionech ve městě a v bytech vyskočili všichni králíci z postelí a hopsali na ulici. Dohopsali ke svým autům a auta s nima také hopsala na zmrzlinu, na kolotoče, na houpačky. Na celé planetě byla jedna velikánská pouť.
2: U vás nikdo nepracuje?
5: Divil se Bob.
2: Ne! My už máme všechno hotové.
4: A co škola?
5: Ptali se králíci.
2: Nám nalejí všechny vědomosti do hlavy hned při narození.
4: Teda, tak to máte u vás moc pěkné,
5: pochvaloval planetu Bobek.
2: Jestli chcete, můžete letět s námi,
5: zval Boba a Bobka veliký králík.
4: No jo, když my nejsme puntikatý,
5: řekl Bobek.
4: To je škoda,
5: povzdechl si malý králíček a nastala chvíle loučení.
2: Ale dovolte, abych vám dal medaile za statečnost a záchranu našeho Benjamínka.
5: A pak už hvězdolet odstartoval.
4: Ahoj, venušáci,
5: volal Bobek, dokud jim návštěva nezmizela mezi hvězdami.

0: Ale co my, babku? Přece už nestojí za to jít spát. Tak se dáme do práce, ať nemrava nenadává. A začali svážet dříví k řece a stavět vor. Už byli s vorem hotovi a slunce bylo pořádně vysoko a už se chtěli začít posmívat, že hajný nemrava zaspal, když zaslechli hromování. Prach a broky, kdo mi zamaloval okna, já ho zastřelím. Kdyby se neprobudil brok, tak mám tmavou noc až do večera, bando jedna nezvedená. Bobku, k veslům a vpřed! Bob odrazil od břehu a už letěl vor proudem. A podle břehu běžel se sukovicí nemrava a pes brok. Já vám dám, já vás protáhnu, jen co vás doženu. Což o to, nemrava se za chvíli zadýchal, ale brok natáhl svoje běhy a letěl za vorem s vyplazeným jazykem. A než oba králíci připluli k pile, už tam stál na břehu a cenil zuby. Bobku, pila nepila, jedeme dál.
1: A kam ta řeka vůbec teče?
0: Až do moře, kamaráde, drž se pevně. A skutečně. Napřed si pohrávali s vorem malé vlnky a kolem byly kánoje a kajaky a pramičky a najednou byly vlny větší a místo kánojí majestátně pluly velikánské parníky. Boba a Bobka vlny uhoupaly po probdělé noci ke spánku. To už všude kolem byla samá voda a samá voda. A na ní vor a na něm pluli naši.

0: Piggy, pojď rychle sem. Mám dneska takový vypečený oříšek. Určitě se ti bude líbit.
1: Něco legračního. Takové mám nejradši. Ale ještě tu není Justýna.
0: Dneska přijde taky. Aha, tak to, abych připravil sušenky.
1: Ugo, já myslím, že i když Justýna jí, tak je chytrá pořád stejně.
0: To je sice pravda, ale když jí, tak v tu chvíli, když žvíká, nemluví. Takže je šance si něco vysvětlit, tak aby to slyšela.
1: Aha, no jo, tak já jdu pro ty sušenky. Máš je v té plechové krabici, viď?
2: Jsem zde. Ano, promiňte, jdu drobátko pozdě. Pozdě.
1: A kde se zdržel?
2: Udělala jsem Hugovi experimentální obložené chlebíčky s řeřichou.
1: Hugo je moc rád, viď, Hugo?
0: Děkuji, já mám sušenky. Mám dnes chuť asi jen na ty sušenky. Piggy si dá chlebíček moc rád. Neměl tvé cukroví, tak je na něm řada z chlebíčky.
1: Já si klidně chlebíček s řeřichou dám.
2: Posluš si, Piggy, to si pošušňáš.
0: Hodně štěstí. Bude to zážitek, Piggy, jen na vlastní nebezpečí, kamaráde. Buď opatrný. Dá se to vyplivnout do květináče, kdyby bylo nejhůř.
1: Klid, Hugíši. Na chlebíčky s řeřichou jsem expert. A tohle jsou úplně stejné chlebíčky, jaké dělá Laskonka, to poznám. Klidně si dej taky.
0: No, nevím. Posaď se, Justýno, nalij si čaj.
2: Dělám určitě lepší čaj. Určitě. Ale dnes jsem vzala jen ty chlebíčky. Jsem vlastně čajová odbornice. Vlastně to je výborný nápad. Vlastně bych mohla vydat knížku svých oblíbených bylinných čajových směsí. Na to je Laskonka krátká. Bylinky dle domácnostní kachny Justýnky. To je název. Jako jelen. Jako křemen. Jako tento noc. Dobrý název.
1: Justýno, vezmi si chlebíček. Schválně, jestli se ti povedl.
2: Jistě, jistě, už mám rtuť. Chuť.
0: Yes, Justýnko, yes.
2: No, to je fantastické.
0: Dnes mám pro vás oříšek já. A vlastně, když o tom tak přemýšlím, je tak trochu z té tvojí oblasti, Justýno.
2: Konečně jste mě poslechli a začali se zajímat o domácnostní obor. Och, tak šup jsem s tím, Hugo. Já si teď dám sušenku.
0: Dej si, Justýno. Takže, vzhůru klouskání. Jestli pak víte, proč se o někom říká, že se tváří jako kakabus?
1: Kakabus?
0: Kakabus.
2: Ono se o někom říká, že se tváří jako autobus. Díty.
1: Kakabus, Justýno.
2: Aha, tak to ano. Hugo, ale to není z mé domácnostní oblasti. Protestuji.
0: Dej si ještě chlebíček.
2: Dám, ale to není z mé...
0: Ale je, takže nevíš, co?
1: Já to znám. Kakabus se říká někomu, kdo se mračí jako brůčoun mračoun, kdo je škarohlík a vidí všechno černě.
2: Přesně tak, černě, to jsem věděla. Mám bod?
0: No tak Piggy má, ale jen půl bodu. Pokud tedy neví, z čeho to úsloví vzniklo.
1: To nevím.
0: Justýno?
2: Teď si vezmu sušenku.
0: Víš to, Justýno?
2: No, já si dám sušenku.
1: Takže neví, a ty povídej.
0: Kakabus je slovo...
2: Jak to, že...

0: to nevím. Co pak tohle je nějaká spravedlnost? Chceš mě přeskočit? Musíš se mě zeptat.
1: Dobře, myslel jsem, že už jsem se tě ptal. Takže Justýno, víš, z čeho vzniklo mračí se jako kakabus?
0: Ne.
1: To jsem tušil. A proč jsem se tě tedy musel ptát?
0: Protože pořádek musí být. Opakuju vám to pořád.
2: A hlavně se musí získat čas, kdyby tě to náhodou napadlo, co?
0: No.
2: No, no dobře, Justýno. Tak Hugo, jak je to s tím kakabusem?
1: Mm-hmm. Kakabus bylo slovo, které původně označovalo hrnec na vaření.
0: Hrnec na vaření? Mm-hmm. Vytouženo. Vylouženo. Totiž vyloučeno. To není možné, to bych o tom musela něco vědět.
1: Je to tak. Byl to černý hliněný hrnec. Černý byl proto, že byl celý začazený odsazí z ohniště. No a protože takový hrnec vypadá tak nějak nabručeně a nešťastně, je špinavý, černý a nevlídný, začalo se tak říkat i takovým lidem, že se tváří jako kakabus.
2: Myslím, že nám ten hrnec ani nemusíš ukazovat. Stačí se teď podívat na Justýnu.
1: No jo.
0: No dovol. Já nejsem žádný ten váš, tento noc, kakabus.
1: Vlastně máš docela pravdu, Piggy. Ale našel jsem ke kakabusu ještě něco zajímavého. Vzniklo z něj slovo kabonice. A to už víte, co znamená.
2: Když je třeba zakabuněná obloha, tak to znamená, že je zamračeno, šedo a ošklivo. Brr, to nemám rád.
1: Kabonice vyjadřuje prostě to, když se někdo tváří nevlídně, že? Justýno.
0: Co? Ano, jistě.
2: Prý hrnec. To se na to doma ještě podívám. Začazený kakabus. To bych o tom snad něco musela vědět, ne? Říkáš něco, Justýno?
0: Ne, ne. Jen už budu muset jít. Tak se mějte. Zase příště přijdu s nějakým oříškem domácnostním. Ale chlebíčky ty dělám dobré, že? Přesně podle receptu. To musíte uznat. Tak se mějte. Já jdu.
2: Ahoj.
1: Ahoj. Co se jí stalo? Vyletěla jak namydlená blesková dráha.
2: Je naštvaná, že jsi ji převezl v její domácnostní oblasti. Určitě to jde hledat do těch svých knih, jestli to byla pravda.
1: Piggy, ale víš, že s těmi chlebíčky jsi měl pravdu? Vypadají mnohem líp, než to její neslavné vánoční cukroví.
2: Co vážně moc dobré. Ochutnej. Justýny ještě nakonec bude dobrá kuchařka. Přesně podle receptu. Jsou to přesně ty samé chlebíčky, jaké dělá Laskonka.
1: Aha, to je zajímavé. Tak to znamená, že Justýna už vzdala své kuchařské experimentování a začala vařit podle Laskončiny kuchařské knihy.
2: Je, to by byla výhra.
1: Ale předpokládám, že to nikdy nepřizná. Navrhuji tedy zjemnit dosavadní bezpečnostní opatření, ale zachovávat stále jistou nenápadnou ostražitost.
2: Já vím. A Justýnu chválit.
1: A chválit.
2: A chválit, já vím.
1: Ono se to jednou poddá. Netvař se jak kakabus. A tu máš, vem si chlebíček. Jsou vážně dobré.
2: Děkuju.
3: Oba naschválníci se spolu neviděli dobrý týden. Mezulán přece zdržel v Praze odjezd celého oddílu a Škudibík odjel několik dní předem se zvláštní družinou na tábořiště. Když oddíl konečně dorazil na místo, Mezulánovi div nevyhrkli dojetím slzy do očí, jakmile spatřil svého druha. A Škudibíkovi právě tak objali se s Mezulánem, až v nich chruplo.
4: Škudibíčku, ty moje obludičko zlatá, jak se máš? To se mi po tobě stýskalo.
5: Mezuláne, ty moje podvůrčičko bekana, jsi taky tak udřený jako já?
4: Já sotva stojím na dohou, kamaráde. Nejdi dobře být na schválíčku samotnému.
5: Máš pravdu, ve dvou se to lépe táhne. Jak pak to, že jsi mi tak opuchl?
4: Vyplavoval jsem anděla a ty z toho celý dach chcípane.
5: Mě taky kape z nosu. Ale víš, co se mi povedlo? Zvláštní družina se rozdělila na tři dvojice. Jedna měla přivést na tábořiště krajinky, prkla na stanové posady. Druhá měla přivést slámu na slavníky a třetí velikánský stan od vojáků, co bude sloužit za jídelnu. To bylo hned po příjezdu. Tábořiště ještě ani neviděli, tak si ho vyznačili na mapě. Hádej, co se mi povedlo?
4: To nevím, já se tam poddám.
5: Popletl jsem ty jejich mapy tak, že každá dvojice složila svůj náklad jinde. Krajinky byly v jednom údolí, sláma v druhém a jídelní hangár ve třetím.
4: To ti gratuluju. Teda to by každý nesvedl. Jenže se podívej, jak vypadáme. Oba máme rýmu jako kládu, oba máme chřipku na krajíčku, musíme si dát do pořádku. Práci jsme tedy odvedli dobrou, jo? Ale zdraví máme jenom jedno. Půjč mi kapesník, škodibíko.
5: A odkdy se půjčují kapesníky? Já tě nechám pár dní samotného a ty za tu dobu zvlčíš tak, že si půjčuješ kapesníky. To se mám s tebou, kamarádi, když jsi takovej nechutnej?
4: Tak já jsem nechutnej, jo? Já udrženej, nemocnej, nastydlej, nejsem ti dost dobrý, jo? A když mi není tak, jak by mě mělo být, tak jsem nechutnej, jo?
5: Kdo je víc udřenej, nemocnej a nastydlej než já? Vím, že ani to mě neopravňuje k tomu, abych loudilo kapesník. Dneska budeš štít kapesník, zítra kartáček na zuby a pozítří mě budeš nutit, abych tě po ránu místo mytí olizoval.
4: Co? Já nic takového na to mě chtít nebudu. A už nechci ani ten kapesník. V životě jsem na to mě nic nechtěl. A když něco potřebuju, tak jsem najednou nechutnej. Už kapesník nechci. A nevezmu si ho, ani kdybys mě na kolenou prosil.
5: Já ti ho také nemohu půjčit. Teď já žádný kapesník nemám. V životě jsem ho nepotřeboval. Mně v životě nikdy nic nebylo. A když mi bylo, tak mi na to vždycky stačil rukav. Já nevím, proč tobě nestačí taky rukáv? Já tě nechám pár dní samotného a z tebe se stane takový jednospán, taková cimprdlína, že na tobě mohu nechat oči.
4: Vidíš, tak mě budeš říkat, že jsem nechutnej a sám si nedovedeš dát ani ruku před tu svou trumpetu, když kýcháš. To podívej se, jak mě to pošouplo.
5: Mě to prvé pošouplo víc. Ty jsi taky prvé nedal ruku před tu svou trumpetu.
3: U jídelny stál na provizorním ohništi velký kotel, ve kterém uvařila Eva s moklým dětem čaj, aby se zahřáli před spaním, aby nenastydli, aby pro pána krále nenastydli.
0: Nezbylo tam něco, Mezuláne?
3: Oba vstali a šli odklopit poklici. Na dně kotle se leskl nádherný, temný, silný čaj. Stoupalo z něho teplo a vůně. To bylo místo na usnutí, to byla lahoda, to bylo teploučko, to byl ráj, toto hrálo.
4: Kdybych se ve spánku topil, tak mě povystrč, jo?
5: Dobře, ale kdybych začal bublat já, tak povystrč ty mě.
4: To se spolehni.
3: Pak se potopili do čaje až po bradu, vzali se okolo krku a v ten ráz jim víčka udělala blask. A oba na schválničci usnuli, jak sisli. Bylo to dobře. Vždyť zítra se začne se stavbou tábora a oni potřebovali být jako rybičky.
2: Piggy reklama!
6: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
7: Modrožluté potvůrky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoni a skutečná monstra včas?
6: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoni a Monstra v kinech od 30. června.

0: Zlato a železo. Zlato se jednou vydalo do světa. Šlo a šlo, až na jednom místě uslyšelo u silnice nářek a vzdychání. Co je to? Řeklo si zlato. Přišlo blíž a spatřilo kovárnu, ve které kovář velkým kladivem bušil do rozžhaveného železa. Železo při každé ráně sténalo a jeho utrpení nebralo konce. Proč tolik běduješ? Zeptalo se zlato železa. Všechny kovy jsou tepány a i já, vzácné zlato, mám stejný úděl. Lidé po mně dychtí, ale byto jsem stejně jako ty.
1: Jak můžeš srovnávat náš osud?
0: Vydechlo železo hořce.
1: Jsem sice kov jako ty, ale přesto je mezi námi rozdíl. Tebe tepe železo, ne zlato, a trpět od cizince je běžné. Mně však bije vlastní bratr a takové bolesti se žádná jiná nevyrovná.

0: A jak se to otevírá? Zajímá se v obchodě zákazník.
1: Nebojte se, návod je uvnitř, ujišťuje ho prodavačka.
2: Já tomu nerozumím.
3: Že si to jako nejdřív otevře a pak si přečte, jak se to otevírá.
4: Večer, když zapadlo sluníčko a my jsme byli celý den hodní, babička otevřela svoji starou truhlu a vyndala z ní tuhle kouzelnou krabičku. Ta krabička má tady ze strany kolíček, kterým se takhle natáhne. A když se otevře její víčko, začne hrát. Teď hraje písničku Na dobrou noc. Babička nám ji často zpívala. A jestli chceš, zaspívám ti ji teď taky. Nejdřív ti ale povím její slova. Černé oči jděte.

rano wstać, wsiak musite rano wstać. Rano wstać.

Latinu verbujo. Verbovat, to znamená odvádět chlapce do války. Když verbujou, budou brát. Když verbujou, budou brát škoda.

0: No, ale ja si stejne radši pískám.
1: A potom krtek s ptačím mládětem pluli pořád dál a dál a kudy pluli, všude se krtek ptáků vyptával, jestli se jim v povodni nestratilo jedno ptačí mláďátko. Ale většinou ho všichni odbili.
2: Tohle přece není kuře,
1: zakoukali slípky pohoršeně.
2: Podívejte se na ten zoban, naše kuřátka mají zobáčky jako máčky.
1: Ani u holoubků krtek nepochodil.
2: Čím bychom to tvoje mrně krmili? Brzy by nám snědlo celý holubník.
1: Tím krtkovi připomněli, na co až doteď vůbec nemyslel. Že ptačí děti se musí krmit. A dokud tomu svému nenajde maminku, musí je nakrmit sám. Naštěstí každá velká voda něco bere a něco dává. Když vpluli do jedné zatopené chalupy, krtek v ní objevil tolik věcí, že by stačili nakrmit celé hejno ptačích mláďat. A ptáčeti, jak se patří, chutnalo. Brzy ale krtek zjistil, že chalupa není tak docela opuštěná. Za komínem číhal kocour Macour a už se drápal oknem do kuchyně. Hele, ptáček, mňau, to si pochutná.
0: Tak to teda ne, kocoure.
1: Krtek popadl ptáče a honem nasedli na štokrlátko, které plulo nohama vzhůru zatopenou kuchyni. Ještě, že krtek ani v tom zmatku nepustil z tlapek dřevěnou vařečku. Co by si teď bez pádla počali? Voda by s nimi v povodní mávala a strkala, jak by se jí zachtělo. Jako s támhle tou psí boudou. Božinku, je to ku uvěření. Někdo zapomněl u boudy na řetěze uvázaného psa? Vždyť se může utopit.
0: Neboj se!
1: Krtek zapádloval k psí boudě, s ptáčátkem v podpaží na ní vyšplhal a pejska odvázal. Ten byl rád.
3: Děkuju, krtku, já ti to oplatím.
1: A myslel to doopravdy. Když rychlý proud na protější straně přinesl sebou stůl plný dobrot, pejsek tam v mžiku doplaval a hodil krtkovi z talíře velkou jitrnici. Možná by mu hodil ještě jednu, ale už to nestačil. Proud ho odnesl i se stolečkem bůh ví kam. Asi tam, kam odplulo taky krtkovo štokrle a dřevěná vařečka. Takže zbyl krtek na střeše psí boudy docela sám. Bez lodě, bez pádla, jenom s ptačím mláďátkem.
0: A s tou vítrnicí.
1: Naštěstí měla psí bouda dost rozumu a pomalu se klidnou vodou šinula ke břehu. Pomalu, pomaloučku, až byla tak blízko, že krtek mohl vyskočit a za řetěz si vytáhnout z vody. A na souši je psí bouda o moc lepší než nejlepší loď. Je to domek se vším všudy. Však se v ní taky krtek a ptačí mládě hned zabydleli a v minutě usnuli.
4: Figi básnička!
5: Piggy, Piggy, pojď sem ke mně. Já jsem našel v jedné knížce od pana Hrubína takovou krásnou básničku.
4: V téhleté.
5: Jo. A já bych ti moc chtěl přečíst.
4: Je, tady je na obrázku prasátko.
5: No, ono se to taky jmenuje, prasátko.
4: Tak čti.
5: Mm-hmm. stůj, prasátko. Líbíš se mi?
4: Já!
5: Proč pak pořád riješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo, víc by se s nám líbilo.
4: No.
5: Jak bys bylo roztomilé, celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo, prasátkem bys nebylo. Tak ještě jednou a pomalu, jo? Prasátko. Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
4: Stůj, prasátko. Líbíš se mi?
5: Proč pak pořád ryješ v zemi? Kdybys v zemi nerylo? Víc by se s nám líbilo. Jak bys bylo roztomilé? Celé jako z cukru bílé. Kdybys v ní však nerylo? Prasátkem bys nebylo. Tak to bylo pro tebe.
4: Děkuju.
6: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: Pojďte se mnou hrát. Pojďte hrát s Piggym.
1: Jednou seděl Čepeček na stavidle a slunce pálilo, až se Čepečkovi kalil vodnický rozum. Já musím do městečka pro klobouk, povídá si. Slezl ze stavidla a zadem lukami došel do ulice, kde má krám Čepičář Bedránek. Zastavil se před výkladem a vyhlíží si zelený klobouk. V tom cinkne zvonec a vyjde Bedránek. Jdi radši dál, Vasrmánku, jdi, aby mi z tebe nenavlhlo. No a já přišel pro klobouk, řekl Čepeček a ukazuje na dlani perličku, co ztratila škeble. Čepičář Bedránek si perličku poválel v prstech, strčil jí do kapsy a hned všecko rozhodl. No, když jsi Čepeček, nač by ti byl klobouk? Dostaneš čepec. A krok do krámu, krok zpátky a je tu s čepcem, co nosí báby. Nasadil čepec Čepečkovi na hlavu a nechal ho tam stát pro tradedé městečku. Čepeček chce čepec sundat, ale nejde to. Stužka byla křížem vázaná a takovou věc vodník nerozmotá. Kdo šel kolem, ten se vodníkovi babím čepci vysmál. Čepeček šmydl rukama a prosil: lidi, co pak v nikom není kousek smilování, vždyť budu v rybníce pro smích i podoustvím. Jeden se vodníka bál, jiný byl škodolibec a tak tam Čepečka nechali stát. Až vyšla Bedránkova dcera Márinka. Děvče to bylo do týdne navdávání a pěkná, pěkná byla, až srdce trnulo. Zastavila se u Čepečka a řekla: kdyby si trochu postál, já bych ti ten čepec sundala. Bez čepce dostal Čepeček znovu svou vodnickou důstojnost a povídá: tuhle máš, Márinko, rybí penízek. Až ti budou ubližovat, pohlaď ho mezi prsty. Márinka věří nevěří, schovala penízek do kapsy a Čepeček odešel do rybníka. Za týden byla ta svatba. Ženichem byl Honzík, chlapec rovna jako k Márince soustruhovaný. Přijel v kočárku, vpředu jde bílý kůň. A Honzík povídá: tak si, pan táto Bedránku, přicházím pro Mariánku. Dejte mi ji a já si ji odvezu na svatbu, aby se nic nezmeškalo. Jenže Čepičář Bedránek na to: jak se na tebe, Honzíku, dívám, je tu jedna věc, pro kterou se svatba maličko pozdrží. No, podívej se na sebe. Honzík vytáhne zrcátko, ale nemůže na sobě najít chybu. No, co ten tvůj klobouk? Křikl Bedránek. To, že je nějaký svatební klobouk, není na něm ani plíšek, ani cingrlátko. Honzík zastrčil zrcátko zpátky do kapsy. A to já vám tedy, pan táto, opici v klobouku z plíšky dělat nebudu. V tu chvíli se Čepičář Bedránek tuze urazil pro klobouk, co zvlášť vyšmukoval pro ženicha Honzíka. Nechceš klobouk? Nedám ti ani Márinku. A aby svatba nemohla odjet, skočil do dílny pro nůž a přeřezal bílému Valáškovi postraňky. Alá! A Valášek karé přes ring a pryč. No, za chvíli bude svatba zmeškaná, rozplakala se Márinka. A Honzík domlouval: mějte rozum, pan táto, nechtěl si klobouk, nedostaneš ani Márinku. Jinou písničku Čepičář neznal a pořád s ní dokola. Slzy máčely Márinčin závoj na hadírek a do Honzíka začala vstupovat zlá zlost. To teda mordios! Ale když už té svatbě bylo málem, amen, Márinka si vzpomněla. Sahla do kapsy pro rybí penízek a pomnula ho v prstech. V tu chvíli tam po mokré cestě přiběhl vodní Čepeček. Jen se rozhlídnul a už se ve všem vyznal. Převrhl se přes hlavu, řekl tajné slovo a je z něho bílý kůň jak z císařovy maštale. Oprať a postraňky má ten šimlík vynuté ze zelené řasy. Ženichovi Honzíkovi nikdo nemusel dvakrát. Skočil, přitahl šimlíka ke kočárku a už se šimlík nese s kočárkem prostředkem silnice. Márinka s Honzíkem se vezou v polštářích jako císařovna s císařem a rovnou na tu svatbu.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Hrnande, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. Nebudeme spiráty dělat žádný ciráty. Hoj, hola, hoj, hola, hoj, hola, hoj. Pámu s námi a zlý pryč.
3: Hola, hola, hoj.
2: Hoď si reček, přitom křič.
3: Hola, hola, hoj.
2: Hrnande, už máme zbraně. Hola, hola, hoj, hola, hola, hoj, hola, hoj. S uleželým střelivem

0: Nedělní výlet. Jednou v neděli po obědě se rozhodl parní vál, že pojede na výlet. Byl těžký 10 tun, funěl a motor mu dělal dlu, dlu, dlu. A jak tak jede po ulici, u kterého si domů zaslechl tichoučký pláč. I zastavil se parní vál udiveně a povídá dlu, dlu, dlu, kdo pak to tu pláče? A tu se ozval pisklavý hlásek.
1: To jsem já.
0: Mžourá parní vál udiveně oběma reflektory a co nevidí? Za domovními dveřmi pláče malý klíček. I povídá mu parní vál. Dlu, dlu, dlu, proč pak tu pláčeš? A klíček zakňoural.
1: Když já bych chtěl jít na výlet.
0: A parní vál povídá. No tak běž a neplač tu, dlu, dlu, dlu. Ale klíček se zase rozplakal.
1: No jo, ale když já se bojím, jsem tu zem maličký, ještě bych někam zapadl nebo se ztratil a už bych se víckrát domů nevrátil. Jenomže já jsem moc důležitý klíček, patřím jednomu děvčátku a to mě nosí s sebou na krku do školy. Ale když jde v neděli s maminkou a s tatínkem na výlet, nechá mě vždycky doma.
0: I poškrabal se parní vál blatníkem na komínu a povídá. Víš ty co? Jestli chceš, můžeš jet na výlet se mnou. Dlu, dlu, dlu. Oba jsme ze železa a tak si budeme aspoň dobře rozumět. Co na tom, že jsi maličký a já velký, no ne? Dlu, dlu, dlu. I zapískal klíček radostně na dírku, vylezl si honem na parní vál a jeli spolu na výlet. Jedou tedy na výlet a rovnou do lesa. Pravda. V lese už bylo plno výletníků a každý si je prohlížel přes zelené brýle, cože je to za dva prapodivné výletníky. A cože tu vlastně chtějí? Ale parní vál všem moudře povídá. Dlu, dlu, dlu. A jeli dál. Klíček pištěl radostí, protože byl maličký a rozpustilý a tuze se mu líbilo, že jede na parním válu na výlet. Tím by se opravdu nemohl každý pochlubit. Jeli také kolem výletní restaurace. A tu povídá parní vál. Dlu, dlu, dlu, to mám žízeň. Klíček hned zapištěl také.
1: Já mám velikananánskou žízeň.
0: Postavili se tedy do fronty na limonádu. Stojí a čekají. A když na ně konečně přišla řada, povídá parní vál. Dlu, dlu, dlu, dejte mi 1000, vlastně ne, 18 000 limonád, ale studených, dlu, dlu, dlu. A klíček zapištěl.
1: A mně dejte 1, vlastně 3 kapky studené limonády.
0: I spráskl prodavač limonády ruce a povídá. Tak se mi zdá, že na mě jdou z toho vedra mátohy. Kdo to kdy slyšel, takovéhle přání? A já tu mám všeho všudy 3 poslední limonády. I ohlédl se parní vál za sebe a vidí, že za ním stojí zrovínka 3 poslední žíznivé děti. Mávl tedy blatníkem a povídá dlu, dlu, dlu. A jeli dál. Zajeli do borůvkového lesa, kterým teče bublavý potůček. Tam zastavili, klíček seskočil do borůvčí a snědl od žízně 1 celou borůvku. Hned měl uprostřed tělíčka maličkou bouličku. A to zrovna na tom místě, kde mají klíčky bříško. Jedna borůvka je pro takový klíček až. Za to parní vál vyjel do potůčku a pil. A věřte nebo nevěřte, dobrou půl hodinku netekla potůčkem voda. Konečně si utřel parní vál blatníkem pusu a povídá. Dlu, to jsem měl žízeň. To bylo studené. No, a když tedy oba konečně zahnali žízeň a osvěžili se, zdřímli si nějakou tu hodinku na sluneční pasece. Teprve k večeru, když už si sluníčko začínalo oblékat červené pyžamo a ptáčci si na sobě začali natřásat strakaté peřinky, že půjdou spát, protáhl se klíček i parní vál, trošku si ještě pozívali a jeli zase domů. Po cestě si libovali, jak se jim výlet pěkně vydařil. A hned se také domluvili, že jestli bude příští neděli hezky, pojedou spolu na výlet zase. Ba ano, stali se z nich dobří kamarádi.

Vysoko nad městem stála na vysokém sloupu socha šťastného prince. Princ byl celý pokryt tenkými lupínky ryzího zlata, oči měl ze dvou třpitných safírů a na jilci jeho meče plál veliký rudý rubín. Sklízel ovšem mnoho a mnoho obdivu. Je krásný jako větrná korouhvička, poznamenal jeden městský končel, který si přál získat pověst člověka se smyslem pro umění. Jenže není tak užitečný, dodal, neboť se bál, aby ho lidé nepokládali za nepraktického, a to on věru nebyl. Proč jenom nedokážeš být jako šťastný princ? Domlouvala střízlivě uvažující matka svému chlapečkovi, který plakal po modrém z nebe. Šťastnému princi ani nenapadne, aby po něčem plakal. To jsem rád, že na světě je přece jen někdo, kdo je docela šťastný. Zamručel při pohledu na nádhernou sochu jakýsi zklamaný člověk. Vypadá zrovinka jako anděl, prohlásili děti ze sirotčince, když ve světle nachových pláštěnkách a s čistě bílými zástěrkami vycházeli z katedrály. Jak to víte? Zeptal se učitel počtů. Vždyť jste žádného anděla nikdy neviděli. Ale viděli ve snu, odpověděli děti. A učitel počtů se zakabonil a zatvářil se velice přísně, protože byl proti tomu, aby děti snily. Jednou v noci letěl přes město vlaštováček. Jeho kamarádi odcestovali už před 6 nedělemi do Egypta, ale on se opozdil, protože byl zamilován do jedné překrásné rákosové třtiny. Seznámil se s ní časně z jara, když nad řekou pronásledoval velikou žlutou můru a ta třtina ho svým útlým pasem tak upoutala, že se zastavil a oslovil ji. Mám tě milovat? Zeptal se vlaštováček, který vždycky šel rád rovnou k věci a rákosová třtina se mu hluboce uklonila. A tak ji tedy začal obletovat a dotýkal se křídly vody a vytvářel na ní stříbrné kruhy. Takto se jí dvořil a to trvalo celé léto. To je směšná známost, štěbetali ostatní vlaštovky. Vždyť ona je dočista bez peněz a přitom má takové spousty příbuzenstva. Ta řeka byla rákosím skutečně přeplněna. Potom, když přišel podzim, všechny vlaštovky odletěly. Sotva byly pryč, vlaštováčkovi se začalo stýskat a jeho milovaná ho najednou nudila. Nedá se s ní o ničem mluvit, prohlásil, a bojím se, že je to koketa. Pořád přece flirtuje s větrem. A v skutku, kdykoliv vítr zavanul, rákosová třtina dělala nesmírně ladné poklonky. Je domácká, to připouštím, dodal, ale já rád cestuji a tak by má žena měla mít cestování taky ráda. Odletíš se mnou? Zeptal se jí nakonec, ale rákosová třtina jen zavrtěla hlavou. Příliš byla připoutána k domovu. Ty si se mnou pořád jenom zahráváš, křikl na ní. Letím pryč, k pyramidám, s Bohem. A odletěl. Letěl celý den a už za tmy dorazil k městu. Kde pak asi přenocují, řekl si. Doufám, že mi ve městě něco přichystali. Pak uviděl sochu na vysokém sloupu. Támhle přenocuji, zvolal. To je pěkně položené místo a bude tam dost čerstvého vzduchu. A přistál přímo u nohou šťastného prince. Mám zlatou ložnici, řekl si tichounce, když se rozhlédl kolem sebe a chystal se ke spánku. Ale zrovna, když si schovával hlavu pod křídlo, spadla na něj velká kapka vody. To je divné, pomyslel si.
Na nebi není ani jediný mráček, hvězdy se třpití docela jasně a přitom prší. To severoevropské podnebí je vážně hrozné. Rákosová třtina mívala déšť ráda, ale to jenom ze sobectví. Pak spadla další kapka. K čemu je potom socha, když nechrání před deštěm? Řekl si Vlaštováček. Musím se poohlédnout po nějaké pěkné střížce nad komínem. A rozhodl se odletět. Ale než rozepjal křídla, spadla třetí kapka, Vlaštováček pohlédl vzhůru a uviděl... Ach, co jen to uviděl! Šťastný princ měl oči zalité slzami a slzy mu stékaly i po zlatých lících. A tvář měl v tom měsíčním světle tak krásnou, že Vlaštováčka zaplavil soucit. Kdo jsi? Zeptal se. Jsem šťastný princ. A proč tedy pláčeš? Divil se Vlaštováček. Vždyť si mě celého zmáčel. Když jsem byl živ a měl jsem lidské srdce, odpověděla socha. To jsem ještě nevěděl, co to jsou slzy, protože jsem žil v paláci Sanssouci, kam nemá přístup zármutek. Ve dne jsem si hrával se svými druhy v zahradě a večer jsem zahajoval tance ve velké dvoraně. Ta zahrada byla obehnána vysokánskou zdí, ale co je za ní, o to jsem se nikdy nestaral, když kolem mě bylo všechno tak krásné. Moji dvořané mi říkali šťastný princ a jsou-li radovánky štěstím, pak jsem dozajista šťastný byl. Tak jsem žil a tak jsem zemřel. A teď, co jsem mrtev, stojím tady nahoře, tak vysoko, že vidím všechnu hanebnost a všechnu bídu svého města. A ačkoliv mám srdce ulité z olova, nemohu se ubránit pláči. Ale tak on není samé zlato, řekl si Vlaštováček jen tak pro sebe. Byl příliš zdvořilý, aby osobní narážky pronášel nahlas. Daleko odtud, pokračovala socha hlubokým melodickým hlasem, daleko odtud stojí v úzké uličce nuzný dům. Jedno okno má otevřené a já za ním vidím ženu, která sedí u stolu. Má hubený, ustraný obličej a ruce drsné, červené, celé pobodané jehlou, protože je to švadlena. Vyšívá mučenky na atlasové šaty, které si nejpůvabnější královnina dvorní dáma vezme na příští zámecký ples. V koutě té světnice leží na posteli švadlenin nemocný chlapeček. Má horečku a chtěl by pomeranč, ale matka mu nemůže dát nic jiného než vodu z řeky a tak chlapeček pláče. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, donesí prosím tě rubín z jílce mého meče. Já mám nohy připevněné tady k tomu podstavci a nemohu se pohnout. Ale mě čekají v Egyptě, řekl Vlaštováček. Moji kamarádi létají zrovna nad Nilem, po proudu i proti proudu a povídají si s velikými lotosovými květy. Za chvilku se uloží ke spánku v hrobce slavného krále. I sám král tam leží v malované rakvi. Je ovinut žlutým plátnem a balzamován vonnými mastmi. Kolem krku má náhrdelník z bledě zelených nefritů a jeho ruce jsou jako uschlé listy. Vlaštovko, Vlaštovko, Vlaštováčku, prosil princ. Zůstaň u mě jednu jedinou noc a buď mým poslem. Ten chlapeček má takovou žízeň a jeho matce je tak smutno. Já nemám kluky rád, odpověděl Vlaštováček. Když jsem letos v létě pobýval na řece, byli tam dva nezvedení kluci, synkové Zemlína,

letěl kolem věže katedrály, kde stály andělé vytesaní z bílého mramoru. Letěl kolem paláce a slyšel, jak tam hrají k tanci. Na balkón vyšla krásná dívka se svým milencem. Jak úžasné jsou ty hvězdy, řekl jí, a jak úžasná je moc lásky. Doufám, že mi ty šaty na státní ples ušijí včas, odpověděla dívka. Poručila jsem si na ně vyšít mučenky, ale švadleny jsou hrozně líné. Pak letěl vlaštováček nad řekou a viděl lucerny zavěšené na stožárech lodí. Letěl nad getem a viděl staré židy, jak spolu smlouvají a na měděných vážkách váží mince. Konečně dolétl k nuznému domu a nahlédl dovnitř. Chlapec se na posteli zmítal v horečce a jeho matka usnula. Tak už byla unavená. Vlaštováček vhupl do světnice a položil veliký rubín na stůl k ženině náprstku. Pak krotce poletoval kolem postele a křídly ovíval chlapci čelo. Už mi není tak horko, zašeptal chlapec. To mi jistě bude líp. A ponořil se do úlevné dřímoty. Vlaštováček odletěl zpátky k šťastnému princi a pověděl mu, co udělal. To je divné, poznamenal, ale teď je mi docela teplo, i když je taková zima. To je tím, že jsi vykonal dobrý skutek, řekl princ. A vlaštováček o tom začal přemýšlet a hned usnul. Přemýšlení ho vždycky uspávalo.

Když se rozbřeskl den, slétl k řece a vykoupal se. Pozoruhodný úkaz, řekl profesor ornitologie, který šel právě po mostě. Vlaštovka v zimě, a napsal o tom do místních novin dlouhý článek. Kde kdo ho citoval? Byla v něm totiž náramná spousta slov, kterým nikdo nerozuměl. Dnes večer poletím do Egypta, řekl si vlaštováček a z té vyhlídky měl báječnou náladu. Navštívil všechny pomníky a dlouho seděl na hrotu kostelní zvonice. Kamkoliv přilétl, všude se slétali vrabci a povídali si, to je nějaký vznešený cizinec, a tak se vlaštováček výborně bavil. Když vyšel měsíc, zalétl zpátky k šťastnému princi. Mám ti něco obstarat v Egyptě? Zavolal. Jsem zrovna na odletu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, pravil princ. Zůstaň u mě ještě jednu noc. Mě už čekají v Egyptě, odpověděl vlaštováček. Zítra poletí moji kamarádi k druhému vodopádu. V sítinách se tam povaluje hroch a na ohromném žulovém trůně tam sedí bůh Memnón. Celé noci pozoruje hvězdy a když zazáří jitřenka, vyrazí vždycky jásavý výkřik a pak zas umlkne. V poledne se k řece přicházejí napít žlutí lvy. Oči mají jako zelené berily a jejich řev je hlasitější než řev vodopádu. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, pravil princ. Daleko odtud na druhém konci města vidím v jedné podkrovní komůrce mladého muže. Sklání se nad stolem plným papírů a v obyčejné sklenici tam má kytičku zvadlých fialek. Má hnědé zvlněné vlasy, rty rudé jako granátové jablko a oči veliké, zasněné. Snaží se dokončit hru pro ředitele divadla, ale je mu příliš zima, aby ještě dokázal psát. V krbu mu nehoří oheň a je mu slabo z hladu. Tak já ještě jednu noc počkám u tebe, řekl vlaštováček, který měl opravdu

opravdu dobré srdce. Mám mu dones další rubín? Rubín už bohužel nemám, řekl princ. Jenom oči mi zůstaly. Jsou ze vzácných safírů, přivezených před 1000 lety z Indie. Vyklovni mi jedno a zanes je tomu mladíkovi. Prodá je klenotníkovi, koupí si jídlo a dříví a dopíše svou hru. Drahý princi, zděsil se vlaštováček. To přece udělat nemohu. A dal se do pláče. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, naléhal princ. Udělej, oč tě žádám. I vyklovl vlaštováček princi jedno oko a odletěl k studentově podkrovní komůrce. Bylo dost snadné se do ní dostat, protože ve střeše zela díra. Tou vlaštováček prolétl a dostal se do světničky. Mladík měl hlavu v dlaních a tak neslyšel šum ptačích křídel. A když pak vzlédl, objevil, že na zvadlých fialkách leží krásný safír. Začínají mě uznávat, zvolal. To je jistě od nějakého mého velkého obdivovatele. Teď tu svou hru mohu dopsat. A vypadal docela šťastně. Příštího dne slétl vlaštováček k přístavu. Posadil se na stožár ohromné lodi a pozoroval námořníky, jak s pomocí lan vytahují z podpalubí velké bedny. Hej, rup, křičeli pokaždé, když se bedna zvedala. Já letím do Egypta, volal na ně vlaštováček, ale nikoho to nezajímalo a tak, když vyšel měsíc, letěl zpátky k šťastnému princi. Jdu ti dát s Bohem, zavolal. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, prosil princ, zůstaň u mě ještě jednu noc. Už je zima, odpověděl vlaštováček. A co nevidět, tu bude mrazivý sníh. V Egyptě zahřívá slunce zelené palmy a v bahně tam leží krokodýlové a líně se koukají kolem sebe. Moji kamarádi si stavějí hnízda v chrámě Bálbeckém a přitom se na ně dívají růžoví a bílí holoubci a vrkají na sebe. Už tě musím opustit, drahý princi, ale nezapomenu na tebe a napřes rok na jaře ti přinesu 2 krásné drahokamy a dám ti je na místo těch, co ses jich vzdál. Ten rubín bude rudější než rudé růže a ten safír bude modrý jako širé moře. Dole na náměstí, řekl šťastný princ, stojí malá holčička a prodává sirky. Ale ty sirky upustila do škarpy a nejsou už k ničemu. Otec jí nabije, když domů nepřinese peníze a tak ta holčička pláče. Nemá botičky, ani punčošky a na hlavičce taky nemá nic. Vyklovni mi druhé oko a zanesí je, ať ji otec nezbije. Já u tebe ještě jednu noc zůstanu, prohlásil vlaštováček, ale druhé oko ti vyklovnout nemohu. To bys byl potom dočista slepý. Vlaštovko, vlaštovko, vlaštováčku, naléhal princ, udělej, oč tě žádám. I vyklovl vlaštováček princi druhé oko a slétl s ním dolů. Mihl se kolem holčičky se sirkami a upustil jí drahokam do dlaně. To je ale hezoučké sklíčko, zvolala holčička a se smíchem běžela domů. Vlaštováček se vrátil k princi. Teď jsi slepý, řekl. A tak u tebe zůstanu navždycky. Ne, ne, vlaštováčku, pravil ubohý princ. Musíš přece do Egypta. Zůstanu navždycky u tebe, prohlásil vlaštováček a přespal u princových nohou.
Celý příští den seděl pak princi na ramenou a vyprávěl mu, co všechno viděl v cizích zemích. Vyprávěl mu o červených ibisech, kteří stojí v dlouhých řadách na březích Nilu a chytají do zobáků zlaté rybky. O sfinze, která je stará jako sám svět a žije v poušti a všechno ví. O kupcích, kteří pomalu kráčejí vedle svých velbloudů a v ruku si nosí jantarové růžence. O králi měsíčních hor, který je černý jako eben a koří se velikánskému křišťálu. O obrovském zeleném hadu, který spí v koruně palmy a má 20 kněží, aby ho krmili medovými koláči. A o trpaslících, kteří se na velikých placatých listech plaví po rozsáhlém jezeře a ustavičně vedou válku s motýly. Vlaštováčku můj milý, pravil princ, vypravuješ mi o podivuhodných věcech, ale podivuhodnější než všechno ostatní je utrpení mužů a žen. Neexistuje mystérie, která by byla tak obrovská jako mizérie. Vzlétni nad moje město, vlaštováčku, a pak mi vypravuj, co jsi viděl tam. I vzlétl vlaštováček nad to rozlehlé město a viděl, jak se boháči veselí ve svých nádherných domech, zatímco ubran sedí žebráci. Zalétl do temných průchodů a viděl bílé tváře hladovějících dětí, jak otupěle vyhlížejí do černých ulic. Pod obloukem jednoho mostu si leželi v náručí dva malí chlapci a snažili se jeden druhého zahřát. Máme hrozný hlad, říkali. Tady ležet nesmíte, křikl na ně strážník a chlapci se bez cíle vydali do deště. Pak se vlaštováček vrátil a vyprávěl princi, co viděl. Jsem pokryt ryzím zlatem, řekl princ. Musíš je odloupat lupínek po lupínku a rozdat mým chudým. Živí si vždycky myslí, že zlato jim může dát štěstí. Lupínek po lupínku odlupoval vlaštováček ryzí zlato, až byl šťastný princ docela šedivý a bez lesku. Lupínek po lupínku odnášel vlaštováček ryzí zlato chudákům a děti růžověly ve tvářích a smály se a hráli si na ulicích. Už máme chleba, volali. Potom přišel sníh a za sněhem přišel mráz. Ulice vypadaly, jako by byly vystavěny ze stříbra, tak byly jasné a třpitily se. Z domovních okapů visely jako křišťálové dýky dlouhé rampouchy, kde kdo chodil v kožešinách a kloučci nosili tmavočervené čepice a klouzali se po ledě. Chudáku vlaštováčkovi bylo čím dál víc zima, ale tolik si zamiloval prince, že ho nechtěl opustit. Zobal drobty před vchodem do pekařství, když se pekař nedíval, a aby se trochu zahřál, pořád mával křídly. Ale posléze poznal, že umírá. Měl už jenom tolik síly, aby ještě jednou vyletěl princi na rameno. S Bohem, milý princi, zašeptal. Smím ti políbit ruku? To jsem rád, že konečně letíš do Egypta, vlaštováčku, pravil princ. Zůstal si tu až moc dlouho, ale políbit mě musíš na rty. Vždyť já tě mám rád. Já neletím do Egypta, řekl vlaštováček. Letím do domu smrti. Smrt je sestra spánku, viď? A políbil prince na rty a mrtev mu spadl k nohám. V tom okamžiku se uvnitř v soše ozvalo zvláštní zaprasknutí, jako kdyby tam něco puklo.
to se olověné srdce rozlomilo na dva kusy. Byl ovšem strašně krutý mráz. Příštího dne, časně z rána, kráčel dole po náměstí v doprovodu končelů purkmistr. Když šli kolem sloupu, zvedl purkmistr pohled k soše. Pro pána krále, ten šťastný princ je ale ošumělý, řekl. A jak ošumělý? Volali končelé, kteří s purkmistrem vždycky souhlasili. A vylezli nahoru, aby se na prince podívali zblízka. Ten rubín z meče mu vypadl, oči má pryč a ani zlatý už není, řekl purkmistr. No vypadá bezmála jako žebrák. Bezmála jako žebrák, přitakali končelé. A tuhle u nohou mu dokonce leží nějaký mrtvý pták? Pokračoval purkmistr. Musíme vydat nařízení, že tady se ptákům umírat nedovoluje. A městský písař si ten podnět i hned zapsal. A tak sochu šťastného prince strhli. Jelikož už není krásný, není už ani užitečný, prohlásil profesor výtvarných umění na univerzitě. Potom sochu rozstavili v peci a purkmistr svolal městskou radu, aby se rozhodlo, co s tím kovem. Musíme mít samozřejmě jinou sochu, řekl, a měla by představovat mne. Mne, křičeli všichni končelé a začali se hádat. Když jsem o nich slyšel naposled, pořád se ještě hádat nepřestali. To je divné, řekl dozorce dělníků ve své várně. Tohle puklé olověné srdce ne a ne se v peci rozstavit. To musíme vyhodit. A tak je vyhodili na smetiště, kde ležel i mrtvý vlaštováček. Přines mi nejcennější věci z toho města, přikázal Bůh jednomu svému andělovi. A anděl mu přinesl to olověné srdce a toho mrtvého ptáčka. Správně si vybral, pravil Bůh. Tento ptáček bude věčně zpívat v mé rajské zahradě a šťastný princ mě bude velebit v mém zlatém městě.

0: Józo. Ty si pořád stejný, jako si byl. Ve škole ti šli jenom počty. Dějepis tě nebavil, v mateřském jazyce samá hrubka. A teď chceš na našem hrádku pěstovat žampiony jenom proto, že to vynese peníze.
1: Já jsem vedoucí samoobsluhy a tudíž obchodník soudruh řediteli. Jsem zvyklý stále počítat. A prosím, přijďte se podívat do knihy přání a stížností. Ani jeden zápis. Čisté listy. Což ovšem neznamená, že jsem proti památkám nebo proti mládeži. Naopak, pionýři já mám rád. Ale uvažte, co pak takový dítě může samo udělat na věži střechu?
2: To by bylo úrazu v obci Doláky.
1: Počkej, Švagrová, počkej. Řekni, chlapče, umí střechu? No vidíte, neumí střechu a pláče. Taková střecha by přišla na cirka 50 tisíc. A může naše družstvo takovou částku dát?
3: Tolik nemáme.
1: No, naproti tomu můj návrh nevyžaduje žádné náklady. Naopak, hrad může chátrat vesele dál a přitom nám bude vydělávat slušné částky.
3: Tak já dávám hlasovat. Kdo je pro žampiony? A kdo je pro děti?
4: Je to 2-2.
5: Tyky hádanka.
6: Umazaná od popela? Tančit s princem, to bych chtěla. Obujte jí střevíček, usměje se spod víček. Kdo je to?
7: Kdo pak ví, odpoví.
8: Princezna prasátko.
5: Ne, je to princezna, ale vlastně to ještě princezna není.
8: Od popela?
5: Popelka.

0: Za naší stodolou hnědá se pase, až se tam na pase potáhne zas.
1: Mám pro vás novou Piggy básničku.
2: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
1: Byla já jsem na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá jako sníh a křída. A teď si ji zopakujeme.
2: Huso, huso divá, kdes tak dlouho byla?
1: Byla jsem já na potoce, myla jsem si nohy, ruce, abych byla bílá, jako sníh a křída.
3: A jestli se vám básnička líbí,
1: běžte na www.piggy.cz
4: a tam ji najdete.

0: Byl jednou jeden domeček a v tom domečku stromeček. Na stromku byla svíčička a u stromečku babička. Babička řekla mince, ten tvůj táta nemá rozum, jenom se na nich přerazíš. Pod stromkem totiž leželi lyže. Táta je mince nadělil. Co by se přerazila, namítal dědeček. Párkrát se vyválí a bude jezdit jako čert. Co pak čerti lyžují, špásovala s dědou Minka. No to bych řekl. Čerti jsou výborní lyžaři, aby nebyli, když to mají snadné. Při sjezdu si pomáhají nejenom holemi, nýbrž i ocasem, oháňkou vzadu brzdí a balancují. Takže jezdí jako na tříkolce, viď? No právě, proto upadnou jen málo kdy, za to mají věčně odřenou a omrzlou oháňku. Všichni? Všichni ne, ale mnozí. Bohatší čerti si totiž navlékají na ocas koženou manžetu. Chudší čerti aspoň kus gumové hadice, ale mnozí nic. Já si ty lyže vyzkouším. Mohu, škemrala Minka. Tady na koberci ne, odpověděla máma. Já chci venku, na sněhu. Vždyť je tam tma, řekla babička. To nevadí. A svítí tam lucerny, vzpomněla si Minka. Ráno si je vyzkoušíme spolu, sliboval táta. Dneska tu máme babičku a dědečka. Když já chci teď, fňukala Minka, tak si vezmi něco na sebe a pojď, vstal z křesla děda. Otevřel skříň a začal se oblékat. Zlatej dědeček, vy si můžete podat ruce, zlobila se babička. Rozum nemáte ani jeden, ani druhý. Minka byla hotová na to tata. Budeme tu za chvilku, řekl děda. Vzali lyže, hole, a zmizeli za dveřmi. Na chodbě klaply ještě jedny dveře a zahučel výtah. Tak ho vidíte, mračila se babička. A když řeknu, ať skočí pro droždí, to se mu nechce.
1: Podívej se, jak je bílo, divil se děda, když vyšli před dům. Sníh se jen sypal, vířil jim před očima, kotoulel se ve světlech po uličních lamp. No kam půjdeme lyžovat, zeptal se dědeček. To je jedno, odpověděla. No kde je tu nějaký kopeček? Za druhým blokem. Tak mě veď. Šli. Vítr udělal fí a hodil jim sníh do tváře.
2: To se ale čerti žení, kroutil děda hlavou.
1: Mince zahrálo v očích. Co pak se čerti i žení? Já myslela, že jenom jezdí na lyžích.
2: Milá zlatá,
1: čerti se žení každou chvíli, co nejčastěji. A kdo u toho byl,
2: ten na to jen tak nezapomene.
1: Ty jsi u toho byl?
2: A nejednou.
1: Tak mi to vyprávěj.
3: Piggy vtip.
4: Turista na Islandu se ptá starousedlíka.
5: A kdy tady bývá léto?
6: To máte různý. Letos bylo v pátek.
3: Na Islandu, to je tam, kde mají velikou zimu, víš? A... to je takový daleký ostrov.
5: Jakože léto už bylo, jo?
3: No, že bylo, ale bylo kratulinké.

0: na něm babičku. Kdybych mu dal obroku, hned mu bude do skoku. Babička se bude koupat v našem potoku.
1: Ahoj mrzotkové a šmakovinky.
2: Ahoj.
1: Dneska vás s Piggym naučíme připravovat Piggyho oblíbenou dobrotu. Avokádovou pomazánku.
2: Laskonko, to nemůžeš říct jenom tak. Avokádová pomazánka, to zní nudně a nezajímavě. A přitom je to úplně nejpochoutkovatější pochoutka. Já jsem do ní úplně zbrázněný.
1: Tak vidíte, jak Piggy mu tahle mňamka chutná. A jak se mu do ní nejdřív nechtělo.
2: Protože mě nenapadlo, jak je to dobré.
1: Jednou přiběhl a chtěl honem rychle nějakou svačinku. A já měla zrovna jen tuhle pomazánku. Pamatuju si, jak byl zklamaný a ohrnoval rypáček.
2: No, protože to mělo divnou barvu.
1: Ale měl takový hlad, že se zakousl, ochutnal a pak jen valil očiska. Nacpal do sebe 3 krajíce chleba. Ani se mě nestačila mazat.
2: No jo, no, tak bylo to celé zelené a tu vůni jsem neznal a nikdy předtím jsem to neochutnal. No. Ale za to teď je ze mě fanda avokádové pomazánky a my ji teď můžeme naučit děti připravit. Takže budeme mít hned celý avokádovo pomazánkový fanklub.
1: A navíc je ta příprava ohromně jednoduchá. Je tak jednoduchá, že tu pomazánku dnes připravíš celou jen ty sám.
2: Jupi! A co budeš dělat ty?
1: Já budu jen říkat, co máš dělat a všechno kontrolovat.
2: Jo, tak to já jsem pro.
1: Jsi připraven ke startu?
2: Jsem.
1: Co kdybych ti půjčila svou kuchařskou čepici? Když jsi dnes hlavní kuchař ty.
2: No, to nevím. Aby mi nespadla do té pomazánky a neumazala se. Víš, co se mi tuhle stalo s bramborovým saláčem, jak mi upadlo?
1: Piggy, občas se v kuchyni malé nehody stávají. To je normální. Něco se rozlije, něco upadne, něco se nepovede.
2: A občas někdo upadne do salátu frňáčkem, rocháčkem, čumáčkem.
1: Když je někdo tak mimořádné prasátko jako náš milý Piggy, tak se to stát může. Tak a teď už jdeme kuchtit. Budeš potřebovat 1 zralé avokádo.
2: To se pozná tak, že na ní malinko máčknu. A jak je naomak měkké, tak je zralé, viď? Já už toho o avokádech vím náhodou. Hodně.
1: Přesně tak, Piggy. Já žasnu. A dál budeš potřebovat sůl, pepř, misku a vidličku.
2: Všechno mám. Budeš bych to neměl, když si mi to sem tak krásně připravila, tak to mám.
1: Přece jenom ti s něčím pomůžu.
2: S čím?
1: Napřed je totiž potřeba rozpůlit avokádo a vyndat pecku. A to raději udělám já.
2: Protože ti je jasné, že kdybych to dělal já, tak honíme pecku po celé kuchyni, viď?
1: No, Piggy, jen se nepodceňuj. Udělám to já jen proto, že je třeba použít na rozříznutí avokáda nůž. Ale vím určitě, že až budeš větší, zvládneš to moc dobře i sám. Jde to snadno. Ale jak říkám, avokádo se musí rozkrojit. takže i dětem doma s tím pomůže někdo dospělý. Pecku vyhodíme.
2: Ne, počkej, nevyhazuj, takový poklad.
1: Poklad?
2: Kristýna mě naučila, jak z pecky z avokáda vypěstovat rostlinku avokáda. A až se mi to jednou povede, to budeš koukat. To budeme mít avokád, že nebudeš stačit vymýšlet recepty.
1: Tak to by bylo hrozně prýma, Piggy.
2: Já zatím vymýšlím jen písničky. Hele, avokádo, avokádo, to má každé rochně rádo. Avokádo, to mám rád, já jsem fanda avokád.
1: Tak dobře, tady máš tu pecku.
2: Děkuju, co dál?
1: Co dál? Dál, dužinu avokáda potřebujeme dostat do misky. No, je několik způsobů, jak avokádo zbavit slupky.
2: Jak?
1: Buď škrabkou na brambory, ale to u měkčích avokád nejde nijak zvlášť dobře. A nebo ho můžeš vydlapat lžičkou. To se hodí víc právě proto, že je měkké, půjde to jako po másle.
2: Je to dobře, skoro jako by to bylo to máslo. Vlastně to jen tak hrnu, jako bych jel bagrem. Bagr jede.
1: Piggy, vydlabej obě půlky. Tak, výborně. A teď vezmi vidličku a avokádo v misce rozmačkej na kaši.
2: Jo, mačkámo, patlámo, mňamkámo. Mačkámo, patlámo, mňamkámo. Už se mi zbíhají sliny.
1: A teď už jen trochu osolit a opepřit, ale opravdu jen jemně. Ještě jednou zamíchat a je to. Tak takhle jednoduché to je. Ukaž, Piggy, jak se ti povedlo tvé velejílo. Je paráda. Máš pochvalu.
2: To zvládne úplně každý.
1: Ale ty jsi s tím poradil krásně.
2: Jo, jsem kuchář. Jsem šéf kuchář, jsem mistr světové kuchyně.
1: No, Piggy, uber. Pícha do kuchyně nepatří. Povedlo se ti to a teď můžeš začít mazat chlebíky. Hugo s Justínou jsou tu co by dub.
2: Hugo přijde dobrovolně s Justínou? No to čubrním.
1: Byl u ní na návštěvě. Justýna ho učila vyrábět záložky do knížek.
2: Aha. No, každopádně víme, že se Hugo bude potřebovat pořádně posilnit.
1: Tahle pomazánka je jednoduchá, je rychle hotová a hlavně vynikající.
2: No to je.
1: Navíc je zdravá, protože avokádo má spoustu důležitých vitaminů. Pod avokádovou pomazánku se ani nemusí mazat máslo, protože avokádo je tučné samo o sobě, ale je plné přesně těch druhů tuků, které naše tělo potřebuje, aby to bylo zdravé. Takže nelekejte se zelené barvy.
2: Jako já?
1: A směle do toho.
2: Skonko, dala by se ta pomazánka připravit i nějak trochu jinak, jako na jiný způsob?
1: No, variant existuje samozřejmě mnoho. Sami si časem najdete tu svou nejoblíbenější. Někdo přidává stroužek česneku, někdo jarní cibulku, někdo obojí a ještě pár kapek citronové šťávy navrch, olivový olej, a tak dál. Jestli si nejsi jistý, nebo si nemůžeš vybrat, opeč si jeden chlebík v topinkovači a potři si ho česnekem, než na něj dáš pomazánku. No a tak zjistíš, jestli by ti tahle kombinace chutnala.
2: Jo, to by mě lákalo, to zní dobře.
1: Já na to mám asi taky chuť. Milí posluchači, budu se s vámi muset rozloučit. Avokádová pomazánka je prostě veliké lákadlo. Zkuste ji doma taky Ale nezapomeňte na tu důležitou věc, o které jsme si už říkali.
2: Nevím co, já to asi zapomněl.
1: No, že avokádo nesmí pejsci.
2: Aha.
1: No, jestli doma nějakého máte, určitě mu nedávejte ochutnat.
2: Ale vy si pochutnáte, to se klidně vsadím.
1: Recept i postup najdete na www.piggy.cz v mé, tedy laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. A já se těším zase příště.

0: pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Každý den mám hody, žeru všechny plody, sladké i kyselé. Nemám jiný program, spravil jsem se o gram, vážení přátelé. Když je něco jedle, tak do toho hnedle vyvrtám pár dírek. Jídlo, jídlo, jídlo, to je moje sídlo, to je můj kvartírek. To je můj kvartírek.
2: První kapitola. Setkání s Vílou.
3: Adélka ležela v nemocničním pokoji a hlasitě vzdychala.
4: Ach jo, proč zrovna já musím být v nemocnici? A na pokoji číslo 13. Je to nešťastné číslo. A určitě je to nejnudnější pokoj v celé nemocnici. Ach jo.
3: Měla u sebe své plyšové kamarády. Kravičku Bůču, slona Pupína a žirafku Blážu. Ale ti se jen přihlouple usmívali a na otázky zásadně neodpovídali. Adélce bylo do pláče. Ale místo vňukání se rozhodla, že si zahraje na paní učitelku. Své žáky, kravičku, žirafu a slona posadila na postel, která měla na chvíli posloužit jako školní lavice a vyučování mohlo začít.
4: Pupíno, dávej pozor a nebav se,
3: napomínala sloníka, i když tiše a způsobně seděl. Všechno bylo totiž jenom jako.
4: Budeme se učit o počasí. Když svítí sluníčko, tak je hezky. Když prší, tak je škaredě. Je to všem jasné?
3: Adélka se přísným pohledem podívala na Bůču. Ta se stále jen usmívala, takže Adélka nepoznala, jestli to pochopila nebo ne.
4: A když prší a přitom svítí sluníčko, tak je...
3: Adélka se odmlčela a čekala, kdo ze žáků jí odpoví. Když se k tomu nikdo neměl, odpověděla sama.
4: Tak je duha.
3: Jen to dořekla, už se jí v hlavě zrodil nápad. Vyskočila z postýlky a v noční košilce odcupitala k umyvadlu v rohu pokoje.
4: Milí žáci, teď vám předvedu pokus. Vyrobíme si duhu, ne na obloze, ale přímo tady, v pokoji.
3: Adélka pustila vodu a prstíkem vodovod ucpala tak, aby voda stříkala proti oknu, za kterým svítilo sluníčko. Za chvilku se v nemocničním pokoji zrodila překrásná duha. Adélka na ní hleděla s otevřenou pusou a vůbec si nevšimla, že už má košilku zmáčenou jako vodník.
4: Jupí, to je senzace!
3: Radovala se a výskala jako o pouti. Najednou se ale přihodilo něco zvláštního. Na vrcholku duhy se objevila krásná víla v růžových šatičkách. Adélka si nejprve myslela, že se jí to jenom zdá, ale víla přilétla blíž a tenoučkým zvonivým hláskem promluvila.
5: Ahoj, Adélko. Konečně tě napadlo mě přivolat.
3: Adélka nechápavě pozvedla obočí, ale víla hned všechno vysvětlila.
5: Dívám se na tebe den co den. Snad celou věčnost čekám na chvíli, kdy se udělá duha, abych se za tebou mohla dostat. My víly se k vám lidem dostaneme jedině po duhové cestičce. Vím, že se tu už dlouho nudíš. Jestli chceš, vezmu tě s sebou na pohádkovou planetu Bimbuli. Už jsi o ní slyšela?
3: Adélka zavrtěla hlavou a rozpačitě se usmála.
4: Já ale nikam nesmím.
3: Zaprotestovala nesměle.
4: Jsem nemocná a musím ležet v nemocnici. Pan doktor by se hrozně zlobil, že jsem utekla.
5: Neboj se, bude to jen chvilička. Pak se zase vrátíš a nikdo nic nepozná.
3: Opravdu? Nevěřila Adélka.
5: Jakože se Bimbulinka jmenuji.
3: Adélku jméno Víly rozveselilo a rozhodla se zažít s ní nové dobrodružství. Bez tak po něčem takovém celou dobu toužila.
5: Ale nejprve toto musíme dát do pořádku.
3: Řekla přísně Víla. Létala po pokoji a pouštěla duhové bublinky. Když dopadly na zem, jako zázrakem bylo všude pěkně sucho.
5: A teď si na řadě ty, Adélko. Noční košilku máš úplně mokrou. S tím musíme taky něco udělat. Na Bimbuli ležet nebudeš. Tam se nestoná. Raději ti vykouzlím pěkné šatičky. Jakou barvu máš ráda?
3: Adélka se chvilku zamyslela a pak řekla.
4: Mám ráda všechny barvičky, ale nejraději mám fialovou. Je v ní trocha holčičí červené, trocha klučičí modré. Je trochu smutná a trochu veselá. Taková jsem i já.
5: Jsi opravdu bystrá dívenka, Adélko. Teď ale zavři oči.
3: Adélka udělala, co jí Víla přikázala. Bimbulinka zatím vykouzlila velikou duhovou bublinu, která Adélku obestřela. Když praskla, mokrá noční košilka se proměnila v krásné a pohodlné fialové šaty s kapsičkami. Adélce to moc slušelo. I Víla Bimbulinka byla překvapená, jak se jí to povedlo, a Adélku si se zájmem prohlížela. Ta už ale netrpělivě mžourala přivřenýma očima a ptala se.
4: Už se můžu podívat,
5: už?
3: Řekla Víla a radovala se z pohledu na překvapenou Adélku.
4: To je krása! Přesně takové šaty jsem si vždycky přála, ale nikdy jsem je neměla.
3: Byla nadšená Adélka.
4: Škoda, že tu není zrcadlo. Chtěla bych vidět, jak mi to sluší.
3: Jen to dořekla, Bimbulinka poslala jednu ze svých bublinek proti zdi a ta se s cinknutím proměnila ve veliké zrcadlo. Adélka byla štěstím bez sebe. Rychle si rukou uhladila vlásky, aby jí to slušilo ještě o trochu víc.
5: A můžeme vyrazit,
3: navrhla Víla.
4: Ještě ne, musím si vzít Bůču, Blážu a Pupína,
3: vykřikla Adélka a hnala se k posteli. Popadla plyšové kamarády a snažila se je nacpat do kapsiček. Moc to nešlo. Víla ji pobaveně sledovala. Bylo jasné, že tak velké hračky se do malých kapsiček nevejdou. Tak Víla vyfoukla další bubliny, které cinkly do kapsiček a ty se zvětšily. Konečně se tam všichni kamarádi vešli.
5: A jsou to hodné hračky?
3: Chtěla vědět Víla.
5: Zlobivé hračky totiž na naši planetu nesmí.
3: Adélka své plyšové kamarády pohladila a s úsměvem dodala.
4: Jsou to ty nejhodnější hračky na celém světě.
3: Víla chápavě přikývla, chytila Adélku za ruku a zamávala křidélky. Adélka měla najednou blažený pocit. Připadala si lehoučká jako pírko, bezstarostná a nevýslovně šťastná. Jednou rukou se držela Víly a druhou rukou kormidlovala. Chvíli letěly duhovým tunelem, pak se sklouzly po duhové klouzačce a nakonec přistály v načechraných duhových polštářcích.

nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu, nic nesmíš nikdy vyčítat těm pěti malým myšům. A nemůžeš-li tedy spát do uší ti zníšu.

Čarodějné zelíčko. To vám jednou na tom světě žil mladý lovec, který se vydal do lesa na čekanou. A protože to byl chasník veselý a srdečný, zvesela si pískal do kroku, až se z toho jednomu tetelilo srdíčko. A když měl napísknuto na další trylek, objevila se tam pojednou stará, ošklivá matička, která ho pozdravila a řekla: Dobrý den, panáčku, ty jsi mi ale nějaký veselý a spokojený. To mě není ani do kroku, ani do skoku. Mám velký hlad i žízeň, dej mi nějakou tu almužnu. Lovec ubohou matičku politoval, sáhnul do torny a dal jí, co měl. Však on se nějak obejde. Pak chtěl jít dál, ale stařenka ho pozdržela a řekla: Poslouchej, chlapče, co ti řeknu. Ty máš srdce k pohlazení. Víš co? Jdi dál touto cestou, až přijdeš k jednomu stromu, na kterém sedí 9 ptáků a ti drží v zobácích plášť a tahají se o něj. Vezmi svoji pušku a střel mezi ně. Určitě ten plášť pustí na zem, ale zasáhneš i některého z nich. Ten plášť si vezmi, protože je kouzelný. Když si ho přehodíš přes ramena, budeš hned na místě, kde si budeš přát. Z toho mrtvého ptáka vyjmi srdce a spolkni ho. Potom najdeš každého rána pod polštářem kousek zlata. Lovec té moudré matičce poděkoval a když si pomyslel: Pěkné věci k slibování, teď jen, aby z toho taky něco bylo. Ale sotva ušel 100 kroků, uslyšel nad sebou ve větvích křik a hlomození a když zvedl oči, tu uviděl hejno ptáků, kteří se zuřivě prali o nějaký hadr, klovali se zobákem a křičeli, skřehotali a vřískali, inu, jako hejno pekelníků. No podívejme se, řekl si lovec. To je přesně tak, jak to ta matička povídala. Sundal z ramene pušku, zacílil a střelil mezi ně. Prásk! A peří se rozlétlo na všechny strany. Ptáci se měli s velkým křikem k úprku, ale jeden padnul zasažený dolů a ten plášť se snesl na něj. Tu udělal lovec, jak mu stařenka poradila. Ptáka rozříznul, vyhledal srdce, spolknul je a plášť si vzal domů. Druhého dne, když se probudil, mu přišlo na mysl to babské povídání a tak zvednul polštář. A tu máš, čerte kropáč, usmíval se na něj kousek zlata. A od teďka to bylo tak každý den, když se ráno probudil. Nahospodařil si tím způsobem pěknou hromádku zlata, až si jednoho rána pomyslel: K čemu mi je všechno to zlato, když dřepím doma? Co se vydat do světa a trochu se v něm porozhlédnout? A protože nikdy neměl daleko od řeči k činu, rozžehnal se s rodiči, hodil si na záda svoji pušku a vydal se do světa. Šel a šel, až jednoho dne přišel do hustého černého lesa. A když se ten les měl ke svému konci, stál tam v rovině přenádherný zámek. Jedno okno toho zámku bylo otevřené a v něm byla rozložená stařena, ošklivá jako noc, a vedle ní stála dívka, krásná jako den. No ta stařena vám byla ala čarodějnice a zrovna skřehotala dívce do ucha takovouto písničku. Podívej se na toho, co právě přichází z lesa.
ten si nosí svoje štěstí v žaludku. Ale tohle štěstíčko by lépe slušelo nám. Musíme to ptačí srdéčko dostat. Jen si představ. Každé ráno kus zlata pod polštářem. A snovala sítě, jak to zaonačit, aby se to vyvedlo. A k posledku si neopustila přísné nakázání. A jestli mě neposlechneš, zle se ti věru povede. Když přišel lovec blíž, zaostřil oko na tu dívčí spanilost a řekl si, už jsem tak dlouho na cestě, měl bych si odpočinout. Co si zajít do toho krásného zámku? Vždyť peněz mám dost. Ale do zámku ho nehnala únava. Prostě se do toho krásného obrazu v okně zakoukal. Vešel a byl přátelsky přivítán. A ty dvě ho hostili jako nějakého pána. Netrvalo to déle než na 7 slepičích kroků a jednosový zahoukání. A byl do té čarodějnické dcerky zamilován tak, že nemyslel na nic jiného, než že by jí snesl i modré z nebe, jen kdyby si to byla přála. To byl ten pravý okamžik pro čarodějné podnikání. Teď si musím vzít to ptačí srdéčko. Ani nepozná, že mu chybí. Pomyslela si čarodějnice a měla se k vaření lektvaru. Když ho uvařila, nalila ho do poháru a podala ho dívce, která ho nesla zamilovat.

než jak by byl nejvíce s dívkou a na zlato ani nevzdechnul. Jednoho rána čarodějnice pravila: ptačí srdce máme, ale ten kouzelný plášť by se také hodil. Ale dívka prosila: ten mu nechejme, vždyť by přišel o celé své bohatství. Stařena se ale rozhněvala a zavřískla: takový plášť druhý podobný na celém světě nenajdeš, ten musím mít. A k tomu přesvědčování přidala dívce i pár pořádných dloubanců a štípanců, které provázela útěšnými slovy, že když ji neposlechne, zle se jí povede. Tak se dívka podvolila. Postavila se k oknu, rozhlížela se po okolí a tvářila se smutně, přesmutně, až to nebylo ke koukání. A lovec se jí hned ptal: proč jsi tak smutná, má nejmilejší? Ach, můj poklade, dala mu v odpověď. Tam naproti se rozkládají granátové hory, kde může člověk najít ty nejvzácnější drahokamy. Já bych se tam tak ráda podívala, ale nevím, jak bych se tam dostala, když nemám ptačí křídla. Jak na to pomyslím, jsem pak smutná, přesmutná. Tak tohohle trápení tě zakrátko zbavím, řekl lovec. Dívku popadnul, schoval ji pod svůj plášť a k tomu si přál být na granátové hoře, a než by se člověk nadechnul, byli tam. A to vám bylo radostné pokoukání. Kam se člověk podíval, zářilo tu tisíce drahokamů a oni sbírali jen ty nejdrahocenější. Ale tu se nějakým čarodějním zaříkáním lovci stěžkli víčka a on se měl k odpočinku. Chvíli si tu sedněme a odpočiňme si, řekl dívce. Jsem tak unavený, že se sotva držím na nohách. Tak si sedli, on si položil hlavu do jejího klína a usnul. Když spal, sundala mu dívčinka kouzelný plášť, přehodila si jej přes sebe, pozbírala drahokamy a přála si být doma. A bylo to. Když se lovec vyspal a probudil, viděl, že mu jeho nejmilejší zpívala falešnou ukolébavku a on tu teď sedí sám, samotinký, na převysoké granátové hoře. Můj ty světe, bralo ho to ke vzdychání. Viděl si, kdy větší faleš v srdci. Seděl tam v hořkosti a ublížení a nevěděl, co si má počít. Granátová hora byla rejdiště ukrutných obrů, kteří tam žili a vymýšleli svoje lotroviny. A tak tam neseděl dlouho, když uviděl tři obřiska přicházet. Lovec sebou hodil na zem a stavěl se, jako by tvrdě spal. Tu přišli ti tři až k němu a ten první do něj strčil nohou a řekl: co to tady leží za červíka? Ten druhý mu přispěchal radou: zašlápni ho. Ale ten třetí řekl opovržlivě: zbytečná námaha, jen ho nechej žít. Tady stejně dlouho nevydrží. Když se vydrápe až nahoru, tam ho popadnou mraky a odnesou ho pryč. A tak ho nechali a šli pryč. Lovec ale vstal a šplhal pilně až na vrcholek granátové hory a tam čekal. A opravdu,

Za chvíli připlul mrak, ani moc velký, ani moc malý. Popadnul ho a nesl ho pryč. Bylo dlouhé to nebeské putování, než mrak konečně klesnul dolů a lovce nechal měkce spadnout mezi zelí ve velké, vysokou zdí obehnané zahrady. To bylo lovci věru vhod. Žaludek mu už činil levity, ale nerostlo tu nic jiného než bílé zelí. No což, pomyslel si, hlady už skoro nevidím, tak pojím to zelíčko. Nechutná to sice nijak výtečně, ale zase mě to osvěží a nasytí. Tak si vyhledal tu nejpěknější hlávku a pustil se do ní. Ale sotva spolknul pár soust, přišlo mu, že se to s ním má nějak divně. Místo rukou a nohou měl čtyři nohy s kopyty a jeminkoté, taky hlava se mu protáhla a ozdobil ji dvě dlouhé uši ušiska. Inu, proměnil se v osla. Ale protože ho nadále trápil hlad a to zelí zelíčko mu v té oslí podobě chutnalo přenáramně, jedl dál a dál. Za malou chvíli si ovšem všimnul, že je tu ještě jiný druh zelíčka, tak ho taky okusil, ale sotva ho spolknul pár soust. Už se to s ním mělo zase tak všelijak, protože se zase změnil v člověka. A protože teď byl tím vším putováním a zaklínáním velmi unavený, lehl si a spal. Když se druhého dne probudil, uříznul si jednu hlávku oslího a jednu hlávku člověčího zelíčka a pomyslel si, s tímhle zelíčkem bych si mohl opět pomoci ke svému pokladu a taky potrestat proradnou nevěrnici. Strčil hlávky do torny, přelezl zeď a vydal se hledat zámek své nejmilejší. A když se tak pár dní píděl po okolí, opravdu ho našel. Tu si začernil obličej, že by ho ani vlastní matka nepoznala, šel do zámku a prosil o nocleh. Jsem tak unavený, naříkal, že nemohu dál. Ale čarodějnice měla zvědavou otázku. Krajané, kdo vy vlastně jste? A čím se zabýváte? A dostala podivnou odpověď. Jsem králův posel a byl jsem vyslán, abych našel to nejvzácnější zelíčko, které pod sluncem roste. A měl jsem věru štěstí, že jsem ho našel. A tady ho nesu, ale řeknu vám, slunce pálí tak mocně, že mi to zelíčko vadne před očima. Kdo ví, zda ho vůbec králi donesu. Když stařena slyšela to podivuhodné zelíčkové povídání, zběhly se jí sliny na jazyku a vyhrkla žádostivě: milí krajané, nedal byste mi k ochutnání? Inu, proč ne? Řekl pocestný. Nesu dvě hlávky a jednu vám klidně dám. Otevřel tornu a podal jí hlávku čarodějného zelíčka. Babice na nic zlého ani nepomyslela. Huba se jí kroutila laskominami a pospíchala do kuchyně, aby to zelíčko osobně připravila. Když bylo hotové, měla se hned k ochutnání, ale sotva si strčila sousto do huby, bylo rázem po její kráse a rozběhla se na dvůr jako stará oslice. Tu přišla do kuchyně děvečka, uviděla připravené zelíčko a chtěla ho přinést do jídelny. Cestou jí ale napadlo,
aby podle starého obyčeje ochutnala a v zápětí mísa spadla na zem a na dvůr běžela další oslice. Ten královský posel zatím seděl u krásné dívky. Ta měla na zelíčko taky velkou chuť a nebylo jí vhod, že stará tak dlouho nepřichází. Nevím, kde všichni vězí, řekla, ale lovec si pomyslel, to bude tím kouzlením. A řekl, zajdu do kuchyně a poptám se. A když tam přišel, neviděl nikoho, jen po dvoře pobíhaly dvě oslice a mísa ležela na zemi. Tak to má být, řekl. Ty dvě už dostali svůj díl. Zvedl mísu se zelíčkem, přinesl jí dívce. Sám jsem vám ten vzácný pokrm přinesl, abyste déle nemusela čekat. Ale jakmile to dívka okusila, bylo veta s její krásou a s velkým zahambením vyběhla na dvůr jako oslice. Potom si lovec omyl svůj obličej, aby ho ty zakleté poznali. Vyšel za nimi ven na dvůr a řekl, nyní jste dostali spravedlivou odměnu za vaši zradu. Pak je všechny přivázal na provaz, vedl je pryč. Došel k nějakému mlýnu, kde zaklepal na okno a když mlynář vystrčil hlavu a ptal se, co si přeje, odvětil, ale mám tu tahle tři tvrdohlavá zvířata a už si s nimi nevím rady. Když si je vezmete, dáte jim nažrat a střechu nad hlavou a budete s nimi nakládat, jak vám řeknu, tak vám zaplatím, co si budete přát. Mlynář řekl, proč pak ne? A co s nimi musím dělat? Tu mu lovec pravil, že tu starou oslici, tu nejtvrdohlavější, a to byla ta čarodějnice, tu má denně třikrát vyplatit bičem a žrát má jednou denně. Ta mladší, to byla děvečka, dostane jeden výprask a třikrát denně najíst. A ta nejmladší, to byla ta dívka, žádný výprask a třikrát denně najíst, protože u té by žádné bytí nepřenesl přes srdce. A mlynář se měl k té práci jako ke každé jiné. Činil ji poctivě s fortelem. Lovec zatím pobýval na zámku. Vždyť tam měl, co potřeboval. Za pár dnů ale přišel mlynář a oznámil mu, že ta stará oslice, která dostávala jen výprask a k žraní pomálu, z toho učení pošla. Ty druhé dvě, pokračoval, nejsou sice mrtvé, neboť dostávají třikrát denně nažrat, ale jsou tak smutné, že to s nimi dojde ke stejnému konci. Tu se lovec slitoval, protože to vztekání, hněvání a zlobení ho zatím přešly. A řekl mlynáři, a oslice přihnal zpět na zámek. A když přišli, dal jim ten z toho druhého zelíčka a oni byli rázem zase lidi. Ach, můj milovaný, odpust mi, co zlého jsem ti provedla. Ale moje matka mě k tomu donutila. To vše se dělo proti mé vůli, neboť já tě mám ze srdce ráda. Tvůj kouzelný plášť visí ve skříni a proto ptačí srdce si vezmu dávidlo. Ale on byl jiného mínění a řekl, jen to nech být, jak to je. Protože je to k posledku jedno. Neboť já si tě vezmu za manželku. No, a pak slavili svatbu a žili spolu spokojeně až do smrti smrťoucí.

0: Biggy hádanka.
1: Bílý bratr.
2: Bílý brácha.
1: Vždycky čekám.
2: Co zas spáchá?
1: Z kouzelného klobouku
2: skočí rovnou na louku.
1: Jeden cvičí,
2: druhý nechce.
1: Každou práci
2: zvládnou lehce.
1: Spolu baští chleba krajíc.
2: Žádný chlapec.
1: Prostě zajíc.
0: Kdo pak ví? A co když je to králíc?
1: Tak dva králíc.
0: To je snadná hádanka. Dva

0: básnička.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude veta, já jsem jako drak.
2: A teď ještě jednou.
1: Uhněte mi z cesty, teta. Já jsem strašný rak. Dejte pozor na klepeta. Sice po vás bude beta. Já jsem jako drak.
2: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.piggy.cz a tam ji najdete. Mňau.
3: Život na ruby. Z pana Vavřince táhlo pivo.
4: Ty jsi byl v hospodě,
3: obvinil ho Hihlík. Byl. Dal jsem si mexický guláš a pivčo. Nebo dvě.
4: Ale co se staráš, kamaráde? Ty už mě přece nepotřebuješ.
3: Odpověděl pan Vavřinec vyčítavě.
4: Jako ne, já tě potřebuju, ani nevíš, jak moc. A právě teď,
3: volal Hihlík. Tak to vyklop.
4: Já už jsem vypátral toho vandala. Je to Kugla Dederon.
3: Žádný člověk se takhle nemůže jmenovat, už klíbl se pan Vavřinec.
4: Taky to žádný člověk není, je to lichožrout.
3: Hihlíku, zahořekoval pan Vavřinec, ty jsi mi obrátil život na ruby jako
4: ponožku, navrhl Hihlík.
3: Dost, já už nechci až do smrti o ponožkách nic slyšet.
4: Tak se nezlob, řekl Hihlík smutně, jenom si pamatuj, že jestli mi teď nepomůžeš, stane se ze mě lupič a vyvrhel.
3: Cože?
4: Pan Vavřinec dopadl na židli.
3: Pane vrchní, ještě jednu plzeň, zvolal, ale Hihlík se nezasmál. Naopak ho pomalu a opatrně zasvětil do svého plánu. Řekl mu jen část pravdy. Řekl, že v baru Kilimandžáro objevil lichožroucký brloch a v něm přesně ty licháče, které se ztratili z krámku pana Liku. Ví to jistě, měl přece sebou pár vzorků. Už taky ví, jak by je mohl pan Liku dostat zpátky, ale má to háček. Jaký háček?
4: Zeptal se Egon s neblahou předtuchou. Nejdřív, teď musím pár licháčů ukrást. Ne moc, jenom co unesu. Myslím, že jedna igelitka by stačila.
3: Pan Vavřinec vyskočil od stolu a držel se za hlavu. Hihlík počkal, až se trochu uklidní a řekl, že je tu ještě jedna možnost. Kdyby pan Liku panu Egonovi tu tašku licháčů půjčil nebo daroval, on Hihlík by nemusel krást. Ba naopak, všechny ty ponožky tentokrát už do páru by zítra nebo pozítří, to podle situace, zcela určitě a k Číňanově radosti, co? No vrátil. A Egon, aby se ubránil dalšímu gejzíru Hihlíkovi výmluvnosti, práskl dveřmi a odešel. Za pár minut byl zase zpátky s taškou plnou licháčů. O tom, co říkal on a co říkal pan Liku, se nechtěl šířit. Ostatně nebyl na to čas. Pan Vavřinec spěchal do školy. Dnes se tu při podvečerní besídce představí školní orchestr, v němž poprvé hrají i jeho žáci Luboš, Michal a Prokop. Už teď měl místo nich trému, ale byl rád, že ji má. Když má člověk trému, myslí na úplně jiné věci, než když ji nemá.

0: Přijde vnuk za dědou a ptá se ho.
1: Dědo, ty nemáš zuby, že?
2: Ani jeden, zašišlá děda.
1: Tak mi podrž ten chleba se šunkou, říká vnuk.
2: Sníst, no právě.

0: takový mrsotkové a šmakovinky. Máme tady jaro a s Pigim vám poradíme, jak připravit čerstvou jarní svačinku.
1: Ano, ano!
0: Takovou svačinkou můžete doma překvapit rodinku anebo kamarády. No, pochlubte se svým kuchařským uměním.
1: Je, a čím se dnes budeme chlubit, Laskonko? Co pak ukochtíme? Já už mám zase hlad a brzíško mi kručí jako mixérek.
0: Dneska si připravíme řetkvičkovou pomazánku.
1: Jú, a řetkvičky rostou na jaře?
0: No, řetkvičky jsou taková typická jarní zeleninka.
1: Aha.
0: Jak se objeví v obchodě, je jasné, že už je po zimě. A navíc je s nimi radost vařit. Podívej, jaké mají růžové tvářičky. A taky jsou plné vitamínů.
1: Takže dneska to bude nejenom jarní a dobré, ale i zdravé.
0: Přesně tak. A pustme se do toho.
1: Já jsem připraven. Co mám nachystat?
0: Tak, Piggy, i vy, děti, co budeme potřebovat? Dva svazky řetkviček.
1: Dva svazky řetkviček.
0: Vaničku polotučného tvarohu.
1: Polotučný tvaroh?
0: No, kus ementálu v celku na strouhání.
1: Ementál, to je ten sýr, viď?
0: No.
1: Ementál.
0: A pak kousek i v plátci.
1: To můžeme ty plátky rovnou taky nakrájet z toho sírového bločku, co máme na strouhání, ne?
0: To ano, pokud ti nějaký zbude. Nesmíš uďobávat. Ale zpět k receptu. Takže máme dva svazky řetkviček, vaničku polotučného tvarohu, ementál a dál si připravíme několik krajíců chleba, nejlépe tmavého celozrného.
1: Tmavého celozrného? Co to je?
0: No to znamená, že je v něm hodně různých obilných zrníček.
1: Aha.
0: No, ve kterých je hodně vlákniny a proto jsou dobré i pro zdraví.
1: Hmm.
0: A nezapomeňme na špetku soli.
1: Mám sůl, máme.
0: Tak a pokud máte, připravte si taky pažitku.
1: Mám pažitka.
0: Všechno, Piggy?
1: Já už vidím pažitku. Přinesu, mám. Tak, všechno připraveno. Mám tu i misku, ve které to budeme všechno míchat. A struhadlo. No, tak co dál, co teď?
0: Řetkvičky potřebujeme pořádně umýt. Oříznutí z nich nať a kořínek, ukaž. Vám, děti, určitě pomůže někdo doma. Hlavně pozor na nože a všechno ostré. Piggy ho taky nenechávám nic krájet. Však víte, má někdy pěkně nešikovná kopítka.
1: Dovol, náhodou si dávám pozor a jsem lepší a lepší kuchyňák.
0: Kuchyňa? Piggy, co je to kuchyňa?
1: No kuchyňa?
0: To by mohlo být nějaké kuchyňské strašidýlko, ne? Kuchyňa.
1: No tak kuchař, no. A nesměj se. Já tady vymýšlím nová krásná slova. Náhodou kuchyňa je krásné nové slovo.
0: No a stihnu si při tom vymýšlení taky umýt ty řetkvičky.
1: Stihnu? A hele, jak krásně.
0: Máš pravdu. Ty jsi vážně šikovný.
1: Yeah.
0: Tak. Teď je můžeš začít opatrně strouhat na hrubo. To znamená na té straně struhadla, která má ty velké dírky na strouhání.
1: No, tady, aha, tady.
0: No, strouhej sem do misky. A až budeš mít nastrouhané řetkvičky, nastrouhej k ním i připravený sýr.
1: Ten ementál, viď? Struhám a dávám si pozor na kopítka. Dělám to dobře?
0: Moc dobře, Piggy. Jde ti to skvěle.
1: Yeah.
0: A teď vyklop tvaroh z vaničky do té misky k nastrouhaným řetkvičkám a sýru. A pečlivě všechno promíchej.
1: Míchám, míchám.
0: A přidej špetku soli. Já trochu ochutnám.
1: Jaké to je? Vypadá to dobře, ale jak to chutná?
0: Je to výborný. Počkej, až ochutnáš.
1: Já míchám.
0: Tak myslím, že máme promícháno a teď si můžeme mazat chlebíčky. Navrch na pomazánku položíme plátek sýra a můžeme celý chlebíček i lehce posypat pažitkou. Piggy, to je krása, že? Piggy, že ty už tam ujídáš?
2: To nešlo vydržet, já už měl vážně hlad, to
1: pěkně chroustá.
0: Počkej na ostatní kamarády, za chvilinku budou tady. Pozvala jsem je a sníme si to hezky spolu u stolu.
1: Já to mám rád, spolu u stolu, to bývá vždycky legrace. Společná svačina, víš, jak sova vždycky vypráví, co viděla ze své větve, to zase bude. Snad jim to bude chutnat, i když jsem to připravil já.
0: Nemusíš mít strach, Piggy, povedlo se ti to.
1: Myslíš?
0: No. Určitě. A pokud jste děti něco nestihli, recept najdete jako vždy na www.piggy.cz v laskončině sbírce nejlepších veveřích receptů. Tak zase příště, milí kuchtíci. Ahoj!
1: Ahoj a ať vás nesezobne kuchyňák!
0: Ty s tím kuchyňákem nedáš pokoj.
1: To jsi říkala ty, že to je kuchyňské strašidlo, já jsem s tím nezačal.
0: Dobře víš, že v mé kuchyni nestraší a že žádný kuchyňák není.
1: To ale neznamená, že by kuchyňák nemohl být vůbec. Představ si, že by ti třeba přebublal puding a obživový.
0: Já mám pocit, že brzy už přebublám sama. Nebo spíš vybublám.
1: Vidíš? A hned byste byl kuchyňák, bubliňák.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Já jsem spad a zlomil jsem si ruku. Učitelka říkala mi, ach ty kluku. Jen se člověk otočí, on už zase divočí. Takže v cuku letu zlomenina je tu. Jen jsem šel a zlomil jsem si ruku. Přece nejsem jedinej ze všech kluků.

jsem sjela jako střela. Do teďka jsem dopadala vždycky celá. Náhle se to povede a bolest rukou projede. Takže v cuku letu zlomenina je tu. Sklouzla jsem a zlomená je ruka. Nemůžu se učesat, ach to s.

0: když dá táta pusu mamince na pusu, tak víš, že snad má jí rád.
1: Au, můj nos.
2: Logopedická pohádka na Z bez C, S, Č, Š, Ž, R a R.
3: Jak kozlík mazlík zabloudil. Kozlík mazlík je tuze hezonké a mazlivé kůzle mámy kozy a táty kozla ze zlámané lhoty. Je to ale i takový nezbedný zlobílek. Jednoho dne na podzim znovu malinko zlobil, utekl za dům i za zlámanou lhotu a zakopl o kámen.
4: Je zlé!
3: Zoufale zvolala máma koza i táta kozel. Zlomenou nohu kozlík mazlík neměl. Za to ale zakopl o záhadný bludný kámen a z nenadání zabloudil. Zaběhl daleko za zlámanou lhotu a zmateně bloudil dál. Mezitím pan a paní Zahálkovi pozvali známého dědu Zindulku ze zlámané lhoty na zelí. Bydleli blizounko z Víkova a tak děda Zindulka vzal na zelí velký vozík a zajel za nimi. Jakmile naplnil vozík zelím, bolela ho záda a byl tuze znavený. Paní Zahálková ho pozvala na zelnou polévku a takové pozvání nemohl děda Zindulka odmítnout. Nechal tedy vozík vozíkem a udělal malou pauzu. Polévka byla znamenitá. Pak znovu popadl vozík a chtěl jít domů. Najednou zvolal.
5: Ale, ale, kdo mi to vlezl do zelí? To je ten zatoulaný zbloudilý kozlík.
3: Kozlík mazlík dědu Zindulku poznal a zahanbeně kývnul.
5: Jen pojď, kozlíku. Je pozdě, já tě dovezu domů do zlámané lhoty, povzbudivě dodal děda Zindulka.
3: Zanedlouho byli doma.
2: Mazlíku, ty můj zbloudilý, zatoulaný kozlíku,
3: zvolala máma koza i táta kozel a hned dědovi Zindulkovi děkovali, kozlíka olizovali a okolo hlavy mu uvázali zvonek. Aby zvonek pěkně vyzváněl a oni poznali, kde kozlík je. K tomu jim děda Zindulka vyklopil plný vozík zeleného zelí. Pak do vozíku vhodil bludný kámen a dovezl ho někam na západ za Zvíkov, kde ho zahodil daleko, daleko od lidí. Zanedlouho ale lidé povídali, jak nějaký muzikant ze Zvíkova odvezl bludný kámen neznámo kam. Tak to děti koukejte, ať o něj nikdy nikde nezakopnete a nezabloudíte.

0: Veďte, Alberte, já dětem slíbil ten sen, jak jsem byl v pohádkový zemi. Tak bych prosil...
1: Uvádíme fíků v divoký sen o pohádkové zemi.

0: Správně by měl fík nejdříve překročit devatero hor a devatero řek, pak se to vždycky přece na začátku říká. Jenže ve snu tohle neplatí. Zkrátka nepřekračoval vůbec nic, ani povolenou rychlost a najednou byl v pohádkové říši. Ale zase to nebyla taková ta úplně správná pohádková zem, o které se vypráví v pohádkách o králích a princeznách. V téhle pohádkové zemi to bylo všechno nějak pomotané, jak to bývá právě jen ve snu. Copak se to hodí, aby v pohádkové říši lítalo letadlo? No a vidíte, lítalo. A třeba to byl jenom pták ohnivák, kdo ví, ačkoliv zase, co by tam potom dělala ta betonová přistávací dráha. A ty červené pruhované pytlíky na stožárech, ukazující směr větru. Ovšem pohádková země to byla určitě. To tedy ano, protože fíkovi se zdály králové a koňové a rytíři a čarodejnice a zdály se mu lesní tůně plné vodníků, palouky plné rusalek a hluboké hvozdy plné loupežníků. Jenže v těch hlubokých hvozdech byl najednou z ničeho nic přes paseku bíle pruhovaný přechod, bílá zebra a po něm se zrovinka chystala přicházet, hádejte kdo, červená karkulka. Tedy ona nebyla doslova červená, nýbrž oranžově pruhovaná, ale fík bezpečně věděl, že to je červená karkulka.
1: Ahoj, karkulko.
2: Ahoj, pse.
1: Jak to, že nejsi červená, nýbrž oranžově pruhovaná?
2: To je kvůli větší dopravní bezpečnosti,
0: odpověděla karkulka.
2: Oranžová barva je velice výrazná a řidiči si ji nejlíp všimnou. Víš, pse?
1: Jo, no ale já tu ještě žádnýho řidiče neviděl. A na co tu máte ten pruhovaný přechod? Co pak je tu nějaká křižovatka?
2: No to víš, že ne. Tady je paseka, co pak to nevidíš?
1: Na křižovatce taky někde může být pěkná paseka, říkával tatínek.
2: No jo, ale tohle není křižovatka.
1: No, takže tady žádný auta nejezdějí?
2: No jasně, že ne. Co by tady dělalo auto v hlubokém hvozdu?
1: No právě. Tak proč teda máte ten pruhovaný přechod?
2: A co kdyby tu přece jen nějaký jelo?
1: Teda s tebou je řeč jako rozprávka.
2: No, rozprávka je slovensky pohádka. A pojď už, máme zelenou.
0: A oranžově pruhovaná karkulka chtěla fíka převést na druhou stranu. Jenže na protějším smrku se rozsvítil zelený panáček. A fík se spouzel.
1: Počkej, já ještě nemůžu.
2: Proč ne? Svítí zelený panáček.
1: No právě. Já musím počkat, až se rozsvítí zelený pejsek.
0: A karkulka se zasmála.
2: No to víš, že jo. No tak kvůli tobě budou ještě dělat i zelený pejsky. A nechtěl by si taky, aby byl vzlášť zelený panáček a vzlášť zelená panenka?
0: Fík si tedy dal říct a přešel na znamení zeleného panáčka. Ale stejně pro jistotu se rozhlédl napřed vlevo a pak vpravo, než vykročil. Karkulka se ani nezasmála, protože ono to tak vlastně správně má být. Rozhlédnout se máme, i když svítí zelená. Co kdyby se třeba docela z nenadání přiřítil zleva splašený barvoslepý ješker?
1: No, stejně se mi to tu zdá všechno nějaký divný,
0: řekl fík, když úspěšně přešli zebru.
1: Na pasece tu máte přechod pro chodce, ty seš oranžově pruhovaná, místo červená, místo košíčku máš tašku s kolečkama. Hele, teď mě napadá, co vlastně dělá vlk a babička?
2: Vlk nedělá nic a babička si dává teplý obklad na bříško.
1: Proč na břicho?
2: No protože je jí špatně.
1: A proč je jí špatně?
2: No protože snědla vlka.
1: No, to se mi snad jenom zdá.
2: To je možný, ale to nepoznáš dřív, dokud se neprobudíš.
1: No tak babička snědla vlka. No, To snad je zlej sen.
2: Proč zlej? Vlci nejsou chráněni. Babička ho slupla v úterý k obědu, protože jsem jí nepřinesla nic k svátku, jelikož jsem musela do školy.
1: Co? Vy tady taky musíte chodit do školy?
2: No jasně, to se přece chodí všude.
1: No jo, ale v pohádkový zemi.
2: No, u nás už byla taky zavedená povinná školní docházka a je to dobře. Aspoň teď nejsou žádný hloupí Honzové.
1: No, promiň, ale kdo potom léčí smutný princezny?
2: Žádný nejsou. Smutné princezny byly zrušeny. Od té doby, co tě viděli v televizi, od té doby se nedokázala žádná udržet smíchy.
0: Byla to docela zajímavá rozmluva a mohla se ještě zajímavě rozvíjet dál, jenže najednou byla pruhovaná karkulka fuč, pruhovaný přechod taky a paseka jak by smet. A Fík stál před podivným domem. Takhle to ve snech vždycky bývá, takové rychlé změny. Takže se Fík ani moc nedivil, tedy té rychlé změně. Za to se trošku divil tomu podivnému domu. Jelikož ten dům byl trošičku jako perníková chaloupka, trošku jako chaloupka na muří noze a trošku jako panelák. Nad vchodem visla veliká tabule s nápisem Informace. Telefon 444444. Ale Fík bezpečně věděl, že tam bydlí Děd Vševěd. Zazvonil, ve dveřích se ozval bzučák, tak si otevřel a šel rovnou k výtahu. Vyjel do 12. patra a tam vešel do malé světničky s hliněnou podlahou. Za trámovým stropu byly stoleté pavučiny, za pecí seděla stařena v puntikovaném šátku s nápisem Z pohádky do pohádky a na rameni jí seděla černá kočka.
1: Dobrý den, jsem tady dobře u Děda Vševěda?
0: Zeptal se Maxi Pes.
3: Ale jistě, panáčku, já jsem jeho matka. Co pak si přeješ?
1: Měl bych, prosím, dva dotazy na vašeho syna Děda.
3: Tak se zapiš tamhle do pořadníku a pak se přijď zeptat příští týden.
1: Co? Ono to nejde na počkání.
3: Ale pejsku, kde pak jsi to viděl? Na počkání. Ha.
1: No já myslel, že v pohádce by to snad šlo.
3: Ale co tě vede, synku? My jsme tady jediná informační kancelář na celý království.

0: aby seděl za pecí a poskytoval informace. Takže to máš těžký. A taky dneska nemá úřední hodiny. Tak bys tady asi opravdu čekal úplně zbytečně. Jestli se kde zapovídá s neználkem, přijde domů kdo ví kdy. A co teprve, jestli potká makového mužíčka, nebo motýla Emanuela, nebo dokonce polní žínku Evelínku.
1: No, to je mrzutý. Já zas moc dlouho čekat nemůžu, poněvadž se třeba za chvíli probudím.
2: No, ale dopadlo to nakonec dobře. Matka se dala umluvit a svolila, že Fík může tedy počkat. A ještě mu poradila, aby se schoval do garáže.
0: Tam on synek vůbec nepřijde, protože ani neví, že nějakou garáž máme. Koho by to taky napadlo hledat ve 12. patře garáž, viď?
2: Fík se tedy skoval do maličké garáže, která vypadala jako zrušená koupelna, ale nebyla tam vana ani odpad. Nebylo tam vůbec nic, jenom jeden malý koberec. Jenže to byl ovšem létací koberec, takže měl na garáž plné právo. Létací koberec je přeci taky dopravní prostředek.
1: No jo, ale proč já se mám vlastně před tím dědem vševědem schovávat?
2: Uvědomil si najednou Maxi Pes Fík.
1: Jak se ho pak můžu na něco ptát, když budu skovaný?
2: A hned se na to taky zeptal Matičky.
1: Matičko, proč já si mám vlastně před vaším synem dědem

0: marné.
1: A kdybych se k němu tak děsně opatrně, matko, poslouchejte, připlížil a vy byste ho pak česala.
0: Ale stejně by to bylo marné. Můj syn Gert už nemá ani jeden zlatý vlas, víš? Zkrátka nemá vůbec žádný vlas.
1: A jo, tak oni mu teda vypadali.
0: Ale nevypadali, nevypadali. O jeden vlas přišel při tlačenici v tramvaji. Jeden mu vytrhli chuligáni na fotbale a jeden vyměnil u zubaře za zlatý zub. On takovej zub je přece jenom důležitější než vlasy.
2: A to tedy Fík rád uznal. Dokonce řekl, že i jeden obyčejný bílý zub má určitě větší cenu než třeba i tři zlaté vlasy. Ale stejně ho ta dědova ztráta tří vlasů tak dojala, že souhlasil i s tím zhola zbytečným skováváním, aby dědovi vyhověl a aby zkrátka bylo všechno tak, jak je děd z pohádky zvyklý. Zalezl do té koupelno garáže a jenom ještě na okamžik vystrčil čenich a řekl matičce docela omluvně.
1: No, jenom halt bude muset říct, čichám nějakou psinu. Jináč to může zůstat všechno při starým.
2: To se ovšem Fík zmýlil, nebo vlastně pozor, děd vše věce zmýlil, jak za chviličku poznáte. Počkejte, vlastně jak se to vezme? Ve snu se přece nikdo nemůže zmýlit. Ve snu je všechno tak, jak se to zdá. S tím se nedá vůbec nic dělat. V tom je právě ten rozdíl mezi snem a skutečností. No zkrátka, v tom snu to bylo tak, že když děd vševěd konečně přišel, začmuchal párkrát kolem sebe jako králík a řekl:
3: Teda, koho to tu matko máš?
0: Ale nikoho, synáčku, nikoho.
3: Neži, matko. Matko, já čichám člověčinu.
2: Když tohle děd vševěd řekl, vylezl Fík z úkrytu, otráveně mávl tlapou a znechuceně prohlásil.
1: No, tak to už mi teda nic neříkejte, pane děde vševěde. Jestli teda já jsem člověčina, tak vy jste potom Baba Jaga. Chtěl jsem se vás jakožto kapacity na něco zeptat, ale vidím, že by to bylo úplně zbytečný. Ta pověst o vás asi pořádně přehání.
2: Děd vševěc toho byl celý rozpačitý, že se tak hloupě bodnul a hned se snažil omluvit.
3: No tak promiň, milý pse. No to víš, jednak jsem už na to takhle zvyklý z pohádky, říká to takhle o té člověčině. A jednak popravdě řečeno, víš, čich už mi příliš neslouží. Stáří sice bývá moudré, ale za to mívá horší čich a taky horší sluch a zrak, no. To já vím moc dobře.
1: No, jak pak by ne? Vždyť jste vševěd.
3: Hele, nedělej si legrácky, jo? No, však ty taky jednou budeš starý.
1: Já se omlouvám,
2: řekl Fík se sklopenýma ušima.
1: Já to tak nemyslel. Můžu vám teda položit dvě otázky, když už jsem se vás dočkal?
3: Ne, to můžeš. Můžeš položit i tři, jak to bývá v pohádkách zvykem. Tři přání, víš? Nebo tři otázky, no to si vyber sám. Přání já neplním, na to je zase kouzelný dědeček. Tak teda, hele, bude pro tebe lepší ty tři otázky.
1: No, tak zaprvé bych prosil, jestli budou letos růst hodně houby.
3: No, tak tohle ti teda neřeknu. Já jsem sice děd vševěd a ne baba kartářka. Já vím všechno, rozumíš, co bylo nebo je. A já nemůžu vědět, co teprve bude. To závisí, podívej se, Maxi Pesfík. To závisí na počasí a na všem možným. Jenom ne na mě.
1: A je. No tak to ta druhá otázka odpadá. Já jsem se chtěl zeptat, jak dopadne utkání Sparty se Slaví.
3: No tak to je taky ošemetná záležitost. To taky záleží na počasí a pak ještě na mnoha dalších věcech, taky na rozhodčím. A třetí otázka je taky tak nesmyslná, prosím tě.
1: Ne, třetí otázka je, jak se nejlíp dostanu k Perníkový chaloupce.
3: Jo, no tak to je úplně jednoduché.
2: Řekl děd vševěd, ale v tom se ozval telefon.

0: počkej chviličku, moment. Ano, slyším. Ne, prosím, ale ne, nejkrásnější v celé zemi je stále ještě Sněhurka, konec. Teď jsem se vyrušil telefonicky, cože si to chtěl vědět?
1: Jak se dostanu nejlíp k Perníkový chaloupce?
0: Jo, takhle, no. No tak tohle je náramně jednoduchý, podívej se. Takhle by si měl, hele, půjdeš pořád po dálnici, na 30. dělej si tlapou poznámky, na 30. kilometru zahneš doleva, jo, mineš tu dámku s živou vodou, vyhneš se hradu zahalenýmu černým suknem, překročíš závlahovej kanál, zahneš doprava.
2: A Maxi pes slušně poděkoval, vydal se po vyznačené trase. Šlo to hladce, ani se nemusel nikde moc vyptávat, jenom jednou se zeptal kombajnéra na poli a potom už docela dobře trefil.
3: Dále!
1: Dobrý den, paní Ježibabo.
3: Čau, Maxi pse. O, co nám neseš?
1: Pozdrav od děda Vševěda.
3: O, dobrá, dík. Tak je mohl poslat něco lepšího než pozdrav. A co chceš odnést?
1: Jo, co vás napadá? Vy tu máte všechno z Perníku a na Perník já nejsem. Já radši maso. Jenom jsem se přišel optat, co dělá Jeníček a Mařenka.
3: Milej zlatý, ty já už jsem neviděla ani nepamatuju, no to víš, děti, jsou dneska úplně zmesaný, o Perníček už nikdo nestojí. A že bych udělala adaptaci a přestavila to tu na žvejkačkovou chaloupku, no to mě teda ani nenapadne. A už mě nezdržuj, letím k zubaři.
2: Ježibaba nastartovala bakelitové koště, zařadila jedničku, vyhodila blinker a jen se za ní zaprášilo.

0: Hned tady je informační kancelář. U telefonu děd Vševěk.
1: Dobrý den, tady je zase Fík. Můžu mít ještě jeden dotaz?
0: Ale to už je čtvrtý. Ale kvůli tobě já rád překročím plán. No tak spust.
1: Mohl byste mi laskavě říct, kde bych teď našel dlouhého, širokého a bystrozrakého?
0: Já takhle. No, u rybníka Pucek. Pucek. Ale ne Pucek. No, jako Puk, ale Cek. No, tak Pucek. Ovšem, jestli mě paměťový záznam neklame, tak jsou tam momentálně jenom dva. Promiň, já tady mám další hovor. Konec.

0: No, opravdu je našel na břehu rybníka Pucku a opravdu tam byly jenom dva. Opravdu tam byly jenom dva. Dlouhý a bystrozraký. Široký chyběl.
1: Jo, kde máte Širokýho?
0: Zeptal se Fík a bystrozraký jen otráveně mávnul rukou.
2: Ale, dělá teď na zámku dveře.
1: Cože?
2: Dělá dveře, no. Rozbili se jim tam panty a nemůžou sehnat opraváře. Tak tam místo dveří postavili Širokýho. Co pak to nevidíš?
0: Povídá bystrozraký, ale v zápětí mu došlo a omluvil se.
2: Aha, no promiň, no, ty tak daleko nevidíš. No tak se podívej tuhle.
0: A zapnul přenosný televizor. Na obrazovce se hned objevil Široký, jak krásně vycpává celé dveře a přilehá ještě daleko dokonaleji než ty původní.
2: Jo, a taky si ještě změnil jméno. Říká si teď Otyrý.
1: No, ale jak to teďka bude s tou princeznou v tom skleněném zámku?
0: Starostlivě řekl Fík a Dlouhý pokrčil rameny.
3: Jo, tak to bych taky rád věděl. Co si máme počít bez Širokýho, tedy Otylýho? Nikdo z nás ten rybník přeci nevypije. Leda, že bys nám trošku pomohl.
1: No, ale klidně,
0: souhlasil Fík. Nechtělo se mu však pít tu špinavou vodu, která je jistě zdravotně závadná, a tak raději do rybníka pořádně skočil, až skoro všechna voda vytekla. Toho zbytku se už Dlouhý nezalekl a za chvíli přinesl vysvobozenou princeznu a všichni Fíkovi vřele děkovali.
2: Můžeme teď zase my udělat něco pro tebe?
0: Nabízal se Dlouhý a Fík mu podal obálku a řekl.
1: No, mohl bys třeba donést Áje tohle psaní.
2: Ale s radostí!
0: Řekl Dlouhý a dvěma kroky se vzdálil do nedohledna.
2: A já ti tady zatím ukážu, co teď Ája dělá.
0: Nabídl se bystrozraký a zapnul televizor. Na obrazovce viděl Fík Áju, jak jde ze školy a vesele si zpívá, a tak byl náramně spokojený, že je doma všechno v pořádku.

oči lidem, jak se zdá. Hrozná perchta z rožuberka, bílá paní, to jsem já. Strach s dobovým koloritem je můj žertík nevinný. Kdo miluje hovory,

0: Digihádanka.
1: 7 malých postýlek, 7 malých židlí.
2: Kdo pak asi v chaloupce s trpaslíky bydlí?
0: Co je to? No tak to je taková jednoduchá otázka. Kdo pak bydlí s trpaslíky v chaloupce?
2: Myšky.
0: Možná a veverky a zajíčkové a s nimi, kdo pak jim tam uklízel a za kým tam přišla ta zlá babice s jablíčkem, aby si kousnul.

0: Piggy reklama.
1: Prasátko Piggy vás zve do kina na nový animák Mimoni a Monstra.
2: Modrožluté potvorky přitahují jednu katastrofu za druhou. Tentokrát to odskáče Hollywood. Zastaví někdo Mimoni a skutečná monstra včas?
1: Vyhraj filmový balíček právě teď na Piggy.cz. Film Mimoni a Monstra v kinech od 30. června.

0: To jsem zvědavá. Co mi řekneš, Hugo? Tak. No. Tak co na tohle povíš? Hugo? Tak. To jsem mohla čekat, tohleto. Vašnosta je tady rozvalený jako tento nonc, jako telátko, selátko. Pěkně v chlívečku, jak vidím. Hugo!
1: Co? No. Kdo jak kudy? Ovšemže, zde.
0: No.
1: Co to máš na hlavě, Justino? Jej, damane, kdo ti to udělal?
0: Sama. To jsem si udělala sama. Je to krásný nový klobouček, vycházkový. A teď ho testuji, protože chci jít odpoledne za Antonínem. A chci na něj udělat dojem.
1: Radši to sundej, nedělá mi to dobře.
0: No vidíš, takový ty jsi. Jak mi něco jen trochu sluší, už mi to nepřeješ. Žárlíš, víš? Závidíš, že mi to puší. Sluší.
1: Justino, prosím tě, já bych si nikdy...
2: Jada! Sesipu, nazdarek, zdraví vás, pigoušinoček, pigouš, šulánek, pigiráček. Co je? Je tu nějak kapánek napjato, že jo? Že byste se zase pohádali, co? Že jo?
1: Piggy, Justína si myslí, že jí nepřeju, aby byla hezká.
0: Jsem rozpotřena. Rozostřena. Rozkmotřena s Hugem.
2: Jo.
0: Kvůli svému novému tento noc kloboučku. A nemluvím s ním, aby věděl.
2: Tak to si v průšvihu, kamaráde. Co to má na hlavě? To je Darda.
1: To je ten její klobrc.
2: Chápu, je mi to jasný. Máš pravdu. A proč si jí to říkal?
1: Tak byl jsem rozespalej.
2: Ach jo, nevadí, to se spraví, sleduj. Hej, no jo, Justino, máš pravdu. Hugo dneska není naložený, to víš, vzbudila si ho. Tak se lék a to pak jeden neví, co mluví.
0: No, takže mi to sluší.
2: Počkej. Já se na tebe podívám úplně pozorně.
0: No.
2: Justino.
0: No.
2: Ty máš nový klobouk.
0: Všiml jsi, že je to klobouk.
2: Je to na hlavě, tak je to klobouk. Ale jaký krásný klobouk.
0: Vážně se ti tento nonc líbí.
2: Ohromně.
0: Hnát, chlap, klap, totiž fakt.
2: Fakt, jsi v něm krásná, taková něžná a jako hodně...
0: No, jaká?
2: Hugo, poraď mi nějaké slovo, hodně...
1: Ale jaké slovo?
0: Něžná a no... Jaká, no?
2: Jaká by měla být, aby se líbila Antonínovi?
1: Co pak já vím? Oduševněla.
2: Jo, to je to slovo. Oduševněla. Vyloženě oduševněla si, jo.
0: Vážně?
2: Jo.
0: Opakuj to ještě jednou. Jaká jsem v tom klobouku? Něžná a?
2: Oduševněla.
0: Ale jdi, to není pravda, ty lichometníku jeden, jakáže to jsem?
2: Oduševněla.
0: Je to poznat, věděla jsem to, když mám ten vycházkový klobouček, je to poznat, ale stejně ty jsi lichometník. Vidíš, Hugo? Oduševněla.
1: No tak dobrá, tak asi ano. Oduševněla. Když si tě představuju, jak nafukuješ pneumatiku do dvoukoláku, tak to klidně řeknu. Oduševněla.
0: Vidíš? Přišel jsi na to.
2: Prima, takže můžeme hádat?
1: Tak.
0: Už jsme se tento noc dohádali, ne? Hugo uznal, že jsem krásná, vtipná, elegantní, výjimečná, šik a oduševnělá. Takže už jsme se usmířili a hádat se nemusíme.
1: Nic takového jsem neřekl.
2: Hugo, řekl jsi oduševnělá. To stačí, Justina už si to nějak vyloží.
1: No právě.
2: Takže se jde hádat.
0: Kvůli čemu?
2: Ne kvůli čemu, ale co? Jdeme hádat, co znamenají slova, Jdeme louskat jazykový oříšek.
0: No jistě, jsem oduševnělá, jdeme louskat.
1: Tak, kdo máte na dnešek oříšek připravený?
2: Řada byla na Justýně.
1: Ano, ano.
0: Já dělala klobouk, na oříšky nebyl čas.
2: Jo, a mě žádný nenapadl, ach jo. Co ty, Hugo?
1: Já myslím, že Justýna jeden pěkný oříšek přinesla.
0: Tak to ne. Mám na klobouku jen skořápky a nedám. Jsou natřené krásnou stříbrnou barvou. Zbylo mi jí jen trochu, když jsem natírala rouru od kamen. To se louskat nedá. Nic nedostaneš, to je můj oduševnělý klobouk. To by se ti hodilo mi ho vzpříčit, vzklíčit, zničit. Nic nebude.
1: Ale ne, ty jsi řekla Pigimu jedno takové slovíčko. Vzpomeneš si jaké?
0: Oduševnělá.
1: Ne, lichometníku. Víš, co to je a kde se to slovo vzalo?
0: To jsem nikdy v životě neřekla.
2: Řekla? Řekla jsi mi, ty lichometníku jeden, ale stejně jsi lichometník. Když to slovo říkáš, tak určitě víš, co znamená. Proto se Hugo ptal, protože on to určitě neví a chce ti udělat radost, abys byla nejen oduševnělá, ale měla i oříšek navíc. Bod, že jo, Hugo, že jo?
1: No, nevím, ani radši.
2: Lichometník, no?
0: Já znám jenom lichořeřišnici. Tu znám bezvadně. Lichometníka jen používám. S tím nemám nic společného.
2: Takže nemáš ani tušeníčko, co to znamená? Lichometník? No, Justýno, máš nebo nemáš tušeníčko, co to znamená lichometník?
0: No. Říká se to, když tě někdo pochválí. A tím to pro mě končí.
1: Lichometník je slovíčko, které vypadá, jako kdyby ho někdo poskládal ze dvou různých slov.
2: Licho a metník.
1: Správně, Piggy. První část slova, to licho, pochází z jakého slova?
0: Když mám jen jednu ponožku lichou, tak nemám tu druhou.
1: Ne, jiný nápad. Přemýšlejte.
2: Lichotit někomu. Lichotka, lichocení.
1: Ano, říkám někomu o něm samém něco hezkého. Lichotím mu.
2: Jo, to je to licho. A teď to metník, co to je?
1: Přemýšlejte.
0: Metník by mohl být někdo, kdo mete. Meteš, tak si metník, to se říká.
2: No to se neříká, říká se metař. Tomu, kdo mete, se říká metař. No,
1: mést je něco malinko jiného než metat. Něco po někom házet.
2: Metat? Takže lichometník je někdo, kdo metá lichotky. Ha, to je dobré. Takže lichometník je někdo, kdo má všechny rád.
1: Mohlo by to tak být, kdyby tohle slovo nesouviselo spíš se slovem licoměrník nebo ošemetník. A ve staré češtině lichota znamenalo klam, lež, úskok. A ta lichota souvisela se slovem lichý. Liché znamenalo podvodný nebo zlý. Takže když se v Čechách kdysi dávno lichotilo, dělalo se něco špatného. Když lichotili, dělali tenkrát něco špatného. Vlastně podváděli, nebyli upřímní.
2: Ale my jsme upřímní.
0: Já chci vědět jenom jedno. Jsem krásná? Nebo aspoň oduševnělá?
2: Jsi.
0: To se mi ulevilo. Jdu za Antonínem předvést se v těch nejlepších larvách. Barvách. Slíbil mi, že mě namaluje.
1: Oh.
0: A bod za oříšek si klidně nech, Hugo, i když jsem ho vymyslela já. Nazdar!
1: Ahoj.
2: Ahoj.
1: Víš, co ti řeknou, Piggy? Že jsme lichometníci.
2: Já vím, to je moje vina. Chudák Antonín, toho ten klobouk sejme.

0: povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop, my jsme jeho ptačí zob.
2: A teď ještě jednou.
0: Povídala moucha mouše.
1: Já se bojím chocholouše, skáče kolem, hop, hop, hop. My jsme jeho ptačí zob.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Když budeš hezky poslouchat, povím ti pohádku o tom, jak chytrá liška napálila vránu. Černá vrána Krákalka poletovala nad vesnicí a rozhlížela se, kde by našla něco dobrého k snědku. Když tu uviděla na jedné zahradě stoleček, na stolečku talíř a na talíři veliký kus krásného a voňavého sýra. Krákalka se pozorně rozhlédla a když zjistila, že u stolu ani na zahradě nikdo není, šup! Už měla sýr v zobáku a odnášela si ho na kraj lesa. Tam se pohodlně usadila na větvi a těšila se, jak si na tom dobrém sýru pochutná. Jenže sýr tak krásně voněl, že ho ucítila liška, která byla nedaleko. Čenichala, odkud ta vůně přichází, až přiběhla ke stromu a na něm uviděla vránu Krákalku se sýrem v zobáku. Lišce se začaly zbíhat sliny. Přemýšlela, jak by se k sýru mohla dostat.
1: To musí být výborný sýr, když tak krásně voní. Viď, Krákalko,
0: povídá liška.
1: No však ty si ho zasloužíš. Každý přece ví, že v celém lese není krásnější pták než si ty. Máš hezké lesklé černé peří, překrásný silný zobák a ty pěkné štíhlé nohy.
0: Vrána Krákalka se natřásala samou radostí, že jí liška tak chválí její peří, zobák a nohy. Liška se usmála pod fousy a pokračovala.
1: A kamarád medvěd mi dokonce říkal, že prý máš úžasně silný hlas a umíš nádherně zpívat. Ale tomu já vůbec nevěřím, kde pak. Já si myslím, že žádný silný hlas nemáš. Určitě jenom slaboučce pípáš, jako malý vrabeček.
0: To Krákalku dopálilo. Každý přece ví, že umím krákat tak silně, až se to rozléhá široko daleko, pomyslela si. Jak může ta hloupá liška říkat, že já pípám jako vrabeček? A rozhodla se, že svůj silný hlas musí lišce okamžitě ukázat. Zhluboka se nadechla a plná hrdla zakrákala na celý les. Jenže, jak otevřela zobák, sýr jí vypadl na zem a už ho měla mlsná liška v tlamě a spokojeně si ho odnášela do lesa. Teprve naše milá Krákalka pochopila, jak hloupě se nechala od lišky napát.

0: Pepo, máte lžíci na boty?
1: Ne, my tak velkou lžíci nemáme. My boty nejíme.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Luboš, Michal a Prokop. Pan Vavřinec by si po včerejším podivném seznámení s Jehlíkem rád pospal, ale nemohl. Dvakrát týdně, v pondělí a ve čtvrtek ráno, chodil do základní umělecké školy. Měl tam tři nadané kluky, kteří se chtěli naučit hrát na trubku. A že byl právě čtvrtek, stačil si jen loknout horkého čaje, popadnout trumpetu a běžet. Luboš, Michal a Prokop už na něho ve třídě čekali. Kluci, sadíme se, jaký bude mít, jo? To navrhl Luboš. O co? Zeptal se Michal. O párek v rohlíku, řekl Prokop. Ty, co prohrajou, se musí složit a koupit ho vítězi. Platí? Platí. Červenou a zelenou, křikl Luboš. Béžovou a hnědou, mínil Michal. Bílou a modrou, přisadil si Prokop. Sotva učitel vešel do dveří, oči jim sjeli k jeho nohavicím a co uviděli, je pořádně zmátlo. Vždyť on měl obě ponožky černé. Zklamání žáku bylo tak očividné, že by trklo i slepého. Pan Vavřinec pochopil a vyhrnul si nohavice. Ponožky, jak vidíte, obě černé. A víte proč? Protože jsem včera v noci chytil lichožrouta do pastičky na myši. Luboš, Michal a Prokop koukali jako moped na Harleje. To byla noc, odfoukl si pan Vavřinec. Úplněk a měsíc jak poklice na hrnec. No, a co vy, kluci? Cvičili jste stupnice? Tak si vybalte nástroje. Kluci poslechli, ale pořád po sobě zmateně pokukovali. Hihihihlíku, máš ponožku v rendlíku. Zanotoval si pan Vavřinec a hned tu kratičkou melodii také vykouzil z trumpety. Líbí? Zeptal se. Teprve teď si všiml vyděšených obličejů svých žáků, odkašlal si a řekl přísně. Tak, dost. Legrace? Začíná hodina. Ještě dlouho po vyučování si Luboš s Michalem a Prokopem o něčem vzrušeně povídali, divoce gestikulovali a ukazovali si na hlavu. Pan Vavřinec si s ničím hlavu netrápil. Bylo mu tak lehce, ale zároveň tak teskně, jako už dávno ne. Hrozně rád by si s někým popovídal. Jak je to dlouho, co jsem měl doma nějakou milou návštěvu, zavzpomínal. Ale bylo to tak dávno, že se při pomyšlení na ten čas a na slečnu Helenku málem rozplakal. Pane, něco stalo? Moc smutný, usmíval se Karlík, když zasmušlý pan Vavřinec přecházel kolem jeho krámku. Ponožky, dáme? Dneska ne, Karliku. Asi si koupím láhev vína. Vína, rozzářil se Liku. Vína mám a různý, bílý, červený i sladký pro slečna. Pan Vavřinec popadl bez rozmýšlení láhev nějakého moravského. Víno mu vlastně nic neříkalo, za to v konzervách se vyznal. Tentokrát si vybral pravé anglické fazole v tomatové omáčce. Pán má chuť, řekl uznale Liku.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

začni už, povídej, už jsem jak pěna. Kdo je ta princezna?

0: Kapitola 14. Začarovaný les. Brzy jsem došla k začarovanému lesu. Celý se koupal v pološeru měsíčního světla. Člověk by řekl, že mezi kmeny hoří nějaká veliká svítilna, neboť všechny stromy byly osvětlené. Zářily do modra, do červena a do žluta. Světelné odlesky se křižovaly a tvořily tak jemné tóny barev, že to vypadalo jako v pohádce. Poletovalo tam tisíce včel, jako déšť zlatavých kapek. Při letu se dotýkaly strun visících z větví, takže celý les zněl hudbou. Mezi listím stromů se kolébalo mnoho květinek. Některé z nich zpívaly, jiné vyšívaly stříbrnými nitkami nevídaně nádherné pláště. Květinky byly průhledné, jako kdyby měly tělíčka stylu. Na ramenou měly ozdobná křídla a létaly docela lehce sem a tam. Snášely se ze stromu na strom, jak se jim zachtělo, klouzali z větve na větev lehčeji než veverky a usedali na zem půvabně jako ptáci.
1: Jsou to opravdu květiny?
0: Myslela jsem si.
1: Tolik se podobají ptáčkům.
0: Marně jsem se snažila vzbudit jejich pozornost. Nevnímali mě, neviděli ani neslyšeli a já jsem brzy dočista zabloudila. Ale na to jsem přišla teprve tehdy, když jsem si všimla, že pěšinka, po které jdu, hned za mnou mizí. Snažila jsem se dostat z lesa ven, ale všude vpravo, vlevo, přede mnou i za mnou byly tytéž červené, modré, žluté stromy ve vyrovnaných řadách. Řekli byste, že se mi znovu stavějí do cesty tytéž stromy, okolo nichž jsem už přešla. Začínala jsem už ztrácet odvahu, když jsem postřehla upad jednoho kmene žlutého slimáka. Okamžitě jsem si vzpomněla na dobré rady, které mi dali na rozloučenou mechové snídky.
1: Promiňte, prosím,
0: oslovila jsem ho.
1: Bylo mi řečeno, že víte, kde bydlí krtek Něžně černý.
2: Abyste se tam dostala,
0: odpověděl mi,
2: musíte nejdřív projít bludištěm, a to je ještě daleko, ale přejete-li si, mohu vás tam dovést.
0: Na skořápce měl vysekané sedátko a tak jsem se tam usadila. Požádal mě, abych vzala do ruky malé opratě, které měl připevněné na růžcích. Klouzal lehce a bez nárazu a stromy ubíhaly kolem mne dozadu, jako když jedete ve vlaku. Po zuby ozbrojené statné břečťany hlídali vchod do bludiště. Jak jsem vyslovila jméno Šedozelená, uctivě se rozestoupili.
2: Jen dejte dobrý pozor,
0: poučoval mě žlutý slimák, než jsme se rozloučili.
2: V bludišti je 100 sálů a do každého vede 40 dveří. Ať uvidíte cokoliv, za nic na světě se o to nesmíte zajímat. Jen docela malá nepozornost a jste neodvratně ztracená. V prvním sále projdete 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. Pátý sál projdete rovně prostředkem a tam bydlí náš vážený Něžně černý.
1: V prvním sále 7 dveřmi vlevo, v druhém 19 dveřmi vpravo, v třetím 13 dveřmi vlevo, ve čtvrtém 5 dveřmi také vlevo. Pátý sál rovně prostředkem.
0: Nechal mě to několikrát opakovat a když jsem se to naučila nazpaměť, přál mi mnoho štěstí. Vstoupila jsem do bludiště chvějíc se strachem. V prvním sále hrachory a zelené fazole střílely z luků do terče a já jsem bez váhání prošla 7 dveřmi vlevo ven. V druhém sále skupina různých zelenin stála v kruhu okolo cvrčka, který zpíval a přitom hrál na harmoniku. Rajská jablíčka se usmívala, opírajíce se o hubená ramínka kerblíků. Celery vážně pokyvovaly hlavami do noty a za nimi, jak to mají ve zvyku, vystupovaly na špičky chřesty, aby lépe viděli. Hlávky zelí přivíraly oči rozkoší, brambory si lehly, aby se neunavily, a pórky si hladily vousky a snily. Právě jsem počítala dveře na pravé straně sálu až do 19, když v tom jedna bláznivá cibule vykřikla:
3: Rajská polévka, rajská polévka.
0: Okamžitě se všechny zeleniny, které se dávají do rajské polévky, v šíleném zmatku vrhaly k sobě a objímaly se. Byla to tak bláznivá podívaná, že jsem na chvíli zapomněla, ke kterému číslu jsem došla. Musela jsem začít počítat znovu, ale protože dveře, kterými jsem vstoupila, byly právě takové jako ty druhé, nevěděla jsem, zda jsem začala od těch pravých. Vstoupila jsem do třetího sálu, kde okřídlené květinky hrály dámu. Sasanky, vzájemně se držící za ruce, představovaly čáry na šachovnici a místo kamenů byly na jedné straně červení a na druhé modří slimáci. Hrálo se v hlubokém tichu. A protože sama strašně ráda hraji dámu, mimovolně jsem k hrajícím přistoupila a dívala jsem se. Zapomněla jsem tak dalece na svou cestu, že po ukončení hry jsem se dala do hovoru s jedním modrým slimákem. Teprve když jsem si všimla jeho zlomyslného úsměvu, uvědomila jsem si náhle nebezpečí, do kterého se vrhám.
4: Šťastnou cestu!
0: Posmíval se mi.
4: Zdá se mi, že jdete do říše věčného sněhu. Ha!
1: Co?
0: Odpověděla jsem nakvašeně.
1: Tohle bludiště taky není nekonečné. Však já něžně černého přece jen najdu.
0: Vstoupila jsem do první chodby, kterou jsem viděla. Ale ta se náhle ostře zahýbala a já jsem se octla před dveřmi, na nichž plála ohnivá písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Krev mi stuhla v žilách a horem pádem jsem spěchala zpět do sálu, ale ať jsem zabočila do kterékoliv chodby, vždycky jsem se znovu octla před dveřmi, kde svítila výstražná písmena.
1: Nebezpečí smrti.
0: Uvědomila jsem si, že jsem se stala zajatcem bludiště a cítila jsem, jak mi na čele vyvstává ledový pot. Buď projdu dveřmi, a nebo budu muset bloudit chodbami, až zhynu hladem a žízní. Poprvé mě napadlo, že třeba už nikdy neuvidím maminku, a v zoufalství jsem otevřela ty hrozivé dveře.

0: pro tebe, Květo.
1: Amuři už zase nedělali nic. Včera se poveselili u pivovaru a dnes byli pomalí a ospalí jako perloočky, které s takovou chutí pronásledoval Lin Silvestr, protože se nehýbali taky skoro vůbec. A když nikde nebylo vidět jejich atamana Borise, nestála dnes čistící amuří práce dočista za nic. Dokonce dnes nespívali ani to svoje Hej, úchně.
2: Takhle tady budou tisíc let.
3: No, je pravda, že dnes se obzvlášť dvakrát nepřetrhnou. Měli by se trochu rozhejbat. A vůbec, kde mají náčelníka?
4: Boris je nahoře u vesničky. Tam, co se Rokyťák z hor vlejvá do Pardoubku.
5: Jejda! Ať pro Borise teda někdo dopluje, aby rozhejbal.
4: Vypadal nějak smutně a vůbec nic neříkal.
5: Třeba ho něco bolí. Musíme mu to říct. Když je náčelník od Amuru, tak se mu musí říct, že se dneska Amuři nepasou a tráva je tu pořád.
3: S Borisem se něco děje. Něco asi nebude v pořádku. Plul jsem před chvílí kolem. Stojí v proudu potoka, divně kouká jakoby do dálky a zpívá takovou smutnou písničku. Potom se zatočí na místě, vystrčí hlavu z vody, poliká vzduch náramnou chvíli, hned na to se položí na bok až úplně dole u dna a zase zpívá tu smutnou písničku. A tak pořád dokola.
6: To nebude jenom tak. Buď je Borise zamilovaný, což tady nepadá v úvahu, protože tady žádní bílí amurky z východu nejsou, anebo se mu po nějaký amurce tam z východu stejská.
5: Tak co budeme dělat, Felixi?
6: Co můžeme dělat, Josef? Dočista nic? A jestli se mu stejská po bílý amurce tam u nich doma na východě, tak už nepomůže vůbec nic.
4: Měli bychom plout za Borisem. Třeba bude rád, když nás bude mít kolem sebe. Nebude se mu stýskat a až uvidí třeba mě.
6: Tak se rozpláče štěstím, protože jste krasavice japná k nerozeznání od takový bílý amurky z východu. Teda až na tu hlavičku, zuby, štíhlou líny a spoustu dalších úplně stejných detailů. Amuři jsou na baculky, dámo. Vždyť neračte se hněvat, krasavice úžasná. Vždyť vy vypadáte spíš jako žralok, než jako amur.
4: To nech spíš na Borisovi, ty nezdvořáku. Třeba je zrovna na štíhle a ne na baculate.
6: No jo, ženská a kulturista. Co si od Borise slibujete? Vy ráčíte bejt štika a on je amur. Vy jste, pokud vím, masožravec, on vegetarián, alespoň podle Šťovíčka.
5: Aneška má pravdu, Felixi. Mohli bychom se alespoň trošku podívat, jestli Borisovi opravdu něco nechybí.
4: Nevím jak vy, ale já pluju za Borisem. No.

0: To je opravdu moc a moc smutná písnička. Jenom nevím, o čem je.
1: Ta písnička se jmenuje Stěnka Razin. Poslouchám už hezkou chvíli.
2: Uslyšeli zprava? A on tam na kameni, co ho do rybníka schodil krakonož z hor, seděl skokan Lumír, co dřív učil malé žáby zpívat.
1: Je to moc smutná písnička o atamanovi, který dal řece vol ze svoji nevěstu, protože se mu kozáci posmívali.
3: Ty tu písničku znáš, Lumíre?
1: Moc dobře ji znám.
3: Tak běž zpívat s Borisem. Třeba bude mít radost.
4: Chtělo by to kuňku Bambínu, to by byl nářez. Ale kde je její konec?
1: Kde by? Je tady se mnou, jenom ji nevidíte, protože je malá a je tady za kamenem.
4: Tak na co se čeká? Když to bude k setu, uspořádám zase koncert.
5: Za 8.

0: Stěny a rákosí kolem. A tak mě napadla právě tahle písnička. A potom taky je Kateřina. Byli jsme pořád spolu. Pak mě vylovili a prodali jako otroka do západní Evropy, abych spásal rybníky. Právě to bude 5 let. Už je to pryč. Děkuju. Děkuju vám.
1: A potom to uslyšeli zase všichni. Po hrázi popíhal porybný šťovíček a mluvil hodně nahlas. No a to by mě zajímalo, který mamla zase neuvázal loďku. Kolik mám ještě napsat cedulí, že je ta loďka jenom pro porybnýho? Ptal se sám sebe a bušil pěstí do veliké plechové tabule tam, co měl loďku vždycky přivázanou a kde teď nebylo nic. Rybářská pramice se tiše houpala akorát uprostřed rybníka pardoubek a porybný nemohl připadnout na nic, co by loďku dostalo zase ke břehu.
2: Jak pak je tady asi hluboko? No tu ně až tam dál. Tady by nemuselo být tolik. Jenomže je tam bahno. No, musím plávat. No jo, ale umím já vůbec plávat?
3: Někdo odvázal šťovíčkovi pramičku.
4: Má si ji hlídat. Čí je to pramice? Porybnýho. Kdo si ji má hlídat? Porybnej, no tak.
5: Jenomže on na ní jezdí taky ještě Frolík s Imlaufem.
3: Frolík s Imlaufem jezdí jenom, když je v pivovaru zlevněný den a mají pivo v lahvích za polovičku. A to bude zítra týden.
0: To nebyl Imlauf s Frolíkem. To byl Kuba s Haničkou.
6: Kuba s Haničkou?
0: No jo, Kuba s Haničkou. Pluli na člunu hned za raní mlhy. A to mě právě připomnělo tu písničku o řece Volze.
3: A proč plul Kuba s Haničkou ráno na lodičce po rybníku? V mlze?
0: Vypadalo to, jako by se chtěli oba taky utopit. Jako v té smutné ruské písničce.
7: Proč by se chtěli hnedka topit, když jsme Kubovi nedávno setřásli nekalou konkurenci z krblíka Frolíka? Takže je teď milej Kuba na seznamu nápadníků, teda pokud kráčí vohaničko jasně v čele tabulky a s pěkným náskokem první.
3: Protože už je zase všechno jinak. Frolík už zase nechce dát Kotykovi louku a tak je všechno při starém. A Kotyk už zase slíbil Haničku Frolíkovi.
8: Ach jo, na světě je tolik smutku.
4: Zdá se, že má náš kámoš Frolík strašně krátkou paměť. Není to tak dávno, co se ten dobrák dušoval, že s Haničkou a Kotykem nechce mít nic společného, zejména domácnost a příbuzenský vztahy, když ho tak nádherně vyukal náš vzácný přítel sumec Horibír.
5: Ale kde je Kuba s Haničkou teď?
3: Boris říkal, že pluli na lodičce z rána a za mlhy.
4: To může být, ale kde jsou vlastně teď?
8: Lodička tady pluje, ale je prázdná. Asi už se utopili.
3: Ale v rybníku Kuba s Haničkou nejsou, to bych musela vědět.
0: Já jen viděl Haničku stát na břehu. Mávala Kubovi a ten na ní volal, že se sejdou na nebesích. Pak mě přepadnul ten smutek a musel jsem nahoru k potoku.
4: Takže Hanička hupsla na břeh a Kuba se zřejmě plavil k dalekým břehům, teda na druhou stranu pardoubku a zřejmě sám.
0: Když si tak vzpomínám, tak to tak asi bylo. Zřejmě. Takže se asi utopil jenom Kuba, když volal na Haničku, že se ještě dnes večer sejdou na nebesích.
5: Kuba říkal, že se ještě dnes sejdou s Haničkou na nebesích?
0: Takhle přesně to Kuba říkal.
8: Chudák Hanička. Kuba je na nebesích a večer tam za ním musí i Hanička, když se tam mají potkat. Je to smutný svět. Hlavně, že se budou mít rádi i na nebesích.
5: Tak to tedy je. Dneska se budou mít rádi na nebesích. To je dobré. Všechno, jak má být, všechno je v nejlepším pořádku.
3: Ty seš ošklivej a zlej,

0: Bartoloměji. Kuba je na nebesích a Hanička tam bude večer za ním a ty se raduješ.
1: Bodeť bych se neradoval. Nikdo se neutopil a nikdo se neutopí. Nebesa jsou támhle ty vršky za vesničkou Brtev. Hned vedle Hůrky. Jo, jo, ty vršky nad vesničkou Brtev se jmenují Nebesa.
2: Dejme tomu, slovutný mudrci, ale to pořád nic nemění na věci, že kotik Haničku Kubovi stejně zase dát nechce. Naopak se zase zdá, že ji chce zase zaprodat Frolíkovi za kousek podmáčený loučky. Takže Stěnka Razin, Nestěnka Nerazin, jsme pořád tam, co jsme byli ráno, teda před chvilkou. Jedna nejvíc zapotřebí Frolíkovi tu veselku jednu a provždy vyhnat z té jeho plešatý hlávky. Jde se na to. Potřebujeme tu loďku dostat ke břehu, Stěnko Razine.
3: A tak se obrovský Boris a jeho bohatýři opřeli do rybářské pramice porybného šťovíčka a ve chvilince ji dostrkali ke břehu. Přesně na to místo, kde stála vždycky. Dostrkali ji tam právě v tu chvíli, kdy se na hrázi objevil se svým novým rybářským cajkem ženitbou posedlý Frolík a zálibně si prohlížel stříbrnou hladinu rybníka Pardoubek, jako by mu patřila stejně, jako ta důležitá loučka nad Emlejnem pod Emlejnem. A jak tak Frolík mžourá na třpitící se hladinu dostal právě v ten moment okoun Félix, ten válečný, námořnický, těžký a ještě k tomu dělostřelecký nápad.
2: A muži zpátky k lodi, ostatní doprostřed Pardoubku a skotačit, skotačit, vyskakovat z vody, plácat sebou o hladinu a velkokníže Horimír bude tý dobroty a bude chvíli poukat na hladině, jako když odhání jinýho sumce. Ostatní čerzit, čerzit, čerzit, čerzit.
4: Dneska ty ryby nějak moc tlučou. Jestli mě sluch nešálí, vyplul ze dna i ten trofejní sumec. Jenomže koho to straší? Já myslel, že je tu sám. Že by jich tady bylo víc. To by stál za zkoušku. Jenomže jsou nějak daleko od břehu. Tam nedohodím. Ale co? Půjčím si šťovíčkovu pramici. Stejně do oběda nevytáhne paty z hospody podrází.
3: Sotva však skočil do loďky. Začaly se s ním dít moc prapodivné věci. Tak nejdřív loďka vyplula sama od sebe, ještě než stačil překvapený Frolík nasadit vesla do havlinek. Potom pramička úžasnou rychlostí obeplula celý Pardoubek dvakrát dokola. Potom doplula do prostředka a začala se točit na místě, jako váška nad tůní. A kolébat se, div se nepřevrhnula. No to už byl Frolík, ale celý bledý jako měsíc v úplníku a spocený, jako by právě zase vylezl z vody.
5: Čáry. To není nic jiného než čáry. Zase je tady vodník. Skutečnej, opravdovský vodní vodník. Má pokladno nedobytná. Ono se mi to posledně nezdálo. Je tady zas. A já mu minule slíbil. No jo, ale nesplnil. A teď to tady mám. Teď to odskáču. To je můj konec. Tu kotikovic Hančí mi byl čert dlužnej. Ať si kotik celou svou krásnou a mladou Haničku nechá. A tu moji podmáčenou louku taky.
3: Křičel strachy na celý rybník, že to muselo být slyšet až ke stoletým dubům na hráz a taky, že bylo. Protože se hnedle v tu chvilku na hrázi objevil porybný šťovíček a hned uviděl Frolíka. Ten vesloval, až už ani nemohl a pořád stál na tom samém místě uprostřed Pardoubku. Ať se na místě propadnu, až na dno rybníka, jestli neuhodnu, co ho tam tak fest drží. Ať už do smrti piju jenom vodu, jestli nevím, kdo ho tam drží. Já tě slyšel, Frolíku.
5: No, Dick, aspoň mě to rozsvědčíš v hospodě. Hančík chce pro sebe sám vodník. Už podruhý na mě zkouší ty svý kejkle, abych mu šel z cesty. Když mu to zarazíš, máš u mě každý den jednu chytrou.
3: To si dám líbit. Tak už ho pusťte, pověděl potom tiše dolů k vodě.
0: Vidíš, Bartoloměji, že nám nakonec amuři byli k užitku.

0: Běží, běží bez otěží, pořád běží, věčně sněží. Z kluků dělá stařečky, z děvčat dělá stařenky. Kdo je to?
1: Tak co, už víte?
2: Nějaký smutný.
0: Víš, co jsou otěže?
1: Nevím.
0: Víš, jak někdy na pouti bývají koničci, na kterých se můžeš svést?
1: Jo, ty mám rád.
0: Tak mají takovou uzdu, otěž.
2: No, provázek takovej, no.
0: Takže běží, běží, bez otěží, znamená, že to nikdo neřídí.
1: Aha, že to plyne.
0: Samo.
1: Aha, a z kluků dělá stařečky. A z děvčátek stařenky.
0: No jo, tak proti času nic nesvedeš.
1: Právě, je

0: studovala jsem jako stupnice. Totiž studovala jsem jako studnice. Budete zívat. Zírat. Halo. Mám svetýrek. Odlitek. Oříšek.
1: Ahoj, Justýno.
0: Ahoj. Ahoj. Ve skříni? Vy jste ve skříni? Co tam pro pindáčka děláte?
2: No pro pindáčka jsme tam tedy nedělali nic.
3: To no, pindáčka ne.
0: Pro krindáčka jsem řekla.
2: Neřekla, řekla si pro pindáčka.
0: A ty to schválně zaloudáš. Zamlouváš. No, vy jste si tam tedy přede mnou schovali.
1: Ne.
2: No.
0: Aha. A teď jste celý kyselý a uletěli vám včely a koukáte jako sůva z nudlí.
2: Sůva, co sůva? Aha, oříšky, oříšky!
0: Vampiři, ne z oříšků, z nudlí.
1: Ale ta sůva z nudlí je ten oříšek, ne?
0: Co to plácáte? Párkrát jsem vás tu nechala samotné a vy pak hned místo vítání v sutýny, Justýny, šup do skříně. No, do skříně. A takhle tento non zvlčíte. A pak, co to říkáte, nedává si sel.
2: No co?
0: Tedy smysl. Smysl.
2: Je dneska ve formě, Hugo. To bude něco.
1: Tak se hned nerozčiluj, Justýno, jen co si přišla.
2: Prostě jsme mysleli, že jak jsi řekla tu sůvu z nudlí, že to už je ten oříšek, který máme dneska rozlousknout.
0: Aha.
1: No a... No je to tak. Tak máme hádat sůvu z nudlí?
0: Ha, ale prosím vás, na dnešek mám připraveno něco úplně jiného.
2: Jo, a mě by ta sůva zrovna docela zajímala.
1: Mě teda taky.
0: No tak pro mě, za mě, když to takhle tento noc, tak si hádejte klidně tu sůvu. Nechám si svůj mimořádný ohnípek, oříšek na příště. Vy dva neuhodnete stejně pic, totiž nic, tak je to jedno. Tak tu sůvu.
1: Ale no. Justýno, víš, co to znamená? Abychom pak na konci třeba nezjistili, že to neumíš vysvětlit.
0: Hugo, no dovol, já užívám výhradně jen slova, která bezpečně znám.
2: Co?
0: Co jsem řekla?
1: Že znáš slova bezpečně.
2: Ale
0: bezpečně samozřejmě. Špatně slyšíš, tak se ukaž. Sůva z nudlí.
1: Sůva z nudlí.
0: No, co je to? Co? Tak víte, co to znamená? No hádejte.
2: No, já bych možná věděl.
1: Tak říkej.
2: Tak říká se to, když se někdo tváří udiveně. Jakože nevěří svým vlastním očím. Je to tak?
1: Já myslím, že ano. Máš bod, Piggy.
2: Yeah!
0: Počkat. Body tady rozdávám já, pokud se nepletu. A tohle ani nebyl ten pravý oříšek, jen taková nástavka.
2: Co?
0: Násoska. Totiž náhražka.
1: Ale Piggy to rozlouskl správně, ne? Tak má bod.
0: No, dobře. Řekl, když se to slovo používá, ale neřekl, jak to celé vzniklo. Proč se to říká?
2: No, tak to nevím.
1: A já taky ne. Tak nám to můžeš říct, Justýno.
0: A dostanu bod?
1: Když my nevíme a ty budeš vědět, tak dostaneš bod. Hlavně už to prosím tě řekni.
0: Tak dobře. Neví se to.
2: Co se neví?
0: Tady je dneska zmatek, to vám povím. Každý se ptá na něco jiného. Kdo se v tom má vyznat?
2: No, říkala jsi, že se něco neví. Tak... No,
0: říkám, že se neví, jak vzniklo. Že se říká sůva z nudlí. Hledala jsem to v nejrůznějších knihách, na půdě a tak.
2: Já tomu tedy teď opravdu ale nerozumím.
1: No, Piggy, myslím, že Justýna chce říct to, že u některých slov nebo úsloví se přesně neví, proč a jak vznikla. Protože mohla vzniknout třeba tak, že se někdo, já nevím, přeřekl.
2: Je... Yeah. Takže Justýna je výrobna na přeřekové oříčky, co?
0: No, Figi,
1: a nebo si nějaká nová slova vymyslel a už se tomu tak pak začalo říkat. A to se pak těžko hledá. A to je asi zrovna případ sůvy z nudlí. Je to tak, Justýno?
0: No jistě, jistě. Vždyť to říkám celou houbu.
2: Co?
0: Chloubu. Budu. A dobu.
2: No,
0: dobu.
2: A hned by vzniklo, že by se říkalo, vždyť vám to říkám celou houbu, že jo?
1: No, nevím, jestli by se zrovna tohle ujalo.
2: No, rozhodně by se pak těžko mohl někdo dopátrat toho, jak to vzniklo.
1: Justýno, tak mě napadá... Není možné, že se třeba jen někdo přeřekl?
0: No, jak přidřepl? Ale... Já nedřepím, stojím tu jak podloudnice v louži.
2: Cože? Podloudnice v louži? Co to znamená?
0: To jsem neřekla, Piggy. Řekla jsem komornice v kouři.
1: No, to je ovšem lepší.
0: Totiž borovice v bouři jsem řekla.
2: Máš pravdu, Hugo. Sůvu z nudlí mohla klidně vymyslet nějaká Justýnina příbuzná, no.
1: Koukáš jako sůva z nudlí. Co by to tak mohlo být?
0: Teď jsme si řekli, že se to neví.
2: Už to mám. No. Koukáš jako sůva z nudlí. Mohlo být původně třeba sundáš tako za dva štrůdly.
1: nebo Ondráš volá fůra uhlí.
2: Koumáš jájo za nůž stulí.
0: A vy jste se zbráznili. Zbláznili. Takže pánové, abychom to uzavřeli, mám bod. A hotovo. A příště bych si s olovením... S dolovením. Totiž s dovolením takovéhle vaše tento nos hračičkování vyprosila, ano? Budete se soustředit, protože ten oříšek, který jsem pro vás původně nachystala, to tedy... Neuklofnete. Neuhodnete. Já vám dám chytat se nějaký smůly z hublí. To sůvy.
1: Smůly z hublí.
0: Ale Piggy, Hugo. No, to by přece věděl úplně každý. Každý. Dělat si z toho takovou tento nonc tafiléry. Amfiteátr. Ne, jak se to? Aféru. Aféru. Tak je to správně. Aféru. No to snad nemáte za potřetí. Za potřetí.
2: Nemáme za potřetí dělat za se smůly z hublí v kafiléry. Co jsi to říkala?
0: Amforu. Aféru. Aféru jsem řekla. No. Hugo, Piggy, vy jste vlastně neukáznění.
1: A víš, že se mi potom je vlastně stýskalo.
2: Jo, tak proč jsme museli lézt do skříně, když jsi slyšel, že jde Justýna?
0: Takže je to jasné. Schovali jste se přede mnou. Já to věděla. Vy si nevážíte skutečných mazanců. Vzdělanců, že? To je tedy chování.
1: Promiň, Justýno, já jsem vůbec nedomyslel, jaká je s tebou ohromná legrace. My už to nikdy neuděláme.
2: Vážně ne, zase přijdeš, ano.
1: Prosím.
0: No, opravdu jsem tu dlouho nebyla, takže máte pravdu, to se naladí, napraví. Ode dneška tu budu smažená, pražená.
2: Co?
0: Vlastně, jak se to pečená, vařená, tak? Když jinak nedáte.
2: To jsme moc rádi.
0: No jo, Piggy. No, ty kuličko jedna. No.

0: písnička. Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: No a teď ještě jednou.
0: Až se louka zazelená, kleknu si tam na kolena, utrhnu si kvíteček, upletu si věneček.
1: Jestli se vám tahle básnička líbila, tak běžte na www.piggy.cz a tam ji najdete.

0: Jsem kocour Modrooko. Narodil jsem se, když všechno bylo zelené a plné květů. Když bylo všechno už jenom zelené a květů bylo málo, dala mě maminka sem, co teď žiju. Se mnou tu žije dvounožec. Je veliký a chodí jen po zadních. Po čtyřech běhá, jenom když mi pomáhá najít nějakou hračku nebo když chce, abych si s ním hrál. To se pak válí po zemi, jako já, je veliká legrace. Má tlapky docela holé, nemá žádné drápky a ani z legrace nedovede kousnout. Když ho potom trochu seknu drápkem, teče mu hned červená a já dostanu pohlavek. To se urazím a jdu do svého pelíšku. Tam sedím, ocásek otočený kolem předních tlapek a mračím se. To na mne potom volá, očko, pojď sem, očko, ale já nejdu, protože jsem se urazil a taky nejsem žádné očko, ale modro očko. Očko, to je jako kočko. A já nejsem žádná obyčejná kočka, já jsem kocourek modro očko. Mám modré oči a černý čumáček a černé uši a šedé čelo a šedou náprsenku a černé tlapky a černý ocásek na konci zlomený do háčku. Dvounožec je vůbec velmi nešikovný. Nedovede chodit tiše ani skákat po výškách. A psát umí jenom jednou tlapkou. Já umím psát oběma předními tlapkami. A budu psát každý den. Budu si psát deník.
1: Piggy vtip. Je to oranžové a nevidíš to. Co je to?
2: Nevím, co je to?
1: Pomeranč.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Česká pohádka Jeník a Hanička. Byl kdysi jeden otec a jedna matka a měli hromadu dětí. Otec šel jednou do města, koupil tam míru hrachu a dal každému dítěti po hrachu. Ale na Jeníčka a na Haničku se nedostalo. Proto také velmi plakali, ale otec jim řekl: mlčte a neplačte. Já půjdu do lesa na dříví a vy půjdete se mnou. Můžete si tam nazbírat jahody. Ale Jeník a Hanička zašli v lese příliš daleko. Otec je sice hledal, ale když je nenašel, pomyslel si: jsou už asi doma a kdo ví, kdy už z lesa vyběhli. Zatím Jeník a Hanička v tom boru bloudili a když nenalezli ani otce, ani cesty k domovu, dali se do pláče, neboť se už stmívalo. V tom Jeník uviděl světélko a řekl Haničce: nepláč, tady blizoučko je nějaká chaloupka. Tak tomu také bylo. Ale kdo v té chaloupce bydlí, to děti nevěděli. Proto zaklepali na dveře a hned vyběhla stará babička, ale Jeník a Hanička nečekali a schovali se. Když se babička vrátila do chaloupky, děti zaklepali podruhé a opět se schovali. Babička znovu vyběhla a ptá se: kdo pak je tu? Ale zase nikoho neviděla. Ale sotva, že zaklepali po třetí, vyběhla babička a chytila je a než se nadáli, už je vtáhla do své chaloupky a řekla: to jsem ráda, vy ptáčkové, že vás mám, neboť až vás vykrmím, tak vás také sním. Teprve teď Jeník a Hanička poznali, že se dostali do pasti staré čarodějnice, která na dětském masíčku ráda si pochutnává. Ta je také zavřela do chlévka a dávala jim placky s medem a mlékem, aby brzy hodně stloustly. Za několik dnů šla se podívat, zdali děti už jsou hodně vykrmeny a řekla: Jeníčku, vystrč prst, abych věděla, zdali si už dost tlustý. Jeník však byl chytrý a místo prstu vystrčil píšťalku, co si z domova donesl. Babička čarodějka do ní řízla a hned povídala: jsi ještě samá kost, vystrč ty, Haničko, prst. A když děvčátko tak učinilo, řízla babička do prstýnku a řekla: ty také ještě nejsi vykrmená. A odešla. Jeník a Hanička už měli radost, že čarodějku ošidili a těšili se, že je snad otec přece najde a vysvobodí. Ale ten, ač prohledal celý les, nenalezl po nich ani stopy. Za nějaký čas přišla čarodějka na ně se podívat a zase řekla: už jsem vás dost vykrmila a proto vás sním. A zavedla je k vytopené peci a poručila jim: sedněte si hezky na lopatu, abych do pece vás dostala. Chytré děti sedli si opravdu na lopatu, jeden sem, druhý tam, ale schválně tak nemotorně, že je tam do pece nemohla strčit. Když se pak Ježibaba zlobila, řekl jí Jeník: babičko, nehněvejte se proto na nás, my nevíme, jak si máme sednout, ukažte nám to napřed. Čarodějka poslechla a když seděla na lopatě, řekla: takhle, takhle, je to tak jednoduché. Ale děti, co by řekl fuk, už jí strčili do pece, kde uhořela. Jeník a Hanička byli šťastní, že se zachránili a vyběhli před chaloupku. A tu teprve viděli, že ta chaloupka je celá z perníku. A taková je dosud, pokud ji ovšem neprodali.
0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.

netopiiri kouzlení. Simsala pum pim. Zavřete oči, proletím vám nad hlavou. Frrr. Sametovým křídlem vám pohladím tvář a jsem tu zase s vámi. Já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, kamarád na usmívání, náraní a na kouzlička ukrytá nejen pod kouzelným cylindrem. Máte rádi západ slunce? Ten překrásný, barevný vír, který vykouzlí magická, oranžovo-červeně zbarvená obloha? Ukážu vám, jak si takový západ slunce udělat doma a vysvětlím vám, proč obloha takhle mění barvu. Poslouchejte. Nachystejte si hladkou skleničku z čirého, průhledného skla s vodou, trošku mléka, baterku a lžíci. Máte nachystáno? Raději si před samotným pokusem na stůl rozprostřete noviny nebo igelit. Nejprve začneme tím, co je naprosto jasné. Postavte skleničku s vodou k bílé stěně a posviťte baterkou skrz vodu na stěnu. Uvidíte nijak nezměněné bílé světlo vycházející z baterky. Teď do vody přilijeme trochu mléka. Tak. A zamícháme lžící. Voda se zakalí a teď znovu posviťte baterkou skrze mléčnou vodu na stěnu. Co vidíte? Ano, ano, světlo na stěně je najednou oranžovo-červené. Stejně oranžovo-červené jako slunce a obloha při západu slunce. Jak je to možné? Mléčnou vodou totiž proniknou jen některé světelné paprsky, oranžové a červené. Některým barvám naopak ta mléčná mlha zabrání proniknout. Stejné je to s oblohou a západem slunce. Bílé sluneční světlo prochází vzduchem, při západu však drobounké částice vzduchu propustí jen oranžové a červené paprsky. Ostatní ne. Proto slunce, mraky i obloha vypadají oranžovo-červené. Jak říkám, kouzelník se umí dobře dívat a všímá si, jaký je ten nádherně rozmanitý svět kolem něj, pozoruje, přemýšlí a pak z něj tvoří svět kouzel, čar a snů. Těším se na naše příští setkání. Sametová křídla mávnou, pohladí tě po čele, v roji jisker zmizí přítel, který kouzlí veselé.

0: Babi, je lepší pohádka o koníčkovi nebo o pejskovi?
1: No nevím, Jakoubku. Pohádka o koníčkovi by mohla být lepší než ta o pejskovi, ale na druhé straně by se ti možná líbila víc ta o pejskovi. Tady je dobrá rada, drahá. Ale uděláme to jinak. Jestli uvidíš hvězdu v okně do zahrady, vybereš si pohádku o koníkovi. Jestli se však budou dívat hvězdy do okna na ulici, bude ti děda vyprávět pohádku o pejskovi, co říkáš?
2: Dobře to babička vymyslila, myslí si Jakoubek, moc dobře. A rychle se běží podívat k oknu, které vede do zahrady. Oči si může vykoukat, ale hvězdička nikde. Ještě, že je tu i druhé okno. To byl nápad udělat ve světnici dvě okna, každé na jednu stranu. Dnes bude pohádka o pejskovi. Jakoubek odhrne záclonu, kouká, kouká a ještě kouká, ale nemůže najít ani jedinou hvězdu. Je mu skoro do pláče.
1: Nic si z toho, Jakoubku, nedělej. Jak by mohly svítit hvězdy, když je nebe plné sněhu? Hvězdy jsou v něm schované jako v peřinách, schoulené k sobě, aby jim bylo tepleji. Až se sníh vypadá, bude hvězd v každém okně tolik, že je nikdo nespočítá. Honem utíkej do postele a počkej na dědu. Jen co si vypije lipový čaj, hned bude u tebe. A ty už začni, dědo. Nebo ti za chvilku Jakoubek usne. Podívej se, jak zívá. Když chumelí, je vždycky tichoučko a ticho ze sněhu ukolébá k spánku dřív než pohádka. Celou ves ukolébá, celý svět se vším všudy.
2: Ale vždyť já už začínám. Už vím, o čem budu dnes Jakoubkovi vyprávět. Co pak si měl dneska k večeři? Ovesnou kaši. No ano, nebo ne? Měl, nebo neměl? Jakube?
0: Měl.
2: A snědl si všechno?
0: Snědl?
2: Nelže, babičko.
1: Náš Jakoubek nikdy nelže, dědečku. Ani nenechal Micce talířek vylízat, jak mu chutnala. Ani jsem jeho talíř nemusela mít.
2: No pak máme vyhráno. Mám pro tebe povídání o koníčkovi. A proč právě o něm? No, uhádneš, Jakoubku? No, protože koně rádi oves. Proto jsou tak velcí a silní. Když budeš jíst ovesnou kaši, nikdo tě nepřepere a na vojně tě nezabijou. Tak to ti byl jednou jeden klučina, asi tak velký jako ty, možná o kapánek menší, já ani nevím, a hrozně rád mlsal. Děvčátka bývají mlsnější než kočky, ale tenhle kluk by je všechny strčil do kapsy.
0: Ty holky nebo ty kočky?
2: Ej, ty jeden, že ty mě musíš pořád chytat za slovo.
0: Já už vím, dědo, to se jen tak říká. Už ti nebudu skákat do řeči, budu pěkně poslouchat.
2: No to bych také prosil. Jinak si nechám vyprávět pohádku já od tebe. Tak ten kluk, jak povídám, byl mlsný a býval by jedl jen samé dobroty. Hamba mluvit, kde pak bramboračku nebo hubovník, kde pak chléb s tvarohem nebo brambory na loupačku a kyselo.
0: A koláče? Dědo, koláče měl rád.
2: Koláče, to je holenku jiná. Ty jsou sladké. Ty on jedl tuze rád. Ale teď už poslouchej, jak to bylo dál, protože pohádka o koníčkovi je dlouhá a ještě jsme se k ní ani nedostali. Jednou čekali hosty zdaleka. Vzácní hosté to byli. A maminka toho mlsounka pro ně upekla piškotovou bábovku s mandlemi. Pěkně ji pocukrovala, posypala vanilkou, že voněla široko daleko a postavila ji schladnout do okna od spíže. A víš, co ten kluk udělal? Milý kluk vylezl na okno, protože nebylo vysoko, a tu bábovku, co tak široko daleko voněla, ohryzal kolem dokola, jako myš. No to se ví, že na to maminka přišla, protože každá maminka vždycky na všechno přijde a rozhněvala se. Aby ne, co teď hostům nabídne? Kluk dostal rákoskou na pamětnou a ještě mu vyhubovala, co se do něj vešlo.
0: A co se do něj nevešlo?
2: To si nechala na příště. Naříkala, co s ním má zatrápení a jak se tak zlobí, zařechtá pod oknem kůň. A jaký? celý z marcipánu. Očinger z mandlí, opratě z pendreku, sedlo z čokolády. Maminka se podivila, ale za chvíli se divila ještě víc, protože kůň promluvil lidskou řečí. A že prý si toho nezbedu odvede do cukrového království, kde vládne král cukr Kandl III. Za rok, že ho zase přiveze naspátek, až se nabaží dobrot a vyučí se cukrářem. Nejdřív se maminka rozmýšlela, protože toho kluka měla tak jako tak ráda. Ale kluk hned, že by jel, že by moc rád jel a že se zase vrátí. Prosil a žadonil a znovu prosil, až maminka nakonec svolila. A tak kůň s klukem uhání přes devatery hory a devatery lesy a ještě také přes devatery řeky a pole, až se objevilo městečko jako malované a sladké zrovna k nakousnutí. Oblaka nad ním z cukrové vaty, chaloupky i zámek z marcipánu, květiny z mandlové směsi, stromy měly květy ze sněhové pěny, nábytek byl z čokolády navařený, místo řeky protékala městem malinová šťáva, ptáci měli oči z rozinek a zobáčky z ibiškových pokroutek. Ve vzduchu létaly místo opravdických včel medové bombóny, no co ti mám povídat, bylo to království z cukru a samých dobrot. Koník zastavil u chaloupky, v ní bydlela babička, která se mlsounka ujala. Přinesla mu hrnek kaká se šlehačkou a talíř zákusků a pořád ho pobízela, aby jedl a pil, že až to všechno sní, přinese mu další zákusky. To se kluk měl. Dostal od ní i šaty z cukrového papíru, z knoflíky z atlasek a kokosových špiček. Žil si tam jako v nebi. Ať lízl, kam lízl, všechno bylo sladké. Postel, židle, stůl, okno, ubrus, i talíř a lžíce. To bylo něco pro něj. Na domov si ani nevzpomněl. Jen když kůň pod okny spásal cukrovou trávu, vzpomněl si na maminku, ale honem se pustil do vanilkových rohlíčků, kokosek a sněhových indiánů. Spal v cukrové vatě a mlsal a mlsal. A pak to přišlo. Začaly ho bolet všechny zuby, potom i břicho a žaludek. A potom ho už bolelo všechno, takže nevěděl, co ho vlastně bolí, kde všude a co víc. Jednou za ním přišla babička z cukrového království a kluk jí prosí o kousek chleba. Kývla na souhlas a ve chvíli byla zpátky. Přinesla mu biskupský chlebíček s oříšky a rozinkami, politý kakaovou polevou. Takový nechci, fňuká kluk, chci opravdový, kmínový, se solí, třeba suchý. Takový u nás nikde nenajdeš, řekla mu babička s cukrovým čepcem na hlavě. Nezapomeň, že jsi v cukrovém království. Kluk se biskupského chlebičku ani nedotkal. Dostal velkou chuť na bramborovou polévku a na knedlíky se zelím. Babička mu však přinesla k obědu mísu kremrolí a dort s pařížským krémem. Udělalo se mu špatně jen při pomyšlení, že by to měl všechno sníst.
0: Jo, to já bych si dal.
2: Také bys raději sáhl po topince nebo po kousku suchého chleba, jen si nemyslí. Však také kluk z přemíry sladkostí onemocněl a babička musela zavolat doktora. Ten kluka proklepal, změřil mu teplotu a předepsal mu 3x denně prášek cukru a vrchovatou lžíci medu od lesních včel.
0: To přece předepsal mravenčí doktor polámanému mravenečkovi z obory. Doktor klepe na srdíčko, potom píše receptis. 3x denně prášek cukru, bude chlapík jako rys. Učili jsme se to ve školce, dědo.
2: No, o tom já ovšem, Jakoubku, nic nevím. Já do školky nechodím. Ale za to velmi dobře vím, co předepsal doktor Sladorát z cukrového království Kloučkovi, kterému se začalo stýskat po mamince, po domově, po chlebě a soli. A to si pamatuj jednou provždycky, lepší doma krajíc chleba, než v cizině kráva celá. To je svatá pravda. Ale teď, kde pak jsme nechali toho nešťastného kluka, co?
0: U doktora Sladoráda.
2: Aha.
0: Předepsal mu 3x denně prášek cukru a velkou lžíci medu, polívkovou.
2: No výborně, vidím, že si hlava otevřená.
0: Mám zavřenou hlavu, dědo. Ale, sáhni si na ní.
2: Ale no tak dobrá, dobrá. Snad se tak mnoho nestalo. Chtěl jsem říct, že nejsi hloupý. Tak půjdeme dál. Babička nese klukovi ten lék a on se pustí do pláče. Babičce bylo kloučka trošku líto a tak zavolala koníka. Popásal se nedaleko na červené trávě a popíjel vodu z citronového či malinového potůčku. Už jsem zapomněl, jaká limonáda v něm tehdy právě tekla. Zařechtal a povídá, že je připraven plnit vůli své paní. Že učiní, co bude babička od něho chtít. Toho kluka zavez zpátky k mamince. Chřadne nám tu. Cukrářem se sice nevyučil, ale zmrzání je vyléčen na celý život. Teď bude jíst i špenát s bramborem, až se mu budou dělat za ušima boule.
0: Boule za ušima?
2: No to se tak říká, Jakoubku. Když někdo z chutí jí, říká se o něm, že se mu dělají za ušima boule. A víš co, kuň? No, zařechtal a pádil klusem s klukem k domovu. Jel a jel, jede a jede, zastaví se až před tím domem, kde bydlila klukova maminka. To víš, také se jí po uličníkovi stýskalo. Právě na něj vzpomínala a on tady, my o vlku, vlk za humny.
0: Vlk? A nesežral ho?
2: Bá sama zvou sama, jaký vlk?
0: Jak si teď, dědo, říkal?
2: Tak ho, babičko, slyšíš, no, rozum bradu. Nepřestane mě chytat za slovo a nepřestane. Chtěl jsem říci, že na něho právě myslí a on je tu před ní. To bylo radosti. To bylo shledání. Nejprve musel jít k zubnímu lékaři, aby mu pospravil zkažené zuby. Bolelo to sice, ale kluk ani nešpitl. Natož, aby plakal. Byl rád, že je doma a jedl bramborové placky, škubánky, nudlovou polévku a bramboráky a pil k tomu vodu nebo mléko.
0: Nebo čaj.
2: Nebo čaj. Sladkého se ani nedotkl. Jen když měl svátek nebo narozeniny.
0: Jako já.
2: No, jako ty, vzal si kus piškotové buchty. Ale jen takhle maličký. Koníkovi dala maminka ošatku ovsa a trochu jetel.

0: Jakoubkovi koukal spod límce kousek látky s návodem, jak věc čistit nebo prát. Podobnou značku má dnes snad každá košile, šaty, svetr nebo kabát. Babička značku Jakoubkovi narovnala pod límec.
1: Počkej, co to tu máš za krkem? Nějaké křídlo či co, ještě bys nám uletěl, Jakoubku. Tak, už nám nikam neuletíš, to by tak bylo.
0: Jakoubek zpozorněl. Tak ono na pyžamu přece ještě něco je. O křídle dědeček nevyprávěl.
2: Dědo, co když na pyžamu ještě něco je?
3: Tiše, tiše, mě bolí v břiše.
2: Po čem?
3: Asi po tom hrachu, co bude zítra k obědu.
2: Dědo.
3: V posteli nastalo hrobové ticho a největší osel promluvil Ška.
2: Co Ška? Kdo promluvil? A co říká?
3: A ty jsi promluvila, to jsi neměl dělat. Řekl jsem přece, že promluví největší osel.
1: Ale dědečku, osel je hlupák a to náš Jakoubek není. No. Ten má za ušima, však víš.
3: To má.
2: A dědo, napíša mu ještě křídlo. Babička ho našla. Babička říkala, že tam je. Tady vzadu, za krkem.
3: Opravdu si to říkala, babička?
1: No jo.
3: Jakoubkovo pyžamo, že má křídlo? A jak pak, že už dávno neuletěl, co?
1: Tohle křídlo asi nelétá, dědečku, tak to bude.
3: Aha.
1: Naše štěstí, jinak bychom tu asi už dávno byli sami. No víš, Jakoubkovi se stýská po pohádkové knížce a po večerníčku.
3: No tak, tak dobrá, ale dnes už opravdu naposled. Jak pak se jmenuje ten kluk, co si o něm nedávno říkal, že škrábe jako kocour, Jakoubku?
2: Tomáš, dědečku.
3: Tak tedy, Tomášova teta Marie bydlí v domku obrostlém psím vínem. To ovšem neznamená, že by to bylo víno pro psy. Jen se to tak říká, Jakoubku, víš? Dále teta Marie tuze ráda zpívá. Zpívá z not a tváří se, jako by chtěla spolíkat všechny notové klíče. Jezdí se k ní vlakem, jako k nám do Hajánek. Tomáš vezl teď růže a krabici bonbónů. Teta mu uvařila kakao a na talířek narovnala vanilkové rohlíčky. Byly sice o něco menší než ty z cukrového království, ale Tomášovi chutnali i tak. Teta Marie hladila Tomáše po vlasech za ty růže a za ty bonbóny. Pak si sladce vzdychla a řekla: dnes mi konečně přivezou křídlo. Když to teta Marie říkala, Tomáš div neskoprněl. K čemu asi teta potřebuje křídlo? Ptáci mají křídla k létání a mají dvě. Teta není pták a mluví o jednom jediném. A jak tak přemýšlí Tomáš o záhadě, zazvoní zvonek a teta vykřikla: křídlo, vezou mi křídlo. Dva muži vynášejí nahoru pomalu cosi velkého a pečlivě zabaleného. Tomáš zůstal stát s pusou do kořán. No tohle, že je křídlo. Teta začala s vybalováním a Tomáš jí pomáhal. Konečně před ním stojí velká černá lesklá věc, v které se Tomáš vidí skoro jako v zrcadle. A ta věc má opravdu tvar velikého křídla pohádkového ptáka. Teta zdvihla desku a prsty přejela bílé a černé klapky. Domem se rozezněly nízké i vysoké tóny a teta hraje a zpívá. A Tomáš sedí na koberci a poslouchá. Pod oknem se červenají tulipány, ptáci sedí na stromech a na keřích a také si zpívají. Když začala teta Marie zpívat Spi, děťátko, spi, odletěl Tomáš na podivném křídle tety Marie do říše snů a tiše spí a teta mu hraje a hraje. No tak to je všechno, Jakoubku. Ty teď na křídle odleť rychle z Hajánek do Hajan. Hajany jsou větší a mají tam i delší noc než my.

0: Snad jste už poznali, že má Jakub Filipa. Ale ne, není to jeho bratr, není to ani jeho kamarád. Jakoubek má sice hned několik kamarádů, ale ti se jmenují Zdeněk, Tomáš, David a Luděk. Má také ještě kamarádku a ty říkají Kateřina. Ale Filip se nejmenuje nikdo. A přece má Jakoubek Filipa. Dědeček to řekl a byla to pravda. Mít Filipa znamená mít za ušima. A mít za ušima není nic jiného, než být chytrý, nebýt hloupý. A Jakub opravdu není hloupý. Má už pyžamko zapnuté na knoflíky, co vypadají jako míčky. Jde k posteli a za ním dědeček.
1: Dnes ti vyprávět nebudu, Jakoubku.
2: Dado, pověz mi ještě nějakou pohádku. Třeba jen takhle maličkou.
1: Co myslíš, babičko? Zaslouží si Jakub pohádku?
3: Pro mě, za mě, ještě mu něco málo, pověz. Dnes vyprávěl spíš on tobě, než ty jemu, a pak už je to stejně naposled.
1: No tak já mu tedy ještě něco řeknu, ale doopravdy už naposled. Povídám pohádku, že pes přeskočil hromádku. Povídám druhou, že voda teče struhou. Povídám třetí, že spali na peci děti. A když se vyspali, kus chleba dostali, jako ten kluk, co pořád mlsal, a pak ho bolely všechny zuby. Tak co? Jak pak se ti líbila moje pohádka? Na koubku. Tiše Bleška spí, kdo ji vzbudí, toho sní. A to je konec pohádek z bílého pyžamka.

0: rybky.
1: Kam jdeš s tím papouškem?
2: Jdu ho vrátit do obchodu. Nemíním se od něj dál nechat urážet.
1: Ale vždyť si mi říkal, že mluvit neumí.
2: Mluvit sice neumí, ale kdykoliv jdu kolem jeho klece, klepe si nohou na čelo.

0: Kapitola 5. Proč nemá chobotnice žrát budíky?
1: Bylo parné léto. Slunce pálilo a profesor Kurama se rozhodl, že si vyjede k moři.
0: Avšak v novinách se dočetl, že jsou všechny pláže přeplněny výletníky.
2: Ale co, nebudu si s tím lámat hlavu. Pojedu tam večer, časně ráno se vykoupu a než se všichni lidé nahrnou na pláž, budu už zase zpátky doma.
1: I hned si připravil stan, baterku, budík a všechny ostatní potřebné věci.
2: Třeba se u moře setkám se svou známou holčičkou.
0: Řekl si a vyhlédl z okna, zda se nemění počasí.
2: Co pak to je?
1: Pomyslel si, protože uviděl holčičku v parku.
0: Seděla tam na lavičce a plakala.
2: Co se jí stalo?
0: Neotálel ani chvilku a rozběhl se za ní.
3: Bratříček mi vygumoval všecko, co jsem si nakreslila do sešitu.
1: Vykládala plačtivě panu profesorovi.
2: To je opravdu škoda. Ale počkej, už to mám. Dám ti nesmazatelný inkoust. Tím můžeš psát a kreslit a nikdo ti to nevymaže.
0: Holčička šla s panem profesorem do laboratoře, dostala tam nesmazatelný inkoust a pěkně poděkovala.
1: Pan profesor měl příjemný pocit, že jí pomohl a klidně odpočíval v laboratoři na pohovce.
0: Za nějakou chvíli se ozvalo ťukání na dveře.
2: Kdo pak to je?
3: To jsem já, pane profesore.
1: Za dveřmi stála holčička a slzy jí tekly po tvářích.
2: Co se ti zase přihodilo?
3: Dostala jsem škytavku. A teď moje sestra nemůže jít na svatbu.
2: Jak to?
0: Podivil se pan profesor.
2: Vůbec tomu nerozumím. Vysvětli mi to.
3: Když jsem měla ten inkoust, vrátila jsem se domů.
1: Vzlikala holčička.
0: Bylo to takhle.
1: Holčička se vrátila domů a bála se, aby jí bratříček inkoust nevzal. Uvázala tedy lahvičku na provázek a pověsila ji ke stropu.
0: V tom dostala škytavku.
1: Bratříček jí chtěl pomoci, proto na ní vybafl. Chtěl, aby se lekla a zbavila se škytavky.
0: Jenomže holčička se tak polekala, až nadskočila a šlápla přitom spící kočce na ocas. Kočka se vyděsila, vymrštěla se a chtěla utéci, ale skočila rovnou do smyčky provazu, na kterém byla pověšena lahvička s inkoustem a ta se jí zadrhla kolem krku. Kočka se vylekala ještě víc a pádila i s provazem a lahvičkou do sousedního pokoje, kde měla starší sestra pověšeny svatební šaty.
1: Jak byla kočka vyplašená, zapletla se do svatebních šatů. Chtěla se z nich vymotat, jenže přitom se otevřela lahvička s nesmazatelným inkoustem.
2: Ví už o tom tvá sestra?
0: Zeptal se pan profesor.
1: Holčička zavrtěla hlavou.
2: To je dobře. Já ti tedy pomohu. Pamatoval jsem na to, že někdy bude třeba vymazat to, co napíšeme nesmazatelným inkoustem. A vyrobil jsem zvláštní zmizík, který všechno vyčistí. Pojď, dáme spolu ty šaty do pořádku.
1: Pan profesor šel s holčičkou a společně vyzmizíkovali svatební šaty.
0: Byly teď sněhobílé, snad ještě krásnější než dřív.
2: Tak, a teď mohu bez obav odejet na svůj výlet.
1: Řekl si profesor Kurama, když se vrátil naspět do laboratoře.
2: Že jsem si vzpomněl, když jsem byl posledně u moře, byla tam velice špinavá voda. Vezmu si sebou zmizík. Možná, že se mi bude hodit.
0: Uvažoval a uložil do batohu velkou láhev se zmizíkem.
1: Na večer, když se všichni lidé vraceli z pláže, dorazil profesor Kurama k moři.
0: Na pobřeží si postavil stan.
2: Tady se pěkně vyspím a brzy ráno se půjdu vykoupat. Nachytám si také ryby a upeču si je k snídani.
0: Těšil se.
1: Potom si lehl do stanu a vedle lůžka si postavil budík. Nebyl to obyčejný budík, jak jinak. Tenhle budík sám vynalezl. Měl místo zvonku dvě kovové ruce, každou na jedné straně, a těma rukama spáče lechtal tak dlouho, dokud ho neprobudil.
0: Byla již půlnoc a všude kolem bylo slyšet pouze hučení vln. Avšak mezi vlnobytím se občas ozvalo nějaké zašustění a to se víc a víc blížilo ke stanu.
1: Profesor Kurama o těch zvláštních zvucích přirozeně neměl ani zdání.
0: Šustění utichlo a do stanu se cosi vsunulo.
1: Vyhlíželo to jako sloní chobot, ale nebyl to sloní chobot. Mělo to na sobě plno kroužků.
0: Ano, bylo to chapadlo obrovské chobotnice.
1: Chobotnice pomalu ohmatávala všechno, co bylo ve stanu. Na co přišla, to začala políkat.
0: Snědla nejen chléb, ale taky budík.
1: Nakonec spolkla i velkou láhev se zmizíkem.
0: A ještě popadla pana profesora za nohy a chtěla ho násilím vytáhnout ze stanu.
2: Pomoc!
1: Vykřikl pan profesor, uchopil baterku a posvítil na chobotnici.
0: Ta se polékala a utekla do moře.
2: Tak se mi pěkně spalo.
1: Zlobil se pan profesor a vracel se na lůžko. Ale co to? Stan byl téměř prázdný.
2: To je pěkné nadělení.
0: Bědoval, jenže co měl teď o půlnoci dělat?
1: Schoulil se tedy pod pokrývku a spal dál. Krán byl probuzen obrovským hlukem.
0: Moře se bouřilo a vrhalo proti pobřeží velikánské vlny.
1: Profesor Kurama vyskočil. Okamžitě pochopil, co se stalo. Chobotnice spolkla budík a ten je teď lechtal v žaludku. Rozzuřila se a rozbouřila moře. Mlátila kolem sebe zběsile chapadly a vířila vodu. Jak se tak rozběsnila, praskla jí v žaludku láhev se zmizíkem a chobotnice byla celá bílá.
0: Po nějaké době se moře uklidnilo. Jak sebou chobotnice zmítala, narazila hlavou na podmořskou skálu a ležela nyní bezvládně na dně mořském.
2: Ještě, že tu ráno nikdo nebyl, to je štěstí. Kdyby se v moři koupali výletníci, mohlo dojít k nehodě.
1: Vzdychal profesor Kurama a díval se smutně na moře.
0: V moři pluly ryby a všechny ty ryby byly bezbarvé. Zmizík se rozlil v mořské vodě a vymazal jim všechny barvy.
2: Tohle se nemělo stát. Bezbarvé ryby nejsou ani trochu hezké. Musím s nimi honem něco provést.
1: Profesor Kurama se rychle vrátil do své laboratoře a obratem zpět k moři.
0: Přinesl si potápěčské ploutve a brýle a taky nesmazatelný inkoust.
1: Ponořil se bez váhání na dno a chytal jednu bezbarvou mořskou rybu za druhou a natíral je svým vynálezem.
0: Sledě namaloval černým inkoustem. Je se teda natřel na hnědo. Několik dní tak profesor Kurama pilně pracoval na mořském dně.
1: Lidé ve městě se po něm scháněli, ale pan profesor se vrátil až koncem týdne. Když se ho vyptávali, kde vězel tak dlouho, neodpovídal jim, jenom se tajuplně tvářil. Po čase na jeho záhadné zmizení všichni zapomněli.
0: Jednoho dne přišla k panu profesorovi holčička.
4: Dobrý den, pane profesore. Víte, že moje sestra už měla svatbu a že vypadala překrásně v těch bílých šatech.
2: To jsem rád.
1: Usmál se pan profesor.
4: A už jste četl dnešní noviny?
1: Ptala se holčička. Pan profesor zavrtěl hlavou.
4: Píší v nich, že vylovili nějaké podivné ryby. Chytili prý kambalu, která byla zmalovaná jako skleněná kulička, a pražma vypadala jako tygr a treska jako zebra. A tuňák měl na sobě dokonce nakreslené různé křížky a kolečka.
1: Zasmál se pan profesor, ale vůbec mu nebylo do smíchu.
0: Byly to docela určitě ryby, které nedávno namaloval.

0: koníčku.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky,
1: učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: A teď ještě jednou.
1: My jsme malí ušáci, nemáme nic na práci. Trénujeme běh a skoky přes pařezy,
0: přes potoky.
1: Učíme se kotouly,
0: nekoukáme na bouly.
2: Jestli se vám ta básnička líbila,
3: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: o gaviálovi, který rozkvetl. Po břehu řeky Gangy se procházel gaviál indický. Chodil sem a tam, tam a zpátky. Byl sám a bylo mu na světě smutno. Oh, nikdo mě nemá rád. Nikdo se mnou nechce kamarádit, fňukal. Prý jsem moc ošklivý. Jeden starý buvol, který se přišel ke gaviálově řece napít, mu dokonce řekl, uhni ty zubaté strašidlo. A přitom každý ví, jak tihle špinaví buvoli příšerně vypadají. Jindy k vodě přiběhl tygr. Ten byl naopak velice krásný. Gaviál na něm mohl oči nechat a už z dálky ho zdvořile zdravil. Jenže nafoukaný tygr ani neodpověděl. Jen se po gaviálovi ohnal prackou. Jede, šeredo! Jakoby u tak veliké řeky nebylo dost místa pro všechny. Pak dorazil slon. Gaviál ho viděl, jak se blíží a připadal mu čím dál větší a vznešenější. V Indii sloni nosí štěstí a gaviál se těšil, že štěstí přinese slon i jemu. Jenže slon ho v té spoustě bláta, co ho bylo na břehu řeky, vůbec neviděl.
1: Pozor, zašlápneš mě!
0: Vypískl gaviál. Ale slon měl velikánskou žízeň a pil tak hlasitě, že gaviála ani neslyšel. A když se dost napil, naplácel si na záda bláto a jak důstojně přišel, tak zase odešel. Vlastně bylo štěstí, že mě nezašlápl, pomyslel si gaviál. Sloni štěstí nosí, i když o tom sami nevědí. Mně ho slon také přinesl, ale veselý nejsem. Myslím, že jsem pořád smutný. Nemám kamarády, nikomu se nelíbím, nikdo mě nemá rád. Tak ale pořád kolem dokola lamentoval ten gaviál. Pak se na sebe podíval do vody a div se nerozplakal.
1: Jsem šeredné, zubaté strašidlo s divnou bambulí na nose.
2: Ale ta bambulka je přece roztomilá.
0: Směl bych se posadit? Ozval se tenký hlásek a hned vedle gaviála se něco barevně zatřepetalo. Dovolíš?
1: Gaviál údivem otevřel pusu a zas ji zavřel. Klap! A kdo jsi?
2: Přece motýl,
0: zasmál se hlásek. Ty mě nevidíš? Gaviál trošku zašilhal a uviděl zázrak. Na nose, přímo na té protivné bambuli, seděl nádherný duhový motýl a mával křídly.
2: Tady je tak krásně, tohle je pravé místečko pro mě. Moc se mi u tebe líbí, celý se mi líbíš, švitořil ten motýl. Budu ti říkat Gavi, smím?
0: Gavial nemohl uvěřit svému štěstí.
1: A tobě nevadí, že jsem ošklivý krokodýl?
2: Ale Gavi, ty přeci nejsi krokodýl, poučoval ho motýl. Krokodýlů je v téhle řece spousta. Kde kdo je dneska tady krokodýl? Jenže ty jsi vzácný, nádherný gaviál. Nepovozil bys mě trošku, můj milý Gavi?
0: Tehdy gaviál přestal být smutný a zvesela vlezl do vody s kamarádem motýlem na nose. Pak si spolu už jen pluli vodami řeky Gangy. Gaviálovi koukal z vody jen ten kousek nosu s bambulkou a na ní motýl rozložil svá barevná křídla tak, že vypadal jako plovoucí květ. Když se pak přicházeli k řece napít buvol, tygr nebo slon, pokaždé se divili, jak tomu ošklivému gaviálovi najednou překrásně rozkvetl nos.
3: Tygy hádanka.
4: Byl tu míček a už není. Je tu vlna na pletení.
3: Co pak to je?
4: tak tohle já vím.
5: Byl tu míček a už není, je to vlna na ple... Míček!
4: Tím si hraju.
5: Kulatá vlna, kulatá vlna.
4: No, klubíčko.

0: Budem.
1: Za 300 metrů odbočte na pumpu a dejte si na nuk.
2: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
3: Byl jeden domeček. Byl jeden domeček, v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, na mističce vodička, v té vodičce rybička. Kde je ta ryba? Kočka ji snědla. Kde je ta kočka? V lesi zaběhla. Kde jsou ty lesy? Na prach schořeli. Kde je ten prach? Voda ho vzala. Kde je ta voda? Voli ji vypili. Kde jsou ti voli? Páni je snědli. Kde jsou ti páni? Na hřbitově pochováni.

netopiiri kouslen. Simsala pum pim, teď jsem tu s vámi, já, váš polétavý kouzelníček, netopírek bez pírek, upír nebo vampírek. Kde pak jsem kamarád na hraní a usmívání, který si všímá všedností kolem nás, ze kterých se dají hravě stvořit kouzla. Určitě jste si už všimli, že docela obyčejné věci mají někdy velmi zvláštní a výjimečné vlastnosti. Třeba taková voda. Člověk po vodě chodit nedokáže. To by byl opravdický zázrak. A většina těles, tedy věcí, se ve vodě potopí. Ale některé věci po vodní hladině plavou. Jak je to možné a co všechno voda unese? Nejsou to žádná kouzla, i když to jako kouzla vypadá. Ha! Poslouchejte. Na vodní kouzlení, nekouzlení budete potřebovat hluboký talíř nebo misku naplněnou vodou, kancelářskou sponku, připínáček z nástěnky a třeba pružinku z propisky. Opatrně pokládejte předměty postupně na vodní hladinu, nejlépe pinzetou. Vidíte? Nepotápí se. Je to kouzlo? Není to kouzlo? V tomto případě je to prostý fyzikální jev. To, že se předměty nepotopí, je dáno takzvaným povrchovým napětím vody. Voda je tvořena z mnoha maličkých bobuliček. Říká se jim molekuly, částice. Ty jsou k sobě přitahovány přitažlivými silami. Jako kdyby ty bobulkovaté částice měly ručičky, za které se chytají a drží. Tak se to dá asi představit nejlépe. Vzájemná přitažlivost, to ručičkování molekul způsobí, že se povrch vody chová jako pružná blána. No, podívejte se pozorně na předměty na vodě ještě jednou. Nepřipadá vám, že se pod nimi hladina jakoby prohýbá? Není zajímavé, co všechno voda unese? Asi se ptáte, jak se pozná, který předmět hladina vody ještě udrží a jaký ne. Vodní hladina předmět neudrží ve chvíli, kdy je tíha předmětu větší než ta povrchová síla. Váhu toho předmětu ty ručičky, které se drží, už zkrátka neunesou a pustí se. V tu chvíli se

Dary krále Asmodea. Žil kdysi pastýř, který sloužil bohatému králi. Staral se o jeho početná stáda ovcí a chodíval s nimi každý den na pastvu. Jednou zaslechl štěkot psů a v dálce spatřil, jak psi pronásledují nějakého mladíka. Popadl hůl a pospíchal, aby zachránil mládence z jejich spárů. Zahnal psy a když pomáhal mládenci vstát, všiml si, že jeho postava nevrhá žádný stín. Pochopil, že ačkoliv má chlapec lidskou podobu, musí to být asi nějaký démon. Nemýlil se. Chlapec se na něho přívětivě usmál a řekl: děkuji ti, dobrý muži. Kdybys včas nepřišel, rozsápali by mě. Můj otec je Asmodeus, král všech démonů. A když půjdeš se mnou, jistě se ti bohatě odmění. Pastýr dlouho neváhal. Zavedl ovce zpátky do stáje a vydal se s princem za králem démonů. Putovali dlouho, až do setmění. Potom rozdělali oheň, trochu pojedli a odpočívali. Slyšel jsem, že démoni rozumí řeči ptáků, promluvil pastýř. Nikdy jsem tomu moc nevěřil. Ale ano, je to pravda, odpověděl princ. Povím ti, co si štěbetají ptáci nad námi, chceš? Pastýř přikývl. Princ se zaposlouchal a řekl: mluví o tobě. Jeden říká, jaké prý tě potkalo štěstí, že si jdeš pro odměnu k Asmodeovi. Máš si přát klobouk, který tě udělá neviditelným. Druhý pták ti radí, aby si raději přál kouzelný ubrus, který se zaplní jídlem pokaždé, když ho položíš na stůl. Třetí radí bezedný měšec, stále naplněný zlaťáky. Čtvrtý si myslí, že nejlepší by byla kouzelná hůlka, kterou bys otevřel jakékoliv dveře. Poslední říká, že máš požádat o kouzelnou flétnu krále Asmodea. Vždy, když na ní zahraješ, přivoláš démony, kteří splní každý tvůj rozkaz. Pastýř se zaradoval, jak mu ptáci dobře poradili. Teď už ví, co si má přát. Bude chtít všech pět kouzelných darů. Ráno se opět vydali na cestu. Najednou spatřili u nedalekého stromu spící ženu. Pastýř pohlédl tázavě na démona, ale ten klidně pravil: znám tu ženu. Je to příbuzná mého otce, nemáme se čeho bát. Pastýř ženu prohlížel a všiml si překrásného prstenu na její ruce. Princ si všiml jeho pohledu a varoval ho: neber jí ten prsten. Každý, kdo nosí tento prsten, je ochráněn před každým nebezpečím. Ale kdo ho ukradne, ten zemře do 3 dnů. Pastýř však neodolal pokušení. Tajně jí stáhl prsten z ruky a pospíchal za princem. Brzy došli do paláce a princ hned vyprávěl otci, jak mu pastýř zachránil život. Asmodeus se obrátil na pastýře a řekl mu: jsem rád, že se mému synovi nic nestalo. Jakou odměnu by si spřál za svůj čin? Pastýř zopakoval všech 5 darů, které mu poradili ptáci. Asmodeus se podivil, jak neskromná přání má zachránce jeho syna. Potom si všiml prstenu na jeho ruce. A protože dobře věděl, komu patří, věděl také, že pastýř si jeho darů příliš neužije. Proto souhlasil a daroval mu všechno, co si přál.
Druhý den se pastýř vypravil zpátky domů. Večer ulehl do postele a radoval se, jak na Asmodea vyzrál. Neměl pravdu. Ráno, dříve než stačil ženě a synovi vypovědět, co se mu přihodilo, vyplnila se princova slova. Pastýř se skácel k zemi a zemřel. Ubohá vdova nevěděla, co si počne. Ani ona, ani její syn Jonatan neznali tajemnou moc kouzelných darů. A tak je uložili do truhly. Syn se stal pastýřem na místo svého otce, aby uživil rodinu. Navlékl si na prst otcův prsten jako jedinou památku na něho. Za nějaký čas požádal matku, aby mu přinesla na pastvu nějaký ubrus. Matka hledala po bytě, až objevila v truhle otcův dar od krále démonu. Popadla ubrus a pospíchala za synem. Jonatan rozprostřel ubrus na pařez, aby pojedl svůj chléb, ale v tom se před ním objevily stříbrné a zlaté podnosy plné skvostných pokrmů. Oba oni měli v údivu nad tou spoustou jídla, ale nakonec neodolali, usedli a po dlouhé době se dosyta najedli. Od té chvíle už nikdy netrpěli hladem. Přišlo léto, pálilo prudké slunce a tak Jonatan požádal matku, aby mu dala nějaký klobouk, který by ho ochránil před sluncem. Matka našla jen klobouk, který kdysi přinesl otec před svou smrtí. Chlapec si nasadil klobouk a v té chvíli zmizel. Matka nechápala, kam se její syn ztratil, ale v tom se před ní znovu objevil s kloboukem v ruce a zářivým úsměvem na tváři. Ten klobouk je kouzelný, volal na matku. Když ho nosím, jsem neviditelný. To je úžasné. Dej mi prosím i otcovu flétnu. Zahraji si na ní cestou, aby mi nebylo smutno. Matka mu podala flétnu a Jonatan se vydal na louku. Sedl si pod strom, aby si na ní zahrál, když tu se před ním objevili démoni a ptali se ho, co si přeje. Jonatan se polekal, ale potom zjistil, že démoni mu opravdu nepřišli ublížit. Tím, že zahrál na flétnu, je přivolal, aby mu splnili každé jeho přání. Jonatan vyprávěl matce, co se mu přihodilo. Bylo jim jasné, že nyní už nebudou strádat. Vždyť démoni prozradili Jonatanovi i to, jakou moc má jeho kouzelný měšec, jež je stále plný zlaťáků, i kouzelná hůlka, která odemyká všechny dveře. Od té chvíle zanechal Jonatan služby u krále, zařídil si ve městě velký obchod a začal prodávat jídlo a oblečení za velmi nízké ceny. Chtěl, aby u něj mohli nakupovat i ti nejchudší z města. Brzy lidé přestali nakupovat u ostatních obchodníků a chodili jenom k němu. Kupci se rozhněvali a šli si stěžovat ke králi. Jestli to takhle půjde dál, přijdou na mizinu. Král je pozorně vyslechl a rozhodl, že s tím mladý kupec musí přestat. Nech to na mě, otče, řekla princezna, která znala kouzla a čáry démonů. Postarám se o to, aby toho nechal. Tu noc pozvala princezna Jonatana do paláce. Sloužícím poručila, aby ho hned vzali a vyhodili z okna ve třetím poschodí. Vykonali to. Ale jak Jonatan padal, otočil se mu kouzelný prsten na prstě a tím si přivolal démony. Ti ho v poslední chvíli zachytili a tak mládenec dopadl na zem živý a zdravý. Další den se mládenec vypravil do paláce znovu. Nasadil si kouzelný klobouk, který ho učinil neviditelným,
a dostal se tak až do princezněny komnaty. Odložil klobouk a zjevil se před princeznou. Překvapená princezna i hned zavolala stráže. Poručila, ať vetřelce vezmou a vyhodí oknem z pátého patra. Za chvíli pohlédla z okna a ke svému úžasu spatřila dole mladíka v plné síle, jak se na ní mile usmívá. Princezna přikázala, aby Jonatana okamžitě vsadili do vězení. V té chvíli zahrál mládenec na kouzelnou flétnu krále Asmodea, přivolal démony, kteří před ním postavili neprostupnou zeď, nasadili mu na hlavu královskou korunu a posadili ho na trůn. Co se to tu děje? Křičel vyděšeně král, který ze strachu vylezl na střechu. Chceš mě zničit? Dám ti, co budeš chtít, když odeženeš ty podivné bytosti z mého paláce. Jonatan se dlouho nerozmýšlel a pravil. Chtěl bych tvoji dceru za ženu, králi. Král slezl dolů a šel se poradit s princeznou. Klidně mu to slib, pošeptala mu princezna. A pošli ho za mnou do mé komnaty. Postarám se o něho. Jonatan

Ten se však mezi tím vzpamatoval a uvědomil si, že mu hrozí velké nebezpečí. Oddechl si, když zjistil, že svůj kouzelný prsten má stále na ruce. Asi se o něm zapomněl zmínit. Otočil jím, přivolal démony a ti ho vytrhli strážím z rukou a odnesli daleko odtud. Démoni ho položili v blízkosti dvou jabloní a odletěli. Mládenec vstal, aby se porozhlédl, kde to vlastně je. Tak krásné jabloně ještě nikdy neviděl. Už chtěl ochutnat jablko, když v tom spatřil jakéhosi pocestného, který utrhl jedno červené a když ho snědl, vyrazili mu na hlavě dva dlouhé rohy, pnoucí se až k nebi. Potom muž utrhl jedno zelené jablko, zakousl se do něj a rohy zmizely. Jonatan dostal nápad. Natrhal si červená a zelená jablka a vydal se do města. Brzy se dostal ke královskému sloužícímu a prodal mu vzácná červená jablka do královské kuchyně. Sluha hned přinesl jablka králi a jeho ministrům. Hned jak je snědli, narostly jim na hlavách veliké rohy. Dokonce i princezna okusila jedno jablko a tak si dovedete představit, jaké zoufalství zavládlo v paláci. Přivolali doktory z celé země, ale nikdo si s tím nevěděl rady. Teď přišla ta pravá chvíle pro Jonatana. Přestrojil se za doktora a ohlásil se u rohatého krále. Slíbil, že všechny vyléčí pod podmínkou, že se princezna stane jeho ženou. Král souhlasil, co mohl dělat, přece nemůže královat s takovými rohy. Jonatan jim rozdal zelená jablka a když je ochutnali, byly rohy pryč. Princezna přistoupila k Jonatanovi a pravila, ty nejsi žádný doktor, viď? Ty jsi ten, kterého jsem nechala třikrát vyhodit z okna. Dobrá, vezmu si tě. Jsi lepší než já. Ale něco mi slibte, princezno, řekl Jonatan. Nikdy už neházejte z okna lidi jen proto, že vám stojí v cestě. Slibuji. Usmála se princezna a zahořela k němu velkou láskou.

0: říká Monika Jirkovi. Jak je to vůbec možné, že maminka poznala, že jsem si nemila ruce a to mi je vůbec neprohlížela?
1: Jirka ani na chvilku nezaváhá a odpovídá. To je jasné, zapomněla si namočit mýdlo.
0: Jo, to znamená, že ty děti podváděly a neumily si ruce, viď? To se nemá dělat, protože na rukou máme spoustu různých bakterií. Ruce si mít musíme.

0: Sen pro jezevce. Když se vypravovalo hajadlo na cestu za zimním snem pro jezevce a chystalo se obléct si hajadlovský pláštík, řekl mu správce skladiště snů.
1: Stejnokroj si vezmi, ale špičatou hajadlovskou čepici radši ne. Na cestu k jezevci si nasaď tvrdý pánský klobouk.
2: Klobouk? A tvrdý pánský?
0: Divilo se hajadlo. V šatně hajadel nic takového neměli.
3: No, ano.
0: Kýval správce a nahlížel do zápisků.
3: Máme tu od loňské zimy poznamenáno takové jezevčí přání. Klobouk jako pan Rada.
2: Kdo je to pan Rada?
0: Ptalo se hajadlo, které mělo pro letošní zimu na starosti jezevčí sny.
3: Pan Rada sedává na lavičce v parku, co bydlí jezevčí rodina. Chodí pomalu, nikam nepospíchá, je moudrý a má krásně vykrmené bříško pro špatné časy. Na hlavě nosí, tady to máme poznamenáno, tvrdý pánský klobouk. Když máme budit u svých svěřených spáčů důvěru, musíme vypadat podle jejich přání.
2: Ale v hajadlovské šatně máme jen špičaté čepičky. Čepička se dá krásně popadnout za špičku, když se má smeknout na pozdrav. A štítkem čepice se nařídí směr cesty. Tvrdé a kulaté klobouky nemáme?
3: Posadíme ti na hlavu pralinku. Je to taky tmavé, tvrdé a kulaté. Budeš vypadat jako pan Rada, co sedá na lavičce v jezevčím parku.
0: Pralinka jim zbyla v šatně od návštěvy Verunky, když ve skladišti snů vyjednávala zimní sen pro medvídka Míšu. Protože v medvědím snu už bylo sladkého dost, celý sud medu, zůstala pralinka uložena v šatně mezi výstrojí, výzbrojí a zásobami. Teď se jim bude bonbon hodit. Jezevčí hajadlo si tedy nasadilo na hlavu pralinku. Otáčelo se před kapkou rosy jako před zrcadlem a ostatní hajadla, která se taky chystala na cestu se sny za zimními spáči, obhlížela svého kamaráda ze všech stran. Maličký skřítek v hajadlové uniformě vypadal s pralinkou na hlavě jako hříbek z borového lesa.
4: Vypadáš spíš na houbu, než na člověčího pana Radu,
0: soudilo jedno hubaté hajadlo.
5: Nebo jako voják v helmě, mínilo druhé, starší, které pamatovalo válku.
2: Je to tvrdé a těžké, tlačí to do čela a chce mi to spadnout z hlavy.
0: Fňukalo jezevčí hajadlo, které se samo sobě v tvrdém pralinkovém klobouku pranic nelíbilo.
2: Jak pak s tím poletím?
6: Pralinku ze spoda trošku nahřejeme, aby se čokoláda přilepila,
0: radili všichni dohromady.
6: Bude ti na hlavě držet jako paráda na dortě.
0: A dýchali společně ze spoda na pralinku, aby čokoláda držela a aby pralinkový klobouk cestou neupadl. Konečně bylo všechno hotovo. Ještě namalovali na pralinkový klobouk jezevčí monogram J jako jezevec a jezevčí hajadlo vzlétlo směrem k parku. Když přistávalo, váhalo, po které parkové cestičce se dát. Klopítalo však o zrnka písku při chůzi
4: a dalo se račit trávníkem. Stébla zesláblé podzimní trávy se kývala sem a tam, kudy hajadlo kráčelo. A pralinkový klobouk se vznášel nad trávou jako ve vlnách. Tu ucítilo hajadlo nějaké chramst a chroust, škup a škup a už mělo hlavu o pralinku lehčí. Vzhlédlo vzhůru a uvidělo zubatý, dlouhý čumák. Strachy zapištělo a dalo se na útěk. Ale ten čumák do něj vlídně drcnul a zafuněl jako na omluvu.
2: Odpusťte, pane, myslel jsem, že jste nějaký brouk.
4: Skřítek poznal, že zvíře, které chňaplo po pralince, je celkem míru milovné. Vypjal se a vytkl.
2: Pane, sežral jste mi klobouk. Byl tvrdý, kulatý.
4: Byl sladký, řeklo zvíře a zamlaskalo.
2: Bývali za parkovou zdí čmeláci. Bydleli v mezi. Lidé udělali veliké pole, mez zorali a čmeláčí pochoutka je pryč. Nabídl bych vám náhradou za sladký klobouk čmeláčí larvy v medu a nektaru, ale nemám. Nemám čmeláka mlináře, řezníka ani kominíka.
4: Mlsné zvíře vzdychlo za čmeláky, kteří měli veselá červená gaťata i bílá gaťata jako mlináři i černá gaťata jako kominíci.
2: Čmeláci nejsou. Nabídl bych vám žalud, holubí vejce nebo slimáka, až bude pršet.
1: Potřebuju zpátky svůj klobouk.
4: Zlobilo se hajadlo a nechtělo žádné obchodování.
1: Klobouk, jako má pan Rada a jak si to přáli u jezevců.
2: Já jsem jezevec,
4: řeklo zvíře.
2: A s kým mám tu čest?
1: Jsem jezevčí hajadlo a mám přinést jezevčí rodině sny pro zimní spánek,
4: řeklo hajadlo a pro jistotu se podívalo do zápisníku, aby si ověřilo, že zvíře je v skutku jezevec.
1: Velký, na zimu vykrmený, černobílý čumák z fousisky, drápy hrabavé.
4: Přečetlo si a kývlo. Zvíře vypadalo přesně tak, jak stálo v zápisníku.
2: Buďte vítáno v jezevčím doupěti, vážené hajadlo,
4: zafuněl jezevec.
2: Má rodina vás očekává. Je to kousíček 5 metrů pod zemí za jasmínovým keřem. Tam je klid. Račte za mnou, tudy prosím. To dřevo je jen noha lavičky, na níž sedává pan Rada. Nehrozí žádné nebezpečí.
4: Hajadlo si pomyslelo, že jezevec odposlouchal vznešenou řeč a zdvořilá slova od pana Rady, co tady sedává v onom tvrdém klobouku a není rodině jezevců nebezpečný. Vzpomnělo znovu na nešťastný klobouk a omluvilo se.
1: Pozdravím vznešenou paní jezevcovou jen pouhým pozdravem Halí Belí.
2: Smeknout na pozdrav nemám čím. Nemám klobouk. Ale to s tím kloboukem, to bude mílka,
4: řekl jezevec a zastavil se.
2: Neobtěžoval jsem přáním, aby přišlo v klobouku vážené hajadlo osobně. Já sám jsem si přál mít ve snu klobouk. Tvrdý, kulatý, jaký přináší, čili aportuje, panu Radovi jeho jezevčík Dakl. Já jezevec, on jezevčík, po hrabavém sportu jsme si blízcí. Uměl bych aportovat klobouk panu Radovi jako on,
7: A třeba bychom se domluvili, aby mezi námi nezuřila válka. Mám totiž děti.
0: To už z nory vykouklo malé jezevčátko a za ním druhé, třetí.
7: Vedu vám přítele,
0: řekl otec jezevec.
7: Přinese sen, jak na nás pes vůbec neštěká a jak na něj nemusí pan rada volat, takl k noze.
1: Přinesu takový sen,
0: slíbilo jezevčí hajadlo a pospíšilo opravit zápis a natočit takový sen, aby se při něm malí jezevci nebudili strachy, že vypukla psí válka. A tak se v jezevčím snu ukázal zase park, jasmínový keř a lavička, na jakou chodí odpočívat pan Rada v klobouku a jeho pes Dakl. Na lavičce však neseděl pan Rada, ale starý jezevec v klobouku tvrdém a kulatém, jaký se krásně kutálí, když si s ním hraje vítr. Před lavičkou seděli malí jezevci a starý jezevec je učil.
7: Dnes budete mít hodinu o tom, jak se přináší pánovi klobouk,
0: vykládal.
7: Když chceme mír se psem, musíme umět všechno jako pes, aby se na nás nevytahoval a neňafal na nás u naší nory jako na nějaká hloupá zvířata. Umíme hrabat jako pes, běhat jako pes, tak se dnes naučíme přinášet klobouk jako pes. Začínám.
6: Pozor!
0: Jezevčí učitel hodil svůj klobouk na cestičku v parku a vítr si s ním kutálel, jako když sebral onehdy klobouk pana Rady. Jezevčí učitel zavelel.
7: Všichni jezevci za kloboukem! Teď!
0: A jezevci vyrazili. Vítr si s nimi hrál na honičku po všech cestičkách a celý park byl rád, že si tu někdo hraje, když sem nechodí děti. Jezevčí učitel zavelel.
7: Žádné hraní! Přinést klobouk! Aport!
0: Jezevečkové kutáleli klobouk k lavičce.
7: Jak pak se nosí klobouk? V zubech přece!
0: Káral je a učil jezevec učitel.
7: Až zase vítr vezme panu Radovi klobouk, všichni jezevci alarm a přinesou klobouk v zubech. Dakl bude koukat.
0: A tak se celé jezevčí rodině zdál krásný sen, jak umějí přinést v zubech klobouk panu Radovi, jak pan Rada chválí moudrá a učená zvířátka a jak pes Dakl jen kouká a kouká. Jak vůbec neštěká a nehrabe u jezevčí nory, ale jak si váží jezevce, který zvládl psí umění. A jak mu sám od sebe nabízí pac na potvrzení míru v parku za jasmínovým keřem u lavičky, na které sedává pan Rada se psem, a odkud nehrozí jezevčí rodině už nebezpečí.

0: básnička. Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
2: A teď ještě jednou a pomalu.
0: Josefčíci, ty jsi hoví, vždyť to jsou psi salámoví.
1: Podívej se, mámo, sama, je to salám s nožičkama.
0: Jestli se vám ta básnička líbila,
1: jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.

0: Malý princ šel dlouhopískem mezi skalami a stalo se, že objevil konečně tu správnou cestu. A všechny cesty vedou k lidem. Ale teď se ocitl v zahradě plné růží.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Kdo jste?
3: Jsme růže.
1: Aha. Moje květina mi vyprávěla, že je jediná svého druhu ve vesmíru. A tady je jich nejméně 5000 v jedné zahradě. Jedna jako druhá. Moc by jim mrzelo, kdyby to viděla. Moc by kašlala a dělala, že umírá, jen aby nebyla směšná. Myslel jsem, že mám jedinečnou květinu. A zatím mám jen obyčejnou růži. Růži, 3 sopky, které mi sáhají po kolena. Z nichž je jedna možná vyhaslá. To ze mě nedělá moc velikého prince.
0: Malý princ si lehl do trávy a plakal. Slzičky mu stékaly po tváři jen do chvíle, kdy se z nenadání objevila Liška.
4: Dobrý den.
1: Dobrý den. Kdo jsi?
4: Jsem Liška.
1: Jsi moc hezká. Pojď si se mnou hrát. Jsem tak smutný.
4: Nemohu si s tebou hrát. Nejsem ochočená.
1: Tak promiň. Co to znamená ochočit?
4: Ty nejsi zdejší. Co tu hledáš?
1: Hledám lidi. Co to znamená ochočit?
4: Lidé mají pušky a loví zvířata. A pěstují slepice. To je jejich jediný zájem. Hledáš slepice?
1: Ne, hledám přátele. Co to znamená ochočit?
4: To znamená vytvořit pouta.
1: Vytvořit pouta?
4: Ovšem. Ty jsi pro mne jen malým chlapcem, podobným 100 000 malých chlapců. Nepotřebuji tě. A ty mě také nepotřebuješ. Jsem pro tebe jen liškou podobnou 100 000 lišek. Ale když si mě ochočíš, budeme potřebovat jeden druhého. Budeš pro mne jediný na světě. A já zase budu pro tebe jedinou na světě.
1: Začínám chápat. Znám jednu květinu. Myslím, že si mě ochočila.
4: To je možné. Na zemi se dá vidět všelicos.
1: To není na zemi.
4: Na jiné planetě.
1: Ano.
4: Jsou na tvé planetě lovci.
1: Nejsou.
4: To je zajímavé. A slepice?
1: Také ne.
4: Nic není dokonalé. Můj život je jednotvárný. Honím slepice a lidé honí mě. Všechny slepice si jsou navzájem podobné. A také lidé jsou si podobní. Trochu se proto nudím. Ale když si mě ochočíš, bude můj život prozářen sluncem. Bude to opravdu nádherné, až si mě ochočíš. Ochoč si mě, prosím.
1: Velmi rád, ale nemám moc času. Musím objevit nové přátele a poznat spoustu věcí.
4: Známe jen ty věci, které si ochočíme. Lidé už nemají čas, aby někoho poznávali. Chceš-li přítele? Ochoč si mě.
0: A tak si malý princ ochočil Lišku. Ale v tu chvíli se přiblížila hodina jeho odchodu.
4: Budu plakat.
1: To je tvá vina. Nepřál jsem ti nic zlého. Ale ty jsi chtěla, abych si tě ochočil.
4: Ovšem.
1: Ale budeš plakat.
4: Budu plakat. Jdi se podívat ještě jednou na růže. Pochopíš, že ta tvá je jediná na světě. Až mi přijdeš dát s Bohem, dám ti jako dárek jedno tajemství.
0: Malý princ se bez rozmyšlení běžel podívat na růže, které byly z jeho přítomnosti trochu zaražené.
1: Vy se mé růži nepodobáte. Vy ještě nic nejste. Nikdo si vás neochočil a vy jste si taky nikoho neochočili. Jste takové, jako byla má liška. Byla to liška podobná 100 000 jiných lišek. Ale stala se z ní má přítelkyně. A teď je pro mě jediná na světě. Jste krásné, ale jste prázdné. Není možné pro vás umřít. Je možné, že by si o mé růži obyčejný chodec myslel, že se vám podobá. Ale ona je jediná. Je důležitější než vy všechny. Protože právě jí jsem zaléval. Protože jí jsem dával pod poklop. protože jsem ji chránil. Je to má růže.
0: Malý princ se posmutněle zadíval na zcela uplakané růže a pomalým krokem se vrátil k lišce.
1: S Bohem.
4: S Bohem. Tady je to mé tajemství. Je úplně prostinké. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očima neviditelné.
1: Co je důležité, je očima neviditelné.
4: Lidé na tuto pravdu zapomněli, ale ty na ní nesmíš zapomenout. Stáváš se navždy zodpovědným za to, co jsi k sobě připoutal. Jsi zodpovědný za svou růži.
1: Jsem zodpovědný za svou růži. Jsem zodpovědný za svou růži.
0: A malý princ si větu opakoval stále dokola, aby si ji jednou provždy zapamatoval.
2: Piggy hádanka.
3: Mám pěknou hlavičku a jednu nožičku. Hovím si v mechu v lesíčku.
2: To je to. Hlavičku, nožičku.
3: Bude asi chlapeček.
2: Mechu.
3: Spinka.
2: Já vím, co má hlavičku.
3: Co má hlavičku?
2: Hříbek přece má hlavičku.
3: Je, ty jsi chytrý.
2: Houba.

0: Strejček příhoda. Jeden chalupník byl tuze chudý a nevěděl, jak si k penězům pomoci. I nedal mu čert dobře dělat, šel a ukradnul ze zámku pokladnici se všemi penězi. V noci si je přinesl domů a aby mu žádný na ně nepřišel, vyňal práh a pod něj je položil. Žena se na něho dívala a ptala se ho, kdo mu tolik peněz dal. Ale on věděl, že má hloupou ženu, a proto jí neřekl nic, že je ukradl, nýbrž jen, že jsou jeho.
1: No a proč je zakopáváš?
0: Pro strýce příhodu, odpověděl chalupník. Ráno si něco peněz vzal, řekl ženě, aby o tom nikomu nepovídala a šel do města. Na zámku bylo ráno křik, všichni šli zloději po stopě, ale nemohli se ničeho dopátrat. Bylo k poledni, Selka seděla venku a předla. Tu jede pán na koni, jak ho viděla, pomyslila si, že to bude nejspíše ten strýc příhoda, i volá na něho. Pane, pane, neříkají vám příhoda?
1: A proč pak se ptáte?
0: Pravil se s podivením jezdec. Pravil s podivením jezdec. Já myslela, že jste ten strýc příhoda a že si jedete pro ty peníze, co můj Honza pod práh zakopal. Jezdec slyšel už o krádeži a tak řekl Selce, že se jmenuje Příhoda.
1: No tedy pojďte a vezměte si je, máte je schované.
0: Jezdec slezl, Selka mu odendala práh, on peníze vzal a jel s nimi přímo do zámku. Tam, když je poznali, hned šli z pouty pro chalupníka. Ale žena řekla, že se ještě nevrátil, ale až přijde, že ho tam pošle. V noci přišel muž domů. A když mu žena s potěšením vypravovala, že peníze strýci příhodovi odevzdala, dostal takovou zlost, že by jí byl hnedle zabil. Chodil po sednici a přemýšlel, jak by se trestu zbavil. Najednou mu něco připadlo a řekl ženě.
1: Teď poslouchej, ty motyko hloupá.
0: Slyšel jsem ve městě, že bude dnes v noci potopa světa. Kdo se neschová, ten se utopí. Já vylezu na střechu.
1: Jej, a kam mám vylézt já?
0: Ptá se plačky Selka.
1: Jdi do kuchyňky, já zadělám každou dírku a nepřijde-li voda až na střechu, nebude ti nic.
0: Selka tam vlezla a muž zandal každou skulinu, aby tam voda nemohla. Potom si přistavil ke střeše žebřík a komínem lil dolů do kuchyně vodu. Zprvu se žena modlila, ale čím dál jí voda šla, tím více jí bylo ousko a konečně zaslechl muž temný křik.
1: Utopím se, pomoz Honzo, mám vody po krk.
0: Honza přestal lít, šel ke kuchyňce a tiše udělal malý průchod, aby voda ubývala. Skoro do božího rána Selka stála v kuchyni, potom jí muž otevřel, všecko se uklidilo a on řekl. Až sem ti páni přijdou, můžeš říci, že byla potopa světa. Když úředníci přišli, nechtěl se Honza k ničemu přiznat. Řka, že nebyl doma, že je žena blázen, kdo ví, která ty peníze sem přišly. Zavolali ženu a ptali se, kdy muž peníze zakopával.
1: Před potopou světa, odpověděla žena a pevně na tom stála.
0: Když s ní nemohli páni ničeho svést a muž zapíral, nechali to být. A tak Honza ušel trestu.
2: A teď je tu pohádka na dobrou noc, děti!

Zdravím všechny zvědavce a příznivce všech zajímavostí. Začala jsem s tou narozeninovou písničkou. Ode mě je to spíš písklička. Dneska jsem si totiž uhryzla docela velký sousto v podobě fakt záludný otázky. Poslouchejte dobře. Psala mi Mirka B. z Děčína, že měla narozeniny a že jí maminka pomohla uspořádat prýma oslavu. A že dostala dort a sfoukávala svíčky. Už jich bylo prej 6. No a že by jí zajímalo, proč se ty svíčky v narozeninovém dortu vlastně sfoukávají. Proč se nenechají hořet, když to vypadá tak super, když jsou zapálený. No jo, že mě to ještě nenapadlo. To mě taky zajímá, pomyslela jsem si. Takový otázce říkám výzva. No, co vám budu povídat? Zahryzla jsem se do sítě a co byste řekli? Našla! Heč, heč, heč, hej, jupi, jupi, jupi, jupi. A jsem tu s odpovědí. Možná byste to ani neřekli, ale svíčky zapíchnutý do dortů mají dlouhou tradici. Jo. Kořeny tohohle zvyku se dají vystopovat už někde daleko až v antickém Řecku. To je fakt hodně, hodně, hodně, hodně, hodně dávno. Staří Řekové totiž často zapalovali svíčky jako součást obětí bohům. Abyste pochopili, tehdy se věřilo na nejrůznější božstva. Všechno, na co si vzpomenete, slunce, moře, lesy, země, oheň, kouř a tak, mělo svýho vlastního boha. Řekové jich dokázali vymyslet přes 2000 těch bohů a lidi bohům nosili různý oběti, aby jim ti bohové zachovali přízeň a neposílali na ně různý katastrofy. Nosili jim na oltáře kytky, jídlo, vodu, penízky, pentličky, malý sošky a tak. No a svíčky v dortu byly takovou speciální obětinou pro řeckou bohyni Artemis. To byla bohyně lovu a měsíce. Kulatý dortíky, který jí ty lidi pekli, byly symbolem měsíce a svíčky zase měsíčního svitu. Zkrátka tu bohyni Artemis tímhle způsobem uctívali. Takový uctívání dortíkama, to bych si taky dala líbit. Mňam. No ale zpátky k tématu. Ty svíčky v dortech se ale mohly vzít i odjinud. Existují i další teorie a výklady. Třeba... Jo, tady. V Německu prej svíčka zapíchnutá uprostřed dortu symbolizovala světlo života. Nebo jinde se zase věřilo, že se při sfouknutí svíčky přání toho, kdo tu svíčku sfouk, odesílá rovnou nahoru do nebe, teda jako k bohům, aby to přání splnili. Navíc se ještě věřívalo, že dým pomáhá odhánět zlý duchy. To začíná být strašidelný. No a tak i my dneska pořád dáváme svíčky do dortu a i s tím je spojená spousta pověr. Určitě jste slyšeli třeba tu, že oslavenec si před sfouknutím svíčky musí něco přát a pokud se mu podaří naraz sfouknout všechny svíčky, přání se mu vyplní a bude mít celý další rok štěstí. Pokud se mu to ale napoprvé nepodaří, anebo to svý přání oslavenec někomu jinému prozradí, tak se mu prej nesplní. No, já teda nevím. Máte s tím nějaký zkušenosti? Je to pravda nebo ne? Mirko, jak to vidíš ty? Dorty jsou prýma a narozeniny. No je. Ty má rád každej, že jo? Napište mi něco o narozeninování. Já letím šmědit dál, protože jste hrozně zvědaví. A já jsem ráda, protože odpovídat na vaše otázky mě fakt baví. Mějte se, písklata!

0: tří přání. Životní zásada lichožroutů zní být a nebýt viděn. To znamená vyhýbat se nepříjemnostem, jmenovitě myším, psům, vodě, lidem a Dederonovi. Všechna tahle pravidla Hýlík soustavně porušoval a jeho dědu to trápilo. Měl strach, kam vnuka ta dobrodružná povaha dovede. Hýlík měl zase obavy o dědu. Poslední dobou skoro vůbec nejedl, byl slabý a tak vetchý. Dvě patra nad bytem pana Vavřince žili mladí manželé. Před rokem jim pan Vavřinec zatroubil na svatbě a bylo z toho miminko. Hýlík potom, co s Egonem uzavřel přátelství, učinil slavnostní slib. Co je v domě, není pro mě. A tak nechal na pokoji Egonovi ponožky i punčochy jeho sousedky paní Smutné, ani k té mladé rodince se už nikdy nevypravil. Jenže teď musel slib porušit. Věděl, že na jejich balkóně stále visí nějaké dupačky a my víme, jak jsou výživné. Dostal se k ním po hromosvodu, doma je natrhal na drobné kousky a pár soust dědovi vnutil. Děda pookřál, vstal z postele a povzdechl si. Svět je vzhůru nohama. Ale dědo, to říkáš pořád. A bude ještě hůř. Nikdo si ničeho neváží. Všechno se vyhazuje. Nic se nespravuje. Tak třeba, děda chvíli přemýšlel, mi řekni, kdy jsi měl naposled zaštupovanou ponožku. Možná nikdy, musel připustit Hýlík. Tak to vidíš, řekl děda. Díry už nikdo nezašívá. Určitě někdo vynalezne ponožky na jedno použití. Budou z papíru a ty dražší z navoněného papíru. Šeříkové, mandloňové, pomerančové ponožky. Hýlík se rozchechtal. Nesměj se, napomenul ho děda. Víš, co málem vyhubilo naše vzdálené příbuzné kapesní kožrouty? Papírové kapesníky. Fuj, žvýkat papír, blé. Děda to přešel. Chystal se říct něco velmi závažného. Chlapče, teď mě dobře poslouchej. Já už se brzo vytratím. Jak vytratíš? Kam? To žádný z nás lichožroutů neví. Prostě se ztratíme. Zmizíme stejně tajemně, jako jsme žili. A než ta chvíle přijde, měl bych tři přání. Tak zaprvé, byl bych rád, kdyby mi pan Vavřinec na poslední cestě zatroubil. Snad to nepoplete, usmál se děda, když si všiml, že Hýlík nabírá k pláči. Děda vzal vnuka za obě ruce a přitáhl si ho k sobě. A teď to druhé přání, řekl. Až se vytratím, měl bys od pana Vavřince odejít. Proč? Vykřikl Hýlík. Protože už jsi skoro dospělý, lichožrout. Porušit odvěké tajemství může jedině dítě. Já vím, stali jste se přáteli, Hodně jste toho společně prožili, ale to musí skončit.
1: Proč?
0: Zeptal se Hejlík už slabším hlasem, aby ve světě platil aspoň nějaký řád, Hejlíku. Pan Vavřinec je člověk. Má svůj vlastní, skutečný, člověčí svět. A tebe teď čeká tvůj vlastní, skutečný, lichožroutí život. Hejlík už nic nenamítal, jen poslouchal. A třeba, že nechtěl, cítil, že děda má asi pravdu. Myslím, že vím, proč jste se vy dva tak zblížili. On si, pan Vavřinec, připadá v životě takový lichý. Chybí mu někdo do páru. Jeda chvíli mlčel, než zase pokračoval. Oba jste byli moc, moc, moc opuštění. Bylo vám smutno, tobě po rodičích, i když odešli z ušlechtilých pohnutek. A pana Vavřince patrně opustila nějaká slečna. Helenka, přerušil ho Hylík, a taky z těch ušlechtilých, jak se to říkal? No, a všichni do Afriky. Není to divný?
2: Není, odpověděl děda důrazně. Je to nějaké vyšší určení, na které lichožrout nezná odpověď. Chápeš?
0: Tohle už bylo na Hejlíka moc. Raději se zeptal, dědo, a jaké je to třetí přání?
2: Je poslední a proto nejtěžší. Až tu nebudu, měl bys jít svou mámu a tátu hledat.
1: Do Afriky?
2: Vydechl Hejlík. Třeba až do Afriky, usmál se děda. Odvahu na to máš. A oni tě možná teď potřebují víc, než si myslíš.
1: Myslíš?
0: Ale děda už na tu Hejlíkovskou otázku neřekl nic. Stulil se do klubíčka a usnul.

0: Dobrý večer, děti. Povídáme si o městečku Jankově a zvlášť o Zuzce Všetečné, které se taky říká Zuzka Knoflík. Ale pozor na ta jména. Zuzka Knoflík, tak se jí bude říkat vždycky, protože knoflíky jsou Zuzčina slabůstka, ale Všetečná se už dlouho jmenovat nebude. Proč? Protože Zuzka se bude vdávat. Tohle tedy byla pro celý Jankov novina. Lidé jen žasli. Cože, Zuzka? To Všetečné knoflíkové třeštidlo? A koho si bude brát? Honzu Kroužila. Cože? Hrnčíře Honzu Kroužila? Vždyť ty dva se k sobě vůbec nehodí. Honza je takový klidný člověk. Celé dny sedí u hrnčířského kruhu a pořád dokola trpělivě krouží kulaté čbánky, hrnky a talíře, za to Zuzka. Jak se vůbec mohl stát, že se ti dva domluvili? Tahle otázka vrtala hlavou všem lidem v Jankově. A přitom to bylo docela jednoduché. Jednou v létě na večer si Zuzka Knoflík vyšla ven. Voněli noční fialy, nad zelenými lesy právě plul měsíční úplněk a Zuzku napadlo, ten měsíc vypadá jako obrovský perleťový knoflík, který někdo přišel na modré sametové nebe. Tu, kdo si za plotem, zahrál na foukací harmoniku. Nejdřív hrál zvesela písničku Červená modrá fiala, pak spustil teskně Vy zelení hájové. Zuzka koukla přes plot a zasmála se. Aha, tady v trávě si hoví Honza Kroužil a hraje smutně i vesele. Obě ty písničky se moc dobře hodí takhle na večer, když měsíc jako perleťový knoflík putuje nad zelenými háji a k tomu voní noční fialy. Honza se jenom usmál a zahrál znovu. Zuzka netrpělivě poskočila. Honzo, hraješ hezky, ale pořád stejně. Zkus něco jiného. Proč hraješ pořád dokola jen dvě písničky? A proč ne? Řekl pokojně Honza Kroužil. Vždyť den za dnem je všechno pořád dokola. Celý den kroužím dokola na hrnčířském kruhu kulaté talíře a večer zazahraju dokola písničky. Ale Honzo, co to povídáš? Vykřikla Zuzka. Každý den se přece děje něco úplně, ale úplně nového. Kdepak? Všechno je pořád dokola, broukl Honza. Podívej se třeba na ten měsíc, nedala se Zuzka. Každý den ho přece kousek přibude nebo ubude, ale nikdy, nikdy neuvidíš včerejší měsíc, rozumíš? Myslel jsem si, že měsíc je prostě měsíc, ať jeho čtvrt, půl nebo je celý, zamumlal Honza, ale asi se dá na věci kouknout i úplně jinak, jenomže já to nedokážu. Povzdychl si a Zuzka vyhrkla, já tě to naučím. A začneme třeba s měsícem. Právě před chvílí jsem si říkala, že vypadá jako miska smetany.
1: No to by mě teda nikdy nenapadlo, zamumlal Honza. Žádný hrnčíř nemá takové nápady.
0: Že ne? A já to zrovna slyšela od jednoho hrnčíře, zvolala rozdůděně Zuzka, ale Honza pochybovačně zavrtěl hlavou. Určitě to byl hrnčíř.
1: Byl, stejně jako ty.
0: Jako ty den za dnem kroužil na hrnčířském kruhu kulaté čbánky, misky a talíře. Tenhle hrnčíř na rozdíl od tebe rád pracoval dlouho do noci. Líbilo se mu, když oknem dílny nakukoval na jeho práci úplňkový měsíc. To si pak spokojeně broukal. Tenhle měsíc mi vždycky připadá jako bílá miska po okraji naplněná sladkým mlékem. Kouká mi přes rameno a já zas přes rameno koukám na něj a přitom mě napadá, co jsem kdysi slýchal od své babičky. Aby se člověku splnilo přání, má ho zašeptat přes levé rameno měsíci v úplňku. Víš o tom, měsíčku? Slyšíš mě? Jestli opravdu umíš plnit přání, splň mi, abych tu pořád nebyl sám. Takhle si hrnčíř zas jednou v noci povídal s měsícem a přitom vykroužil misku. Ráno ho napadlo, že téhle misce, kterou udělal za úplňku, dá barvu mléčně bílého měsíčního svitu. A když byla hotová, měl z ní radost. Pyšně si pomyslel, kdybych ji pověsil na nebe, kde kdo by si ji klidně spletl s měsícem. Tu, kdo si zaklepal na dveře, do hrnčířovy dílny vešla dívka, zaštěvetala, dobrý den, pane hrnčíři, jdu koupit nějaké nádobí, ale náhle se zarazila a vydechla, jdu koupit tuhle krásnou misku, která se podobá měsíci.
1: No, ta není na prodej, řekl hrnčíř. Škoda, povzdychla si dívka, tolik se mi líbí. Říkám si, jak by jí slušelo, kdyby ji někdo po okraji naplnil sladkým mlékem, vždyť mléko z měsíční misky by muselo mít obzvlášť lahodnou chuť. Hrnčíři se líbilo, co dívka řekla. Líbilo se mu to tolik, že se zasmál a povídá, ta miska není na prodej, protože tu vám chci dát.
0: Ale to je, jako kdybyste mi dal měsíc z oblohy, zvolala dívka.
1: A proč bych vám nemohl dát měsíc z oblohy, řekla hrnčíř, kterému se dívka líbila čím dál víc, a ona na to špitla,
0: protože bych vám za to musela dát modré z nebe.

0: o měsíci něco nového? Každý den? No to tedy ano, přikývla Zuzka. A proč se ke mně otáčíš zády, když se ti líbí, co povídám?
1: Točím se, abych stál zády k měsíci, zabručil Honza, abych mu mohl zašeptat přes levé rameno přání.
0: Jaké? Vyzvídala Zuzka a Honza broukl.
1: Stejné, jaké řekl ten tvůj hrnčíř.
0: A proč ho raději neřekneš nějaké dívce? Zasmála se Zuzka. Proč ho raději neřekneš rovnou mě?
1: Copak, ty bys tu chtěla se mnou zůstat?
0: Zuzka kývla a Honza se rozesmál. Páni, to všichni v Jankově úžasnou, jakou mám nevěstu. A lidé v Jankově opravdu žasli a nešlo jim do hlavy, jak se ti dva mohli domluvit. A přitom to bylo docela jednoduché.
2: Mám pocit, že svět kolem zběsile pádí a medvěd klenožce lne. Úplně nejlepší to mají hadi, vždyť had si jenom lehne a už jde. Tisíckrát lepší než pachtice v klusu,

sušenek pár a čokoláda. Kamarád Čuník, můj posluchač, příběhy čtu, co psal Josef Hlada. V knihách je všeho kus, smích i pláč. Spisuju román, už mám dvě stránky, medvěd se nevzdává. K čemu hrát fotbal a dávat branky? Psát, to je zábava, kdo hodně čte, ten bývá hlava. Ví lecos o světě, když něco nevíte, a to se stává. V knihách to najdete, sušenek pár. A kamarádi, čas na román a tichý kout. Čtení je dar, co tiší hladí. Na stránkách knih chci jak v moři plout. Myslím, že nejlepším sportem budou šachy. Nep medvěd umí dát mat. Ocením vtip, ne prázdné tlachy. S knihami chodím spát. Všechno je v knihách, jen umět hledat. Jsem fanouškem atlasů. Tak čtěte všichni, číst není věda. Pěstujte cit pro krásu. Sušenek pár a šálek čaje. Hudba tichá zní pokojem, ať kolem si rychlý svět své hry hraje. V leže je medvěd vždy spokojem. Jen ať se mi smějí.

0: Bída. Schudlý hospodář měl hezkou dcerušku, kterou sobě jeden starý mládenec, pán té vsi, vší mocí chtěl za ženu vzít. Ale že holka ho neměla ráda a rodiče k tomu sňatku taky svolit nechtěli, týral je starý ženich jak mohl, naléhal na ně robotou a pro dost malou příčinu dával je být. Tak, že ubohý hospodář toho déle nemohl vydržet a sobě umínil, že se z té vsi vystěhuje. V chalupě, kde ten hospodář zůstával, často něco za pecí vrzávalo. I ačkoliv všecko přehledali a přepícek najednou na vrub obrátili, přece nikdy nic nemohli najít. Ale když už se stěhovali a poslední nářadí vyklízili, uslyšeli najednou za pecí něco hlasitěji vrzat. I poslouchali všichni, co to. A vrz, šup, šup, vyskočila ze zápecí štíhlá a bledá osůbka, podobná švižné paně.
1: Aj, ký to ďábel,
0: zvolal otec.
2: Pro pána boha,
0: vykřikla matka a za ní všechny děti do křiku sedali.
2: Nejsem žádný ďábel,
0: řekla ta štíhlá bledá pana.
2: Ale jsem vaše bída. A když se teď odtud vystěhujete, musíte mě taky sebou vzít do svého nového příbytku.
0: Hospodář, čiperná hlava, viděl, že bídy své nechytí ani neuškrtí. A protož poklonil se jí hluboce a řekl. Dobře, má zlatá milost, paničko, když se ti tak u nás líbí, tedy pojď s námi. Ale vidíš sama, že sobě sami všecko přenášíme i pomoz nám taky něco nést, abychom se rychleji odstěhovali. Bída k tomu svolila a chtěla vzít několik kousků drobného nářadí z domu. Ale hospodář rozdal drobné nářadí dětem, aby je nesli a řekl, že je na dvoře ještě špalíček. Ten, že se taky musí vzít. Poté vyšel na dvůr a špalík sekerou z hůry do polou rozštípnul a zavolal v bídu, pěkně jí prosil, aby mu ten špalík pomohla nést. Bída nevěděla, jak má ten špalek vzít. Až jí hospodář ukázal to rozštěpení, i vstrčila své dlouhé a vyzáblé prsty do skuliny. A hospodář, jakoby z druhé strany chtěl špalek zdvihnout, sekeru honem ze štěrbiny vytáhl a její dlouhé vyzáblé prsty zůstaly tak pevně ve špalku vězet, že jich nikterak nemohla vytáhnout. I křičela, co jí hrdlo stačilo, ale nic nebylo platné. Hospodář všechny věci své s dětmi sebral a potom už nikdy se na to místo nevrátil. I zůstával v jiné vsi a tu se mu tak dobře vedlo, že brzy v celé vsi byl nejbohatším. Hezká jeho dcerka vdala se za poctivého zámožného selského synka a celá rodina byla šťastná. Zatím pak té předešlé vsi pán, co ty chudáky tak trýznil, chtěl tu opuštěnou chalupu jinému sedlákovi dát. I přišel se do ní podívat a vida bídu, jak má ve špalku prsty sevřené a bolestí se svíjí, smiloval se nad tou bledou panou a pomocí klínu prsty jí vyndal a zůpna ji vysvobodil. Od té doby bledá pana na krok neodstoupila od vysvoboditele svého. A když pak pán na stará kolena láskou se sfanfrnil a utrácel, až utratil všecko, co měl.
3: Šeptá srnec, šeptá srně.
4: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
3: A teď ještě jednou. Šeptá srnec, šeptá srně.
4: Nesmíš dupat jako slon, šlapej lesem opatrně. Myslivci dnes mají hon.
5: jestli se vám ta básnička líbila.
4: Jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete.
6: Už je to dávno. Málem se zapomnělo, že se to doopravdy stalo. A co se stalo? Stalo se, že jeden mládenec, říkali mu Janek, vyskočil ráno z postele. Ale to není všechno. On, ten Janek, když z postele vyskočil, popadl hůl a žeprý ji o vlastní záda přelomí, jestli se hned do světa nevypraví a nepotká tam štěstí. Svět je kulatý jako pecen chleba. A když Janek ušel z toho světa první krajíček, potkal kočku. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se kočka. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se kočka. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa druhý krajíček a potkali psa. Kam to šlapeš, Janku? Zeptal se pes. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptal se pes. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa třetí krajíček a potkali kozla. Kam to šlapeš, Janku? Zeptal se kozel. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptal se kozel. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem, ale pořád za nosem. Ušli z toho světa čtvrtý krajíček a potkali krávu. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se kráva. Cože nejsi v posteli? Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se kráva. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. Ušli z toho světa pátý krajíček a potkali slepici. Kam to šlapeš, Janku? Zeptala se slepice. Rád bych držel v pěsti aspoň kousek štěstí, řekl Janek. A nevzal bys mě sebou? Zeptala se slepice. Když nás bude víc, půjdu jako princ, řekl Janek. A tak tedy šli. Jak se říká, nazdař Bůh, chvíli tam a chvíli sem, ale pořád za nosem. Už je to dávno, málem se zapomnělo, že se to doopravdy stalo. A co se stalo? Stalo se, že najednou sluníčko zašlo a měsíček vyšel. A jinak všude tma. A v té tmě narazil Janek na chaloupku. Kde je chaloupka, tam bývá i postel. Pomyslel si a přikázal svým přátelům, aby počkali na kraji lesa. Sám se podívá, co je tam čeká za štěstí. Podíval se a viděl. Na stole hromádka peněz a nad ní čtyři hlavy, tak ježaté a tak všelijaké, že nemohly patřit nikomu jinému než pobertům a zlodějům a dost možná i loupežníkům. To jsou mi pěkní ptáčci, pomyslel si Janek. A ještě si pomyslel, že by nebylo špatné ty ptáky vyplašit. A tak se vrátil na kraj lesa, potichu přivedl své přátele až k chaloupce a tam jim přikázal, ať každý spustí tu svou, ale pěkně najednou a pěkně nahlas. To byla muzika. Kočka mňoukala, pes štěkal, kozel mečel, kráva bučela, slepice kdákala a ti pobertové a zloději a dost možná i loupežníci vyskákali oknem do lesa. Janek a jeho přátelé vešli dveřmi. V chaloupce bylo teplo a hromádka peněz na stole. Ale co, když se pro ní ti pobertové vrátí? Řekl si Janek a hned věděl, co udělá. Kočku usadil do křesla, psa pod stůl, kozla poslal do síně, krávu do sklepa, slepici na střechu a sám si ustlal v posteli. Loupežníci se zatím třásli strachy pod osikou a když se dotřásli, poslali toho nejhloupějšího kaloupce na výzvědy. Kdo ví, co se tam tehdy přihodilo? Ale když o tom ten strašpitel začal loupežníkům vyprávět, byla to hotová básnička. Vejdu tam a achich ouvej, v křesle sedí babice, v rukou drží jehlice, plete páté přes deváté a přitom mě pořád drápe, jak divoká kočka. Skočím pod stůl a tam kovář, proč jsem tam jen les, stisknul mě do žhavých kleští, no byl na mě jak pes. V síni zase čeledín popadne mě za nohy, nabere mě vidlemi jako kozel na rohy a ve sklepě na mou věru strachy ve mě zrovna hrkne, je tam obr, má sekeru, zabučí a jak bík trkne. A ještě venku jeden chlapík čekal na mě na střeše. Chyťte ho, než uteče, křičel, volal. Kde mám vák? Strčím ho tam, kokodák. Není divu, že loupežníci vzali nohy na ramena. Nebo nevzali? Jisté je, že Janek vyskočil ráno z postele a když z té postele vyskočil, popadl hromádku peněz na stole a že prý půjde zase domů. Světa už si užil dost. A nevzal bys nás sebou? Zeptala se kočka a zeptal se pes a zeptala se kráva a zeptal se kozel a zeptala se slepice. Když nás bude víc, budu žít jak princ, řekl Janek. A tak tedy šli domů. Ale kde pak, nazdař Bůh, jednou tam a jednou sem. Teď šli rovnou za nosem.
3: O hádavé holčičce. Takovou hádavou holčičku, jakou byla Emilka, ještě nikdo nikdy neviděl. Když ráno vstávala, už se hádala. A hádala se celý den. Večer, když šla spát, hádala se znova. Škorpila se s botičkami a tkaničkami, s panenkou a míčkem, s jídlem, s tím vlastně nejvíce, s maminkou a tatínkem, s listonošem a kominíkem, se všemi dětmi, ba i s vlastním stínem. A večer se hádala s postýlkou a přikrývkou, s lampičkou a s knížkou. Zkrátka, hádala se a hádala, v jednom kuse hubačila. Pusa jí jela, jako by byla namazaná. Přikryj mě pořádně, křičela večer na přikrývku. Nevidíš, že mi čouhají nohy? A když svítilo slunce, zlobila se na svůj stín. Nechoď pořád se mnou, já tě nechci. Jdi si kam chceš, proč se mi věšíš na paty? A tak pořád do kolečka. Nebylo proto divu, že hádat i hubačit se naučili i její nohy. A potom to začalo. To jste měli vidět a slyšet. Emilka šla po ulici, nesla se jako princezna, šla a šla, krok za krokem, nožka za nožkou a přemýšlela, s kým by se měla pustit do hádky. V tom slyší, jak její levá noha povídá pravé. Teď bychom měli jít doleva. Ne, odpověděla pravá noha. Myslím, abychom šli doprava. Doleva jít je lepší, odpověděla levá noha. Já říkám, že doprava, křičela pravá noha. Já půjdu doleva, rozhodla se levá noha. A já zase doprava. Je libo, vážená pravonožko, jděte si kam chcete, přece vás nedržím. Levá noha se mračila jako kakabus. Prosím, urazila se pravá noha. Půjdu si tedy, kam budu chtít, velevážená levonožko. Nohu si proto na ramena nedám. Po těchto slovech se pravá noha pustila doprava, levá noha doleva a Emilka, bác, ležela na zemi jak dlouhá, tak široká, ani nevěděla, jak se to stalo. Když vstala, obě kolena měla odřená. Plakala a s ní naříkala levá noha a slzy ronila i noha pravá. Emilka si oprášila sukénku a šla dál. Kulhala, belhala se, krůček za krůčkem, nožku za nožkou. No, teď bych šla doprava, ozvala se levá noha. Najednou, podívejme se, ušklíbla se pravá noha. Vy si jděte kam chcete, já teď půjdu doleva. A pravá noha se to namířila doleva, levá noha doprava a chudinka Emilka zase bác. Jak dlouhá, tak široká se natáhla a ani nevěděla jak. Plakala a naříkala, kolena ji bolela, ale zase vstala. Sukénku si oprášila a řekla si, že na bolístky je nejlepší zmrzlina. Jak jen mohla, belhala se na zmrzlinu, ale nohy se jí hádaly dále. Každá si šla, kam chtěla, ta tam, ta zase onam. Levá dopředu, pravá dozadu, potom levá chtěla utíkat, pravá zase zůstat stát a potom levá stála a pravá noha utíkala a to Emilka vždycky jen udělala. Bác, bác, bác. Nohy měla spletené jako preclíky, jako velikonoční pomlásku nebo jako vánočku. Přešla jí chuť na zmrzlinu a tak, že se dostala domů. Ještě na schodech se jí nohy hádaly, nemohly se dohodnout. Levá noha skákala přes dva schody dopředu, pravá noha couvala o dva schody dozadu a přitom se dále hádali a hubačili v jednom kuse. To už bylo s Emilkou zle. Neušla jediný krok, aby nezakopla, aby neupadla jak dlouhá, tak široká. Už nebylo jiné rady, než aby s ní maminka šla k panu doktorovi. Pan doktor Emilku prohlédl, proklepal, na nožky si posvítil a jen vrtěl a kroutil hlavou a vážně pokyvoval. Emilka musela před panem doktorem chodit, procházet se, ale to byla podívaná. Jedna noha doleva, druhá dozadu, jedna noha dopředu, druhá doleva. Emilka pletla nohama a pan doktor se jen udiveně díval, pokyvoval hlavou a pro sebe si říkal, ale to je krásný případ. To je krásný případ. Takový jsem ještě neměl, no to tu ještě nebylo. Chvíli naslouchal, jak se nohy hádají, jak v jednom kuse hubačí a jak se hašteří. Najednou se zeptal. Poslyšte, maminko, není ta vaše holka hádavá? Maminka, která svou Emilku milovala a zhlížela se v ní a nedala na ní dopustit, zavrtěla hlavou. Kde pak, pane doktore, Emilka a hádat se, to je úplný andílek, nejhodnější dítko na světě. Když to maminka říkala, zhlížela se přitom v Emilce a opravdu v ní viděla andílka. Ale pan doktor v andílky nevěřil a povídá. Nevím, maminko, ale vy té holce ubližujete, když se v ní tak zhlížíte. Ona má vážnou nemoc. No, neříkám, že se nedá vyléčit, Lékařská věda je dnes na takové výši, že největší mrakodrap na světě je proti ní jak krabička od zápalek, takže se s tou nemocí ví rady. Emilka trpí chronickou hádanitídou a těžkou, komplikovanou hubatitídou. Udělám, co bude v mých silách, spolehněte se. Když to pan doktor takto učeně vysvětlil, teprve teď maminka kápla božskou a nalila čistého vína. Máte pravdu, pane doktore, ta moje holka je hádavá, až to není pěkné. Hádá se, hubačí a hašteří se v jednom kuse. A to je nějaký kus, pane doktore. Takový kus jste v životě ještě neviděl. Tady to máme, zajásal pan doktor. To je jasný případ. Vaše holka svou hádavostí a hubačením nakazila obě své nohy. Jestli se nepřestane hádat a hašteřit, nohy jí pořád budou dělat alotria. Je jediný lék. Do postele. Nehádat se, nehubačit a nehašteřit se. To byl pro Emilku hořký a nejprotivnější lék. Ležet, nehádat se a nehubačit, což to lze vydržet. Ale přece jen to zkusila. Ležela v postýlce jeden den, dva dny, a když ležela třetí den, řekla svým nohám: nožky, nožičky, povězte, je nám tu zapotřebí ležet a ležet, ani si nemůžeme zaběhnout na zmrzlinu. To je pravda, ozvala se pravá noha. Mně se ležet vůbec nechce. A ku podivu, levá noha souhlasila. Myslíte, že mně se chce ležet? To je nějaká zábava. Běhat, to je něco. Co myslíte, nožky, nožičky, povídá zase Emilka. Zkusíme to, přestaneme se hádat. Nebudete mi už dělat příkusy a alotria. Což pak my, povídají nohy, nožičky. My se už hádat nebudeme. Jenom jestli ty to vydržíš nehubačit. Víš přece, co řekl pan doktor, že ty si nás nakazila. Dám si už pozor, slibovala Emilka. Nezapomeňte však, že to není lehké vyléčit se z tak těžké a nakažlivé nemoci, jako je nebo jak to pan doktor povídal. Nakonec všechno dobře dopadlo. Emilka si dávala pozor. Nehádala se, nehubačila, ani se nehašteřila. A proto také se jí nožičky, nožky brzo uzdravily. Už se jí nepletly jako preclík, nebo jako velikonoční pomláska a jako vánočka. Už nechodili, jak se jim zachtělo a zamanulo, nebo jak je napadlo. Už přestali Emilce dělat psí kusy a různá alotria. A tak zase mohli s Emilkou běhat, mohli se rozběhnout pro zmrzlinu a nemuseli se bát, že se natáhnou a odřou a rozbijí si kolena.
7: Jednou jsem dostala peníze, které jsem si mohla uložit do pokladničky, protože jsem pomáhala jednotit řepu. To jsme dělali společně, my všechny děti z Bulerbinu. Vlastně jsme měli, Lasse, Bosse a já, jednotit řepu, co patří Melangordenu, a Ole tu, co patří Sir Gordonu, ale místo toho jsme si navzájem pomáhali jednotit všechnu řepu dohromady. Dostali jsme zaplaceno za každou vyjednocenou řádku. 4 koruny za ty dlouhé a 2 za ty nejkratší. Měli jsme na sobě zástěry z pytloviny, abychom si neotlačili kolena. Brita, Anna a já jsme měli na hlavách šátky a maminka řekla, že vypadáme jako malé babky. Měli jsme sebou plechový džbán plný šťávy, kdybychom dostali žízeň, No, žízeň jsme dostali okamžitě a tak jsme si vzali dlouhá stébla slámy, strčili je do džbánu a klečeli jsme kolem něho a pili. Bylo to strašně prima srkat šťávu slámkami a tak jsme pili a pili a najednou byl džbán prázdný. Ale Lasse vzal džbán a běžel do lesíčka k prameni a přinesl nám vodu. A pak jsme pili vodu. To bylo zrovna tak zábavné, ale už ne tak dobré. Nakonec se Ole natáhl, jak dlouhý, tak široký na zem a řekl:
8: slyšíte, jak to ve mně žblunká?
7: Měl plný žaludek vody a my všichni jsme poslouchali, jak to v něm žblunkalo, když se pohnul. Když jsme jednotili řepu, celou dobu jsme se bavili a vyprávěli si pohádky. Lasse začal vyprávět strašidelné historky, ale ty vůbec nejsou strašidelné, když svítí slunce. A tak si Lasse vzpomněl, že budeme závodit v tom, kdo dovede nejvíc klít. Ale Brita, Anna a já jsme se k tomu nepřidali, protože paní učitelka řekla, že klejí jenom hlupáci. Lasse zkusil klít jen tak trochu pro sebe, ale asi mu to moc dobře nešlo, protože toho brzy nechal. Nejvíc zábavy bylo při jednocení první den. Potom to bylo trochu nudné, ale museli jsme přesto pracovat dál, protože všechno muselo být hotovo. Jednou, sotva jsme začali, řekl Lasse Olovi: Petruska saldo bum bum. A Ole mu odpověděl: Kolifink, kolifink. A Bose řekl: Mojsi dojsi filibom ararat. Zeptali jsme se, co tím myslili, a Lasse řekl, že je to taková zvláštní řeč, které rozumějí jenom kluci. Řekl, že pro holky je to příliš těžké.
8: Ho, ho,
7: řekli jsme, stejně tomu sami nerozumíte. Náhodou tomu rozumíme, řekl Lasse. To první, co jsem řekl já, znamená, dnes je krásný počasí. A pak odpověděl Ole: ovšem, ovšem. A potom řekl Bose: štěstí, že tomu holky nerozumějí. Potom mluvili celé dlouhé litanie tou svou řečí. Nakonec řekla Brita, že my máme také svou zvláštní řeč, které rozumějí jenom holky. A pak jsme tou řečí začali mluvit. A tak jsme klečeli v řepništi a mluvili jsme těmi našimi různými řečmi celé dopoledne. Nezdálo se mi, že by byl mezi nimi zrovna nějaký rozdíl, ale Lasse řekl, že naše řeč je blbá. Řeč kluků, že je prý mnohem lepší, protože se podobá ruštině.
8: Kolifink, kolifink, řekl zase Ole.
7: A tolik už jsme rozuměli řeči kluků, že jsme věděli, že to znamená ovšem, ovšem. A od té doby neříkáme Brita, Anna a já Olovi jinak než Ole kolifink. Jednou dopoledne, když jsme si udělali přestávku a zrovna jsme seděli na hromadě kamení a pili čokoládu a jedli namazané chleby, které jsme si přinesli, nebe se docela zatáhlo a přišla strašná bouřka a padaly kroupy. Napadlo jich tolik, že byly opravdické závěje, zrovna jako v zimě. Začali jsme utíkat. Byli jsme bosy a jak jsme utíkali v závějích, mrzly nám nohy. Letíme ke Kristin do Lévnesu, řekl Lasse. Děláme vždycky to, co Lasse řekne, tak jsme to udělali i teď. Kristin bydlela v malém červeném domečku kousek odtud. Utíkali jsme tam a naštěstí byla doma. Kristin je už stará, vypadá jako babička, ale je hrozně hodná. Byla jsem u ní už hodněkrát. Je mi náčku děti, řekla a spráskla ruce. A pak ještě dodala: chudáčkové malí. Rozdělala v pokoji v krbu velký oheň, abychom si mohli sundat mokré šaty a ohřát si nohy u ohně. A pak nám Kristin pekla oplatky v železné formě, kterou držela nad ohněm. Taky nám uvařila kávu v konvici, která stála na třech nožkách přímo uprostřed plamene. Kristin má tři kočky a jedna z nich právě měla koťata, která teď ležela v koši a mňoukala a byla hrozně roztomilá. Byla čtyři a Kristin řekla, že je musí dát pryč a nechat si jen jedno, protože jinak by měla dům plný koček a neměla by sama kde bydlet. Je, nemůžete nám je tedy dát, vykřikla Anna. Kristin řekla, že bychom si je samozřejmě mohli vzít, ale co prý by tomu řekly naše maminky, kdybychom přinesli domů koťata? Koťata má přece každý rád, řekla Brita. A tak jsme žadonili a prosili, abychom to mohli aspoň zkusit. Představte si, že to vyšlo přesně. Jedno kotě do Norgordenu, jedno do Melangordenu a jedno do Sergordenu. Lasse vybral kotě pro nás. Bylo takové strakaté s bílou skvrnou na čele. Brita a Anna dostali celé bílé a Ole dostal černé. Když nám šaty uschly, šli jsme s našimi koťaty domů. Jsem ráda, že kočičí mámě aspoň jedno kotě zůstalo, protože jinak by jí nezbylo žádné dítě. Naše kotě jsme pojmenovali Mourek. Brita a Anna pojmenovali to své kotě Micka a Ole to svoje Macour. Žádné z našich maminek to nevadilo, že jsme si přinesli domů koťata a směli jsme si je nechat. Hodně jsem si s Mourkem vyhrála. Přivázala jsem na provázek papírový střapeček a běhala jsem s ním kolem dokola a Mourek běžel za ním a snažil se ho chytit. Lasse a Bosse si s ním napřed taky hráli, ale brzy je to přestalo bavit. A tak se musela sama dohlížet, aby dostali jídlo. Pil mléko v kuchyni z malé misky, ale vůbec ne tak, jak to dělají lidé. Vystrkoval jazyček, který byl docela růžový, a mléko vylizoval. Přichystala jsem mu košík, aby měl kde spát. Hezky měkce jsem mu v něm ustlala. Občas jsme pouštěli Mourka, Micku a Macoura, aby si spolu hráli na trávníku, protože to byli sourozenci a byli jistě rádi, že se mohou sejít. Vydělala jsem si při jednocení řepy 90 korun a dala jsem si je do pokladničky, protože si chci spořit na kolo. Na červené kolo.

0: Pojďte a poslyšte pověsti dávných časů.
1: Poslyšte o našem praotci, o předcích, jak přišli do končin naší vlasti.
0: Slyšte, co se dochovalo z temnoty věků, co zůstalo z báječných vypravování přešlých pokolení. Pomněte na časy těch prvních let i na to, jaká byla tenkrát tvářnost naší vlasti, než sem vkročilo lidské plémě. Za Tatrami v rovinách při řece Visle rozkládala se od nepaměti část prvotní veliké vlasti slovanské. V té charvátské zemi bytovala četná plemena, příbuzná jazykem, mravy, způsobem života. I stalo se, že strhly se mezi nimi vády a krvavé boje o meze a dědiny. V ten čas dva bratři mocného rodu, oba vojvodové, Čech a Lech, spolu se usnesli, že opustí rodnou zemi bojem neblahou. Řekli si:
2: vyhledejme sobě nových sídel, kde by náš rod žil s pokojem a díla si hleděl.
0: Jak se usnesli, tak vykonali. I bral se rod za rodem. Napřečli zvědové a zbrojní muži, prostřed vojvoda Čech, jeho bratr Lech, a kolem nich vladykové, starostové rodů, všichni na koních. Za nimi starci, ženy a děti na hrubých vozích, stáda dobytka, naposled pak znovu zbrojní mužové.
1: Tak brali se nejprve končinami příbuzných plemen, až přešli hranice charvátské země, až přebředli Odru řeku a vstoupili do neznámých hornatých končin.
0: Zlá byla cesta hlubokými hvozdy, zlá jejich chůze luhy a bažinami, plnými rákosí, ostřice, rozlehlých mechových trsů a různých křovin. Z večera zažehovali ohně a topili do úsvitu, aby zář plašila úskočné, líté šelmy.
1: Tak došli až ke třetí velké řece, Vltavě, která divočinou tekla. Když i tu přebředli, počala si všechna čeleť stýskati, že není konce klopotné cesty a nikde stálého odpočinutí. Tu vojvoda Čech ukázal na vysokou horu, jež se před nimi modrala nad širým rovinatým krajem, a děl:
2: poodejdeme pod tuto horu, tam dětem skotu odpočineme.
0: Došli a položili se na úpatí hory, jež slove Říp.

Ráno pak za první zoře vstal Čech a vydal se sám jediný vzhůru na temeno řípu tichým lesem, plným ještě nočního šera. Když vstoupil nahoru, bylo ráno. A hle, široširý kraj se před ním rozkládal do nedozírné dálky až k modravým horám, rovný a volný, les a chrastina, nivy a luka. Bujnou jeho zelení svítily se řeky jako rozlité stříbro.

0: I zaradoval se praotec Čech nad utěšeným krajem. I zamyslil se nad ním, jak tu bude jeho rodu i budoucím pokolením. Když pak třetího dne počalo slunce nad lesy vycházeti, povolal Čech bratra a starší a rozkázal svolati všechnu čeleď. Povystoupiv s nimi na místo, odkud viděli do kraje, promluvil k ním takto.
1: Již nebudete si stýskati, neboť jsme našli kraj, kde zůstaneme a sídla zarazíme. Vy jste, to je ta země, kterou jste hledali. To je ta země zaslíbená, zvěře a ptáků plná, medem oplývající. Na všem budete mít hojnost a bude nám dobrou obranou proti nepřátelům. Hle, je po vaší vůli. Jen jména nemá. Rozvažte, jakým jménem by měla být jmenována.
2: Tvým jménem!
3: Tvým!
4: Vojvoda Čech, potěšen vůli lidu, poklekl na kolena a líbal zemi novou vlast svého plemene. A zlíbav ji, vstal a pozvednuv rukou svých, do širého kraje pohnut volal a žehnal.
1: Vítej, země svatá, nám zaslíbená. Zachovej nás zdravé, zachovej nás bez obrazu a rozmnož nás od národu k národu až na věky.
5: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!
6: Zlatá husa. Byl jeden hospodář a ten měl tři syny. Nejmladšímu říkali pořád jen Truldík a doma byl jen pro smích, za nic ho neměli a při každé příležitosti ho odstrkovali. Jednou měl jít nejstarší syn do lesa kácet stromy. Nežli se vypravil, dala mu ještě matka dobrý sladký koláč z kolika vajec a k tomu láhev vína, aby neměl hlad a žízeň. Když přišel do lesa, potkal starého šedivého mužička. Ten pěkně pozdravil a povídá:
7: dej mi kousek koláče, který máš v kapse, a nech mě napít vína. Mám takový hlad a žízeň.
6: Chytrý syn však odpověděl:
7: když ti dám svůj koláč a své víno, sám nebudu mít nic. Klid se svou cestou.
6: Nechal mužička stát a šel dál. Jak potom začal svůj strom osekávat, netrvalo dlouho a sekl nakřivo, sekera mu zajela do paže a tak musel honem domů a dát si ruku obvázat. Ale to nebylo samo sebou. Přivolal mu to ten šedivý mužič.

Potom zas šel do lesa druhý syn a matka ho vypravila stejně jako nejstaršího, dala mu sebou koláč a láhev vína. Také on potkal starého šedivého mužička a ten ho poprosil o kousek koláče a doušek vína. A druhý syn odpověděl taky náramně moudře. Co dám tobě, to ubyde mě. Klid se svou cestou. Nechal mužička stát a šel pryč. Ale trest ho neminul. Sotva několikrát zaťal do stromu, sekl se do nohy a domů ho museli odnést. I toto, toto, i toto, toto, i co pak se ti stalo?

koto. Zakrátko řekl Truldík: tatínku, puste mě taky do lesa, nechte mě kácet. Otec odpověděl: tvoji bratři se přitom posekali, nehrň se do kácení, stejně to neumíš, si nešika. Ale Truldík tak dlouho prosil, až otec konečně řekl: i tak si s pánem Bohem jdi, když se ti něco stane, aspoň budeš chytřejší. Matka mu dala jen narychlo vodou zadělanou placku a láhev zvětralého piva. Když přišel do lesa, taky hned potkal šedivého mužička. Ten ho pozdravil a povídá: dej mi kousek své placky a dej mi napít ze své láhve. Mám takový hlad a žízeň. A Truldík odpověděl: mám ale jenom obyčejnou vodovou placku a láhev zvětralého piva, ale jestli tím vezmeš zavděk, sedneme si a najíme se. A tak usedli. Ale když Truldík vytáhl svou placku, byl z ní najednou dobrý sladký koláč a ze zvětralého piva ohnivé víno. Najedli se, napili a potom mužíček povídá: protože jsi dobrosrdečný a ze svého daruješ ochotně druhému, pomohu ti ke štěstí. Támhle stojí starý strom, ten porazíš a mezi kořeny něco najdeš. Potom se mužiček rozloučil. Truldík šel ke stromu a skácel ho. Ale jak strom padl, podívejme. Mezi kořeny sedí husa a peří má z ryzího zlata. Vytáhl husu, vzal ji pod paždí, ale nevrátil se domů. Pustil se zaslíbeným štěstím do světa. K večeru zašel do jedné hospody, že tam přenocuje. Ale hospodský měl tři dcery. Ty husu uviděli a jak byly zvědavé, mohli na tom prapodivném ptačisku oči nechat. Hlavně by byli tuze rádi dostali nějaké to zlaté pírko. Nejstarší si řekla: však já už si vyčíhám příležitost, abych si mohla pírko vytrhnout. A když Truldík po chvíli vyšel ven, chytila husu za křídlo, jenže prsty i dlaň jí na tom křídle uvázly jako přismolené. Potom přišla druhá dcera a taky jen s tím úmyslem, že si vezme zlaté pírko. Ale jen o svou sestru zavadila, hned taky zůstala jako přismolená. Nakonec přišla i třetí sestra, taky pro pírko, a první dvě na ní křičely: nechoď k nám, pro všechno na světě, jenom sem nechoď. Ona toť se rozumí nevěděla, proč by k ním neměla chodit, a myslela si, když jsou u husy oni, mohu tam já taky. Přiskočila a jak o sestru zavadila, už k ní zůstala přilepená. Tak chtěj nechtěj, museli tu noc přečkat u husy. Ráno vzal Truldík husu pod paždí, šel pryč a nic se neohlížel na milé tři dívčiny, které byly k huse přichyceny. Pořád museli běžet za ním napravo nalevo, jak Truldíka nohy nesly.

polích je potkal farář. Vyšel si po ránu na procházku a když tenhle průvod uviděl, povídá: Styďte se, holky nehodné, takhle běhat po polích za tím mladým chlapcem, co pak se to sluší? A chytil tu nejmladší, co byla na kraji, za ruku a chtěl ji odtáhnout, ale sotva na ní sáhl, hned taky rukou uvázl a musel běžet pořád za nimi.

0: co proto.
1: Netrvalo dlouho a šel tudy kostelník. Když viděl, jak pan farář cupe v patách za třemi holčinami, podivil se a zvolal: Hle, pane faráři, kam pak tak naspěch? Nezapomeňte, že dneska máme ještě jedny křtiny. Protože se farář ani neobrátil, přiběhl kostelník k němu, vzal ho za rukáv a už byl taky pevně přichycený.

lepil za mě, vždyť je to pan farář v sutaně. Za farářem běží jako psík,

Jak těch pět klusalo jeden za druhým a Trulda s Husou je vedl jako na provázku, šli tudy dva sedláci s motykami, vraceli se z pole. Farář na ně zavolal, prosil je, aby jeho a kostelníka vyprostili. Sedláci přiběhli, ale sotva na kostelníka hmátli, už se taky nemohli odtrhnout a tak už jich bylo sedm, co běželi za Truldíkem se Zlatou Husou.

0: Potom přišli do jednoho města. Tam panoval král, který měl jedinou dceru, a ta dcera byla tak zasmušilá, že ji nikdo nedokázal rozesmát. Proto král ustanovil, kdo princeznu rozesměje, ten, že ji dostane za ženu. Jak to Truldík uslyšel, vydal se s husou a celým jejím průvodem rovnou na zámek a pěkně to tam prováděl po nádvoří. Když princezna uviděla, jak těch 7 lidí pořád běhá za sebou a žádný se nemůže utrhnout, dala se do takového smíchu, že vůbec nemohla přestat. A milý Trulda měl najednou rozumu dost a hned se domáhal své nevěsty. Jenže otci nebyl tenhle zeťáček po chuti. Král si vymýšlel všelijaké kličky a námitky, až prohlásil, že mu nejdřív musí přivést člověka, který dokáže vypít plný sklep vína. Trulda si hned vzpomněl na šedivého mužička, že by mu mohl pomoci, a vydal se znovu do lesa. Došel až na místo, kde porazil strom, a vida. Seděl tam nějaký chlapík a tvářil se tuze strápeně. Truldík se ho zeptal, nad čím se tak trápí.
1: Mám ukrutnou žízeň, odpověděl muž, a nemohu ji uhasit. Studená voda mi nedělá dobře. Pravda, vypil jsem jeden sud vína, ale co to vydá, jako když ukápne na rozpálený kámen.
0: To já bych ti mohl pomoci, povídá Trulda. Jenom pojď se mnou, napiješ se jako houba. Vrátil se s ním na zámek, zavedl ho do sklepa a milý nedopita vzal ty veliké sudy útokem a pil, až ho v bedrech píchalo. Nežli se den se dnem sešel, měl piják celý sklep vypitý do poslední kapky. Truldík se honem hrnul ke králi a znovu se domáhal své nevěsty. Jenže krále zlobilo, že by si takový prostý chasník, kterému všichni ještě ke všemu říkají Trulda, měl odvést jeho dceru, a stanovil mu další podmínku. Nejdříve prý musí přivést takového chlapíka, který dokáže sníst na posezení celý kopec chleba. Truldík se dlouho nerozmýšlel, pustil se rovnou do lesa a vida, zase tam jeden seděl na stejném místě, stahoval si břicho řemenem, mrzutě se kabonil a stěžoval si. To je trápení, už jsem snědl celou pec dobře vypečených pochníků chleba, ale copak je to platné, když má člověk takový hlad jako já. Žaludek mám prázdný a musím se pořád jen stahovat řemenem, aby mě hlad neumořil. Truldík se zaradoval a povídá, i to je snadná pomoc, vstaň a pojď se mnou, najíš se dost a dost, co hrdlo ráčí. A hned ho vedl ke královskému dvoru. Král zatím dal svést všechnu mouku, co jí v říši bylo. A pekaři mu z ní napekli velikánský kopec chleba. Nedosyta z lesa si k němu stoupl, dal se do jídla a za jediný den celou tu horu chleba spořádal, že ani kůrka nezůstala. Truldík teď po třetí žádal o svou nevěstu, ale král se pořád ještě chtěl vyvléknout ze svého slibu a chtěl od něho loď, která by jezdila po vodě i po souši. To už je to poslední, řekl mu. Jak s takovou lodí přijedeš, hned dostaneš mou dceru za manželku. Truldík se obrátil na patě a zas rovnou cestou do lesa na staré místo. Tentokrát tam seděl onen starý šedivý mužíček, kterému dal svou placku, a povídá Truldovi. Pil jsem pro tebe, jedl jsem pro tebe, teď ti dám ještě tu loď. A to všecko proto, že jsi mládenec, který má slitování se starým člověkem.

Zlatou husu pak vzal Truda sebou do lesa, když tam šel hledat mužíčka, pěkně ji zas posadil mezi kořeny skáceného stromu a nechal ji tam. Zlatou husu potom už víckrát nikdo neviděl.

0: Justýna. Justýna.
1: Cože? Co?
0: Už? Už jsem vysílá. Justýno,
1: no, no tohle. Ještě nemám ten poslední tým. Totiž rým.
0: Dobásníš to potom.
1: Vážení a milí posluchači, srdečně vás vítám u vašeho oblíbeného prakticko-poetického pořadu s domácnostní kachnou Justýnou. A jistě, Piggy je tu fraky. Taky.
0: Ahoj, děti. Minule jsi říkala, že máš ještě nějaký další nápad na krmítka.
1: Já mám nápadů, Piggy. Na krmítka také, ale od té doby, co jsem se rozhodla, že budu nejen domácnostní kachna, ale i kachna umělkyně. Musím říci, že se ze mě nápady jen prší. Že ze mě nápady jen srší.
0: Jo. To ti všichni věří. Jen myslím, že můžeme zůstat u těch krmítek, víš? A bude to nejlepší.
1: No, dobře. Jenže, Růžovko, my si musíme něco zopakovat.
0: Já vím, musíme zopakovat, co ptáčci můžou zobat a co ne, abychom jim neublížili. Víš?
1: Správně. Ráda bych ale řekla, že myslím, že pro praktické návody není třeba používat verše.
0: Tak já to řeknu za tebe a bude to rychlejší, jo?
1: No, ale báseň ne. Báseň říkám ve svém pořadu jen já, dáma. Sama.
0: Neboj, já si všechno pamatuju i nezveršované. Ptáčkové můžou, zrní a ovesné vločky a semínka a oři.

0: a kousky jablek a různé bobulky a hlavně nesmí nic slaného, protože po soli by mohli i umřít, viď?
1: No, no, ano, ano. Ty jsi to ale všechno tak rychle vyhrknul, že já teď pořádně nevím, jestli jsi řekl všechno důležité.
0: Neboj se, řekl. Věř mi, Justino. Můžeme se do toho pustit.
1: No, no dobře, takže minule jsme, jak si jistě moji věrní posluchači pamatují, vyráběli jednoduché krmítko z ruličky od toaletního papíru.
0: A co bude dnes?
1: Bude to podobně jednoduché. Nachystala jsem si tady několik velkých šišek borovicových. Takové najdete v každém pořádném lese. Dále tu máš, no? Co? No řekni to sám, co tu máme?
0: Tak med, zobání pro ptáčky v sáčku.
1: No ptačí zob, ten mám z minula. Koupila jsem ho už hotový v obchodě, už namíchaný. A ještě? No, co tu ještě? Co je tu ještě?
0: Provázek.
1: Výborně. A první úkol bude tenhle. Na každou šišku přivaž nahoru provázek kolem šišky.
0: Kolem šišky?
1: Kolem, ale ty mě úplně pleteš. Kolem špičky.
0: No, no udělám, samozřejmě. Udělám takhle nahoře radši dva uzly, aby to drželo, viď?
1: Až to budeš mít, tak každou šišku potři vrstvou medu. A nešetři, ať je vrstva podřádná. Pořádná. Místo medu se také dá použít arašídové máslo.
0: Už to mám asi napatané.
1: A teď tu šišku hoď tady do sáčku s tím zrním. Počkej, pojď sem. Přidržím ti ho.
0: Hop, aj tam.
1: Tak, teď stačí tím sáčkem pořádně různě potřást, zrnička se nabalí na lepkavý med a až se bude zdát, že už se další zrnička nenalepují, protože už nemají kam, tak můžeme šišku ze sáčku zase vytáhnout.
0: Hotovo! No. A teď už stačí jen zavěsit šišku na větvičku a ptáčci si vyzobou, co jim bude chutnat. Paráda! Já udělám ještě jedno šiškové krmítko pro Huga.
1: No ale ne, že zase utečeš.
0: A jedno pro zajíce Antonína.
1: Cože, cože? No, no, no tak udělej pro Huga, pro Antonína ho udělám já. A pak za ním zajdeme a uděláme si procházku a půjdeme krmítka rozvěsit a já přitom budu recitovat. Tak šup, šup, nezdržuj to pigy a nech tam nějaké pěkné zrní na tu Antonínovu šišku. Víš, že Antonín je umělec a nemůže dostat jen tak leda jakou šišku, navíc ode mě.
0: Tak já bych si myslela, že bys možná měla tomu Antonínu tu šišku.

Kolo, kolo, koloběžka, ta by stála za pokus. Kolo jízda, poloklus. Dospělí to neocení, pro ně koloběžka není. Nemáte však ponětí,

0: Každý večer se táta Richard a máma Kidživu sejdou u Mojina Perišku. Nejdřív se přijde pomazlit máma. Má ráda, když jí Moja drbe za ušima. Za odměnu si ji vyzvedne na nohy a nadhazuje do výšky. Moja přitom vždycky výská blahem. Když se dost vyřádí, schoulí se mámě do náručí a to je takové tajné znamení pro tátu. Richard někdy dělá, že to tajné znamení vůbec nevidí. Dneska se ale přišoural blíž a nahrnul si pod sebe slámu, aby se mu pohodlně sedělo. Budeš mi vyprávět něco veselého, žebronila Moja. Ale táta Richard řekl, tentokrát nic veselého, nýbrž poučného. Už jsi, Mojo, dost velká, abych ti pověděl o kouzelné díře. U všech bílých goril tak velká přeci ještě není, vykřikla Kidživu polekaně. Ale jo, mamko, trvá na svém Richard. Uteklo to jako voda a právě teď je ten správný čas. Kidživu se přesto polekaně podívala z Moji na Richarda a z Richarda zpátky na Moju. Nakonec ale vzdychla. Tak dobře, pověsí to. A po tváři jí stekla maličká slzička, protože najednou viděla, že je Moja už opravdu velká holka. Tak tedy, začal táta Richard. Budu ti vyprávět o kouzelné díře. Moja se zachumlala do slámy, ale pak znovu vystrčila hlavu. A bude to dlouhá pohádka. Nebude ani dlouhá, ani krátká, zahučel Richard. Bude tak akorát a už nevyrušuj. Moja si spokojeně mlaskla. Zavřela oči a nastavila své malé gorilí ouško, aby jí tam pohádka vklouzla sama. Tak tedy, začal táta Richard znovu od začátku. Kde si na oněch místech, kde přesně ví už jen hrstka nejstarších goril, je ukrytá kouzelná díra. Každé gorilí mládě ji jednou musí navštívit. A je to ta nejdůležitější chvíle v celém gorilím životě. Skrze kouzelnou díru se totiž dá přivolat velký gorilák, který může splnit malé gorily jakékoliv přání, pokud si to zaslouží. A jak si to může zasloužit? Zeptala se Moja. Nesmí nikdy provést žádnou rošťárnu, ze které by byl někdo nešťastný, ale hlavně, a to je ze všeho nejdůležitější, nesmí nikdy nikomu ublížit. Jednou se pokusila malá gorila jménem Sába velkého goriláka obelstit. Kouzelná díra se otevřela, ona jí pošeptala svoje přání, ale v tom se kouzelná díra začala otevírat víc a víc, Sábě se propadla půda pod nohama a ona do té díry spadla. To se velký gorilák rozlobil, protože věděl, jak moc Sába ublížila svému malému bratříčkovi. Byla to strašná událost. Sába tolik žádala na nové miminko, které se její mamince narodilo, že se k němu v nestřežené chvíli přikradla a ukousla mu tři prsty. Proto velký gorilák přikázal kouzelné díře, aby Sábu spolkla a jak přikázal, tak kouzelná díra vykonala. A co se s tou žárlivou holčičkou potom stalo, špitla Moja. To nikdo neví. Někteří tvrdí, že bloudí v kouzelné díře dodnes. Jiní zase říkají, že jí velký gorilák odpustil, protože slíbala, že už bude hodná. A udělal z ní gorilí vílu. Moja vykulila oči. Ony jsou nějaké gorilí víly? Já jsem žádnou nikdy nepotkal, ale kdo ví? Pokrčil táta Richard rany a než se ho Moja stačila ještě na něco zeptat, usnul.
1: Vigi básnička!
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. Obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: A teď ještě jednou.
2: Obdivuji hady. Lituji veliké hady. Vím, že se svíjejí hlady. 4 metry dlouhý had jen tak nezažene hlad. I když něco uloví, půl těla dál hladoví. Od soboty do pondělí trvá, než se nacpe celý. obdivuji hady, že neumřou hlady.
3: Jestli se vám básnička líbila, jděte na www.pigy.cz a tam ji najdete. Mňau.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Meloun. Představte si melouna, který se narodil v zelinářství, dětství prožil v zelinářství, dokonce i své mládí prožívá v zelinářství, takže pomalu začíná mít strach, že v tom zelinářství nakonec i zestárne. Upřímně řečeno, je to pekelná nuda sedět v jednom kuse na záhoně a jenom koukat. Někomu to možná stačí. Takovému pingpongovému míčku by to stačilo docela určitě. Za prvé proto, že ho pořád někdo mlátí po hlavě. Za druhé, že má tu hlavičku strašně malinkou. A za třetí, že jí má úplně prázdnou. Ani tu slámu tam chudák nemá. Takže když se takový pingpongový míček někam zakutálí, tak tam zůstane sedět na věky jako pecka. Jenže meloun, vážení, meloun je něco docela jiného. Meloun má hlavu jako konev. A čím je starší, tím má hlavu větší a větší a taková ohromná hlava přirozeně uvažuje. Takový meloun zkrátka přemýšlí a přemýšlí hlavně o smyslu života. Říká si, proč jsem vlastně na světě? Přece ne proto, abych tady seděl na záhoně. Určitě mám nějaké poslání, jenomže jaké, krucinál, jaké tak můžu mít poslání? To je problém, na který ještě zřejmě nestačím, na který jsem zatím moc nezralý. Říká si meloun a volá na cibule, které rostou na vedlejším záhonu. Prosím vás, nevíte náhodou, jaký je smysl života? A považte. Cibule jsou pohoršeny, cibule kroutí hlavami. Jak je možné, že ten meloun neví, jaký je smysl života? Ten hloupý zelený meloun neví, že smyslem života je rozplakat co nejvíc lidí. Život je přece slzavé údolí a smysl života tomu musí náležitě odpovídat, říkají cibule. A křen volá, správně, velmi správně, život není žádná legrace. Stačí se zeptat peliňku, že ano. A meloun se v duchu červená. Jak to, že jsem na to nepřišel sám? Ale je cibulím vděčný. Říká si, konečně je mi jasné, co je to život a co v něm pohledávám. Rozplakat lidstvo je poslání značně skličující, nicméně je dobře, že to vím, i když jsem meloun velmi nezralý. Ale považte. Čas letí, slunce hřeje, meloun zraje a jak zraje, má čím dál sladší myšlenky, má čím dál sladší sny, má jich plnou hlavu a začíná být silně nervózní. Napadá ho totiž, že to s ním nebude tak docela v pořádku. Uznejte sami, měl by mít hlavu plnou hořkých snů o plačících lidech a on má hlavu plnou sladkých představ o lidech, kteří se usmívají od ucha k uchu. Zkouší proti tomu bojovat, ale je to marné. A meloun si říká, jsem zřejmě zvrhlý jedinec. Jsem nemrava, jsem odporná anomálie, která dělá ostudu veškeré zelenině. Jestli mám v sobě aspoň kousek cti, skoncuju sám se sebou, a to hned. Zvolá tedy. Zbohem, přátelé. Zbohem, zelenino. A kutálí se pryč. Kutálí se dírou v plotě, kutálí se po cestě, až skončí v příkopu a tam si říká tak a konec. Tady si v klidu shniju. Ale považte, přijdou děti, najdou meloun, smějí se, chechtají se, výskají a volají. Tralala, tralala, máme meloun, krásný meloun, sladoučký meloun. A když se do něj zakousnou, tečou jim sladké slzy po bradě. To meloun pláče radostí nad tím, jak velice se mýlil.

0: chico uma chema. A mãe precisa levar a chica na chema. E a grande precisa levar a chica na chema. Tá que na poeira ou na chica uma chema.
1: Se você é todo o desmanhético.
0: Olha, pozvání na nedělní posvícení. Máme prý spolu obejít všechny známé a pozvat je na naši chalupu na posvícení.
1: A to přitom musíš takhle bulet. Teď to bude náramná legranda. No. Taková se šlo.
0: Jo, legranda. Víš ty vůbec, co je to posvícení?
1: Jak bych nevěděl, posvícení, to je přece... No, sejdou se lidé a zpívají. To je zlaté posvícení, to je zlatá neděle. Máme maso a zas maso, k tomu kousek pečeně.
0: No, tady to vidíš, máme maso a zas maso. A jaké maso jedí lidé?
1: To je otázka.
0: No?
1: Veškeré maso, aniž to obsahuje značné procento bílkovin. Kdybychom byli bíložravci, jedli bychom jetlíček, eventuálně sušené traviny.
0: Co to mluvíš o bílkovinách, když se na nás žene pohroma?
1: Jaká pohroma?
0: Slepičí polévka, husa s knedlíkem a zelím, smažené vepřové řízky s bramborovým salátem, jitrnice, jelítka, plejt, tlačenka.
1: Chápu tvoji starostlivost o udržení tělesné linie, ale někdo se třeba rád nadlábne, to je lákavé. Znáš to přece, Máni, o posvícení všechno to voní, tak jako v apatice. Tu voní jitrnice.

0: budeme. Je, Radkuláče.
1: No, Máni.
0: Tak tohle to ti nic neříká.
1: Podívej se, Máničko, tatulda je prostě důkladný člověk. Na všechno se chystá delší čas, to pochop.
0: Ale...
1: Počkej. Jak je to s tím řezníkem?
0: No,
1: ty myslíš?
0: No, že našemu pašíkovi hrozí to nejhorší. A obě husí, Zorka i Dorka, se mohou chystat na pekáč.
1: Jo tak, takhle.
0: No právě.
1: To by postihlo také naší slípku Pepinku.
0: No.
1: Tak to teda ne.
0: No a co chceš dělat, Urvínku?
1: Ať si pečou buchty a koláče, našeho domácího zvířectva se ani nedotknou. Hele, Máni.
0: No.
1: Máš nějaké finanční úspory?
2: No, něco mi ještě zůstalo v kasičce z těch peněz, co jsem dostala za vysvědčení.
1: Já tam taky něco mám, tak pojď.
2: No, a co ta pozvání na posvícení?
1: Tak jdeme cestou.
2: Ale říkal jsi přece...
1: Jen klid, vím, co dělám. Jdeme!
3: Ach, ty buchty.
4: Ani mi to nebudete věřit, pane Spejble, ale musela jsem těsto zadělávat v neckách, jako za starých časů.
3: I co bych nevěřil. Paní Kateřino, vždyť tu také bude lidstva.
4: No to ano.
3: No počítejte se mnou.
4: No.
3: Chystají se ze Zulkovi, samozřejmě
4: ano.
3: Paní správcová.
4: No jistě.
3: Pan Čuchta schodí, ten také nesmí chybět, ano, ona teprve ne. A to máme jenom lidi z baráku. A to ještě přijede celý ansámbl, tedy bych řekl soubor našeho divadla, to víte, herci.
4: No, hladový, že? Jen aby to nedopadlo jako v té písničce.

0: No vidíte, vidíte, no. Co se všecko může stát, paní Kateřino, ale myslím, že o naše hosty bude řádně postaráno.
1: No, jen jestli jste v Praze něco nezapomněli.
0: Ale kde, co vás nemá? Vzal jsem to všechno podle seznamu. 10 druhů koření, špejly na jitrnice, ubrousky, na ústa, žano, ale všechno to musí klapnout.
1: A neměl byste, pane Spejble, to prase trochu omejt, než přijde ten řezník?
0: Víte, že jo. No. Aby nebylo špinavé jako prase, ano, no, to máte pravdu. A to já zrovna opláchnu i ty husy. Co jsou v tom krmníku? Chuděry, nedostali se na rybník. Tak to já už běžím,
1: Ještě, že se ty děti dovedou tak pěkně zabavit někde v lese. Ono to není nic pro oko, když se dá řezník do práce. No. Pravda, dnes už ta mládež nemá takový cit k té domácí havěti. Ale stejně člověk přivykne.

0: cení, zítra zlatý.
1: Paní Kateřino.
0: Ano.
1: Paní Kateřino, zloději.
0: Cože?
1: No, krádež za bílého dne. Chlívek nikde. Totiž chlívek prázdný, prase nikde. Husi pryč, i ta Pepinka.
0: Co to říkáte, to je nadělení.
1: To je nadělení, to je. Zloděj, zlodějský. Nechali tam tenhle ranec. Už to nemohli všechno ani pobrat.
0: Ukažte ten ranec.
1: Je to hrozná tíha. Já ho tady vysypu na stůl.
0: Ukažte. Konzervy.
1: Šmanko, ty to museli před náma vykrást nějakou samoobsluhu.
0: Ale podívejte se, pane Spejble, slepičí polévka s domácími nudlemi a tady husí prsa.
1: A tady prosím bravčová.
0: Ano, bravčová.
1: To je jako vepřová ve vlastní šťávě. To je konzerv jako pro chmelovou brigádu.
0: A mně se zdá, že ten ranec poznávám.
1: Neříkejte, to by bylo znamenité. Veřejná bezpečnost by mohla rychle zasáhnout. To bychom je tak říkajíc přivedli na stopu.
0: A víte, že je docela chápu.
1: Koho, paní Kateřino? Snad ne ty zloděje.
0: Ale ne. Zavolejte Hurvinka a Máničku, pane Spejble.
1: Myslíte, že o tom něco vědí?
0: Zcela určitě.
1: Tak to nesmíme ztratit ani vteřinu. Ani vteřinu. Hurvinku, Máničko, domů.
0: Vždyť jsme jim tu havěť koupili na chalupu, abychom je zblížili s přírodou a životem na venkově. A teď bychom je o to vlastně připravili.
1: Promiňte, paní Kateřino, já vám ale vůbec nerozumím.
0: To nic, už jdou. A tak vám to Hurvínek jistě vysvětlí.
2: Zdá se, že jste náš úskok prohlédli.
3: Pašík, Dorka, Zorka i Pepinka jsou v lese v té opuštěné hájence.
1: Šmanko, ty kdo je tam zatáhl?
2: No, když dovolíš, taťuldo, tak my.
1: Ale proč? Vždyť tu může každou chvíli být pan řezník.
0: No právě, proto jsou v té opuštěné hájovně. Bylo jim líto těch zvířátek. Vždyť tu vlastně byli pro radost a pro zábavu, a ne na vykrmení.
2: Ovšem, hlady ta zvěř u nás netrpěla.
1: A co teď budeme dělat?
0: Tak příkladně vy, pane Spejble, vy dojdete k řezníkovi a řeknete mu, aby nechodil.
4: Sláva, sláva!
0: A vy? Vy zase přivedete tu zvěř domů a zavřete je do chlívku.
3: Ale nic se jim nestane.
1: Ale co? Co hosté? Co bude s naším posvícením?
0: To je zase můj úkol. Koláče a buchty jsou napečené a teď z těch konzerv připravím to ostatní. No, pravé české posvícení to nebude.
1: Jo, bude to poněkud konzervované posvícení, že ano?
0: Ale na...

0: Rytíř podvazkového řádu. Před Kilimandžárem už čekal kudla Dederon. Ukáž! Vtáhl Hihlíka dovnitř. Popadl igelitku a obsah vysypal k ostatním licháčům, ukradeným už předtím v Číňanově krámku.
1: Věřil jsem, že to dokážeš, řekl a svolal celý svůj gang. Mládenci, zatleskejte našemu novýmu parťákovi. Ať žije Hihlík!
0: Všichni až na Tulamora juniora zatleskali a chtěli si s ním podat ruku.
1: Kamarád Hihlík splnil přijímací zkoušku a bude pasován,
0: zvolal Dederon. Najednou se celý proměnil, vypadal slavnostně a mluvil spisovně. Lichožrouti se rozestoupili do půlkruhu kolem barového pultu. Na něm Hihlík stál a nevěděl, co ho čeká.
1: Poklekni,
0: vyzval ho Dederon. Hihlík poslechl. Dederon držel plechový tác, na kterém se tu roznášely půl litry piva. Teď na něm spočívala nějaká starodávná punčocha se stříbrným podvazkem. Tác položil před klečícího Hihlíka.
1: Polipi,
0: přikázal. Hihlík poslechl. Dederon tác s punčochou ukradenou z muzea údajně připatřila slavnému pirátovi séru Francesi Drakeovi, opět pozvedl a pravil.
1: Slavnostně tě pasuji na rytíře podvazkového řádu kudly Dederona.
0: A udeřil tím tácem Hihlíka do hlavy. Hihlík si oddechl. Má to za sebou, ani to moc nebolelo.
1: Teď se postav a ukaž mi levé ucho.
0: Dederon mu dvěma prsty ucho řádně promnul a druhou rukou mu probodl lalůček mocným spínacím špendlíkem. Hihlík jen sykl. Věděl, že bolest nesmí dát najevo.
1: Tento špendlík je spíná s námi všemi,
0: zvolal Dederon a hned na to se ti vychrtlí ošpendlíkovaní lichožrouti kolem Hihlíka radostně srotili. Teď už se k němu přišoural i Tulamor junior. Každý kromě Hihlíka by poznal, jak žárlí. Ani Dederonovi to neuniklo.
1: Co vy dva? Tváříte se jako spiklenci a přitom jste bratranci,
0: zašklebil se. Nečekal na odpověď a vedl je do komory se železnými dveřmi. Ze zaprášené skřínky vytáhl to, na co Hihlík nejvíc čekal. Váček s amuletem. A sám mu ho pověsil na krk. Hihlík to přijal zdánlivě bez zájmu. Víc ho zaujaly prázdné igelitové pytle v koutě. Z ničeho nic do nich začal strkat všechny ponožky, které tu byly všude rozházené. Dederon na to nevěřícně zíral.
1: Co to děláš?
0: Zeptal se až po chvíli.
2: Bratránek tu uklízí. On je takhle vychovaný.
0: Chechtal se Tulamor junior.
3: Klídek! Dělám tu místo pro další.
0: Utrousil Hihlík na půl pusy a cvrknul do špendlíku, i když to trochu bolelo.
1: Líbíš se mi čím dál víc, pochválil ho kudla. Místo to budeme brzo potřebovat.
0: Na co, šéfe? Zeptal se Hihlík.
1: Čekáme přece výkupný.
0: Odpověděl Dederon a Hihlíka poslal pryč. Tulamora zavřel v komoře a odešel do své tajné místnosti, kam nikdo nesměl vstoupit. Potřeboval si promyslet, jaký další tah udělá v rozehrané partii s velkým šéfem. A hlavně potřeboval si šlehnout. Vytáhl z pouzdra ponoštičku a namočil ji do plechovky piva. Dneska si ten dudlí pěkně vychutná.

0: Za dávných časů bývaly pohádky o všem, nač se jen člověk podíval. A jestli o něčem pohádka nebyla, hned někdo přišel a vymyslel ji. Tenkrát stačilo potichonku zavolat. Pojď, pohádko, mezi nás. Koupíme ti zlatý pás. Pospěš, pospěš, už je čas. Za dávných, dávných let, kdy pohádek býval plný svět, žila byla holčička, říkali jí Lojzička. Lojzička byla ale moc divná holčička. Představte si, ta Lojzička si od rána do večera něco přála. Když byla zima, přála si léto. Večer si přála, aby nemusela jít spát. A ráno si přála, aby nemusela vstávat. A to nebylo všechno. Když se měla mít, tak si přála, aby se nemusela mít. A když se měla učit, už i za dávných časů se děti museli učit, tak si Lojzička přála, aby se učit nemusela. Když měla k obědu krupicovou kaši, přála si bramborovou. A když měla bramborovou, přála si knedlíky. Ano, taková to byla Lojzička. Však jí maminka často říkávala, Lojzičko, ty jsi pořád taková nespokojená.
1: Ale já nejsem nespokojená. Já jenom zrovna nemám chuť k jídlu.
0: Odpověděla ta holčička Lojzička a vyběhla do zahrádky. Byl krásný den a ptáčkové hezky zpívali.
1: Ale co na zahrádce?
0: Povídá si ta nespokojená Lojzička.
1: Lepší je to na louce.
0: A vyběhla ze zahrádky na louku.
1: Co na louce? Lepší je to v lese.
0: A šla do lesa. Šla a šla, až přišla ke studánce. Už by se Lojzička napila vody ze studánky, ale vzpomněla si.
1: Ale co voda ze studánky? Já bych raději malinovou limonádu.
0: A zrovna, když tohle to říká, ozve se od někud tenký, tenoulinký hlásek.
2: Lojzička, Lojzička, pomoz mi, holčičko, spadla jsem do jámy za kamenem. Pomoz mi, Lojzičko, pomoz mi ven.
0: Lojzička se otočí, nejdřív nevidí nic a potom uvidí velký kámen, podívá se za kámen, za kamenem jáma a v té jámě dole malá bílá kočička. Sedí na dně, smutně kouká a prosí o pomoc. Lojzička se ani nediví, že kočička mluví lidským hlasem, protože za dávných časů to nebylo nic zvláštního. Lojzička se rozhodla, že kočičce pomůže. Vybrala příhodnou větev, šikovně ji strčila do jámy, kočička se drápkem chytla a už je venku a povídá.
2: Děkuji ti, Lojzičko. Pomohla jsi mi.

0: krásnou bílou kočičku. A co pak to máš na přední tlapce?
1: Zeptala se Lojzička, protože ona, i když si stále něco přála, byla také holčička všímavá.
0: To je můj zlatý prstínek. Líbí se ti?
1: A Lojzička si jen vzdychla.
0: No, právě takový bych si přála. Víš co, Lojzičko? Až vyjdeme z lesa, tak ti ten prstínek dám.
1: Zamňoukala, tedy řekla ta kočka a šli. Šli spolu z lesa pěšinou. Nejdřív Lojzička, za ní kočička, a než zhasl den, vyšli z lesa ven. Když byli z lesa venku, bílá kočička smekla z tlapky zlatý prstýnek, dala ho Lojzičce a povídá.
0: Dávej pozor, Lojzičko, na to, co ti teď řeknu. Tenhle prstýnek není ledajaký. Když s ním zatočíš na prstě, splní se ti přání. Ale jenom jedno přání ti splní. Na to nezapomeň. Dobře si rozmyslej, jaké přání si budeš přát, abys nelitovala.
1: A bílá kočička podala Lojzičce tlapku, jako pejsek, a na rozloučenou ještě povídá.
0: Měj se hezky, Lojzičko. Pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: A jak to ta bílá kočička domňoukla, tedy dořekla, zmizela ve vysoké trávě, jako by se do země propadla. A Lojzička přemýšlí.
0: Jej, jakže to říkala ta bílá kočička. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
2: Ale co? Teď mám kouzelný prstýnek. Hned teď si budu něco přát. Otočím prstýnkem a hned se budu mít.
0: No jo, ale co si přát?
1: Ať Lojzička přemýšlela, jak chtěla, žádné zvláštní, ale opravdu zvláštní přání jí nenapadlo.
2: Nevídáno, no, tak počkám, nic nemohu zmeškat.
1: Doma k večeři byla zas jednou krupicová kaše.
0: Tě, mohla bych si přát třeba bramborovou.
2: No jo, když ale prstýnek umí splnit jen jedno přání. Není škoda přát si jen bramborovou kaši?
1: A Lojzička přemýšlí a přemýšlí a než něco vymyslela, snědla vám celý talíř krupicové kaše. Maminka se divila, jak dneska rychle a bez toho věčného, ale já bych si přála, snědla Lojzička večeři. A po večeři, když už nadešel čas, kdy děti chodí spát, řekla si Lojzička.
0: Teď, když budu chtít, otočím prstýnkem a spát jít nemusím.
1: No jo, ale ani tohle přání se Lojzičce nelíbilo a tak neotočila prstýnkem ani večer, aby nemusela jít spát, ani ráno, aby nemusela vstávat. A tak den vystřídal den, týden se vystřídal s týdnem a Lojzička si pořád ještě nevzpomněla na přání, které by stálo za to, aby otočila prstýnkem. Každé odpoledne chodila na louku, kde jí bílá kočička zmizela ve vysoké trávě a říkala si.
0: Kdybych tak tu kočičku potkala. Ta by mi určitě poradila.
1: Ale chodila po louce a kočičku nepotkala. Místo kočičky potkala Verunku. Verunka byla dcera pana správce ze zámku. A jestli se o panu správci pro jeho tloušku říkalo, že je vypasený, pak Verunka byla celá po něm.
2: Ahoj, Lojzino.
0: Ahoj, Verunka.
1: Pozdravili se holčičky a dali se spolu do řeči.
2: Je, co to máš na prstě?
0: Ale prstýnek.
2: A kdo ti ho dal?
0: Teď ti nemůžu povědět.
2: Tak kdo ti ho dal?
0: Ale já ti to nemůžu říct.
2: Tak řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
2: Řekni.
0: Neřeknu.
1: Nakonec to Lojzička nevydržela a řekla.
0: Dala mi ho bílá kočička.
2: Ale kočičky nedávají prstýnky.
0: I dávaj.
2: Nedávaj.
0: Dávaj,
2: nedávaj,
0: dávaj.
2: Nedávaj, nedávaj.
0: Dávaj. Abys věděla, když je kouzelní prstýnek, tak dávaj.
1: A bylo to venku. Tak takhle teda na sebe Lojzička prozradila, že má kouzelný prstýnek. A Verunka se hned vyptávala a vyptávala a vyptávala, až jí Lojzička všechno vyzvonila. Když se Verunka dověděla všechno, co chtěla vědět, poprosila Lojzičku.
2: Ale půjč mi ho, jo, aspoň na chvilku, jo.
1: No co měla Lojzička dělat? Byly přece kamarádky a tak Verunce prstýnek půjčila. Ale to neměla dělat, protože správcovic Verunka chvilku dělala, jakože si s prstýnkem hraje a vyměnila ho za svůj, který byl úplně, ale úplně stejný jako prstýnek od bílé kočičky. Jakmile měla Verunka kouzelný prstýnek na svém prstu, hned jakože musí domů a pospíchala pryč. Když došla do zámeckého parku, schovala se v jednom zapadlém koutě, kam nikdo nechodil. Verunka byla moc mlsná Verunka a tak hned věděla, co by si měla přát. Otočila prstýnkem na svém tlustém prstíku a zašeptala.
2: Prstýnku, prstýnku, kouzelný prstýnku, ať přede mnou vyroste šláčkový dort venký jako největší chalupa.
1: A opravdu, v tom okamžiku se před ní objevil dort, jako by ze země vyrostl. Dort veliký jako největší chalupa. Vypadal jako sněhová závěj, tolik na něm bylo šlehačky. A Verunka? Verunka ani neběžela domů pro lžičku. Pustila se do dortu rukama i pusou a jedla a jedla a jedla, až měla šlehačku na nose, na čele i ve vlasech. Jedla, až se přejedla. Ale z dortu skoro nic neubylo.
2: Opravdu nemůžu. Však se tu zítra zase zastavím.
1: Jenomže v noci se přihnala bouřka Aliák. A když ráno přišla Verunka, nebo spíš tlustá Veruna, do parku se podívat na dort, tak tam našla jen pár rozinek a oříšků. Všechno ostatní rozmočil a spláchl včerejší déšť. Minuly dny, týdny, měsíce i roky. Z holčičky Lojzičky už byla slečna Lojzička, ale stále nevěděla, že nemá na prstě kouzelný prsten, ale docela obyčejný prstýnek. A slečna Lojzička si říkávala, jednou přijde čas, kdy si od tebe něco přát budu, můj kouzelný prstýnku, ale zatím všechno jde i bez kouzel. A tak se z nespokojené holčičky Lojzičky stala spokojená, pilná a hodná slečna Lojzička.
0: se hezky, Lojzičko. Pomohla jsi mi, holčičko. Nejtěžší je ale snad, když máš sobě pomáhat.
1: Jednou jel přes vesnici princ. Ano, ano, opravdový princ. V těch dávných časech jezdili přes vesnice dost často. Uviděl na zahradě Lojzičku a zalíbila se mu. Poručil zastavit kočár a zeptal se lidí ze vsi, kdože to tam češe jablka.
2: No, to je přece naše pilná Lojzička, pane. To je přece naše pilná Lojzička, pane princi.
1: Pilná. Pilnou Lojzičku právě hledám, povídal ten princ. Seskočil z kočáru, vzal Lojzičku za ruku a odvedl jí do svého zámku. A byla svatba. Slavná svatba prince s Lojzičkou. Kdo přišel, dostal najíst i napít a všechny kočky široko daleko mlsali ten den jenom sladkou smetanu. Po svatbě řekla princezna Lojzička princovi: jestli máš nějaké přání, řekni a já ti je splním. Princ se jen usmál a odpověděl: když mám tebe, Lojzičko, nemám už žádné přání.

Ano, ano. Tak to bylo za těch dávných časů, kdy se vyprávěly pohádky o všem, i o pilných lojzičkách. A babičky potom, když pohádky dovyprávěly a řekly, zazvonil zvonec a pohádky je konec, vždycky ještě něco moudrého dodali. Největší radost budete děti mít vždycky z toho, o co se sami zasloužíte. A když děti naléhali a chtěli ještě další pohádku, babičky říkávaly, a teď hajdy na kutě a nechte si něco hezkého pohádkového zdát.

roste. Nahoře z něj voda jen tak ucmrdává, ale dole v náhonu se to jenom vaří. Mlynář a jeho pomocníci šmejdí a hledají, ale závadu najít nemohou. To je ale nadělení, vzdychá mlynář. Tady je každá rada drahá. Tady nám může pomoci jedině vodník z rybníka za lesem. No a tak pro něho šli. Vodník Piškvorec zrovna učil malé sumce, jak se krade rybářům návnada z háčku, a tak, to se ví, moc tou její žádostí nadšený nebyl, ale nakonec si dal říct a šel. Přišli k náhonu, voda se válí a hůčí, ale mlýnské kolo se ani nehne. Vodník prošel mlýnici, díval se na ložiska, na hřídele a na všechna ta táhla, kouknul pod mlýnské kameny, ale potom zakroutil hlavou. Tady to není. A to musí být někde v náhonu. A hop, a už byl ve vodě. Ponořil se až na dno, rozhlíží se a... Tady to máme. Dole na mlýnském kole sedí nějaký úplně cizí vodník a vší silou drží kolo, aby se nemohlo točit. A co ty tady, povídá vodník Piškvorec tomu cizímu. Ale ať už si pryč, nebo tě přetrhnu jako úhoře. Jenom ne tak zhurta, pane kolego. Zašklebil se na to ten cizí vodník. Tohle je od dneška moje voda a já si tady můžu dělat, co chci. A na důkaz, že to myslí vážně, sevřel mlýnské kolo ještě pevněji. Vodník se vynořil z vody a povídá mlynáři, sedí tam dole nějaký chlapík a nechce se hnout. Co s ním? Mlynář začal bědovat a tak se šli do mlynice poradit. Někdo radil vytočit stavidlo, náhon zastavit a až by se ten chlapík odstnul na suchu, pak ho vyhnat. Ale vodník Piškvorec nad tím jenom kroutil hlavou. Kde pak? Až byste mlynské kolo zase pustili, on by se vrátil. Ne, ne, ne. Musíme na něho vymyslet něco jiného. Ale ať přemýšleli, jak přemýšleli, nic nevymysleli. A jak tak mudrovali a pořád z toho nic nebylo, povídá najednou vodník, já se tam doskočím na toho chlapíka ještě jednou podívat. Třeba už dostal rozum, vyběhl z mlýnice a hup do náhonu. Ale dole bylo všechno při starém. Ten vetřelec seděl stále na mlýnském kole a ještě si k tomu pískal na rákosovou pištělku. A ať si říká, kdo chce, co chce, pískal náramně pěkně.

to se na to podívejme, povídá vodník Piškvorec. Ty jsi dokonce muzikant. To se ví, že jsem, odpověděl pyšně ten cizí vodník. A jaký? Já jsem býval, holinku, kapelníkem v královské vodnické kapele. Jak to vodník Piškvorec uslyšel, vyskočil z náhonu a zašeptal mlynáři do ucha, tak už to mám, teď už vím, jak na něj. A než by se ho mohl mlynář na něco zeptat, byl pryč. Jen se jim zdálo, že se nahoře u stavidla myhla jeho zelená kamizola a potom jakoby něco žbluňklo. Mlynář i jeho pomocníci chvíli čekali a pak si šli sednout zpátky do mlýnice. Kdo ví, jestli se ještě vrátí, povzdychl si mlynář a dodal, neznám horšího pohledu na mlýn, než když se mu netočí mlýnské kolo. Složil smutně hlavu do dlaní a jeho pomocníkům taky moc do zpěvu nebylo.

A tak by tam snad sedeli smutně až do dnes, kdyby najednou neuslyšeli zvenku nějaký podivný hluk. Táhlo se to jakoby z veliké dálky, ale velice rychle se to přibližovalo. Znělo to jako nějaké břinkání, troubení, pískání a bubnování a kdo ví, co ještě.

Všichni vybiehli z mlynice a co to vidí? Z hořejšího rybníka odstavidla sjíždí v mlýnském náhonu celá vodnická kapela. Vepředu jede vodník Piškorec s bubnem, za ním píská Úhor z pikolu, Štika vrzá na klarinet, vzadu třískají Raci činely a úplně nakonec jede Sumec s basou. Tak jsme tady, uculil se vodník. Jenom jsem si musel skočit pro kamarády, to víte, sám bych to asi těžko stačil. Mlynář spráskl ruce, ale než se zase stačil zeptat, k čemu to všechno vlastně bude dobré, vodník mávl paličkou a křikl: a teď, kamarádi, vodnický pochod! A kapela spustila. Byl to rámus, až se celý mlýn třásl. Ale ještě se ani nedostali k repetici, když to v mlýnském kole zaskřípalo a tam, kde se voda vařila nejvíc, vykoukl ten cizí vodník. Tak to teda zase ne, křičel, až mu ta jeho žebácká papule docela zčervenala. Takhle se vodnický pochod nehraje, ten se hraje přeci takhle. A vytáhl z šosu píšťalku a začal pískat. A pískal opravdu moc pěkně.

Víte, to je tak, povídá vodník Piškvorec a postranně mrknul na mlynáře. My jsme se doslechli, že jste býval kapelníkem v Královské vodnické kapele. A tak jsme se vás přišli zeptat, jestli byste nechtěl hrát s námi. Bydlet byste mohl tadyhle v hořejším rybníce, bez tak je prázdný. A je lepší, když tam bude bydlet náš vodník, než aby se tam usadil ještě nějaký dareba. A občas byste mohl dohlédnout na mlýnské kolo, aby se správně točilo, řekl mlynář. Ten cizí vodník chvilku koukal, už vůbec nebyl nabrůčený a dokonce se zdálo, že se trochu stydí. Tak je tedy dobře, povídá po chvíli takovým nějakým zjihlým hlasem. Já bych to vzal. A potom zaklepal píšťalkou na mlýnské kolo a už zase přísným hlasem dodal, tak nezapomeňte, večer je zkouška u mě. A ponořil se. A v tu ránu to v mlýnském kole zaskřípalo a začalo se znovu otáčet. A jak to bylo dál? No jak by to bylo? Od těch dob měl mlynář výborného pomocníka a vodnická kapela ještě lepšího kapelníka.

0: Poď si se mnou hrát. Poď si hrát s Piggym.
1: Celý rok Anče, Kuba a Hajný škudlili krejcár ke krejcárku a těšili se, jak si o jarmarku koupíte látko. Nejvíc Kubíček. Každého se vyptával, kdy už ten jarmark bude. Až jednoho dne řekla Anče: zítra. Večer si všichni sedli kolem stolu, Anče vyndala z truhly nadvakrát převázaný uzlík a vysypala z něj ty odříkané, uškudlené krejcárky. Kubíček je rovnal do řad jako vojáky, ale do té poslední jeden chyběl. Tak, máme po radosti, vzdychla Anče, když tu Hajný sáhl do kapsy, vytáhl krejcar a tu poslední řadu dorovnal. To jsem měl na tabák, řekl skoro, jako by se styděl. A za čo teď koupíte? Staral se Kuba. Dobře věděl, že fajfka je to jediné, co si Hajný mohl v životě dopřát. Nasuším si maliní, usmál se Hajný. Přece kvůli mý mlsný hubě nepřijdete o té látko. Druhý den, ještě před slunce východem, vypravila Anče Kubu, Hajného i Kubíčka na ten slavný jarmark. A celé dopoledne za nic nestála. Pořád jen oknem vyhlížela, před vrata vybíhala, až se dočkala. Šli jako boží tělové procesí a vpředu Kubíček vedl strakaté telátko miloučké k zulíbání. Pojď sem, strakáčku, mazlí se Anče s telátkem jako s batoletem. Jaký pak strakáček, směje se Kuba, vždyť je to holka. Ale Kubíček moudře rozsoudí. Teď je strakáček a až vyroste, bude stračena. Strakáček si vesele poskočil a zabučil bú, což znamenalo, že s tím souhlasí. Jenomže to bú zbudilo Trautenberka z poobědové dřímoty. Vyvalil se na zápraží, uviděl strakáčka a už to začalo. Himmler, Gott donnerwetter, Klotzeis, Element, kdo vám to dovolil? Ale Anče není z těch, kdo by si nechal takovou radost zkazit. S dovolením, milost pane, jaký pak dovolování? Diví se jako na oko. Koupili jsme ho za svý. A pás budete na mým. A v zimě krmit mým senem, hulákal Trautenberg. Však já vám ukážu, kdo je tady pánem. Praskl dveřmi, až na střeše poskočili šindele. Ale pak, snad z té zlosti, dostal ohromný nápad. Tak hloupý však není, aby to šel hned vybubnovat. Ona, čím větší špatnost, tím těžší pokličkou se musí přikrývat. Když Anče přišla se svačinou, div, že jí mísa s rukou nevypadla. Trautenberg se usmívá jako měsíc v úplňku a řeči jeden med. Nic ve zlém, Anče, já proti telátku nic nemám, nevídáno, o trochu trávy. Až z něj bude kravička, přineseš mi hrníček smetany na košt. Anče, duše bezelstná, málem Trautenbergovi ruce zulíbala. Milost pane, řekla a hlas se jí vděkem až rozklepal. Každé ráno budete mít k snídani smetanu, že v ní bude lžíce stát, to vám slibuju. Chytla se, raduje se v duchu Trautenberg a ptá se, jen tak jako, že si vzpomněl. A kde pak Kubíček pase? Anče se zarazila. Nezlobte se, milost pane, ale když jste ráčili být kvůli tomu pasení s prominutím jako prskavka, vyhnal na Krakonošovo. Tak, tak, řekl Trautenberg, u Krakonoše je lepší pasení. A teď běž, běž, potřebuji si zdřímnout. Ale nezdřímal. Popadl kabát, klubouk a vytratil se humnama jako pšic. Zatím se na Krakonošově louce pásl strakáček a na mezi pod lískovým keřem vyřezával Kubíček dřevěný špalík. Ani si nevšiml, že už o pěknou chvíli pozoruje Krakonoš. Koukám, že by tě mohl ukrást i se strakáčkem, dobíral si Kubíčka. Co pak to vyřezáváš? Dědovi fajfku, chlubil se Kubíček. On si ji zaslouží. Kdyby nám nedal krejcar, co měl na tabák, nemohli bychom strakáčka koupit.
2: To je od něho veliká oběť,
1: uznal Krakonoš, sáhl do kapsy a podal Kubíčkovi váček naditý k prasknutí. Že mu to posílám, aby měl co do té nové fajfky, řekl a byl pryč. Kubíček mu nestačil ani poděkovat. Rychle se pustil do práce, ale najednou mu křivák zajel hluboko do dřeva a špalík byl na dva kusy. Musím do lesa pro nový, rozhodl se Kubíček. Přivázal strakáčka k lískové větvi a poručil. Pěkně se pas, já hned přijdu. A upaloval k lesu. Na tuhle chvíli čekal Trautenberg, který se krčil za lískovým keřem. Odvázal strakáčka a táhl ho za sebou. Ale strakáček jakoby tušil nepravotu, zapřel se všema čtyřma do země a ne sehnout. Já tě naučím, ty prvý strakatá! Stekal se Trautenberg, ulomil prut a přetáhl strakáčka po hřbetě. Ten se chudák tak lekl, že ani zabučet nestačil a šel poslušně za Trautenbergem. Trautenberg rázoval jako o život, už aby byl u řezníka a schrábl za strakáčka zlaťák. Možná dva, vlastně ani tři by nebyly moc, už za tu cestu. Ale slunce připalovalo, strakáček sotva nohama pletl a Trautenberg funěl jako měch. A tu proti němu kupec. Nikdo by v něm nepoznal Krakonoše. Z jarmarku? Vyptává se. Trautenberg sotva dechu popadá. K řezníkovi, já tam snad ani nedojdu. A kupec na to. Nemusíte, koupil bych a smlouvat nebudu. Chamtivost zajistřila Trautenbergovi v očích. Tři zlaté, je to moc vzácná ráce. Kupec mu vysázel na dlaň čtyři zlaťáky. To, že jste mi ušetřil cestu, řekl, a už si odvádí strakáčka. Trautenberg ani nepoděkoval, otočil se a domů. Cestou víc odpočíval, než šel. A tak, když k večeru doklopítal do dvora, strnul. U pumpy zapíjí strakáček pastvu, Hajný se raduje z nové fajfky i Krakonošova tabáku, Anči a Kuba chválí Kubíčka, jak dobře napásl. Trautenberg vletěl do světnice a tam v křesle Krakonoš. Tak co? Trautenbergu, pochechtává se. Nemáš na prodej ještě nějaké strakaté té látko? To mi zaplatíš, soptí Trautenberg. Už se stalo, směje se Krakonoš a Trautenbergovi vyskočili z kapsy čtyři oblázky. Unavený, vzteklý a ještě plný strachu, že Krakonoš nesmlčí ho darebáctví, převaloval se Trautenberg celou noc v prachových peřinách. Jenomže ani nejprachovější peřina nenahradí klidnou mysl a čisté svědomí. Ale povídejte to takovému Trautenbergovi.
2: Sluneční prasátko. Správný čmelák není líný, pilně sbírá a neulejvá se. Také Čmelda s Brumdou sbírali, ale pak se jednou kolem sebe rozhlédli a kam se podívali, všude byl samý med. Tak přestali pracovat a rozhodli se, že uspořádají medovou výstavu. V růžovém džbánku vystavovali med jetelíčkový, ve žlutém pampeliškový, ve fialovém byl med fialkový, v modrém med zvonečkový a v bílém liliový. A hlavně, aby co nejdřív přišli návštěvníci. Čmeláčci výstavu slavnostně zahájí, no a potom už budou jenom odpočívat a lenošit. První přišla slepice. Kde to jsem? Divila se. Milá slepice, my tě vítáme na naší medové výstavě, řekli čmeláci. Tak já jsem na výstavě, to je báječné, zaradovala se. Ještě nikdy jsem na žádné výstavě nebyla. Jsi dokonce náš první návštěvník a proto můžeš ochutnat med, který jsme sami nazbírali a který tady vystavujeme, povídal Čmelda. No, to opravdu můžu, čepířila se slepice po lichoceně. Žádný med jsem ještě nezobala. Jaký je med? No, sladký, poučil jí Brunda. Chceš si líznout? Hrnula se nedočkavě slepice ke čbánku a strčila dovnitř zobák. Čmeláci s napětím pozorovali, jak se bude tvářit. Tak co? Chutná? Mumlala slepice, protože jí med úplně zalepil zobák. Pak si ho ale rázně otřela o trávu a vydechla. Proč nezbíráte raději něco jiného? Čmelda s Brundou na ní zaraženě koukali. No, ale co? Ne, cokoliv, co nelepí. Já ku příkladu seberu to, co vyhrabu. Tady třeba tenhle střípek zrcátka. Prosím, je váš. A hned máte základ sbírky, která vás proslaví. Hlavně nesmíte polevit a musíte sbírat. Pak jim slepice popřála hodně zdaru a byla pryč. Jen ten střípek zrcátka tu zbyl. Leskl se, až čmelákům oči přecházely. A teď, co pak se to z něho vyklubalo? Slunce

0: Prasátko čiperně oběhlo čbánky s medem, důkladně si všechno prohlédlo a když dospívalo, zdvořile se čmelákům uklonilo. Jsem sluneční prasátko k vašim službám. Co budeme dělat?
1: Lenošit, ospale zívli čmelda s brundou. No, povalovat se. A tak vůbec.
0: Prasátko se zamračilo. Zahálet? Vy chcete zahálet?
1: A proč ne? Divili se čmeláčci.
0: Protože jsem tady já a já jsem tady od toho, abych vám pomáhalo. Poučovalo je sluneční prasátko a hned spustilo.
2: Vstávej, hýbaj, dělej, vyskoč.
1: No a bylo po odpočívání.
0: Prasátko vyhnalo čmeláky na louku a čmelda s brundou museli sbírat do svých medových hrníčků tak rychle, jak prasátko poroučelo.
2: Nekoukej a dělej, jsi pozadu, no, pospíš si, loudáte se, čmeláci, nevidíte, kolik je tu ještě všude kolem medu?
1: Už mám plné zuby, šeptal čmelda brundovi. Nejraději by pozbíralo med z celé louky, kdyby se tak chtělo od nás přestěhovat k někomu jinému. Myslíš, že by to šlo? Vzdychal Brunda.
2: Nešlo, smálo se prasátko. Nešlo. Teď patřím vám, protože vám patří kouzelný střípek zrcátka. Tak sbíráme, sbíráme. No a pěkně zvesela.
0: Sluneční prasátko mělo oči všude. Ani mezi čbánky s medem se před ním čmeláci neschovali. Našlo si je a vyhnalo je zpátky na louku. Ale potom se stalo, že na tu opuštěnou výstavu zabloudil pučmelout.
1: Pučmelout, jak jistě všichni víte, je čmeláčí strašidlo, ale doopravdy se ho nikdo nebojí.
0: Tak tedy pučmelout ucítil med a dostal na něj chuť.
3: Halo, je tady někdo,
0: volal svým pučmeloudím hlasem. A hned si sám potěšeně odpověděl.

0: Nikde ani tykadlo. Pojď, Meloune, ty máš zase jednou štěstí. A heleme, i střípek zrcátka tu je, ten si vezmu taky. Každé ráno se v něm budu prohlížet, jak jsem nejkrásnější.
1: Jen však si na ten střípek sáhnul, objevilo se sluneční prasátko. Pučmelouce lekl.
0: Proč mě strašíš, kdo jsi?
1: Prasátko se Pučmeloudovi zdvořile uklonilo.
2: Jsem tady jenom k tvým službám.
1: A tak si nakonec Šmelda s Brumdou přece jen mohli odpočinout. A dokonce si i trochu zalenošit. Medu měli habaděj. Bylo ho dost i na rozdávání. Jenom se divili, že Pučmelout nepřišel ani ochutnat. Říkalo se, že prý má teď pořád moc práce. Od svítání až do soumraku. No a v noci? V noci už na med chuť nemá.

0: Máš novou čepici?
1: Ta.
0: Jo, zo, praktickou. Takovou už dlouho scháním.
1: To mám proti průvanu.
0: Nemohl bych si ji zkusit?
1: Ne, ještě nikdy nebylo takových průvanů jako letos. No jo, a to je červen. Co budeme dělat v červenci?
0: Ukáž? A co pak se ti stalo, chlapče?
1: Ale voregál, soudruho řediteli. Voregál. Rovnám takhle zboží, jo? V tom mě volá pokladna.
2: Pane vedoucí!
3: Kluci.
1: No jako teď? Jako teď?
2: Chtějí knihu stížností.
1: Kdo?
4: My!
1: A proč?
4: Nejsou plybiňáky.
1: Budou zítra.
4: Zítra je pozdě.
5: No teď je s chroustem ámen. Už ho ryba spolkne. Ale ne, ne. Koukejte, koukejte. Najednou se zdvihla z bahna jakási příšera. Strašidlo takové. Chrstla rybičce bláto do očí a vykřikla: "Jdeš pryč?" Takže rybička zmizela, jako když do ní střelí. Pak příšera chytila chrousta za límec a vytáhla ho z vody na břeh. "Tak jsem vás přeci jen zachránila. Vy tu někoho chytáte, že ano?" zasykla na břehu chroustovi do ucha.
1: Ano.
5: Blekotal namočený chroust a přitom stříkala voda z úst jako z vodotrysku. "Jste nějaký strážník?" otázala se příšera.
1: Nejsem, já jsem chroust.
6: "Já jsem z Plešťule Blátivá. Bydlím tady v bahně, ale to vám povídám. Chytáte-li někoho, tak jdu s vámi."
1: "Já nechytám, ale tam, ukazoval na cestičku. "Ten pán chytá."
5: Na mou těkutě. Po cestě se právě hrnul potemník s deštníkem a s krtonaškou a křičeli: "Už ho máš, chrouste? Kde je? Kde je?"
1: Bu. Začala koktat krtonoška, až se všichni polekali. Mysleli, že straší, ale ona nestrašila. Chtěla jen říci: bu, budeme ho hledat podle stop."
6: "Já už něco vidím." Zajásala z Plešťule Blátivá a sehnula se k zemi. To vám byla divná osoba, ta z Plešťule. Placatá jako nějaký lupínek. Ruce měla jako podivná klepeta a bláto z ní kapalo při každém kroku.
7: "Zde vidím kapky. Tudy kráčel váš uprchlík z vody. Zde je mokré stéblo a to si asi utíral ruce. A zde? Zde je celá louže. To se jistě otřepával. A zde jsou kapky rozstříkány do široka. To se jistě váš uprchlík třásl. Proč pak se asi třásl? Snad strachem? A před čím?"
5: Najednou se všichni zastavili před místem, které bylo kol dokola poprášeno žlutým pylem z květů.
7: Přepaden včelami. Zde vidím stopy cizích noh. Podle pylu to byly včely. Zde vidím stopy zápasu. Koukejte, pytlík tu několikrát upadl. A pak už nevidím nic. Byl unesen. Jistě unesen včelami."
1: Kým? Ptala se nechápavě krtonožka. Chroust se nabízel, že se za včelami rozletí a hned začal roztahovat křídla, stahovat. No však víte, jak dlouho to chroustovi trvá, než se rozletí. Až z toho všichni zase usnuli, jako štěňátka v pelíšku.
5: Potemník ještě v poslední chvíli nad nimi otevřel deštník, aby se jim dobře leželo.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Na louce u lesa stála malá chaloupka. Bydlel v ní stařeček se stařenkou. Měsíce a roky kolem nich běžely jako mraky oblohou. Všechny dny byly stejné, neradostné. Stařečkům bylo smutno. Jejich děti vyrostly a zakutálely se daleko do světa jako korálky v trávě. Domů do rodné chaloupky se nikdo z nich nevracel a stařeček se stařenkou ani nevěděli, jak vypadají jejich vnuci a vnučky. Neměli koho pohoupat na kolenou, neměli komu pofoukat bolístku a nemohli si s nikým popovídat. Měli jen černého pejska, bílou kočičku, ve spíži malou šedou myšku a na dvoře běhalo pár strakatých slepic s kohoutem. Ale široko daleko už nebylo ani živáčka. Široko daleko nebyl nikdo, kdo by je v jejich samotě potěšil. Stařenka doma vařila, prala a zašívala. Sypala slepicím a kohoutovi zrní, pejskovi nechávala zbytky od oběda a kočičce dávala sladké mléko. I na myšku vždycky s něčím dobrým pamatovala. Stařeček zatím pracoval na poli nebo chodil do lesa na dříví. Jednoho dne se opět vydal nazbírat trochu suchého klestí. Otýpku už měl připravenou, ale domů se mu ještě nechtělo. Posadil se na pařez a zamyslel se. Co pak teď asi dělají moji vnoučkové, říkal si. Kdybychom u nás doma měli aspoň jednoho, když bych se vracel z lesa, stál by u vrátek a mával by na mě na přivítanou. Stařeček přemýšlel a jen tak mimoděk vzal do ruky kousek dřeva, které leželo vedle pařezu. Vytáhl nůž a začal řezat. Řízy, do špalíčku z bílé břízy. V myšlenkách byl pořád u svého vnoučka. Jaké pak má asi vlasy, jaký nos? A ruka sama dál, řízy do špalíčku z bílé břízy. Se dřevem si hrál. A jak tak řeže, najednou koukne a v ruce drží malého dřevěného kloučka. Postaví ho na dlaň, diví se. Klouček je jak živý. Vítám tě, dřevěňáčku, pěkně tě vítám, řekl stařeček a usmál se. Tolik jsem se na tebe těšil a málem se překvapením svalil z pařezu. Klouček se uklonil a povídá, dobrý den, dědečku, i já jsem se na tebe těšil, ale nemohli bychom už jít domů, mám hlad jak vlk. A šli. Stařeček byl jako ve snách, stále se štípal do tváře. Je to pravda nebo není? Vnoučka máme v okamžení, dal si chlapečka opatrně do kapsy a ze samého štěstí zapomněl vzít otep klestí. Když přišli domů, nevěděla stařenka radostí, co dřív. Hned začala snášet všechny dobroty, které měla v chaloupce. Kloučkovi chutnalo, ale rozdělil se i s pejskem a kočičkou, se slepicemi i s kohoutem. Ani na šedou myšku nezapomněl. Po jídle si všichni společně hráli na dvoře, jako staří kamarádi. Stařeček se stařenkou seděli na lavičce a byli šťastní. Smutek a samota od nich odletěli jako podzimní čápy. Odletěli do dály, za kopce a za skály. Ale den pomalu končil, sluníčko se už potápilo do lesu a přes plot nakukovala na dvůr tma. Je čas ke spaní, řekla stařenka a klouček bez odmluvy poslechl. Položili ho do kostkované čepice a přikryli vlněným šátkem. Oči se mu zavírali, ale spánek nepřicházel. Jen ho tak potichoučku obcházel a hladil po vlasech. Jen ho potichoučku obletoval jako pestrý motýl. A klouček ne a ne usnout. Babičko, vyprávě mě pohádku. Zaprosil najednou. Stařenka se nedala pobízet. Vzala si dřevěňáčka na klín a začala vyprávět o tom, jak na louce u lesa stála malá chalupka. chatka, ve které bydlel stařeček se stařenkou. A jestli máte ještě chvíli čas, můžem začít od začátku zas. Můžeme si hezky řádek pořádku zopakovat celou tuhle pohádku. Bez konce je, není za ní tečka. Můžu vám ji říkat pořád do kolečka. A jestli snad čas nemáte a do postýlky spěcháte, tak dobrou noc.
0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.

0: Co se stalo, když se housenka stáhla a roztáhla? Byl krásný den, lesklý a zářící jako korálek, sladký jako pytlík bonbónu, veselý jako balónek z pouti. Slunce šlo nebem a hřálo, co mu síly stačily. Kytky voněly, brouci v trávě běhali sem a tam a motýly tančily nad loukou. Byl krásný den. Na velkém zeleném listě lezla housenka. Stáhla se, roztáhla, stáhla se, roztáhla. Koukej, harmonika! Křikl čmelák na cvrčka. No jo, harmonika, řekl cvrček, ale nemá, do hraní se vůbec nemá. A sám zahrál, jak nejlíp uměl. A nebylo toho málo. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Čmelák nezůstal pozadu. Basoval, až se zvonečky na stráně rozbimbaly, až se kytky rozhoupaly jako houpačky. Housenka slyšela, jak spolu cvrček a čmelák hrají. Slyšela, co si povídají. Když jsem jako harmonika, tak jsem jako harmonika. Začnu taky hrát. Co se může stát? Řekla. A začala. Stáhla se, roztáhla. Stáhla se, roztáhla. Na jednom místě na listě stála, věřte mě, nevěřte, hrála a hrála. Cvrčku, Jářku, nechme všechnářku. Máme harmonikářku, křikl čmelák. A už hráli všichni spolu. Cvrček na housle, čmelák na basu a housenka na harmoniku. Písnička za písničkou, jedna hezčí než druhá, všechny letěly z trávy k vysokému modrému nebi, co si po něm vykračovalo slunce. Všechny byly lesklé a zářící jako korálky, sladké a vonavé jako pytlík bonbonů a byly veselé jako balonky z pouti.
1: Ráno byl Brouček první na nohou. Tatínku, už slunko zapadá. Vyčte, poletíme, kam jste letěli oknem. A tatínek vstával a maminka honem vařila snídani a pomodlili se a nasnídali se a už letěli. Jen zas pěkně poslouchej, volala maminka za Broučkem. A Brouček, že ano. Kmotříček už na ně pod dubem čekal, jen se pozdravili a letěli. Kmotříčka také volala, jen pěkně poslouchej. Beruška doložila, a neboj se. A jakoby se trochu smála. Brouček to zpozoroval, ale jakoby si toho ani nevšiml. Myslel na Janinku. Kmotříčku, nestavíme se u Janinky, ona včera u nás nebyla. Pane, také na to myslím, jestli ji nebolela hlava. Často ji bolívá. A takže se u ní na okamžik zastaví. Však to bylo u samé cesty. U háječku pod skalou vysoký vřes, už jsem tam kvetl červeně a bíle, a v tom vřesu mech jako samet, a v tom mechu na samé skále krásná, krásná chaloupka. Ale nikde nikdo. Černé lesklé dveře zavřeny, okénka celá z jednoho křišťálu zavřena a zastřena, a nikde nikdo. Broučkovi počínalo být ousko. To ona stůně, šeptal kmotříček. A tatínek šel až k samým dveřím a pozvolna zaklepal. I jen dál, ozvalo se to zevnitř. Tatínek otevřel a tu ležela Janinka na lůžku a měla hlavu zavázanou. Vždyť jsem si myslela, že jste to vy. Vítám vás, milý broučku, já stonám. Ale milý brouček se dal do pláče. I neplač, broučku, vždyť já neumřu. Myslím, že se toho ještě dočkám, že tě pán Bůh naučí poslouchat. A přitom Janinka broučka pohladila. Vila bych včera zas přišla, ale bolela mne hlava, až jsem musela ulehnout. Ale nic nepláč, to nic není. A brouček už neplakal. Poletíme dnes, kam tatínek letěl s vaším tatínkem oknem. Tak, ale to už musíte letět, abyste nepřiletěli pozdě. A pěkně poslouchej, však tě pán Bůh naučí. A letěli. Slunko už bylo u samého západu. A tak honem přes potok, přes vrch, vedle lesa, vinicemi dolů, kolem města a tam za městem v krásné zahradě u cesty stál veliký krásný dům, okna náramně veliká a dveře ještě mnohem větší. A ta okna byla plná světla a ty dveře byly do kořán otevřeny a do těch dveří vcházeli pořád lidé, staří i mladí, hoši i holky. Kudy tam vletět? Okna byla všechna pootevřena. A tak tam vletěli tím prostředním nad dveřmi, sedli si dole na rám a dívali se. Od stropu dolů visely tři velikánské svícny a krásně svítily. Dole na zemi bylo plno lavic. Když kdo přišel, vkročil do lavice, zůstal chvilku stát, někteří se přitom dívali do klobouku a pak si pěkně sedli. Každý si přinesl pod paží dvě knihy a tu jednu otevřel. Až jeden vystoupil na takové lešeníčko, kde byl malý stoleček, a že budou zpívat. A zpívali. A tak krásně.

Tam v první lavici u samého Lešeníčka seděli dva hoši. Takový hezoncí a pěkně učesaní. Jeden drobátko větší a druhý drobátko menší. Kabátky a všechno měli jeden jako druhý, ale vlásky měl ten větší jasně kaštanové a ten menší krásně bílé. A dívali se do knížky a tolik zpívali.

Broučkovi se moc líbili. Skoro pro ně na všechno zapomněl. A vedle toho mladšího seděla taková krásná holčička. Byla celá černá a měla také krásné bělounké vlásky. Visely jí přes ramena a byly svázány modrou stuhou. A vedle té holčičky na samém kraji v lavici seděla velká silná paní, celá černá jako ta holčička, a klobouk měla také takový široký, že jí ani nebylo do očí vidět, a po stranách dolů jí visely krásné, jasně kaštanové kadeře. Tatínku, podívejte se, tamhle na kraji v té první lavici. Víte, to je ta paní, která včera otevřela to okno. Ba, snad to ona bude, zdálo se tatínkovi. Ale kmotříček do nich šťouchl, aby nemluvili tak nahlas, že už nespívají. A už nespívali. Ten na tom lešeníčku vstal a všichni vstali a on se počal modlit, že jsou nestateční lidičkové a že byli neposlušní, aby jim to Pán Bůh pro milého syna svého odpustil a svým duchem, aby je posvětil. Potom otevřel tam na stolečku velikánskou knihu a četl z ní, že poslouchati je lépe, než obětovati. A když si zase sedli, tu on jim pěkně vypravoval, že Pán Bůh nechce od lidí obětí a dary, že má sám toho všeho dost a dost, až rozdává. A co lidé mají, to, že všecko od něho mají, takže on se nikoho o nic neprosí, ale to, že má rád, když lidé pěkně poslouchají a dělají to tak, jak on jim poroučí. A když to tak nedělají, to, že on si nemůže nechat líbit a ti neposlušní lidé, že nejhůř pochodí. Vidíš, však jsem ti to včera právě tak povídal, šeptal kmotříček Broučkovi. A až potud Brouček pěkně poslouchal, ale teď viděl, jak ten bělohlavý hošík loktem od toho kaštanového zavadil a prstem ukazoval na prostřední okno nad dveřmi. Vidíš je? Jsou tři. Ten jeden je ještě malý. Oba se dívali na Broučka a usmívali se. Tu řekl ten na lešeníčku: Amen. Všichni zas vstali a modlili se, pak zas zpívali. A když už vycházeli, dávali u dveří něco na talíř, až to cinkalo. Ti hoši také šli a ta holčička také a také tam něco dali. Toto cinklo. A kmotříček, teď, že si musí popílit a svítit, aby to zas dohonili. Ale Brouček prosil, tatínku, počkejme, kam ti hoši půjdou, jestli jsou tam z toho domu. A tatínek by to byl také rád věděl. A hoši už byli venku v zahradě u brány. Tam stojí krásný kočár s párem krásných černých koní. Hoši už do něho vskočili, ale ještě čekají. A tu jde ta velká silná paní s těmi kadeřemi a vede tu černou holčičku za ruku. A sedli, kočí švihl do koní a už uháněli po silnici k městu. Broučci za nimi. Ale sotva jim mohli stačit. Tu napadlo kmotříčka. Vždyť my nemusíme za nimi, oni si musí zajet městem. Poleďme tadyhle rovnou cestou k tomu domu a uvidíme, jestli tam přijedou. A Brouček skoro nechtěl. Ale když tatínek, že ano, a kmotříček také, že ano, tak letěli.
ale spěchali, co jen mohli. A už tam byli, ale nikde nikdo. Brouček počínal mít strach. No, když jsme neletěli za nimi. I neboj se, jsou-li odtud, však sem přijedou. Třeba se někde zastavili. A sotva si broučci tam na okenici pěkně sedli, už to od města začalo hrčet. A už je vidět krásný kočár s párem krásných černých koní. Už jsou u samého domu, ale oni nezastavují. Letí pryč a pryč, ale přece ne. Tu najednou z čista jasna kočí u samých schodů před dveřmi zarazí, dveře se otevřou a jako by už na ně čekala služka v bělounké zástěrce a v bělounkém čepečku běží naproti a chce jim pomáhat z kočáru. Ale hoši už byli dole a smáli se na ní. Za to holčička se dala sesadit a ta paní si dala podat ruku. Pěkně se na kočího ohlídla, usmála, zakývla hlavou a byli doma. Ach, to byl Brouček rád. Tatínku, já budu svítit tady v zahradě. Ano? A tatínek se radil s kmotříčkem a zdálo se jim, že ano. Ale, milý Broučku, to bys tu musel zůstat sám. My musíme tam, kde jindy, svítit. A Brouček, že ano, jen aby se pro něho stavili, až poletí domů. Tak jen pěkně sviť. Víš, co tam na lešeníčku povídal? A letěli tam v druhou stranu za město, kde vždycky svítili, a Brouček letěl do zahrady. Chtěl svítit, ale v těch dvou oknech světlo bylo. A tu viděl Brouček, jak si v tom pokoji sedala ta velká silná paní a ta holčička a ti hoši kolem stolu. Na něm stál kotýlek s kohoutkem a pod ním hořel modrý plamínek. Už to strašně syčelo. Paní měla před sebou bílou kombičku a čtyři šálky, postavila kombičku ke kotýlku, zatočila kohoutkem a vařící voda se jen valila. Pak, že se budou modlit. Sepjali ruce, sklonili hlavu a ta holčička se modlila krásně nahlas takovou pěknou modlitbičku. A Brouček poslouchal. Už byl u samého okna. Okno bylo otevřeno. Brouček vyjel až do pokoje a sedl si u okna na stolečku, na knížku. Ta paní nalévala do šálečku. Služka měla pro ty hochy pomazánku už namazanou. A Pavlíku, o čem se dnes kázalo, pověz, ptala se paní toho bělohlavého. Že máme pěkně poslouchat, tak si to pamatuj. A ta slova si zas všichni zopakujeme. A nejdřív řekla ta paní, aj poslouchati lépe je, než obětovati. A pak to řekl ten kaštanový, pak ten bělohlavý, pak ta holčička a naposledy tam vzadu to opakovala ta služka. Ale ten bělohlavý se jaksi ohlédl. Fredo, vidíš ho? A už běžel na milého Broučka. Jenže Brouček nečekal a honem zas oknem ven. Ale dostal strach, co kdyby ho ten hošík byl chytil. A tak letěl na hrušku a sedl si na samý vrcholek. Měsíček jak rybí oko, hvězdičky se jen

Potom sletěl z hrušky a pěkně po zahradě svítil. Však tam byli ještě jiní broučci a pořád na sebe volali zdař Bůh, zdař Bůh. A ta zahrada byla taková veliká a krásná. Ale tu slyší brouček od domu krásnou hudbu, náramně krásnou. A když přiletěl trochu blíž k oknu, tu viděl toho kaštanového sedět u takové almárky a klepat na takové černé a bílé klapky. Ale ten bělohlavý už běžel zas k oknu a proto brouček raději zpátky. Však to dlouho netrvalo, ta krásná hudba přestala a světlo se z pokoje ztratilo. Tam v těch oknech u samé střechy vpravo se na chvilku objevilo, ale pak zas zmizelo. Jen v jednom okně zůstalo. A brouček svítil a svítil. Když už ho bolela křídelka, sedl si na hrušku na samý vrcholek. Tam někde daleko kohout zakokrhal, sotva ho bylo slyšet. Ale hned se ozvalo tady blíž, kikirihý, a hned zas kikirihý, a pořád kikirihý, kikirihý, až tam někde daleko za městem. A to okno se otevřelo. Ta velká silná paní se dívala na všechny strany, vzhůru a dolů, po celém nebi, po všech hvězdách a po všech broučcích. Něco povídala, ale nebylo jí rozumět. Pak se okno zavřelo, světlo zmizelo, ale hned vedle v okně se objevilo a hned zas v třetím okně a za chvilku ve čtvrtém okně, až se pak ztratilo. Myslím, že se maminka dívala na děti, jestli pěkně spí. A když tak brouček sedí a dívá se, kdo tu najednou volá? Zdař Bůh! Zdař Bůh! To byl tatínek. Neměl tam jaksi pokoje a kmotříček mu to vymlouval, ale on si to nedal vymluvit a že se přede jen poletí na broučka podívat. A brouček se smál, tatínka hned nepoznal. Myslel, že je to nějaký jiný brouček a řekl mu zdař Bůh. Ale to byl tatínek. Co pak, broučku, nesvítíš? Něco ti je? I tatínku, já jsem svítil a teď si odpočívám. A ta paní zas byla u okna, ale už spí. A ti hoši také. A ta holčička také. A tatínek byl rád, že broučkovi nic nebylo a že se nebál. A tak, aby jen svítil. A brouček svítil a tatínek zas letěl a svítili a svítili, až se hvězdy počínaly ztrácet. Tu se stavili tatínek a kmotříček pro broučka a letěli domů. Za potokem se pustil kmotříček vpravo přímo pod dub a tatínek s broučkem přímo pod jalovec. A tam někdo stál, venku před chaloupkou. Ba, byli dva. A ten jeden, to byla maminka, ten druhý, to byla Janinka. A hlava jí už nebolela a že nemohla včera přijít, takže přišla dnes. No, tatínku, jak pak hodně brouček poslouchal, ptala se maminka. A tatínek se usmíval, i snad to půjde. Maminka se podívala na Janinku a měla radost. A Janinka

Já to radši zaspívám. Když komára ženili, joj, joj, ženili, krapky vína

jak se vína napili, joj, joj, napili.

to vybrali, joj, joj, vybrali, za 100 zlatých prodali, joj.

0: chudáček, komár.
1: Jaký chudáček? Neměl se chtít ženit. To jsou pak ty konce. Chtěl se komár ženiti. Chtěl sobě brát mušku. Přiletělo ho vado. Chtělo být za družku.
0: Počkej, počkej, počkej. Co nám to tu vykládáš, prosím tě? Od kdy hovada létají?
1: Ale já nemyslím hovado.
2: No proto.
1: Jako je třeba kráva. Ale hovado, jako je ovád.
0: Jo, tak.
2: Jo, takhle.
1: A nepřerušujte mě pořád. Pokračuju. Cuky, cuky, hovado k hovadu. Nemač se nám do řádu. Vezmu-li já sekirku, já ti utnu hlavu.
0: Mně.
1: Ale ne, hovadovi, teda ovádovi. A šel komár do šenku.
0: Ubožátko chudý.
1: Upadl tam přes slánku. Vyrazil si zuby.
2: Šumanko, to je úplný horor.
1: To jo? A co teprve tenhle?

0: že náš komar nežije.
1: To jsou teda konce, co, bábinko?
2: Tak. Ale aby jsme si tady nevyprávěli jen o samých hrůzách, povím vám jednu historku, která je sice také svatební, ale veselější než ty předchozí.
1: No, tak povídej.
2: Oženil se mraveneček, vzal si ženu mušku. Posadil ji na lavičku, dal jí cucat hrušku. Postavil ji vedle vrby, aby pěkně stála, dal jí housle do ručičky, aby si tam hrála.
3: A ta blešička byla maličká, vážila 6 kilo každá nožička.
0: Mámí, 6-kilová blecha, to je teda kousek. A o té vám taky něco prozradím. Vandrovala blecha, potkala ji veš. Kam ty, milá blecho, kam ty vandruje?

0: Neves. Quante ne la tetka, quante vandrujes, jes, jes, quante vandrujes.
1: Vandruju ja na paradu, krejčimu do rukavu, mam tam bíti dnes, dnes, dnes, mam tam bíti dnes.
2: Počkejte, počkejte, a tuhle znáte? Jel starý hrčka, zapřáhl cvrčka. Cvrček mu zdechl, zapřáhl blechu. Blecha mu skákala, až o je zlámala. Zapřáhl vši, ty mu dobře šli.
3: Krása, krása. A co teprve to, co se stalo u křeče?
0: A co?
4: Co?
3: U křeče vlk seče. Liška pohrabuje, zajíc na vůz dává, blecha našlapuje. Blecha z vozu skočila, na zajíce z pěstí. Počkej, kluku zrzavá, já mám na tě štěstí.
2: Jejda.
3: Co je, pane Spejble, že se tak škrábete?
2: Ale pořád mě něco svědí. Žery? Prosím tě, běž dál, ano?
5: Žeričku, jdi dál, taťulda má blechy.
2: No pozor, tak jsem to nemyslel.
3: Ale víte, že mě taky pořád něco svědí. To bude tím, že si tady stále vyprávíme o komárech nebo o blechách.
2: Jo, to je fakt. Víte co? Změníme téma.
3: Povídáme si o létě. Máme za sebou senoseč i výmlad? No tak už na nás čeká jenom sklizeň ovoce.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Piggym!

To šlo jednou 5 kluků do školy. Oni ovšem chodili do jiné školy, než do jaké děti chodí. To nebyla ani první třída, ani druhá třída, ale úplně jiná škola, jakou nikdo ani nezná. Tak šli a šli a cestou uviděli ve vysoké zdi z kamenů starou železnou bránku, celou rezavou. Tu zeď však nebylo vůbec vidět, protože byla taková zarostlá psím vínem, že vypadala jako pralesová zeď a ne obyčejná. A říkalo se také, že všichni psi ze širokého okolí, a to bernardíni, křepeláči, stavěči, setři, jezevčíci, pudlíci, foxteriéři, vlčáci a dokonce pes Čau Čau, kterého ještě nikdo neviděl, chodí v noci k té zdi a psí víno trhají a dávají si je do rendlíčků, skleniček, hrnečků a pijí je na svatbě, když ovšem svítí měsíc úplněk. No, a těch 5 kluků se zastavilo u té branky a řeklo si, že se podívají dovnitř. Ale hned viděli, že to nebude nic lehkého. Dvířka byla těžká, rezavá, s velkým zámkem a velikánskou železnou klíkou, na kterou ani skoro nedosáhli. Pánové, vyndejte všechno z kapes, povídá jeden kluk. A všichni vyndali všechno z kapes a položili to na cestičku. Tak tam byli 2 hřebeny, jeden velký a ohnutý, jeden malý žlutý a 1 foukací harmonika. Ta však nehrála, byla zalepená fialkovým cukrovým a přivázaná na provázku a byl to vlastně parník. Pak tam byly 3 klíčky různě veliké, které se nehodily k žádnému zámku na světě. Taky kus drátu, tvrdá kůrka chleba s máslem, která se vždycky hodí, 4 různé knoflíky, 1 koník ze šachů a 2 živí mravenci, ale o těch se nevědělo, zdali jsou z kapsy nebo už na cestičce byli. Nikdo z kluků se k ním nehlásil. Panové, zkusíme to z klíčky, povídá jeden kluk. A strčil malý klíček do zámku. Klíček hned spadl dovnitř, protože byl asi od pokladničky. No to byl můj, řekl druhý chlapec a dal se do pláče. Nebréč, povídá mu ten první. Až se dostaneme dovnitř, tak ho najdeme. A možná, že ještě lepší. Nebo taky poklad. Podejte pro vás. Podali mu pro vás a on ho vsoukal do klíčové dírky. Vsoukal a soukal a soukal, až pro vás úplně zmizel. Zmizel. Další věci podávejte. Podávali, až tam naházeli všechny věci, ale dveře nic. Když cpali do zámku harmoniku, nemohla se tam vejít. Tlačte všichni, volal jeden kluk. A ti ostatní tlačili a tlačili a tlačili a najednou se branka malinko pohnula. Kluci se lekli a přestali tlačit. A nic. Bylo ticho. A tak ten jeden do té branky strčil prstem, ale docela malilinko a takovým malým prstíčkem, že byl div, co se pak stalo. Udělala branka a pomalu se otevřela. Ona totiž nebyla vůbec zamčená, ale nevypadala na to. No, jak to má kluk vědět? Tak a zase bylo ticho. Uvnitř bylo vidět spoustu vysoké trávy, šla klukům až nad hlavu a taky nějaké keře a dosti šero. Pod jedním keřem stál kamenný trpaslík a usmíval se. Měl čepici ještě trochu červenou, ale ostatní barvy už byly pryč, deště je vzali. No, prosím, ještě, že trpaslík byl kamenný. Toho se žádný kluk nemusí bát. Ale v tom. Kluci vyletěli z branky ven a třásli se. Co to bylo? Pod keřem vedle trpaslíka byla roztrhaná žiněnka, lezl z ní seno a z toho sena se vynořil starý zlostný kocour. Byl dosti vypelichaný, ale přesto hrozný.
protože to byl zlomyslný kocour, samotář a občas sprostě nadával. Teď však nenadával, jenom se drze chechtal a chechtal. To jsem vás vylekal, vy darebáci! To je hloupost, řekli všichni kluci. Teď, když o vás víme, tak se nelekáme. Podívejte se na nás. A to není slušné na někoho vyuknout. Vy jste asi vůbec neslušný kocour. Jste-li vůbec kocour, protože vypadáte spíš jako starý smeták. Kdo je smeták, vy uličníci, vy darebáci, vy smetáčci, vy lopatky, kbelíčky, vy vysavači, vy rohošky. No tak to vidíte, už nadává. Je to sprostý kocour. S vámi se vůbec bavit nebudeme, řekli vážně hoši a úprkem se hnali od branky, z níž bylo slyšet řev kocoura. Vy knedlíci, vy lívanci, vy rohlíci, vy brambory, až se všecko ztrácelo v dálce. Kde je můj klíček? Plakal jeden kluk. A kde je můj provázek? Moje knoflíky? Moje harmonika parník? Plakali všichni kluci a přitom pořád utíkali. A kolik je hodin? Plakal ten, co neměl vůbec nic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 odbili hodiny na věži a si ho slyšeli. Už 8 hodin, zaplakali všichni kluci a utíkali rychleji. To přijdeme pozdě do školy. Plakali a utíkali. A když běželi přes mostní náměstí, potkali 5 slonů. Ti také utíkali a přidali se k ním a říkali, vy si hrajete na honičku, že? My si budeme hrát s vámi a dáme vám babu. Byli to hraví slonové, ne nějací divocí. My si nehrajeme na honičku, my utíkáme do školy a pláčeme, protože přijdeme pozdě a škola už bude zamčená. Když to sloni slyšeli, začali také plakat, protože jim bylo kluku líto, a tak všichni běželi a plakali. A když utíkali školní ulicí, povídá jeden slon. Jak vám jenom pomůžeme? Kde je vaše třída? V 1. poschodí, plakali kluci. Tak to my víme, jak vám pomoci, začali se usmívat hodní sloni. A už doběhli ke škole, kde byly dveře zavřené a bylo slyšet zvonek, že už začala škola. Bylo jej slyšet dobře, protože všechna okna byla otevřená. Sloni chytili každého kluka kolem bříška, naráz je zvedli a oknem je posadili do třídy do lavic. Šlo to snadno, protože je posadili na prázdná místa, ale protože nevěděli, kde kdo sedí, posadili je trochu přeházeně. Ten, co seděl ve 2. lavici, seděl v 5. a tak naopak. Ostatní kluci se chtěli podívat, co se děje, ale už nemohli, protože sloni měli v okně jenom choboty a byli strašně rychlí. Tak ti kluci nevěděli, co se stalo, protože taky zároveň vešel pan učitel, položil na stůl knihu a kytičku petrklíčů, nasadil si brýle a řekl: na konci hodiny mě vysvětlíte důvody svého přemístění. A dal Petr klíče do kalamáře s inkoustem, protože si mezi tím sundal brýle, aby viděl na kluky, no a tak zas neviděl na stůl. Tak to je celé o těch slonech.

Kouzlíř. Jeden mladý pocestný chodil světem a hledal práci. Chodil tak dlouho, až přišel ke kouzlíři. To byl člověk, který měl plnou světnici kouzelných knih a kouzlil. Pocestný prosil kouzlíře, aby ho vzal do služby. Ten se zeptal, umíš číst a psát? Pocestný povídá, umím. Kouzlíř řekl, tak to tě nepotřebuji. Pocestný odešel, chodil po světě celý rok a v hlavě mu vrtalo, proč ten pán nechce sluhu, který dovede číst a psát, když sám je učený a má tolik knih. A tak to zkusil znovu. Zase požádal o práci a kouzlíř se ho znovu zeptal, umí-li číst a psát. Pocestný zavrtěl hlavou, že ne, že nedovede. Tak to zůstaň, řekl kouzlíř, budeš mě oprašovat knihy z prachu a udržovat je v čistotě. A přinesl plnou náruč knih. Tady máš, řádně ty knihy opraš a ulož. Pocestný knihy oprášil a rovnal je do police, jednou hlavou dolů, podruhé zase hlavou nahoru. Kouzlíř mu povídá, dávej ty knihy, jak se patří, všechny hlavou nahoru. Pocestný se vymlouval, no jak mám poznat, kde knížka začíná, kde končí, když neumím číst. Uměl však číst, jak když bičem práská, jenom se nechtěl prozradit a kouzlíř byl rád, že sluha knihám nerozumí a žádná kouzla z nich nevyčte. Pocestný sloužil u kouzlíře, oprašoval knihy a pilně v nich čítal, až se naučil všem kouzlům, která ty knihy obsahovaly. Dovedl se udělat, čím se mu zachtělo, koněm, krávou, psem nebo krahujcem. Sloužil po 3 roky a po 3 letech požádal kouzlíře, aby jej ze služby propustil. Kouzlíř mu vyhověl a jako mzdu mu dal 3 malé penízky. Za každý rok služby 1. Sluha si pomyslel, moc mi toho pán nedal, ale nevadí. Měl jsem se u něho dobře. Mnohému jsem se z kouzelných knih naučil. A že ho trápil zrovna hlad, koupil si v krámě za 3 penízky chleba. Zaplatil, ale zase měl v kapse 3 penízky. Ani o penízek víc, ani o penízek míň. Toulal se světem se 3 malými penízky v kapse, až zase jednou přišel domů. Otec ho objal, syn chtěl otce uctít, poslal sestru do hospody koupit za 3 penízky piva. Pořád měl 3 penízky v kapse. Za 3 penízky se toho moc nekoupí, jenom samé drobné věci. A tak syn řekl tátovi, tato, půjdeme na trh, já se proměním v koně, neboť jsem bedlivě čítal v kouzelných knihách a znám takové kouzlo, že se mohu udělat, čím chci. Na trhu mne prodejte, ale nikomu mne nedávejte s ohlávkou. Tu si nechte. A proměnil se v tak švarného koníčka, že otec za něj dostal bez smlouvání 300. Sotva však kupec zavedl koně do stáje, proměnil se kůň v člověka a utekl. A tak spolu chodili z trhu na trh a vydělali spoustu peněz. Kouzlíř se o tom doslechl a řekl si, není to snad ten chlapík, co u mne sloužil a tvrdil, že neumí číst a psát? Však já ho dostanu. Když jel tatík zase jednou na koni do trhu, kouzlíř tam už na něj čekal a ptal se ho, co za toho pěkného koně chce. Otec řekl jako obyčejně, že 300 bez ohlávky. Kouzlíř se smál, ale kdo pak to kdy viděl prodávat koně bez ohlávky? Tady máš 300 za koně a ještě 100 za ohlávku. Táta se ulakomil, přijal peníze a kouzlíř zavedl koně okovat. Kovář nebyl doma, jenom kovářova žena s děvečkou.
Kouzlíř uvázal koně ke sloupku před kovárnou a sám šel s kovářkou dovnitř, aby počkal v izbě, než se kovář vrátí z trhu. Děvečka zůstala venku a bylo jí divné, že se kůň otírá pořád hlavou o sloup, aby se zbavil ohlávky. Nebylo mu to však nic platné. Najednou promluvil kůň lidským hlasem: děvče, zatáhni za tu ohlávku, ať mi spadne z hlavy. Děvečka potáhla za ohlávku, ohlávka spadla na zem a koník utekl. Děvče běželo celé polekané do světnice za kovářkou a volalo: paní mámo, ten kůň mluví. Kovářka se děvečky zeptala: a co ti povídal? Děvče odvětilo: chtěl, abych mu sundala ohlávku. Kouzlíř hned pochopil, kolik uhodilo, vyběhl před kovárnu, ale kůň nikde. Udělal se totiž zajícem a utíkal, co mohl. Kouzlíř se udělal chrtem a pustil se za ním. Když zajíc poznal, že ho chrt dožene, proměnil se v ptáčka Slavíčka. Ale z chrta byl rázem krahujec. Slavíček letěl přes pole, až přiletěl nad veliké město. Krahujec letěl pořád za ním. Zrovna se díval z okna pán a viděl tu honbu. Zvolal pohoršeně: to není pěkné, když takový velký krahujec honí malého Slavíčka. Otevru okno, aby se Slavíček mohl u nás schovat. Slavík vlétl do světnice a schoval se pod postel. Když ráno dcera hodného pána zametala podlahu, vymetla z-pod postele diamantový prsten. Hned si jej s velkou radostí navlékla na prst. Krahujec dobře viděl, kam se Slavík schoval. Proměnil se zpátky v člověka a vstoupil k tomu pánovi do služby. Sloužil u něho 3 roky a za odměnu nechtěl nic jiného než diamantový prsten, co pánova dcerka nosila na prstu. Ale ten prsten byl prstenem jenom ve dne. V noci se stal krásným mládencem a ten krásný mládenec povídá té dceři: nikomu mne nedávej. Kdybys ten prstínek někomu dala, jako bys mu dala mne. Když ale jinak nedá, hoď prstenem na zem a řekni, ať se rozsype naprosná zrnička. Těch zrniček bude 7. Na jedno stoupni a 6 jich nech jen tak ležet. Přiletí černá slepice s 9 kuřaty. Sezobe těch 6 zrniček a to 7. bude usilovně hledat. Kuřata jí budou pomáhat, ty ale ustup z toho zrnička stranou a já se udělám bílou lasičkou a všechny je roztrhám. Tak se i stalo. Z prosného zrnka se udělala lasička, roztrhala černou slepici z kuřaty a proměnila se v krásného mládence. A ta dcerka si ho vzala za muže.

Pikaši, to jsem krásně zavřený, studujou mě malí žáci, starsové i stařeny. To jsem rád, že jsem zácný exponát, exponát, exponát, exponát, exponát.

0: ven, všude kolem hladké stěny, abych se nedostal ven.
1: O vděčné kozičce. Byla jedna chaloupka a v té chaloupce zůstávali tatínek s maminkou a dceruškou Aničkou. Měli taky kozičku. A tu kozičku Anička krmila a pásla a měla jí moc ráda. Jednou, když už neměli čím topit, šel tatínek do lesa na dříví. Když se vracel domů, potkal malého vousatého mužička. Tatínek se mu vyhnul, ale mužiček mu pravil: jen se mi nevyhýbej, já ti pomohu z bídy. Vytáhl z kapsy pytlík dukátů a řekl: ty všechny ti dám, když mi dáš to, co tě doma první přivítá. Tatínek mu to slíbil a dostal od mužička dukáty. Když přicházel k chaloupce, vyběhla mu naproti Anička. Tatínek zesmutněl. Anička se ho ptala: tatínku, proč jsi tak smutný? A tatínek doma vyprávěl, co se mu v lese stalo, a dodal smutně: milá Aničko, zítra už tě nebudeme mít. Druhý den šel tatínek s maminkou časně ráno na trh. Anička ještě spala. Když se probudila, zjistila, že je v chaloupce sama, a začala hledat své rodiče. Šla ke koníčkovi a ptala se ho: koníčku můj milý, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale koníček jen zařechtal a Anička mu nerozuměla. Šla tedy ke kravičce. Kravičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? Ale kravička jen zabučela a Anička ji nerozuměla. Šla za kozičkou. Kozičko moje milá, nevíš, kde je tatínek s maminkou? A kozička odpověděla: Aničko, vždycky jsi mě dobře krmila, já ti poradím. Vezmi ten velký koš, dej mi ho na záda a sedni si pod něj, donesu tě k rodičům. Anička vzala koš, sedla si na kozičku a jeli. Když přešli řeku, potkali toho malého mužička, který si šel pro Aničku. Kam, kozo, kam jdeš? Ptal se. Koza mu odpověděla: na trh s vejci. Prodej mi je tady. Ale kozička mu řekla: tady je prodávat nebudu. A pospíchala dál. Mužíček věděl, že pod košem sedí Anička, a pustil se za kozou. Kozička utíkala, až přišla k velkému rybníku a přeplavala na druhou stranu. Když byla na břehu, ohlédla se a viděla vousatého mužíčka, jak se v rybníce topí, už mu koukala jen ta brada a za chvilku zmizel pod vodou. Tak byla Anička zachráněna. Pak běželi domů. Když se tatínek s maminkou vrátili domů, vypravovala jim Anička, co se jí přihodilo. Ti měli velikou radost. A za to, co pro ně kozička udělala, ji měli ještě raději a nikdy ji nedali od sebe pryč.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Jednou šla Víla a Málka kolem lísky. Najednou jakoby zaslechla hlásek. Nikde nikdo, ale hlásek pořád volá: já jsem oříškový panáček. A kde pak jsi? Zeptala se Amálka. Já nevím, někde v oříšku, volá hlásek. Amálka přebrala 6 oříšků a ten 7. upustila na zem. Vyskočil z něj panáček. Má hnědé šaty a žlutý klobouk. Tiše, povídá, zrovna začal podzim. Na ta slova se po pasece zatočil vítr, očesal z lísky listí a zpřeházel trávu. Až mi to profouklo sukničku, otřásla se Víla a Málka. Tiše, řekl oříškový panáček, sáhl do kapsy a rozhodil kolem sebe hrst oříšku. Vždycky, když ti, Amálko, bude zima, budeme si koulet z oříšky a zahřeješ se. Kutáleli si z oříšky a Amálka celá zrůžověla. Pak si ale vzpomněla, že má taneční povinnost na sousední pasece. Odběhla a oříškový panáček na ní čekal. Za chvíli hop a stojí tam veverčák Pizizubka. Kůlí oči na panáčka. Co jsi zač? Já jsem oříškový panáček a jsem celý kulatý, ale ty máš pořádně špičaté zuby, tiše řekl panáček. Pizizubka po něm bleskl očkem. Ty zuby mám na oříšky. Je, oříšku já mám vždycky plnou kapsu, řekl neopatrně panáček a začal je kolem sebe rozhazovat. Pizizubka oříšky chvíli sbíral, ale pak ty nazbírané zahodil, popadl panáčka a už si ho nese do hnízda na borovici. Odtud mi neutečeš, povídá veverčák Pizizubka. Pohodlně si lehnu a ty mě budeš krmit jadýrky. Když měla Víla a Málka po taneční povinnosti na sousední pasece, vrátila se k lístce. Oříškový panáček nikde. Leží tam jen pár oříšků. A Málka po nich došla pod borovici. Pizizubka nebyl doma. Chodil od veverky k veverce a chlubil se. Oříškový panáček seděl na kraji hnízda a zavolal na Amálku. Tady jsem. Jenže já si pro tebe nemůžu přijít, řekla smutně Amálka. Je tam nahoře velký vítr a odfoukl by mě. V tom se vrátil veverčák Pizizubka, vyskočil na větev a volal. Máte to marné. Čarovat se proti veverčákům nedá, protože jim čarování sklouzne po chlupech. Amálka šla pomaloučku pryč. Šla černým lesem. A on se tam v roští válí medvěd, seká se prackami po kožiše a ten se naříká. Je tě pořádná hora? Tak proč tak ten se naříkáš, povídá Amálka. Medvěd žaluje. Strašně mě, Amálko, trápí blecho. A zrovna po ní jede nosem i prackami. Jenže nos je veliký a pracka je veliká a maličká blecha vždycky uklouzne. Počkej, já to zkusím sama, řekla Amálka. Medvěd si klekl na koleno, aby dosáhla. Amálka si utrhla bylinu vejhoňku a roztřásla jí medvědovi do kožichu. Vejhoňkový prášek pošimral blechu pod paždičkem, vypískla a skákala pryč přes paseku, jako když střílí brokem. No, a teď zas já tobě, povídá Amálce medvěd. Odvedl jí pod borovici, kde měl hnízdo veverčák Pizizubka a řekl, pořídím to na dvakrát. Nejdřív zatřásl z borovicí jemně, jen co by strásl oříškového panáčka a málce to náručem. Potom zatřásl celou medvědí silou. Sesypali se šišky a za nimi pizí zubka. Metl si to přes paseku za blechou. Medvěd zadupal a šel po svém medvědím. Oříškový panáček rozhodil hrst ořechů a pak si s Amálkou kutáleli.

0: už nikdy nebudu chytat veverky. Nebudu. Protože to tak špatně dopadlo. Slunil jsem se na zahradě, trochu jsem i podřimoval. Najednou mě co si ťuklo do hlavy. Za chvilku mi zas něco cvrnklo do ucha a pak spadla zrovna vedle mne větvička a tak pořád. Dívám se a vidím, jak nade mnou na stromě sedí veverka, uhryzne větvičku, hodí ji po mně, pak schová tváře v předních tlapkách a hyňá se.
1: Měj mě ráda,
0: řekl jsem si a podřimoval jsem dál. Ale veverce to nedalo, slezla ze stromu a začala kolem mne hopsat a pořád blíž. Vždycky na chvíli si sedla, čumáček do předních tlapek, že mě nechytíš, tak mě pořád dopalovala a já nic. Když mě ale přeskočila, vyskočil jsem za ní a veverka na strom. S tebou je konec, to umím taky, křičím za ní. Veverka uhání až do vrcholku stromu. Já za ní, ona na tenkou větev, já za ní. Ona ještě na tenčí větev a já jsem dostal strach. A ona po tenké větvi hup na druhý strom, tam se posadila tlamičku do pacek a
2: nechytíš, nechytíš, nechytíš.
0: To už jsem viděl taky. Ale jak teď dolů? Hrozně jsem se bál, abych nespadl. Začal jsem bečet a bylo mi jedno, že se veverka směje. Kňoural jsem, křičel jsem víc a víc, až přišel můj člověk. Vylezl na strom, aby mi pomohl dolů. Když už byl skoro u mne, když už mě skoro držel, udělala větev prásk a letěli jsme oba. Já po kočičím spadl na všechny čtyři, on po člověčím všema čtyřma vzhůru. Ležel a vůbec se nehýbal. Já mu sedl na prsa, vouskem jsem ho hladil po tváři a velice jemně jsem mu předl do ouška. Ale on nic. Viděl jsem, že je zle. Za chvíli přiběhla taková menší nestvůra, co má oči, které vpředu svítí bíle a vzadu červeně. Z ní vyběhli dva lidé, celý bílí, neodehnali mého člověka, popadli a tatida, tatida, tatida. A byli všichni pryč. Když už byla docela tma, přinesli toho mého a položili ho do jeho pelíšku. Měl hlavu celou bílou a jednu tlapku celou bílou. Ta tlapka byla těžká a vůbec nemohla hladit. Sedl jsem si u jeho pelíšku a přišla na mne taková lítost, že jsem musel zpívat smutnou písničku o tom, že mému člověku není dobře. Já jsem to všechno zavinil. Bylo mi velice těžko. Po dlouhé chvíli si mě můj člověk zavolal do svého pelíšku. Já položil hlavu na jeho tlapku, co byla celá bílá a těžká a žalostně jsem naříkal. On mě druhou tlapkou hladil. Potom usnul a já vstal a napsal jsem slavný slib. Už nikdy nebudu honit beverky.
3: Obušku, hýbej se. Jeden chalupník byl velice chudý. Tak chudý, že si sám spravoval v sobotu staré boty, aby mohl jít v neděli do kostela. Pracoval dlouho do noci a ráno, když ukončil práci, pěkně se oblékl a šel na modlitby. Na kázání slyšel, že když někdo obětuje svoje jmění kostelu, Pán Bůh mu stokrát jiným způsobem vše vynahradí. I tu chuďas hned si umínil, že svou chaloupku prodá a knězi do kostela peníze přinese. Přišel domů, pověděl ženě svůj úmysl a v několika dnech byly peníze u faráře. Ale den za dnem utíkal, děti plakali hladem, žena hartusila na muže, ale o náhradě nebylo ani vidu. Když naposledy trápil hlad i jeho, oblékl se jako žebrák, vzal do ruky hůl a šel Pána Boha hledat. Šel jeden den, šel druhý den a potkal starého ovčáka, který pásl velké stádo beranů. Že měl ubožák velký hlad, šel k ovčákovi a prosil ho, aby mu dal zbytky od jídla. Při jídle vypověděl všechno, co udělal a jak se mu vedlo. Tu starý ovčák nad ubohým chalupníkem se slitoval a dal mu beránka, který na každé zavolání beránku, zatřes se, sypal dukáty, ale přitom mu řekl velikou výstrahu, aby v jedné vsi, kterou musí projít, ke své staré kmotřičce nechodil. Chalupník s velkou radostí uložil si beránka na ramena, poděkoval starci a chutě vydal se na cestu domů, aby děti a ženu potěšil. Když byl za horou, začal slovům starcovým nedůvěřovat. Nemohl si to nějak v hlavě srovnat, aby obyčejný beránek sypal dukáty. Chtěl se lépe opravdě přesvědčit. Posadil beránka na zem a zavolal slovy starcovými. Beránku, zatřes se! A když v tom okamžiku spatřil u nohou beránkových dukáty, považoval se za nejšťastnějšího člověka na světě. Bez odkladu naložil si beránka na ramena a šel domů. A jak šel kolem hostince k motřičky, hned ho prosila, aby ji navštívil, že už tak dlouho se neviděli. Chalupník zpočátku trochu váhal, ale chtěl ukázat, že má dukáty v kapse a že ho také štěstí potkalo, šel ke kmotře. I dal jí nejprve svůj dárek od starce k uschování a ve své prostodušnosti jí hned upozorňoval, ale neříkejte mu, kmotřičko, beránku zatřes se. Potom sedl si za stůl a vypil sklenku piva. Ale chytrá kmotřička hned se domyslila, že v těch slovech musí být nějaké tajemství. Proto odnesla beránka do jiné světnice a když byla sama, řekla: beránku, zatřes se. Když viděla, že dukáty sype, začala uvažovat, jak by kmotra ošidila. Po malé chvíli si umínila, že kmotra počastuje a pozve na nocleh a na zítří ráno místo jeho beránka, že mu dá jiného, podobného ze svého stáda. A tak se také stalo. Časně ráno vzal chalupník beránka na ramena a běžel k ženě a dětem, které plakaly. On jim však hodil několik dukátů, aby žena připravila dobrý oběd. Žena nemohla se vynadivit, kde její muž nabral tolik peněz, ale nechtěla se hned na nic ptát. Po obědě postavil chalupník beránka na stůl, zavolal děti, aby jim kutálejícími dukáty udělal radost a křikl: beránku, zatřes se! Ale beránek stál jako dřevěný, ani hlavou nehnul. Děti byly najedeny, začaly se smát a žena si myslela, že se muž zbláznil. Chalupník se rozlobil, že se jeho přání nesplnilo, opakoval ještě jednou slova starcova, ale opět bez výsledku. Dokud dukáty stačily, byla v domě spokojenost. Ale když se začalo v domě nedostávat, začala žena mužovi vyčítat, že nic nedělá a o živobytí se nestará. I nezbylo chalupníkovi, než aby vstal, vzal zase hůl a šel hledat starce. Že ho pěkně neuvítá, věděl, ale co měl dělat. Stařeček se nakonec slitoval nad chudou rodinou a dal mu zase ubrus, který na každé zavolání ubruse, roztáhni se, sám se prostřel. A na něm bylo nejpěknější jídlo a pití, ale dal mu opět výstrahu, aby nechodil ke své kmotřičce. Chalupník byl starým spokojen. Poděkoval starci a šel domů. Brzo byl za horou, sedl si na zem a poručil ubrusu ne z nedočkavosti, ale z hladu, protože mu v břiše kručelo, tak mu poručil, aby se roztáhl. A když na jeden šel kolem hostince, čekala na něj jeho stará kmotřička před dveřmi, opět ho prosila, aby jejího hostince nemíjel. Chalupník sice dlouho váhal, ale nakonec šel, dal jí ubrus k uschování a řekl: drahá kmotřičko, hlavně neříkejte, ubruse, roztáhni se. Chytrá kmotra mu dala jíst a pít zadarmo a kmotr pil víc a víc, až se mu hlava točila. A kmotra s ubrusem udělala to, co udělala s beránkem. Chalupník přiběhl k ženě a dětem, hodil ubrus na stůl a zavolal: ubruse, roztáhni se! Ale ubrus se nehnul. A tu teprve bláhový začal rozmýšlet a na kmotru se začal zlobit. Pak se vrátil znova ke starci, prosil ho na kolenou, aby mu odpustil, že ani nyní jeho výstrahy neuposlechl, aby se nad ním slitoval a zachránil ho. Stařec tentokrát dlouho váhal. Konečně dal mu hůl se stříbrným kováním, vykládanou drahými kameny, a poručil mu, aby nyní svou kmotru navštívil a dobře si pamatoval slova: obušku, hýbej se! Chalupník plný radosti děkoval starci mnohokrát a pospíchal rychle k ženě a dětem, ale byl za horou zvědavý, co hůl znamená, a chtěl se přesvědčit, tak zavolal: obušku, hýbej se! V tom okamžiku stáli před ním dva ohromní siláci a začali ho nemilosrdně bít. Chalupník byl strachem bez sebe, nevěděl, jakým způsobem poručit, aby ho přestali bít. Konečně notně zbyt vykřikl: obušku, přestaň! A hned siláci zmizeli a hůl stála před ním. Dobrý jsi, dobrý, pravil chalupník, stal ze země: ty mi pomůžeš k dřívějším darům. Jak přišel do vsi, kde bydlela kmotra, vstoupil k ní do domu jako ke staré známé. Ta byla velice ráda, protože se domnívala, že zase z něj bude mít dobrý zisk. Dobře ho pohostila a pak se ho ptala, nemá-li nic k uschování. I dal jí hůl s prosbou, aby neříkala: obušku, hýbej se! Kmotra se v duchu smála hloupému sousedu a říkala si: bodejť by si mi všechno nepověděl, co nemám říkat. I šla s holí do druhé světnice a sotva práh překročila, zvolala netrpělivě: obušku, hýbej se! A už tu byly dva obrové a začali jí holemi bít, až nemohla dechu popadnout. Na její křik přiběhl hostinský na pomoc a tu hupy cupy i jemu se dostalo notného výprasku. Chalupník to viděl a křičel: obušku, jen hodně, dokud mi beránka a ubrusu nevrátí. Kmotře nezbývalo nic, než vrátit mu, co mu vzala, i poručila přinést mu beránka a ubrus. Chalupník tentokrát byl chytřejší, a proto se nejprve přesvědčil, zdali dostal pravého beránka a pravý ubrus. Potom teprve vzkřikl: obušku, přestaň! A obušek přestal být. Pak šel se svými dary rychle domů k ženě a k dětem. I měli potom všichni velkou radost, protože měli dost peněz na živobytí, ale nezapomněli na Pána Boha ani na lidi a každému chudému pomáhali.
4: Oprask v Akademii věd.
5: Pane,
4: Přede mnou nemusíte mít žádný tajnosti.
3: Starý taxikář zamrkal do zrcátka na profesora Kadeřábka, který na zadním sedadle schovával Ramíka pod kloboukem a Hihlíka pod šosem svého širokého pláště.
4: Hoj, já bych vám mohl vyprávět, jaký celebrity jsem v téhle káře vozil. Mě už nic nepřekvapí.
3: Taxikář prudce zabrzdil. Stáli před akademií věd. Profesor zaplatil, vystoupil a vpochodoval do chrámu vědy. Na zádech měl batoh a v něm život lichožroutů a pod pláštěm ukrýval Ramsese a Hihlíka. Přednáškový sál už byl zcela zaplněný. Profesor kráčel hlavní uličkou k řečnickému pultu, po jehož stranách stály fíkusy. Ozval se chabý potlesk. Profesor se u pultu postavil zády k publiku a rozevřel plášť. Ramíku vlevo, Hihlíku vpravo, na chameleona teď. Zašeptal a najednou se mu zlomil hlas. Já se bojím, držte mi palce, kluci. Lichožrouti vyskočili a splynuli z fíkusy. Profesor se otočil do sálu, otevřel své dílo a začal číst. Po staletí tento tvor, ne člověk a ne zvíře, lidstvo provází a zúžuje a přesto nebyl dosud nikým spatřen, natož pak popsán. Kdo je ten tajemný společník a škůdce člověka? Lichožrout. To jméno dostal ode mne a dávám mu přednost před výrazem ponožkožrout, který...
4: Chceme je vidět!
3: Přerušili ho skandováním a dupotem netrpělivý věci. Ano, ano, dočkáte se, utišil je profesor. Jak mých lichožroutů, tak vydání mého díla. Budu tedy raději hovořit z patra. S povzdechem zaklapl desky knihy. První lichožrout, s ním jsem se osobně setkal, se jmenoval Tulamor. Na to se ozval potlesk několika badatelů, kteří přijeli až z Irska. Tulamor junior, upřesnil profesor. Jeho otec Tulamor senior, zvaný Padre, alias Velký šéf, býval mafiánským bosem a své ponožkové impérium měl na půdě mé vily.
4: Tak dost, zvolal někdo z pléna. Nejsme tu pro legraci.
3: Sál mu souhlasně přizvukoval. Dobrá, vezmu to zkrátka, řekl profesor už trochu otřesen a začal drmolit.
4: Toho mladého Tulamora jsem měl doma v teráriu, ale sotva jsem začal zkoumat jeho zvyky, vtrhlo do pracovny šéfovo komando. Všeho schopní lichožrouky, Vasil, Pepa Padrát a Škrkit Čango. A než je rozehnal Hubert Bernardín, vdovy Voráčkové, stačil jsem zhotovit jejich portréty. No a zde jsou.
3: Smích v sále utichl jen na tu chvíli, kdy asistent promítl na plátno působivé profesorovi skici.
4: Nechceme obrázky, chceme je živé!
3: Netrpělivost akademiků hrozila výbuchem. Klid, prosím, snažil se ji překřičet profesor Kadeřábek. Rád bych ještě něco řekl o gengu Kudly Dederona a o mých přátelích Ramíkovi a Hihlíkovi. Výkřiky nevole tentokrát utišil sám bělovlasý prezident akademie. Povstal ve své loži a neúprosným hlasem pronesl jen dvě slova. Kde jsou? Profesor Kadeřábek pochopil, že čas jeho přednášky právě vypršel. Ukázal na fíkusy a řekl, tady. Listy fíkusu se chvěly. Několika vědcům s lepším zrakem to neuniklo. Něco se děje, zašeptal jeden z nich. Přátelé lichožrouti, ukažte se, zvolal profesor hlasem vyvolávače duchů.
4: Kolegyně badatelka Miklíková to napětí nevydržela. Škupala sebou v záchvatu nezadržitelné škytavky. Z celého sboru vědců jedině ona v existenci lichožroutů věřila, i když nikdy neměla to štěstí, aby je spatřila. A úspěch profesora Kadeřábka by byl i jejím úspěchem, potvrzením její víry. Ramíku, Jehlíku, teď přišla vaše chvíle, zvolal profesor a zvedl ruce ke stropu v posvátném nadšení. Nastalo naprosté ticho. I škytavka magistry Miklíkové ustala. Také oba fíkusy se přestaly třást. To z jednoho vyskočil Jehlík a z druhého Ramses. Oba společně a byl to jen zákmit, jako když mrknete očima. Nikdo je nemohl spatřit.
5: Kurník, moje boty!
4: Ozvalo se z lože, kde seděl bělovlasý prezident Akademie věd. Jeho jatrný výkřik probral akademiky z chvilkového omámení. V řadách se šířila panika. Věci vstávali, vrážili do sebe a poskakovali. Většina z nich ale pod sedadly hledala polobotky. Kdo nenašel svou, přetahoval se s kolegou badatelem o tu jeho. A Ramík s Jehlíkem pobíhali mezi sedadly jako fretky. S vlékáním ponožek se nezdržovali, jen vědcům rozvazovali tkaničky. Profesor Kadeřábek pochopil, že toto je konec. Fiasko, zmar a katastrofa. Narval do batohu své životní dílo a prchal z budovy. Několik rozlícených věců se ho pokusilo pronásledovat, ale s rozvázanými tkaničkami nebo jen o jedné polobotce neměli prostě šanci.
6: Pojď si se mnou hrát! Pojď si hrát s Tiki!

0: jsou toho také káš. Mně je to jedno, klidně si stráž, ale já se můžu taky leknout, můžou mi zdřevinět nohy a poneseš mě zpátky na záde. Podívej, co jsi udělal, takový jsem to měl krásný. Co to bylo? To mělo být či... Já se tě ptám, čím jsi mě to bacil?
1: Já.
0: A kdo teda?
1: Nohy.
0: Co nohy?
1: Dřevěný.
0: Kde?
1: Moje.
2: Vánoce jsou hezké, že se nikdo nehádá, každý každému přeje to nejlepší a vyplňují se přání. O Vánocích je taky hodně pohádek v televizi, spousta cukroví a ovoce. Na míse sedělo jablko, pomeranč, banán, ořech i datle a povídali si, co by si kdo přál. Jablko zrovna říkalo: já bych si přálo, aby všichni byli zdraví jako já. Podívejte se. A rozpůlilo se a byla v něm hvězdička. Datle řekla: já jsem dnes tak šťastná, jak ten stromeček krásně svítí a voní. U nás stromy nesvítí ani nevoní. U nás rostou jen palmy.
3: Já nic nevidím. Otevřte mě někdo.
2: Ozvalo se dutým hlasem. Šlo to z ořechové skořápky. K službám, řekl Louskáček, specialista na otvírání ořechů. Trošku to chruplo, skořápka se rozkočila a vykulil se ořech. Poulil oči, koukal kolem dokola a vzdechl. To je nádhera, ty Vánoce. A co ty by si spřál? Zeptal se ho pomeranč. Aby byly pořád Vánoce, odpověděl ořech bez rozmýšlení. Banán mu na to řekl: to bys musel na vánoční ostrov. Ořech se na něj podíval, jako by nevěřil. A na tom ostrově jsou pořád Vánoce? Banán se skoro urazil. Když je to vánoční ostrov, tak tam nejspíš budou pořád Vánoce. Já tam pojedu. Rozhodl se hned ořech. Ale nikdo nevěděl přesně, kde vánoční ostrov je. Jablíčko myslelo, že to asi bude ten ostrov na rybníku u Chlumce, odkud pocházelo. Pomeranč byl zase toho mínění, že vánoční ostrov leží v jižních mořích, protože o něm mluvili námořníci na lodi, co ho přivezla z dalekých krajů. Banán řekl, že je mu to jedno, protože on stejně nikam nepojede, že má cestování dost a je rád, když pohodlně leží v míse. Problém rozlouskl Louskáček, neboť kromě louskání ořechů je odborníkem i na louskání těžkých otázek. Řekl: kdo se zeptá, ten se doptá. Ořech se hned zeptal: ale koho se mám zeptat? A kde? Louskáček na to: tobě tak něco vysvětlovat. Zeptáš se přece na moři, koho potkáš. Například piráta nebo okouna. Tím se všechno vyjasnilo a ořech se chystal na cestu, když se ozvala datle. Já bych taky ráda na ostrov, kde jsou pořád Vánoce. Dobrá, budeš na mé lodi plavčíkem a já kapitánem. Jmenoval se do funkce ořech. Kapitáne oříšku, vezmi mě taky sebou. Prosila svíčka na stromečku, která všechno poslouchala. Prosím tě, co bych na lodi dělal se svíčkou, řekl ořech. Svítila bych, nabídla se svíčka a honem si ještě vymyslela. V noci musí být loď na moři řádně osvětlená, aby do ní nenarazila velryba. Na to jsou námořní předpisy.
4: Správně, souhlasil ořech, aby se nezdálo, že nezná

0: námořní předpisy. Jmenují tě lodní svíčkou a druhým plavčíkem. A ve dne budeš konat službu ve strážním koši. Strážní v koši hlásí, když spatří pevninu, jestli to nevíš. Posádka byla jmenována, přípravy k plavbě skončeny. Vyplutí bylo stanoveno na chvíli štědrovečerních zvyků, kdy se hází střevíčkem, rozkrajují se jablíčka a kdy se také vypouští po umyvadle lodičky z ořechových skořápek se zapálenou svíčkou. Když ta chvíle nastala, výprava na vánoční ostrov vyplula. Jak se ořechová skořápka vzdalovala, v šeru mizely okraje umyvadla, tma houstla a v ní blikal jen plamínek svíčky. Potom se začalo růžově rozednívat, všude okolo bylo modré, širé moře a na obzoru vystupovalo slunce. Už ho bylo půl, už vystoupilo celé, už si stouplo na špičky a vyskočilo na oblohu. Kolem se udělal jasný den, svíčka zhasla svůj plamínek a posádka ořechové skořápky vykřikla: hurá, jsme na moři! Když pluli třetí den, zavolal kapitán plavčíka Datli. Zeptej se, kudy se jede na vánoční ostrov. Rozkaz, kapitáne, zasalutoval plavčík Datle a rázně odpochodoval, aby splnil rozkaz. Ale nebylo, koho by se zeptal. Pluli týden, pluli měsíc, pluli půl roku, když na pravoboku vystrčila z vody hlavu velryba a řekla: to je nějaká legrační kocápka. Hele, kde je tady vánoční ostrov? Zeptal se pohotově plavčík Datle. Tomhle! Mávla ocasem velryba a zmizela v moři. Kapitáne, hlásím, že podle sdělení místní velryby je vánoční ostrov tamhle. Podal neprodleně hlášení plavčík Datle. Kapitán Oříšek nařídil okamžitě změnit směr plavby za velrybým mávnutím. Urazili sotva jednu větší námořní míli, když se ze strážního koše ozval výkřik.
1: Země!
0: Vykřikl to druhý plavčík svíčka, který měl službu ve strážním koši. Ořechová skořápka i hned změnila kurz a zamířila k pevnině. Když se přiblížila, ukázalo se, že jsou to ostrovy. Na zelené trávě se pásly ovečky a povalovaly se kraslice. Byly to velikonoční ostrovy. Kapitán Oříšek přiložil k ústům hlásnou troubu a kapitánským hlasem zavolal:
1: kudy se jede na vánoční ostrov?
0: Jeden beran zvedl hlavu a udělal:
1: bé!
0: To s nám toho poradil, zahučel kapitán a dal příkaz, aby se pokračovalo v plavbě původním směrem. Tu k němu přistoupil plavčík Datle a řekl: kapitáne, hlásím, že jsme vánoční ostrov už přejeli.
1: Jak jsi na to přišel?
0: Protože Velikonoce jsou přece až po Vánocích, řekl plavčík Datle a kapitána hned mrzelo, že na to sám nepřišel.
1: Změnit kurz o 180 stupňů, zabalil.
0: A loď se obrátila, protože 180 stupňů je tolik, že se jede, odkud se přijelo, čili čelem vzad. Pluli čelem vzad ještě dlouho, až konečně k vánočnímu ostrovu přijeli. Vyskočili na břeh a volali: sláva! Co tady křičíte? Štěkl na ně pes. Protože ho probudili, když se vyhříval na sluníčku na břehu a spal.
1: Jedem slavit Vánoce,
0: vysvětloval mu kapitán Oříšek.
1: V tuhle roční dobu Vánoce? Máte rozum? Vánoce jsou přece až v prosinci,
0: řekl pes na vánočním ostrově a zase usnul. Posádce ořechové skořápky bylo do breku. Zvedli kotvu a vydali se na dlouhou zpáteční plavbu. Poznali,
1: že nikde na světě ani na vánočním ostrově nejsou Vánoce po celý rok. Ale jsou o to hezčí, že se celý rok na ně těšíme. Když po 12 měsících plavby přistáli doma v umývadlovém přístavu, byly zase Vánoce a rozsvěcel se stromeček.

Jsem Únor a dnešní pohádku jsem pro vás vymyslel já. A když jsem přemýšlel nad tím, o čem by měla být, chtěl jsem, aby v ní byly květiny, které v čase mé vlády začínají vykukovat ze země, ptáci, kteří se vracejí z teplých krajů do svých domovů, i když je v nich ještě chladno, a zvířátka, která nečekají na jaro a přivádějí na svět své veselé děti. A o tom všem vám teď moje pohádka poví.

0: Byl jeden malíř a ten měl na své paletě vždycky tolik barev, kolik jich vykouzlila příroda. Od jara do podzimu bylo na jeho obrazech zlaté slunce, zelená tráva a plno květů, květin a kytiček, aby se dostalo na všechny barvy z jeho palety. Od jara do podzimu byly malířovy obrázky krásné a veselé, ale jak se blížil podzim, malířova paleta se měnila. Zářivé barvy z ní mizely stejně jako barevné listí z korun stromů, až zbyla jen šedivá a černá. Jenže kdo by s takovými barvami mohl malovat veselé obrázky? Malíř proto pověsil paletu na hřebík, usadil se ke kamnům a četl si knížky o dalekých krajích, kde celý rok všechno kvete, švitoří a dovádí, kde je obloha bez jediného mráčku a slunce září jako obrovský zlatý dukát. Každý den obcházel sněhem posypanou zahrádku, jestli už se přece jen neklube první jarní travička. Chodil také k zamrzlému rybníku, jestli už se přece jen voda neprobudila. Ale toho roku byla zima dlouhá. Hladinu rybníka stále pokrýval tlustý led. Na šedivé obloze proháněl severák sněhové mraky. Jediný sluneční paprsek jimi neprorazil. Půjdu jaru naproti. Rozhodl se malíř, vzal paletu a šel. Uprostřed řeky už ledem probublával tenoučký pramínek a led, ač nerad, ustupoval ke břehům. Na nich se bledá tráva, jakoby natahovala ke slunci. Na vrbových větvích opatrně vyskakovaly pupeny a v koruně jívy se nesměle objevily sametové kočičky. I obloha jakoby najednou byla modřejší. Jaro už asi není daleko, pomyslel si malíř. A tu slyší žalostný pláč. Rozhlédne se, pod vrbou leží vidra a z očí jí tečou slzy jako smutné pramínky. Vidřičko, co pak se ti stalo? Přiklekl k ní malíř.
1: Och, och, naříká vidra. Pytlák chytil mého muže do pasti. Jak já teď sama uživím tolik dětí?
0: Neboj, těšil jí malíř. Přivedu ti muže zpátky. A vydal se po stopách, které pytlák zanechal v posledním sněhu. Ale běda. Pytlákova chalupa byla zavřená a na kamenné náspy vedle železných pastí leželo mrtvé vydří tělíčko. Co teď? Povzdechl si malíř.
1: My ti poradíme.
0: Ozvali se odkud si tenké hlásky. Malíř se ohlédl a svým očím nevěří. Sněženko, bledulko, to už je jaro opravdu tady. Vždyť vám se říká poslové jara. Zaradoval se, ale v zápětí posmutnil. Jak byste mi vy mohli poradit? Co pak je možné někomu vrátit život?
1: Živá voda to dokáže, řekla Sněženka. Ale je vysoko v horách, musíš poprosit skřivánka, dodala bledulka. Dnes ráno přiletěl z teplých krajin.
0: Malíř zahvízdal silně a dlouze jako jarní vítr a už tu byl skřivan i s písničkou.
1: O živé vodě jsem slyšel, ale kde jí hledat, to nevím, omlouval se. Zkusím poprosit bratra, skřivana lesního. Žije celý rok v horách, kde živá voda pramení.
0: Zmizel pod oblohou jako tmavá tečka a než se malíř stačil potěšit sněženčinou a bledulčinou krásou, byl tu zpátky s kalíškem živé vody v zopáčku. Sotva na vidří tělíčko dopadla první kapka, vidra, vlastně vidřák, vyskočil a utíkal, co mu nemotorné nohy stačily.
1: Divous jeden, ani nepoděkoval,
0: zlobila se Sněženka. To nic, hlavně, že je živý a zdravý, usmál se malíř. A protože už nemusel jít jaru naproti, vracel se domů. Najednou se mu zdálo, jako by na něco důležitého zapomněl. Jsem to ale hlupák, uhodil se do čela. Vždyť já jsem taky nikomu nepoděkoval. A nebýt Sněženky, bledulky a bratří skřivanů, neměla by malá vidřátka tatínka. Obrátil se, aby zastihl Sněženku i bledulku dřív, než zavřou své korunky a uloží se na noc ke spánku. Ale bylo pozdě.
1: Zdálo se, že obě už tvrdě spí.
0: Škoda, povzdychl si malíř. Chtěl jsem vám poděkovat a taky bych si vás moc rád namaloval. Třeba to půjde zítra. Když se však podíval na svou paletu, zarazil se. Jak bych je mohl malovat, když pro ně nemám barvy? Ještě, že mě neslyšeli, utěšoval se. Jenže Sněženka a Bledulka nespali a slyšeli každé malířovo slovo. Rána se dočkat nemohli, aby se na to slavné malování nachystali. Hned za úsvitu poprosili vítr, aby přivedl bratry z Křivany. Po vodě poslali vzkaz celé vydří rodince a pak už jen nedočkavě vyhlíželi, kdy se objeví jejich malíř. Slunce na obloze už svítilo, když malíř došel k řece a nestačil se divit. Uprostřed louky seděla vedle Sněženky a Bledulky způsobně celá vydří rodinka. Na větvích jívy se pohupovali oba bratři z Křivani. To je krásný obraz, žasl malíř. A na jeho paletě se najednou rozzářily všechny barvy, které mu předtím chyběly a které k zachycení toho krásného výjevu potřeboval. Zlatá na slunce, modrá na oblohu, hnědá pro vidry, Skřivany i jívu, zelená na louku a bílá jako nejčistší sníh pro Sněženku a Bledulku. A kdo by se divil, že to byl ten nejkrásnější obraz ze všech, které kdy malíř namaloval, neví, že v něm byla radost z dobrého skutku a upřímný dík. A také barevný příslib nadcházejícího jara. Muy

fazolce. Na vyasfaltované cestičce leží fazolka. Kdo si ji tam vytrousil? Fazolce se to moc nelíbí. Jednak je na ní moc ze všech stran vidět a asfalt také není nic moc pro fazolku. Najednou je u ní myš. Očichá ji a už ji chce popadnout, ale fazolka řekne, ani se mě nedotkni. Jsem časovaná bomba a bouchnuli obě uši i s fouskama ti utrhnu. Myška se zalekne a hop skok pryč. Ale už je tu vrabec. Klofne do fazolky a už ji chce popadnout, ale fazolka se nedá. Ani se mě nedotkni, darebáku. Jsem časovaná bomba, jestli bouchnu, všechna pírka z tebe otrhám. Ostudného naháče z tebe udělám. Vrabec se hrůzou naježí a frnk pryč. Ale už je tu mravenec. Obejde dvakrát fazolku, tykadlí ji omaká a už ji chce táhnout pryč, ale fazolka na něj vybafne. Ani se mě nedotkni, jsem časovaná bomba, počkám, až budu v mraveništi, tam bouchnu a celé mraveniště vyhodím do povětří. Ale mravenec se směje. Jen klid, fazolko, my máme u mraveniště bezpečáky, ti tě už odjistí, takže nevybouchneš. A vleče jí trávou dál, jako by se nechumelilo. Fazolka křičí, pomoc! Ale mravenec na to nedbá. Jaký ale vleče kolem jedné žížalý chodbičky, nějak nedává pozor a fazolka mu do ní zapadne. A Rome, zakleje mravenec a začne se hrabat za fazolkou. Ale z podnožek se mu sype dolů hlína, takže než se k fazolce dohrabe, vlastně ji celou zahrabe. Ach, Rome, to jsem to vymňoukl, řekne si mravenec, vyleze zase pospátku z žížalý chodbičky a jde hledat něco jiného. Fazolce to tam ale ku podivu docela vyhovuje. Jednak na ní není odevšud vidět a hlína je rozhodně lepší než asfalt. I usne po chvilce a zdá se jí takový hezký, kulatý sen. A když se z toho snu probudí, vystrčí ze země své dlouhé, štíhlé tělo plné zelených listů na dýchání, plné šlahounků na ovíjení, za chvíli rozkvete spoustou nádherných květů, přilétnou včely a opelí je, z nich budou co nevidět lusky a v nich plno, plničko fazolek, malých časovaných bombiček.

0: má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Nezapomněli jste, o čem byla řeč? Že jsem přišel k Mánice na návštěvu a taťula s bábinkou si umanuli, že nás laskavě poučí, jak se chovat, nechovat, zachovat, schovat je? No to ne, zkrátka o abecedě slušného chování. Viď, Máni?
2: No, je to hrůza.
3: Cože?
2: No, jak málo toho víme, pane Spejble.
4: Ale když už jste začali o té návštěvě, věnujeme jí 7. radu.
2: Ať jsi hostitel či host,
1: pamatuj na zdvořilost.
4: Začíná to už zvoněním.
2: U dveří.
5: Kde jinde?
2: Taky mi můžeš zvonit v uchu.
5: Děti.
4: I když se třeba zrovna chystáme do divadla, neřeknu, koho to sem čerti nesou.
1: Neboť Mánička by se hned mezi dveřmi zeptala. Jej, Dananky, pane Spejble, kolik čertů vás přineslo?
2: Tedy tak nevychovaná nejsem, víš. Řekla bych hezky slušně. Dobrý den, pane Spejble, vy jste nám tu právě chyběl.
3: Návštěvu přece nemůžeš tak urazit, Máničko.
2: Jo, a přijdu kvůli ní o divadlo, akorát.
4: Ale nepřijdeš. Slušně vychovaný návštěvník se omluví, že přišel nečekaně a zeptá se, jestli nepřišel nevhod.
2: Ale co, když není slušně vychovaný? Aha, a nezeptá se. Aha.
4: No tak se mu omluvím já.
2: Že není slušně vychovaný?
4: Ne, že se mu nemohu věnovat a pozvu ho na jindy. Vždycky to jde slušně. Když nikam nejdeme...
1: Tak jste doma.
4: No jistě. Ale zůstaneme...
1: Doma i dál.
4: Ano, ale v čem?
1: Asi v pokoji. Ale... Návštěvu přece nepotáhnete do koupelny a nestrčíte ji pod sprchu.
4: Zůstaneme v domácím úboru. Kvůli návštěvě se nepřevlékáme.
3: Ano, když to pozvanou návštěvu přijímáme v jakém úboru?
2: Joj, Dananky, spodním.
1: Prosím tě, sportovním.
3: No, no, vezmej si plavky a ploutve.
2: No, a návštěva si tě plete s rybou, že ano?
3: Ano, chtěl jsem říct v úboru společenském přece. Hosta ti nepřijde jako strašák do zelí.
4: Pokud se host v našem bytě nevyzná, buď ho zavedu...
2: Do cizího bytu.
4: Do pokoje sama. A nebo na po...
1: Na povidla do špíže.
4: Ne, napovím pohybem ruky, do kterých dveří má vejít. A v pokoji hosta zaprvé posadím.
1: On si neumí sám sednout. Ha, to máte pěkné hosty.
4: To znamená, že mu nabídnu nejpohodlnější místo. A za druhé
2: mu nabídnu pohoštění.
4: Hned po příchodu, aby si myslel, že ho máš za hladovce. Za druhé se s hostem bavíš.
1: Ano, můžeme se koukat na televizi.
3: Jo, a nevadí ti, že hosti třeba něco povídá?
1: To mi tedy vadí, tati.
3: Takže televizi co?
1: Pustím víc nahlas, aby ho překřičela.
3: Neotvíráš, šmankote. Přišel navštívit tebe a ne televizi.
1: Ale tati...
3: Což neznamená, že budeš mlít pusou sám a jeho nepustíš ke slovu.
4: Ano. Mnoho nemluvíš a spíš...
1: Já když spím, tak nemluvím vůbec.
4: Ale neříkám, že usneš, ale spíš...
1: Nevím jak vy, ale já musím usnout, abych spal.
4: Horvinku, mnoho nemluvíš, spíš nasloucháš hostovi.
3: Přitom nezýváš, nekoukáš, kde co lítá. Hostovi se musí dostat...
2: Pohoštění.
3: Plné pozornosti. S tím tvým pohoštěním pořád. Nepřišel se nadlábnout, že ano?
4: Ano. Nejvíš mu po chvilce nabídneš malé občerstvení.
1: Povidla.
2: Náhodou ne. Třeba na něj pootevřu okno.
4: No, to by snad nestačilo, Máničko.
2: Aha, no tak otevřu okno do kořán.
1: Pane jo, už vidím, jak se hosti tlačí u vašich dveří, Máni.
2: K nám.
1: Ne, kde pak, od vás.
2: Ono taky záleží na hostovi, víš.
4: Ano, i host musí dodržovat určitá pravidla, že?
3: Ano, a prvním je dodržet domluvenou dobu návštěvy, ano. Jinak se musí včas omluvit. Jaký důvod může být omluvou, Hurvínku? No, třeba nemoc, že ano?
1: Nebo onemocnění.
4: Ale to je přece totéž. Řekni nějaký jiný důvod.
1: Choroba.
4: něco úplně jiného, nevíš?
1: Jasně, že vím. Úplně jiná choroba.
3: No, to je pořád dokola. No. Ale nějaká nečekaná povinnost.
4: Ano.
3: Třeba. Ovšem, když pozvaný na návštěvu zapomene, je to...
1: Zapomnětlivost.
3: Ne, je to známka...
2: Sklerózy, že ano.
3: Naprosté nevychovanosti, Máničko. Naopak slušnost je přinést drobnou pozornost. Například, no...
1: No...
3: Kvě... No, kvě...
1: Květák.
4: Ale...
3: Květiny, šmangoté, které ovšem napřed vybalí z papíru.
4: Také musí vědět, kdy se má zvednout.
1: A zbytek návštěvy prostojí.
4: Ale ne k odchodu. Při loučení poděkuje za příjemné chvíle a ne za pohoštění, protože...
1: To stejně nestálo za řeč.
4: Ne, protože se nepřišel najíst.
3: Ale o jídle bude řeč teď.
5: Malá čarodějnice hlavně přemýšlela, jak si zahojit nožičky. Umíchala mast z žabích vajíček a myšího trusu, zamíchala do ní hrst netopířích zubů a nechala to povařit na otevřeném ohni. Když tou mastí potřela bolavá místa a zamumlala přitom kouzelnou průpovídku, povídá: tak, to bychom měli. Potom si obula boty a punčochy. Ty někam jdeš? Podivil se Havran. Ano, a můžeš jít se mnou, řekla malá čarodějnice. Jdu do vsi, chci si koupit koště. Do vsi se šlo lesem, přes kořeny a přes balvany, přes výmoly a přes stráně zarostlé ostružiním. Byla to mizerná cesta.
2: Dobrý den, vedete prosím košťata?
5: Zeptala se malá čarodějnice, když vstoupili do krámku hokináře Peprníčka.
6: Ale ovšem, ovšem, řekl pan Peprníček. Smetáčky, smetáky jako šťata, samozřejmě taky pometla. A jestli snad potřebujete péřák na prach?
2: Ne, ne, ne, děkuji, já chci koště.
6: S násadou, anebo bez?
2: S násadou,
5: žádala malá čarodějnice.
2: Násada je to nejdůležitější, ale nesmí být moc krátká.
6: Jak pak by se prosím hodila tahle?
5: Úslužně nabízel pan Peprníček.
2: No, myslím, že bude stačit,
5: řekla malá čarodějnice. Mohu vám koště trochu svázat? Ptal se pan Peprníček. Lépe se vám ponese.
2: Ne, jste velmi laskav, řekla malá čarodějnice. Ale není potřeba.
6: No prosím, prosím, jak si přejete?
5: Pan Peprníček přepočítal peníze a vyprovodil malou čarodějnici ke dveřím. Byl nám ctí, naschledanou, úctivý. Služebník chtěl ještě dodat, ale v tom mu došel dech. Viděl, jak jeho zákaznice vyskočila na koště, něco zamumlala a koště uletělo s ní i s Havranem.
0: Pojď si se mnou hrát, pojď si hrát s Piggym!
7: O Alíkovi. Počkej, Dášenko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zábraží. Tak jednou ti byl jeden fox terrier, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě, plné květin, motýlu a myšiček, a byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože, výjimeč, všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa Magica, a ten Alík, nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince, a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášenka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.

jak loupežník Hudryhák hrál karty s čertem. Loupežník Hudryhák se vracel jednou v noci z lupu domů, když ho v lese zčista jasna překvapila bouřka. Schodil ranec do trávy a zalezl pod strom. Ale když mu začalo kapat na hlavu a dokonce i za límec, přeběhl do nedalekého opuštěného mlýna. Vrazil do mlýnice jako velká voda, ale sotva se za ním zapráskly dveře, zůstal stát, jako když ho opaří. On už tam totiž někdo seděl. V krbu praskal oheň a u něj se sušil čert. Tisíc marinovaných strašidel, zaklel Hudryhák po loupežnícku. Chmátl po pistolích, chtěl vystřelit do stropu, aby čerta zaplašil, ale z mokrých pistolí se jenom slabě začmoudilo. Čert se tou nečekanou návštěvou taky vylekal. Je, zakňučel a vyskočil, švihnul ocasem do podlahy, aby loupežníkovi nahnal strach, ale místo pekelného rachotu a oblaku sirného dýmu to jen tak malonko prsklo. Chvilku tam stáli a koukali a potom Hudryhák smířlivě povídá: sotva trochu zaprší, nic nefunguje. A přisedl si k ohni. Čertovi jezdili oči, ale pak se taky uklidnil a přitakal: tak, je to k vzteku. Mně navlhnul ocas a ať s ním mlátím, jak chci, ani to neškrtne. A tak tam vedle sebe seděli a poslouchali, jak venku řádí bouřka a dešťové kapky plácají do střechy. Po chvíli, když už dlouho nikdo nic neřekl, prohodil Hudryhák, jen tak, aby řeč nestála. To je ale nečas. Jakoby se tam dneska venku všichni čerti ženili. Ale hned se zarazil, loupnul očima po čertovi a dodal: tedy s vaším dovolením. Ale čert nic. Jenom pomrskával ocasem, snad aby si ho rychleji usušil a nakonec, jako by se nechumelilo, utrousil: a co kdybychom si něco zahráli, aby nám čas lépe uběhl? A co by ne, Hudryhák na to. A jakouže to hru má pan čert na mysli? Čert se ošil a začal rozvláčně, že jsou různé hry a přijde na to a kdesi cosi. A jak se mu vypařovala dešťová voda z kožichu a schnul, tak byl taky čím dál smělejší a najednou povídá: zahrajeme si karty. Jistě se ani ptát nemusím, o co, že to budeme hrát, poznamenal zkušený loupežník Hudryhák. A hned si přitom nenápadně strčil do rukávu 4 náhradní esa. To tedy nemusíte, pane kolego, uchechtl se čert a poklepal zhůvěřile loupežníkovi na rameno. Jak jinak, než že si tady šmrncneme jednu partičku o vaši duši? Moment, brzdil čertovo nadšení Hudryhák. A co když vyhraju já? Ale to je vyloučeno, to se nemůže stát, řekl čert. Musím vás, pane kolego, uklidnit, s tím si nedělejte žádné starosti. S pekelnými mocnostmi ještě nikdy nikdo nevyhrál. A pokud to někdo tvrdí, jsou to jenom pomluvy. Tak to vlastně nemusím ani hrát, řekl na oko zkroušeně Hudryhák, když už jsem to předem projel
Ale to zas ne, obracel to rychle čert. Stát se může ledacos. A na druhou stranu, dejme tomu nakonec, kdyby někdo skutečně nad peklem vyhrál, to bohatství potom, to stojí přeci za uvážení. A no takže dobře, zkusit by se to mohlo, povídá loupežník. Čert hrábl do kabátu, vytáhl karty, zamíchal, hudryhák to sejmul, čert rozdal. A už to jelo. Karty pleskají o stůl a venku prší a pije hrom. Čert vyrukoval se srdcovým králem, pochechtává se a v tom bác. Hudryhák to přebil červeným esem z rukávu. Tak, a je to. Čert zvadnul jako lilium. Vyhrál jsem, povídá hudryhák. A že by ještě jednou, smlouval pekelník. Tak jo, přikývl hudryhák, ale napřed mi dáte kabát. Čert svlíknul kabát ani nemrk. A už jede druhé kolo. Karty šustí a čert se uculuje. Piková dáma, máte víc? Hudryhák vylovil z rukávu pikové eso a bacil s ním o stůl. A je to doma, je to v suchu. Čert se oklepal a odplivl si přes rameno. A už byl bez gatí. Po třetí prohrál boty. To už tam seděl celý skroušenej, holej byl, jak vrba v zimě. Dejme si ještě jednu, čtvrtou, poslední, žadonil a levou prackou si pro štěstí sáhnul na pravý roh. Tajně doufal, že tentokrát vyhraje. Sázím pod kovu. Loupežník si čerta změřil pohledem a povídá, no tak dobře, stejně už nic nemáte, ale naposled. Když čert prohrál i podkovu a už neměl, co by vsadil, práskl ocasem oprkenou podlahu, teď už to fungovalo, protože uschnul a vypařil se jako pára nad močálem. Loupežník hudryhák vyšel z mlýna a zamířil si to domů. Bydlel kousek odtud ve starém vykotlaném dubu a sotva dorazil ke svému příbytku, přitloukl čertí podkovu dvěma stříbrnými hřebíky do kůry, aby mu to přineslo štěstí v jeho loupežníčině. A od té doby měl skutečně štěstí z pekla. Na co sáhl, to se mu dařilo. Ale jednou, když se tak brouzdal večerní rosou po lese a přemýšlel, co by zase vyvedl, nachytal čerta u dubu. Ten se tvářil, jakože sbírá maliny, ale hudryhákovi neušlo, že se tam ochomejtá jenom proto, aby vyloupl z kůry přibitou podkovu. A cože vy tady strašíte, pekelné mocnosti, zeptal se. Čert se kroutil a vymlouval, ale když už nebylo vyhnutí, tak se přiznal. Já se bez té podkovy nemůžu v pekle ukázat, dejte mi ji zpátky. A to zase ne, zešprajcoval se hudryhák. Co se jednou dá, to se už nevydá. Moc dobře vím, že co je přitlučeno dvěma stříbrnými hřebíky, na to žádné čáry pekelné nestačí. Čert jenom něco zabrblal, ale nic moc dělat nemohl, však věděl, že má loupežník pravdu. A tak zase zmizel. Ale zanedlouho se hudryhák zamotal do nějaké pranice a skončil ve vězení. A
jak tam tak seděl za mřížemi, z nenadání se zase objevil čert. Já bych věděl, jak se dostanete na svobodu, pane kolego, vymlouval se, ale musím vás upozornit, že by to zas tak úplně zadarmo nebylo. Já vím, o co kráčí, pokýval hlavou Hudryhák. Ani se nemuseli moc dohadovat. Čert svým drsným jazykem přepiloval mříže, naložil si loupežníka na záda a letěli do lesa. Přistáli u dubu. Hudryhák vydloubil podkovu z kůry a podal ji čertovi. Tady máte. Ona je mi ta svoboda přeci jenom milejší. A jak to bylo dál? Čert podkovu chňapl, samou radostí zapráskal ocasem o zem a vypařil se. A loupežník Hudryhák, ten měl nahospodařeno a usadil se docela počestně nedaleko ve městě. Prý ho tam udělali dokonce starostou. Inu, když někomu šustí peníze v kapse, tak se ho nikdo neptá, čím byl dříve.

Sotva čmeláčci ráno otevřeli oči, zasvítilo jim do nich sluníčko. Hned si vzpomněli, že ho chtěli přibít na oblohu, a tak se za ním znovu vydali. Až k němu přece nedojdete, volala za nimi včelka Alka, ale oni si mysleli, že to dokážou. A šli, až přišli na rozkvetlou louku u tří bodláků. Tam se jim však sluníčko schovalo za mraky a oni nevěděli, kde je. Nakonec se rozhodli, že si počkají, až se zase objeví. Ťukovi se ale nechtělo jen tak čekat. Začal kamaráda přemlouvat, pojď si na něco hrát. A na co? Zeptal se Bzůk. Ťuk se rozhlédl kolem. Třeba na pouť. Tyhle kytky to budou houpačky a taky kolotáč. Bzukovi se ten nápad zamlouval. Přestože byl starší a měl mít větší rozum, začal vyvolávat jako na opravdické pouti. Dámy a pánové, račte nastupovat. Nejlepší houpačka ze všech houpaček na světě už na vás čeká. Hned na to si vlezli s Ťukem do květu pantoflíčku a rozhoupali ho, jak to nejvíc šlo. Květ lítal dopředu, dozadu, nahoru, dolů. Stonek se přitom ohýbal, až to v něm praskalo. Nechte už toho. Vždyť mě zlomíte, napomínal pantoflíček čmeláčky. Ty ale dělali, že ho neslyší. Slezli dolů, až když je houpání přestalo bavit. Pak Ťuk přišel na to, že z lístku jitrocele by byl prima tobogán. Poprvé zde k vidění, jízda zdarma, dal se do vykřikování teď zase on. Rychle se vyšplhal na špičku lístku a sjel po zadečku dolů. A pak znovu a zase znovu Bzuk kamaráda následoval. Co vás to napadlo? Vždyť mě celého odřete, huboval jitrocel. Čmeláčci si ale veselý jezdili dál. Najednou však Bzuk povídá, a kde je vlastně ten kolotoč, co si o něm mluvil? Bez kolotoče přeci není žádná pouť pořádnou poutí. A tak začali kolotoč hledat a pak se s jásotem vrhli ke kopretině. Světová atrakce, jedinečná příležitost, jen proti nejodvážnější z nejodvážnějších, volali jeden přes druhého. Posadili se na lístek květu a roztočili ho. Čím rychleji se točil, tím více připomínal kolotoč. Kopretině se to ale ani trochu nelíbilo. Vždyť mi roztrháte moje bílé šaty. Jak potom budu vypadat, rozčilovala se. Copak takhle se zachází s kytičkou? Zase si nedali říct. A tentokrát na to doplatili. Najednou se jeden bílý lísteček zrovna ten, na kterém seděl Ťuk, utrhl. Ťuk z něho spadl a začal se kutálet z prudkého svahu plného kamínku. Jak do nich vrážel, valili se dolů taky. Bzuk se na tu hrůzu ani nemohl dívat, raději zavřel oči. A když je otevřel, viděl Ťuka, jak dole leží na břiše roztažený jako žába. Ještě ke všemu mu seděl na zádech ten největší kavínek. Ouvej, toto tlačí, naříkal Ťuk. Zub se k němu rozběhl a chtěl ten kámen odvalit. Jakmile s ním však hnul doprava, Ťuk křičel, patár, noha! A když kamenem hnul doleva, Ťuk řískal, pozor, hlava!
Bzuch bezradně nad tukem stál a bylo mu do breku. Co se to dole vlastně děje, chtěla vědět Koprotina. Když se jí tam konečně podařilo dohlédnout, moc se vylekala. Přestože jí ťuk tolik zlobil, teď si řekla, přece ho takhle tam nenecháme, a začala volat o pomoc. Kytičky kolem se k ní přidali, jen Jitrocel a Pantoflíček ne. Kdyby ten kluk nebyl rošťák, tak by se mu nic nestalo, brůčel Pantoflíček. Taky si myslím, dobře mu tak, souhlasil Jitrocel. Kytičky sice volali ze všech sil, jejich jemné hlásky ale zanechaly v hučení větru. Pantoflíček začal přemýšlet. Kdybychom se i my dva k ním přidali, byli by slyšet víc. A tak řekl svému sousedovi, třeba už ten kluk dostal rozum. Taky si myslím, že už ho to vytrstalo dost, zase souhlasil Jitrocel. A tak začali oba volat s ostatními, pomoc, pomoc. Teď konečně to volání uslyšel i modrý zvonek, který stál na kraji louky. Začal zvonit na poplach. Jeho bim-bam přehlušilo i vítr. První na místo neštěstí přiletěla včelka Alka. Chytila se za hlavu. Co jste to tu zase vyváděli? Teď není čas na povídání, vyhnul se Bzuk odpovědi. Chytni ťuka za ruce, já ho chytnu za nohy a vytáhneme ho, poslechla. Dopadlo to tak, že jeden tahal dopředu, druhý dozadu. Vždyť mě přetrhnete, fňukal ťuk. Byli v koncích.

0: Ještě štěstí, že jsem hlas zvonku přivolal i další zvířátka. Přiletěla muška Třepetálka, pak motýlek Bělásek a přiběhla kobylka Hopsalka. Po ní žabka Kuňkalka a myška Hrabálka a nakonec brouk Brundibár. Za chvíli se loukou ozývalo hej, rup, hej, rup. Zvířátka společnými silami kamínek nadzvedla a Ťuka vysvobodila. Ten byl v tu chvíli určitě nejšťastnějším čmeláčkem ze všech čmeláčků, co jich na světě je. A to i přesto, že měl rozbité koleno a záda celá polámaná. Nemohl se ani narovnat, ani udělat krok. A tak ho zvířátka vysadila na hřbet kobylky Hopsalky a ta s ním dohopsala až pod kopretiny. Tam zvířátka Ťuka uložila, aby se vystonal. Polštář mu udělali z mechu a peřinu vycpali chmířím z pampelišky. Alka namazala Ťukovi záda mastí z léčivých kytiček a Jitrocel mu položil na koleno jeden ze svých lístků. Ten prý je na bolístky tou nejlepší medicínou. Ťukovi bylo čím dál lépe. Nejvíce mu ulevilo, když ho kopretina s pantoflíčkem a Jitrocelem ujistili, že mu už dávno odpustili. Já už vám nikdy nebudu ubližovat, sliboval. Mezitím se sluníčko vyhouplo z mraku na modré nebe. Čmeláčci ho viděli, ale nevydali se za ním. Ťuk by s bolavým kolínkem stejně daleko nedošel a Bzuk nechtěl kamaráda opustit. A tak dál odpočívali ve stínu hodné kopretiny a byli rádi, že jsou rádi.
1: Jak šejtroček vezl do Hradce mouku 2.0.

a šejtroček jde podle vozu. Na 30 otočení kol před bránou ale šejtročkovi nedala formanská pícha. Usmyslel si, že projede karé, aby se pod klembou strhlo hromobití. Zarejdoval s vozem řádně do brány a houkne na žemličku presto! A už to jde, jako když se utrhne balvan. Žemlička letí vpředu, vůz za ním a šejtroček pořád podle vozu. Jenže v rozhodné vteřince klopítnul špičkou odláždění. U holinky se mu odloupla podrážka. V té nesnázi šejtroček šíf potrhl opratí. Valach žemlička ztratil správnou míru do brány a zatrhl o ní vozem. Skřípá to a drhne, sesypalo se dost malty i trochu kamene. V tom vyběhl z Ďoubalíkovy bratýřské oficíny radní města Jičína mistr dlaždič Palcátek. Bradu má břitvou jen spola posečenou a začne: Motáku, motákovita, proč nám boříš město? Já dobře viděl, jak se brána hnula od zhora až dolů. Do šejtročka vjelo hned po prvních Palcátových slovech. Zasekl bič do toulečku a zčervenal jako malináč. A kdyby byla brána padla, mohl bys za to zase jen ty, dlaždičko. Kazíš město mizerným dlážděním, že tu není kalý krok. Brána nepadla a tak mi zaplatíš jen tu uraženou podrážku. Radní Palcátek to vzal za urážku, začal se točit po rinku a volá: Svědci! V tu chvíli přiběhl z ševcovny příštipkář Nejpek. Ani nestačil odložit potěch. Já to všecko viděl. Je to na flok tak, jak říká šejtroček. A už zpátky na verpánek, obozlil se do něho Palcátek. Co pak usmolenec příštipkář může svědčit proti radnímu? Nejpek se postavil šejtročkovi k boku a začal si svlíkat zelenou zástěru. Palcátek mohl ledaco schytat, ale Serbus mu včas pootevřel vrata u radnice. Radní tam vklouzl jako kuna. Otočil za sebou klíčem a volal klíčovou dírkou ven na ring. Vy dva jste veliká ostuda města! A já to dám sepsat písařem a vybubnovat. Nadělá nám dlaždička hanby nejmíň na 7 let, řekli si šejtroček s Nejpkem, ale na Palcáta nemohli. Nakonec zašli k Nejpkovům. Ševcová šejtročka uctila konví syrovátky a Nejpek mu přiflokoval odraženou podešev. Šejtroček upil z konve, oskusil se ve správné holince a povídá: A jedu. Já se musím z potupy od Palcáta vytřást ve voze. Snad to do Hradce dokážu. Žemlička šlapal vpředu u oje, šejtroček se vezl a mouka dvounulka voněla. Jenže šejtroček z toho nic neměl. Pořád musel myslet na utrpěnou hanbu. Když ujeli kus, otočil žemlička hlavu přes bok a povídá: Ohlídni se. Šejtroček se ohlídl k Jičínu. Nahoře na věži stojí Palcátek. Nedal si ujít, aby svou škodolibost nevynesl až nahoru na ochos. Dělá tam pro posměch dlouhý nos. Nejradši bych hodil kamenem a srazil tomu škodolibci věžního kohouta rovnou na čepici, povídá šejtroček. Aby se mu vůz nevymkl z dohledu, dal si Palcátek nahoru přinést sklo. Tím sklem dohlídal šejtročka krok za krokem, i když se silnice točila. Šejtroček rozsekl bičem vzduch a začal přemýšlet, čím by Palcátovi odplatil a co by mu ještě přidal navrch. Nevymyslel stejně nic. Až u vsi Velišky padla šejtročkovi karta barevný

0: Velišky býval při silnici zelený les a v tom lese studánka. Šejtroček kdykoliv jel kolem, zarazil u lesa a napil se ze studánky. Jenže dnes bylo lesa už jen půl, z ostatního zbyly čerstvé pařezy. Mezi nimi seděla jemná panenka v bílé košilce a plakala. Jestli to tamhle nesedí a nepláče studánková víla, povídá šejtroček. Zastavil vůz a jde k víle. Co se ti stalo zlého? Víla si trochu poodsedla, aby horké slunce nemohlo ke studánce. Ale, řekla, pokáceli půl lesa a studánka by byla zahynula, tak ji chráním.
1: Rozum, takhle pokácet půl lesa, povídá šejtroček.
0: Nechtěl mi dopřát, abych měla studánku v jeho lese, řekla víla. Vyhnat vílu, to se bál, a tak dal pokácet stromy, aby mě vyhnalo slunce.
1: Kdo pak to?
0: Začal malinovatět šejtroček. Ale palcátek, řekla víla, ten jičínský. Šejtroček se ohlídl k jičínu. Na věži se tam blízkalo, jak palcátek šrouboval sklem, aby mu neušlo nic, co se děje u Velišky.
1: Já to tak nenechám, povídá šejtroček. A v tu chvíli věděl, jak na to. Odskočil si k vozu pro provaz a obtáhl tím provazem kus lesa. Na konci udělal smyčku, přivěsil rozporku a zapřáhl do ní valacha žemličku. Pak střelil stříbrem obitým bičem. Žemlička zabral, zadníma se opřel o skalku, hlavu sklonil až k předním kopytům. Namáhá se, až se na něm lupá kůže. Žemličko, ty hanbo, povídá mu do pravého ucha šejtroček. A zas nic. Tak mu to řekl ještě jednou do levého. A v tom se les hnul. Žemlička táhne a šejtroček tlačí u krajního stromu. Dotáhli a dostrkali díl lesa nad studánku, aby byla ve stínu. Potom šejtroček zavolal ke studánce vílu a řekl: o studánku už se neboj. Druhou půlku lesa palcátek nepokácí. Kdyby to zkusil, odvezeme mu s žemlíčkou živnost až do Němec. Když to dořekl, podívá se šejtroček k jičínské věži. Sklo už se tam neblízkalo. A jelo se s 9 pytli mouky 2 nulky dál do Hradce.

Karlovské jezero. Kdo chce do Karlovic z Rožnova spěš dojít, jde chodníkem a přijde k jezeru Karlovskému, které před časy bylo o mnoho větší, ale během času znamenitě zarostlo, takže včil na jeho břehu lůky jsou. Před dávnými časy na tých lůkách sekel jeden člověk seno. O snídaní přišel k němu černokněžník a dal se s ním hovořit. Když tak spolu hovořili, černokněžník povídá: Přítelu, jestli byste chtěl, já bych vám dobrý výdělek dožitčil. Vtedy obyvatel Valašských hor snadno k penězom nepřišel. Vrchnost nedala růbať drva, protože jich neměla komu prodať. O obchodě a řemesloch ani zniku nebylo. A co kdo z dobytka vytěžil, to zase na sůl a jiné spotřeboval. Protož, jak ten člověk o výdělku uslyšel, byl rád. Jak to černokněžník spozoroval, pokračoval dále. V tom jezeře jsou dva draci a ty já chcu vyvést. Tož já chcu, abyste mě toho prvního zadržál, než druhého vyvolám. Potom si každý na jedného sednem a poletíme pryč. Když se na jisté místo dostanem, dobře vám zaplatím. Člověk, jak uslyšel o drakoch, velice se bál, ale černokněžník ho ujišťoval, aby se nic nebál, že ty draky jak kuřata ukrotí, enem aby přes ten čas nemluvil a nechť sá dělá cokolvěk, že mu ani vlas z hlavy nezhyne. Člověk svolil, pověsil kosu s kubíkem a s kutím na jedlu a šel za černokněžníkem. Přída k jezeru černokněžník vytáhl knížku, kleknul na zem, rozevřel knihu a začal sa modlit. Sotvá sa počal modlit, začalo sa jezero hýbať. Čím věc sa modlil, tím věc sa jezero hýbalo. Tu najednouc vystrčil drak hlavu, však ale sa hned zase jí skryl. Černokněžník pořád sa modlil a tak musel drak z jezera ven. Jak ten drak tak daleko připlul, co na ní se břehu ruku dostať mohel, dal mu náhubek z vazového líčí, vytáhl ho na suchu a dal ho držať temu člověkovi. Ten člověk od velkého strachu malého ducha měl, ale když viděl, že sa drak ani nehýbá, nabyl smělosti. Jak černokněžník drakovi oči zavázal, kleknul na zem a dal se po druhé na modlení. Sotva sa počal modlit, zase jí sa počalo jezero mnohem strašněji hýbať a bůřit, až z něho konečně mnohem hroznější drak vylézel. Jak připloul k břehu, zase jí mu dal černokněžník náhubek z vazového líčí a oči mu zavázal. Když to všecko bylo hotové, pomohl černokněžník tému člověkovi na tého menšího draka sednout, ale mezi tým jeden k druhému ani B, C neřekl a sám na tého většího sednul, jaké si nesrozumitelné slova propověděl a hneď sa draci od země zdvihli a do povětří letěli. Když letěli nad horami, černokněžník povídal, že jsou to města. Na češti draci s takovou prudkostí letěli, že hrozný větr od nich fučel, který všecky stromy v lesech, nad kterými letěli, vyvrátit a polámať hrozil. A když nad osadami letěli, zase jí povídal černokněžník,
že jsou to lesy. Načež draci prudkost svého letu znamenitě zmírnili, aby tak hrozný vichr od nich nefučel, poněvadž oni, když zavázané oči měli, mysleli, že jest to tak, jak jim černokněžník oznámil. Kdyby jim byl pravdu oznámil, byli by všecky lidské obydlá povyvrácali, protože jich černokněžník přinutil z jezera vylézt. Tak letěli pořád a pořád a černokněžník jim vždycky tak, jak jest hore praveno, oznamoval, až přijeli nad jedno veliké město. Tam naprostřed toho města na zem sletěli. Načež černokněžník draky zabil a maso z nich tamním obyvatelům velice draho prodával. Ten člověk se ho tázal, že proč ti lidé to dračí maso tak draho kupují, že sa nic na draho tu neobhlídají a enem kupují jak narvač. Inu, milý člověče, pravil černokněžník, kdyby nemuseli, tož by nekupovali. V tých krajinách je náramně horko. Ti lidé, aby tomu horku vydržať mohli, musá dračí maso pod jazykem nosiť. Jak byl černokněžník po prodaji, šel s tým člověkem do hospody, dal se mu najesť a napiť a dobře mu zaplatil. Jak ten člověk ty peníze spatřil, začal velice plakať, že což je mu po tých penězoch, když on domů netrefí. Nepláč, pravý černokněžník. Když jsem tě až tady přived, aj sa oposla obstarám, co tě až domů dovede. Seber si své peníze a pojď se mnou. Šli. Jak přišli za město, černokněžník začal na píščalce pískať a hned sa k němu černý kozel zjavil. Na něho kázal člověkovi sednúť, že ho brzo domů donese. Vol nevol sednul člověk na kozla, který zanedlúho až na to místo, kde sekel, ho donésel a jak z něho slézel, hneď sa mu z očí ztratil. Člověk šel k jedli pro kosu a sekel pořád až do poledňa. O poledni, jak přišel k obědu, žena ostala jak zarazena, neboť došel rok, co ho doma nebylo. On ale sa divil, jak je to možná, poněvadž ten čas tak dlouhý sa mu nezdál.

0: Šéfovi se neodmlouvá. Jednu vlastnost mají lichožrouti vrozenou. Tu se od lidí rozhodně naučit nemohli. Je to věrnost. Každý lichožrout je věrný svému bytnému a zůstává s ním v dobrém i zlém. V jeho bytě má svou tajnou komůrku nebo kutloch, to záleží na povaze, a když se pan domácí stěhuje, stěhuje se lichožrout s ním. Tuhle lichožroutí věrnost měl i Vasil. Když dům Vovky Šviháka jedné noci obklíčila policie a našla tam to obrovské skladiště pašovaných ponožek, mohl Vasil přečkat razy ve svém kutlochu a pak se klidně vrátit a bydlet v domě dál. Ale on nechtěl svého domácího opustit. Jenomže Vovku Šviháka šoupli do vězení. Do úzké železné kopky, kde by nemohla bydlet tajně ani myška, natož statný lichožrout. A to nebylo všechno. Švihák, na rozdíl od ostatních vězňů, musel chodit bos. U soudu dostal výjimečný trest doživotí bez ponožek. Teď už se nedalo dělat nic, pouze dát mu s Bohem. A tak se Vasil zase vydal na cesty, střídal vlaky i nádraží, až konečně uviděl město, kde stálo za to vystoupit. A právě tam ho v jednom hotelu u nádraží Padre objevil. Byl to hodinový hotel, protože Vasil se nikde nechtěl zdržet dlouho. Pořád ho to táhl dál, víc na západ. Jen někdo jako Tulamor senior ho mohl usadit, opatřit mu stálý domov a najít zajímavou práci. A Padre to udělal. A udělal moc dobře. To Vasil mu pomohl vybudovat s pomocí všech triků, které pochytil u Vovky Šviháka, ponožkové impérium. Toto se ovšem odehrálo v době, kdy ponožky ještě měly na lichožroutím trhu svou cenu a stálo za to riskovat kvůli nim čest, svobodu a někdy i život. To všechno je minulost. Právě teď Vasil kráčel setmělou dolní čtvrtí města kolem heren a zastaváren. Blikalo jich tu na obou stranách ulice dost a dost, ale on šel najisto. Věděl, že Pepu Padráta najde v tom malém kumbále za krámem s různou železářskou veteší. Tady, mezi zámky, klíči a paklíči, se malý Pepa narodil. Tady se naučil vlásenkou nebo kouskem drátku otevřít každé dveře nebo i vrata od skladiště. Ale...
1: Vasile.
0: Mávl Pepa Padrát rukou, když vyslechl, že jde o nějakou větší prácičku.
1: Já už v oboru nedělám. Nemám důvod. Něco jsem si za život našetřil.
0: Ukázal na obrovskou železnou vanu plnou fuseklí
1: a na nějaký nový ponožtičky. Už nejsem ve svém věku zvědavej. Tak já ti ten důvod povím, holubku,
0: řekl Vasil a široce se usmál.
1: Ten důvod se jmenuje Tulamor senior, neboli Padre, alias Velký šéf. Ne.
0: Vyhekl Pepa Padrát.
1: Ano, řekl Vasila, pokývala hlavu. Myslím, že si vzpomínáš, jak dopadli chlapi, co mu někdy řekli ne, nebo ne. Ano. Tak si seber pár paklíčů a jdeme na to, Padráty.
0: Stačí mi, Padrátek, řekl Pepa. Tak zašátral rukou po stole a rozkašlal se. Pod zvednutým oblakem prachu našel krátký mosazný drátek, zapíchl si ho do svetru a vydal se s Vasilem do Eldoráda. Eldorado byl zakouřený lokál s řadou hracích automatů. Tady byl doma lichožrout s výmluvnou přezdívkou Škrtič Čango. Získal ji, a věřte, že právem, taky v těch časech, kdy se punčochy ještě štupovaly a oponožky bývala rvačka. Z toho pozvání k šéfovi měl asi stejnou radost jako Pepa Padrát. Na žádnou větší prácičku se už necítil. Ztratil formu, zlenivěl a zvykl si na skromné, ale snadné živobytí tady v Eldorádu, kde hráči často prohrávali vlastní kalhoty i ponožky. Jediný důvod, proč si teď uvázal kolem pasu svou pověstnou škrtickou šňůru a kráčel bez odmluvání s Vasilem a Pepou Padrátem k domu profesora Kadeřábka, se skrýval v téhle jednoduché poučce. Šéfovi se neodmlouvá.

0: ponožky její, vážně nic jiného nejí.
1: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
2: Jednou šli Křemílek s Vochomůrkou po pasece a najednou uslyšeli tenké žalování na sedm hlásků.
3: Ozývá se to z ostružin,
2: řekl Křemílek. Rozběhli se tam a našli v ostružiní sedm větříků zapletených do pichlavých proutků.
3: Vy jste to vyvedli, ale...
2: A Křemílek s Vochomůrkou začali větříky vymotávat. Když to všechno rozpletli, odfučeli větříci přes paseku. Ten sedmý se ale vrátil, ulomil z ostružiny proutek, podal ho Křemílkovi a Vochomůrkovi a špitl. Až vám bude do ouvej, ulomte z toho proutku sedm píchláků. Křemílek s Vochomůrkou chvíli postáli a říkali si,
3: To jsou jenom takové sedmivětrné řeči, že jo?
2: Druhý den na večer šli za tou pasekou a u ostružin stojí víla. Celá je pěkná, ale vlasy má rozdrchané, jako by přespala den v roští.
4: Za chvíli vyjde měsíc a to já musím být učesaná,
2: vzdychá ta víla.
3: A proč?
2: Zeptal se Křemílek.
4: Abych mohla měsíčkovi zatancovat,
2: řekla víla.
3: Tak mu zatancuj neučesaná,
2: poradil jí Vochomůrka. Víla se lekla a šklopítla palečkem o závoj.
4: To já nesmím. To by z lesa vyběhla tma a já bych v ní zabloudila až do konce.
3: Tak se učeš,
2: poradil jí Křemílek.
4: Když já jsem ztratila hřeben a zrcátko,
2: špitla víla. A v tom za horou zavolal stříbrný hlas.
5: Pospěš si, už držím v ruce klíč.
4: Jú, to je měsíček,
2: lekla se víla.
4: A já jsem pořád ještě neučesaná.
2: Křemílek s Vochomůrkou řekli víle, aby tam na ně počkala a vypravili se hledat ztracený hřeben a zrcátko. Hledali hřeben, ale našli jen suchou větvičku. Hledali zrcátko, ale našli jen lístek z osiky. Vrátili se na paseku k víle a ona si vílými prstíčky pomaloučku češe rozsuchané vlásky, jenže to není k ničemu.
3: A my jsme našli jen suchou větvičku a osikový list,
2: povzdychnul si Křemílek. A v tom za horou zavolal opět stříbrný hlas.
5: Pospěš si, už strkám klíč do zámku.
2: A bylo slyšet, jak klíč chrastí v nebeském zámku. Víla řekla,
4: jouva, měsíček už vychází.
2: Nad horou se otevřela nebeská vrátka a vyšel z nich měsíc. Podíval se stříbrně dolů a dost smutně řekl,
5: zas jedna neučesaná.
2: Jen měsíc dopověděl, udělal někdo sedm tichých krůčků. To tma vyběhla z lesa, běží k neučesané víle, klopítá o bílé kameny, je pořád blíž a pořád větší.
3: To je z toho, že jsme místo hřebínku a zrcátka našli jen suchou větvičku a osikový list,
2: řekl Křemílek.
3: Jenže mně zrovna teď konc něco napadlo,
2: řekl Vochomůrka a olámal z ostružinového proutku sedm píchláků. V tu chvíli přiletělo sedm větříků a co prý je?
3: Tuhle učešte víu,
2: povídá Vochomůrka.
3: Ale všecky vlásky pěkně do vlnek a pěkně za ouška.
2: Větříci se zachumelili, pak se do toho dali jemnými prstíčky a už to bylo. Víla tam stojí učesaná jako do měsíčního bálu. Tma si jen něco pošeptala a utekla zpátky do lesa. Větříci sáhli do sedmi kapes pro sedm píšťaliček a byla z toho jemná muzika. Víla si podkasala závoj a až do rána tancovala pro měsíček.
6: Lež. Určitě už jste někdy slyšeli, jak někdo řekl, že lež má krátké nohy. No a to znamená, že když někdo lže, tak se to brzy prozradí. Kdybychom třeba lhali mamince a ta by se na nás pozorně podívala, hned by to poznala. Kdyby si nebyla jistá, tak by nám sáhla na nos a kdyby byl měkký, bylo by jasné, že jsme lhali. Byl jednou jeden chlapeček, ani ho radši nebudu jmenovat, a ten lhal, jako když tiskne. Když mu třeba maminka připomněla, aby si nezapomněl před spaním vyčistit zuby a potom se ho zeptala, vyčistil jsi z zuby? On hned odpověděl, ano, vyčistil. A přitom dobře věděl, že si zubního kartáčku ani nevšiml. Myslel si, že je všechno v pořádku až do chvíle, kdy se na něho maminka podívala. Ty jsi mi lhal, řekla přísně. No zkrátka to hned poznala, lež měla zase krátké nohy. Jak je to možné, že ta moje maminka mohla hned poznat, že jsem lhal? Vždyť jsem jí ty zuby neukazoval. Divil se a přijít na to nemohl. Druhý den mu maminka připomněla, aby si pěkně před spaním srovnal svoje věci do skřínky, ale on to tam naházel jak brambory. Když mu potom maminka šla dát dobrou noc, zeptala se ho, máš ty věci ve skřínce srovnané? A on klidně odpověděl, ano, maminko, pěkně jsem si to tam uklidil. Opravdu? Povídá maminka. Podívej se na mě, přikázala. No a jak se na maminku podíval, tak už věděla, že lhal. Maminko, zeptal se chlapeček, jak to, že když lžu, tak ty to hned poznáš? To proto, řekla maminka, že ti to vidím na očích. Aha, povídá si pro sebe chlapeček, už to mám. Když budu mamince zase někdy lhát, tak zavřu oči a ona nic nepozná. Neuplynul ani týden a chlapeček to hned vyzkoušel. Šel si hrát na hřiště a protože bylo po dešti a na zemi byly velké kaluže, maminka povídá, a neskákej do kaluží, ať si nepromáčíš boty. Na tu radu chlapeček zapomněl a také proto, že to tak pěkně cákalo kolem, proběhl se snad všemi kalužemi, které na hřišti byly. Když přišel domů, hned se ho maminka zeptala, neběhal jsi v kalužích? Chlapeček zavřel oči a povídá, kdepak, nevlezl jsem ani do jedné. A přitom mu tekla z bod voda, jak z rozvodněného potoka. Nedá se nic dělat, tatínku, povzdechla si maminka a hned pokračovala. Budeme muset toho našeho chlapce potrestat. On totiž pořád lže. Tatínek pokyvoval hlavou, a chlapeček se styděl a sliboval, že už nikdy lhát nebude. Já nevím, jak je to možné, ale ona to ta maminka stejně vždycky pozná, i kdybyste jí lhali třeba se zavřenýma očima. A proto si myslím, že bude lepší, když mamince nikdy lhát nebudeme. Jednak proto, že je jí to určitě líto a také proto, že to stejně na nás pozná a my máme jenom ostudu. Ona totiž ta lež má opravdu krátké nohy.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: První sníh padal celou noc a ráno se údolí říčky Křemelné probudilo zahalené do bíla. Zdálo se, že závěj se malinko pohnula. Pak se z ní vynořil černý knoflík a za ním tlamička s dlouhými vousy a bystrýma očima. Vidrýsek vykoukl ze sněhu, povylezl, otřepal se a nevěřícně se rozhlížel na všechny strany. Poskočil a jako na saních sjel až k samé vodě. Na vteřinu strnul a pak bez zašplouchání, snad aby nenarušil šumění řeky, zmizel pod vodou. Ledňáček se skočil z pozorovatelny a těsně nad vodou odletěl někam proti proudu. Vidrýska sníh trochu zaskočil. Plaval při břehu a vypadalo to, že se bojí vylézt z vody. Vyhýbal se dokonce i balvanům v proudu a ani neznačkoval své území. Celý les i stráně nad řekou se zdály být úplně bez života. Vidrýsek ulovil dva malé pstruhy a snědl je ve vymletém břehu v jakési jeskynce, kam se s nich nedostal. Proti proudu řeky zamířil do jednoho ze svých příležitostných příbytků. Půl metru pod hladinou si do něho v příkrém břehu vyhrabal vchod a šikmou chodbou se dostal až do prostorného suchého doupěte.

Následujícího dne se kraj úplně změnil. K polednímu vyšlo slunce a oteplilo se. Jižní vítr přinesl oblevu. Z větví padaly kusy sněhu a všude ze stromů kapalo. Příštího rána už sníh stmavnul vodou a brzy úplně zmizel. Vydrýsek opět cestoval po řece, jednou přespal v kořenech stromu a podruhé o několik kilometrů dál v upravené noře. Už zapomněl na nejistotu, vyvolanou prvním sněhem. Za čas se však znovu ochladilo. Nepadal sníh, za to v noci přišel pořádný mráz. Nejprve zamrzly tišiny a tůně a pak se hezky od břehu led rozšiřoval dál do proudu. Vydrýsek vyhledával nezamrzlá místa, jenže po mrazivých nocích jich bylo stále méně a méně, až zůstaly otevřené pouze peřeje. Dokonce i malé vodopády se přeměnily v ledové kaskády. Pstruzy se ukryly do nezamrzlých prostor u dna, kam za nimi Vidráček nemohl. Ten už dostával pořádný hlad. Na řece zůstalo jen několik míst, kde mohl do vody nezamrzlými ledovými oky. Dokázal se dostat pod vodou od jednoho k druhému, ale taková hra v řece bez ryb jej nenasytila. Pustil se tedy opět proti proudu.

Za své cesty, během níž hledal domov, si pamatoval jedno místo se spoustou ryb. Kousek od soutoku šumavských řek se nacházely pstruží sádky a do nich se hladový vydrák vypravil. Trochu si dělal starosti, jak se dostat na oplocené prostranství. Zkoušel to vodou, tam jej však zastavili těsné mříže. Pokusil se tedy obejít plot a najít v něm nějaký otvor. Po dlouhé době a s trochou hrabání se nakonec dovnitř dostal. Na každé nádrži čeřila vodní hladinu v jediném nezamrzlém místě velká vrtule. Většina divokých vider by se takového zařízení bála, ale vidrýsek měl z dětství strach z lidí i jejich věcí stále malinko potlačen. Ponořil se do vody a v mžiku byl venku s velkým duhovým pstruhem v tlamičce. Snědl jej úplně celého. Pak chytil ještě jednoho a stejnou cestou, jako přišel, se vrátil k řece. U sádek se zdržoval několik dnů, než mrazy povolili. Jakmile znovu napadl sníh, objevili jednoho dne rybáři zbytky pstruhu a cestičku z vidřích stop. A když vidrýsek přišel na oběd do pstruží restaurace, čekalo tam nemilé překvapení. Díra v plotě byla pečlivě opravena a kolem běhal velký vlčák. Občas se zastavil a štěkal něco o tom, že vidrám je do sádek vstup zakázán.

Sníh popadával i v následujících dnech. Vidlísek se vrátil zpět do zátočiny na Křemelné. A protože mrazy povolili, opět se otevřela uprostřed řeky vodní hladina. Zase mohl lovit pstruhy, potápět se a cestovat řekou. Nežil v nadbytku, občas měl hlad, ale tak už to v přírodě chodí.

0: Jak voják čerty vyplatil. Byl jednou starý voják. Hezkou řadu let už sloužil na vojně, válek prodělal dost a zlých časů a přece se mu nechtělo z vojny. Až jednou přišel zrovna z hlídky, utrmácený byl, hladový, ale ničeho k jídlu nedostal. Šel o hladu a rozmrzelý spat a tu se mu zdálo, že k němu přišel šedivý stařeček a povídá: Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Když se voják ráno probudil, přemítá on o tom snu a nevěděl, co má dělat. Ale přišla druhá noc a zas takový sen. Voják rozvažoval, mám, nemám. Tu však i třetí noc zas ten stařeček ve snu k němu přišel a radil mu. Zanech vojančiny a jdi do světa, dobře se ti povede. Jak bylo ráno, už byl voják rozhodnut. Šel se hlásit, že půjde z vojny. Povolili mu. Dali mu z kasy pár zlatých výslužného. Voják sebral brašnu, dal tam láhev s kořalkou a dýmku, rozloučil se s kamarády a šel s veselou z vojny. Na svobodě se mu jak náleží líbilo, vykračoval si po silnici, šel statečně až do večera. Když se sluníčko ubíralo ke spaní, přišel voják k hospodě u silnice a tam chtěl zůstat na noc. Ve světnici byla veselá společnost pohromadě a pozvali hned vojáka mezi sebe. On jim povídal o vojně, jaké kousky hrdinské tam prováděl a kde se mu pravdy nedostávalo, také trochu přilhal, ale hosté ho poslouchali rádi. Přitom pili všichni, až se hory zelenaly, hostinský nestačil džbánečky nosit. A tomu vojákovi se tak v té hospodě zalíbilo, že tam zůstal 3 dny a 3 noci. Pil a jedl, až všechno propil a projedl. Zbyly mu jen 3 groše. Ty schovám, povídá, potřebuji na cestu. 1 bude na tabák, 1 na kořálku, 1 na chléb. S veselou myslí a lehkou kapsou dal se voják na cestu. Silnice od hospody táhla se dlouhým, hustým lesem. Když byl voják asi v polovici, vidí žebráka sedět u cesty. Ten volal pro lásku boží, almužnu žádal a nastavoval klobouk. Vytáhl voják groš z kapsy a povídá: Ech co, bez tabáku také vydržím. Hodil grož žebrákovi a šel dál. Netrvalo dlouho, zas vidí žebráka mrzáka u cesty. Vojákovi bylo žebráka líto. Vzal 2. groš a povídá: Ech co, i bez kořálky to půjde. A hodil grož žebrákovi. Šel dál. A když docházel na konci lesa, vidí tam žebráka stařečka schrbeného. Ten měl vlasy a vousy jako sníh. Ruce se mu třásly stářím a spínal je k vojákovi, pro boží milosrdenství prosil o almužnu. Voják se slitoval nad tím ubožákem, poslední groš vytáhl z kapsy a povídá: 1 groš nebo nic, už i chleba oželím. Podal poslední groš žebrákovi a chtěl jít svou cestou dál. Ale tu ten stařeček mu povídá: Nechci, aby slitoval, že z poslední grož dal chudému. Almužna nese úroky. Vyvol si tři věci a ty se ti splní. Ale dobře přemysli, čeho ti třeba. Voják se usmál, zamyslil se a za chvíli už věděl. Rád bych, aby v mé lahvici kořálky nikdy neubývalo. Budiš, ještě dvě věci smíš volit, ale s rozumem. Voják hnedle věděl, kdybych tak nemusel nikdy mou dřevěnku tabákem nacpávat a přec pořád kouřila. Stařiček i tu svolil, povídá vojákovi, ještě poslední přání, ale rozpomeň se dobře, čeho ti třeba. Ale voják bez dlouhého rozmýšlení uhodil na brašnu a zvolal. Rád bych, když řeknu šup do brašny, aby tam hned bylo, co chci. Stařiček potřásl hlavou a povídá, budiš i to. Ale zapomněl svojáku na nebe, aby z toho jednou netoval. Potom zmizel. Ale milý voják si myslel, že ještě dost času na nebe vzpomínat. Chtěl zkusit, zda se mu přání vyplnila. Vytáhla lahvici, notný doušek udělal a hle, lahvice zasplná. Potom dřevěnku vzal do úst, zatáhl a dým valil se jako z komína. To je dobré, myslí si voják. Teď jen jak s tou brašnou. Běžel kolem zajíc. Voják ho zhlédl a skřikne, šup do brašny. A už se tam zajíc házel. Vyšel voják s veselou z lesa a vidí před sebou v údolí červené střechy města. Bylo rozsáhlé a nad ním na vršku stál pěkný zámek. Voják dal se cestou k městu a přišel k večeru do jeho brány. Tu si myslí, špatná večeře, špatný nocleh, když v kapse ani groše. Jde po náměstí kolem domu a tam v okně žid peníze počítá, co za den na lidech našidil. Byla tam hezká hromádka stříbrných grošů. Vojákovi přišel nápad. Šup do brašny, zvolal a už grošáky v brašně cinkali. Potom vyhledal hospodu a poručil si tam jíst a pít. Hospodský se díval s nedůvěrou na starého vojáka v ošumělém šatě, ale ten hrábl do brašny, vytáhl hrst stříbrných a povídá, žádné strachy, tu jsou. Hospodský byl jako vyměněný. Hned mu jídlo a pití snesl, přál mu dobré chuti a sám k němu zasedl na zábavu. Voják se najedl a napil a potom se ptá hospodského, co mají nového v městě. Nic zvláštního, odpověděl hospodský, leda, že ze zámku kníže pán se musel vystěhovat, straší tam. A jaká jsou to strašidla? Nikdo neví. Ve velkém sále strhne se vždycky k půlnoci takový hřmot, až se okna otřásají. Když dali do sálu stráž na noc, ráno ji našli bez života. A tu ten voják povídá, a já bych přece na strašidlo vyzrál. Kdyby mi kníže pán dal dva vojáky, aby se mi nestýskalo, k tomu dobrou večeři a notný džbán vína, hned bych se odhodlal a šel bych do zámku na noc. Hospodský, jak to slyšel, hned běžel ke knížeti pánu a povídá mu, co ten voják říkal. Kníže pán rád přivolil a poručil, aby se dva muži vydali s vojákem do zámku. Ti dva byli tuze neradi. Přišli tam, uhostili se v sále, rozsvítili svíce a dali se do večeře, kterou sebou přinesli. Když se najedli a napili, vytáhl voják z kapsy usmolené karty. Do brašny hrábl pro hrst grošů, rozdělil je a pobídl vojáky ke hře. Tak jim čas ubíhal, až tu z věže ozve se 12. V tom se dveře rozletěly a do sálu vletěl čert. Vojáci strachy upustili karty, ale ten starý poručil, jen hrajte dál. Čert se rozlobil, že si ho nikdo nevšímá, přistoupil ke stolu a povídá hromovým hlasem, jak jste se mohli sem opovážit, červíci pozemští? A už chtěl jednoho vojáka za krk uchvátit, ale v tom starý voják vzkřikne, šup do brašny. A čert v tu chvíli mrskal sebou v brašně pod stolem. Netrvalo ani, co by pět napočítal. Už tu byl druhý čert, skákal po sále, řičal a dupal, ale vojáci jako by nic, hráli dál. Tu ten čert postaví se ke stolu. Starý voják ho odstrčil a povídá, jdi dál ode mě, páchneš tu ze čertovinou. Čert se rozlítil. Chtěl se na vojáka vrhnout, ale ten jen vzkřikne šup do brašny a už tam byl čert. Ale v tu chvíli vzřítil se do sálu třetí. Lítal vztekle kolem, jen frčel, až světlo na stole zhasínalo. Starý voják se obrátil od karet a vzkřikne na čerta, jaký to způsob takhle vyvádět, my tu ani do karet nevidíme, hned se kliď odtud. Čert zařval hromovým hlasem, čeho se opovažuješ, bídný červe? Ale voják jen rukou mávl a zavolal, šup do brašny. A milý čert byl tam třetí ve spolku. Potom bylo v zámku ticho, nic se nehnulo. Když odbyla hodina s půlnocí, povídá ten starý voják. Je čas ku spaní, pojďme, už nás nic nevyruší. A spali v skutku dobře. Ráno čekali lidé u zámku, brzoli vojáci přijdou, ale ti nešli. A to všichni mysleli nejinak, že tam ti vojáci zahynuli. Šli tedy do zámku, vejdou do sálu a hle, vojáci tam v postelích pohodlně natažení, chrápali, jako když pilou řeže, a pod stolem v brašně, co si sebou házalo. Vojáci se probudili a ten starý hned poručil, aby šli pro kováře a ti, aby kovadlinu přinesli a veliká kladiva. Tak se stalo. Kováři postavili se ke kovadlině a starý voják pootevřel brašnu. Jeden z čertů vystrčil hlavu, ale voják ho chytil za krk a rohy mu na kovadlinu položil. A teď tlučte, až mu rohy utlučete. Kováři se báli, ale voják pohrozil, že je strčí k čertům do brašny. To pomohlo a kováři čertovi rohy utloukli. Na to povídá voják, budeš-li ještě v zámku strašit? Nikdy, skřikl čert, vyklouzl z brašny a ztratil se oknem do povětří. Tak to udělal voják s druhým a třetím čertem. Potom se sebral a šel ke knížeti pánu. Ten měl velkou radost. Dal vojákovi truhlu peněz. Voják byl spokojeně živ ještě dlouhá léta. Po celé dny v okně byl vyložený, z dřevěnky dýmal. Když pak už cítil, že je čas se světem se rozloučit, poručil, aby mu, až umře, dali do rakve brašnu, lahvici i dřevěnku. Vyplnili jeho přání a voják, když se dostal na onen svět, zaměřil rovnou k nebeské bráně. Tloukl na bránu, svatý Petr otevřel a povídá: ty sem nepatříš, měl jsi na vybranou, ale na nebe si nevzpomněl. Co měl voják dělat? Sebral se a šel do pekla. Kluče na vrata, ta se pootevrou a vystrčí hlavu bezdrohý čert. Schlédne vojáka a křičí: toho sem nepouštějte, to ten, co nám rohy utloukl. Vrata bouchla vojákovi před nosem a jemu nezbylo, než obrátit se a jít zas, odkud přišel. Rozvažoval cestou, co dělat, až náhle mu napadla dobrá. Šel k nebeské bráně, zatloukl znova a když svatý Petr pootevřel, vzkřikl: šup do brašny. V té chvíli byl Petr v brašně a nemohl ven. A voják vklouzl do nebe, bránu zavřel a potom teprv Petra pustil na svobodu. Svatý běžel žalovat k pánu Ježíši: pane, ten voják nám tu nebude dobrotu dělat. Jen mlč, povídá pán Ježíš a usmál se, ať nejsi zase v brašně. A tak zůstal voják v nebi u brány a sedí tam dodnes.
1: Tak, Hurvínku, už jsem tady. Trošku jsem se spozdil, ale to se nedá nic dělat.
2: Kde jsi byl tak dlouho, taťuldo?
1: To je překvapení, jo.
2: Překvapení?
1: No, hele, Hurvajs, řekni, co bys si tak nejvíc přál.
2: Před chvilkou říkal, že buřta, protože má hrozitánský hlad. Sím, ano.
1: Ale prosím vás, buřta, takovou obyčejnou věc. Děti, budeme mít docela něco jiného.
2: Jiného? Snad ne dokonce uherák.
1: Ale prosím tě, uherák, o tom bych tak mluvil. Děti, budeme mít automobil.
2: Automobil k večeři.
1: Počkej, počkej, co sem pořád pletete to jídlo? Co pak ti, Hurvínku, nic neříká, že budeme vlastníky automobilu?
2: Myslíš to doopravdy? Čtyři kola, volant a tak?
1: No bodeď, a houkačka a co k tomu patří?
2: A kde jsi na něj vzal?
1: No to víš, od úst jsem řadu měsíců utrhoval.
2: To bude prýma.
1: No jo?
2: Budeme jezdit do chaty.
3: Yeah.
2: Už se moc těším. A bude to MBčko?
3: Jo, jo.
2: Nebo Fiatka?
3: Nebo Fiatka.
1: Ale snad si nemyslíte, že bych investoval do nespolehlivého nového vozu? Děti, budeme mít vůz starší, ale bytelný.
3: A já už to vidím. Starou bytelnou kraxnu, že jo?
1: No, Hurvínku, uvažuj přece. Víš, jaký je na nových vozech materiál? To jsou poloosy, to jsou tušky, to je plech, to je staniol, to je...
3: To je řečí. Prostě na nový nemáš a je to...
2: A kdy už ten automobil přivezete, pane Spejble? Už bych se moc

0: To byl asi divoch dědeček.
1: No asi ano, protože pak už tom nejezdil, pradědeček mu to zakázal.
2: Já jsem slyšela, že u automobilu záleží hlavně na tom, jak to tahá, jak to jezdí do kopce.
1: No to poctivě přiznali, že do kopce to jezdí pomaleji, asi tak rychlostí 70 kilometrů.
2: Vždyť jsem to říkala, že se budu bát.
0: 70 do kopce, no to by šlo.
1: No, tak nějak to říkali, 70 kilometrů za měsíc nebo za týden. No, to se ještě musím přeptat. Ale to prý je zaviněno záduchou karburátoru, kterou lze odstranit transplantací plováku.
0: Jinak by pacient přitom neskonal sešlostí věkem.
1: No, o to se neboj. To je křepký stroj v nejlepších létech.
2: Kdy jste říkal, že s tím křepkým strojem přijedete?
1: V neděli dopoledne, Máničko. A hned odpoledne pojedeme někam na výlet. No, děti, jen si představte, jak budou u nás lidi v ulici koukat. Tak, Hurvínku, zde ti představuju naše nové auto. Cože jsi tak zbledl?
2: Hurvínku, vzpamatuj se, no Hurvaj. Tak co ti je?
1: Hurvínku, co je ti?
0: Nic mi není. Už to přišlo.
1: No já vím, člověka rozruší pocit, že máme vlastní automobil, viď?
0: No jo.
1: Ale to nic, to si zvykneš.
2: Ale proč to nejezdí samo, pane Spejble? Proč vás tím přitáhla kráva?
1: No, protože to mělo špatnou baterii, víš, Máničko? Ale už jsem koupil novou, zamontujeme ji a uvidíte, jak podrandíme.
0: Radši bych to neviděl.
1: Hurvínku, vnější vzhled není důležitý. Důležité je, co má stroj pod kapotou.
2: Pod kapotou? Ještě asi z té doby, jak dědeček brzdil o 100.
1: No alespoň vidíte, jak dlouho to stálo a uchovalo si to cenné hodnoty pro nás.
2: Tak už zamontujte tu baterii, ano, pane Spejble, ať jedeme.
1: Ale vždyť se k tomu chystám, Máničku, jenže mě pořád zdržujete. Hele, baterie se dává pod sedadlo spolu jsem. Hurvínku.
0: Co je?
1: Pomoz mi, připevníme jeden kabel na jeden pol.
0: Jo.
1: A druhý na druhý pol.
2: A pojedeme na severní pol.
1: Počkej, nesmí se, Maničko. No, a nyní zmačkneme knoflík od startéru a náš vůz zahovoří tlukotem svého ocelového srdce. No tak, co je to?
0: Zatím nehovoří tlukotem ocelovým. Nemá to infarkt.
2: Dokonce to ani nešpitne. Pane Spejble, máte kliku?
1: Nemám, já jsem spíš smolář, ale to bych se na to podíval, aby mě...
2: Máte tam benzín, pane Spejble?
1: Nalil jsem ho tam.
2: Olej taky?
1: Nalil jsem ho tam.
0: Máš tam vůbec rozdělováč?
1: Taky jsem ho tam nalil. Chci říct, no je tam všechno, no.
2: A máte otevřený benzín?
1: Jo, vidíš, Máničko. No jo, v tom spěchu jsem to asi přehlédl. No, tak, a teď by to mělo jít.
0: Že to koktá.
1: Tak prosím, nasedat.
2: A kam vlastně pojedeme, pane Spejble?
0: Kam pojedem?
1: Přece k bývalým majitelům. Ukázat jim, jak jsem ten stroj skrotil. Tak pozor, zařadím opatrně rychlost a...
0: Ne, ono se to opravdu rozjelo. Tati, pojedeme přes město?
1: Jenom kousek a za první křižovatkou odbočíme. No... Není to krásná jízda?
2: Opravdu je, jo. Já se vůbec nebojím.
0: Tak no pozor, skočí nám na semaforu červená.
2: Pozor.
0: Už je tam, zastav.
1: To nemohu, kdo ví, jestli by ten parostroj opět splanul. Na červená nebo modrá, jedem.
0: Aspoň oběť toho příslušníka. Pozor, nazdar, jeli jsme mu na červenou.
1: No tak když jedu, tak jedu. Soustřeďuji se na řízení a nemám čas koukat po nějakých barvičkách.
2: Ale dával nám znamení, abychom zastavili, píska.
1: No tak prosím, to se asi moc nezlobil, když si pískal.
0: Tati, pozor, obě tu díru.
1: Dál, pořád dál, přes všechny překážky.
2: Ale upadlo nám vzadu rezervní kolo.
1: Sebereme ho cestou zpátky, teď se s ním nebudeme zdržovat.
0: Tak to nějak přidáváme.
1: No, protože jsme na kopci a hned pod ním bydlí ti bývalí majitele. Už tam budeme.
2: Ale nějak moc přidáváme, už se skoro bojí.
1: Žádný strach. Tak to, pane, toto jede, co?
0: Tatuldo.
1: Kde pak, děti, to je výkon, ať si říká, kdo chce, co chce.
0: Tatuldo, už tam máme stovku.
1: No tak trochu přibrzdíme, když se bojíte, no. Co
0: je?
1: No, počkej,
0: co je?
1: Ono to nebrzdí.
2: Je, pomoct.
1: Co teď, Hurvínku, trup nebo dělej něco?
2: Pozor, pane Spejble, nějak

0: Taký kde si?
1: Ale tady. Au.
2: Není vám nikomu nic?
1: Nic, jenom jsem si něco pořádně narazil. Kde to vlastně jsme?
0: Ve skleníku. Totiž teď už v bývalém skleníku.
2: Oni ten stoch, co o něj zabrzdil dědeček, zřejmě už zbourali.
0: Zřejmě.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Bylo nebylo, žil byl jednou jeden šedivý osel. Co potřeboval jeho pán odvést, odvezl. Co potřeboval jeho pán odnést, to na hřbetě odnesl. Takhle sloužil dlouhé roky, až jednoho dne, když mu pán přivázal na hřbet pytel husího peří, ouvej, oslíkovi se podlomila kolena.
2: A tak už ani peří neuneseš, povídá pán. Tak to se nedá nic dělat. Prodám tě do města Brém a mistr bubnář napne tvou kůži na bubny.
1: Jo, to ne, polekal se oslík a večer pánovi utekl. A když doběhl na rozcestí, viděl u cedule s nápisem tudy na Brémy sedět starého psa.
3: Pan mě chtěl vyhnat do lesa, protože už neběhám tak rychle jako dřív a zajíci mají ze mě legraci.
1: Jajho, musíme do města Brém. Tam rádi tancujou a muzikantů je málo. Já budu hrát na housličky a ty na čineli.
4: A já bych mohla zpívat solo.
2: Kočka, která vyskočila z křoví, měla na krku mašly a stejnou starosti jako ti dva.
4: Jsem už postarší a pomalá a lína a myší je plný dům a tak mě chtěli prodat babce kořenářce na kočičí sádlo.
1: Budete zpívat solo, slečno mňoukavá, souhlasil osel kapelník a vyrazili na Brémy.
2: Jenže Brémy byly za lesem a ten les byl hluboký. A toho večera strašil.
1: Když zakokrhá kohout na dvoře, nelekne se nikdo. Když ale zakokrhá v noci v lese, přeběhne vám mráz po zádech. Polekal si nás, kokrháči, zvolal kapelník osel. Co tu děláš?
2: Uletěl jsem hospodyni, která mě chtěla upéct na bazalce a tymiánu a na pekáči. A teď vyhlížím světýlko. Kde je světýlko, je okýnko a za tím okýnkem třeba najdu hospodyni hodnější.
1: Hospodyni nehledej. Budeš s námi hrát na trumpetu a celé Brémy tě budou oslavovat.
2: A to by se mi líbilo. Zakokrál kohout. A jak zvedl hlavu na to kokrhání, uviděl si světýlko a hned za prvním paloukem.
5: Palouk byl samá rosa, ale ta muzikantům nevadila. Za chvilenku už nakoukli do okýnka domečku. A uviděli čtyři bousáče a plný stůl jídla.
1: Jo, mají hostinu, hýkl oslík. Zahrajeme jim a dostaneme výslušku.
2: A spustili svůj první koncert.
1: A najednou prásk a rup, sklo okýnka prasklo a muzikanti bác vpadli oknem do světnice.
6: Pomoc, strašidlo,
2: vykřikli vousáči a hr ke dveřím a hup a skok do lesa.
1: Copak muzikanti jsou strašidla? Joho, vy nevychovanci, zahýkal za nimi oslík.
4: Ale krapítek vychování mají, když nám tu nechali výslušku, mňoukla kočka. A muzikanti s Brém se pustili do hodování a pak zhasli svíčku a šli spát.

0: A jen usnuli, povídá vousáč Zrzek. Nechali jsme v domečku pistolky a jitrnice. Někdo musí pro ně.
1: A že pro všechno a vždycky chodil vousáč Piha, vousáč nejmladší, šel právě on.
2: Piha vešel do domečku, našmátral na stole svíčku a tam, co stála kamna, uviděl dva řežavé uhlíky. Rozsvítím si, zaradoval se a přiložil knot svíčky k uhlíkům. Jenže ty uhlíky byly kočičí oči. A kočičí drápky se zasekly Pihovi za košily a kočka se mu podepsala na pihovatá prsíčka. Vousáč Piha zaječel a leknutím poskočil tak nešikovně, že šlápl psovi na ocas. A ten ho kousl do kalhot a Piha poskočil podruhé a zakopl o oslíka kapelníka. A oslíkovi zadní nohy ho tak nakoply, že proletěl dveřmi na zápraží a tam mu skočil na záda kohout. Poškrábaný, pokousaný, nakopnutý Piha přiběhl k vousáčům a křičel.
3: Je, vemte nohy na ramena, kamarádi. V domečku je čert a škrábe, kouše, kope a hlavně ví, co jsme zač, křičel za mnou. Kikiriki, chyťte loupežníky.
2: A jen tuhle větu dořekl. Vousáči loupežníci vyskočili a prokličkovali mezi buky a duby a za Modřínem si to namířili k Severnímu moři a odpluli do Anglie.
1: A brémští muzikanti našli v domečku loupežnické pistolky a ty jim nebyly k ničemu. A našli jitrnice a na těch si pochutnali. A našli taky zlaťáky. Pes koupil oslíkovi opravdové housličky.
0: A kohout psovi činely.
1: A oslík kohoutovi trumpetu.
0: A všichni tři kavalíři a virtuózové nakoupili pro kočku vajíčka, aby měla krásný hlas.
2: A pak už si v domečku muzicírovali a muzicírovali od rána do večera a jen tak pro radost.

0: Tak tuhle pohádku vyprávěl pod lípou na dvoře náš pes Azor. A pohádku o pasáčkovi vepřů tu vyprávělo prasátko.
1: Bylo to v sobotu večer, když venku mrholilo a moc hezky se poslouchalo.
2: Tak se na ní podívejte, pane doktor.
3: Máš i prohlídnout

0: Jarku, ta holka jak zelinka. Nějako se mi nelíbí.
1: Mně jo, pane Drnac.
0: A což o to mě taky. Ale je taková... drobátko tento... nedomrla.
2: Co říkají? Odborní lékařský pindy.
0: Hubená jak šindel, žádnou barvu to nemá, nic do ní není.
1: Ale ne, že by nebyla hezká.
0: No, hezká ona je. Přijde mi, že to děvče marodí.
2: Pořád pindy?
3: Doktor si myslí, že je nemocná.
2: Tak to víme taky. Řekni mu, kdo předtím neuzdravil, dostala rákoskou. Od teďka, kdo neuzdraví, šmik, hlavičky dolů. A tím ušetříme náklady na zpáteční cestu.
0: Říkal něco zajímavého?
3: Moc ne. Venku já všechno přeložím.
4: Odkud pak jste, mládenče?
1: Zadní Lhota. Severně od Makotřas. Vy mluvíte po našemu, paní?
4: Přeju vám štěstí. Víte, já jsem jenom prostá chůva. A sultán na mě moc nedá. Ale podle mě chybějí princezně tři obyčejné věci.
3: Pojďte. Pojďte. Není čas na výbavu.
4: Hlavně, abyste se ve zdraví vrátili domů.

0: A kdyby vám léčení náhodou nepovedlo se, vy kračí o hlavu. To děláme tady na tom špalku.
1: A kdo je ten pán?
0: To je náš kat. Ahoj, Hasané.
2: Nazdar.
3: Nazdar. Halí, halí. Pro pána krále, my dva jí máme uzdravit.
0: No, proto vy tady.
1: Halí, kamaráde, co to povídáš? Na léčení jsou přece doktoři. Doktoři.
0: No.
1: No.
0: On, doktor. On má před jeho jménem dr.
3: Panenko Skákavá, jaký pak já jsem doktor? Halí, teď já jsem obyčejnej drvoštěp.
0: Drvoštěp nebo drnec, to nám fuk.
1: Ale ne doktor Voštěp, ale drvoštěp.
3: Jo.
1: On dřevorubec.
0: Co to?
3: No, čemu myslíš, že máme sebou tyhle fidlátka?
0: Ty nedoktor?
3: No, nedoktor.
0: Japa, co? V tom případě vy pojďte se mnou.
1: Kam?
0: Tam.
4: Kudy? Tam. Tohle bude vaše bydlisko. Tady vy budete radši.
3: Japato.
4: Japato, protože kdyby vy někomu vytroubili, že vy nedoktoři, na špalek nejprve hlava hálí a potom bélí i zélí. Všecky naše hlavičky by padaly.
3: No, tak v takový šlamastice jsem ještě nebyl.
1: Pane Drnec.
4: O?
1: Není to náhodou vězení tohleto?
3: Jo, to bude šetlava.
5: Lamat? Co pak, děvenko? A tatínek to myslel vážně, že ti dva přijdou o život, když mě neuzdraví?
6: Nejspíš myslel, princezno.
5: Je mi jich líto.
6: No to mě taky, děvče. Ale pochybuju, že tě vyléčí. Ti nevypadají ani jako doktoři.
5: Ale ten mladej vypadá jako princ.
6: Jo? Ale jako nějaký hodně chudej princ.
5: Říkala jsi, že tam u vás má každý muž rád jenom jednu ženu.
6: Jenom jednu?
5: A oni jsou z tvé země?
6: Ano, oni jsou od nás. Od Makotřas.
5: A nemohli bychom jim nějak zachránit život?
6: Když tě neuzdraví, tak jim není pomoci.
7: Vřele. Ukradne nám svačinu a sežre ji směle.

Rád naslouchám v noci hvězdám. Znějí jako 500 milionů rolniček. Býval jsem smutný. Každému jsem říkal, že je to jen únava. Ale nyní jsem klidnější, když vím, že se malý princ vrátil na svou planetu, neboť za svítání jsem jeho tělo nenašel. Říkám si, co se asi na jeho planetě přihodilo. Je možné, že beránek spásl květinu? Hned si však pomyslím, to jistě ne. Malý princ jí přece dává každou noc podskleněný poklop a beránka si dobře hlídá. V tu chvíli jsem šťasten a všechny hvězdy se tiše smějí. Někdy se ale stane, že je člověk roztržitý a hned se stane neštěstí. Co kdyby malý princ zapomněl na skleněný poklop a beránek mu spásl růži? V ten okamžik se všechny rolničky změní v slzy. Podívejte se na nebe a pak se v duchu ptejte. Spásl nebo nespásl beránek květinu? Uvidíte, jak se všechno hned změní. A žádný dospělý stejně nikdy nepochopí, jak je to moc důležité. Víte, kde je ta nejsmutnější krajina na světě? Tady. Tady na tom místě na zemi, kde se malý princ objevil a potom zmizel. Budete-li někdy cestovat v Africe po poušti, snažně vás prosím, nespěchejte. Postůjte chvíli pod tou nejzářivější hvězdou a přijde-li k vám dítě a bude se smát, bude mít zlaté vlásky a nebude odpovídat, když se ho budete ptát, snadno uhodnete, kdo to je. Buďte tak hodní a nenechte mě smutnit. Napište mi, že se vrátil.

0: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
1: Mezi tuláky. Tulamor junior ležel jako odhozená hadrová loutka v trávě u nábřežní zdi. Byl v mrákotách, sotva dýchal. Chtěl zavolat o pomoc, ale zvuk, který vydal, připomínal plácnutí mokré utěrky o nálevní pult. Tak to ho nechal a upadl do dlouhého spánku. To, co se stalo, jako by byl jen ošklivý, zmatený sen a všechno, i on sám, jako by po vlnách odplouvalo do dálky. I hlasy, které se teď nad ním ozývaly, jako by přicházely zdaleka. Je po něm? Ptal se jeden hlas. Ne, tak docela. Je hodně mladý a dobře živaný, ale měl na mále, řekl jiný hlas. Jak se sem vůbec dostal? Ten určitě nějaký domov má. Dokonce hádám, že má bohatýho papínka Nobl Matinku. O, právě takový, z domova rádi utíkají, mudroval jiný hlas. Tulamor junior ty hlasy slyšel, ale neměl sílu otevřít oči. Pak ucítil, jak ho někdo bere za ruce a někdo za nohy. Dáme ho pod střechu, musí uschnout. Rozhodl dlouhý hubeňour. Z hlavy mu visely plstěné copánky. Jasně, Karlosi. Bylo vidět, že ho ostatní poslouchají. Carlos byl, jako všichni tady, tulák bez domova a když řekl pod střechu, znamenalo to pod most. Teď se vám možná zdá divné, že mezi lichožrouty se najdou tuláci a bezdomovci, ale je to tak. Bydleli kdysi v řádných podmínkách, bohužel u lidí, kterým se život nějak vymkl z ruky. Přišli o práci, o byt, o přátele, o svou rodinu a nakonec i o své lichožrouty. Tihle lichožrouti bez domácích pánů se začali toulat a našli v tom životě bez střechy nad hlavou dokonce potěšení. Červen přinesl horké dny a řeka lákala k vykoupání. Tuláci si pochvalovali, že lidi mají vedle spousty špatných zvyků i jeden dobrý. Koupali se bez ponožek. A až přijde zima, opustí město a potáhnou jako ptáci na jih. Carlos vpravil do toho málem utopeného nešťastníka pár soust. Roztrhal na drobné kousky růžové dupačky. Ukořistil je minulý týden, když je tu jedna maminka nechala ležet na dece. Šla své batole trochu vyráchat a když se vrátila, dupačky byly pryč. Miminkovské dupačky jsou jemné, ale přitom ohromně výživné. Však také Tulamor junior už po několika soustech otevřel oči, ale hned je zase zavřel. Vylekal se těch zarostlých, chundelatých hlav, které se nad ním skláněly.
2: Už přichází k sobě, zašeptal Carlos.
3: Kde jsou všichni? Proč mě nehledají? To si na mě vykašlal i Ramík,
1: říkal si lítostivě Tulamor junior, ale oči neotevřel. Dělal, že spí. Po chvíli ho však přemohl opravdový spánek. Tak ho tuláci přikryli cárem deky a rozešli se do svých kutlochů.
4: Bylo na večer, maková panenka uspávala včely a motýl Emanuel se roztržitě díval po nebi. Najednou povídá, jsem z toho celý pryč.
5: A já taky nevím, jestli se mi to jen nezdá, řekla panenka.
4: Na nebi svítil měsíc. Nebyl to ale starý, stříbrný měsíček. Byl žlutý jako blatouch, kolíbal se jako loďka a vezla se v něm cizí hvězda.
5: Tohle přece není náš měsíc, řekla maková panenka.
6: To se ví, že to nejsem já,
4: řekl někdo až na konci makového pole a jako kolo se odtamtud přikutálel stříbrný měsíc a rozčileně volal: je to měsíc turecký. Odskočil jsem si dolů na zem srknout rosy a on si mi zatím vylezl na nebe. A měsíc si sedl na mes pod makovým polem a nešťastně tam zářil. Panenka a Emanuel ho chvíli bezradně obcházeli, až Emanuel se ho zeptal: ty znáš aspoň trochu turecky?
6: Znám jen asi dvě slova, povzdychl měsíc.
5: Tak je na něho křikni, možná, že to pomůže, řekla panenka.
4: Měsíc vstal z meze a křikl:
6: Fagot minaret, ať už jsi zpátky v turecké zemi.
4: Chvilku trvalo, než se to doneslo až nahoru. Turecký měsíc si to poslechl a líně zavolal dolů:
6: Tyrgi kemel abrhe apakel.
4: Nikdo mu nerozuměl. Stříbrný měsíc na zemi svítil čím dál nešťastněji. A panenka povídá:
5: tak si tam na něho dojdi.
6: To víte. Já nikdy nebyl žádný hrdina, řekl měsíc a seděl.
5: Musím tam sama, řekla maková panenka. Doneseš mě tam?
4: A panenka se usadila Emanuelovi mezi křídla a letěli až k tureckému měsíci.
6: Líně klimbal na nebi a cizí hvězda se v něm kolíbala jako v kolíbce.
5: Poslyš, doma už na tebe čekají. Máte tam asi na nebi pěkný pořádek, řekla mu panenka.
4: Měsíc pootevřel sotva na štěrbinku oko.
6: I co? Měsíc sem, měsíc tam. U nás jsme zvyklí na pořádek po Turecku. A zavřel oko.
4: A maková panenka zase nevěděla. Až za chvíli jí to napadlo. Zamávala tureckému měsíci pod nosem makovým květem, co si přinesla sebou. V tu chvíli se Turkovi rozlouskly oči do kořán a on povídá: Ali, Ali, to je vůnička. Na té vůni ho panenka vedla jako na provázku z nebe až dolů na zem a do úvozu pod makovým polem. Uložil se tam do trávy a usnul jako dudek. Stříbrný měsíc přestal se smutkem, vstal z meze, vesele si poskočil a vylezl si zpátky na nebe. A maková panenka a motýl Emanuel tam počkali, až úvozem pojedou medáci do Turecka pro turecký med. Medáci přijeli, naložili turecký měsíc na prázdný vůz a odvezli ho do Cařihradu.

0: Jednoho krásného dne orlovi sundali sádru, ale sestřička řekla: zatím žádné lítání, nejdřív půjdeme na rehabilitaci.
1: Rehabilitace?
0: Zní to jako nějaké zaklínadlo, ale je to náramně užitečná věc. Každá spravená zlomenina se totiž musí pomalu, pomaloučku rozcvičit, aby ruka, noha nebo křídlo zase fungovaly jako dřív. Proto se rehabilitační oddělení podobá spíš tělocvičně. Sestřička předcvičuje a pacient všechny cviky opakuje po ní.
1: To jsem zvědavý, jak mě budou učit lítat, když nemají křídla, divil se v duchu orel.
2: Ale v nemocnici si se vším vědí rady.
0: Rehabilitační sestra otevřela černý kufřík a měla v něm pár umělých křídel, navlas podobných těm orlím. Navlékla si je na paže a řekla: tak, můžeme začít. Roztáhnout křídla a složit. Roztáhnout, složit. Raz, dva, raz, dva. Tak je to správně. Teď si zkusíme povyskočit a zlehka křídly zamáváme. A dva, tři, čtyři, a dva, tři, čtyři. No orlovi to šlo báječně. Brzy lítal mnohem líp než rehabilitační sestřička.
3: Když v pátek přišla velká vizita, tři páni doktoři se

Pro všechny případy znovu orla prohlídli, podívali se, jak lítá, ale nakonec řekli jedním hlasem: křídlo je v pořádku. Pacient může být propuštěn. A sestřička otevřela okno.

park u nemocnice jen vzdychl údivem. Orel zakroužil jak na přehlídce o leteckém dni a zamířil rovnou ke Krtkovi. To bylo radosti, to bylo objímání.

0: Přáli si to oba dva. A tak orel zvedl krtka a letěli.
1: Byla jednou jedna černá kočka a té patřil v Černovicích dědeček, jakému nebylo rovno v celém světě. Když ten bouchl do stolu a řekl ne, zapálili si všechny černovické babky hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodil. Když ten zařinčel při senoseči kosou, postavili se všichni černovičtí muští do pozoru, protože mysleli, že tasil šavli sám generál Laub. A když ten práskl do koní, kleklo si celé černovické náměstí, protože si všichni mysleli, že to jede sám císař pán. Však na něj byla jeho kočka pyšná. A když ho zvolili starostou, nebyla ani trošku překvapená. A nejenom to, ona mu přinesla i dárek. Přinesla mu v zubech nejšpatnější ze všech černovických myší. Jenže nová starostová vzdychla. Chudinka myš, vždyť je to taky boží tvor. Dědeček však povídal. Myši, sršni a blechy nejsou tvorové boží. Myši, sršni a blechy jsou tvorové belzebubí. Děkuju ti, kočka, za tu myš, ale že je dneska tak velký den, uděluju té potvoře milost. Kočka pustila myš ze zubů, myš zafičela pode dveře do sklepa, ale nemyslete si, že byla dědečkovi vděčná. Naopak, ještě po schodech pištěla.
2: Však já ať ti to tvoje starostenství osladím.
1: Myší pištění však nikdo nebere vážně a taky mu nikdo nerozumí, kromě koček. Dědečkova černá kočka si to pištění vtiskla hodně hluboko do paměti. Dědeček starosta však na nic takového neměl čas. 2 dny přebíral úřad a 3. dne k večeru řekl starý starosta dědečkovi. A nakonec, pane starosto, svěřuji vašim rukám to nejcennější, co naše slavné město má. Pergamenové listiny, jimž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. Střeste je, prosím, jako oko v hlavě, abychom podle nich mohli svá práva hájit, kdyby nám je někdo upíral. A předal dědečkovi klíče od radniční komory, kde byly tyto přecené listiny uloženy. Dědečkovi se až zatočila hlava z takové odpovědnosti. On nebyl dnešní, on věděl, že ve městě mu leckdo to starostování závidí a čeká na jeho chyby. Proto doma uložil klíče ne do zásuvky od stolu, nýbrž do truhlice ve sklepě a jedině starostové řekl, od které komory ty klíče jsou a jak drahocené listiny jsou v komoře uloženy. Slyšela to však nejen starostová, nýbrž i ta nejšpatnější ze všech myší. Ta si zamnula pacičky a podruhé si slibovala, že mu to starostenství osladí. Osladila by mu ho ráda, jenomže nemohla přijít na to jak. Vždyť dědeček starostoval jako Spartesu, spravedlivě a moudře a nenechal si nic věšet na nos. Není tedy divu, že se o něm dozvěděl sám pan hejtman a jednoho dne prohlásil, tak to dál nejde. Takového starostu musíme přece vyznamenat. My mu udělíme magnifikát. A v den, kdy byl v Černovicích posvícení, kdy tam přijeli perníkáři, střelnice, houpačky a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem, pozval dědečka starostu na hejtmanství a mu předal slavnostně magnifikát. Dědeček neměl ponětí, co to magnifikát je, ale vzal se na to čistou košili, babičku a všechny radní, kteří taky nevěděli, co je to magnifikát. A nakonec si vzal i svou věrnou černou kočku. Ne, nadarmo se však říká, že když kočka není doma, mají myši pré. A tak se stalo, že ta nejšpatnější ze všech myší bez obtíží svolala všechny soudružky myši a ani se mi psát nechce, co s nimi spunktovala. Když dědeček držel v rukou magnifikát, byl jako v Jiříkově vidění. Vždyť něm bylo uvedeno, že je starostou, nad kterého není. A co hlavně byl napsán na velepřekrásné pergamenové listině. Na listině tak nádherné, že sama komtesa řekla dědečkovi, mon Dieu, pane starosto, ten magnifikát je opravdu splendidní, beautifulózní a très charmantní. A dědeček jí odpověděl, však já ho také uložím do komory k drahocenným listinám, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata našemu městu privilegia, výsady a práva. A rovnou ze slavností jel se všemi i se svou kočkou k radniční komoře. Když strkal klíč do zámku, čichla kočka ku prahu a zježila se jako kartáč. Když otevřel dědeček dveře, zbledl jako stěna. Všichni radní jak by smet a starostová omdlela jako špalek. Neboť všechny pergamenové listiny, jimiž udělili císařové, králové, knížata a hrabata, jejich městu privilegia, výsady a práva, byly rozkousány na papírové šupinky, vločky a konfety a byla z nich myší hnízda. Tak skončilo jeho starostování. Dědeček nemohl pro ostudu ani na ulici, ani na posvícení, ani do cirkusu, aby viděl toho opravdického přeukrutného tygra. Všechny myši mu strouhali harmrkvičku a všem narostl hřebínek. Mlynářům sežrali zrní, ženským nákupy, dětem rozkousali školní sešity. Brzy už nikdo nemyslel na dědečka, nýbrž jenom na to, jak se myší zbavit. On však chřadl a chřadl. A kdo by ho viděl, řekl by, že bere za kliku u hřbitova. Jenom kočka ne. Už ty rozkousané listiny v komoře jí tenkrát rozlítily k neutišení. Jak já dědečka pomstím, o tom se žádné myši ani v nejstrašnějším snu nezdá, řekla. A hned tenkrát běžela rovnou od komory do cirkusu a bez váhání se skřížila s tím opravdickým přeukrutným tygrem. Po čase se jí narodili na půdě v seně tři kočičky a jeden napůl kocourek a napůl tygr. Byl celý po tatínkovi, po tom opravdickém přeukrutném tygrovi, jenž byl teď ovšem za horama. Hned první den vystrčil všechny tři sestřičky z pelíšku. Hned druhý den přerazil packou vidle na seno. Třetí den se nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek. U tata tu piští, wow, kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši pod podlahou, synáčku? Těch si nevšímej, ty ti tak budou pištět celý život. Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr. A vyrval prkna z podlahy a každou myš, kterou našel pod podlahou, si chytil, nadhodil a odpálil až za pacov. Pak se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka po druhé do ouška jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval divně jako tatínek. Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší? A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než myši ve městě, synáčku? Těch si nevšímej. Ty ti tak budou pištět celý život.
3: Aha, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
1: Vletěl do města a připravil tam boží dopuštění. Každou myšku, kterou objevil, si chytil a odpálil až za pelhřimov. Všichni černovičtí se až do rána křižovali, dokud se malý tygr nevrátil k dědečkovi na půdu. Tam se zase nacucal a usnul jako břeně. Sotva se mu zamkla víčka, zapištěla mu maminka do ouška po třetí jako myš. Malý tygr vyskočil na všechny čtyři a zařval ukrutněji než tatínek.
3: Kdo to tu piští? Kdo mě to ruší?
1: A jeho černá maminka mňoukla. Kdo jiný než ta nejšpatnější ze všech myší ve sklepě, synáčku? To si nevšímej, mňau. Tati tak bude pištět celý život.
3: Oho, mě tedy určitě ne, zařval malý tygr.
1: Letěl ke sklepu, jedinou ranou své packy vyrazil dveře a tu nejšpatnější ze všech myší chytil a odpálil až za kamenici nad Lipou. Pak se chtěl zase nacucat a usnout jako břeně. Ale co to? Na náměstí přijížděli právě perníkáři, houpačky, střelnice a dokonce i cirkus s opravdickým přeukrutným tygrem. Vždyť bylo zase po roce ve městě posvícení.
3: Tatínku, vezmi mě sebou do cirkusu. Tady se nedá ani spát, kňoural malý tygr a jeho tatínek zavrčel. Tak pojď, synáčku, vždyť můžeme spolu jezdit po světě.
1: A malý tygr udělal hop a jel. Proč by ne? Široko daleko už nebyla jediná myš. Jeho černá maminka věděla, že synáček, marná sláva, potřebuje tatínkovu pevnou nohu a že se jí splnilo, co si přece vzala. Pomstila dědečka tak, jak se o tom žádné myši ani v nejstrašnějších snech nezdálo. A co více, černovičtí zase přišli za dědečkem, jestli by jim zase dělal starostu, když je dokázal vlastně zbavit myší. Dědeček z toho celý pookřál a rázem přestal brát za kliku u hřbitova. Pak bouchl do stolu a řekl ne. Tak, že si všechny černovické babky zapálily hromničky, protože mysleli, že ve městě uhodil. A jestli dědeček neumřel, bouchal do stolu dodnes.
4: Tak už je květen, měsíc psích songů, psího zpěvu. V květnu my psi, co jsme zvlášť citově založení, víjeme své stezky na měsíc. Protože psí srdce bývává občas příliš malé a už se do něj víc nevejde. A co se do něj nevejde, to se musí odvít. Lidé to dělají také, tak někdy to vídám v televizi. Jenže na tu se nedívám obzvlášť rád, protože se pouští pod mě. A ve tmě je můj člověk jako hrom do police. Kdykoliv si jde pro kávu, šlápne mě na packu nebo na oháňku. No a strašně bolí. A oháňka nás psů je zvlášť citově založená. Když se nám na ní vzadu šlápne, tak nám to vepředu zařve. A když nám to vpředu zařve nevhod, tak nás vždycky někdo vyžene na dvůr. Nevím, co si přát spíš, jestli žít bez oháňky, nebo se narodit s jednou nohou, jako šnek. Hlemíšť má totiž jen jednu nohu a je taky živ. Zajíce teda nedohoní a listonoše nebo komíníka taky ne. Leze rychlostí 3 metrů za hodinu, zatímco já to švihám, jak už víte, 35. Nedivte se tedy, že my psi jsme lovečtí, hlídací, policejní, pastevečtí a já nevím jací. O loveckých, hlídacích či policejních hlemíždích nikdo neslyšel. Hlemíždi jsou jen zahradní, protože zahrada ta jim nikdy neuteče, zvlášť když je svázaná plotem. Šneci žijí jako my psi v boudách, oni tedy v boudičkách, abyste si nemysleli, že vás chci obhafnout. Jenže si je musí nosit sebou, což je pochopitelné. Při té jejich loudavosti by se od ní mohli vzdálit, dejme tomu, 10 metrů a už by se do tmy nestačili vrátit. Zatímco psí bouda je prostě obývací ložnicí, hlemíždí boudička je víceúčelová. Pro šneka je například i chladničkou. Když přijdou vedra, zaleze s ní do stínu a ještě si ji zavíčkuje poklopem ze stuhlého slizu. Na podzim si udělá z domečku dokonce vrták, zavrtává se totiž do hlíny a boudička mu na to slouží jako nebozes. Když je rozhluboko, zavíčkuje se a přespí zimu. Jsem taky citově založený pes. A tuhle jsem spustil jeden ze svých songů. Vil jsem celý večer, kolem chodili lidé a pokřikovali na mě pochvalné poznámky. Vždycky, když dlouho viju, sklidím takový aplaus. Ale co mě dojalo, to byl právě Šnek. Celý den se ke mně belhal ze zahrádky. Dorazil se smíváním a řekl dojatě: mistře, to byla krása. To byl zážitek. Kde jste se to učil? Ale kde bych se to učil, odpověděl jsem se svou známou skromností. To mi jde samo od sebe. Dole ve vsi bydlí Kikina a ta mě strašně ráda poslouchá. Tak jí občas něco takhle zaviju. Ona je za to vděčná. Taky bych to rád uměl, vzdychl Hlemíšť. Jenže nač, nemám žádnou hlemíždici. No, však ona by se našla, chlácholil jsem ho. Vypadáte ještě dobře. Jak by se mohla najít, divil se. My Šneci se přece nedělíme na Šneky a Šnečky, na samečky a samičky. My jsme všichni stejní, my jsme obojetníci. Každý z nás může snášet vajíčka, když to na něho padne. Jenomže nemáme komu zpívat své songy. No nazdar, pomyslel jsem si, to by se mi tak chtělo být jeden rok tátou a druhý rok mámou, podle toho, jak to na mě padne. Ale stejně mě dojalo, že to byl takový citově založený Šnek. Na zahrádku se už nestačil vrátit, přespal kousek od mé boudy. Ráno chodila po zahradách parta kluků a sbírala Šneky. V jednotě je totiž vykupovali. Šneci jsou v některých zemích pochoutkou a od nás se vyvážejí jako třeba pivo nebo turbíny. Dokonce se pěstují i na hlemiždích farmách. Můj Šnek viděl, že je zle a dal se na útěk svou rychlostí 3 metrů za hodinu. No, tou se dá utéct stěží neckám. Zalez, poručil jsem mu. Lehl jsem si k němu tak, že by zůstal mezi předníma packama. Kluci vybírali Šneky na zahrádce a jednomu z nich padly oči na toho mého hlemíždě. A už se ke mně hrnul a už mi říkal baričku, baričku a jiné lichotky. Odprojskni, zavrčel jsem na něho, až se mu strachem nafoukly kalhoty. Vycouval ze dvorka pospátku a ostatní kluci s ním. Vzduch je čistý, šeptl jsem pak Šnekovi. Vylezl z ulity, měl oči na stopkách a noha se mu třásla strachem. Děkuju, povídal. A já si sedl a spustil jsem svůj další song, ačkoliv bylo ráno. Aby se mu líp pelášilo okusovat plevel a taky asi salát na zahrádce.

0: Pojď si se mnou hrát. Pojď si hrát s Piggym.
1: Byla jednou jedna holčička, jmenovala se Maruška, a ta dostala k narozeninám balíček. Nikdo nevěděl, kdo ho poslal, ani maminka, ani tatínek, ani dědeček, ani babička. Spadl z nebe, řekl Maruščin bratříček. Co pak v něm asi bude, zajímala se maminka. Dort, hádal tatínek. Šaty pro panenku, prorokovala babička. Pixla tabáčku, těšil se dědeček. Živý indián, mínil bratříček. V nebi nejsou indiáni, odsekla Maruška. Už se začali hádat. Co kdybychom se podívali? Navrhla honem maminka a balíček rozbalila. To bylo zklamání. V krabici ležela prapodivná skleněná čepice. Marušce bylo do pláče. Tu mám nosit, mračila se. Budou mě studit uši. Tatínek jí konejšil. Třeba je to teď v módě. Lepší by byla pixlička tabáku, mínil děda. Nekuř, okřikla ho babička. Indiáni taky kouří, ozval se bratříček. Jenže dědeček není indián, napomenula ho maminka. Já se z toho asi zblázním, řekl tatínek. Maruška přestala plakat. Už to mám? Nasadím si čepici a budu vám všem dělat generála. Honem si nasadila čepici a podívala se do zrcadla. V tu chvíli zmizela, jako by se do země propadla. Tatínek se začal strachovat, maminka se začala strachovat, strachovala se i babička, dědeček a malý bratříček, ale platné jim to nic nebylo. Marušce se opravdu zdálo, že se někam propadá. Zavřela oči. Když je zas otevřela, stála v křišťálové jeskyni a před ní na křišťálové židličce seděla křišťálová babička. Maruška se v ní viděla jako v zrcadle. Jak jsem se sem dostala? Divila se. Babička řekla, poslala jsem ti k narozeninám kouzelnou čepici. Kdo si ji nasadí a podívá se do zrcadla, ten se propadne až sem. Já jsem zrcadlová stařenka a schovávám se do zrcadel. Tam mě nikdo nevidí, protože jsem skleněná. Jednou jsem pozorovala, jak se češeš, a protože já taky potřebuju učesat, vzpomněla jsem si na tebe. Ale pozor, mé vlasy jsou skleněné, to řekla a podala Marušce skleněný hřeben. Holčička se dala do česání, babička klimbala a moc si libovala. Ne, obráceně, napřed si libovala a potom klimbala. Ale najednou vykřikla, ouvej, toto bolí. Maruška se podívala a byla v ní malá dušička. Zůstal jí totiž v hřebenu jeden skleněný vlas. Dala se do pláče. To nevadí, těšila ji stařenka. Nech si ho na památku. Potom Marušce nařídila, aby jí vrátila skleněnou čepici a zamkla ji do křišťálové truhly. Už ji nebudeš potřebovat. Jdi, abys tu nenastydla. V podzemí je velká zima. A dovedla Marušku ke skleněným schodům. Tam

0: klidně pozdravovat, vyřizovala Maruška a ukázala skleněný vlas. Vyprý jste celá z vody. No ano, usmála se stařenka. Ale na první pohled se to nepozná, jen když si sáhneš. Maruška si sáhla a hned měla ruku celou mokrou. Nespravila bys mi závojíček, už na šití nevidím, poprosila stařenka a podávala děvčátku jehlu a nit. Nit byla celá z vody. Maruška se pustila do práce. Když byla hotová, sáhla stařenka do kapsáře a vytáhla odtud zářivou kapičku vody. Až přijdeš domů, pusť kapku na zem. Udělá se jezírko a do něj hoď skleněný vlas. Dál už sama uvidíš. Maruška poděkovala a spěchala domů. Kde pak jsi byla tak dlouho? Volali na ní z okna rodiče, babička, dědeček i malý bratříček. Báli jsme se o tebe. Ale Maruška se jen usmála, upustila na zem kapičku a v té chvíli se před nimi objevilo jezírko. Děvčátko do něj vhodilo skleněný vlas a věřte nebo ne, uprostřed jezírka vyrostl skleněný ostrov a na něm nádherný skleněný domeček. To je krása, hlesla maminka. To je krása, špitl tatínek. To je krása, volali ostatní, ale no jo, broukl dědeček. Potom se všichni do toho skleněného domečku nastěhovali a spokojeně v něm žijí dodnes. Moc se jim tam líbí, jenom dědeček se občas zahudruje. Lepší by byla pixlička tabáčku. Ale babička ho hned okřikne.
1: Kde kdo to ví, že naše princezna je hrozně zmlsaná, v ničem se nevyzná a potají. Když mívá náladu, tak chodí krást marmeládu. Kde kdo to ví,

0: Ach jo.
1: Ale co vzdycháte, pane Spejble?
0: Vzdychám, no, vzdychám. Ach jo.
1: No,
2: to slyšíme, že vzdycháš, ale proč vzdycháš?
1: No.
0: Proč, proč?
1: No.
0: Protože mám důvod. Ach jo.
1: No ale jaký máte důvod, pane Spejble?
0: Jaký?
1: No.
0: Přece nám už zase začala škola. Ne, Máničko?
2: No, no proto přece, tati, nemusíš vzdychat ty. V tomhle případě bych měla přece vzdychat já.
1: No.
0: No ty teprv vzdychat budeš, jen co přineseš žákovskou knížku. Počkej, počkej.
1: No, moment, a proč by měl Hrvínek vzdychat, když tu knížku přinese?
0: To my máme takovou hru, Máničko, na vzdychálka a na vejskálka.
1: Aha.
0: Víš, podle toho, čím Hrvínek tu knížku vyzdobí.
1: Ale pane Spejble, do žákovské knížky se malovat nemá.
2: To nic, Máni, to má taťulda jen takové přirovnání.
1: Jaké přirovnání?
0: Kdyby s Máničko tu jeho žáka jdu viděla, tak by ses neptala.
1: Ne?
0: Ne, ne, to je samé, zapomněl domácí úkol, aha, nepřinesl sešit na češtinu,
1: jo,
0: nevěděl, co je to věta holá, nebo Hrvínku, kam to zase koukáš?
2: Jen tak, že mě teď ta věta holá napadla.
0: A proč přitom civíš na moji hlavu?
2: Já necivím, já tě pozorně sleduji. A jak tě tak pozorně sleduji, tak mě napadla, ale úplně holá věta.
1: Je, a víš, Hrvínku, že když se tak na pana Spejbla koukám,
2: holá,
1: že mě ta věta holá napadla holá také.
2: Taky schválně řekni, Máni.
1: A tak to já si netroufám. No, by se to třeba pana Spejbla dotklo.
0: Mně se zdá, že se dotknu já vás.
2: Ale to tím myslím. Ne, to
0: já vám dám větu holou. Pár vět rozvitých na holou byste nechtěli?
1: Ne, ne, to ne.
2: Proč se tati zlobíš? Soudružka učitelka tomu říká názorná pomůcka.
1: Tomu říká?
0: Tak já jsem pro vás názorná pomůcka, ano. Jsem snad víc paný Ježek.
1: Je to prosím, ne, to rozhodně ne, viď Hrvínku na ně.
2: Samože ne, Máni. Jak tě to mohlo tatí napadnout, ty a Ježek?
1: No.
2: Ježek přece nosí na bodlinách jablíčka.
1: No.
2: Na čem bys je nosil ty, taťulno?
0: Já už bych si s tím poradil, ty názorná pomůcko. Mě by ale víc zajímalo, jestli máš do školy všechno, co potřebuješ.
1: No.
2: No jo, vlastně jo.
0: Co to je vlastně jo?
2: No, jeden sešit mi vlastně chybí.
0: Jak to chybí?
2: No chybí, no.
0: Vy jste nedostali všechny sešity, Máničko?
1: No, dostali.
0: No tak?
1: No, my jsme si hráli, jak pejsek s kočičkou píší dopis.
0: Tak mám na to praskl celý sešit, že ano?
1: No, tak částečně na to a částečně na pokusy, viď, Hrvínku?
2: Ano, tati, my jsme zkoušeli, jak je to se zemskou přitažlivostí.
1: Jsme zkoušeli, no.
0: A jak pak jste to zkoušeli, co?
1: No,
2: my jsme dělali vlaštovky.
1: Takové vlaštovky.
2: Vlaštovky a zkoušeli, jestli všechny dopadnou na zem.
1: Dolu, no.
0: No a co?
2: Ale pak jsme museli ty pokusy rychle přerušit.
1: No, museli, no.
0: Jak to?
2: No. To zavinil pan Kratochvíl.
1: Jo.
0: Co zavinil?
2: On šel zrovna s tím jeho velkým džbánem piva, jak ta vlaštovka kroužila, tak mu zakroužila rovnou do toho džbánku a my jsme proto pokusy rychle přerušili, protože se rozběhl a volal: já vás vidím, uličníci.
1: Ale to lhal, prosím, a lhát se nemá.
2: Nemá.
0: No to máš pravdu, Máničko, lhát se nemá.
1: Že?
0: Počkat.
1: Co?
0: Ale proč myslíš? Proč myslíš, že lhal?
1: No.
2: Protože nás absolutně nemohl vidět, tati. Jelikož když mu ta vlaštovka vlítla do toho džbánu, tak se lek, až mu pěna stříkla na brejle.
1: No.
2: A než si je stačilo tři, tak jsme ho potichoučku obešli a trada.
1: No, a on se rozběhl za klukama Žufíkovic. A víte, že ani nevím, co jim říkal.
0: Já si to dovedu představit. A vám to nevadí, že to ti kluci odnesli za vás?
2: Ale ani ne, to mě víc vadí, že nám odnesli ten sešit, protože takové čtyři vlaštovky by z něj ještě byly.
1: No, ona jejich maminka stejně říká, škoda rány, která padne vedle.
0: Jste vy to ale dva dobráčci. Panu Kratochvílovi zkazíte pivo, kluci Žufíkovic to odnesou za vás a ještě ztratíte sešit.
2: Ten se šikně stejně vytráné listy, tatí.
1: No, tak koupíte Urvínkovi jiný.
0: To tedy ne, Máničko. Ten sešit si pěkně Urvínek koupí sám za svoje peníze. To by ta škola pěkně začala.
2: Ach jo.
0: Se vzdycháš?
2: Ach jo.
1: Pan Spejbl se tě ptá, proč vzdycháš?
2: Protože to není žádná spravedlnost. Člověk tady projevuje zájem o názorné doučování a takhle to dopadá. Pak mě má škola těšit.
0: A to jsou mi noviny. Můžeš mi sdělit, milý žáku, kdy tě naposled škola těšila?
2: Tak když to chceš vědět, milý otče, tak předevčírem.
1: Jo, předevčírem. Ano, prosím, tak to mne také.
0: A proč pak to?
2: Protože to jsme ještě neměli knihy a soudružka učitelka nám četla o pejskovi a kočičce a to já mám hrozně rád.
1: Já to mám také moc ráda, pane Spejble.
0: A můžu se zeptat, proč pak to máte tak rádi, no?
2: Protože se z toho neskouší.
0: Že mě to hned nenapadlo. A toto máte rádi jen proto?
1: A to víte, že ne, pane Spejble. Nám se to líbí také proto, že se ten pejsek s tou kočičkou měli rádi a byli na sebe hodní.
2: No, a že na sebe neprskali a neštěkali, jako někteří lidé, když třeba čekají ráno na autobus.
1: No.
0: No tak, to jste mě potěšili, děti.
1: Ano?
0: Víte, že vám musím v tomhle dát za pravdu? Víte, že by to někdy stálo za to, kdyby si lidi vzali z pejska a kočičky příklad?
1: No.
0: Nemám pravdu?
2: Máš, taťulínku, máš. Jako vždycky.

0: Já nevím, jak se to stalo, ale najednou tady byly Vánoce. Listonoš chodil s brašnou třikrát tak naditou, protože roznášel spousty vánočních přání. Myslivec rázoval po lese a rozvěšoval na stromy oříšky, aby veverky měly také nějaké nadělení. K rybníčku přišel rybář jen tak bez prutu a bez návnad, vysekal do ledu díru a nafoukal tam rybám trošičku vzduchu, aby si na Vánoce přilepšili. Tak tedy byly Vánoce. V domečku za lesem vystrojili parádní stromek a maminka rychle dodělávala cukroví. Upekla taky pořádný dort a Ája ho chtěla ozdobit šlehačkou. Jenže šlehačková bomba pořád ne a ne stříkat. Až se na to Fík nemohl dívat a povídá.
1: Ukáž, dej to sem, ty nemáš žádnou sílu. To se musí pořádně zmáčknout. Hele, takhle.
0: No a částečně se mu to povedlo. Na dortě sice šlehačka nebyla, ale za to byla na stropě a na stromečku.
2: Teda, ty jsi tomu zase dal, Fíku.
1: Aspoň tu máme správnou vánoční náladu.
0: Stromeček opravdu vypadal jako zasněžený a ty bílé cancoury, co visely se stropu a z lustru, neměly daleko k opravdickým rampouchům. No, teď budeme dělat vánoční zvyky, řekla maminka, když to všechno uklidili. Nejdřív rozkrajovali jablka. Když tam bude křížek, tak je to špatné, poučoval tatínek. Ale když tam bude hvězdička,
1: tak je to nepřístupné.
0: Ale ne. Když je tam hvězdička, tak je to dobré. Budeš dlouho živ a zdrav.
1: Aha, tak já to teda zkusím.
0: Fík rozkrojil jablko, udiveně zamžikal očima, pak to rozkrojené jablko ukázal ostatním a vyjeveně se zeptal,
1: a když je tam červ?
0: Rozkrajovali i ostatní, ale nikdo už neměl červa. Všichni jenom hvězdičku a tak se náramně radovali. No a teď budeme házet střevícem. To se vezme nějaký starší střevíc, zavřou se oči a střevíce hodí přes rameno za sebe. Ovšem pozor, pozor, musíte dávat pozor, aby se nerozbilo okno nebo nádobí.
2: Já první, jo?
0: A já tedy začala a střevící padnul špičkou ke dveřím. To znamená, že do roka půjdeš z domu. Vysvětlil to tatínek, ale Fík se hned ozval.
1: Co? To jako do děcáku? No tak to ne, já tě nedám, ajo.
0: Ale to je taková pověra, člověče, totiž pse. To se nesmí brát vážně. Hele, teďka budu házet já. Tatínek si stoupil pěkně zády ke dveřím a mohutným rozmachem hodil střeví za sebe. Jenže v tom se zrovna otevřely dveře a vstoupil listonoš. Škrpál mu přistál rovnou na poštovním nose a pevně se zapasoval.
1: Chychní a chychlí chánoche, chyje chychkonoch.
0: Huhlal pošťák do střevíce a nikdo mu samozřejmě nerozuměl.
2: Co to povídá?
1: Jo, nevím. Třeba je to nějaká tajná poštovní řeč.
2: Ba ne, to bude tím střevícem na nose. Musíme mu ho sundat.
0: Tatínek nabídl panu listonošovi skleničku, ale nebyla mu nic platná. Ono se se střevícem na nose jaksi špatně pije. Tak mu radši nabídli zouvák, aby si mohl ten střevíc vyzout. S bosým nosem potom už řekl docela srozumitelně. Šťastné a veselé Vánoce přeje listonoš. A podal jim telegram, kvůli kterému vlastně přišel. Z toho telegramu ale taky nebyli moudří. Psi, jedu, pedu, babika. Četl tatínek a kroutil nad tím hlavou. Počkejte, co to jen může znamenat? Psi, jedu, pedu, babika.
2: Jo, to já prosím nevím, řekl listonoš. Já jenom doručuju, co mi dali. Já jsem doručovatel, víte? Sežeňte si někoho z hádankářského kroužku.
0: A odporoučil se. Pokračovali tedy ve vánočních zvicích litím olova. Fík si přitom spálil levou zadní a museli mu ji zavázat. Takže když hrál potom na speciální psí piano koledu, musel hrát jenom tříručně, teda třítlapně.

0: vykoukl z okna, usmál se a chápavě řekl.
1: No jo, tak já už vím, co to znamená psi jedu, pedu, babika. No to je přijedu na mopedu, babička.
0: A bylo to tak. Babička už zaparkovala stroj do závěje a běžela se všemi srdečně přivítat. Fík si na to vzal rukavice, aby babičku při objímání moc nepoškrábal. A teďka si zapálíme na stromečku prskavky, řekla a hned je začala rozvěšovat. No, ono se to snadno řekne, zapálíme, ale nedokázal to ani tatínek. Jsou nějaké vlhké.
1: Tak pod nima zapálíme svíčky, no,
0: navrhl Fík. Tatínek tedy zapálil pod každou prskavkou svíčku a potom zase začali zpívat koledy.
2: Tichá noc, klidná noc.
0: Ajej, všechny prskavky chytili najednou a stromeček nadskočil, jako by chtěl odstartovat k raketovému letu.
3: Je, a co dárky? Kdy už se budou rozdávat dárky, tati?
0: No jistě, to víte, že se taky rozdávaly dárky. Ája dostala kromě jiných věcí taky pěknou pohádkovou knížku z obrázky. Babička dostala troje bačkory, tak dala dvoje Fíkovi. To bylo pro něj právě tak akorát. Jedny na přední a jedny na zadní. Kromě toho ovšem dostal Maxi pes ještě jeden veliký, těžký balík. No, tak to je něco, bez čeho se žádnej slušnej pes neobejde, řekl tatínek a smál se. A víte, co bylo v tom balíku? Z brusu nový, krásný, bílý patník. Fík si ho hned odnesl ke své chaloupce. Potom si umyl nohy. Děti, poslouchejte. Umyl si nohy a uložil se pod svou pruhovanou peřinu ke krásnému.
4: Piggy má pro tebe spoustu pohádek a písniček.
5: Božena Němcová, Kmotr Matěj. Chcete vědět, jak lze vtipem a chytrostí zvítězit nad lakotou? Tak tedy poslouchejte pohádku, kterou vám budu vyprávět. V době, kdy se ještě lidé mnohem víc navštěvovali a promlouvali spolu než dnes, rozhodl se kmotr Matěj, že navštíví svého souseda kmotra Jíru. Zabouchl dveře chalupy, vyšel na náves a dal se tedy cestou k Jírovi, když tu potkal kmotrova malého synka Jozívka. No kam pak Jozívku? Zrovna jdu k vám na kus řeči, co dělá táta?